0: Severní Korea postavila nedaleko ostře hlídané demilitarizované zóny nová vojenská zařízení. Analýzou snímků ze špionážních družic to zjistily americká a jihokorejská média. Podle Radio Free Asia by mohlo jít o technické zázemí pro velmi sofistikované zbraně, které mohou nést jaderné hlavice. Venezuelská vláda eviduje už přes 5 000 obětí červnových zemětřesení na severu země. Téměř 17 000 dalších lidí utrpělo zranění a na 18 000 Venezuelanů je bez domova. Vedení země čelí silné kritice obyvatel. Podle nich nebyla reakce úřadů dostatečná. Neštěstí nejvíce zasáhlo pobřežní město La Guaira, kde se zřítily desítky výškových budov. Na místě v rámci mezinárodní pomoci zasahovaly záchranářské týmy z celého světa, včetně Česka. Letošní ročník festivalu Colors of Ostrava měl podle pořadatelů rekordní návštěvnost. Přesná čísla organizátoři dlouhodobě nezveřejňují. Areál Dolních Vítkovic pojme zhruba 50 000 lidí. Festival se chce podle ředitele Filipa Koščálka zaměřit na komfort návštěvníků.
1: Ta kapacita je nastavená tak, abychom vždy dodrželi ten komfort, který je pro nás jedna z hlavních kritérií toho, jak festival děláme, komfort a kvalita. Rozhodně neplánujeme navyšovat, spíš naopak rozšiřovat ty možnosti odpočinout si, dát si něco dobrého a vidět ty koncerty vlastně co nejvíc blízka.
0: Sport. Fotbalisté Anglie po titulu v roce 1966 vybojovali na mistrovství světa historicky druhou medaili. V gólově divokém zápase o bronz porazili v Miami Francii 6-4.
2: Angličané se dostali do vedení už ve třetí minutě, když skóre otevřel kapitán Rice. Do přestávky se ještě trefil Konsa a dvakrát také Saka. Po prvním poločase tak Anglie vedla 4-0. Ve druhé půli ale Francie dokázala snížit na rozdíl jediné branky. Dvakrát skoroval Mbappé, který tak na šampionátu dal celkem 10 gólů a jednou se trefil Barcola. V závěru zápasu navýšil na 5-3 pro Anglii Saka, který z penalty zkompletoval hat-trick. V nastaveném čase pak znovu snížil na rozdíl jediné branky Dembele. Na konečných 6-4 pro Anglii pak upravil Bellingham. Světový šampionát zakončí od 21 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport finále mezi Španělskem a Argentinou. Anglie po výhře 6-4 nad Francií bere bronz. Tomáš Petr, radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D46 u Brodku a uzavřená D7 u Panenského Týnce. Velmi opatrně jeďte po D46 z Vyškova do Olomouce za sjezdem nad Rysice. V okolí kilometru 12 u exitu na Brodek u Prostějová hlásí zpravodaj zvěř u vozovky.
5: Po pravé straně bylo na kraji divoký prase. Vypadalo, že se tam pase. Ne za svodidlama, ale prostě jakože na kraji silnice.
4: Dálnice D7 je i nadále uzavřená ve směru z Prahy na Chomutov. Na kilometru 38 se stala vážná nehoda dvou osobních aut, u které zasahují záchranáři. Odklon vede exitem 37 Panenský Týnec a na dálnici se vrátíte v Lounech na kilometru 45. A připomínáme i obousměrnou uzavírku Pražského okruhu v úseku mezi Ořechem a Barandovem. Zde jedničky sjíždějte exitem 16 kamionem už v exitu 10. Ve směru z letiště pak osobní vozy sjíždí exitem 19 a nákladní exitem 26. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 21 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. Naopak v 1000 metrech na horách se budou držet jen kolem 16. To byly zprávy. A teď pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: 5,5 minuty po 2 hodině posloucháte noční vysílání radiožurnálu a dnes naposledy tu pro vás mám právě vyšlou knihu Psychologický román Bílá vrána a to samozřejmě v naší noční soutěži. Kniha je od mistra krimi Michaela Robothema a na vás čeká příběh dcery z gangsterské rodiny, která se rozhodne nastoupit k londýnské metropolitní policii. Jak tohle dopadne, to zjistíte, pokud s námi budete soutěžit a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A soutěžit mohou ti z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce. Tak volejte právě teď.
3: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Katy Perry zazněla v nočním radiožurnálu a přiblížila nás k dnešní soutěži.
1: Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu, mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A dneska o právě vyšlou knihu Bílá vrána hrajeme úplně naposledy, protože je tu neděle, zítra už je nový týden, pondělí a bude tu na vás čekat nová výhra. Tak pojďme zjistit, kdo z vás se na poslední chvíli dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Dobrý den, jmenuji se Jirka.
0: Dobrý den, Jiří, já vás zdravím. Než se vrhneme na soutěžení, tak rychle zmíním pravidla. Přečtu vám soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je ta odpověď správná, kterou chceme slyšet. Je to takhle jasné?
2: Ano, je.
0: Tak jdeme na to. Dnes se podíváme do Austrálie, rodného státu Michaela Robothama, a ptáme se, jak se jmenuje největší ostrov, který patří Austrálii. Za A to může být Klokaní ostrov, za B Tasmánie, za C Vánoční ostrov.
2: No.
0: Tak co myslíte?
2: No.
0: Tak zkuste tipnout. Určitě za A to byl Klokaní ostrov, za B Tasmánie, za C Vánoční ostrov.
2: Já bych tipoval za A, Klokaní.
0: Klokaní ostrov za A říkáte. Ten je druhý v pořadí a my bohužel hledáme ten první. Tak je mi to líto, ale dneska to nedopadne.
2: Děkuji.
0: I tak díky za zavolání, mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Nasledanou.
0: Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se.
3: Dobrý večer, já posluchač.
0: Dobrý večer, zdravím vás.
3: A já bych si tipnul to Bčko. Takže já bych řekl, že jsem moc přesvědčený.
0: Takže Tasmánie, říkáte Bčko.
3: Ano.
0: No, nebudu vás napínat, samozřejmě je to Tasmánie, gratuluju k výhře.
3: A jenom chci říct, pane Tardo, ano. Já jsme tady 11. víc, jsme handicapovaní a stojíme za vámi stan těch poplatků a tohoto, protože rozhlasu si strašně vážíme, protože tím, že máme velké handicap, tak vás posloucháme každý den od rána do večera a vážíme si strašně vás.
0: Děkujeme.
3: Spravodajství, sportu, kultury, všeho.
0: Děkujeme moc, takže toho si zase vážíme my.
3: Stojíme za vámi.
0: Díky moc a jenom vás tady poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Určitě.
0: Děkuji.
3: Děkuji moc, mějte se krásně.
0: A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra, ale jak už jsem říkal, začíná nový týden a tak vás tu v pondělí bude čekat i nová výhra.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Výlet za kulturou, zpívání písniček, tvoření dekorativních terárií nebo třeba trénování paměti. I tak může vypadat příměstský tábor. V Čebíně na Brněnsku ho tento týden zorganizovali speciálně pro místní seniory. Aktivity jim mají pomoct s motorikou nebo je propojit také s mladší generací. Starší lidé jeden den například vyráběli keramiku a na pomoc jim přišli i děti z mateřské školy.
1: Dívejte se, uděláte takhle šištičku, mrkvičku, takhle ji zvednete nahoru.
2: Z mateřské školky přišlo do čebínského Senior Pointu zhruba 15 dětí. Jedné skupince dává pokyny seniorka Hana Režná, která dřív sama ve školce pracovala.
1: A budete hádat, co z toho bude?
2: Seniorka Marie Novotná pracuje ve dvojici s pětiletou Karolínkou.
1: Budu se snažit vyválet takovouhle placičku a Karolínka si u nás dobí kytičkama. Řekni, že tady máme žebříček, máme lebedu, že?
2: Pro koho to bude?
3: Pro mám.
1: Jsme doma zavření, nudíme se, nemáme co dělat, starý babky, tak jsme rádi, že se pokecáme, sejdeme.
2: Při keramice podle organizátorky Pavlíny Drábíkové seniori procvičují prsty, úchop věcí, ale i hlavu.
4: Babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojený.
2: Příměstský tábor má seniory i dostat do kolektivu. V létě totiž často kvůli horku nevychází ze svých domovů.
4: My jsme včera měli výlet a popisovala mě to vlastně jedna seniorka, že ten výlet pro něj značil něco úžasného, že šla vlastně do muzea, dívala se a říká mě, a víš, co mě teďka čeká? Teď mě čeká jenom to, že přijdu domů, zavřu se do kuchyně a sedím v kuchyni.
2: Letos se na čebínský příměstský tábor přihlásilo 20 seniorů. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: 2:30. Stručné zprávy má Adéla Burešová.
1: Prezident Petr Pavel oznámí svou případnou opětovnou kandidaturu v příštím roce. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na festivalu Colors of Ostrava řekl, že na rozhodnutí je zatím brzo. Zároveň ale chce svůj postoj oznámit s dostatečným předstihem, aby ostatní případní kandidáti věděli, na čem jsou a měli čas na volební kampaň. Odmítl taky, že by už teď vedl předvolební kampaň, jak tvrdí někteří vládní politici, třeba premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Spojené státy zahájily další vlnu útoků na Irán. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM s tím, že cílem úderu je dál oslabit schopnost Teheránu ohrožovat komerční lodní dopravu v Hormuzském průlivu a potrestat revoluční gardy za útok v Jordánsku, který nepřežili dva američtí vojáci. Íránská státní média hlásí útoky třeba poblíž přístavního města Sirink na jihu země. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity. Až do 10. srpna nejezdí tramvaje mezi Újezdem a

0: času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřený Pražský okruh a opět průjezdná D7 na Chomutov. Pražský okruh je obousměrně uzavřený v úseku mezi Ořechem a Barrandovem. Celou noc tam demolují a budou demolovat dva nadjezdy. Odklon dopravy pro osobní auta směrem z D1 je v exitu 16 na Barrandov. Od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Na objízdných trasách je slabý provoz, kolony nevznikají. Dálnice D7 je ve směru z Prahy na Chomutov opět plně průjezdná. Na následky nehody dvou osobních aut na 38. kilometru se podařilo odklidit a provoz na dálnici je obnovený v běžném režimu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na chodce Rady. Na kilometru 32 stojí porouchaný kamion ve stoupacím pruhu. Jede se jen prostředním a levým a kamiony tam občas vybočují. A v Praze je uzavřená ulice Liberecká ve směru z centra. Probíhají tam vyprošťovací práce u havarované dodávky. Jako náhradní trasu využijte Střížkovskou ulici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. Naopak v 1000 metrech na horách se budou držet jen kolem 16. To byly zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Loutky uložené roky na půdě farnosti v Jaroměřicích nad Rokytnou dostávají nový život. Tamní nadšenci je začali opravovat a chystají se s nimi znovu hrát i divadlo. My se za nimi vydáme za chvíli v nočním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: V Jaroměřicích nad Rokytnou oživují tamní téměř stoletou loutkářskou tradici. První ránu ji zasadil komunistický režim, další úpadek pak nastal po sametové revoluci. Teď ale místní nadšenci sami přes jaro opravili a oblékli do nových kostýmů roky nepoužívané marionety a začínají hledat loutkoherce.
1: Právě než připravíme tu místnost, kde máme zkoušet, tak jsem si jedala semka na půdu.
2: No, tři krabice, ne? Zatím
1: tři krabice a jedna je dole.
2: Správně. Marie Čermáková-Tomanová se probírá krabicemi plnými loutek. Spolu s dalšími nadšenci se teď v Jaroměřicích nad Rokytnou snaží obnovit loutkařskou tradici, založenou za první republiky.
1: 34 loutek máme. Některé loutky, které tady jsou, tak můžou být i 100 let staré. Takže tady třeba máme Honzu. Vidíte, tak má i novou košilku, je nově namalovaný, čepičku, je to vyprané, vlastně tam úplně jakoby zůstal ten starý ráz, ale i tím, že vlastně má nový oblečení, tak vypadá skoro jak nová loutka.
2: No, takže loutky opravené máte a teď kolik tak zhruba lidí je potřeba na divadlo, na ty loutky? Dala jste inzerát na facebookové stránky města.
1: Tak.
2: A už se nikdo přihlásil?
1: Tak zatím se přihlásili dva zájemci.
2: A kolik jich je potřeba?
1: 5, 10, to se uvidí podle toho, jak budeme hrát divadlo. Kdo bude mít chuť, ten může hrát.
2: Loutky si obyvatelé opravili sami. Několik postaviček měla v péči i Marie Kratochvílová.
3: No, šila jiný čas, jiný ty šatičky, prostě ty oblíkání a tak, co potřebovali doplňky, bubínek a takový.
2: Naposledy loutky v pohybu viděla, když její dcery byly malé.
3: Bavilo to i ostatní. Chodili vždycky na zkoušky a potom tam hráli pro všechny, kdo tam prostě přišel.
2: Teď by si pohyblivé pohádkové postavičky do rukou mohla vzít její vnoučata. První představení po 30-leté pauze místní plánují na 17. listopadu. Z Jaroměřic nad Rokytnou, Veronika Bartes-Vohradíková.

0: Duran Duran v nočním radiožurnálu a teď další reportáž. Na trati z Dolního Bousova na Mladoboleslavsku do Kopydla na Děčínsku začalo testování první české vlakotramvaje. Souprava by měla být schopná jezdit jak v centrech měst, tak po regionálních železnicích. Projekt spustila společnost AŽD, která by chtěla v příštím roce svést vlakotramvají první cestující.
1: Do vlakové zastávky Dětěnice přijela modrá souprava, i když je na regionální železniční trati na první pohled připomíná spíše tramvaj. Vůz řídí strojvedoucí Jakub Doušl.
2: Ovládání je na nohy, ne na ruce, jezdí to na elektrický proud. Dojedeme určitě, máme dokonce 60 km a možná 80.
1: Vlakotramvaj vyjela na krátkou zkušební jízdu do nedaleké Libáně. Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum a vývoj společnosti AŽD Antonína Diviše přestavěli.
3: Plíší se dvojkolími, který umožňují provoz po železniční infrastruktuře, ale primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
1: Firma dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze. Následně chce požádat o schválení provozu s cestujícími, popisuje generální ředitel AŽD Zdeněk Hrdle.
4: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
1: České zákony ale zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Změnu legislativy plánovalo ministerstvo dopravy v roce 2012, nakonec ale od ní ustoupilo. Podle mluvčího rezortu Františka Jemelky bude záležet na poptávce po tomto typu dopravy.
5: S úpravou legislativy následně počítáme, bude-li využitelnost v České republice potvrzená.
1: Zkušební provoz musí společnost AŽD ukončit nejpozději do 31. prosince příštího roku. Z Dětěnic na Jičínsku, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis připravila Adéla Burešová.
2: V létě vyprší platnost 10 000 řidičských průkazů. Rusko hlásí nejméně 8 obětí ukrajinských dronových útoků. Fotbalisté Anglie zdolali Francii 6-4 a na mistrovství světa berou bronz. A počasí bude oblačno až zataženo, s deštěm nebo přeháňkami místy se můžou objevit i bouřky. A teploty až 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Více než 320 000 Čechům do konce roku skončí platnost řidičského průkazu. V létě by se jejich výměna měla podle ministerstva dopravy týkat 10 000 řidičů. Platnost dokladu byste si měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, pokud tam chcete řídit, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
4: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
2: Na výměnu řidičského průkazu mají úřady 30 dní, expresně pak do 5 pracovních dnů. Ukrajina podnikla sérii dronových útoků na cíle v Rusku. Terčem byly sklady největšího ruského internetového obchodu Wildberries. Ten je ruskou obdobou amerického Amazonu. Podle ruských úřadů zemřelo při úderech nejméně 8 zaměstnanců skladů, informuje o tom BBC.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal na síť Telegram, že ukrajinské bezpilotní letouny mířily na velká ruská logistická zařízení. Sklady firmy Wildberries podle Zelenského sloužily k dodávkám součástek pro výrobky dronů a navigací, na které se vztahují sankce. Ukrajinci zasáhli sklady v Kotovsku, v Tambovské oblasti a v Elektrostalu v Moskevské oblasti. Podle ukrajinského prezidenta to byla odveta za středeční ruské nálety, při kterých na Ukrajině zemřelo 14 lidí. Rusko v noci zaútočilo na přístavní infrastrukturu v Oděse, která hlásí jednu oběť. Helena Berková, Radiožurnál.
2: Zájemci dnes mohou v Brně přijít na speciální prohlídku včelína, kde Johann Gregor Mendel prováděl své pokusy se včelami. Domek se nachází v zahradě augustiniánského opatství. Návštěvníky přivítá průvodce v kostýmu slavného vědce a řeholníka. Dříve byl včelín přístupný jen zvenku. Nově bude jeho návštěva interiéru součástí běžných komentovaných prohlídek klášterní zahrady, říká Adam Přátka z Mendlova muzea Masarykovy univerzity.
6: Jedná se o ten původní Mendlův včelín, postavil se ho v roce 1871. Dlouhou dobu byl zavřený, za doby komunistů a i teď po 90. letech. A před zhruba 3 lety byl vlastně obnoven a teď jsme se právě rozhodli udělat takovou menší expozici vevnitř, otevřít to takhle návštěvníkům.
2: Sport. Fotbalisté Anglie slaví podruhé v historii zisk medailí z mistrovství světa. V zápase o 3. místo zdolali 6-4 Francii, která přitom po poločase prohrávala už 0-4. K vítězství Ostrovanů pomohl 3 góly křídelník Bukayo Saka, který hattrick zkompletoval v závěru z penalty. Nejdřív se zdálo, že půjde kopat Jude Bellingham. Saka ale v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA přiznal, že byl hned rozhodnutý pokutový kop zahrávat sám.
7: Jude byl první, který mi řekl, běž si pro hattrick. Jen mi držel míč, aby mě nikdo ze soupeřů nerozptiloval, ale když je penalta, vždy chci kopat. Byl to bláznivý zápas, byli jsme zklamaní, že nejsme ve finále, ale chtěli jsme pro svou zemi získat nejlepší umístění na mistrovství světa po 60 letech, takže s výsledkem jsme spokojení.
2: Světový šampionát fotbalistů dnes zakončí finále mezi Argentinou a Španělskem. To začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřený Pražský okruh a nehoda na D2 u Rakvic. Pražský okruh je stále obousměrně uzavřený v úseku mezi Ořechem a Barandovem. Až do 11 hodin tam budou demolovat 2 nadjezdy. Odklon dopravy pro osobní auta směrem z D1 je v exitu 16 Barandov, od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Velmi opatrně jeďte po D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín. Na 38. kilometru havarovala 2 osobní auta a následky nehody překáží v průzích. Probíhají navíc záchranné a vyprošťovací akce, prudce se tam zpomaluje. Na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u Záhoří. Provoz je tam kvůli práci na vozovce řízený Kyvadlově. Brzdit budete u Komorovic a z druhé strany u Velkého Rybníka počítejte zhruba 5 minut navíc v obou směrech. A drobné zdržení naberete i na silnici 50 u Uherského Hradiště směrem na Brno. Za sjezdem z dálnice D55 se sune fronta k omezení u odbočky na Boršice. I tady ztratíte asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude zpočátku polojasno, postupně se ale na celém území zatáhne, bude pršet a místy se objeví taky bouřky. K večeru pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách vystoupají kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku může být až 30. Tolik zprávy. A teď pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: S vámi je skoro 6 minut po 3. hodině, stále noční radiožurnál a dnes máme neděli, víkend je v druhé polovině, tak si ještě jeden den volna užijte a pojďme na další téma našeho vysílání. Píšťaly, měchy nebo vzdušnice? Do ostravské katedrály Božského spasitele začali varhanáři navážet díly monumentálního hudebního nástroje. My se tam také vydáme společně s vámi už za okamžik.
3: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda.

0: Do ostravské katedrály začaly stěhovat nové varhany. Původně hráli v Pražském paláci kultury a potom také v ostravské Janáčkově filharmonii. V katedrále Božského spasitele v centru města už ale zůstanou nastálo a právě teď varhanářská firma postupně na kůr stěhuje píšťaly, měchy a samozřejmě další součásti.
1: Teďka děláme před regulační záklopkou, což je součástka ve varhanách, která usměrňuje tlak vzduchu jakoby do měchu.
2: Ondřej Kupčík je student varhanářské školy v Krnově a je tady na praxi. Boční lodě katedrály jsou plné vzdušnic, píšťal a dalších součástek. Na kůru už vzniká dřevěný základový rám, do kterého se varhany zasadí jako pucle, říká Petr Dlabal z varhanářské dílny.
3: Od zdi zaberou zhruba 4 metry na výšku. Budou mít 9 metrů. Tam u zdi se potom můžete nahlédnout, tam je model.
2: Nejde o nový nástroj, ale o na míru upravené varhany. Stavba nových by totiž vyšla 3x nebo 4x dráž, říká organolog Jiří Krátký.
4: Tyhle varhany jsou zároveň nové a zároveň staré, je to taková chytrá horákyně, neoblečená a oblečená. Jádro těchto varhan pochází z roku 1980-81, kdy krnovská firma Rieger Kloss postavila velké varhany do sjezdové sálu Paláce kultury v Praze.
2: Potom je získala Janáčkova filharmonie a před začátkem přestavby Ostravského domu kultury je filharmonie prodala církvi. Varhany v katedrále budou mít 5818 píšťal, pokračuje Petr Dlabal.
3: Nejdelší kovová píšťala má asi 8,5 metru. Než se postavili ty varhany svatého Víta, tak to byla největší kovová píšťala v republice.
2: Dohromady varhany váží přibližně 25 tun. Poprvé zahrají lidem letos na podzim. Na 22. listopadu Ostravsko-Opavské biskupství připravuje slavnostní bohoslužbu s žehnáním varhan. Z Ostravy Natálie Janešková, Radiožurnál.

0: tak všechno mám.
1: Skupina Poetika s novinkou písní Blízko zazněla v nočním radiožurnálu. Páteř, která má zadní vrátka, tak experti na bezpečnost označují telekomunikační infrastrukturu. Mobilní sítě, datové linky a další spoje je potřeba neustále monitorovat, jestli s nimi skrytě nemanipuluje někdo, komu nepatří. Před několika lety experti dokonce varovali před zařízeními konkrétních značek a zákaz nepřišel zčista jasna, připomněl na nedávné bezpečnostní konferenci v Praze a také v rozhovoru s vědeckým reportérem Martinem Srbem švédský telekomunikační poradce Joel Sederho.
2: Když si představíte ten zákaz určité firmy nebo značky, tak si uvědomte, že ne všechny informace o tom jsou veřejné. Někdy existují opravdu pádné důvody, proč to zakázat, ale není možné o nich mluvit veřejně.
3: Stal se nějaký případ, kde skutečně vznikly velké škody?
2: Jeden z největších případů, který byl zveřejněn, je kybernetický útok Salt Typhoon, který ve Spojených státech odposlouchával telekomunikace a orgány trestního řízení. Poučení z něj bylo, že telekomunikační infrastruktura má hodně zranitelných míst. Ten, kdo se měl starat o systémy, tak je neaktualizoval a nezáplatoval tak, jak měl. A porušovaly se i další základní zásady kybernetické hygieny, jako sdělování hesel a podobně.
3: Takže to nebyl ani tak problém, že by tam měli cinknuté modemy s tajným vchodem, ale hlavně to byla lidská chyba?
2: Lidský faktor v tom vždycky hraje roli a myslím si, že by se to někdy změnilo. Leda snad s umělou inteligencí. Jedna stránka je technická. Máme zařízení, máme programové vybavení, to všechno má zranitelná místa. Když se na to podíváte víc ze široka, máme i problémy konstrukčního rázu. Například pro podmořská vedení je riziko, když tam plují lodě sem a tam se spuštěnou kotvou.
3: Když zůstaneme u té zranitelnosti zařízení, znamená to, že sítě, tu infrastrukturu může ve skutečnosti ovládat někdo jiný než ten, komu oficiálně patří?
2: Celosvětová telekomunikační krajina je do značné míry založená na důvěře. Státy si navzájem důvěřují, operátoři si důvěřují. Zároveň tu ale existují další vlivy. Například státní moc nasazuje odposlechy, když vyšetřuje zločiny. To je legální, ale totéž dělají i aktéři se zlými úmysly. Snaží se zmocnit duševního vlastnictví, odposlouchávat nebo někoho odříznout.
3: Co je podle vás zásadní k tomu, aby se to nestávalo?
2: Například transparentnost. Můžeme se v záznamech vrátit v čase a podívat se, co se stalo v našich sítích před půl rokem, před dvěma lety. Možná se v minulosti stalo něco, čeho jsme si nevšimli, ale teď víme, co hledat. Vystopujeme, kdy se tam co změnilo. Rizikem totiž není jen krádež informací, ale dlouhodobé škody, postupná degradace. Například přístup, který někdo využije až v době konfliktu nebo krize.
3: Na co bychom měli myslet my jako běžní uživatelé?
2: Myslím si, že vždy platí standardní zásady kyberhygieny. Chovat se zodpovědně, nepoužívat víckrát stejné heslo, aktualizovat včas. Hlavně si ale čtěte návody. Státní agentury mají opravdu dobré instrukce, jak zabezpečit domácí sítě a zařízení. Ve většině zemí můžete nahlásit třeba podvržený e-mail, který se vydává za banku nebo poštu. Když ho nahlásíte, pomáháte chránit svou zemi.
3: Takže nedůvěřovat každému e-mailu, ale důvěřovat státu?
2: Důvěra je srdcem všeho v demokratické společnosti. Důvěřujeme státu i operátorům, že dělají správné věci. S tím je ale spojené to, že státní moc musí být dostatečně transparentní, že i firmy, operátoři musí být také transparentní, aby osvědčili, že si zaslouží naši důvěru.
3: Uzavírá Joel Sederho, švédský bezpečnostní poradce Mezinárodní telekomunikační firmy. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Adéla Burešová.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zasáhnout by měly téměř celé Česko, kromě severozápadní poloviny území. První stupeň výstrahy ze tří platí od 11 dopoledne do 4 hodin odpoledne. Bouřky bude doprovázet plošně taky silný vítr do 70 km za hodinu. Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 5119. Informoval o tom šéf parlamentu Jorge Rodriguez. Zraněných je téměř 17 000 lidí. Dvojice zemětřesení nejvíce postihla stát La Guaira na severu země. Venezuelské úřady čelí silné kritice obyvatel, podle kterých na situaci reagovali pomalu. Ve Venezuele pomáhaly i mezinárodní záchranné týmy, včetně českého. Americký prezident Donald Trump se dnes zúčastní finále mistrovství světa ve fotbale. O titul šampionů se utká Argentina se Španělskem. Týmy zápas odehrají na stadionu v East Rutherfordu ve státě New Jersey. Víceúčelový stadion pojme kolem 82 tisíc návštěvníků. Během poločasové pauzy finálového zápasu vystoupí i několik umělců, třeba Madonna, Shakira, Justin Bieber nebo korejská skupina BTS. Půjde o vůbec první takzvanou halftime show v historii šampionátu. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený. Silničáři tam přes noc bourají dva mosty. Umožní to rozšíření dálnice D0 ze dvou pruhů v každém směru na 3. Sport. Fotbalisté Anglie na mistrovství světa vybojovali třetí místo. V přestřelce v Miami zdolali Francii 6-4. Dnešní finálové utkání o titul mezi Argentinou a Španělskem začne v 21 hodin a radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje v WTA Tour v Athénách. Nejvýše nasazenou Dánku Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a v neděli se o titul utká s domácí Řekyní Sakariovou.

0: průjezdný pravý stoupací pruh pro kamiony. Blokuje ho nákladní vozidlo s poruchou, tak s tím počítejte. Kromě toho jsou hlavní tahy a dálnice v Česku plynule sjízdné, tak šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty budou v Čechách kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. Naopak v 1000 metrech na horách se budou držet jen kolem 16. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Třinec čím dál víc při revitalizaci parků nebo odpočinkových míst ve městě používá mlatové povrchy. Méně kumulují teplo a lépe zadržují vodu. Už za chvíli se v nočním radiožurnálu proto vydáme na jedno z třineckých sídlišť.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Méně přehřáté dlažby a více barev. Třinec mění při revitalizaci odpočinkového prostoru na sídlišti Lišbice beton za takzvaný mlatový povrch, který více propouští vodu, a šedivé betonové zítky chce nabídnout street artovým umělcům.
1: Tady místo toho vybitého betonu bude stejně jako kolem dokola mlatový chodníček z přírodního mlatého jakoby kamene. To je vlastně ten mlad.
2: Říká mi stavby vedoucí Adam Mrozek. Stojíme u malého kruhového parčíku mezi panelovými domy. Okolní chodníky jsou rozpálené, po mlatu není problém chodit na boso.
1: Hlavně ta výhoda je opravdu to, že by se to nemělo rozpalovat. Neměli by se vlastně do toho ani tvořit kole, protože jsme tady teďka jezdili se 7-tunovým autem a jak sam můžete vidět, koleje nevznikly. Takže pevnost to má dobrou.
2: Město chce mlatové povrchy používat čím dál více právě kvůli menšímu přehřívání a taky lepšímu zadržování vody, která se do podkladů prostě vsákne.
3: Po dešti se netvoří kaluže, je takový příjemný jak na pohyb, tak i na vlastně pohled. Takže má to své výhody a samozřejmě je to i ekonomicky výhodnější.
2: Říká mluvčí města Stanislav Češlar. Cena materiálu na trhu je podobná, položení dlažby ale vyjde dráž. Nevýhodou mlatových povrchů ale může být potřeba častější údržby nebo menší únosnost, proto nejde použít všude.
3: V případě, že by bylo potřeba příjezdu například sanitních vozidel nebo hasičských vozidel, tak samozřejmě ta zamková dlažba je taková pevnější, únosnější.
4: Tady vlastně to prostranství lemuje taková, dá se říct, skulptura, taková betonová zítka z nějakého odlevaného betonu.
3: Je to opravdu ideální místo pro ty uliční nebo pouliční umělce, jak se jim říkat. A toto je jedno z míst, kde bychom rádi nabídli prostor k té realizaci.
2: Město ve spolupráci s ateliérem Třinecké knihovny chce street artovým umělcům nabídnout další legální plochy. Třeba některé rozvaděče osvětlení. Z Třince František Kuča.

0: Posloucháte noční radiožurnál a teď mimořádně zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená dálnice D1 u Střekova. Velmi opatrně teď jeďte ve směru do Prahy po dálnici D1 z Brna. Za sjezdem u Střekova na kilometru 101 se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. Policie zasahuje, jsou tam také záchranáři a dálnice D1 je aktuálně neprůjezdná. Zatím se neví na jak dlouho, každopádně se začíná tvořit kolona. Opakujeme, uzavřená dálnice D1, velmi opatrně jeďte hlavně za sjezdem na Větrní Jeníkov na kilometru 101 až 102 je dálnice. Nic je uzavřená. Další zelená vlna nejpozději v dalších zprávách.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Linkin Park v nočním radiožurnálu a pláň poblíž anglického města Salisbury, známá megalitickou stavbou Stonehenge, vydala nové svědectví o dávných časech. Archeologové tam objevili jednodušší a také starší astronomickou observatoř. Ta je považována za nejstarší důkaz toho, že pravěcí lidé dokázali pozorovat oblohu a odvozovat z ní příchod ročních období.
1: Archeologický nález poblíž vesnice Bulford je oproti nedalekému Stonehenge mnohem méně okázalý. Vlastně se jedná jen o dva kruhové otvory v zemi. Prozkoumání unikátní lokality Salisburské pláně i samotného života našich předků má objev mimořádný význam.
2: I've been in archaeology now 60 years or something like that.
3: Archeologii se věnuji 60 let a toto je asi můj největší objev. Jsem poctěn tím, že jsem vykopávky nejen vedl, ale sám se na nich podílel. Pozorovat, jak nacházíme a vytahujeme ze země všechny ty artefakty, bylo prostě úžasné.
1: Popsal 76-letý Philip Harding, který se výzkumu Stonehenge a jeho okolí věnuje celý život. Strukturu, jejíž pozůstatky objevil nedaleko vesnice Bulford, tvořily až 4 metry vysoké kůly, umístěné 120 metrů od sebe. Stejně jako nedaleký Stonehenge stojí v linii, která ukazuje na východ slunce při letním slunovratu.
3: Je to první případ, kdy neolitičtí lidé přesně zachytili a zafixovali východ slunce během slunovratu. Struktura pochází ze stejné doby jako první stavby na místě nedalekého Stonehenge a dokazuje, že už tehdy byli lidé schopni mapovat pohyb slunce.
1: Kromě jam pro dřevěné sloupy objevili archeologové také vzácný neolitický nůž, keramiku, pazourkové nástroje a zvířecí kosti. To pomohlo datovat nález do období před 5000 lety, což znamená, že jsou o 500 roků starší než samotný slavný Stonehenge. Jaromír Marek,

0: Radiožurnálu.
1: Prezidenta Petra Pavla jsme vyspovídali živě ve vysílání Radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava. Jak vidí rozdělenost české společnosti a co s tím jako hlava státu může dělat? Poslechněte si záznam rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem na Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Adéla Burešová dodá zpravodajský souhrn.
1: Premiér Andrej Babiš dál odmítá schůzky s prezidentem Pavlem. Ten je připravený začít využívat třeba právo veta u zákonů. Kanada by podle prezidenta Trumpa měla platit za šíření dýmů z lesních požárů. Fotbalisté Anglie přestříleli Francii 6-4 a slaví bronz z mistrovství světa. A počasí bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se můžou objevit i bouřky a teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident přesto doufá, že se vzájemné vztahy zlepší.
3: Petr Pavel připomněl, že jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život. Může například vetovat zákony.
4: Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden České televizi řekl, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla.
5: My máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
3: Prezident řekl, že svou případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Kanada by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měla platit cla za šíření kouře z lesních požárů. Napsal to na své sociální síti Truth Social. V Kanadě hoří téměř na 900 místech. Hustý dým zasáhl i americké státy jako New York, Ohio nebo Pensylvánii. Podle Trumpa požáry zuří, protože Kanada zanedbává péči o lesy. Ottawa na to přímo nereagovala. Kanadský ministr Mark Carney už ve čtvrtek ale uvedl, že odpovědnost za boj proti změně klimatu nesou i Spojené státy. Handicapovaní lidé nebo seniori můžou nově žádat o byty v Brně online. Umožní to služby magistrátního portálu občana. Lidé přes něj podají žádost o bezbariérový nebo seniorský byt. Nemusí kvůli tomu chodit na úřad, což pro některé lidi s postižením může být komplikované. Bezplatné prázdninové kurzy sebeobrany nabízí veřejnosti ostravští strážníci. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, si vyhradili prázdninové úterky na tréninky pro veřejnost. Rezervace není třeba, stačí přijít do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Podle lektora Romana Martínka se ukazuje, že Ostravané mají o kurzy zájem.
6: To opravdu pro ty lajky, kteří si chcou vyzkoušet, jak jsou na tom, co se týče nějaké fyzičky, jestli dokážou dát nějaký úder, jestli se dokážou přikryt. A tak, jak Dnešek ukázal, prostě je to určené i pro děti, i pro nějaké starší věkové kategorie. A bylo tady docela mladých spousta, takže zatím jsme spokojeni.
1: Sport. Bronzové medaile na mistrovství světa získali fotbalisté Anglie. V zápase o třetí místo zdolali 6-4 Francii, která sice po poločase prohrávala 0-4, ale po změně stran se dvakrát dostala na rozdíl jediné branky. Poslední duel na francouzské lavičce odkoučoval Didier Deschamps, trenér, který tým dovedl ke světovému titulu v roce 2018 u mužstva po 14 letech končí. O svých pocitech mluvil Deschamps v rozhovoru pro kanál Be In Sport.
7: Je to těžké, protože pro mě to byl speciální den. Reprezentace pro mě znamená strašně moc, ale všechno jednou končí. Tým mi bude moc chybět. V první půli to od nás byla katastrofa, pak jsme se zlepšili a nebyli daleko od zázraku. Máme nadstandardní hráče, kteří jsou mladí a ještě se budou zlepšovat. To je to, co Francie potřebuje k tomu, aby se udržela ve světové špičce.
1: O titul se dnes utkají Argentina a Španělsko. Duel začne v 21 hodin našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná D1 u Větrného Jeníkova, taky Pražský okruh. Velmi opatrně jeďte po D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrní Jeníkov. Na stém prvním kilometru došlo k hromadné havárii dvou osobních a jednoho nákladního auta a dálnice je dočasně uzavřená, dodržujte prosím uličku. Brzdí se prudce do kolony a na kilometru 103 zatím není jasné, jak dlouho bude uzavírka trvat. Poslední volný exit je 112 na Jihlavu. Připomínáme taky obousměrnou uzavírku Pražského okruhu v úseku mezi Ořechem a Baranou. Barrandovem. Zde jedna sjíždějte exitem 16, kamionem už v exitu 10. Ve směru z letiště pak osobní vozy sjíždí exitem 19 a nákladní exitem 26. A ještě dálnice D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Spozorněte za sjezdem na Pečky. Na kilometru 37 stojí v odstavném pruhu porouchané auto. Je označené šipkou, tak ať vás nezaskočí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku polojasno, postupně se ale na celém území zatáhne, bude pršet a místy se objeví i bouřky. K večeru pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách vystoupají kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku může být až 30, tolik zprávy. A teď pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
9: Příjemné probuzení do časného nedělního rána přeji s nočním radiožurnálem a právě teď máme 6 minut po 4. hodině. Z Prahy na výstavu do Itálie míří vzácná středověká památka, takzvaný pražský fragment Markova evangelia. Proč je důležitá právě pro Itálii a kde přesně bude výstava? I o tom za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Fragment rukopisu Markova evangelia, který v roce 1354 získal císař Karel IV., opustil v těchto dnech Pražský hrad a zamířil na výstavu do Itálie. Jeden z nejcennějších pokladů svatovítské katedrály bude součástí expozice ve městě Aquileia. Výstava s názvem Markovo evangelium, 7 století, 3 zlomky, 1 evropský příběh, tam začne 12. září.
1: Chvíli všechno směřujeme právě k zahájení výstavy, připravujeme výstavní prostory, připravujeme krásné popisy, budou katalogy, budou knihy, takže jsme v té nejintenzivnější části přípravy.
2: Říká koordinátorka akce Martina Dlabajová.
1: Výstava bude v palácu, který se jmenuje Palác Mejzlík, je věnovaný jednomu z biskupů právě v Aquileji, biskupu Mejzlíkovi. Aquileia jako taková bylo významné duchovní a kulturní centrum středověké Evropy a právě v historii a v tradici rukopisu a v tradici spojené se svatým Markem se hrála naprosto klíčovou roli.
2: Tento rukopis, tedy Markovo evangelium, byl po staletí uctíván jako dílo psané přímo rukou evangelisty Marka. Moderní historický výzkum ale datuje vznik textu do 6. století. Pražská část, kterou do Čech přivezl Karel IV. Před svou římskou korunovací, je jedním z nejcennějších pokladů katedrály svatého Víta.
1: Právě Karel IV. Si nechal darovat od akvilejského patriarchy svého nevlastního bratra během své cesty do Itálie na korunovaci tento fragment a ta relikvie byla velmi opatrována v Praze po staletí právě proto, že se stala součástí duchovního a kulturního pokladu spojeného s katedrálou svatého Víta.
2: Návštěvníci tak poprvé po 7 staletích uvidí pohromadě všechny 3 dochované části rukopisu. Jedna je v Benátkách, další v italském Čividále a třetí právě v Praze.
1: Základ té výstavy je v tom, že se společně představí 3 dochované části celého toho rukopisu, takže tam budeme mít exponát nejenom z Prahy, ale také z italského Čividále a z Benátek, přímo z baziliky svatého Marka.
2: Postava svatého Marka je důležitá hlavně pro Benátky a tamní rodák Antonio Vivaldi, který působil v bazilice svatého Marka, psal hudbu určenou přímo pro oslavy tohoto světce. Svatý Marek, původním jménem Jan Marek, pocházel pravděpodobně z Jeruzaléma. Markovo evangelium vyniká stručností, dynamičností a důrazem na skutky Ježíše Krista. Svatý Marek je zobrazován s knihou a okřídleným lvem. Lev symbolizuje odvahu, sílu a bdělost, ale také připomíná hlas volajícího na poušti, jímž začíná jeho evangelium. Michaela Vetyšková, Radio Žu.

0: Napajedla na Zlínsku spustila systémy virtuální měny Korenci. Jeho cílem je podpořit drobné prodejce a oživit místní ekonomiku. Do systému už se zaregistrovalo 19 podnikatelů a přes 500 obyvatel. Ti získali virtuální platidlo, se kterým mohou u registrovaných obchodníků nakupovat za výhodných podmínek.
1: Je to čím dál těžší a kdo se orientuje pouze na kupní sílu ve městě, tak opravdu nemá moc šanci se udržet.
2: Říká Veronika Kníchalová, majitelka obchodu s obuví v Napajedlích na Zlínsku. Je jednou z podnikatelek, které se přihlásily do systému Korenci, tedy plánu na zavedení virtuálního platidla pro místní obyvatele. Projekt má v Napajedlích pomoci oživit místní ekonomiku, přivést do obchodu zákazníky a zabránit tak zavírání provozoven.
1: Konečně si někdo uvědomil, že tím podnikatelem malí, kteří bojují o denní chleba, se snaží, takže jim chce někdo pomoct.
3: Naším cílem je podpořit místní podnikatele a zároveň pomoct občanům.
2: Říká místostarosta Napajedel Vilém Skála z ODS a vysvětluje, proč se projekt Korenci v Napajedlích zavádí.
3: Myšlenka je taková, že pokud těm lidem budou chodit zákazníci, tak se jim dařit bude a nebudou mít důvod přemýšlet o tom, jestli tady zůstanou v Napajedlích.
2: Město do projektu uvolní 1 milion korun, ze kterého tak vznikne 1 milion takzvaných korentů. Ty se rozdělí mezi prvních 1000 do systému registrovaných místních obyvatel. Korenty pak můžou uplatnit u místních zaregistrovaných obchodníků. Jak vlastně nákup funguje, vysvětluje místostarosta Vilém Skála.
3: Při placení sdělí obchodníkovi svůj jedinečný kód, který obdrží prostřednictvím SMS zprávy. Díky tomu může prostřednictvím korentů uhradit až polovinu ceny nákupu. Například si někdo koupí boty za 2000 korun, 1000 korun uhradí prostřednictvím svým korentů od města a těch zbývajících 1000 korun doplatí ze svého.
2: Spolu s očekáváním je znatelná i obava z dosud neznámého, pokračuje Robert Haleš z místní cykloprodejny.
4: Ano, čekáme na nějaké informace, hlavně jsme řešili, jak to budeme řešit účetně, aby nám to sedělo ve skladech a podobně.
2: Zkušební provoz projektu bude ve městě fungovat do konce října. Následovat bude vyhodnocení a město pak rozhodne o jeho pokračování. Z Napajedel Tereza Chrastinová, Radiožurnál.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Je 16:30. Krátké zprávy přináší Adéla Burešová.
3: Ruské noční útoky na ukrajinský Kyjev nepřežil nejméně jeden člověk, dalších 5 je zraněných. Na Telegramu o tom informuje vojenská správa města. Starosta metropole Vitalij Kličko píše o zásahu více podlažního obytného domu. Na místě zasahují záchranáři. Útok přichází den po ukrajinském úderu na sklady největšího ruského internetového obchodu. Na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli přemnoženým sinicím zhruba 8 tun ryb. Podle Moravského rybářského svazu se situaci snaží zachránit ani rybáři i hasiči. Do vody vhánějí víc kyslíků, aby zabránili dalšímu úhynu. Podle rybářů ale bude vývoj záviset hlavně na tom, jak se bude situace vyvíjet na novomlýnských nádržích. Kolem 10 000 lidí se v sobotu v Bratislavě zúčastnilo každoročního pochodu hrdosti. Mnoho lidí přišlo na náměstí u úřadu slovenské vlády s duhovými vlajkami, které jsou symbolem sexuálních menšin. Odtamtud se účastníci odpoledne vydali na průvod ulicemi Bratislavy. Podobně jako loni prošli i letos kolem bývalého gejbaru, před kterým v roce 2022 střelec zabil 2 lidi a později zbraň obrátil proti sobě. Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá. Vyplývá to z dat zprávy Národního parku. Podle mluvčího parku Jana Dvořáka se kůrovcové kalamity vracejí ve vlnách a aktuálně jsou šumavské lesy v podobné situaci jako před 15 lety. V minulosti pomohlo škůdce zastavit hlavně počasí.
0: Sport.
3: Fotbalisté Anglie mají podruhé v historii medaili z mistrovství světa. V utkání o bronz na stadionu v Miami zdolali Francouze 6-4, přitom už po poločase vedli 4-0. 3 góly Angličanů dal útočník Saka. Za Francii se dvakrát trefil kapitán Mbappé, který je s 10 brankami aktuálně nejlepším střelcem šampionátu. Dnes v 21 hodin našeho času začne v New Jersey finále mezi Argentinou a Španělskem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená D1 u Větrného Jeníkova a taky Pražský okruh. Dálnice D1 je z Brna do Prahy stále uzavřená za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na kilometru 101 odklízí následky nehody kamionu a dvou osobních aut. Na místě stále ještě pracují i hasiči a kolona narůstá. Aktuálně se brzdí na kilometru 103. Sjezd na Větrný Jeníkov zatím je volný, ale během několika minut se to může změnit. Dál zůstává uzavřený také Pražský okruh obousměrně mezi Ořechem a Barrandovem. Kvůli demolici dvou mostů je uzavírka naplánovaná do 11 hodin dopoledne. Odklony dopravy jsou ale dobře značené a objízdné trasy bez kolon. A na silnici 34

0: 15 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30, to byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: Vést školu dnes není jenom o tabulkách, razítkách a rozvrzích. Ředitelé musí umět motivovat učitele, řešit problémy a udávat směr celé školy. Jak se na tuhle roli budou ředitelé nově připravovat, řekneme za moment v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Řídit školu dnes znamená mnohem víc, než jenom sestavovat rozvrhy a hlídat rozpočet. Od ředitelů se očekává, že budou lídry svých škol a povedou učitele. I proto ministerstvo školství mění přípravu budoucích ředitelů. Nové studium bude delší, praktičtější a více zaměřené na vedení lidí i každodenní fungování školy.
1: Když jsem vyhrál konkurs na ředitele školy, tak si mě vedoucí odboru školství zavolal a říkal, jste tady dva noví, budete jezdit na dvouletý školení, bude to každý měsíc.
2: Vzpomíná ředitel jedné ze základních škol v Chomutově Miloslav Honc, jak to chodilo před desítkami let, když sám nastupoval do vedení školy. Dnes je podle něj na ředitele škol mnohem více nároků.
1: Dneska je tlak na ředitele ze všech stran mnohem větší, dochází k obrovskému množství změn. Člověk se musí mít neustále na pozoru.
2: Když se dnes chcete stát ředitelem, nestačí jen zkušenosti z učitelské praxe. Musíte projít povinným kvalifikačním studiem. A právě jeho podoba se teď mění. Místo dosavadní stovky hodin budou muset budoucí ředitelé absolvovat 250 hodin přípravy. Hlavní novinkou je důraz na praktickou přípravu, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Studium je nově rozděleno do dvou navazujících částí a větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky. Součástí studia jsou také interaktivní formy výuky, sdílení zkušeností a řešení konkrétních situací z praxe.
2: Úvodní částí kurzu musí ředitel projít ještě před nástupem do funkce, druhou do 3 let ve vedení školy. V následném studiu se budou začínající ředitelé učit hlavně řešit situace, které každodenní řízení školy přináší, popisuje Zbyněk Wasserbauer, ředitel základní školy v Polné.
4: Je tam jako velký důraz na tu pedagogickou stránku věci, aby ten ředitel byl opravdový lídr, aby věděl, co po těch lidech chce, aby je dokázal vést. Jsem moc rád, že tam zapracovali i témata z financování školy.
2: Podle Zbyňka Wasserbauera ale bude klíčové, kdo je povede. Kvalita školitelů, kterým uděluje akreditaci ministerstvo školství, totiž může výrazně ovlivnit, co si ředitelé z přípravy odnesou.
4: Mám jenom 4 roky praxi a to je všechno. Takže samozřejmě bude záležet na tom, kdo to bude učit. Jestli dokážou sehnat profesionály v těch oborech, tak to bude skvělý. Pakliže neseženou, tak to bude celý jenom ztráta času těch víc hodin.
2: Zájem o ředitelské pozice se podle ministerstva školství liší podle regionů i typu školy. Předloni se ve skoro polovině případů přihlásil jen jeden zájemce. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Posloucháte noční radiožurnál, za 9 minut bude 5, začne ranní víkendový radiožurnál, dnes s Janem Pokorným, a tak pojďme už na poslední noční reportáž. Máme tu další radu pro řidiče z naší prázdninové série. Týká se dokladů, které po nás mohou při kontrole chtít dopravní policisté. Řada dokladů je totiž už elektronická a hlídka se k nim dostane ve své databázi. Slovo má zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka a reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Silniční kontrola může být pro řidiče trochu stresová situace. Člověk najednou přemýšlí, jestli má vše potřebné u sebe. Věděli byste teď v klidu odpověď na otázku, co máte při silniční kontrole předložit policistovi? Plukovník Jan Straka objasní, kolik toho musíme mít u sebe.
3: V dnešní době už není třeba mít u sebe spoustu dokladů, jak tomu bylo kdysi. V souvislosti s elektronizací už i policie přistoupila k tomu, že není nutné předkládat řidičský průkaz, protože máme přístup do evidencí. Samozřejmě se jedná o řidiče, jejichž řidičský průkaz je veden v evidenci České republiky. To znamená, cizinec ho stále musí mít u sebe. Jediné, co musím zatím mít u sebe, je potvrzení od doktora, lékařská prohlídka, a to v případech, kdy podle starší úpravy mi byl vydán zdravotní posudek v papírové podobě. Ponovu od 70 let už nemusím toto potvrzení také vozit sebou, protože lékař mi to potvrzení vydá elektronicky a nám se to propíše do evidencí.
2: Co tedy všechno není potřeba?
3: Nemusím mít osvědčení o registraci vozidla, nemusím mít u sebe povinné ručení zelenou kartu.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Dobrý den, je 5 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
1: Předseda sněmovny Okamura odlétá s podnikateli do Číny. Maďarský prezident Šujok podepsal podatek ústavy a skončí ve funkci. Fotbalisté Anglie po výhře 6-4 nad Francií vybojovali na světovém šampionátu třetí místo. A čekáme oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25, na Moravě až 29 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Během 5 dní navštíví třeba Šanghaj nebo Peking. Zaměřit se chce primárně na podporu cestovního ruchu, například zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny, posílení přímých leteckých linek nebo uspořádání výstavy terakotové armády v Praze. Cílem cesty je podle Okamury přilákat víc čínských turistů do Česka.
3: Před covidem rok 2018-2019 sem jezdilo více než 600 tisíc čínských turistů ročně. V útratách na osobu a na den se pohybovali na prvním místě, generovali v průměru už kolem miliardy korun ročně jenom na DPH.
1: Teď do Česka jezdí zhruba 200 tisíc Číňanů ročně. Opozice ale v posledních dnech vyzývala Okamuru, aby cestu zrušil kvůli zadržení českého občana v Číně. Maďarský prezident Tamáš Šujok skončí v úřadu. Ve videu na sociální síti oznámil, že podepíše parlamentem schválený dodatek ústavy, který ho zbaví funkce. Šujok původně odmítal, že se snaze poslanců podvolí. V projevu uvedl, že proces jeho odstranění porušuje ústavní hodnoty a zpochybnil legitimitu svého nástupce. Vítěz dubnových voleb a premiér Peter Maďar Šujoka opakovaně označil za loutku předchozího režimu strany Fidesz. Šujokovi vzkázal, že pokud dodatek ústavy nepodepíše, obratem ho z funkce odvolá parlament. Do brzkých ranních hodin se bavili návštěvníci na festivalu Colors of Ostrava. Čtyřikrát po sobě areál Dolních Vítkovic zaplnili 10 000 lidí. Organizátoři dlouhodobě nezveřejňují přesná čísla návštěvnosti. Podle uměleckého ředitele Filipa Košťálka ale byla letošní účast v porovnání s posledními ročníky rekordní.
4: My už jsme věděli několik týdnů před festivalem, že ty prodeje jsou lepší než v loňském roce, ale samozřejmě dokud ten festival v podstatě neskončí, tak není dobojováno, protože jsou to jednak vstupenky, ale i to, co se sní, vypije a tak dále.
1: Sport. Bronz na mistrovství světa fotbalistů vybojovala Anglie. Ostrované v zápase o třetí místo porazili v Miami Francii 6-4, když už po poločase vedli 4-0. O titul se dnes od 21 hodin českého času utkají Argentinci se Španěli. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. A obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku 14. etapu cyklistické Tour de France a zvýšil svůj náskok v čele závodu. Před Dánem Vingegaardem, který byl čtvrtý, vede hvězdný Slovinec už o 4,5 minuty.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Větrného Jeníkova a uzavřený Pražský okruh. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na kilometru 101 je po nehodě dvou osobních a jednoho nákladního auta blokovaný pravý jízdní pruh. Projíždí se jen levým, je to za levotočivou zatáčkou nepřehledně a kamiony tam chvílemi prudce vybočují. Pražský okruh je stále uzavřený v úseku mezi Ořechem a Barandovem v obou směrech. Je to kvůli demolici dvou mostů a uzavírka je plánovaná do 11 hodin. Směrem od D1 sjíždějte exitem 16 kamionem už v exitu 10 a ve směru z letiště pak osobní vozy sjíždí exitem 19 a nákladní exitem 26. No a na dálnici D2 směrem z Bratislavy do Brna spozorněte za sjezdem na Podivín. Na 38. kilometru stojí porouchané auto v odstavném pruhu, můžou se kolem něj pohybovat chodci. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku polojasno, postupně na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami. Místy se objeví bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29 stupňů. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní víkendový radiožurnál s Janem Pokorným.
0: Pět hodin a pět minut, dobrý den, dobré nedělní ráno. Fotbalová Francie ta neměla dobrý den, ani dobrý večer. To, že tamní Lyon prohrál s pražskou Sláví, budiž, byl to přípravný zápas. Pak se ale hrálo na světovém šampionátu o bronz. A když hráči země galského kohouta prohrávali po poločase s Anglií 0-4, bylo zřejmé, že ani ten vítězný oblouk se na to už nemůže dívat. Nakonec Anglie vyhrála 6-4. Ano, řeč je o fotbale, 6-4. A dnes jdeme do finále a můžeme se přijít Argentina nebo Španělsko. Uslyšíte večer.
2: Víkendový radiožurnál
6: a Jan Pokorný.

0: Můžete je potkat třeba v Hodoníně. Jsou to studenti a pomáhají s údržbou a zkrášlováním města. Radnice prázdninovou brigádu pro mladé nabízí každoročně. Letos je to už po 30. Tentokrát se brigádníků přihlásilo kolem 90. Hrabou listí, uklízejí plevel třeba u muzea, křižovatek a nebo za radnicí.
1: Jak jsou tady ty rostliny, tak hlavně odděláváme plevel, aby se to nedostalo k těm rostlinkám prostě, aby to bylo pěkné, čisté. Jo, minule jsme ještě okopávali stromky, protože to budou zalívat, tak jsme tam udělali takové hradbičky.
2: Popisuje při práci 16-letý Matěj Bůček. Očišťují taky nepořádek u keřů, laviček nebo chodníků a obrubníků.
1: Super práce. Pokud okopáváte stromky 2 hodiny v kuse, tak trošku asi jenom ty záda, ale jinak to není vůbec fyzicky náročné.
3: Ještě jsme chytali brouky, jsme zachránili nosorožíky.
2: Doplňuje 17-letý Matyáš Vlach, který je s ním ve dvojici.
3: Tak za mě jako nejsou žádné pořádky, za mě to je super. Jo. I ten plat je výborný, práce taková podřadná, takže jako za ty peníze úplně super. Je to takový prostě, jak to říct, team building, kde se ty lidi postupně seznamují.
2: Studenti dostávají za práci necelých 135 korun za hodinu. Matyáš Vlach si chce za vydělané peníze rozšířit sbírku.
3: Tak já sbírám druhoválečné uniformy, obzvlášť německé. Chci se budu mít z toho platu jen taký zbyteček a chci si koupit uniformu za 5 000.
2: Podle místostarosty Ondřeje Fialíka z Hnutí pro Hodonín původně brigády začaly nabízet, aby si mladí k městu vybudovali vztah.
4: Přes ty letní měsíce se technické služby starají o zálivky, blokové očisty a vlastně tady ti studenti nám vykrývají místa třeba, na které se nestihneme dostat, případně jsou takové třeba okrajovější, ale nedáváme jenom těch okrajových. Dneska se nacházíme přímo za radnicí, máme tam i naplánované náměstí. Takže jsou to vlastně takové věci, které třeba ty technické služby zrovna nestihnou.
2: Radnice uvažovala, jestli brigády pro studenty nerozšíří. Chybí jim ale vedoucí týmu, kteří musí být dospělí. Hana Novotná, Radiožur.

0: Přejeme dobré nedělní ráno, tady je Radiožurnál, tady je počasí, tady je Václava Marešová.
1: Počasí. A já jsem tu proto, abych vám řekla, jak bude přes den. Dopoledne ještě může být polojasno, od západu se ale bude obloha zatahovat a oblačno až zataženo s občasným deštěm čekejte dnes na celém území. V západní polovině Čech, ojediněle i jinde, budou bouřky, a to i silné, a v nárazech větru se v bouřkách může objevit i silný vítr, a to o rychlosti až 70 km za hodinu. Hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku, navíc můžou tyhle bouřky doprovodit i kroupy. No a ještě přidám dnešní teploty. Na západě Čech většinou do 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a na Moravě i víc, až 29 stupňů. Tak hezké nedělní ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdně.

0: A teď budeme chvíli vrtat. Vodohospodáři postupně obnovují umělnické vrtice dosluhující vrty na pitnou vodu. Je jich tam 52, z nich 13 nahradí vrty nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno, Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů.
1: Za námi je vrt, který je v provozu a přicházíme k takovému modrému válci a je na něm napsáno S9A, to je ten nový vrt.
2: Je to ten nový vrt, vlastně v podstatě náhradní vrt, který má nahradit ten stávající S9, který je vlastně za hranicí své životnosti.
1: Vedoucí střediska dálkovod Mělnická Vrutice společnosti Vodárny Kladno Mělník Václav Jásek. Ten vrt původní dosluhuje, co se týká jako jeho vydatnosti anebo toho technického osazení?
2: Ne, vydatnost má stále stejnou, pouze to vystrojení toho vrtu, který je soceli, tak to dosluhuje. Ono to ani nelze opravit, protože to okolí toho vrtu stávajícího je zakolmatovaný těma železitýma bakteriema a mohlo by se stát, že kdyby se ten vrt i třeba vyzbrojil nově nějakým způsobem, tak už by nemusel mít tu vydatnost. A hlavně by se nám ten vrt zmenšil, co se týká jakoby profilu.
1: Jaký má ten vrt průměr a jak je hluboký?
2: Ten vrt má průměr 300 mm a hluboký je 60 metrů.
1: Lenka Kozlová ze společnosti Vodárny Kladno Mělník říká, že letos bude takových nových vrtů 6.
3: Všech 6 nových náhradních vrtů vyšlo na 17 milionů.
1: Pokračuje ředitel Vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek.
4: Zde máme nějakých 52 vrtů a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
1: Úplně nové vrty, jak se říká na zelené louce, už vodárny nemohou podle ředitele Živnůstka zřizovat.
4: My už nemůžeme přidávat vrty z toho důvodu, že my v tuhle tu chvíli čerpáme, dá se říct, 100% toho, co nám tady ta příroda dá.
1: Vodárny Kladno Mělník dodávají ročně 15 milionů kubických metrů vody, a to asi 300 tisícům obyvatel hlavně středních Čech. Z Mělnicka Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Je 17:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
4: Stovkám tisíc lidí skončí během letních prázdnin platnost jejich osobních dokladů. Podle ministerstva vnitra se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů. Dokdy průkaz platí, by lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a případně ho včas vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, expresně je vymění do 5 pracovních dnů. V jihokorejském Pusanu dnes zasedne výbor pro světové dědictví UNESCO. Bude se zabývat nominacemi na zapsání asi 30 nových památek na seznam světového dědictví. Je mezi nimi například hora Olymp v Řecku, která je nedílnou součástí řecké mytologie. V současnosti je na seznamu zapsáno přes 1200 lokalit ve 170 zemích. Česko jich má 17, například historické jádro Prahy nebo Lednicko-Valtický areál na Moravě. A smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá. Vyplývá to z dat správy Národního parku. Podle mluvčího parku Jana Dvořáka se kůrovcové kalamity vracejí ve vlnách a aktuálně jsou šumavské lesy v podobné situaci jako před 15 lety. V minulosti pomohlo škůdce zastavit hlavně počasí.
5: Sport.
4: Bronzové medaile na mistrovství světa získali fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápase o třetí místo přestřílel 6-4 Francii, která sice po poločase prohrávala 0-4, ale po změně stran se dvakrát dostala na rozdíl jediné branky. O titul se dnes utkají Argentina a Španělsko. Duel začne v 21 hodin českého času, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřený Pražský okruh a nehoda na D8 u Prahy. Stále platí uzavírka Pražského okruhu obousměrně v úseku mezi Barandovem a Ořechem. Demolují tam dva nadjezdy a provoz by měl být obnovený okolo 11. hodiny dopoledne. Ve směru z D1 je odklon vedený pro osobní auta exitem 16 a pro kamiony exitem 10. V opačném směru osobní vozy sjíždějí na 19. kilometru směr Ořech, nákladní auta exitem 26. Velký pozor teď na D8 z Ústí nad Labem na příjezdu do Prahy. Za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na kilometru 8 stojí v odstavném pruhu dvě havarovaná vozidla. Před chvílí dorazila i policie, ale vozovka je tam hodně mokrá, může to klouzat tak opatrně. A ještě dálnice D1 z Brna do Prahy, tam zbystřete za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na stém prvním kilometru odklízí následky dřívější nehody dvou osobních aut a kamionu. Za levotočivou zatáčkou je blokovaný pravý pruh a kamiony tam chvílemi prudce vybočují. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Vstáváte do rána s proměnlivou oblačností na řadě míst. Teď taky prší s dešťovými přehánkami. Právě počítejte třeba ve středních a západních Čechách a na jihu Moravy je i slabší bouřka. A jak bude přes den, hlavně na Moravě a ve Slezsku, bude neděle ještě velmi teplá. Naměříme tam až 29 stupňů. V Čechách pak většinou do

0: hodinu a také silný déšť a místy i kroupy. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Jan Pokorný.
1: Dobré nedělní ráno, 6:04, za chvíli na to půjdeme od lesa. Lesní požáry totiž letos zaměstnávají hasiče po celé republice. Jen do poloviny července jich evidují téměř 900. V malé osadě Kadolec, nedaleko rakouských hranic na Jindřichohradecku, letos les hořel už 4x. V reportáži se tam za chvíli podíváme.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I opravdu.

Jestli jste ten zápas prospali, tak vězte, že fotbalisté Anglie na světovém šampionátu v utkání o bronz i díky hat-triku Saky zdolali Francii 6-4. Francouz Mbappé se dostal do čela historické tabulky střelců. Tady je Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál. Loni hasiči v Česku zasahovali u víc než 15 stovek lesních požárů. Letos do poloviny července jich evidují už téměř 900. Jejich riziko zvyšuje sucho i lidská nedbalost. Podle portálu Intersucho je jedním z míst, které trápí externí sucho okolí jihočeských Dačic. Do osady Kadolec, nedaleko rakouských hranic, výjížděli k hořícímu lesu hasiči letos už 4x.
1: Ten samotný požár vypukl asi tak 100 metrů ještě od nás.
2: Ukazuje směrem do vzrostlého lesa Pavel Brůžek z hasičské jednotky v Dačicích.
1: Jako v prostředku toho lesa.
2: Ale u Kadolce nehořelo letos poprvé.
1: Bylo to tady, myslím, že už po čtvrtý. Kluci, když se nám tohle z toho zvalo v poplachu, tak se tomu samozřejmě už trošku jako nadsázkou zasmáli, že zase Kadolec. Na těch stromech můžete vidět, že ta intenzita toho požáru byla poměrně značná. Ty plameny tam dosahovaly nějakých 3-4 metrů.
2: Kopečky, větve v cestě a tomu musí teda hasič absolvovat v obleku a k tomu si techniku tam dotáhnout.
1: Přesně tak. Samotná výstroj je poměrně těžká. Tenhle ten požár vypukl vlastně v době, kdy byly ty 38-ky, 40-ky, takže už jenom to, že si tohle nadáte, tak je obrovská fyzická zátěž a potom samotná manipulace s vozidlama, s technikou.
2: Než kezky zapršelo, jinak je ale dost sucho na Dačicku.
1: Když byla kůrovcová kalamita, proběhla nějaká masivní těžba, vznikly námíti na paseky, samozřejmě se sázely nějaké nové školky a v těch školkách je vysoká tráva, suchá. To ten požár šíří opravdu velice rychle.
2: Souvislost se stavem lesa a suchem potvrzuje i Martin Možný z týmu Intersucho.
3: Dačicko patří mezi oblasti, kde se v současnosti výrazně projevuje půdní sucho. Přehánky a bouřky v nejbližších týdnech mohou krátkodobě zlepšit ten stav, ale jednotlivé bouřky dlouhodobý deficit sami o sobě neodstraní.
2: Příčiny vzniku lesních požárů shrnuje mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
4: Pravděpodobnost vzniku je určována přírodními podmínkami, jako je sucho, vysoké teploty, vítr. Trend globálního oteplování v celé Evropě zvyšuje riziko.
2: Požár v Kadolci měl naštěstí happy end, pomohl zášením i déšť.
1: Přesně tak. Po lokalizaci toho požáru přišla bouřka a ten déšť potom sehrál svou roli. No.
2: Nejvíce lesních požárů je ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Naopak nejméně požáru je v hlavním městě Praha, v Olomouckém a Zlínském kraji. Z Dačicka Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: počasí.
1: 12 až 20 stupňů a velmi proměnlivá oblačnost, místy přehánky a na Moravě spíš polojasno. Tak právě takové počasí je teď nad naší republikou. Nejtepleji je právě na jihu Moravy, tam vám teploměr ukáže až 20 stupňů a to třeba v Lednici. Naopak nejchladněji kolem 12 hlásí západ Čech, třeba Tachov a Stříbro, tak tam je aktuálně 13. A taky přes den bude západ Čech nejchladnější. Většinou tam naměříme jen do 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a na Moravě i víc až 29. No a taky platí varování před silnými bouřkami. Ta výstraha se týká jihovýchodní části Čech, Moravy a taky Slezska. V Čechách se bouřky můžou formovat už od dopolední 11. hodiny, na Moravě pak až od 3 odpoledne. No a situace se uklidní až po 18. hodině v podvečer. Bouřky můžou přinést kroupy, silný vítr, ale noc ta už bude klidná, bez oblačnosti, ale bude chladno, jen mezi 8 až 12 stupni. Tak hezké nedělní ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Nudíte se? Kupte si medvídka Mývala. To není návod na to, jak si ještě jednou přečíst postřežiny, ale informace o Mývalu neobvyklého vzhledu, který byl spatřen v americkém městě Seattle a získal armádu fanoušků poté, co se na sociálních sítích začalo šířit video, na kterém zvíře s krátkým zaobleným tělem a dlouhýma nohama přebíhá přes trávník. My se teď podíváme do Ostravy, protože nejsilnější ročník za několik let, tak hodnotí pořadatelé letošní Colors of Ostrava. Areál v Dolních Vítkovicích čtyřikrát po sobě zaplnili 10 000 lidí, aby si tito užili koncert hvězd, jako byl Moby, LP, tedy Swims, a nebo taky populární a Colors zahajující 21 Pilots.
1: One Pilots jednoznačně přilákali nejvíce skalních fanoušků. Ti vzali areál útokem už při otevření a hlídali si místa pod pódiem.
2: 21 Pilots, ty byly opravdu parádní, nádherný koncert. Ve čtvrtek LP byla skvělá.
1: Říká Vojta, který přijel z Buštěhradu. Dlouho bude Ostrava vzpomínat i na Mobyho. Poslední dva festivalové dny poznamenalo počasí. V pátek museli pořadatelé kvůli silnému dešti a hrozící bouřce zrušit třeba vystoupení Malkita Singha a některé koncerty posunout. Ale ani voda nebránila promáčeným fanouškům užít si koncert trumpetisty Ibrahima Maloufa.
3: I've been touring for 20 years, that I'm playing under the rain. I've been dreaming for them, guys. I've been dreaming for this.
1: Sám si liboval, že hrát v dešti je jeho splněný sen. Počasí se neumoudřilo ani poslední festivalový den, kdy se Ostravou prohnala krátká bouřka i s kroupami. Planý požární poplach zase na chvíli přerušil divadelní představení Klicperova divadla a pak Usnu a vstanu o Zuzaně Navarové.
4: Vy si zkuste vymazat tady tu plošku z hlavy a nechat to představit zase plynout. Moc děkujeme a snad už to dojedeme. Tak pojedeme pod nás, jo?
1: Úplně poprvé jsou na festivalu Gabriela a Filip z Hrádku u Třince.
5: Líbí se mi, že je to inkluzivní. Líbí se mi, že se tady myslí na mentální zdraví, na lidi s tělesným postižením. Je tady pořádek, není tady mnoho opilých lidí.
1: Jaký mínus?
5: Asi tak první hodinu, když jsme přišli, tak bylo poměrně těžké se tady zorientovat.
1: Tři nejsilnější momenty na Colors?
6: Bych řekla, že 21 Pilots by bylo jedno. A jinak atmosféra, lidi, asi takhle bych to popsala. Takže atmosféra a lidi jsou ty dva další zážitky.
1: Komentuje svou druhou návštěvu Anna z Prahy. Umělecký ředitel Filip Košťálek si ale i přes některé komplikace letošní ročník pochvaluje.
7: Samotné vystoupení byly naprosto nepřekonatelné a nejenom na hlavní scéně, ale na všech scénách, což jsou Colors.
1: Číslo
7: neříkáme. Oproti nějaké blízké minulosti to byl rozhodně rekordní ročník.
1: Osvědčili se podle něj i změny v areálu, jako přesunutí fora Melting Pot do oblasti dolu Hlubina.
7: Melting Pot byl stále naplněný, věřím, že to návštěvníkům umožnilo vidět opravdu více přednášek za kratší čas. No a Steel Stage, obrovský posun v návštěvnosti, písničkáři uhranuli návštěvníky Colors a taky bych vypíchl naši druhou největší stage, protože i tam jsme udělali nějaké úpravy a ta scéna byla vlastně stále plná.
1: Jméno na příští rok zatím Filip Košťálek neprozradil.
7: Ale už teď jednáme a už něco máme přetvrzené.
1: Uzavírá umělecký ředitel festivalu a zároveň vyvrací spekulace o tom, že by se měl festival v budoucnu stěhovat z Ostravy. Z Colors of Ostrava František Kuča, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: A máme 6 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
3: Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Spojené státy už 8. noc pokračují v obnovené ofenzívě proti Íránu. Fotbalisté Anglie přestříleli Francii 6-4 a slaví na mistrovství světa bronz. Čekáme oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě až 29.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
3: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikdy nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdříve kontaktovat policii a svou banku. Spojené státy zahájily další vlnu útoků na Írán. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM s tím, že cílem úderů je dál oslabit schopnost Teheránu ohrožovat komerční lodní dopravu v Hormuzském průlivu a potrestat revoluční gardy za útok v Jordánsku. Ten nepřežili dva američtí vojáci. Íránská státní média hlásí útoky například poblíž přístavního města Sirík na jihu země. Fotbalisté Anglie slaví bronzové medaile na mistrovství světa. V Miami přestříleli Francii 6-4.
5: Francouzi střelili všechny své góly v druhém poločase a diváci do poslední chvíle věřili ve srovnání, potvrzuje Gabriel.
6: Jsem vděčný za ten druhý poločas. Kdyby to zůstalo 4-0 jako po první půli, tak bych byl naštvaný. Nakonec jsme si užili výbornou hru a hodně gólů.
5: Dvě branky střelil kapitán francouzského týmu Kylian Mbappé, který je z 10 góly zatím nejlepším střelcem šampionátu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalové mistrovství světa dnes zakončí finálový zápas. V New Jersey proti sobě nastoupí obhájci titulu Argentinci proti Španělům, kteří se pokusí ovládnout šampionát po 16 letech. Utkání začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA v Aténách. Nejvýše nasazenou dánku Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a dnes odpoledne se o titul utká s řekyní Sakariovou. O očekávání před finálovým soubojem mluví Barbora Krejčíková.
8: Na ten zápas Marii se extrémně těším, protože vlastně hraje doma a hrát doma je prostě strašně speciální a jsem ráda, že vlastně má tady tu příležitost, protože vlastně já už jsem to zažila několikrát v České republice a je to prostě úžasný pocit pro nás, pro hráče, hrát před domácím publikem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdný Pražský okruh a překážka na D8 u Prahy. Připomínáme obousměrnou zavírku Pražského okruhu mezi Ořechem a Barrandovem. Demolují tam dva nadjezdy a provoz by měl být obnovený okolo 11. hodiny dopoledne. Ve směru z D1 je odklon vedený pro osobní auta exitem 16 a pro kamiony exitem 10. V opačném směru osobní vozy sjíždí v exitu 19, nákladní auta exitem 26. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem pozor na příjezdu do Prahy. Na 8. kilometru stojí přímo v exitu na Kralupy nad Vltavou havarované auto. nehodu šetří policie a světelná šipka částečně zkracuje připojovací pruh. Navíc je vozovka po dešti hodně kluská, tak dávejte pozor. A drobné zdržení naberete na silnici 50 u Uherského Hradiště směrem na Brno. Za sjezdem z dálnice D55 se sune fronta k omezení u odbočky na Boršice, ztratíte tady asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme zpočátku polojasno, postupně na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami. Místy se objeví bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: Speciál radiožurnálu Sport.
10: Repríza. Po víc než měsíci o víkendu skončí ve Spojených státech fotbalové mistrovství světa. V neděli na stadionu v New Jersey zabojují o titul Španělsko a Argentina. O končícím šampionátu teď na radiožurnálu Sport budeme mluvit v hodinovém speciálu. U toho samozřejmě nemůže chybět náš fotbalový expert a tvář talkshow desítky, pětinásobný mistr ligy Pavel Horváth. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Naším hostem je ale i někdejší reprezentační útočník, hráč Lazia Řím nebo Aston Villa, nejlepší střelec Evropské ligy ze sezóny 2012-2013, Libor Kozák. Dobrý den.
12: Dobrý den všem.
10: No a se mnou ve studiu sedí taky fotbalový reportér radiožurnálu Sport, ten na mistrovství světla sledoval dění kolem českého týmu, Lukáš Michalík. I ty vítej.
13: Díky moc, trochu závidím pánům přede mnou ty přívlastky, ale tak to je. Každý máme svoji roli. Hezký den.
10: Pánové, začneme trošku odlehčeně. Končí nejdelší mistrovství, které zatím nabídla historie fotbalu. Poprvé se ho zúčastnilo 48 zemí, nabídlo 102 zápasů, ještě dva přijdou. Tak začnu u Pavla Horváta. My, fotbaloví novináři, kteří se věnujeme mistrovství světa, my už jsme po ránu pomalu zombí. Nejsi teď přesycený fotbalu?
11: No, musím říct, že je to dlouhý, samozřejmě těch týmů bylo hodně. Snažil jsem se vidět co nejvíc zápasů, ale musím říct, že některý jsem opravdu jenom se kouknul na góly nebo to, co zajímavého se stalo, protože asi si myslím, že to fyzicky nešlo všechno zvládnout.
10: Jak to máte vy, Libore? Stíhal jste sledovat mistrovství světa?
12: Tady souhlasím s Pavlem, taky určitě jsem nestihl úplně všechno, samozřejmě i ty časy, které u nás byly v noci, tak samozřejmě šly stíhat hůř, takže těch zápasů bylo spousta, i když si myslím, že nakonec ukázalo, že i ty týmy, ty menší, které třeba neznáme, jsou konkurenceschopné, takže na jednu stranu v tomhle vidím pozitivu, ale opravdu stihnout všechno nešlo.
13: Na to jsem chtěl navázat, že skutečně je to hodně dlouhé, když vezmu v potaz tu svoji zkušenost, že jsem do Spojených států vyrazil už 30. května a teď už to budou 4 týdny, co jsem doma a stále se hraje, tak mi to přijde až neuvěřitelné. Navážu na Libora, mě taky zaujala velmi ta menší družstva z těch menších zemí, která mnohdy, nebo ty země mnohdy předváděly velmi dobré výkony, ať už Haiti, Panama, nebo samozřejmě Curaçao, Kapverdské ostrovy. Bohužel jsme mého pohledu i lepší než český tým, ale já na to navážu dalším dotazem. Zeptám se Pavla, co tě nejvíc zaujalo na tom aktuálním mistrovství, co si třeba budeš pamatovat?
11: No, já si budu pamatovat, byť si myslím, že v Evropě jsou krásný stadiony, tak vím, že jsem jako měl možnost jet do Ameriky se podívat, do Mexika, ale nevyužil jsem to a teď toho trošku lituju, protože ty staďáky víceméně nebo v podstatě haly v Americe mě velmi zaujaly a chtěl bych vlastně navnímat to, jaký tam je jako zvuk, jaká tam je akustika, jak ty hráči se tam cítí, protože samozřejmě my jsme vyrostli v generaci, kdy jsme byli zvyklí hrát opravdu na otevřených staďákách. Já jsem měl to štěstí, že v Kobe v Japonsku, když jsem hrál, tak už tam ta zatahovací střecha byla, ale vlastně jsme tam hráli jenom dvakrát, když to bylo zavřený, takže pro mě to bylo trošku jiný a trošku mi mrzí opravdu, že jsem na těch staďákách nemohl být a zaujalo mě to vlastně ta technika, technologie, které tam jsou k dispozici pro ty fanoušky, to si myslím, že předčilo pro mě zatím ten fotbal, protože ten fotbal jsem nějak očekával.
10: Co na to říká Libor Kozák, taky musíme zmínit, že fanoušci mají teď obrovský servis v tom, že poté, co zasáhne video rozhodčí, tak hlavní sudí musí do mikrofonu vysvětlit vysvětlit to, co šlo, což je rozhodně jedna z věcí, která také bude určitě nahlížena i v budoucnu zpátky jako pozitivní.
12: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že i ty pravidla, jak vlastně rozhodčí, které musí vysvětlit, tak i pravidla po těch autech nebo po odkopech, kdy vlastně je tam omezený čas, si myslím, že se ukázaly jako pozitivní a opravdu tu hru celkově zrychlilo, takže na to si myslím, že se určitě naváže. A když já navážu na Pavla, tak přesně ty stadiony, taky to je jedna věc, která opravdu v tom hlavně teda Američané jsou opravdu mílemi daleko a i s klukama, co jsem se bavil, co tam byli, přímo i s klukama z repre, tak vlastně i oni říkali někteří, kteří hráli na obrovských stadionech v Evropě, že to, co zažili tam, bylo ještě něco navíc, takže opravdu ty stadiony, to pro nás jako Evropu takovej může být i příklad v něčem a jinak potom samozřejmě ty fotbalové věci, ty fotbalové příběhy, ty si budeme pamatovat, ať už to je Messi nebo přesně příběh Kapvert, takže těch příběhů vždycky to mistrovství píše hodně a jak jste se vlastně i bavili, jestli vlastně jsme přesycení, tak já osobně ne, protože spíš nedokážu představit, co bez toho mistrovství budu dělat, protože opravdu člověk se tak trošku spohronil v tom, že každý den má na výběr 3-4 fotbaly a bylo to fajn a tak teď jdeme do toho finále. No.
13: Já jenom navážu ještě na téma a stadiony, přidám osobní zkušenost. To byl asi možná největší zážitek pro mě na mistrovství světa, protože už jsme zmínili, že ty české výkony nebyly takové, ale na stadiony jsme měli skutečně štěstí. V Guadalajaře hodně zajímavý stánek, byla to v podstatě taková useknutá sopka, která byla posezaná v trávě. Když jsme se bavili o těch moderních, tak Atlanta, to je skutečně hypermoderní stánek. Já ještě den před zápasem, když jsem si zařizoval nějaké věci, které byly potřeba k zápasu, jsem tam byl, já nevím, 4 hodiny předtím, než tam mohli všichni a vlastně snažil jsem se najít místnost, kde si vyzvednu nějaké věci potřebné k tomu zápasu a s tím člověkem, který se mě tam měl ujmout, tak jsem se nenašel. Zkrátka jsem tam hodinu bloudil, nešlo to absolutně najít, sídlili někde v podzemí, takže si pro mě ten člověk musel dojít. To bylo poměrně zajímavé. No a Aztécký stadion, neuvěřitelná stavba, legendární, 2000 metrů nad zemí ještě víc, respektive nad mořem, leží ten stadion, má kolem sebe tu auru, samozřejmě božská ruka Diego Maradony, takže ty stadiony, to bylo něco neuvěřitelného.
10: To říká Lukáš Michalik ve speciálu Radiožurnálu Sport k mistrovství světa.
0: Speciál Radiožurnálu Sport.
10: Našimi hosty jsou ale také Pavel Horvát a Libor Kozák. Já začnu u Libora. Je to tak, že mezi tu top 4 se dostali ty zasloužené 4 týmy?
12: Asi ano, určitě. I těma výkonama, tím fotbalem, jakým vlastně hrajou, nebo hráli i v té skupině a potom následně v té baráži nebo v tom playoff, tak vlastně řekněme, že my fotbaloví fanoušci jsme rádi, protože tam je opravdu to nejsilnější, co asi se na mistrovství předvedlo a to si myslím teďka ukázali i ty semifinále, takže a vlastně i ty ukázali vlastně, že vždycky z těch semifinálových soubojů vlastně do toho finále postoupili ty týmy, které prostě měli v tom zápase navrch.
10: Co říká Pavel Horvát, nechyběl mu někdo v semifinále?
11: No, chybělo mi Česko samozřejmě, byl bych rád, kdybychom se takhle daleko dostali, ale logicky ta sportovní forma prostě nebyla dobrá a my jsme tam nebyli, takže jsem tak nějak jako vždycky hledal někoho, komu bych chtěl fandit, i když jsem nestranný žurnalista samozřejmě, ale ty příběhy, jak říkal Libor předtím, tam ty příběhy prostě jsou pronutý celým tím mistrovstvím a od Messiho, který asi všichni vnímají, počínaje po takový ty, řekl bych, teď se neurazí nikdo, štěky Merina, který poslal 2 gólama prostě Španěli až skoro do finále, tak prostě to jsou příběhy, který budeme vnímat a zase rozebírat ty následující, trochu si říct, i roky, protože se jich tam stalo tolik, že to v podstatě nejde navnímat takhle za takovou chvilku. No.
13: Navážu na Pavla, pro mě ten aktuálně nejsilnější příběh je ten kolem Lionela Messiho, tak se pojďme trochu pověnovat Argentincům. Měl jsem možnost komentovat to semifinálové utkání Anglie-Argentina, které v prvním poločase toho moc nenabídlo, ale ten závěr byl neskutečný, kdy Argentinci i zásluhou 2 asistencí Lionela Messiho otočili zápas a zvítězili. Tak se zeptám Libora, stručná otázka, zvládli by to podle vás Argentinci bez Lionela Messiho?
12: nezvládli, můj názor nezvládli, prostě to, co předvádí on v jeho věku vlastně od prvního utkání na to mistrovství, je prostě neuvěřitelný. Je prostě opravdu neuvěřitelný, jaký má efekt on na tým, a vlastně ale i tým na jeho, že tým na něj, prostě jak jsou schopni vlastně pracovat kolem něho. A to celé, jak to vlastně dali dokupy, ale to není za poslední rok nebo čtyři, ale vlastně od té doby, kdy tam přišel Scaloni, který mimochodem pro mě to má osobní váhu Argentina, protože jsem se Scalonim ještě hrál v Láciu 3 roky, takže měl jsem s ním krásný vztah, takže od té doby sleduju tu jeho kariéru trenérskou a když usadl potom tak trochu nenápadně na tu lavičku Argentiny, tak jsem byl hodně, hodně zvědavý, co vlastně s tím dokáže udělat, jo, po Maradonovi a takhle, takže to a to, co předvádí, to, co vlastně s jaký úspěchy dovedl a teďka je před dalším obrovským úspěchem, to je pro mě něco. Jsou to pro mě velké emoce, říkám, protože jsem mohl s ním sdílet tu kabinu a on teďka dokázal dát tým okolo Messiho takhle dokupy na takový úrovni, že hrajou takovej fotbal a hlavně emočně a tím prostě jde na nich vidět, jak prostě to chcou to, když se člověk vidí jenom na tom chování na hřišti a celkově, tak jde prostě vidět, jak oni, pro ně prostě to znamená všechno, ten zápas, ten moment, takže to se mi na ní strašně líbí a když se vrátím k tomu Messimu, říkám, to je kapitola sama pro sebe a jde vidět, že s tím týmem i s tím Scalonim mají prostě neskutečný až rodinný vztah.
13: To říká Libor Kozák ve speciálu Radiožurnálu Sport. Podržím se ještě vašeho vztahu se zbývalým spoluhráčem Lionelem Scalonim, trenérem Argentinců, máme to pochopitelně v poznámkách, tak pojďte trochu rozebrat ten váš vztah. Měli jste v kabině skutečně k sobě blízko, máte na ně nějaké osobní vzpomínky a viděl jste v něm třeba ten potenciál, že by mohl být dobrým trenérem?
12: On už tehdy vlastně byl v Láciu, řekněme, že dohrával kariéru, takže už třeba nebyl tolik na hřišti, ale právě co se týká kabiny, tak měl obrovský slovo. Byl to jeden z těch lídrů, když tam byly další Klose a takový, tak on byl jeden z těch lídrů a hlavně my jsme měli v kabině spoustu Jihoameričanů, Argentinců, Brazilců, Uruguajců a mu byl takový jejich šéf, řekněme, a hlavně největší vzpomínka na něj, to byl věčný vtipálek. To byl opravdu věčný vtipálek. Kdo mě zná, tak vím, že mám trošku větší nos a to bylo pro něj každodenní humor. Různé narážky, takže ten náš tak byl hodně, já jsem byl mladý kluk, on byl, říkám, byl ten starší, takže dával mi zabrat, ale bylo to v dobrém, protože potom, když jsem vlastně začal dávat góly, nebo jsem víc nakoukával i v té Evropě, tak vlastně on byl ten, který vždycky cítil jsem od něj tu podporu, takže my jsme se ještě dlouho, když jsem odešel z Láci, a jsme si i psali a ten vztah s ním držel ještě někdy před Katarem. Jsme si volali, musím se přiznat, že jsem zkoušel po Kataru se na něho nějak
13: to už asi těžké.
12: Lehce dostat. Číslo už nefungovalo, už to bylo těžké, takže od té doby už vlastně to, ale říkám, pro mě to zůstává. Vím, že kdybychom se potkali, že prostě že by to bylo fajn jako tehdy, prostě říkám, celkově ta kabina tehdy byla super a říkám, on byl jeden z těch lídrů, takže to se týká ho jako jak si ho pamatuju a to, jestli jsem ho čekal jako takového trenéra, přiznám se, že ne, říkám, i když tehdy už ten fotbal viděl a byl v té kabině, jaký byl, tak pro mě vlastně, říkám, jak potom šel do té Argentiny, tak vlastně neměl za sebou velké zkušenosti, jo, opravdu tam byl i trošku dosazený, řekl bych překvapivě, a vlastně on tak nenápadně a hlavně tím, jaký je člověk a věřím tomu a tam je ta jeho síla, to, že dokázal dát tu kabinu a ty kluky takhle dohromady na té úrovni té repre, kde prostě ty kluci nevidí každý den, ale prostě jednou za čas, tak on dokázal prostě to a hlavně navázal skvělý vztah s Messim. Tam jde vidět, tak kdyby byli bráchové a to je prostě něco, co prostě Leo umí. Takže věřím, že on to postavil na tom a potom ty fotbalové taktické věci jdou jako kdyby zatím, jo. Ale pro mě tohle je alfa omega, že on udělal z toho týmu rodinu.
10: Na Lionela Scaloniho vzpomíná Libor Kozák ve speciálu Radiožurnálu Sport a Pavel Horvát by rád reagoval.
11: No já, mě to zajímá ještě takhle z toho důvodu, že vlastně vidíme, že on drží absolutní poker face a mně to přijde prostě takový podivný vůči tomu, co se, jak jsem ho viděl taky hrát, jak si ho vybavuju já jako hráče. A viděl jsem ale zase na druhou stranu i záběry ze šatny a tak mě zajímá, Libore, jestli on opravdu v šatně dokázal říct i nepříjemné věci a jak se choval, když to bylo nepříjemné.
12: Jo, přesně, Pavel, jak říkáš, no, jak, i vlastně já jsem mluvil o tom humoru, ale přesně nedodal jsem to, že když ale situace si to vyžadovala, nebo prostě bylo potřeba pevný ruky, tak on byl přesně ten jeden, který se prostě nechal dát slyšet, prostě který, když se něco řeklo a už to mohl být vážný, tak to byl on a ti kluci za ním šli a nebyli to vlastně jenom kluci, bylo to celkově i to vedení, který vlastně byl i často takovej prostředník k těm nejvyšším patrům, protože uměl s těma lidma a vždycky bojoval za tu kabinu a proto si myslím, že ta kabina ho takhle vždycky brala. A teďka, jak říkáš, přesně ten poker face, jak teďka i u toho gólu, jak to má, to je přesně, protože když hrával nebo na tréninku, tak vlastně ty jeho emoce dával pořád najevo, jo, to nebyl nikdy poker face, to bylo čistě často vlastně prostě jak Jihoameričani, že jo, rukama vším. Ale David se naučil tu dobu samozřejmě se naučit, jak to říct, naučit ten poker face mít, nebo prostě ty emoce schovat dovnitř a nechat to na těch klucích a prostě i tohle může být na věcí, že prostě chce, ať ta pozornost je zaměřena na ty kluky a ať oni si to užívají, ale já věřím tomu, až to i na tom videu, jak on to drží v sobě, on kdyby mohl, tak se rozbrečí, padne na kolena po tom gólu Martinéze a brečí ještě 15 minut, takže v tomhletom se samozřejmě on, neříkám změní, ale je to věc, která se prostě už na takové úrovni a ty sledovanosti, jaké on má, se takhle chová nebo se takhle naučil.
13: To říká Libor Kozák o svém bývalém spoluhráči a dnes trenérovi argentinské reprezentace Lionelu Scaloniho. Já se toto tématu ještě podržím a zeptám se Pavla Horváta, co by trenéra. Samozřejmě v argentinském nároďáku se pochopitelně všechno točí hlavně kolem Lionela Messiho. Tak jak podle tebe je složité pro trenéra takovou situaci ukočírovat, protože se musí podřídit tomu, že on není a nemůže být tou nejvýraznější postavou.
11: Tak já si myslím, že trenér by neměl být asi tou nejvýraznější postavou. Fanoušci ho můžou mít rádi, ale ty fanoušci chodí na ty hráče samozřejmě. Jo. Tam ty můžeš tam dělat psí kusy a řeknou si o tobě, že jsi blázen, ale hráči, kteří rozhodují ty zápasy, tak ty jsou pro ty fanoušky, myslím, podstatní a myslím si, že to i tak jako vidíme. Jo. A já si uvědomuju taky trenéry, který to v sobě drželi a v šatně byli schopní rozmátit všechny koše a rozházet všechny věci a být nepříjemný a myslím si, že to také správně, že samozřejmě jakákoliv ta úroveň tohle to nabízí a je to vysoká škola, to, co Scaloni předvádí. A ještě se teda vrátím k tomu Messimu. Já si normálně troufnu říct, možná, že mě z toho vyvedete, a mně fakt přijde, že je ještě lepší třeba, než byl před čtyřma těma rokama, když prostě hrál v Paříži a tak nějak, nechci, že se tam trápil, ale nebylo to asi úplně ideální angažmá. Jo, a myslím si, že prostě teďka je lepší ještě těma zkušenostma. Vím, že už byl zkušený v 18, ale teď, co nabral za těch x let, prostě tak teďka jsem schopný, nebo myslím si, že je schopný on to prostě prodávat v každý té vteřině toho zápasu i třeba gestem, radou vůči těm spoluhráčům.
13: Já na to navážu a přehodím to na Libora. Souhlasím s tebou, Pavle, teď jsem o tom potom semifinále přemýšlel, že bych ještě hrozně chtěl vidět Lionela Messiho v Evropě a jsem přesvědčený o tom, že on kdyby byl v dnešní Barceloně, tak po boku Jamala nebo Rafíni by byl schopný dávat v La Lize klidně 20 gólů za sezonu. Co myslíte, Libore?
12: Jo, to s váma souhlasím, opravdu ty jeho výkony, nedokážu si úplně vysvětlit, čím to může být, určitě, jak říkal Pavel, jsou to nějaké zkušenosti, je to i nějaký prostě už klid, vlastně už dosáhl všeho, co mohl a má před sebou další obrovský cíl, který je opravdu na dosah ruky a jde vidět, jak potom jako hladově jde, to mi jako nejvíc vlastně jako se mi líbí, že vlastně v tom věku, v tom, co všechno zažil, vypadá jak 18-letý prostě fanatik, který to chce dokázat a to je prostě úžasný a vlastně šlo vidět, teďka si vzpomenu na penaltu proti Egyptu, kde mě přišlo, vlastně víme, že jim třeba jako po ideální, mě opravdu přišlo, že je pod tlakem ve smyslu toho, jak moc to chce, jo, ale prostě on přesně tohle ten rozdíl, že jsem přesně nedal penaltu a potom vám udělá zápas a to je prostě v tomhle on jedinečný a říkám, ten jeho hlad potom uspět v tom věku a potom všem je pro mě úplně, říkám, to něco neskutečného.
11: Já ještě jenom se vrátím, protože já opravdu to, co říkal Lukáš, tak já jsem o tom včera přemýšlel, že on by podle mě do té Barcelony se prostě měl vrátit, jo. Já samozřejmě Barcelona má tam hráče, který určitě jsou fantastický, ale jako spojení Messi, Jamal, jednak komerčně musím říct a samozřejmě i fotbalově asi by to byla paráda a tam si myslím, že by museli přistavit ještě jedno patro.
13: Tak pojďme ke Španělům. Ti jsou teď trochu v nejistotě, protože trénink vynechala největší hvězda, už zmiňovaný Lamine Yamal, kterého kamery zachytily na hřišti s masivní bandáží stahující levé stehno. V utkání s Anglií schytal nepříjemného koněra. Upřímně si myslím, že ta absence na tréninku byla jen preventivní a že se dá dokupy. Co si myslíte vy, Libore, to by si asi Lamine Yamal nenechal ujít takový zápas?
12: Určitě, poslední zápas, pokud to jen trošku půjde, tak si myslím, že se dá dokupy a spíš to bude preventivního rázu a strašně se těším, protože za mě opravdu se potkají dva týmy, které vlastně Argentina, která musela spoustu zápasů otáčet, má to těžký a vždycky to zvládla fotbalem a tou emoční stránkou. A potom Španěláci, kteří prostě za mě se tady hráli by osobně nejvíc, prostě co se týká čistě fotbalu a to, co předvádějí se spojením s tou dobrou obranou a to, jaký jsou, jak presujou, takže to bude hrozně, hrozně zajímavý zápas.
10: No, co se týče Španělska, tak úřadující evropští šampioni po tom úvodním senzačním zápase, kdy pouze remizovali s Kapverdami, potom všechny zápasy vyhráli, na tom turnaji dostali jenom jeden gól. Je to tím aktivním vysokým pressingem, jaká je v tom třeba role Paua Cubarsího? Co říkáš, Pavle Horváte?
11: No, určitě tam je nějaký drill, který trénujou. Myslím si, že i trenér Španělska se k tomu vyjadřoval. Já trošku se bojím toho. Vím, že prostě vidět, že i tyhle ty mužstva, které pro nás jsou ofenzivním pokladem a mají tam hráče, na který prostě všichni koukáme, tak i tyhle ty hráči prostě dobře brání. Viděli jsme Španěle, který samozřejmě hráli výborně, ale skvěle bránili a ubránili vlastně, troufu si říct, dopředu nejsilnější mužstvo nebo hráče, který měla Francie, nedali jim ani čuchnout. A já se zase trošku bojím, aby jsme se neuchylovali k tomu, že jako Španělé dobře bránějí a Argentinci dobře bránějí a my musíme nejdřív bránit a pak, aby nám zbyly chvíle těch tréninků taky na to útočení, aby jsme prostě měli ty kreativní hráče, aby ty kluci měli šanci vymýšlet něco dopředu, protože vidíme, že ty mužstva opravdu všechny zalezou a je to těžký se tam dostat a přesto ty góly padají, ale k tomu potřebujeme ty hráči, takže já trošku jako změním to téma a bojím se, aby jsme nesklouzli k tomu, že musíme taky bránit jenom dobře a dopředu nějak se něco stane, no. Je to takovej pelmel toho, těch dovedností těch hráčů na téhle úrovni. Oni opravdu jsou dokonalí jak dopředu, ale i dozadu, což asi úplně normální fanoušek nevnímá, ale tu hru, zase se vrátím k tomu Messimu, vidíme, jak on presuje, jak je schopný napadat, proto říkám, mně přijde, že je ještě lepší než prostě před 10 rokama třeba. No.
13: V souvislosti se Španělskem mě napadá jedna věc, ostatně jsme to měli možnost před lety vidět i v Barceloně, která často hrála třeba bez typického hrotového útočníka. Libore, vy jste typickou devítkou, která byla hodně nepříjemná ve vápně. Španělé dříve takového hráče také často měli, ať už Raúl Morientes, Torres, Villa, Soldado, Llorente, těch hráčů bylo dost. Teď je jedničkou na hrotu útoku Španělů Mikel Oyarzabal, který už dal na šampionátu 5 gólů, ale je to trochu jiný typ hráče. Tak je to podle vás tou výchovou fotbalistů ve Španělsku, že se tam už třeba tolik neprosazují zabijáci do vápna, nebo je to celkově tím, kam se fotbal ubírá, velké nároky na techniku, pohyblivost a podobně?
12: Jo, souhlasím, nebo ta druhá varianta, je to prostě dneska ten fotbal, opravdu vnímám tím, jak jsem třeba to beru u sebe začínal já, v té pozici toho vysokého hroťáka, kdy vlastně takový typický devítky, vysoký, čistě jako do toho vápna prostě měl každý tým, jo. Vidíme, že když už ten útočník je vysoký, tak ale samozřejmě musí být rychlý, musí být dynamický, musí mít nějakou mezihru, jo. A třeba konkrétně u toho Oyarzabala je prostě neskutečný, i když se svojí výškou a postavou, i když bychom neřekli, tak třeba poslední zápas Francii, tam byly 2-3 balony, které on dostal dlouhý, takový jako na prsa těžší, za ním Upamecano, dvoumetrovej stoper, jo, a on si poradil. Takže ono to je o tom, jak říkal i Pavel, dneska ti hráči jsou na chystaní už tak, prostě jsou opravdu na takový úrovni, nebo dneska, i tím, jakou má jako fyzičnost, že takovej hráč 1,75 m, 1,80 m, prostě dokáže ten balon pokryt, má tu vnitřní sílu, má tu nebo takovou tu sílu, že se umí oplotit, jak se říká, jo, takže viděli jsme Argentina hrála proti Angličanům dvoumetrovým, když to přeženu, a prostě dokázali se prosadit s duchem, protože to je i o nějaký té vnitřní síle a toho timingu celkově, takže v tomhle nám ukazují už dlouhodobu Španělé, ale i další národy, že to není jenom čistě o té výšce nebo takhle, ale o té komplexní stránce.
10: To říká Libor Kozák, bývalý kanonýr, který byl hostem našeho speciálu Radiožurnálu Sport. Díky za váš čas.
12: Já děkuji za pozvání, nashledanou, ahoj.
0: Speciál Radiožurnálu Sport. Repríza.
10: My už teď ve vysílání můžeme přivítat také dalšího vzácného hosta, bývalou reprezentační golmanskou jedničku, mistra české, trojnásobného šampiona švýcarské ligy a také vítěze evropské ligy se Sevillou, Tomáše Vaclíka. Tomáši, dobrý den.
14: Dobrý den. Dneska odpoledne všem.
10: Já vás hned zapojím do našeho speciálu Radiožurnálu Sport. Zeptám se na úvod, letošní mistrovství světa končí, ale jak hodnotíte ten turnaj? Co se vám líbilo, nelíbilo, případně na co budete nejvíc vzpomínat?
14: Já musím říct, že jsem z toho měl trošku obavy před začátkem, co se týká třeba návštěvnosti a těchto těch věcí okolo, co se dělo politicky předtím, tak jsem z toho měl trošku obavy, ale musím říct, že ten samotný turnaj mě nadchnul, chodí lidi. Myslím si, že jsme možnost vidět spoustu skvělých zápasů, skvělých výkonů a celkově si myslím, že ten turnaj se povede a myslím si, že do budoucna i od tohohle turnaje si myslím, že se potom ať už FIFA nebo případně UEFA na těch turnajích se dokáže odrazit a posouvat je zase dál.
13: Tomáši, hezký den i ode mě. Finále Španělsko-Argentina. Než se dostaneme k detailům, ve Španělsku vy jste hrál, Argentince jste měl za spoluhráče, tak bylo to vaše vysněné finále, zasloužili si to oba týmy?
14: Já musím říct, že bylo. Já tak nějak od začátku jsem věřil, že Španělé by se tam mohli prokousat. Potom, když vlastně skončily skupiny a ta pravá strana pavouka, kde byla Argentina, tak jsem věřil, že by se tam taky mohli dostat. Takže pro mě je to takové vysněné finále, ať už ho vyhraje kdokoliv, tak já budu spokojený, upřímně. Manželka bude fandit Španělsku, taťka Španělsku, ale pro mě to je tak jako, že ať už vyhraje kdokoliv, tak já budu mít radost, protože, jak jste říkal, Argentince jsem měl v týmu dlouhodobě, nebo tak nějak, já jsem tým Messi tady v téhleté velké debatě, a Španělsko je Španělsko, takže já budu spokojený v neděli.
10: Lionel Messi byl 3 sezony také vaším protihráčem, když jste hrával za Sevillu. Jaké to je? Ožívají vám vzpomínky, když vidíte, jak tenhle borec válí v tom neuvěřitelném věku 39 let?
14: Vzpomínky stoprocentně, spousta lidí se mi na to ptá, jestli jsem proti němu hrál, nebo že ať už třeba bráchův syn, bráchovi děti se mi na to ptají, kamkoliv teďko vlastně přijdu, tak se na to ptají, jestli jsem měl proti němu možnost hrát a měl a ty vzpomínky samozřejmě vzpomínají, mám od něj doma těch 5 legendárních piv, že, co potom rozesílal, když překonal rekord, takže měl jsem tu čest a jsem rád, že jsem mohl žít v té éře, mohl jsem jako hrát v té éře Messiho a nesmíme zapomenout samozřejmě na Ronalda.
13: Pavle, teď zapojíme Pavla Horváta opět. Já vím, že už jsme se tě na to ptali několikrát, ale teď to je aktuální téma. Zeptám se ještě Tomáše Vaslíka na Lionela Messiho na konkrétní věc. Ale jaké to bylo být s ním na hřišti? Ty jsi měl asi v plzeňském dresu víc práce s Iniestou a Xavim, ale vybavíš si třeba, že jsi s ním byl v souboji nebo že na tebe běžel?
11: Já si vybavím to, co říkal Libor, jo. Tam pominu všechny ty fotbalové vlastnosti, kdy je to strašný fofr a on je to v televizi fofr a z tribuny je to rychlejší, z lavičky je to ještě rychlejší a na tom hřišti je to neskutečný, jak samozřejmě on a další jemu podobný dokážou v rychlosti pracovat s tím balonem. A já řeknu ale jednu věc, kterou taky už teďka vzhledem k těm technologiím můžeme vidět, a to je ten jeho pohled, já tomu říkám jako

0: názor, Tomáš, já si to vlastně nedovedu představit, že stojím v brance a buď na mě běží Lionel Messi, anebo stojím v brance a Lionel Messi se s balonem u kopačky někde ochomítá kolem 16. Viděli jsme to i v tom semifinále, že nevíte, jestli vystřelí, jestli vymyslí nějaký geniální pas, tak jak se člověk v takové situaci cítí? Mm-hmm.
1: Tak je to v tom zápase samotným, je to fofer, jak říkal Horvy. Ono je to strašně rychlý, ale pamatuju si, když mi dával, myslím, svůj první gol na Nou Campu, tak to byla ta typická jeho akce, že se zapomněl na půlce hřiště, balon k němu došel a já jsem celou dobu věděl, co udělá, že bude to na vádě, půjde doprostřed a bude to uvalovat na zadní tyč. A stejně, když jsem to věděl to náš stoper, tak jsme to stejně nebyli schopni zastavit, takže je to strašná rychlost a on je opravdu genius a myslím si, že jako zaslouží si takový to, jak to říct, že i v 39 dokáže soupeři s těma nejlepšíma, což si myslím, že je opravdu, opravdu unikát a když vidíme, že vlastně teďka odehrál, že ho dvakrát 120 minut a i proti Anglii byl strůjcem toho obratu, kdy udělal vlastně dvě asistence, ale kolik dokáže ustat soubojů a i vlastně fyzicky asi zdatnějšíma nebo fyzicky momentálně asi líp třeba připravenýma nebo mladšíma protihráčima, on dokáže soupeře dokáže hrát a pořád dokáže být dominantní, což je neuvěřitelný, jenom to dokazuje tu jeho velikost.
0: To říká Tomáš Vaclík, potvrdilo se, že podobná příprava jako v Sevě byla před lety i v Plzni na Lionela Messiho. Pavel Vrba jde jenom na levou, ale on pak stejně udeřil. Pavle, už můžeš pokračovat.
2: No, vzal jsi mi tu myšlenku, no, já jsem se tady úplně začal smát, protože já si myslím, že to říká každý trenér, nebo teď už možná ne, protože teďka třeba na ten poslední gól centroval pravou, ale asi i on tuší, že ty obránci se na něj prostě připravují a já to opravdu zopakuju. Pavel Vrba rozbor samozřejmě nějakých hráčů a vrcholem toho rozboru byl Messi a říká, ale jenom levá noha prostě, jeho zakončení, kličky, tohle jenom levá noha a pak po zápase říkal, já vám to říkal.
0: Včera ve vysílání radiožurnálu...
1: Já vám to říkal, ale neřekl jste nám trenér, jak mu to máme vzít.
0: To je přesně ono, Václav Pilař včera v našem vysílání mluvil o tom, že když to Pavel Vrba řekl vlastně na té týmové poradě, nevím, jestli to Pavle můžeš potvrdit, tak v podstatě někteří hráči se začali smát.
2: No jasně, tak my jsme říkám, já taky to vlastně jsem neměl rád, jdeme si to užít, ale my jsme byli v té pozici, že jsme si to opravdu šli užít, protože s námi vůbec nikdo nepočítal, že vyhrajeme český titul na to, že se probojujeme do Ligy mistrů, takže to, když nám ten los přidělil hráče, který jsme znali opravdu z televize a na který jsme s otevřenou pusou koukali po večerech u piva na Ligu mistrů rok předtím, tak jsme se tam, tak jsme najednou stáli na té Barceloně, no a co vám zbývá, než se pobavit? A zase, jak říkal Tomáš, no, prostě ty je to takový fofr, že ty nemáš vlastně šanci se s tím srovnat, protože jsi zvyklý na Českou ligu nebo na nějaký předkola Ligy mistrů a v jednom zápase vůbec nemáš šanci navnímat tu rychlost toho jejich fotbalu, rozhodování a možná, kdyby jsme hráli s nima 10 zápasů za sezonu, takže pak ten nějaký 7., 8., 9. by mohl být trošinku vyrovnaný, ale jinak tam byla prostě obrovská převaha, na kterou jsme vůbec neměli nárok.
0: To říká Pavel Horvát k fotbalovému mistrovství světa. Máme aktuálně hodinový speciál. Já si teď vyzkouším, nakolik mám dobře načteného Tomáše Vaclíka a naposlouchaného z různých rozhovorů a z podcastů. Vy jste, Tomáši, hlavně v Sevě hrál s několika Španěly i Argentinci. Tak kteří byli fotbalově nejlepší? Nějaké typy mám? Vojtěch Šafář, moderátor, mi bude svědkem.
1: Tak z Argentinců asi, že jo, Verbanega.
0: Ano, to jsem čekal.
1: No jasně, takže já jsem že měl Verbanega, Lucas Ocampos, Marcos Acuña. Mm-hmm. A vlastně sezonu potom přišel, myslím, Eric Lamela a Montiel, který vlastně že byl i vyhrál v Kataru a teď je tam zase. Mm-hmm. V Bazileji jsem měl Valtra Samuela, který
0: a na to
1: vlastně
0: já
1: tykom, že členem,
0: no, jasně. Na to jsem chtěl
1: navázat. Realizačního týmu, no. Tak navazujte.
0: Já jsem vlastně chtěl navázat na Valtra Samuela, ale ještě se tady zeptám na toho Španěla.
1: Tak Španěli, asi nejznámější Jesus Navas.
0: Ano, no, přesně. Samozřejmě. Přesně toho jsem
3: jako svědek, ano, ty oba typy správně, Banega Navas, tak můžeme pokračovat.
0: Ještě mě zaujala jedna věc, kterou jsem viděl teď na sociálních sítích a můžete potom i vlastně se dostat k tomu Walteru Samuelovi. Trenér Aston Villa Unai Emery mluvil o tom, že v kariéře vedl řadu argentinských fotbalistů.

0: fotbalistů a všichni měli jedno společné, byli extrémně soutěživí. Tak můžete to potvrdit?
1: Myslím si, že jo, že oni to, co vidíme teďkom i na tom mistrovství světa, nebo měli jsme možnost vidět už i v Kataru, tak vlastně co vidíme vlastně teď, jak vlastně Argentinci se prezentují, tak si myslím, že to jim je hodně vlastní, že chtějí vyhrávat, chtějí být dominantní, chtějí si prosadit svou v hodně věcech, což měl třeba Lucas Ocampos, ten prostě měl svoji mentalitu a spoustu lidí s ním nebylo schopno pohnout, takže myslím si, že tohleto k ním sedí. A když bych to jako přemostil na Valtra, tak u něj bylo hrozně zajímavé, že přišel vlastně k nám už, teď nevím, kolik mu bylo let, 36, 37, a neuměl anglicky, ale během roku se byl schopný naučit kvůli nám anglicky, aby s náma mohl komunikovat, aby si byl schopný říct něco v kabině, aby byl schopný rozumět pokynům, aby mohl rozumět hráčům. A myslím si, že jen to dokazuje takovou tu jako velikost tím, že už toho tolik prošel, vyhrál Ligu mistrů, ale stejně i v poslední rok kariéry tak se kousnul a pustil se do něčeho, co mu nebylo určitě příjemný. Že učit se 37 nový jazyk, abych mohl komunikovat s hráči, kteří jsou pro mě noví a kteří nebyli vítězi Ligy mistrů, jako byl on. Takže to si myslím, že jenom dokazuje takový to něco navíc a proč ty hráči to třeba dotáhnou potom, kam to dotáhli.
2: Stále posloucháte Tomáše Vaclíka ve speciálu Radiožurnálu Sport k mistrovství světa, s ním také Pavla Horváta, Lukáše Michalíka. Tomáši, my jsme už probírali, že Španělé na mistrovství světa hrají na hrotu nejčastěji, aspoň s Mikelem Oyarzabalem z Realu Sociedad, vy ho také znáte z La Ligy. Cítili jste třeba před těmi lety, kdy jste spolu působili v jedné lize, že může mít ten potenciál stát se takhle důležitým hráčem španělské reprezentace?
1: Byl vynikající, byl skvělej, myslím si, že to byl jako jeden z těch klíčových hráčů už Realu Sociedad v té době, ale neřekl bych úplně, že bude hrát za nároďák devítku, když to přeženu, že by hrál toho středního hroťáka, takže byl vynikající, výborná technika. Strašně těžko se mu chytali penalty, protože měl takový ten náskok a byl jeden z prvních, který ty golmany vyloženě každou penaltu posílal na druhou stranu. Takže byl skvělej, je skvělej. Já jsem zvědavý, jestli třeba se z Realu Sociedad posune nebo tam zůstane, protože tam je opravdu za krále. No. A teď ještě, kdyby vyhráli mistrovství, tak by tam byl úplně, úplně legendou.
0: Mikel Oyarzabal 5 gólů na aktuálním mistrovství světa. Určitě je trochu ve stínu třeba Lamina, Jamala, případně dalších ofenzivních hvězd. Pavel Horvát je s námi stále ve spojení. Tak jak vnímáš ty Oyarzabalovu roli? Protože jak už jsem zmiňoval ještě v době, kdy byl ve vysílání Libor Kozá, tak Španělé historicky měli opravdové ryzí kanoníry. Byť Oyarzabal těch gólů taky dává dost, tak není to úplně typická devítka.
3: No tak já jsem jenom to, co říkal Tomáš, tak Pravděpodobně už před těma rokama nebude to žádný ořezávátko, když se dostává pravidelně do nominace Španělska a nastupoval, takže tam jsou vidět obrovské kvality, zase bylo to zmiňovaný, prostě nemá tu vejšku, dokáže uhrát těžký balon zády k bráně, technicky nemá žádný problém se zpracováním míče, se zakončením. Je to takový, řekl bych, klasický Španěl, který umí v podstatě všechno s tím balónem a je to prostě hrozně zajímavý, jak je možný, že ty hráče vlastně jako historicky furt mají a my máme jenom občas, no, tak pro mě to je spíš jako smutný, že hráč, který vlastně se nedostal v úvozovkách do španělského top klubu, tak vlastně je fantastický a my takovýhle hráče vůbec nemáme. No.
2: To říká na adresu Mikela Oyarzabala Pavel Horvát ve speciálu Radiožurnálu Sport.
4: Speciál Radiožurnálu Sport. Repríza.
2: Před finále mistrovství světa jsme ale také ve spojení se skvělým brankářem Tomášem Vaclíkem. Tak Tomáši, jak hodnotíte golmany obou finalistů a jejich výkony na šampionátu? Argentinec Martinez, proti němu Španěl Simon.
1: Tak Unai samozřejmě 6-0 ze 7 zápasů. To je neuvěřitelná bilance a myslím si, že když před mistrovstvím byla debata nebo hodně se řešilo, kdo bude španělskou jedničkou a Luis de la Fuente vystoupil a řekl, že oni o to mají jasno, tak myslím, že spoustu lidí trošku zdvihalo obočí, protože nechat na lavici Davida Raju, vítěze Premier League, finalistu Champions League a myslím, že trojnásobného vítěze Zlaté rukavice v Premier League a Joana Garciu, vítěze španělské ligy a brankáře Barcelony a jednoho podle mě s největším potenciálem na světě být jedním opravdu z těch to brankářů, tak myslím, že spousta lidí to jako řešila, moc to nechápala, ale myslím si, že Unai těmi svými výkony jednoznačně potvrdil, proč tou španělskou jedničkou je. Samozřejmě Luis de la Fuente mu dlouhodobě věří, vyhráli toho, že už spoustu, vyhráli spolu Ligu národů, vyhráli spolu mistrovství Evropy, takže tu vazbu spolu mají, on mu jednoznačně věří a Unai mu to splácí. A co se týče Emiho, Martinez je Martinez. Není třeba, myslím si, několikrát třeba vidět v některých situacích, nebo dostal třeba i góly, které si myslím, že třeba dostat nemusel, ale je ve finále a on spíš tou svojí mentalitou a tím, že ten tým dokáže podržet v rozhodujících momentech, tak je ten muž na správném místě. Takže myslím si, že to není náhoda, že už že ho vyhrál dvakrát Kopu Ameriku, vyhrál se s tom Villou teďkom vlastně Evropskou ligu, vyhrál mistrovství světa a teď je zase dalším finále. Takže myslím si, že oba dva předváděli vynikající výkony a u obou bych řekl jako standardní jejich výkony, na které si myslím, že jsou všichni zvyklí z jejich klubu.
0: Můžeme teď ve speciálu využít toho, že máme ve vysílání skvělého brankáře a stále skvělého, ani nebudu říkat ten přívlastek bývalého, exekutora penalt. Co mě zaujalo po semifinále mezi Argentinou a Anglií, Argentinci zkoumali láhev golmana Pickforda, který na ní měl tradičně napsáno, jak se při penaltě chovat. U Messi ho měl naznačit pohyb doleva, skočit doprava. Viděl to celý svět, tak jak na to teď reagovat, ať už jako hráč nebo golman. Začnu u Pavla Horváta. Kdyby jsi přečetl, co o tobě píše golman, kam kopeš a ty víš, že to všichni viděli a že může přijít nejdůležitější penaltový rozstřel na celém šampionátu, tak jak by se zachoval?
3: Hele, zavírám oči a představuju si to, ale já si myslím, že na tom hřišti ten tlak a ten tok těch myšlenek je malinko jiný. Ten golman má přeci jenom velkou výhodu v tom, že nemá co ztratit. Myslím si, že je to velký rozdíl těch hokejů, kde ta branka je menší, to provedení musí být úplně stoprocentní. Tady vlastně nechci říct, že stačí trefit v opačnou stranu než brankář a je to gól, protože vidíme i, že ty hráči prostě to neunesou a dají vedle nebo tyč, prostě je to hra nervů a já si myslím, že na tom se nic nemění. Myslím si, že můj pohled na penalty, pokud si určíš tu stranu, fakt jako trefíš tak, jak chceš, ještě bych jako přidal horní polovinu brány, tak si myslím, že by to prostě měl být gól, ale tyhle ty flašky, já se tomu samozřejmě taky směju, uvědomuji si momenty v Plzni, kdy proti nám byly penalty a Matuš Kozáčik vlastně měl to, co teďka mají ty kluci na flaškách, tak Matuš Kozáčik to měl u sebe a okamžitě gestikuloval na naše brankaře, ať už to byl Indra Staněk nebo někdo další, kam to asi tak půjde kopat, ale myslím si, že stejně já to tak měl, že prostě ještě třeba 5 vteřin před tím, 10 vteřin před tou penaltou jsem sám nevěděl, kam to zahraju a rozhodl jsem se. A většinou, když jsem se rozhodl takhle jako určitě, tak ta penalta byla pro mě jiná. Když jsem zaváhal, tak si myslím, že byl problém. A ještě teda, jestli můžu, tak vím, že jsem kopal takovou tu penaltu proti Tomášovi za Spartu, jestli si to Tomáš pamatuje. A myslím si, že stoprocentně věděl, kam to budu kopat a šel tam, ale já jsem to trefil, jak jsem říkal, tu horní polovinu té brány a tu penaltu jsem proměnil. No.
0: Tomáši, pamatujete si to?
1: Já teď nevím, jestli jednu nebo dvě, že jedna byla určitě ta Limbová penalta. Ta legendární. A potom v poháru, v rozstřelu, kopal jsi nebo ne?
3: Ano, já jsem kopal. Kopal i v rozstřelu, ale tuhle, co jsem měl na mysli, tu jsem myslel tu Limbovu.
1: Jo, tu Limbovu. Jo, pamatuju si samozřejmě si pamatuju a jak říkáš ty, já si myslím, že to je jako hodně hra nervů, ta penalta, jestli to ten hráč ustojí, myslím si, že velkou roli hraje i reputace golmana v ten daný moment, protože když půjdeš kopat na mě, nebo když jsi šel kopat na mě, tak mi bylo 23, 22. A potom, když jde třeba někdo kopat na Bona, který z 9 penalt, které se proti němu na mistrovství světa kopali, tak dostal pouze 2 góly. Tak si myslím, že ty hráči to taky vědí. Takže taky podle mě přemýšlí, co se dá dělat, co změnit. Samozřejmě spousta i těch útočících hráčů nebo těch kopajících ví, že ty golmani je studujou. Ten tok těch informací nebo možnost získat si ty informace o těch kopajících hráčích je mnohem jednodušší, než třeba byla 10-15 let zpátky. Takže i ty golmani mají takovou spoustu informací, mají seřazené penalty, kdo a jak kope, kdo co dělá. Studuje se to, samozřejmě zmíním, že ho Petra Čecha věděl, že když se mu Schweinsteiger zastaví v tom rozběhu, tak bude kopat po jeho levé ruce a je tam spoustu detailů, které si ty golmani můžou v tom daném momentě nebo u toho jednotlivce najít. Takže, jak říkáš ty, je to hra nervů a když vememe, jak kopal třeba penalty Messi ve finále v Kataru, tak to je, že tam prostě dojde a golman mu upadne na jednu stranu a pošle to na druhou, takže ta hlava je tam rozhodující, ale jak jsi říkal ty, no, kopaty v New Jersey na 90-tisícovém stadionu ve finále mistrovství světa by asi nebylo úplně nejjednodušší moment.
2: To říká Tomáš Vaclík ve speciálu Radiožurnálu Sport k fotbalovému mistrovství světa a říká to Pavlu Horvátovi, se kterým se budeme muset rozloučit. Náš čas společný už vypršel. Pavle, máš poslední příležitost ještě zareagovat a rozloučíme se s tebou.
3: No já asi předběhnu. Já jsem měl v různých typovačkách, jsem dával Španělsko. Celý šampionát jsem jim věřil, kromě zápasu s Francií, vsadil jsem proti ním a prohrál jsem, takže teď už jim přeju, aby to zvládli, byť bych to samozřejmě přál asi Messimu, protože by to byla zase závěr nějaký pohádky, ale on už toho vyhrál tolik, že bych to přál Jamalovi.
2: To říká Pavel Horvát ve speciálu Radiožurnálu Sport. Pavle, díky, naslyšenou.
3: Hezký den.
2: My ale stále zůstáváme ve spojení s Tomášem Vaclíkem a také s Lukášem Michalíkem. O poločase finále se chystá velká show, která bude podobná jako v Super Bowlu, ale bude mít jeden rozdíl. V Super Bowlu se vejdou do 15 minut, zatímco tady by to měli natáhnout až na půl hodiny, ale přitom pravidla fotbalové asociace stanovují, že přestávka musí mít maximálně 15 minut. Tak co na to říkáte?
5: No je to zase takový vliv té komercionalizace, viz samozřejmě přestávky k občerstvení a podobně v rámci obou poločasů. Tak Tomáši, jak to vnímá hráč? Jestli vás to trochu nemůže vykolejit, že ta poločasová přestávka bude delší, než jste celou kariéru zvyklí?
1: Já si myslím, že to bude nový pro všechny, protože toho to nikdo nezažil, že jo? Takže nikdo s tím nemá žádnou zkušenost. Já jsem zvědavý, jak dlouho to bude trvat, protože informace, které mám, je, že vlastně ty účinkující a všichni budou mít ten rehearsal v sobotu. A že až podle toho dají pokyn, jak dlouho to bude trvat. Takže sám jsem na to zvědavý a určitě ty hráči jsou na něco zvyklí. Jsi zvyklý, že jsi třeba v kabině, já nevím, než tam, že ho dojdeš, máš 10-12 minut a zase jdeš ven. Trenéři budou mít samozřejmě teďkom asi více do času na třeba nějaké pokyny. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat, jestli třeba ten tým, který povede, jestli to pro ně bude lepší, že se bude moc líp nachystat, nebo pro ten tým, který bude prohrávat, pro něj to bude lepší. Sám jsem na to zvědavý a myslím si, že na celá fotbalová planeta, nebo všichni se na to budou dívat, tak to budou sledovat, jak ty týmy se vrátí potom na ten začátek druhého poločasu, protože ta přestávka je nebo bude opravdu dlouhá.
5: Čas se nám bohužel krátí, tak spojím ještě dvě otázky v jednu na Tomáše Vaclíka, tak dostanu se samozřejmě opět k tomu finále. Komu, Tomáši, budete fandit? Vy jste strávil hodně velkou část kariéry ve Španělsku, tak jste s někým ze Španělska v kontaktu, jak tam teď prožívají atmosféru mistrovství světa, komu budete fandit a jaký typujete výsledek?
1: Úplně v kontaktu nějak moc nejsem, jenom že mám tam, že ještě třeba kamarády nebo rodinu, s kterou jsme tam byli hodně, hodně v kontaktu, tak třeba s těma ano, ale s hráčima úplně moc ne, ale samozřejmě Španělé to vnímají hodně, jsou tam zase po 16 letech jsou ve finále?
5: Je to tak.
1: Jo, je to po 16 letech, takže to je i velká událost pro celé fotbalové Španělsko a celá země za nimi bude stát. jak jsem říkal na začátku, úplně nemám favorita, přeju to, kdyby tam byli Španělé proti někomu jinému, přeju to Španělům, kdyby tam byli Argentinci proti někomu jinému, přeju to Argentincům kvůli Messimu i vlastně i těm spoluhráčům, který jsem třeba v kariéře měl. Takže já ať vyhraje kdokoliv, tak budu spokojený, ale asi bych více psal Messimu, aby tak nějak jako celkově ukončil tu debatu o všem a že on je ten GOAT.
2: To říká Tomáš Vaclík, tohle byl speciál Radiožurnálu Sport k mistrovství světa, konkrétně ke dvěma zápasům finále a souboji o třetí místo. Tomáši, moc krát děkujeme, že jste si našel čas.
1: Děkuju za pozvání, hezký den.
2: No a také moc děkuju za přípravu a za to, co tady všechno řekl Lukáši Michalíkovi. Máš ještě krátký čas na to, aby si třeba řekl svůj tip na finále.
5: Ano, já se přiznám, že to taky asi víc přeju Lionelu Messimu. Bylo by to krásné, kdyby Španěl Jamal v 19 letech zkompletoval sbírku Eura a mistrovství světa, ale přeju si druhý titul mistra světa pro Lionela Messiho.
2: To byl Lukáš Michalík, díky.
5: Naslyšenou.

0: Baví vás poslouchat sport? Tak o nás řekněte ostatním.
1: Jsme rádi, že jste si jako svého rozhlasového společníka vybrali Radiožurnál Sport.
2: Jsme vaše rádio. Pravidelně vás zapojujeme do vysílání, chceme znát vaše názory nebo sportovní zážitky.
3: Oni góla a oni se po sebe dívali. Viděl jsi to, to bylo super.
0: A každý všední den nebo při významných událostech s námi soutěžíte o věcné ceny.
4: Tak kdo je majitelem Interu Miami?
5: A to je jednoduché.
3: Je to David Beckham.
2: Ať už v síti DAB Plus nebo na internetu.
0: Těšíme se na vás. Radiožurnál Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a město Plzeň.
7: Je 7 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
8: Statisícům Čechů v létě končí platnost občanských průkazů a cestovních pasů. Spojené státy už osmou noc po sobě útočily na Írán. Tentokrát tvrdí, že jde o pomstu za zabití dvou amerických vojáků v Jordánsku. Fotbalisté Anglie porazili na mistrovství světa v divokém souboji o bronz Francii 6-4. A čekáme oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháníkami. Místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě až 29.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Stovkám tisíc lidí skončí během letních prázdnin platnost jejich osobních dokladů. Od června do srpna se to týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo vnitra poskytlo Radiožurnálu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas je vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyen. Nová.
9: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činí správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2 000 korun.
8: I děti totiž musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní pas. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v rozhovoru pro Radiožurnál na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident přesto doufá, že se vzájemné vztahy zlepší.
10: Petr Pavel připomněl, že jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život. Může například vetovat zákony.
11: Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstit vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
10: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden České televizi řekl, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla.
12: My máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
10: Prezident řekl, že svou případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Jana Čermáková, Radiožurnál.
8: Americká armáda osmou noc po sobě útočila na Írán. Velitelství amerických sil na Blízkém východě oznámilo, že jde o pomstu za dva zabité vojáky v Jordánsku, kteří zemřeli při íránském odvetném útoku. Cílem měly být pobřežní radary, protivzdušná obrana nebo sklady raket a dronů. Írán odpověděl střelbou na americké základny v Kuvajtu. Íránský nejvyšší vůdce Ajatolláh Mujtaba Chamenei prohlásil, že pokračující americká ofenziva je důkazem toho, že podpis prezidenta Trumpa je bezcenný. Od začátku roku evidují hasiči už téměř 900 lesních požárů. U osady Kadolec na Jindřichohradecku zasahovali letos 4x. Přibližně polovina lesních požárů přitom vzniká kvůli lidské nedbalosti. Nejčastější příčiny připomíná mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějová.
5: Nejčastěji jde o porušení zákazu zakládání ohňů v lese, jejich nedostatečné uhašení nebo odhozené nedopalky cigaret. Dlouhodobý trend globálního oteplování v celé Evropě zvyšuje riziko sucha a extrémních teplot. Nejvíce požárů se eviduje ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina, kde místní okolnosti a povaha porostu mohou přispívat k vyššímu riziku požáru.
13: Sport. Fotbalisté Anglie vybojovali po titulu v roce 1966 historicky druhou medaili z mistrovství světa. V golově divokém zápase o bronz porazili v Miami Francii 6-4.
14: Angličané se dostali do vedení už ve třetí minutě, když skóre otevřel kapitán Rice. Do přestávky se ještě trefil Konsa a dvakrát také Saka. Po prvním poločase tak Anglie vedla 4-0. Ve druhé půli ale Francie dokázala snížit na rozdíl jediné branky. Dvakrát skoroval Mbappé, který tak na šampionátu dal celkem 10 gólů a jednou se trefil Barcola. V závěru zápasu navýšil na 5-3 pro Anglii Saka, který z penalty zkompletoval hat-trick. V nastaveném čase pak znovu snížil na rozdíl jediné branky Dembele. Na konečných 6-4 pro Anglii pak upravil Bellingham. Světový šampionát zakončí od 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport finále mezi Španělskem a Argentinou. Anglie po výhře 6-4 nad Francií bere bronz. Tomáš Petr, Radiožurnál.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Uzavřený Pražský okruh a překážka na D8 u Prahy. Pražský okruh je stále uzavřený v úseku mezi Ořechem a Barandovem v obou směrech. Je to kvůli demolici dvou mostů a uzavírka je plánovaná do 11 hodin. Směrem od D1 sjíždějte exitem 16, kamionem už v exitu 10 a ve směru z letiště pak osobní vozy sjíždí exitem 19 a nákladní exitem 26. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8,5 kilometru těsně za exitem osobní auto sjelo z vozovky a probíhají vyprošťovací práce. Na místě stojí světelná šipka, která výrazně zkracuje připojovací pruh na dálnici. A na D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic zbystřete za sjezdem na Třeboň. Na kilometru 114 se porouchalo osobní auto a stojí u krajnice. Částečně může zasahovat do pravého jízdního pruhu, tak projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Čekáme zpočátku polojasno, postupně na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
17: Krásné ráno, je 7 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a jak jste slyšeli ve zprávách, tak opravdu už světový šampionát ve fotbale jde do velkého finále a i to vám dnes odvysíláme živě na Radiožurnálu Sport. Ale nesmíme zapomínat také na Tour de France, protože včera to bylo na tomto cyklistickém svátku roku další představení Tadeje Pogačara. On a jezdci na celkové pořadí se ale můžou předvést znovu i dnes. Opět je na programu horská etapa a peloton musí zdolat třeba i kruté stoupání do cíle na Plateau de Solazon. Klasifikováno je to jako stoupání dokonce mimořádné kategorie a 11-kilometrový kopec má sklon přes 9%, takže to bude opět zajímavá podívaná a na Radiožurnálu Sport i díky tedy expertovi Jiřímu Ješkovi uslyšíte samozřejmě zajímavé postřehy.
18: Radiožurnál Sport
15: a Markéta Salajs-Vozilová.

0: Mluvit teď na Radiožurnálu Sport budeme o fotbale, protože utkání o bronz na mistrovství světa nabídlo jednu z nejpamátnějších podívaných v historii šampionátu. V desetigólové přestřelce Anglie zdolala Francii 6-4 a podrobněji teď o zápase budeme mluvit s Jakubem Markem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Původně se přitom zdálo, že už o poločase je o vítězi rozhodnuto, tak jak se duel vyvíjel?
1: Francouzi ti prožili hodně špatnou první půli po brankách Rice, konci a dvou trefách Saky odcházeli do kabin se čtyřgólovým mankem, po změně stran se ale výrazně zlepšili. Dvakrát se prosadil Mbappé, ten je teď s 22 góly nejlepším střelcem historie světových šampionátů. Jednou se trefil Barcola v 66. minutě, tak Angličané vedli už jen o jednu branku. V 87. minutě zkompletoval hattrick Angličan Saka, v nastavení znovu snížil Dembele, ale krátce na to dal výsledku konečnou podobu, tedy 6-4 pro Anglii Bellingham. Poslední duel na francouzské lavičce odkoučoval Didier Deschamps, trenér, který tým dovedl ke světovému titulu v roce 2018. Po 14 letech tedy u mužstva končí. O svých pocitech mluvil Deschamps v rozhovoru pro kanál beIN Sports.
2: Je to těžké, protože pro mě to byl speciální den. Reprezentace pro mě znamená strašně moc, ale všechno jednou končí. Tým mi bude moc chybět. V první půli to od nás byla katastrofa, pak jsme se zlepšili a nebyli daleko od zázraku. Máme nadstandardní hráče, kteří jsou mladí a ještě se budou zlepšovat. To je to, co Francie potřebuje k tomu, aby se udržela ve světové špičce.
1: A na druhé straně Angličané po titulu z roku 1966 po druhé v historii slaví na mistrovství světa zisk medailí.
0: Světový šampionát ve fotbale dnes zakončí finále mezi Argentinou a Španělskem, tak pozvi nás na něj.
1: Zatímco Španělé budou usilovat o druhý titul v historii, Jihoameričané se můžou stát prvním týmem od roku 1962, který zlato obhájí. Zápas bude mimo jiné soubojem argentinského kapitána Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně Španělem Laminem Yamalem. Messi může taky stále bojovat o zlatou kopačku pro nejlepšího střelce turnaje. Na desetigólového Mbappého ztrácí dvě branky. Utkání začne v New Jersey v 21 hodin českého času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Bude to rozhodně zajímavá podívaná. Teď byl ve studiu Jakub Marek. Děkujeme.
1: Díky, hezký den.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport. Oh, Father, tell me.

7 hodin a 17 minut posloucháte Radiožurnál Sport a teď opět fotbal, i když ten český, protože hráčům pražské Slávie bude na startu sezóny zhruba 6 týdnů chybět levý obránce David Jurásek. Český reprezentant léčí svalové zranění, které utrpěl při tréninku na mistrovství světa v Americe. Zhruba stejnou dobu bude českému šampionovi ze zdravotních důvodů scházet jedna z letních posil Oskar Kubiak. Uvedl to tady klub na sociální síti X. Jurásek se na světovém šampionátu zranil na tréninku před druhým utkáním skupiny proti Jihoafrické republice. Do turnaje nezasáhl a minimálně v úvodu nové klubové sezóny bude Slávii chybět.

0: Českému tenisu se v posledních týdnech daří, protože třeba Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA v Aténách. Nejvýše nasazenou Danku Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a dnes odpoledne se o titul utká s Řekyní Sakariovou. Budeme o tom teď mluvit s Davidem Prouzou. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Krejčíková v posledních týdnech chytla docela solidní formu, tak popiš prosím její cestu turnajem.
1: Já bych řekl, že vlastně úplně dokonalé pro Krejčíkovou. Řekněme, snazší soupeřky na začátek Bulharka Tomová a Francouzka Monetová, se kterými si poradila bez ztráty setu. Pak olympijská vítězka z Paříže, Číňanka Cheng, kterou také porazila 2-0 na sety. No a teď to nejtěžší v semifinále, téměř tříhodinová bitva s nasazenou jedničkou Dankou Tausonovou, kterou nakonec Krejčíková zvládla i přes lékařské ošetření vyhrát 2-1 na sety a v tom rozhodujícím to nakonec bylo 6-3. Díval jsem se na takový delší sestřih a je znát, že Barbora Krejčíková je zpátky, má takovou tu sebejistotu úderovou a pro žádnou soupeřku a na Tausonové to bylo hodně vidět. Není příjemné hrát s Barborou Krejčíkovou, která opravdu hodně mění rytmus a žádný úder není podobný, nedá se úplně zvyknout na to, co na kurtu předvádí. A to je jenom dobře pro nás české fanoušky, protože jak si říkala, v posledních týdnech to opravdu Krejčíkové, jak si říká, lepí. Čtvrté kolo na Wimbledonu, prohra s pozdější finalistkou Karolínou Muchovou, jinak 8 zápasů, 7 vítězství, ta poslední série takhle vypadá a to nemluvím o tom, že byla ve finále ještě před Wimbledonem v Hertongeboši, kde nenastoupila do toho finálového zápasu kvůli zranění, tak věřme, že tentokrát se něco podobného v Aténách opakovat nebude a že se Krejčíkové povede urvat další titul právě od Wimbledonu 2024.
0: Pokud jde o finálový souboj se Sakariovou, tak má tenhle duel favoritku?
1: Těžko říct, protože pokud bychom se podívali třeba na vzájemné zápasy, tak sice Krejčíková to má 2-0, ale už je to poněkud vousaté. Oba ty duely jsou z roku 2021, mimo jiné velká bitva s Roland Garros právě v té době, kdy Barbora Krejčíková byla na cestě za nakonec titulem na French Open, tak porazila Sakariovou v semifinále 2-1 na sety. Teď to ale bude o trochu jiné i proto, že se hraje v Aténách, což je prostě podle Krejčíkové hodně speciální věc.
2: Na ten zápas Marii se extrémně těším, protože vlastně hraje doma a hrát doma je prostě strašně speciální a jsem ráda, že vlastně má tady tu příležitost, protože vlastně já už jsem to zažila několikrát v České republice a je to prostě úžasný pocit pro nás, pro hráče, hrát před domácím publikem.
0: Barbora Krejčíková v té odpovědi mimo jiné mluvila také o tom, že je velmi speciální hrát doma a shodou okolností na pražské Štvanici zítra startuje hlavní soutěž turnaje Live Sport Prague Open. Krejčíková je přihlášená, ale nebývá překvapením, že hráčka, která se probojuje do finále na předcházející akci, se občas pro únavu odhlásí z dalšího podniku.
1: Je to tak, je to vlastně, řekl bych, docela běžná věc, ale není to obvykle, nebo takhle. Teď se hraje v Praze a myslím si, že Barbora Krejčíková určitě v Praze bude chtít nastoupit, ale kdyby nenastoupila, zase takový šok by to zkrátka nebyl, to tělo si potřebuje odpočinout a v momentě, kdy končíte v neděli a na dalším turnaji byste měli hrát v úterý, teď v případě Barbory Krejčíkové by to bylo úterý, ne pondělí, to by samozřejmě organizátoři vyšli vstříc, ale dál už to nejde, takže úterý je prostě ten nejzazší termín, k tomu nepočítám přelet, nějakou adaptaci na přeci jenom trochu třeba jiný povrch, který se může v Praze od Aten trochu lišit, takže těch důvodů, proč se nepřihlásit, respektive proč nenastoupit, je docela dost, ale tak nějak mám tušení, že by Barbora Krejčíková se měla na turnaj objevit, ale v tu chvíli asi možná nemůžeme očekávat další velkou vítěznou šňůru. Byť samozřejmě Krejčíková je v pozici, kdy hodně neodehrála nebo nehrála v těch minulých měsících kvůli zranění, takže pokud jste zdraví, tak chcete určitě bojovat o další a další zápas, protože každý ostrý zápas vás prostě posouvá tím správným směrem. No a pokud jsme zmínili Live Sport Prague Open, tak dnes kvalifikace finalizuje nebo finišuje a dvě nebo tři české zástupkyně budou hrát v tom druhém kole kvalifikace o postup do hlavní soutěže. Linda Fruhvirtová nastoupí proti Číňance Gao a potom někdy po poledni Dominika Šalková nastoupí proti Gabriele Knudsenové, takže české derby, takže máme minimálně další jednu účast v hlavní soutěži navíc právě po té kvalifikaci a doplním úplně na závěr, že na Live Sport Prague Open od pondělka budeme jako Radiožurnál Sport v podstatě na všem podstatném, budeme tam mít mobilní studio Airstream, samozřejmě komentátorskou pozici, takže je na co se těšit.
0: Je to tak a teď byl ve studiu David Prouza, děkujeme.
1: Dobré ráno.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Je 7:30. Radiožurnál vysílá zprávy.
1: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna proto upozorňuje, aby lidé neklikali na něj a nezadávali své osobní ani bankovní údaje. Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 5119. Informoval o tom šéf parlamentu. Zraněných je téměř 17 tisíc. Dvojice zemětřesení nejvíce postihla stát La Guaira na severu země. Venezuelské úřady čelí silné kritice obyvatel, podle kterých na situaci reagovali pomalu. Ve Venezuele pomáhali i mezinárodní záchranné týmy, včetně českého. A handicapovaní lidé nebo seniori můžou nově žádat o byty v Brně online. Umožňují to služby magistrátního portálu Občana. Lidé přes něj podají žádost o bezbariérový nebo seniorský byt, nemusí kvůli tomu chodit na úřad. Pro některé lidi s postižením to může být totiž komplikované. Sport. Fotbalisté Anglie mají po druhé v historii medaile z mistrovství světa. V utkání o bronz na stadionu v Miami zdolali Francouze 6-4. Přitom už po poločase vedli 4-0. Tři góly Angličanů dal útočník Saka, za Francii se dvakrát trefil kapitán Mbappé, který je s 10 brankami aktuálně nejlepším střelcem šampionátu. Dnes v 21 hodin českého času začne v New Jersey finále mezi Argentinou a Španělskem. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál ve vstupech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřený Pražský okruh a překážka na D3 u Ševětína. Pražský okruh je i nadále uzavřený mezi Ořechem a Barandovem. Kvůli demolici dvou mostů by měla platit do 11 hodin. Odklony jsou vedené v exitech 16 a 19. Nákladní auta sjíždějí na kilometrech 26 a 10. Nejvíce vyplatí jet po Strakonické přes tunely a pak po Bělohorské a Karlovarské ulici. Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic spozorněte za sjezdem na Třeboň. Na kilometru 114 stojí osobní auto s poruchou na krajnici, částečně může zasahovat dovozovky. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem čekejte omezení za tunelem Radejčín. Kvůli údržbě kanalizace je v úseku mezi 59. a 62. kilometrem uzavřený levý jízdní pruh, jede se jen pravým. A na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u Záhoří. Provoz je tam kvůli práci na vozovce řízený Kivadlově, brzdit budete u Komorovic a z druhé strany u Velkého Rybníka. Počítejte zhruba 5 minut navíc v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Vstáváte do rána s velmi proměnlivou oblačností na řadě míst, teď taky prší s dešťovými přehánkami, teď počítejte hlavně na severu Čech a taky na Zlínsku. No a jak bude přes den? Hlavně na Moravě a ve Slezsku bude neděle ještě velmi teplá, naměříme až 29 stupňů, v Čechách pak většinou do 25 a na západě Čech chladněji jen do 21. Dopoledne ale může být i polojasno, od západu se ale bude postupně obloha zatahovat a oblačno až zataženo s občasným deštěm pak bude na celém území. Přes den se pak můžou opět sformovat bouřky a ty můžou být i silné a přinést můžou i kroupy. Výstraha meteorologů se týká jihovýchodní části Čech, Moravy a taky Slezska. No a v Čechách se bouřky budou formovat už dopoledne, a to od 11 hodin, na Moravě pak od 3 odpoledne. A uklidňovat by se ta situace měla až večer. No a zítra už budou nejvyšší teploty na většině území jen do 22, na jihu Moravy do 25 stupňů. A zítra nás taky čeká poměrně slunečný den. To se ale zase změní, a to v úterý, kdy přibude oblačnosti. Úterní teploty pak do 22, na Moravě do 25 stupňů. No a nejchladnějším dnem příštího týdne bude čtvrtek. Naměříme jen od 16 do 20 a opět nás čekají přehánky. A jestli se ptáte, kdy se oteplí, tak to bude už o příštím víkendu. Teplota se dostane až k 29 stupňům a dočkáme se i slunce. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Na fotbalovém světovém šampionátu zbývá odehrát poslední zápas a fanoušci by asi byli rádi, aby to byla podobná přestřelka jako o utkání o třetí místo. Závěrem šampionátu v Severní Americe tak začneme náš sportovní přehled s Jakubem Markem. Vítej.
1: Hezké ráno. Bronzové medaile na mistrovství světa získali fotbalisté Anglie. V zápase o třetí místo zdolali 6-4 Francii, která sice po poločase prohrávala 0-4, ale po změně stran se dvakrát dostala na rozdíl jediné branky. K vítězství Anglie pomohl třemi góly Bukayo Saka, který hat-trick zkompletoval v závěru z penalty. Nejdřív se zdálo, že půjde kopat Jude Bellingham, Saka ale v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA přiznal, že byl hned rozhodnutý pokutový kop zahrávat sám.
2: Jude byl první, který mi řekl, běž si pro hat-trick. Jen mi držel míč, aby mě nikdo ze soupeřů nerozptiloval, ale když je penalta, vždy chci kopat. Byl to bláznivý zápas, byli jsme zklamaní, že nejsme ve finále, ale chtěli jsme pro svou zemi získat nejlepší umístění na mistrovství světa po 60 letech, takže s výsledkem jsme spokojení.
0: Ve finále dnes nastoupí fotbalisté Argentiny a Španělska. Zatímco Španělé budou usilovat o druhý triumf v historii, Jihoameričané se můžou stát prvním týmem od roku 1962, který titul obhájí. Zápas bude také soubojem argentinského kapitána Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně, Španělem Laminem Yamalem. O Yamalovi mluvil na setkání s novináři Lionel Messi.
3: Lamin je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu. Ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
0: Finále fotbalového světového šampionátu mezi Argentinou a Španělskem začne na stadionu v New Jersey v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
1: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila v Aténách do finále turnaje WTA. V semifinále porazila nejvýš nasazenou Dánku Taustonovou ve třech setech. Krejčíková si dnes po 19. hodině zahraje o titul proti domácí Marii Sakariové.
0: Vítězství ve 14. etapě cyklistické Tour de France díky útoku v závěrečných kilometrech připsal Slovinec Tadej Pogačar.

0: a navýšil tak svoje celkové vedení. Před průběžně druhým Dánem Vingegaardem má náskok 4,5 minuty. Pogačar vyhrál na letošní tour už po čtvrté. Dnešní etapa bude ještě náročnější, protože zavede cyklisty poprvé v aktuálním ročníku do Alp.
1: A celkem 9 medailí už vybojovala česká atletická reprezentace na evropském dorosteneckém šampionátu. Z toho jsou 2 zlaté, když na kladiváře Josefa Pazderu navázala v italském Rieti dálkařka Kristýna Záhořová. Ta skočila rekord šampionátu 647 cm a tím také vylepšila 23 let staré národní maximum Denisy Helceletové v této kategorii. Záhořová vyhrála už kvalifikaci a ve finále byla po nejdelším pokusu chvíli v napětí, jak popisovala ve vysílání radiožurnálu Sport.
2: No, já jsem si upřímně myslela, že mám nezdařený pokus a pak jsem najednou viděla, že se to měří, tak jsem byla jako, co se to stalo, protože jsem viděla, že to bylo daleko a najednou 647 a bylo to fakt jako neskutečný. Já si myslím, že jsem byla psychicky docela dobře připravená, takže jsem si nic z toho nedělala, že tam jdu z prvního místa a říkala jsem si, že se nechám překvapit, jak to dopadne.
0: Britský atlet Josh Kerr zaběhl na mítinku Diamantové ligy v Londýně světový rekord na 1 míli. Časem 3 minuty 42,66 sekundy tak posunul výkon Maročana Elgeruše z roku 1999.
1: Lando Norris skončil v kvalifikaci na velkou cenu Formule 1 v Belgii na 3. místě kvůli penalizaci za použití nové elektroniky, ale bude v dnešním závodě od 15 hodin startovat až z 12. místa. Nejrychlejší byl v kvalifikaci lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, druhý skončil Max Verstappen.
0: Sportovní přehled a Jakub Marek, děkujeme.
1: Díky, hezký den.

Poslední major golfové sezóny British Open vede před dnešním závěrečným kolem Sam Burns. Američan, který v příštím týdnu oslaví 30. narozeniny, má v čele náskok 2 ran před Ryanem Foxem z Nového Zélandu a Korejcem Kim Si-woo. Burns může vylepšit červnové druhé místo z předchozího majoru US Open, kde o 1 ráno zaostal za Ryanem Clarkem. Třetí kolo British Open patřilo Foxovi, který 62 ranami vyrovnal rekord na majorech.

0: Je 7 hodin a 48 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a připomínám, že bronz na fotbalovém světovém šampionátu získala Anglie, která porazila tedy Francii, no ale dnes se bude hrát v 21 hodin českého času finále právě mistrovství světa Španělsko vyzve Argentinu a tento duel budeme vysílat živě na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Cyklistická Tour de France dnes pokračuje další velkou zkouškou. Pojede se už 15. etapa a opět to bude stát za to. No a i proto jsme teď ve spojení s naším expertem Jiřím Ješkem, který je na místě, tedy dějišti Tour de France. Takže Jirko, vítej.
1: Krásné nedělní ráno z Belfortu.
0: Tak jaká bude ta dnešní etapa?
1: No, bude o něco delší než ta včerejší, má 180 kilometrů, je na ní menší počet vrchařských prémií, ale cíl je zase na kopci 11-kilometrové stoupání, které bude následovat po krátkém kopci, který stoupá z Ženevy, takže v poslední fázi dva poměrně prudké kopce a dá se očekávat zase souboj závodníků, kteří bojují o žlutý trikot, nebo takhle. O žlutý trikot se moc nebojuje, protože ten vlastní Tadej Pogačar drží ho tak pevně, že nikoho ani nenapadne ho z něj slíknout, ale bude se bojovat spíš o to druhé místo, protože ten souboj za Tadejem Pogačarem je pořád otevřený a myslím si, že dneska uvidíme vlastně dva závody v jednom. Bude to souboj těch mužů, kteří jsou v pořadí za Tadejem Pogačarem, ale tenhle ten souboj se může odehrávat až někdy v další části pelotonu, protože já dneska očekávám, že dostane šanci nějaký velký únik a o ten souboj etapu se bude bojovat z nějakého většího úniku, z úniku větší skupiny. A ten souboj o to celkové pořadí bude hořet až někde v další části toho závodu. Takže podle mě do cíle dneska dojede nějaká skupinka uprchlíků a v tom pelotonu se pak rozhoří souboj o vteřiny do toho celkového pořadí.
0: Já se navážu na to, co jsi říkala, že v podstatě ten boj o žlutý trikot je relativně rozhodnutý, ale přeci jenom, když vlastně včera opět triumfoval Tadej Pogačar, tak co cyklistům jako je Jonas Vingegaard probíhá hlavou, když Pogačar znovu a znovu nastupuje a oni mu zkrátka nestačí?
1: No, kdybych v té pozici byl já, tak by mi probíhala hlavou frustrace obrovská, protože včera Jonas Vingegaard v tom posledním kopci se snažil. Bylo vidět, že jako je odhodlaný zkusit Tadeje Pogačara utrhnout z háku a nějakým způsobem i třeba ne ho rovnou slíknout ze žlutého trikotu, ale třeba na něj najet nějaké vteřiny, trošku mu zaseknout do sebevědomí. Vypadal velice dobře v tom stoupání a musím říct, že i Tadej Pogačar za ním, nechci říct trpěl, ale jako nebylo mu to tempo Jonase Vingegaarda příjemné. Jenže pak Jonas Vingegaard musel na chviličku jakoby malinko polevit. A v ten moment Tadej Pogačar úplně změnil obličej, opět nastavil ten svůj závodnický mod a poodjel a v ten moment se Jonas Vingegaard zlomil a zase prostě nastala situace, která je vlastně téměř v každé etapě na letošní Tour de France, že Tadej Pogačar je plný energie. Mně přijde i, že se chvilkama na tom kole usmívá i v tom největším zatížení a dojel do cíle včera s dalším náskokem téměř minuty na svoje pronásledovatele, takže to vedení v celkovém pořadí navýšil až na 4 minuty 30 na Jonase Vingegaarda a ti další za Jonasem Vingegaardem už ztrácí 5 minut a víc.
0: Závěrečný týden na Tour de France je vždy mimořádně náročný. Tak jak probíhá konkrétně třeba regenerace cyklistů po té včerejší také velmi náročné etapě a dnes tedy opět také etapa, kde nás čekají prémie, mimořádné kategorie a tak dále?
1: No, měli to včera závodníci trošku těžší, protože ten přejezd ze včerejšího cíle do dnešního startu byl zhruba 300 kilometrů. Takže většinou týmy volili ubytování někde mezi a přijeli do hotelu až hodně večer a dneska je čeká ještě dvouhodinová cesta na start. Samozřejmě v týmovém autobusu, v pohodlí týmového autobusu, závodníci nepojedou na kole na start, ale přece jenom ten čas na tu regeneraci se zkracuje. A zkracuje se hlavně těm, kteří nesou ty trikoty, ať je to žlutý trikot, tady je Pogačara, tak třeba zelený trikot Matse Pedersena, protože ty ceremonie, které potom, kdy závodníci na pódiu dostávají ty trikoty a pak mají tiskovou konferenci, antidopingovou zkoušku a tak dále, tak potom vlastně minimálně o 2 hodiny zkrátí tu regeneraci, protože většina jiných závodníků už je v tu dobu dávno na hotelu a ti nositelé trikotů pořád ještě musí odpovídat na otázky novinářů nebo právě absolvovat tu dopingovou zkoušku, takže o tohle to mají ti borci, kteří jsou oslabováni na jednu stranu a jsou hrdinové, protože nesou ty prestižní trikoty, tak zase na druhou stranu to mají těžší v tom, že mají menší čas na regeneraci.
0: Tak to říká náš cyklistický expert Jiří Ježek. Ještě se možná na závěr zeptám, že ty jsi na Tour de France součástí takové karavany, setkáváš se s významnými osobnostmi, jako je Chris Froome a tak dále, tak co tě čeká dnes, nebo už čekalo?
1: No, dneska už máme za sebou ranní výjížďku, my tady pro klienty vlastně Škody, což je Škoda Auto, je vlastně jeden z partnerů Tour de France, tak firma si sem má možnost každý den pozvat 15 významných klientů z celého světa, takže máme tady třeba výherce soutěže se Škodovkou z Nového Zélandu, kteří opravdu přiletěli včera po 38 hodinách jen proto, aby si užili jeden den na Tour de France a pak zase poletí domů. Máme tady samozřejmě klienty z celé Evropy nebo z arabského poloostrova. Takže s nimi ráno se projedeme na kole, pak je odvezeme na start, mají možnost potkat některé ze závodníků a pak vlastně absolvují celou etapu v autech, ukazujeme jim to maximum, co můžeme. My, kteří řídíme ta auta, tak jsme většinou bývalí závodníci, jako třeba Chris Froome, nebo já, nebo Pedro Orio, španělský sprinter, takže máme možnost těm lidem povyprávět o tom, co ten cyklistický svět znamená. No a pak mají hezkou večeři, kde si shrneme všechno, co se v té etapě stalo a druhý den nám přiletí další klienti, takže takhle se to mísí těch 21 dnů na Tour de France každý den.
0: Říká náš cyklistický expert Jiří Ježek, moc děkujeme za tvůj čas a brzy naslyšenou.
1: Nádhernou neděli do Prahy.

0: je 8 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
1: Předseda sněmovny Okamura míří do Číny s cílem posílit cestovní ruch. Maďarský prezident Šujok podepsal dodatek ústavy a skončí ve funkci. Fotbalisté Anglie vybojovali bronzové medaile na mistrovství světa. Na nehodu pozor na D7 na 6,5 kilometru ve směru do Prahy. A čekáme oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě až 29.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Přilákat více čínských občanů do Česka, to je jeden z hlavních cílů cesty předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD do Číny. Dnes tam odlétá i se zástupci zhruba 40 českých firem. Šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS, který naopak v červnu navštívil Tajvan, čeká, s jakými výsledky se vrátí.
2: Jsem vlastně rád, že tím, že pan předseda Okamura poletí letadlem vládní letky do Číny, tak vláda tím dává najevo, že parlamentní diplomacie je normální součástí zahraniční politiky, což trochu vypadalo, když jsem já byl na návštěvě Tajvanu, že tak bráno není.
1: Předsedovi Senátu vláda letadlo neschválila, letěl tedy linkou. Podle něj kvůli tomu nebylo možné vzít sebou celou podnikatelskou delegaci, jak bylo původně v plánu. Dnes je to půl roku od tragické střelby v Chřibské na Děčínsku. 39-letý muž, kterého místní znali 19. ledna na obecním úřadu, zastřelil jednoho zaměstnance a dalších 6 lidí zranil. Následně se zastřelil. Při incidentu vypálil stovky nábojů. Radnice začala kvůli odstraňování následků střelby v omezeném režimu fungovat na začátku března. Teď už nabízí všechny služby. Řeší ale nedostatek úředníků, pokračuje nezávislý starosta Jan Machač.
3: Funguje naplno, co se týká vyřizování veškerých náležitostí, poplatkového systému a dalších věcí, ale pořád personálně v okleštěné podobě. Jedna kolegyně, ta dala výpověď, tak skončila, a dvě kolegyně, účetní a to samostatné obytné hospodářství, jsou pořád v pracovní neschopnosti.
1: Maďarský prezident Tomáš Šujok skončí ve funkci. Na sociální síti oznámil, že nemá jinou možnost, než podepsat dodatek ústavy, který ukončí jeho mandát. V pondělí ho schválili poslanci vládní strany TISA ústavní většinou. Podle nich má přispět k obnovení demokracie a právního státu po dlouholeté vládě strany Fidesz.
4: 17. dodatek ústavy je podle končícího prezidenta Šujoka zlomovým bodem v maďarské ústavní demokracii a prý nabourává ústavní hodnoty. Premiér Péter Maďar odchod Šujoka přivítal. Zmizí tím prý poslední překážka naplňování vůle maďarských voličů. Maďar potvrdil, že prezident dokument podepsal a od pondělí jeho pravomoci převezme šéfka parlamentu Agnes Forsthoferová. Do 30 dní pak parlament musí zvolit novou hlavu státu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: Provozovatel městského koupaliště v Přerově nechce tolerovat incidenty v rekreačním areálu. Návštěvníkům, kteří opakovaně poruší provozní řád, nově hrozí zákaz vstupu na celou sezónu. Do areálu taky pravidelně dochází hlídky strážníků a asistenti prevence kriminality. Pokračuje zástupce velitele městské policie Miroslav Komínek.
5: Jsme si jasně stanovili spolu s provozovatelem, jaká mají práva ti plavčíci a jak je potřeba poměrně nekompromisně tato práva vymáhat. Takže myslím si, že ta nastavená pravidla by mohla fungovat v rámci té spolupráce a uvidí se, ukáže nám čas, jak se nám to povede.
6: Sport. Bronzové medaile získali na světovém šampionátu fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápase o třetí místo přestřídal 6-4 Francii. Ve finále se dnes utkají Argentina a Španělsko. Zatímco Jihoameričané titul obhajují, Španělé můžou trofej získat po 16 letech. V argentinském kádru je hned 17 hráčů z předchozího šampionátu v Kataru, mezi nimi i golman Emiliano Martinez, který na setkání s novinářem vyzdvihl příznivce své země.
7: Fanoušci jsou absolutně šílení v porovnání s ostatními zeměmi. Vidět je slavit v Argentině ve 2 hodiny ráno, kdy je tam teď zhruba 13 stupňů, tedy docela zima, pro nás hodně znamená. Pracujeme všichni tvrdě na tom, abychom do naší země stejně jako před 4 lety přinesli radost.
6: Utkání Argentina-Španělsko začne ve 21 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá živé vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D7 u Buštěhradu a zavřený Pražský okruh. Na D7 z Chomutova do Prahy dejte pozor před sjezdem na Kladno. Na 6,5 kilometru havarovalo osobní auto, náhle se brzdí na horizontu. Opatrně i dál, další auto po nehodě stojí na 5,5 kilometru. Pokračuje obousměrná uzavírka na Pražském okruhu mezi Slivencem a Ořechem kvůli demolici mostů, tedy mezi exity 16 a 19. Objízdná trasa je vedená přes Strakonickou a Strahovským tunelem do Karlovarské ulice, stejně tak opačně. Směrem na letiště se sjíždí na exitu 10, směrem na D1 na exitu 26. V Praze na křižovatce Plynární Argentinská nefungují semafory, kolony se netvoří. A na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště je u Zlechova dopravní omezení. Jezdí se kyvadlově, zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme zpočátku polojasno, postupně na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu srážek taky oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
9: Hezké ráno, je 8 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a na dnešní den připadá tedy Mezinárodní den zmrzliny. Ten se slaví každoročně 3. červencovou neděli, takže letos to vychází právě tedy na dnešek, na 19. července.
10: Radiožurnál Sport
0: a Markéta Salajs-Vozilová.
9: A mimo to tedy slaví i svátek Čeněk, takže všem Čeňkům přejeme všechno nejlepší a samozřejmě i v této hodině se budeme hodně bavit o fotbale, protože jak jste slyšeli ve zprávách, právě dnes se bude hrát finále světového šampionátu mezi tedy Argentinou a Španělskem a i tento duel budeme vysílat živě ve vysílání Radiožurnálu Sport.

0: Divoký byl a malování doznívají ve vysílání radiožurnálu Sport v 8 hodin a 10 minut. Teď opět o fotbale, protože New York je zvyklý na pozornost celého světa. Při valném shromáždění OSN, novoročních oslavách na Times Square nebo při týdnu módy. Dnes i přes sobotní přívalové deště a přes problémy s toxickými splodinami z požáru bude poprvé hostit finále fotbalového mistrovství světa. Stadion sice leží za řekou Hudson už ve státě New Jersey, ale město New York si fotbal adoptovalo. Po dobu šampionátu ho New Yorkčané hrají doslova ve dne, v noci, jak si vyzkoušel i náš zvláštní zpravodaj.
1: Je půl čtvrté ráno a město, které nikdy nespí, dokazuje, že se transformuje také do fotbalového města. Hřiště v Chelsea Parku na Manhattanu je plně osvětlené a dvě partičky tady hrají fotbal 7-7.
2: Když starosta Mamdani přišel s tímhle projektem, že během šampionátu budou hřiště v různých částech New Yorku otevřená celou noc a kdo přijde, může se přidat a hrát fotbal, tak jsem nemohl odolat. Hraju fotbal celý život, sleduju ho a je skvělé mít mistrovství světa za domem a mít možnost si s ostatními New Yorkčany takhle zahrát.
1: Svůj zápas právě dohrál a do půl těla spocený odpočívá tady na lavičce Andreas. Ten bydlí v Brooklynu, ale noční fotbal na Manhattanu se mu hrozně líbí a říká, že se snaží jezdit teď každou noc.
2: Doufám, že to nechají i po mistrovství, protože myslím, že teď nebudu schopný spát v normálních časech. Je půl čtvrté ráno, já jsem rozhycovaný, spánkový režim mám úplně na ruby, ale bylo to intenzivnější, než jsem čekal. Spřátelil jsem se tu s lidmi, které jsem tu potkal poprvé. A hlavně jsme se všichni bavili.
1: Na jednom z hřišť chybí jeden hráč, takže mě okamžitě tady odchytili a už si navlékám v půl čtvrté ráno žlutý rozlišovák.
3: Tied. OK.
1: Je to zatím nerozhodně. A už jsme dostali dva góly. A modrým to docela jde. Místy je to kolotoč.
4: How come the crazy idea to come play like at 3:30?
5: Mamdani.
6: Když se svých spoluhráčů ptám, co je přivedlo k tak bláznivému nápadu, jako přijít hrát fotbal ve 3 ráno, tak zmiňují starostu Mamdaniho a skupinka, která právě dokončila zápas na vedlejším hřišti, natáčí krátké video a vyzývá starostu, aby projekt nočního fotbalu zachoval. Během dne se v New Yorku hrává fotbal ve stylu, kdo přijde, ten hraje třeba v Central Parku, na plážích a dalších místech, ale na noc se hřiště zavírala, takže tento noční program ve stylu brazilského Ria, kde se taky hrává celou noc, je v New Yorku novinka.
4: God willing, you know, this will continue.
6: Na areál a na zápasy tu od 11 od večera do 7 do rána dohlíží mladík, který se představuje jako Goofy.
4: We do mixed age, mixed level.
7: Chodí sem lidi různého věku, různě fotbalově zdatní, muži i ženy. Je to šance pro ty, kdo nemůžou hrát nedělní ligu malého fotbalu, nebo si chtějí jen tak kopnout po 5-10 letech. Lidi jsou tu pokaždé do 3-4 do rána, pak je to klidnější, ve 4 se i v New Yorku spí, ale od 6 už zase přicházejí. Většinu nocí tu bývá plno.
4: Sometimes some people come at like 6. Most nights it's pretty full all the time.
8: They said it was okay for tonight. I know they canceled last night.
6: Andreas se mezi tím chystá k odchodu z plácku na Manhattanu a říká, že kouř z požáru v Kanadě mu teď nepůsobil problémy, i když o den dříve kvůli tomu byly i tyto noční fotbaly zrušené. Doufá taky, že to nenaruší dnešní finále světového šampionátu Španělska s Argentinou. Na zápas nejde, ale komu bude fandit, o tom, co by Američan s mexickými prarodiči přemýšlí jenom chviličku. Bude to Argentina a Messi, podle něj nejlepší hráč, který kdy byl k vidění. Očekává vyrovnaný zápas a těsné vítězství Argentinců. Z New Yorku, který nikdy nespí, protože hraje fotbal, Jan Kaliba, Radiožurnál.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalové mistrovství světa má za sebou napínavý zápas o třetí místo. Angličané přestříleli Francii, jen v první půli jí dali 4 góly a už to pro Francouze vypadalo na fiasko. Po přestávce se ale modří vzpamatovali a chvilku sahali po vyrovnání. Tak takhle nějak to znělo v jedné restauraci v centru Paříže, i když Francouzi nakonec prohráli 4-6. Zápas nedaleko pařížské opery sledoval také náš zpravodaj přímo z Francie Martin Balucha. Martine, vítej ve vysílání.
1: Taky zdravím, hezké ráno.
0: Martine, s jakými emocemi Francouzi sledovali takhle dramatické utkání?
1: No, bylo to jako na houpačce. Ten první poločas, si o tom mluvila, Francouzi prohráli 4-0 a bylo to právě vidět i na Francouzech. Vlastně po tom třetím góle už Francouzi odcházeli z restaurací barů. Já jsem sledoval právě barmana v té mé restauraci a ten byl skutečně naštvaný. Ten mlátil lahvemi, mlátil skleničkami o ten dřevěný bar, respektive o ty dřevěné stolky. Pak už byli takový rezignovaní, pomalu skutečně odcházeli, ale ta druhá půle, to byla zase velká změna. Francouzi se vraceli do toho baru, do té restaurace, kde jsem byl, fandili, vytleskávali dokonce, jak Angličané potom na konci toho zápasu stříleli penaltu, tak tleskali, věřili, že můžou dotáhnout to utkání možná do vyrovnání, možná do vítězného konce, ale skutečně to bylo, jak řekněme, na emocionální houpačce to utkání.
0: Jak zápas komentoval trenér Didier Deschamps, který se po 14 letech loučí s francouzskou reprezentací, a vlastně co na jeho odchod říkají Francouzi?
1: No, on v první půli mluvil o hanbě, skutečně si byl velmi upřímný, mluvil o nedostatku odhodlání francouzských fotbalistů, taky po té první půli udělal velké změny na hřiště, poslal 4 nové hráče, například Barkolu i Dembeleho, kteří oba dávali góly. Po zápase Didier Deschamps řekl, že ta první polovina, ten první poločas, že to byla i jeho chyba z toho trenérského úhlu pohledu, ale mluvil o tom, že ten jeho tým, že francouzský tým měl několik možností vyrovnat na 4-4, byly tam promarněné šance Olizeho. Když jsem sledoval to utkání právě v tom baru, tak skutečně pak padaly i vulgární výrazy na Olizeho, protože ten se několikrát nestrefil, byly tam šance, a lidé, se kterými jsem mluvil, tak samozřejmě byli smutní, že trenér Didier Deschamps po těch 14 letech odchází.
2: Mrzí mě, že Didier odchází. Zanechává po sobě velký odkaz. Bude pro Zidana velmi těžké ho napodobit, pokud opravdu bude trénovat reprezentaci. Pro Didiera je těžké končit zrovna takovým zápasem. Přejeme mu všechno nejlepší a doufáme, že tým bude mít dobré výsledky i po něm.
1: Když se podíváme na tu statistiku, tak Didier Deschamps opouští francouzský národní tým po 185 zápasech v trenérském trikotu nebo na trenérské lavičce. Získal 2 trofeje, světový pohár v roce 2018, Ligu národů, Francouzi vyhráli pod ním v roce 2021, takže skutečně, a tak, jak o tom Francouzi píší, jak o tom mluví, tak odchází trenérská legenda. Ostatně hold mu vzdával jak kapitán francouzského týmu Kylian Mbappé, tak i na sociální síti X prezident Emmanuel Macron.
0: Už je ale jasné, že na jeho místo nastoupí další legenda. Kdy se trenérem francouzské reprezentace stane Zinedine Zidane?
1: Mělo by to být 1. září, alespoň tak o tom píše prestižní francouzský sportovní server deník L'Équipe. Ostatně ta výměna na trenérské lavičce se připravuje dlouhodobě. Ví se, že Zinedine Zidane by si měl přinést nebo do francouzského týmu přivést svůj vlastní realizační tým. Čekají se skutečně velké obměny a čekají se obměny i možná u hráčů, protože například deník Le Figaro popisuje ta zákulisí vyjednávání, to, že obtelefonovává hráče, nejen ty, kteří už jsou teď ve francouzském fotbalovém týmu, ale i třeba Ayouba Bouadiho, což je 18-letá hvězda marockého týmu. Připomínám, že Francouzi Maroko porazili tady na šampionátu, respektive ve Spojených státech na šampionátu 2-0, takže obvolává i další hráče. Už je jisté, že skutečně Zinedine Zidane by měl vést francouzský národní tým na podzim, od podzimu tedy, že francouzský Francouzi se utkají v několika zápasech právě Ligy národů, například proti Turecku, Belgii nebo Itálii. A to už tedy by mělo být na lavičce se Zinedinem Zidanem.
0: Říká náš francouzský zpravodaj Martin Balucha. Martine, moc děkujeme za tvůj čas a pěkný den.
1: Taky děkuji, hezký den všem.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Dnes by mohla teniska Barbora Krejčíková získat do své sbírky další titul, protože na turnaji v řeckých Aténách bude bojovat proti domácí řekyně Sakariové. Jejich zápas by měl začít po 19. hodině. Na radiožurnálu Sport vás o jejím výsledku samozřejmě budeme informovat, takže ještě jednou to zapakuji. Barbora Krejčíková vyzve po 19. hodině řekyni Márii Sakariovou.

0: one. Radiožurnál je 8:30. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Ruské noční útoky na ukrajinský Kyjev nepřežil nejméně jeden člověk, dalších 13 je zraněných. Informuje o tom agentura Reuters. Starosta metropole Vitalij Kličko píše o zásahu vícepodlažního obytného domu. Na místě zasahují záchranáři. Útok přichází den po ukrajinském úderu na sklady největšího ruského internetového obchodu. Ukrajina už víc než 4 roky se brání rozsáhlé ruské agresi a téměř každodenním náletům. Kyjev v posledních měsících zintenzivnil odvetné útoky na ruskou logistickou infrastrukturu nebo rafinerie a ropná zařízení. Do poloviny července zasahovali hasiči v Česku už u téměř 900 lesních požárů. V loňském roce schořelo při požárech víc než 300 hektarů lesu a vznikla škoda přes 18 milionů korun. 25 lidí při lesních požárech utrpělo zranění. V osadě Kadolec u rakouských hranic na Jindřichohradecku letos les hořel už 4x. Přibližně polovina lesních požárů přitom vzniká kvůli lidské nedbalosti. A novou naučnou stezku dnes v hornorakouském Gugulwaldu otevře Združení pro připomínání železné opony. Na trase podél rakousko-české hranice je 10 zastavení s interaktivními prvky. Lidé se na přeshraniční stezce vzpomínek železná opona dozví historické souvislosti z tohoto období našich dějin. Z historiky si můžou stezku projít ve 14, v 15 a v 16 hodin. Sport. Fotbalisté Anglie na mistrovství světa vybojovali třetí místo. V přestřelce v Miami zdolali Francii 6-4. Dnes se v New Jersey bude hrát o titul. Finále Argentina-Španělsko má výkop v 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál ve vstupech. A tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA v Aténách. Nejvýše nasazenou Dánku Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a dnes se o titul utká s domácí Řekyní Sakariovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 u Měřína a na D7 u Buštěhradu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Měřín dejte pozor. Na kilometru 138 se po defektu pneumatiky vysypaly OSB desky z přívěsného vozíku. Na místo už přijela policie, všechna vozidla jsou teď v odstavném pruhu, desky odklizené, i tak tam auta vybočují do levého pruhu. Na D7 z Chomutova do Prahy před i za sjezdem na Kladno na 6.5. a 5.5. kilometru stojí dvě auta po nárazech do svodidel. Náhle se zpomaluje v dešti, výraznější kolona se netvoří. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž dejte pozor, na 12. kilometru vyjelo auto z dálnice, provoz tedy nijak nespomaluje, ovšem čekejte pohyb hasičů a záchranářů. Pražský okruh je nadále neprůjezdný mezi Slivencem a Ořechem po demolici mostů. Mezi 19. a 16. kilometrem se nadále nedá projet v obou směrech, uzavírka je plánovaná do 11. hodiny dopoledne. Objízdná trasa je vedená přes Strakonickou a Strahovským tunelem do Karlovarské ulice, stejně tak opačně. Směrem na letiště se sjíždí na exitu 10, směrem na D1 na exitu 26. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Slunce dnes vyšlo nad obzor 11 minut po 5. hodině raní a zapadne přesně v 9 večer. Jestli nás posloucháte na Jižní Moravě, tak to dnes máte před sebou teplý den s hodnotami kolem 29 stupňů. Jinde bude míň do 25 a na západě Čech jen do 21. No a taky platí varování před silnými bouřkami. Ta výstraha se týká jihovýchodní části Čech, Moravy a taky Slezska. Doplní mě meteorolog Pavel Borovička.
5: V bouřkách se můžou místy vyskytnout nárazy větru kolem 70 km za hodinu, ojedinělé intenzivnější srážky nebo kroupy, zejména v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku.
4: A to varování před bouřkami platí do 18. hodiny. Zítra už budou nejvyšší teploty na většině území jen do 22, na jihu Moravy o 3 stupně víc, ale zítra nás čeká poměrně slunečný den. No a to počasí se opět změní v úterý, kdy zase přibude oblačnosti a teploty jen do 22. Nejchladnější den příštího týdne pak bude čtvrtek, denní teploty 16 až 20 a opět dešťové přehánky. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Lando Norris skončil v kvalifikaci na velkou cenu Formule 1 v Belgii na třetím místě kvůli penalizaci za použití nové elektroniky, ale bude v dnešním závodě, tedy od 15 hodin, startovat až z 12. místa. Nejrychlejší byl v kvalifikaci lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu a druhý skončil Max Verstappen. Lelia.

0: Chodíkově se uskutečnila akce Penaltový král, ve které se o finanční a věcné ceny utkalo více než 200 střelců. V kategorii kadet určené fotbalistům mladším 18 let se prezentovalo 118 hráčů a hráček, které na hřišti nedaleko Plzně přivítal patron projektu a expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát.
1: Po tom kopu klidně i rodiče, jestli tady jste, kontrolujte, jestli se to rozsvítilo správně, jestli vaše dítě nebo vy kluci holky sami jste dali. Těšíte se?
2: Jednou z posledních v prvním kole, která kopala, byla Saša. A Saše se povedlo skórovat v prvním kole Penaltového krále, tak jak jsi spokojená?
3: Dobře.
2: Přemýšlela jsi, jak tu penaltu kopneš?
3: Ne.
2: Proč jsi se rozhodla přijít na Penaltového krále do Chotíkova přijet?
3: Nevím.
4: Doprovázíme syna a Saša se rozhodla na poslední chvíli, že taky přece jenom si půjde kopnout.
2: Říká Saši maminka, na Penaltovém králi v Chotíkově pochopitelně nesmí chybět golmani, kteří se snaží zastavit mladé střelce v kategorii kadet. Je jich tady víc než 10, tak se půjdeme mezi ně podívat. Máme tady jednoho z nejmladších golmanů, jak se jmenuješ?
5: Filip.
2: Filipe, jak se tě chytá na Penaltovém králi proti mnoha střelcům?
5: Dobrý.
2: Kolik už jsi chytil penalt?
5: Asi dvě.
2: Jaká je tvoje taktika, když proti tobě jde střelec na penaltu? Zůstaneš stát nebo si vybíráš stranu, kam skáče?
5: Stranu, vybírám si stranu.
2: Nebudeme asi prozrazovat kterou, tak mi ještě pověz, za jaký klub hraješ a kolik ti je let?
5: Pesto mám Batnice a M10.
6: Bohužel, Pavel se neprosadil, to je škoda.
2: Viktorie proměnila svoji druhou penaltu, tak jak si užíváš tady Chotíkově Penaltového krále?
7: Dosá dobře, je to tady moc hezký a jsem rád, že jsem tady.
2: A přišla jsi sama nebo s nějakou spoluhráčkou z plzeňské Viktorie, protože máš na sobě dres Viktorie?
7: My jsme se domluvili s Kačkou Kalinoť, že sem půjdem obě dvě, takže mám tady kámošku.
2: A když jdeš kopat penaltu, víš, kam budeš střílet?
7: Jo, já už jsem rozmyšlená vždycky před tím.
2: Máš nějaké své oblíbené místo? Teď to můžeš prozradit, protože nás golmani neslyší, ty jsou 10 metrů od nás.
7: Pravá nahoru vždycky střílem.
2: Chotíkově vrcholí na akci Penaltový král soutěž kadetů. Pozoruje ty závěrečné kopy také obránce hokejové Škody Plzeň Daniel Malák. Dane, hledáte inspiraci pro vaši soutěž, která začne za pár minut?
8: Tak určitě to sleduju, jak to kluci kopou. Mám na to svůj styl, takže se nějak nechci rozhodit tím, ale určitě to sleduju.
2: Vás vídáme i v těch fotbalových zápasech, který tým Škoda Plzeň hrává v rámci přípravy, řekněme, letní. Ale co penalty? Trénujete nějak speciálně?
8: Speciálně tak netrénuju, když přijde na penaltu, tak se určitě nebráním jí nekopat, takže jsem rád, když jí kopu.
2: A jaké je to oblíbené zakončení? Teď to můžete prozradit, protože golmani nás neposlouchají.
8: Teď sleduju to mistrovství světa, takže si to beru. Mám radši tvrdší střelu, kopu pravou, takže pravou doprava.
9: 23. penalta. Jen jednou Kuba Motl minul. 23. penalta pro Martina Jandíka. I on jenom jednou jedinkrát nedal hned v prvním kole a přesto se dostal do finále.
2: Penaltovým králem v kategorii kadet v Plzeňském kraji se stává Jakub Motl, tak 25 proměněných penalt z 26. Jak jsi se připravoval na tuhle soutěž?
10: No tak v sezóně už jsem pár penalt kopal, takže jako to mám natrénovaný nějak a věřil jsem si jenom a pálilo to tam samo už. No.
2: Ta jediná neproměněná penalta, co tam bylo špatně?
10: No, golman prostě vystihl stranu a já jsem nedal takovou razanci a prostě to vychytal. No.
2: Říká vítěz soutěže Penaltový král v Plzeňském kraji Jakub Motl z Chotíkova Vladislav Janouškov. Radiožurnál.

0: Teď pojmeme fotbalový světový šampionát trošku statisticky, protože ve včerejším duelu o třetí místo mezi Anglií a Francií padlo teprve po šesté v historii světových šampionátů 10 branek v utkání. Včerejší souboj v Miami byl nejgólovějším duelem o bronzové medaile. Přestřelce dalo základ poločasové vedení Anglie 4-0. V 66. minutě to bylo už 4-3 a další góly přišly v divokém závěru. 10 branek na mistrovství světa padlo poprvé od roku 1982, kdy Maďarsko deklasovalo Salvador 10-1. Rekord pak drží čtvrtfinálový duel Rakousko-Švýcarsko z roku 1954. Rakušané v Lozán přestříleli domácí mužstvo 7-5. No a já hlavně ještě připomínám, že dnes se hraje finále světového šampionátu mezi Argentinou a Španělskem. Tento zápas začíná v 21 hodin českého času a na radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Imagine Dragons ve vysílání radiožurnálu Sport v 8 hodin a 53 minut a na cyklistické Tour de France končí už druhý týden a tak je na čase si na závěr naší encyklopedii připomenout, jak významnou roli mají Češi v jejím chodu a pokračuje Tereza Cedidlová.
1: Existuje několik různých profesí, ve kterých byli Češi na Tour de France vidět, i když neseděli na kole.
0: Například Miroslav Janout, uznávaný rozhodčí, který byl na Tour de France jedním ze čtyř, kteří před zhruba 10-15 lety soudcovali sporné momenty během závodu.
1: Svou důležitou roli mají i fotografové. Symbolem Tour napříč všemi fotografii je celosvětová ikona Markéta Navrátilová, která bývala za více než 20 let fotografování Tour nápadná i tím, že byla jedinou ženou. I proto o ní Armstrong, Froome, Wiggins nebo Contador věděli. Její historky z Tour jste mohli slyšet i v kilometrech Jiřího Ješka.
0: Řada lidí z Česka působila během let v různých týmech. Byli tam jako maséři, jako mechanici nebo jako sportovní ředitelé, jakým je znovu letos Roman Kreuziger u stáje Bahrain Victorious.
1: To jsou ale jednotlivci v každé oblasti za daný ročník, ale existuje jedna profese, ve které je každý rok na Tour de France velmi početné zastoupení, a to bez ohledu na obsazení závodu. Víte, kdo to je?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Možná vás to šokuje, možná také ne, ale jsou to automechanici.
1: Ano, vysvětlení je jednoduché. Hlavním sponzorem závodu je mladoboleslavská Škodovka. Ředitelské auto, stejně jako řada dalších aut v závodě, je právě z Mladé Boleslavy. Na úzkých francouzských silničkách se často něco stane a pomačkané plechy nebo větší technické potíže musí opravit někdo, kdo těm autům dokonale rozumí. Každý rok tak s pelotonem jede početný tým z Česka, který se stará především ve volných dnech o vozy v pelotonu.
0: Jinak, až bude ten nejlepší cyklista v Paříži zvedat trofej, vzpomeňme si na tohle povídání o Češích a Tour, protože i to skleněné dílo, ke kterému míří tady Pogačar, pochází z Česka. Firma Lanzvit ho, připomínám, vyrábí od roku 2011.

0: Je 9 hodin. Radiožurnál a zprávy.
1: Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Silničáři zbourali dva mosty v jeho západní části Pražského okruhu, řidiči tam stále neprojedou. Fotbalisté Anglie zdolali Francii 6-4 a na mistrovství světa berou bronz. Nehodu vyšetřují na D7 na 6,5 kilometru ve směru do Prahy. A čekáme oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě až 29.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojuje na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
2: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
1: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdřív kontaktovat policii a svou banku. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený. Silničáři tam v noci bourali dva mosty. Umožní to rozšíření dálnice D0 ze dvou pruhů v každém směru na 3.
3: Dělníci mosty rozbili těžkou technikou a pomocí jeřábů jednotlivé kusy spustili na vrstvu rozemletého asfaltu a betonu. Poté je na kamionech odvezli do nedalekého depa, vysvětluje stavby vedoucí Petr Heller.
4: 80% toho materiálu zrecyklujeme a použijeme na novou výstavbu těchto mostů.
3: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla se pod bývalé mosty 6 jízdních pruhů nevešlo.
5: Nejsou v tak špatném technickém stavu, ale musí pryč, abychom mohli postavit rozkročenější mosty, pod které potom začneme stavět širší dálnici D0.
3: Přestavba obou nadjezdů bude stát více než 200 milionů korun. Hotovo má být do konce letošního roku. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Víc o uzavírce řekne naše zelená vlna. Na stadionu MetLife u New Yorku se dnes rozhodne o vítězi 23. mistrovství světa ve fotbale. Od 21 hodin českého času se tam utkají Španělsko a Argentina. Trofej předá americký prezident Donald Trump. Přípravu týmu narušily toxické zplodiny z požáru v Kanadě i bouřky. Dnes se ale mají podmínky zlepšit.
6: Argentinští fanoušci ovládli náměstí Times Square, jiné newyorské ulice pro změnu zaplavila voda po přívalových deštích. Kvůli bouřce svůj trénink museli posunout Argentinci a Španělé ho úplně zrušili. Dešť ale pomohl pročistit vzduch od kouře z požáru. Ještě v sobotu byly podmínky pro venkovní sportování nevhodné. Americký prezident Trump pozval na finále lídry spolupořadatelských zemí, mexickou prezidentku Sheinbaumovou a kanadského premiéra Carneyho. Vítěznou trofej by měl Trump předat se šéfem FIFA Infantinem. Nezvyklou součástí programu bude poločasová show s Madonou nebo Shakirou. Z New Yorku Jan Kaliba, Radiožurnál. Sport.
7: Fotbalisté Anglie slaví po druhé v historii zisk medailí z mistrovství světa. V zápase o třetí místo zdolali Francii 6-4. K vítězství Anglie pomohl 3 góly Bukayo Saka, který hat-trick zkompletoval v závěru z penalty. Nejdřív to vypadalo, že půjde kopat Jude Bellingham, Saka ale v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA přiznal, že byl hned rozhodnutý pokutový kop zahrávat sám.
8: Jude byl první, který mi řekl, běž si pro hat-trick. Jen mi držel míč, aby mě nikdo ze soupeřů nerozptiloval, ale když je penalta, vždy chci kopat. Byl to bláznivý zápas, byli jsme zklamaní, že nejsme ve finále, ale chtěli jsme pro svou zemi získat nejlepší umístění na mistrovství světa po 60 letech, takže s výsledkem jsme spokojení.
7: Světový šampionát zakončí finále mezi Argentinou a Španělskem. To začne ve 21 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu budou živé vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D7 u Buštěhradu a uzavřený Pražský okruh. Na D7 z Chomutova do Prahy před i za sjezdem na Kladno stojí auta po nehodách na 6.5. a na 5.5. kilometru. Projíždí se pomaleji bez většího zdržení, ovšem pozor, první z aut stojí na horizontu. Zvolněte za sjezdem na Stehelčeves. Pražský okruh zůstává uzavřený mezi Slivencem a Ořechem, tedy mezi 16. a 19. kilometrem po demolici mostů. Silničáři jsou stále na místě, jsou tam dva jeřáby směrem na D. Jedna je objízdná trasa vedená z exitu 26 po Karlovarské do Strahovského tunelu. Zpět se vrátíte po Strakonické. Podobně opačně směrem na letiště se sjíždí na exitu 10. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště za Buchlovicemi u Zlechova opravují vozovku. Jezdí se kyvadlově, zdržení kolem 5 minut. A ve Středočeském a Libereckém kraji prší, nezapomínejte na správné svícení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme zpočátku polojasno, postupně na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29. Tolik zprávy.
10: Pěkné nedělní dopoledne, je 9 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a teď v úvodu této hodiny připomeneme úspěchy českých atletických mládežníků, protože ty získali už na mistrovství Evropy, tedy do kategorie do 18 let, už 9 medailí. Z toho jsou zatím dvě zlaté, když na kladiváře Josefa Pazderu navázala v italském Rieti dálkařka Kristýna Záhořová. Ta skočila včera rekord šampionátu 647 cm a tím také vylepšila 23 let staré národní maximum Denisy Helceletové v této kategorii. Všem medailistům samozřejmě gratulujeme a věříme, že ještě dnes přidají další úspěchy.
0: Radiožurnál Sport a Markéta Salajs-Vozilová.

0: Úvod této hodiny bude opět fotbalový, protože světový šampionát má za sebou strhující souboj o třetí místo a fanoušci teď vyhlíží velké finále. O končícím šampionátu Severní Americe teď budeme mluvit na rady žurnálu Sport a ve studiu je fotbalový reportér Mirko Vasič. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Začneme utkáním o bronz, který získali Angličani. Nad Francií vyhráli 6-4, když po poločase vedli dokonce už 4-0. Málem ale o náskok přišli, když se soupeř přiblížil na rozdíl jiné branky. Dal se čekat takový zápas v rozhodující fázi světového šampionátu?
1: No, já myslím, že to bylo překvapení pro všechny. Ono se hodně mluvilo o tom, jaké to vlastně bude, protože pro Anglii i Francii bylo velkým zklamáním, že nepostoupili do finále. Připomeňme, že doteď do tohohle bronzu Anglie měla jedinou medaili, ta tedy byla zlatá, byl to titul mistrů světa z domácího šampionátu v roce 1966, ale na to, že Angličani mají neustále silné týmy, tak to prostě nějakým způsobem nevychází. Nejde jim to ani na evropských šampionátech, kde se třeba dostanou do finále, ale taky nic. No a pro Francii to bylo samozřejmě obrovské zklamání, protože s tou jejich ofenzivní sílou, kterou mají, tak oni mysleli na jedinou věc, no ale cestu jim zavřelo Španělsko a to takovým způsobem, že se zdálo, že to na Francouze dolehlo. I pro to utkání o třetí místo Didier Deschamps udělal nějaké změny v sestavě. Udělal jich tedy méně než trenér Thomas Tuchel, který vede, tenhle Němec vede Anglii. No a Anglii to naopak zdá se trochu prospělo. Francouzi malátní v prvním poločase, obrana, teď to řeknu hodně lidově, děravá. A Francouzi dostávali jeden gól za druhým po poločase 0-4 z jejich pohledu. Všechno hrálo pro Anglii, nezdálo se, že to může něco změnit, ale přece jenom Didier Deschamps zareagoval a vyměnil některé hráče, poslal tam třeba Dembeleho, Barkolu, Digne, Upamecana, prostě hráče, kteří hráli stabilněji na tom šampionátu, naopak se tak nějak vůbec nepotkal s formou třeba Cherky, který šel po poločase dolů, ani Duemu se nedazilo. Theo Hernandez taky nic velkého. Konaté na stoperu patřil prostě k nejhorším hráčům toho prvního poločasu. No ale v té druhé půli naopak, jako kdyby se Angličani moc uklidnili, Francouzi krásně kombinovali, Olise, Mbappé, najednou začali padat góly, bylo to o 1-4-3, pak zase Anglie přidala na 5-3, už vypadalo, že je hotovo, najednou v závěru, tedy Francouzi znovu o 1, ale Angličani už to pak doťukli Jude Bellingham, krásný gól, ale pro nezaujatého diváka to byl, chce se mi říct, fotbal, který chcete vidět, pokud nejste moc zaměření defenzivně a takticky. Pro trenéry to byla asi hrůza, ale myslím si, že lidé se královsky bavili, protože vidět v zápase o třetí místo 10 gólů, paráda.
0: Myslíš si, že pro Anglii by zisk bronzu mohl být takovým startem pro zisk třeba dalších medailí na dalších velkých akcích, protože ty jsi zmiňoval, že jim se zas na velkých akcích až tak nedaří, jak by se vlastně očekávalo, tak myslíš si, že by to tak mohlo být?
1: Oni to nějak neumí dotáhnout do konce. Třeba na těch evropských šampionátech se prostě dostali do finále v poslední době, ale ani jednou to nevyšlo. Nevím, v čem je tam problém. Mají nejlepší ligu na světě, podle všeho. Anglická Premier League létá v ní hrozně moc peněz. Díky tomu mohou nakupovat nejlepší hráče, byť tam tedy už je hodně cizinců. Ale i z těch anglických se poskládá vynikající mužstvo. Třeba teď tedy nehrál Harry Kane, toho Tuchel nechal sedět na lavičce, ale Jude Bellingham a podobně a tak dále a tak dále. To jsou všechno hráči, řekněme, top kvality. A v Anglii marně hledají ten krok k tomu, aby konečně tu kýženou medaili získali, respektive aby získali zlato. To znamená, aby vyhráli evropský nebo světový šampionát. Je to nějaký dlouhodobější problém, který nejsou schopni zlomit.
0: Podobně, ještě když se tedy vrátíme k zápasu, který nás čeká dnes, tedy k finále světového šampionátu mezi Argentinou a Španělskem, tak podobně ofenzivní souboj asi nejde čekat od dnešního finále.
1: No nedá se to čekat, zvlášť teď vezmu jenom hru Španělů. Oni za celý turnaj zatím dostali jednu branku, pracují celoplošně, oni umí výborně ovládnout střed hřiště, mají tam kapitána Rodriho, je tam buď Fabián Ruiz nebo s ním Pedri, jim pomáhá Olmo, i krajní hráči, ty defenzivní, Laporte, Cubarsí, to moje 19 let, ale v životě byste to neřekli, tak on hraje za Barcelonu. Prostě ten španělský stroj, ten jejich styl šlape a oni hlavně dokáží ovládat celkově tu hru. Je to takové to klasické otřepané, spousta přihrávek, velký pohyb na malém prostoru, čekání prostě na nějakou svoji příležitost. No na druhé straně Argentina, která sice dávala docela dost gólů, ale většinou si počkali na to, až budou prohrávat, až jim trochu lidově řečeno poteče do bot a pak najednou to šlo. Důkazem bylo i semifinále s Anglií. 85. minuta stále prohrávali 0-1. Tam jim tedy Angličani hodně pomohli. Tam úplně se vytratili z toho zápasu, rezignovali na jakoukoliv hru, zatáhli se k vlastnímu vápnu a to prostě proti Argentině neubráníte. Takže ale bych se vrátil k té otázce. Asi se nedá čekat, že by to byla třeba takové gala představení, jako bylo utkání o třetí místo, kde to byl chvílemi skutečně bezstarostný fotbal. Tady budou Argentinci i Španělé plnit svoji taktiku.
0: Kdo zatím na turnaji víc přesvědčil výkony? Byla to Argentina s Messim nebo hodně týmové Španělsko?
1: No, tohle je asi složitá otázka. Mně se zdá, že nějakým způsobem, pokud beru celé ty zápasy, tak asi jemně suverénější v tomhle bylo Španělsko. Protože už jsem mluvil třeba o Rodrym a podobně, oni mají i netypického útočníka, o tom se taky hodně mluvilo, o Oyarzábal, není to takový ten vysoký chlapík, ale na druhé straně zase je Messi, nebo případně když nastoupí Lautaro Martinez, to taky nejsou žádní čahouni. Ale Španělsko mi přijde takové kompaktnější. Luis de la Fuente, trenér, který měl už úspěchy s mládežnickými španělskými reprezentacemi, spoustu těch hráčů zná delší dobu a on prostě umí ušít tu taktiku tak, aby fungovala a u Španělů je velká výhoda v tom, že oni odmala jsou prakticky všichni zvyklí hrát stejný systém, takový ten hravý, jak jsem říkal, se spoustou přihrávek nemusíte nic moc učit a jenom dosazujete hráče, kteří se vám zdají, že mají v tuhle chvíli aktuální formu a Luis de la Fuente navíc třeba i některé, řekněme, slavnější hráče prostě nechá sedět a hrají fotbalisté, kterým věří. Na druhé straně Argentina docela stále velká závislost na Lionelu Messim, 39 let. On tedy bude mít speciální motivaci, protože Mbappé teď dal v tom utkání o třetí místo 2 branky, takže na turnajích má 10 a celkově v kariéře na světových šampionátech 22 a tím pádem vede obě ty statistiky. Lionel Messi má na tomhle turnaji 8 a celkově 21, takže to bude i pro něj nesmírně zajímavé utkání a ještě k tomu hernímu stylu. Tam někdy vidíte, když Messi opustí tu svoji taktiku toho tuláka po hřišti, nebo hlavně řekněme v ofenzivní části, jak je moderní říkat teď v poslední třetině, a zatáhne se vlastně zpátky pro to, aby on sám tvořil tu rozehrávku nebo tu ofenzivní akci, tak to vlastně vypadá, že ti ostatní Argentinci jsou tam jenom proto, aby úcti, a teď to přeháním v uvozovkách, aby předávali Messimu míč do běhu. To bylo krásně vidět i v tom utkání s Anglií, kdy jednou běžel od pravé lajny k levé a mezi tím si vyměnil míč se třemi svými spoluhráči, ale ti mu to z první vrátili třeba na metr, na dva. Je tam velká úcta, dostává se, nebo možná už je, těžko říct, to bychom se museli zeptat Argentinců, na úroveň Maradony. On teď ho tedy může předstihnout v tom, kdyby vyhrál světový šampionát, navíc by obhájili titul, tak už by měl 2 tituly mistra světa, to Maradona měl jenom jeden z roku 86. Nesmírně se těším na to, jaké to bude utkání. Doufám, že to nebude žádná fotbalová nuda a myslím si, že i fotbaloví fanoušci se budou těšit, že by to mohlo být alespoň malinko podobné tomu utkání o třetí místo, ale jak už jsem říkal, tak bezstarostný zápas to nebude. Bude se hrát od 21 hodin českého času a bude spolu komentovat Pavel Horvát, přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Ano, je to tak, to musíme připomínat, takže v 9 hodin večer přímý přenos Radiožurnálu Sport z fotbalového světového šampionátu mezi Argentinou a Španělskem. Už tedy jediný zápas nás dělí od konce mistrovství světa. Hrát se bude velké finále. Teď byl ve studiu Mirko Vasič. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila v Aténách po druhé během měsíce do finále turnaje WTA. Ve včerejším semifinále Krejčíková porazila 6-1, 4-6 a 6-3 nejvýše nasazenou Dánku Kláru Tausonovou, tedy páteční přemožitelku Sary Bejlek. 30-letá Krejčíková si dnes zahraje o 9. titul ve dvouhře proti domácí Márii Sakkariové a do prvního finále od předloňského triumfu ve Wimbledonu prošla rodačka z Ivančic už v červnu na trávě v Hertogenbosch, ale k rozhodujícímu zápasu kvůli nemoci nenastoupila. No a můžeme si říci ještě další tedy důležité informace k českému Live Sport Prague Open, protože dnes se bude dohrávat kvalifikace a nás budou zajímat hlavně dva zápasy, a to Lindy Fruhvirtové proti Číňance Gao. Tento zápas začne v 11 hodin, no a kolem 12:30 odpoledne se pak dozvíme další kvalifikantku ve vzájemném souboji mezi Šalkovou a Knudsonovou, takže Česko bude mít určitě další českou vlaječku v hlavní fázi turnaje, který začíná hlavně tedy v pondělí a obhajuje titul Marie Bousková.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany. Opozice předsedu sněmovny Okamuru ale v posledních dnech vyzývala, aby cestu zrušil kvůli zadržení českého občana v Číně. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly dnes zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 bude platit od 11 do 16 hodin. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. V jihokorejském Pusanu dnes zasedne výbor pro světové dědictví UNESCO. Bude se zabývat nominacemi na zapsání asi 30 nových památek na seznam světového dědictví. Je mezi nimi například hora Olymp v Řecku, která je nedílnou součástí řecké mytologie. V současnosti je na seznamu zapsáno přes 1200 lokalit ve 170 zemích. Česko jich má 17, třeba historické jádro Prahy nebo Lednicko-Baltický areál na Moravě. A před 25 lety měl v Česku premiéru animovaný film Shrek. Příběh zeleného zlobra, princezny Fiony a mluvícího oslíka zaujal miliony diváků a stal se jednou z nejoblíbenějších filmových sérií na světě. Diváci oceňují taky český dubbing. Hlavním postavám hlasy propůjčili David Prachař, Dana Morávková a Oldřich Wiesner. Později je vystřídali David Novotný, Kamila Špráchalová a Tomáš Juřička. Postupně vznikly další 3 filmy o Shrekovi. Pátý díl má mít premiéru příští rok. Sport. Bronzové medaile na mistrovství světa získali fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápase o 3. místo přestřílel 6-4 Francii, která sice po poločase prohrávala 0-4, ale po změně stran se dvakrát dostala na rozdíl jediné branky. O titul se dnes utkají Argentina a Španělsko. Duel začne v 21 hodin českého času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D7 u Buštěhradu a uzavřený pražský okruh u Ořechu. Na D7 z Chomutova do Prahy před i za sjezdem na Kladno na 6,5 a 5,5 kilometru odklízejí následky 2 nehod. Projíždí se pomaleji bez většího zdržení. Na D5 z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Vráž. Na 12. kilometru vyšetřují nehodu osobního auta. To skončilo mimo dálnici. Je to bez kolony, jede se 2 pruhy. Pražský okruh zůstává uzavřený mezi Slivencem a Ořechem, tedy mezi 16. a 19. kilometrem kvůli demolici mostů. Silničáři jsou stále na místě, směrem na D1 je objízdná trasa vedená z exitu 26 po Karlovarské do Strahovského tunelu, zpět se vrátíte po Strakonické. Podobně opačně, směrem na letiště se sjíždí na exitu 10, objížďka je průjezdná téměř plynulé, pouze v Bělohorské směrem z centra je fronta před Vypichem na necelých 10 minut. A na silnici 9 z České Lípy do Mělníka pomalu za Deštnou a odbočkou na Zakšín. Havarovalo tam osobní auto, v zatáčkách je tam omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme postupně na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

9:37 posloucháte Radiožurnál Sport. Teď je basketbal, protože Eliška Hamzová se ve druhém utkání WNBA za sebou nezapsala mezi střelkyně Minnesoty. Ve včerejším vítězném zápase proti Portlandu dostala česká reprezentantka od trenérky Reeveové necelé 3 minuty na hřišti a připsala si 1 blok a obraný doskok. Minnesota zápasy vyhrála 101-93 a pátým vítězstvím za sebou potvrdila pozici nejlepšího týmu z ligy. Z 26 utkání vyhrál Lynx 20.

0: 23. mistrovství světa ve fotbale končí. Zbývá odehrát už jen finále mezi Španělskem a Argentinou. Šampionát přinesl hned několik novinek. Poprvé se hrálo ve třech zemích. Turnaje se premiérově účastnilo 48 týmů a změny zaznamenala také pravidla. Například už se zápasy nehrály na dva poločasy, ale kvůli povinným přestávkám na pití spíš na čtyři čtvrtiny.
1: Je to poprvé, kdy tady tyhle pauzy jsou. 3minutové pauze za mě, samozřejmě jsou to nějaké reklamní věci, ale je to strašně dlouhá doba.
2: Tvrdí bývalý obránce Roman Hubník. Na letošní mistrovství světa uprostřed každého poločasu vždy rozhodčí přerušili na 3 minuty zápas, aby se hráči mohli napít. Pro televize to samozřejmě znamená další prostor pro reklamy.
1: Nemyslím si, že by to úplně tomu fotbalu prospělo, ba naopak, myslím si, že by se to mělo hrát plynule a tady tyhle reklamní věci by se měly dávat někde jinde, protože samozřejmě chápu, když je teplo, ale jsou to vlastně všechny zápasy.
2: Podobný názor na hydratační pauzy jako Hubník má také bývalý irský záložník Roy Keane. V podcastu The Overlap prohlásil.
3: Máme rádi fotbal kvůli tempu hry. Nechcete ani odejít na záchod, protože můžete o něco přijít. V jiných sportech to neřešíte, protože o moc nepřijdete, ale tyhle přestávky narušují plynulost hry. Před šampionátem jsem chápal, že musíme dbát na zdraví hráčů, že nejsou roboti. Ale teď v televizi to někdo nazval timeoutem, označili to jako oddechový čas. Najednou se zápas hraje na 4/4.
2: A novinka letošního mistrovství světa se moc nelíbí ani fotbalovým fanouškům. Na některých stadionech se při pauzách napití ozývalo bučení nebo pískání. Hydratační přestávky byly během šampionátu samozřejmě tématem i pro samotné hráče a trenéry. Takhle mluvil o novince kouč Nového Zélandu, Angličan Darren Beasley.
4: Jo, fotbal se tím mění, dopřává nám to další pauzu. Hráči se můžou napít a my máme šanci k nim promluvit, uklidnit je, dát jim nějaké taktické pokyny, pomoct jim. Ve fotbale se pohybuju opravdu dlouho a nikdy jsem nezažil, aby se hrálo takhle na čtvrtiny. Když se na to díváte v televizi, tak to asi není nic moc, protože vám tam dají reklamu. Pro nás trenéry je to ošidné. Když zrovna hrajete tak, že potřebujete pauzu, tak je to dobré, ale když ji v tu chvíli nepotřebujete, tak je to špatné.
2: Mezinárodní fotbalová federace si přestávky na pití vyzkoušela ve Spojených státech amerických už v loni při mistrovství světa klubů. Letos v rámci zachování regulérnosti už před turnajem bylo jasné, že všechny zápasy šampionátu se budou kvůli pauzám přerušovat nehledě na to, jaké bude počasí.
5: Profesionálním fotbalistům 3minutový odpočinek uprostřed poločasu pomáhá nabrat energii. Proto vidíme, že posledních 20 minut se hraje v úplně jiné intenzitě, než jsme byli zvyklí. Myslím, že to tedy pomáhá. Samozřejmě si to všechno ale zanalyzujeme po mistrovství světa.
2: Prohlásil prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino v rozhovoru pro Fox Sports. Zároveň odmítl, že by pauzy uprostřed poločasů znamenaly větší výdělek.
5: Hodně se mluví o tom, že to jsou komerční přestávky a že FIFA z toho má hodně peněz. Ale FIFA z toho nemá ani jediný dolar, protože ve chvíli, kdy jsme se rozhodli pro hydratační pauzy, všechny reklamní kontrakty už byly podepsané. Vysílatelé asi díky tomu mohou prodat víc reklamního prostoru a vydělat víc peněz. Pro nás to ale bylo jen sportovní rozhodnutí.
2: Tvrdí o přestávkách na pití prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Do velké ceny Belgie Formule 1 dnes z prvního místa na startu vyjede lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Spolu s 19-letým Italem se ve Spa postaví ve 3 hodiny odpoledne do přední řady také Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Třetí ve včerejší kvalifikaci byl úřadující mistr světa Brit Lando Norris McLarenu, který však kvůli trestu za nasazení nové elektroniky pohonné jednotky odstartuje až z 12. místa. Na třetí příčku se pak posunul další pilot Mercedesu a druhý jezdec průběžného pořadí šampionátu Brit George Russell.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Y'all still want me to come with you?

0: Fotbaloví fanoušci vyhlíží velké finále mistrovství světa. Obhájci titulu z Argentiny nastoupí v New Jersey proti Španělsku, které vede trenér s filozofickými sklony. A Luis de la Fuente má s týmem úspěchy. Po triumfu na evropském šampionátu by teď rád vybojoval se španělskou reprezentací asi nejcennější trofej.
1: Postupuje do finále mistrovství světa.
2: Myslím si, že už samotná účast ve finále je luxus a privilegium. Jak už jsem vám před pár dny říkal, nejsem moc na klišé. Pro mě je důležitý být připravený vyhrát. A teď, když je tu finále, podepsal bych to. Dostat se pokaždé do finále mistrovství světa a prohrát ho, představte si to. Ale už to bylo finále. A právě v tom spočívá jeho význam. Hrát finále mistrovství světa.
3: Od kouče španělských fotbalistů Luise de la Fuenteho se prakticky nikdy nedočkáte obyčejných výroků. A svoji trenérskou práci dělá dobře. Už od chvíle, kdy vedl mládežnické národní týmy Španělska a vyhrával s nimi, teď se mu daří i s dospělou reprezentací. De la Fuente je také milovníkem starověkého Říma a filozofie. Třeba během aktuálního šampionátu četl Marka Aurelia a používal jeho citát: co neprospívá roji, neprospívá ani včele.
2: Myslím, že tohle jde nad rámec jednoduchého citátu o větší důležitosti úlu nad jednotlivými včelami. Důležitý je tým. Všichni hráči musí mít tuhle mentalitu, jako máme my, musí pracovat pro dobro týmu. Tohle nás dělá silnějšími. Takže to je ponaučení, na které nesmíme nikdy zapomenout.
3: A španělská fotbalová reprezentace dokazuje trenérova slova, i když má některé výrazné individuality. Soupeř Španělska, Argentina, má ale v kádru jednu velmi výraznou osobnost, která zastiňuje ostatní. Jednoho z nejlepších fotbalistů historie.
2: Lionela Messiho jsem poznal, když jsem trénoval v Sevě v mládežnické Division de Honor. A hráli jsme španělský pohár této kategorie proti Barceloně. Jeli jsme k ním a hodně chvály jsem slyšel o jednom klukovi jménem Messi. Samozřejmě jsme ho od začátku bránili osobně. V 70. minutě byl stav 0-0. Hráč, který bránil Messiho, dostal žlutou kartu a tak jsem ho vystřídal. No a za 15 minut dal Messi 4 góly.
3: Vzpomínal Luis de la Fuente na první setkání s dnes 39-letou legendou Lionelem Messim.
2: Znamená to, že budeme bránit individuálně? Ne, ale budeme na něj dávat velký pozor. Stejně tak i oni budou muset věnovat velkou pozornost našim hráčům. Velkým fotbalistům je potřeba se pokaždé věnovat.
3: Finále světového šampionátu ve fotbale mezi Španělskem a Argentinou začne v 21 hodin českého času a přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Radiožurnály 10 hodin. A zprávy má Kateřina Couserisová.
1: V letě vyprší platnost 10 000 řidičských průkazů. Ruská armáda vyslala na Kyjev největší počet balistických raket od začátku invaze. Fotbalisté Anglie přestříleli Francii 6-4 a slaví bronz z mistrovství světa. Dopravní omezení brzdí provoz na silnici 50 u Zlechovana u Uherskohradišťku. A bude oblačno i zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25, na Moravě až 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Stovkám tisíce Čechů do konce roku skončí platnost řidičského průkazu. Platnost dokladu byste si měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
1: Na výměnu řidičského průkazu mají úřady 30 dní, expresně pak 5 pracovních dnů. Do poloviny července zasahovali hasiči v Česku už u téměř 900 lesních požárů. V loňském roce schořilo při požárech více než 300 hektarů lesa a škoda vznikla přes 18 milionů korun. 25 lidí při lesních požárech utrpělo zranění. V osadě Kadolec u rakouských hranic na Jindřichohradecku letos les hořel už 4x.
4: Hořelo na ploše nějakých 150 na 100 metrů. Ty plameny tam dosahovaly nějakých 3-4 metrů. Hlavním důvodem, když se nám ten požár dostal na takovouhle plochu, je dlouhotrvající sucho.
5: Vysvětluje dačický hasič Pavel Brůžek.
6: Dačicko patří mezi oblasti, kde se v současnosti výrazně projevuje půdní sucho.
5: Potvrzuje Martin Možný z týmu Intersucho. Nejvíce lesních požárů je ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Z Dačicka Eva Marvanová, Radiožurnál.
1: Rusko při nočním útoku na ukrajinský Kyjev odpálilo největší počet balistických raket od začátku války v roce 2022. Řekl to ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha, podle kterého se jednalo zhruba o 40 balistických střel. Potvrdil také, že útok má i oběti. Konkrétní čísla ale zatím neupřesnil. Ukrajinské letectvo informovalo, že protivzdušná obrana sestřelila asi polovinu střel. Ukrajinská armáda v noci naopak zaútočila na dvojici ruských ropných tankerů v Černém moři. Bezplatné prázdninové kurzy sebeobrany nabízí veřejnosti ostravští strážníci. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, si vyhradili prázdninové úterky na tréninky pro veřejnost. Rezervace není třeba, stačí přijít do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Podle lektora Romana Martínka se ukazuje, že ostravané mají o kurzy zájem.
7: Je to opravdu pro ty lajky, kteří si chcou vyzkoušet, jak jsou na tom, co se týče nějaké fyzičky, jestli dokážou dát nějaký úder, jestli se dokážou přikryt. A tak, jak Nešek ukázal, prostě je to určené i pro děti, i pro nějaké starší věkové kategorie a bylo tady docela mladých spousta, takže zatím jsme spokojeni.
8: Sport. Bronzové medaile získali na mistrovství světa fotbalisté Anglie. V zápase o třetí místo zdolali 6-4 Francii. Poslední duel na francouzské lavičce odkoučoval Didier Deschamps. Trenér, který tým dovedl ke světovému titulu v roce 2018, u mužstva po 14 letech končí. O svých pocitech mluvil Deschamps v rozhovoru pro kanál Be In Sports.
9: Je to těžké, protože pro mě to byl speciální den. Reprezentace pro mě znamená strašně moc, ale všechno jednou končí. Tým mi bude moc chybět. V první půli to od nás byla katastrofa, pak jsme se zlepšili a nebyli daleko od zázraku. Máme nadstandardní hráče, kteří jsou mladí a ještě se budou zlepšovat. To je to, co Francie potřebuje k tomu, aby se udržela ve světové špičce.
8: O titul se dnes utkají Argentina a Španělsko. Duel začne ve 21 hodin českého času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne živé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D5 u Vráže a uzavřený pražský okruh u Ořechu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž. Na 12. kilometru vyšetřují nehodu mimo jízdní pruhy. Nezdržíte se. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem uzavřený v obou směrech mezi 16. a 19. kilometrem. Silničáři bourali mosty. Uzavírka má trvat ještě necelou hodinu. Teď tam projíždějí čistící vozy. Ve směru na D1 se to dá objet z exitu 26 po Karlovarské, Strahovským tunelem a po Strakonické. Podobně i opačně. Zlíně. Trasa je bez většího zpoždění. Silnější provoz čekejte v Radlické z Jinonic k Dobřížské. V Praze ve Vilzonově směrem na Pankrác se jede krokem od Státní opery až na IP Pavlova. Tam je dopravní omezení, zpoždění 10 minut. A na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště za Buchlovicemi u Zlechova opravují vozovku. Jezdí se Kyvadlově. Zdržení kolem 10 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky, a to vydatné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech do 21, jinde v Čechách kolem 25 stupňů, na Moravě až 29. Tolik zprávy.
11: Hezké nedělní dopoledne, je 10 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a v následujících minutách si můžete poslechnout reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta, která tentokrát měla opět zajímavého hosta, takže příjemný poslech.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
12: Krásný den, milí posluchači, Radiožurnál Sport a Desítka Pavla Horváta, oblíbený pořad ve čtvrtek, tradičně s hostem Pavel Horvát přítomen, dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A Pavel Horvát pozval opět známou osobnost svého přítele, dá se říct.
13: No tak to uslyšíme od něj, já si myslím, že kamaráda a hlavně spoluhráče samozřejmě, byť úplně jsme spolu nehráli Ligu mistrů, tak si myslím, že velmi kvalitního útočníka, jak to říkají vždycky, když ho představou, Zlatana Ibrahimoviče českého fotbalu, ale teďka trošku můžeme, Kubo, říct Jean-Paula Tiganu
14: světového
13: fotbalu, Kuba Kohák. Kubo, ahoj.
14: Ahoj, dobrý den, děkuji za pozvání do vašeho pořadu, je to pro mě čest a doufám, že vaše očekávání nesklamu.
13: Já si myslím, že určitě ne.
14: Ano, děkuji. Díky i za to, že jsi říkal jako všechny ty superlativy, že? A že jsme si spolu nezahráli tu Ligu mistrů. Škoda.
13: Škoda, ano.
14: Kdyby trenér
13: škoda.
14: Byl jak prozíravý, ne, Vrby... kam až jste mohli dojít, víš?
13: Ne, ten Pavel Vrba tomu prostě nerozuměl. Ne.
12: Jakub Kohák je hostem Desítky Pavla Horváta, vítejte.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
12: No, Pavel zmiňoval samozřejmě to, že jste spoluhráč, ale já řeknu ještě, že jste režisér, herec, moderátor, spisovatel, scenárista, taky si tam píše někdy komik.
14: Šmankote.
12: Tak co tam máte asi nejzásadněji?
14: Já můžu říct tak jako vlastně, když se podívám na průřez svým životem, asi nejvíc jsem se věnoval reklamní režii, takže bych řekl režisér, řekněme krátkometrážních pořadů. Občas jsem se vyskytl v nějakém pořadu jako před kamerou, nechci říct úplně herec, ale řekněme protagonista a řekněme plnič pokynu pana režiséra. Pokud to někdo nějak smísí se jako slovem herectví, může být, ale netrvám na tom, no a pak všechno, co se namane, že? Ano. Tam můžu moderovat, že? Tady můžu něco jako přidržet, když někdo bude potřeba něco třeba přišroubovat, tam můžu přinést vodu, že ano, odnést kafe, prostě
13: něco někam kupnout.
14: Jako kruce, něco někam jako kupnout, zvláště tak jako bych službám, by jsem řekl.
12: Ano, tak to jsme rádi, že jste přišel do Desítky Pavla Horváta.
14: Ano.
12: Pokud by posluchači tápali, odkud vy dva se třeba znáte, tak si můžeme pustit první zvukovou ukázku, trošku napoví.
15: On fakt říkal, že to chytí do zubu.
16: Říkal mi to, stáli jsme tam, že to normálně chytne do zubu tu penaltu.
15: Tak jako zuby na to má?
16: No to má.
15: No jsou pořádný klovák. No. Ale a v té Plzni, když jste kopali, chyt to někdy do zubu?
16: No právě, že nechyt, proto jsem se hned vsadil, ne? To je jasná výhra pro nás.
15: O co jsi to vsadil?
16: O 300 kliků. Nemůžeme prohrát. Tak...
17: Nazdar, Roši!
15: Čau, Jes.
17: Čau.
15: Nazdar.
17: Ahoj.
15: Ty vole, co to je jako, co to je?
16: Já to nechápu.
15: On to fakt chytil do zubu.
12: Jo, krásná ukázka.
14: Ano, ten zvuk budeš muset vysvětlit, ještě to Já vysvětlím, o co šlo, že? Ano. Že Pavel napsal fenomenální knihu, toho se prodalo snad kolik? 500 tisíc výtisků.
13: No, já si myslím, že 30, ale i tak to bylo dobrý číslo.
14: No, 30 tisíc, kdo to může říct? No. Ano.
12: Ve škole nám říkali 2000 a už je to bestseller, tak ty máš 30 tisíc.
14: To je jako David Bowie, když jsem přijel na koncert a oni mu dali jako zlatou desku za prodaný jako nosiče. On byl zvyklý, že jo, z té Anglie, že to je za 500 tisíc nebo za 5 milionů. A on říká, děkuji, za kolik to je? A oni 5 tisíc, prodaný desek.
13: A hlavně byl zvyklý, že byla opravdu zlatá.
14: Ne, ale jakoby, takže já jsem byl osloven, aby jsem u příležitosti této knihy natočil s Pavlem nějaký videospot. No, takže jsme si říkali, jak mu příroda nadělila takový dar, že ano.
13: Myslíš nohy?
14: Mimo těch nohou, ještě takové ty vypouklé zuby. Takže chytá míč do zubu, no, tak a z toho se to odvíjelo a pak se potřeboval nějaký zvuk, jak on chytí ten míč fakt jako do zubu a to bylo to ne.
13: A musím říct, že já jsem teďka v Mostě a musím říct, že kluci i hráči si ze mě dělají srandu a tenhle ten zvuk jako fakt, dělají do teďka, musím, že to je velmi populární. Jsem sám jako překvapený, že tyhle ty kluci, kterým je teďka 20, protože už to je v podstatě
14: no, to je dráhně let.
13: 15 let skoro, tak jsem překvapený, že si to jako vygooglili a našli, tak, ale bylo to fantastický, samozřejmě já to jako popíšu ještě takhle, já jsem čekal, co si ty vymyslel, samozřejmě tak, jak je to zvykem a vlastně jsem byl překvapený, Petr Jiráček měl si přinést jenom dres, tu dobu byl v Hamburku, Petr Jiráček je fantastický herec, mimochodem, myslím to ironicky.
14: Byl trošku dřevěný, ale...
13: A malinko nervózní.
14: Vykřesali jsme to z něj trošku tak nějak.
13: To dobrý jsme z něj prostě vyndali, tady ano. V tom rozhovoru, co byl slyšet. A ještě si přivedl sebou kamaráda Jirku Hudlera.
14: Je to tak.
13: Který pravděpodobně s tebou strávil průběh té předešlé noci.
14: No, jako několika nocí předtím a on mi říkal, a kam jedeš, že se přerušuje večírek, já musím jít natočit nějakou debilitu. A on, já jdu s tebou, ale chci tam hrát. No
13: a teď teda to dopovím. A já teď, jelikož kdo nezná, tak nějaký tenhle reklamní spot, každý záběr se natáčí minimálně třikrát, pětkrát třeba. A ten Jirka Hudler, bylo celkem teplo, bylo to v létě, tam celou tu dobu skákal na tartanový dráze kolem nás a dělal žabáky. No,
14: protože ona tam pro něho v tom spotu jako role nebyla. Jo? Ale byla role, protože to bylo s atletickou dráhou.
12: To bylo na Strahově na přátelství.
14: Ano, takže by tam prostě jakoby vzadu, jo, prostě nějaká postava jako něco dělala. Běhat se mu nechtělo, říkám, tady dělej žabáky. On v domnění, že to bude třeba 10 žabáků, 15, a jenom, že on jich byla třeba 600,
13: je
14: podle mě.
13: Tak,
14: a on byl ještě potřeba záběru, když se točí. Přes jedno herce, přes druhýho, celek, úzký, tam nadával jak špaček.
13: Pak nechtěl skákat, tak si říká, no ale ty tam musíš být, už tam byl na začátku.
14: Přesně tak, nemůže najednou zmizet, že no. To je skript, přátelé.
13: Ale je pravda, že následovala nejlepší sezóna Jirky Hudlera v NHL.
14: No měl nohy, normálně neskutečný, to je pravda.
12: Natrénovali jste ho dobře. No, Jakub Kohák v rozhovoru v červnu 20 pro Seznam Zprávy řekl, že vždycky měl rád zvláštní typy, takové nedokonalé, že pro ně má slavnost, protože sám není dokonalý. Chci se zeptat, ty jsi trenér teďkom, Pavle. Přece jenom v tom fotbalovém ranku, když máš někoho nedokonalého, to není úplně jako vítaná charakteristika,
13: ne? Já nevím, samozřejmě, jak to myslel Kuba, ale spíš jako výjimečního. Já to beru, jak říkal Kuba, ty zuby, tak beru to výjimečný. Já mám obrovský platfus prostě a i přesto jsem byl schopný jako se, ne kopat, ale pohybovat tolik let, jako byť to u mě zní srandovně, tak odběhat spoustu zápasů. A když máš někoho výjimečního, kdo něčím prostě vyniká, no tak bys to měl z něj vytáhnout asi i v tom vašem světě, že jo?
14: Ano, a já jsem to myslel i jak to říkáš ty, ale i jako by nějaká jako nedokonalost. Když má třeba jako jizvu někdo jako herec, jo, nebo kulhá trošičku, tak je to vlastně něco, co ho odděluje od těch ostatních, co vlastně mají všechno podobně. Jasně, no. A je to takové jakoby, že běžné, by jsem řekl.
13: No je to ve sportu stejný, no tak jako teď zase asi se bavíme o té mládeži, teď to je moderní, tak vlastně všichni ty hráči umějí všechno a ta výjimečnost trošku jako nám schází.
14: Ne? Já i kolikrát třeba mám jako slabost nebo oblibuji vyloženě takový typy, co jsou až jako, nechci říct jako, že neposlouchají, nebo jsou takový zlé, mají svoji hlavu, ale že jsou trošku jako originální, že jim řekneš, udělej tohleto, a oni to udělají. To je prostě, to je normální. Jo. Mě kamarád říkal, že fotbal už jsou jako roboti, že jim jenom povíš, ty běhej tady, ty tady, jak to dostaneš, jeden dotek sem a kde je kreativita, kde. A takže mě baví nějaký, co to nějak udělá jinak, zazlobí trošičku, naštvou trenéra.
13: I přesto, že to nevíde, tak neví, do toho jdou.
14: Ale udělají to jinak, že překvapí i ty soupeře, i všechny kolem a pro to třeba kolikrát vyjde a v tom je právě ta výjimečnost. Třeba jako Balotelli si myslím, že je tak zábavný a ještě ke všemu to umí. A je takový grázl, lump, ale vlastně ho miluješ.
13: A ty jako režisér napíšeš si nějaký scénář a přijde ti tam
12: na komparsila.
13: Herecký Balotelli. Ano. A bude to hrát po svým, tak jak se budeš chovat?
14: Já mám třeba jako představu, jo, tu mu řeknu a on, když to udělá jinak po svým a bude to skvělý, tak naopak zatleskám. Takhle to je.
12: A říkám si, že kdyby Jakub Kohák třeba točil ještě v dřívejších dobách, myslím hodně třeba i 90. prostě.
14: Jakože 1890.
12: Myslím třeba 1990, 1980. Jako ještě dřívejší fotbalistů asi bylo víc ne originálních.
14: No to muselo být doba, co? Třeba ty hára měli všichni dlouhý, že ano, každý to, ještě se kouřilo tenkrát třeba.
13: Ale neskrývalo se to.
14: No právě, bylo to úplně jako v klidu, ježiš, o co
13: jde. A trochu se i chlastalo, jako no je, se taky neskrývalo.
14: No, jakoby neříkám, že to bylo dobře, ale by mělo to ta doba nějaký takovej svůj, nějaký takovej švůňk, jo, takovou nějakou...
12: Že si člověk zapamatoval to osobnost.
14: No, bylo to prostě takový jako lidský, jo. Dneska už jsou takový stroje atleticky jako vyšlechtěný, jako prostě stovka za 10, urvat to, spíš někomu utrhnout nohu, než udělat chybu. Prostě je to takový najednou strojově, najednou jako typizovaný zbytečně.
13: Třeba ještě k tomuhle jedna věc. Já vím, že se to řeší, že to je jako moderní. Skončí zápas a teď už i ty kluci na té nižší úrovni si hlídají. Jestli vypije jednu limonádu, jestli si může dát dvě piva, jestli si má dát pizzu nebo zastavit u McDonalda. My jezdíme s Mostem a většinou prostě po zápase stavíme u McDonalda. Vím, že to jako není úplně ideální, no ale...
14: Já bych naopak řekl, že to je vynikající nápad.
13: No pro mě
14: nápad,
13: úplně, jako pro mě úplně.
14: Já trenér si nese, já 4 balení.
13: A oni kluci říkají, ne, my máme tady sacharidovou vložku a já říkám, no, ale teď jdeme k McDonaldovi. Ne, že...
14: Už jako, takhle mladý, už takhle na tom.
13: Tak oni nejsou úplně mladý a už trenou chlapy, ale to...
14: Ale jim 20 třeba.
13: No, jasně, no. Ale chtěl jsem vlastně na tu nejvyšší úroveň, že ty hráči vlastně fakt jako už před zápasem vlastně vědět, co budou dělat po tom zápase, jak se budou chovat, kolik budou spát, jestli si vezmou kalhoty, no úžasný, ale ta doba je prostě jiná. Dřív si jim řekl, hele, jdeme na večeři, a 4 utekli a dali si tam místo večeře 3 piva a nastoupili zpátky do autobusu a jelo se. A druhý den trénovali a v sobotu příští zase rozhodli ten zápas.
14: To je to rošťáctví, co mám rád právě. A potom, a ještě musím říct, že ty, co vlastně zlobí takhle a napijou se třeba jako tajně, tak ty se cítí jako provinile. A hrajou tzv. Jako provinělej fotbal, no. Což znamená, že hrajou ještě líp, než normálně, protože to chtějí odčinit.
13: Ano, to jsem několikrát zažil.
12: Pavel Horváth do desítky pozval spoustu borců, kteří si můžou spojovat se sebou třeba to přízvisko, že byli něčím originální a fanoušci na ně určitě pamatují. Vy jste se, Pavle, taky potkali s jedním tímhle výjimečným fotbalistou na place, na natáčení, tak si můžeme připomenout.
17: Vládík, ne? Horvy, ten si zahraje. Mladší, rychlejší.
12: Na to, takže ano, s Jirkou Steinerem jste taky Steiner, byli v klipu.
13: No to byl bohem jako jedno.
14: Byl jo, já jsem ho nezažil takhle jako osobně.
13: No, Jirka, já jsem taky s Jirkou nikdy nehrál, ale samozřejmě,
12: ten klip vlastně
13: samozřejmě jsme stejně, no, na Spartě jsme točili pro pivovar, aha, pro Gambrinus a myslím si, že to bylo taky super, no, tam jsem tahal bobra nebo něco takového jsem tam...
14: Já jsem přijel bobra, myslím, protože měl
13: jo,
14: zuby jako ty...
13: Jo.
14: Jakože já jsem přijel bobra a to je jako znamení, že by si měl hrát.
13: Jo.
14: A ještě vím, že jsi tam chtěl mít nafukovacího jako krokodýla.
13: Aby mi nebyl vidět pupek.
14: Přesně tak.
13: No. To jsem ještě hrál totiž.
12: Ale je pravda, že i ve fotbale může platit to, co u některých režisérů, že si berou ty své ovečky, ty své oblíbence sebou na angažmá, režie do filmu třeba a ve fotbale do týmu postupně se převádí. Cítil se někdy Jakub Kohák jako nějaký sběratel třeba v tomhle ohledu, že má prostě ty své oblíbence, anebo když to převedem na to sběratelství vysloveně?
14: Já nevím, no já jakdy, no, když potřebuješ něco jakoby na jistotu, tak asi jo, ale já spíš radši zkouším nové tváře a nové postupy, nový spolupracovníky, protože to tě vždycky nějakým způsobem posune dál, než když jedeš v těch kolejích jako zajetej, je vždycky dobrý jako měnit. A ještě musím říct, že tam byl s náma Láďa Krejčí.
13: Tenkrát mladý, teď už starý.
14: Já starší.
13: Láďa Krejčí, který je teďka v Teplicích.
14: Tak.
12: Ale má to přízvisko starší, byť se už mu teď odpáralo, ale pořád to rozlišujeme, ne? Ladislav Krejčí starší a mladší je kapitán repre.
13: Já teda ještě, ty jsi na kousto sběratelství, já vím, že máš jednak knížku, jednak spoustu artefaktů.
14: Ano.
13: Který jako sbíráš různě, už jsem tě zažil. Já jsem si tady připravil...
14: Ježíši Kristusi.
13: Na to domluvili a já jenom takhle ti to předám, je to vlajka.
14: Ježiš.
13: Když jsem hrál v Plzni, tak je to vlajka, vlastně když jsme hráli s AC Milan domácí zápas v Edenu na Slávii, tak
14: byste nemohli hrát tam.
13: My jsme nemohli ještě, my jsme ještě neměli tam stadion. Tak tohle to je ta vlajka. Ono jich bylo na každý zápas teď možná, abych nekecal, třeba 20, protože se to dává soupeři. Jasně. Několik, pak ten kapitán to dává, tak tohle je jedna z těch 20 kusů.
14: A ty jsi si nechal?
13: Já jsem s odstupem času, někde jsme tam přišli na nějakou krabici, která tam zbyla, já jich mám samozřejmě víc a tohle je jedna z nejatraktivnějších,
14: tak jsem
13: si dovolil, protože vím, že to jako oceníš. Prostě.
12: To bylo ze zápasu, děkuju, kdy Viktorka urvala bod s AC Milan.
13: V posledních minutách.
14: Ano. Fakt, jo. A jak to bylo? To si nevzpomínám. Ale byl tam Zlatan tenkrát?
12: Ne.
14: Jaká ruka se tam pískla?
13: Zlatan byl, hrál doma, tam byla penalta, tam dal gól. Ale doma nehrál, doma hrál Robinho a ten druhý a Pato. A během, já si to uvědomuji přesně, jak jsme si o půli byla 0-0 půle, a šli jsme na druhé, říkám, hele, máme na ně jeden a během dvou minut to bylo 0-2. Tyhle ty dva dali každý jeden gól.
14: Lumpové,
13: ale pak David Bystroň a Míša Ďuriš vyrovnal a bylo to fantastické.
14: A jaký byli?
13: A jeli zpátky, saláti.
12: To byly krásné časy Plzně s Pavlem Horvátem v Lize mistrů. Co se týče toho sběratelství, tak když fotbalista takhle investuje, vím, že Fabio Capello sbírá umělecká díla, Luciano Spalletti dresy, tak v čem je větší budoucnost podle Jakuba Koháka?
14: No, jako budoucnost...
12: Co ty dresy, ty táhnou, ne?
14: Budou ta jako umělecká díla, bych řekl. Pokud to samozřejmě nejsou jako dresy, opravdu jako nějaký jako špičkový z nějakých jako momentů. Že? Teď jsem někde četl, že Maradonův dres z té ruky památný, on to vyměnil s tím obráncem. Myslím, jako Anglán, ten to prohlásil za 9 milionů dolarů, myslím. To už je dobrá věc.
13: To je docela solidní.
14: To jako docela jde.
13: Za triko.
14: Tak. Pozor, ještě tam není jméno. Tenkrát ještě nebyly jména. Nicméně, takže to jo, ale myslím, že ta umělecká díla asi mají samozřejmě větší, řekněme, jako finanční hodnotu, ale tu lidskou, tu mají ty dresy. To zase jako jo. Já je sbírám taky, mám takový kritérium, že musí být hrané, jo. Že prostě koupit v krámu. No to ne, to jako vypadáš, to zase jako jo. To by musel být jako v plynový komoře, ty blázínku. Nicméně.
13: Nemo mít vedle teletník.
14: Jo, tak ono, ale ten, ono, koupit si to umí každý, jo. To je takový atraktivní, takže já hraný dres a to jako mám rád, no. Že to má příběh toho, jakoby toho hráče, který mi to dá. A prostě takhle to mám rád, no.
13: Já jsem, teď si uvědomuju zase tady to, jak říkáš, když jsme postoupili přes tu Kodaň do té Ligy mistrů, tak vím, že jsem sundal kopačky a hodil jsem je lidem jednu a jednu a že hned, já nevím, druhý nebo třetí den mi někdo říkal, že už tu jednu kopačku někdo prodává na nějakým tom serveru za 5000. Tak
14: to, no. A tu druhou?
13: Tu nevím, to co někdo nechal.
12: Možná se
14: za tři. A tu druhou za tři.
13: Za 2,5. To byla rošmajdaná levačka.
12: A tak ty máš asi dresy bývalých soupeřů.
13: Mám, ale teďka vlastně, jak byla Tiki-Taka live v té O2 aréně, tak tam byl Clarence Seedorf a já jsem se ho ptal, jestli ty dresy jako kde ho má, že jsme si ho vyměnili, tak chápu, že asi můj dres nebude mít někde vystavený. A on říkal jako honestly, že jako si je všechny schovává, že je má všechny schovaný, co si vyměnil, že jako je nevyhazoval.
14: Hezký. A já mě jako napadá teďka s tím, že jak se hráli proti Messimu,
13: ano.
14: Kdo ho urval?
13: No, to je oblíbená historka. Mně se říká, vzal jsi si Messi a říkám, hele, já Messi ho na mě by nebyl. Takže
14: tak kvůli tomu si ho nebereš,
13: kvůli
14: ty vole.
13: Jsem na něj neútočil. A myslím si, že jeden má Milan Petržela a druhý má Venca Pilař. Samý Pindové.
12: Nakonec to na něj vyšlo.
14: No, a ještě mi řekni, já jako tak jako teoreticky tuším, máte na každý poločas jako jiný?
13: Ano.
14: Že se jdeš přivýšlo, že je suchý?
13: Dřív to nebejvalo. A vlastně i v těchto pohárech to bylo super, protože já jsem pro sebe si chtěl nechat svůj dres.
14: Přesně tak.
13: A samozřejmě po zápase si ho vyměnit. Ale už to bylo pak tak, třeba se Schweinsteigerem jsem se domluvil už na Bayernu, že v opůli jsme si ho vyměnili, zase historka
14: pro
13: rychlá.
14: Pro jistotu.
13: No, ale já jsem za ním musel potom jít, protože zrovna ten můj druhý dres nebyl potisknutý reklamou.
14: Ježiš.
13: Takže v šatně Bayernu v opůli, kdy už jsme prohrávali 3-0, takže ticho. A já říkám, Venco, já nemám reklamu na tom drezu. Říká, no, tak to je v pytle. Říkám, já jsem si ten první vyměnil se Schweinsteigerem. No, tak si tam dojde a ti ho vrátí. A říkám, no, tak to už radši nejdu hrát. Jako. Takže tam šel pak Míra Jedlička vedoucí o půli. A když jsme přicházeli na tou druhou půli, tak Schweinsteiger mě jako ukazoval jedničku. Ale to byla výjimka. Jako, ale, jo, jinak to bylo všechno skvěle připravené. Ale že tohle to se stalo zrovna na Bayernu.
14: A ještě se zeptám, když se teda vymění po první půli dres, jo, třeba že je, já nevím, že ho jako vím, dáš ho jako by tomu, s kým jsi řekl, tak máš ještě třetí, kdyby jsi z roztrh třeba?
13: Já si myslím, že pak už to bylo
14: to
13: tak,
14: by teoreticky mělo nějak, jako?
13: Teď už 100% to musí
14: takže
13: být.
14: Jsou tři.
13: Ale dřív to, teď už by měly být tři. Jo. Jestli ti někdo kecá, tak...
14: Ne, to je moje úvaha, no, já vůbec o tom
13: ne,
14: nevím
13: teď
14: nic.
13: Už by měly být, ale předtím to bylo tak, že vlastně by ti dal třeba číslo, který nikdo nemá, ano. A do zápisu se to napíše, že hráč dohrával s číslem.
14: A jsme v lize mistrů?
13: Tenkrát to asi mohlo se stát. Aha, jako, no.
14: Zajímavá doba. Nádherná, co?
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
12: Hostem Desítky Pavla Horváta je Jakub Kohák a když si dostaneme teď k těm začátkům s fotbalem, Jezuse. Tak trošku tuším, že Pavel pochází z Břevnova,
13: ano.
12: A Jakub teda vlastně taky se nedaleké městské části podle gymnázia, které jste navštěvoval.
14: Já jsem navštěvoval gymnázium na Čtrou, jak sportovní samozřejmě, jasně, co jiného. A narodil
13: Letný,
14: jsem se...
13: kousek od Letný.
14: Ano. No, na Letný, ne? No,
12: to je vedle Technického muzea.
14: Je to tak, ano. A narodil jsem se na bojišti Praha 2, celý život jsem jako v Praze a fotbal, k tomu jsem se dostal tak, že mě jakoby bez legrace strašně šel, jo. Když jsem byl malý úplně neuvěřitelně, až táta říká, to není možný, vzal mě na nábor na Bohemku. Mě bylo třeba 5, 6, 7, tak nějak. A tam jsme přišli pozdě, samozřejmě, jako klasika. A oni už, no, už to zavíráme něco, a oni, jo, tak my jsme přišli, no, tak je to, dobře, no. Tak
13: něco ukáž.
14: Tak se proběhni na půlku a zpátky. A já jsem běhal strašně, takže to bylo takový frk. Já si spomínám, že se na se podívali ty dva chlapi a řekli, sakra, vem si balón a s balónem, tam a zpátky. A já jsem si někde, mě někdo řekl tenkrát, že fotbalista si to musí držet u nohy, mm-hmm. Že si to nekopneš 100 metrů a pak...
13: Jasně.
14: Takže jsem to takový, takže to bylo takový frk. Okamžitě mě vzali, okamžitě. Ještě nějaký starý pán tam stál a říkal, jak se mluví váš syn, já se budu jako, budu se to... A tak mu řekl, táta, přijdeme domů, nadšený matce jsme to řekli a matka to zakázala. Představ si, že řekla fotbal ani náhodou a řekla tu mamá tu jako větu, to hrajou sami pitomci a blbci. To řekla tenkrát rok třeba 79.
13: A kolik ti bylo teda?
14: Podle mě 6 až 7 let.
12: No, tak to bylo ještě v době, kdy tam valel Tonda Panenka, ne? Na Bohemce.
14: Nejsem, já asi
12: 70,
14: jo.
12: No. On pak takhle, my
14: toho
12: obvíš,
14: jsem tam nepotkal.
13: Tam nebyl.
12: Na
13: těch testech nebyl.
14: Tam nebyl. No takže pak jsem hrál basketbal, no a tím právě ten svět přišel o útočníka fantastického. A pak jsem se k fotbalu vrátil k tomu vrcholovýmu v 38.
13: To bylo nejlepší.
12: To jste mohl mít přezdívku Bomber třeba místo Tomáše Skohravého,
14: který jste
12: držel. Ježiš,
13: že teda v těch letech už byli fotbalisti blbci a pitomci pro, jako pro veřejnost. Jo?
14: Ne, pro moji matku.
13: Takhle.
14: No, takhle to ona jako vnímala. No.
12: Ale basketbal teda se jí líbil
14: to,
12: víc.
14: To jí přišlo takový vysokoškolský. Víš, že to hráli v té Americe, jo, řekněme, na těch univerzitách, jo, že to bylo najednou, je to jako, pro ní to bylo takový jako ušlechtilejší sport. Strašná škoda, mě to jako mrzelo.
13: Já jsem teda měl na
14: učení. Do dneška mě to mrzí.
13: No to chápu, teď už to mrzí podle mě všechny český fanoušky, protože jsme přišli o... Jako...
12: Minimálně posluchače tohoto rozhovoru.
13: Jasně, no.
14: Minimálně.
13: Já chci říct, že já jsem chodil na učňák, že jo, řezník prodavač a tam jsme měli paní učilku na tělocvik, která byla taky basketačka. A musím říct, teď jsi mi to připomněl, že vlastně já už jsem v tu dobu hrál jako dorosteneckou ligu. A samozřejmě jsme hráli basket, že jo, a to a nějak jsme se tam bavili, házeli se šestky, že jo, a ona jako, prosím tě, ty fotbalisty jste blbci všichni, basketbal, to jsou signály a tohle to vy vůbec nedokážete pochopit.
14: No a takhle to měli ty lidi zakořeněný, ty sporty.
12: Hmm. A neučila vaše maminka náhodou, Pavla, že by to byla souvislost?
14: Ne,
13: to jsem měla Husáková. Jako opravdu, myslím si, no. Teď jsem si na to vzpomněl, omlouvám se paní učitelce nebo profesorce, no. Ale byla na mě přísná. No.
12: No ale mě zajímá pak během studií tedy na pražské FAMU, jak to bylo s tím sportem, protože taky jsem studoval na HAMU teda a tam řekněme...
13: Na čem?
12: to je zase hudební fakulta,
13: to je jedlíky, ne, hamu.
12: No, ale tam zase tomu sportu úplně se třeba neholduje v těch různých odvětvích, tak jak to bylo na FAMU.
14: Tam je to individuální, ten, kdo dělal nějaký sport, tak si to dělal. A...
12: No, to je taková bohemská představa
14: tak,
12: trošku.
14: Tak, ale měli jsme i tělocvik jako na té škole, jako všechny katedry dohromady. Ale je pravda, že sportu se tam neholduje, tam už vlastně na té vysoké škole už prostě se nějak věnuješ té profesi. Ale samozřejmě sportovců nás tam bylo poměrně dost, takže jsme hráli tenisy různý a tak dále. Ale já jsem třeba hrál ještě pořád, mně se zdá, no basketbal už jsem nehrál. No ale prostě pořád jsem někdy něco šťoural, hrál a tak dále, ale už jako vrcholově už jako zdaleka ne, to už ne.
12: No, je pravda, že třeba u houslistů se říká, že levá ruka je dělník a pravá ruka je umělec. Cítil jsi to někdy tak, že třeba tvoje levačka je opravdu ten umělec a pravá
14: ruka je dělník? Řekni jako levačce, Pavle, to by mě taky zajímalo.
12: Jsi to někdy takhle rozlišoval?
14: Je to dělník, tvoje levačka?
13: Já jsem, umělec, my jsme to brali jako stojná noha, ale vlastně táta fakt mě odmala učil kopat obouma, nebo mě to furt mě k tomu nabádal. Já teďka to samý vlastně jsem poskyt mýmu synovi a myslím si, že to je jako hrozná výhoda, že prostě můžeš zahrát v jakýkoliv situaci obouma nohama. Jo, samozřejmě já mám levou silnější, takže logicky jsem rohy nebo trestňáky, rozehrávky, když na to měl čas, tak jsem hrál levou, ale tu pravou jsem používal taky často, takže já úplně, my jsme tomu říkali jako stojná noha, nebo opěrka, nebo dřevěnka.
14: Bčko.
12: U Jakuba Koháka jsem to chtěl to téma navést, zajistka toho, že jste studoval...
14: Jako.
12: Jasně,
14: to
12: ale
14: bych tady neraz tvrdil.
12: Zajistka z toho nefotbalového, tak jste studoval produkci, ale ano. Jste teď vnímaný spíš jako třeba režisér a z jednoho těch rozhovorů jsem taky nasledoval, že asi ta produkce je spíš ten dělník a režie ten umělec.
14: Ano.
12: A může se, když se to jako takhle řekne, pak, že teda budete spíš dělat toho umělce. Má to přijít samo, nebo to člověk si má nějak odcítit?
14: Asi to nějakým způsobem k tobě přijde samo. No, já jsem začínal jako asistent produkce, pak jsem nějakým způsobem mě jako bavila i ta kreativní část, ale nevěděl jsem, jak to vlastně uchopit, jak se k tomu dostat. Jo? Pak jsou přijímačky na FAMU a tam odevzdáš nějaký, řekněme, jako praktický práce. To znamená, že fotografové musí nafotit něco, režiséři něco natočit. A mě prostě v té době toho mládí přišlo nepředstavitelně, jako jak já bych něco natočil, jak se to dělá. Vůbec jsem nevěděl, jak to uchopit. Pak jsem se tam dostal na produkci a viděl jsem ty díla, co tam udělali ty mý kolegové, kteří byli přijatý na režii nebo na ten dokument a říkal jsem si, ty vole, to umím, to bych natočil taky přece, to není nějaký umění. A vlastně v průběhu toho studia už se vlastně dostaneš k té technice, což jako ještě přes předškolu to bylo nepředstavitelné pro mě a dostaneš se k těm spolupracovníkům, svým spolužákům, který už třeba dělají střih, kameru a takhle já jsem vlastně najednou jsem si nabalil tam pár kamarádů a s těma jsem už natáčel svoje nápady, ty pak někdo viděl, usoudil, že to jako za něco stojí a tak já jsem se k tomu dostal jako už jako následně, už při studiu na té škole. To jako by třeba u vás kustod, řekl, já jsem chtěl být vždycky fotbalista, nevěděl jsem jak, a pak by už vás tam viděl, víš co, za ten je tak těžký a zkus to, aby se stal jako
13: to
14: hráč.
13: To taky zahraju.
12: Ano, to možná bývá
14: přesně tak.
12: U toho fotbalu naopak, teda, že ten hráč se bohužel stane spíš kustodem a nemá úplně cestu zpět, ale spíš tohle
14: je
12: ten vývoj.
14: Příklad,
12: jenom si to jako uvědomit v té kariéře, v té fázi, říct si, prostě nebudu ten Horvát, ale spíš budu nějaký ten dříč třeba.
13: Tak ono se taky takhle, my se tady bavíme o těch generacích, ono to vypadá, že tam jako nikdo nemakal, že se všichni jenom bavili a to jo, ale byly ty soustředění, to bych nikomu nepřál, jako v té době se vůbec bavili jsme se o panu Ješkovi, který měl trošku jako nějaký nadčasový pohled, ale dřív prostě, hele, tady běžíte, nevím, hodinu běžíte tam a půl hodiny zpátky, blbost, že jo, takže 45 minut tam a 45 minut zpátky.
14: No autobus, kdyby tam jel, tak skočíš do autobusu.
13: Jasně, no, a bylo jedno, kolik si uběh prostě, jo, jestli byl sníh, nebo jestli si běžel po tartanu, vím, že za pana Hřebíka jsme běhali na Slávě normálně 10 kilometrů byl první trénink, jeden z prvních tréninků, 10 kilometrů na tartanu, vím, že kluci samozřejmě měli achilovky po tom tréninku, ale ta doba byla prostě úplně jiná, takže dneska už je to všechno, já nevím, vědecky podložený, všichni mají kondičáky, který buď mají, nebo spíš nemají zkušenosti, protože jsou to většinou mladí kluci, takže taky je to jako tápání, každý je individuální a já jsem přesvědčený, že jak ve filmové branži, tak ve fotbalové branži bychom nemohli jako dělat stejné věci, prostě jak fyzicky, tak máš myšlenky jiný, vidíš každou situaci jinak za tou kamerou, taky mně se něco bude líbit, to, ty to uznáš, mně by se to nelíbilo, abych to nevzal, takže tak.
14: Ono ještě ke všemu se říká, což je jako fakt, že když je pět režisérů a jeden skript, tak ti vznikne pět různých jako filmů, že prostě nenatočí jich ty lidi pět stejných filmů, že každý to vidí jinak. Takže i když máš třeba, nevím, příběh na 30 sekund, tak oni natočí pět, ale rozdílných úplně jako filmů.
13: A stalo se ti tohle třeba u těch reklam?
14: No jasně. To se prostě, no to se dělá tak, že reklama se vybírá, já nevím, z kolika jako režisérů, každý napíše nějaký svůj pohled na tu věc, jak to udělá, vybere se jeden a ten to pak jakoby natočí podle sebe, kvůli tomu ho jako vybrali, ale právě ty ostatní navrhují jiný řešení, jako jiný herce, jiný styl kamery, jiný pojetí, víc humoru, méně humoru, přidají lidi, uberu herce, je to prostě úplně jinak celý. A ještě s pardon vrátím k té obounost, jak jsi říkal, levá, pravá noha, jak jsi říkal, že já umím obouma, no ani náhodou, já umím jako vypravou jenom, levou zapojuju minimálně, to znamená, že po sezóně, třeba pravá kopačka může jít jako do muzea, jako fotbalu, okopaná a ta levá, kdyby někdo ztratil jakoby svoji jako levou,
13: tak
14: mu dám svoji novou, má dvě nový kopačky.
12: Aha. Akorát teda, musím říct, asi velikost vaší nohy je trošku...
14: Je to trošku větší, je 47,5, no. No tak si vyspe novinama, bože.
12: To je pravda, no. To vůbec nevadí.
13: Jsme měli taky, promiň, když se začínali jezdit ty turnaje po revoluci do zahraničí, nebo my jsme tam jeli už vlastně tenkrát ze Spartou s žákama.
14: To byl ještě ve Spartě, Pavle, co? To byla doba!
13: To bylo žrádo, člověče.
14: Šmankote. A to bylo ČKD ještě?
13: To bylo ČKD,
14: Sparta Československá ČKD. Kolben Daněk.
13: Jo. A no jeli jsme na turnaj do Francie a vraceli jsme se přes Německo a všichni jsme si kupovali, protože tady byly botasky, že jo? Botasky, kolíky, prostě kopačky a my jsme měli tu možnost, takže všichni marky ze slipů, z ponožek a no tak to bylo ta doba, tak ty jsi to musel zažít, ne?
14: Já jsem to ani neměl, protože moje maminka, pozor, lítala do zahraničí jako letuška, takže já měl kamaráde úplně prvotřídní zboží, třeba z New Yorku, ty blázne, chápeš to?
13: Moje maminka dělala v řeznictví na Pavláku. No,
14: to je porovnatelné.
13: Jsme měli super šunku zase.
14: No. Teďka jsem viděl nedávno fotku, že se prodávají nějaký boty Nike z roku 84, nebo nějaký jako Jordanovky, s tím jako svušem. Já jsem našel svoje jako fotky, já jsem je měl, dneska třeba svoje 300 tisíc. Já už je nemám, ale já jsem je vyhodil tenkrát. Chápeš to? Kdybyste někdo našel v koši, prosím vás, tak jsou moje.
13: Já jenom to rychle dopovím. A vím, že jsme se vraceli z té Francie, z turnaje v Německu, zastávka, prostě půl dne volno a kluci kopačky, že jsme zkoušeli Adidasky, Pumy, Nike, všechno, co u nás prostě jako minimálně bylo. No, přijeli jsme zápas, že jo, tak všichni v těch nových kopačkách a ten jeden kluk říká, to je divný to, a on si zapomněl vyndat ty papíry z těch špiček a koupil si normálně o dvě čísla větší kopačky, protože tam měl ty papíry, no. Ale měl Ady.
14: No, nádhera.
12: Jakub Kohák je hostem desítky Pavla Horváta. My se dostaneme ještě k tomu, že přece jenom i ve fotbale se občas vyplatí takzvaně počkat si na šanci nebo na angažmá. Narážím teď taky na to, že vy jste říkal v tom zmíněném rozhovoru před 6 lety pro Seznam Zprávy, že jste si v úvodu

0: ozve někdo lepší. Mm-hmm. No, takže já jsem třeba čekal půl roku, říkal jsem jí, no ale já potřebuji, že ho platit.
1: A mezi tím chodili ty nabídky?
0: Chodili, třeba. Ne jakoby tisíce, jasně, ale chodili. A ona, musíme počkat, nemůže, protože oni se pak jako zařadit do škatulky a s tím se pak těžko dostává. Takže já jsem říkal, no ale já potřebuji, že ho trošičku se najíst, že ho má tohle. A ona, to já ti dám, to já ti všechno, naše produkce velká, ti to poskytne, ale je potřeba počkat. A fakt jsme počkali třeba půl roku, 7 měsíců, až přišel první dobrý skript. Ten je potřeba natočit dobře, nesmíš ho zkazit, protože samozřejmě...
1: Po těch 7 měsících pak špatný, už by se najet.
0: Takže už se snažíš, pak se jak povede, jeden, druhý, třetí, a už pak ti chodí ty dobrý skripty. A ty tě pak posouvají dál k těm ještě lepším skriptům, ještě lepším, až vlastně se dostaneš nějak úroveň, řekněme, jako vysokou.
2: Tak můžeme si pustit možná jeden ten skript, který se zdařil.
0: Zkusme.
3: No, pojď mi opa. No, silné noge. Pojď mi opa. Co děláš? Ty super.
4: Dík.
3: Ty, stoj se baky.
5: A pojď mi op.
6: Teď si volí zadara.
2: Tak to byla reklama na jedno z operátorů. Dá se to přirovnat, jako kdyby Pavel vzal třeba ve svých nejlepších letech pak angažmá v Manchester United a vyšlo to úplně naš...
0: To si nemyslím, to ne. Ne? To je totiž tak, že tohle to bylo v Čechách, tato to je česká reklama, ale já jsem točil hodně v zahraničí. A to by se dalo jako přirovnat, protože potom samozřejmě nějakým způsobem jsou různý festivaly, třeba v Cannes nebo v Portoroži a tak dále, a tam už tu práci skrz ty právě agenty vidějí i ty ostatní, zalíbí se jim to a už dostaneš první práci jako venku, třetí, pátou. Já už jsem pak třeba točil víc v zahraničí než u nás. A tahle zrovna byla česká. Takže to jako by třeba Pavel dostal jako do Sparty nabídku.
1: Jasný. A ty seš podle toho skriptu už schopnej sám posoudit, určitě, jestli to bude dobrý nebo
0: jo,
1: špatný.
0: Absolutně, absolutně.
1: No dobře, a to je ten rozdíl zase mezi tím sportovcem, že ty třeba dostaneš, vem si, kolik ve Spartě se neprosadilo hráčů. Ano. Jo, takže ty dostaneš
0: tu šanci
1: z Hradce, z Liberce, z Jablonce, dostaneš šanci do Sparty, no, ale nemusíš se prosadit.
0: Neproměníš to.
1: Kdežto ty to víš jako...
0: Máme to jednodušší, protože ta konkurence v té Spartě vlastně pořád trvá. Ale ty, když dostaneš ten skryt, tak už jsi tam sám.
1: A už se dostaneš...
0: Už to netočí nikdo proti tobě. Jo. Ty už jsi tam sám, jenom to dělá. A ještě musím říct, že ten skryt třeba buď je vynikající a rovno to vidíš, anebo je takový jako průměrný, ale s potenciálem. A to je právě ta chvíle, kde když osloví 5 režisérů, tak každý z nich napíše, jak by to udělal a posunul.
1: Okay.
0: A ty tam napíšeš, jak to chceš posunout ty. Můžeš z toho průměru napsat, že to chceš pozvednout a oni to uvidějí a pak si vyberou. Jo, takže tam je to...
1: No tak tam už je ta kvalita toho hráče.
0: Tak, ale v tom sportu máš tu konkurenci denně, kdežto my, když vyhrajeme ten tender, se tomu říká, tak už seš vlastně jako vítěz. Pak už to můžeš skupit.
2: Tak každopádně, co se týče třeba toho sportovního prostředí, hodně se mluvilo, když byl v dobách své největší slávy ve slavě Ondřej Kolářovi, že měl ty nabídky do zahraničí. Teď aktuálně třeba ze Sparty odchází Kaan Kairinen, který taky v době, kdy hrál Ligu mistrů, měl nabídky z nějakých těch elitních evropských soutěží. Ondřej Kolář odešel a Kairinen šel do AEK Atény.
0: A je to víc nebo míň, mi řekněte?
2: Pokud si mohl vybrat podle mě mezi Bundesligou a Řeckou ligou,
0: míň.
2: Tak jim to
0: a to
2: míň.
0: Je to, že to neproměnil v tu chvíli, kdy to mělo být proměněný.
1: No to je načasování, to je to samé jako zase v té jejich branži podle mě, protože jakmile to prováháš, ty si mohl čekat 7 měsíců, ale mohl si po 5 měsících říct, já už to vezmu. Že jo?
0: Přesně tak, pozor.
1: Jo? Jo, ale ten Kairinen místo toho, aby řekl po 5 měsících, hele, já už jako tam jdu, no, tak čekal 7 a jde do Řecka. Já neříkám, že to je špatný, samozřejmě to vůbec. Ale,
0: je to OK, ale mohlo to být lepší. A ještě říct, že těch 7 měsíců, co jsem měl já, to mohlo být třeba rok taky, nebo 2.
1: No jasně.
0: Nebo jsem mohl pokazit tu šanci. Víš co, to je to všechno.
1: Jo.
2: Tak na druhou stranu, i v tomhle daném reklamním spotu Jakub Kohák hraje, což už splňuje trošku i
0: tady,
2: tu vaši hereckou kariéru.
0: Tady ještě ke všemu ta agentura, protože ty musím ještě to říct tak, že ty skripty vymýšlí agentura, jo. To jsou jako kluci, děvčata, řekněme, kreativci v agenturách reklamy, který pracují pro klienta dlouhodobě a dělají pro něho tiskový materiály, rádiový spoty i televizní, plus dneska i sociální sítě hodně. A jeden ten střípek je i televizní reklama nebo jako do kina a to se týká právě mě. A oni v tu chvíli ještě mi nabídli, aby jsem tam i hrál. Hmm. Takže to ještě se povýšilo o tohle co.
2: Ano. Ne, tak Jakub Kohák je známý tak jako herec. Já si pamatuju film Eurotrip, ve kterém se vás v té cameo roli, když tam Vinnie Jones vystoupí se partou
0: tam Rowdy z Manchesteru.
2: A vy tam jdete s tou taškou z nákupu, teda ano. V dresu Francie.
0: Ano, já jsem hlavně nevěděl, kdo je jak Vinnie Jones. Jako,
2: že... Tak jste si pustil ta videa, jak tam krosí lidi, no, třeba v Premier League.
0: To je jako 20, to je ještě

0: víc.
1: 2004 nebo 3 podle mě.
0: Fakt, no. No, přes 20 let. No. Takže já jsem šel na nějaký casting, tam mě vybrali jako francouzský typ. Mysleli takový jako při, takový, jako Djorkaeff trošičku.
2: A víš? Tak ty umíš francouzsky.
0: No fantasticky. A nebylo potřeba. Jako nemá roli. Když potom chtěl, aby jsem řval jako pomoc, pomoc. Jo? Takže a tam, že jdu po ulici, ťapu si a najednou jede autobus, vidějí jako francouzského fanouška, a oni, pojďte, zbijeme ho. A vede to nějaký chlap a oni říkali, to je Vinnie Jones. A aha, no super, nevím, kdo to je. Nějaký herec. A oni, to je fotbalista, nebo bejval. A já, aha, vůbec jsem nevěděl, o koho jde. Zahrál se a teprve třeba po 15 letech jsem teprve jako poznal, kdo to je. Taková, jakoby, nevím, jestli ikona, ale jako výrazná jakoby postava anglického fotbalu. A. Ta s tím já jsem hrál ve filmu.
2: Ten, on s tebou.
0: Tak, ten mi sekundoval.
1: V té dané chvíli určitě, protože jste jim zdárně utekl.
0: Klidu.
1: Vaše fanouškovství takhle v tomhle ohledu někam do světa, takhle, když se podíváme na ty zahraniční týmy nebo reprezentace, máte k někomu blíž?
0: Já mám rád vlastně jakýkoliv výjezd se jako podaří, protože si cením vlastně každýho nějakého týmu, kam já se můžu podívat, nebo každý tý příležitosti, všude atmosféra skvělá. Nemám úplně nějakého vyhraněný, že jakoby tam já musím, jsem fanoušek přesně tohle týmu. Je mi sympatická Barcelona, proč to neříct. Byl jsem nedávno na AC Milan, taky krása.
1: Ještě si stihnul San Siro,
0: no,
1: staré.
0: No, co právě jsem jako stihnul ten, no ten barák starý, prý to bude pryč, nebo co. A ještě zajímavé, že tam hrajou oba dva ty týmy, to jsem nevěděl. To je, to jako by Sparta Slávě hrál na jednom, jo, co? Není to divný?
2: No, je no, to zvláštní, ale
0: pokud, to zaujalo mě to.
2: Je to zvláštní, ale pokud je to dobře zorganizovaný, tak si myslím, že to není jako na škodu mít no, dva takové obrovský stadiony. Naopak každý už má ten svůj clubhouse s tím tréninkovým jako na no, stranách a tady to využívat.
0: Zajímavý, zajímavý. No, takže jakoby já mám rád spíš ten výjezd a ten proces a kam se jede, tak jsem jako vděčný za všechno. Pozor, teďka se musím pochlubit, jo. Byl jsem pozván do Tromso. To je Hradec.
1: Hradec si dělá výlet.
0: Ano, no co já výlet, to je jako kvalifikace o Evropskou ligu, no, takže jsem jako vděčný a těším se. Takhle, kdy já se podívám do Tromso za polární kruh.
1: No, tam se nemusíte brát vůbec nic zaspaní, tam pořád svítí sluníčko asi v tu
0: no,
1: dobu.
0: Ale trošku jako na sebe, jo, něco, ne?
1: Jo,
0: jako
1: živ.
0: Nebo pod líkačky.
2: Tam si chytneš lišku kolem krku.
0: Nebo si nějaká liška nechytla mě, spíš.
1: Já jsem výlet říkal, jak jeli bohemáci na Bude Glimt tehdy na sever taky, tak řada z nich to pojela jako i vícedenní prostě výlet, když už jedou takhle daleko, tak ano, se vší parádou.
0: Vícedenní, anebo jak nějaký ty Angláni letěli, myslím, do Mexika. Na to mistrovství je zůstal tam 20 let, no to víte, ne? No ty fanoušci, byl o nich dokument teďka, že letěli do Mexika, 86 to bylo,
2: no,
0: třeba, na mistrovství jako světa, a nevrátili se, asi 4. Oni, sokra, co je, vole? A teď si oni měli dokument BBC, že se jim tam zalíbilo. Jeden tam má nějaký bar, dva někde něco šťouraj, a prostě tam zůstali. Tak já zůstanu jako v Tromso, proč ne?
2: No, lovec.
0: Proč ne?
1: Můžeme si připomenout i další zářez v herecké kariéře Jakuba Koháka.
0: Už jsem se lech zářez, že řekneš, že budeme mluvit o něčem jiným.
1: Ne, to v herecké kariéře.
3: Kde jsi zase?
4: Sorry, Jiřine, ty mám asi to, rošlápra brýle, já musel ještě...
5: Ty vole, přestaň žvanit, ty vole, nelži, aspoň nelži.
4: A ještě pro šťávu jsem.
5: Dělej, vole, převleď se a pojď. Carlos, šťávička. No, ty máš vždycky debilní vejmluvy, jak svině, ty.
4: Tak co mám dělat, jako?
5: No ne, si nevymýšlej, ne, ty je zbytečný.
1: No, brankář Jakub Kohák, jo, alias Karel, bylo to Karel, ne?
0: Kája Vachopulos.
1: Kája
0: Vachopulos. Ono původně...
1: To příjmení není tak známé, tak děkuji, že
0: není,
1: to řekl.
0: Ale to se tam říká několikrát.
2: Prvně, jako...
0: No ale pozor, ve scénáři bylo Ženíšek, Kája Ženíšek, jo. A mě to přišlo takový jako, je Ženíšek, ale to napadne každýho. A my jsme tam hráli v tom seriálu nějaký zápas a byl takový jako hřmotný takový typ jak prasa, takový tlustoučkej, byl sympaťák, velkou hlavu, rozhočí. A on tam Rejža bral autentický buď tým proti nám, jasně, nebo ty rozhočí. Já jsem říkal, co jste za chlapa? A on se jmenuje, on říkal, já pískám okresní přebor a jmenuji se Achil Vachopulos. Ty, úplně mi imponoval. Říkal, cože? To je borec. A říkal si, co kdyby ten Achil, jak tady objíždí, takže by, že tam má přítelkyni, tam nějakou, a že prostě mě udělal s nějakou ženskou z té vesnice, tak já budu jako syn, tak jsem si vymyslel sám jméno Kája Vachopulos. Takže já jsem Karel Vachopulos tam. Já jsem se přejmenoval v tom seriálu.
1: Ale brankář, sedělo vám to?
0: No fantasticky. No to vzniklo tak, že mě Honza Prušinovský volal na začátku, když se to jako tvořilo nebo připravovalo, aby jsem s ním režíroval ten seriál. Aha. Jestli bych to nechtěl s ním dělat. Jakože já si to představil, že třeba buď a půlku já, on a půlku já, nebo já nevím, jak to myslel. No. Volal mi dvakrát a i po třetí. Já jsem v tu dobu nějak nechtěl dělat seriál pro televizi, protože seriály pro televizi v našich podmínkách českých nedopadají dobře. No v té době jako dopadaly jako katastrofálně. Málo času, nemoc financí, omezený všechny věci. Herci nemají čas, divadla, zkoušky, vy to znáte, takže prostě jako pouští se na jako tenký let a nemusí to dopadnout jako dobře. A on mi, když mi byl po třetí, tak mi říkal, tak v tom aspoň ty vole hraj. A já si říkal, Hergot, hrát v tom, to je něco jiného. Protože režisér má zodpovědnost, hlídáš návaznosti, hlídáš...
2: Je to stejný jako ve fotbale.
0: No, jak trenér to má těžký a hráč tam něco pokazí a když to pokazí, no já jsem to zkusil, nebo trenér mi řekl, abych... Jo? Takže říkám, jo, prostě hrát je dobrý, jenomže už byly volný jenom dva posty. Útočník, o kterém se pak v nějakým šestým díle, sedmým, provali, že je gay, tam byl takový díl, tam byl, a nebo brankář. Tak jsem říkal, beru brankáře ještě z toho pohledu, že jak se opakují ty takey, tak všichni furt musí běhat a brankář stojí v bráně.
1: Ale no. Ta penalta se pak proslavila, myslím, i v popkultuře.
0: To byla rána jazděla. No.
1: Vás teda vynechávají, pak tam dávají jiné golmany, kteří to třeba nedali, nebo jiné hráče.
0: To už mi jedno. No, první jsem nedal, ano. A potom, a když už jsem pak viděl, jak to fakt jako fungovalo, jak tam byla jako dobrá, řekněme, parta, herců, štáb, bylo to i vtipný, tak jsem, když se mě pak ptal Honza znova, tak jsem režíroval dva díly dokonce, představte si to. A to, co jste pouštěli tady, tu ukázku, tak tu miluju, protože já jsem si vymýšlel ty důvody, proč jdu pozdě, to nebylo ve scénáři. A tady jsem řekl, že se mám rošlápr brýle a to jsem se jako zakoktal a tam říkám, já se mám rošlápr brýle, jsem tam řekl, oni to tam nechali. Je to autentický, jako by to fakt, jako v životě by se to stalo. Jira by se řeklo, stop, řekni to tak, aby to, jasně. Ne, nechaj to tam. Já jsem máma si rošla pro brýle a ještě jsem musel, tuhletu detail úplně miluju.
1: Mě zajímalo u tohohle ještě faktu, že jste byl režisér, který ano. Se nějakým způsobem dostal do štábu, co by herec, to znamená v určitém slova smyslu jako podřízený tomu režisérovi. A ve fotbalovém hledisku, jestli Pavel někdy byl v té roli, že musel se podřídit se svými nápady trenérovi, anebo jestli jsi už to teď někdy zažil, že jako trenér si musel trošku usměrňovat některé tvořivé hráče.
2: Ty tvořivý neusměrňuješ. Tam jim jako promineš to, že něco se nepovedlo, že ano. Prostě jako to k tomu patří, protože jsi to zažil na vlastní kůži, že něco vymýšlíš a ono to nevíde prostě 10krát, ale po 11. je z toho gól. A tadyhle ty jako kreativci v uvozovkách mají, myslím si, většinu potul, když to nejsou s odpuštěním, já nechci tady mluvit, prostě nejsou to zlí kluci nebo zlí lidi.
0: Ano, lumpové.
2: Tak vlastně mají, lumpové to můžou být trošku. Aha, jako, jo. Ale takový jako...
1: Sýkři třeba.
2: Ne, sýkři taky jsou v poji, ale takový, který budou pomlouvat, budou podrejvat a budou furt jako něco špatně. Jo, zažil jsem spoustu hráčů, skončí trénink a tráva byla suchá a byla vysoká a dva dny potom je mokrá a je to moc krátký a fouká vítr a nefouká vítr, je sluníčko a není sluníčko, takže furt hledá něco špatného. A když je někdo dobrý a ještě k tomu kreativní, no tak má tu podporu jako nejenom toho trenéra, ale i těch spoluhráčů, protože oni to vidějí všichni. Jako.
0: To já razím tohle jako heslo celého mýho života a mý jako kariér u filmu z hlediska toho, jak vybírám štáb. Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.
1: A to možná samozřejmě platí i u fotbalu, že?
2: No, je to tak, no.
1: V tomhle ohledu se pak může projevit. Ještě mě zajímá, Pavel se s tím asi taky setkává, že ty hlášky jsou dost kultovní, no to a je, že se to používá je, pořád v kabině někdy. Nejde ti to někdy na jazyk, když máš problémů.
2: Hele, Kuba taky to říkal, ne, to prostě to tak vlastně vždycky v té situaci vyplyne. Blbý je, když pak potkáš někoho, kdo to nezná, což je jako neobvyklý, ale ty to vypálíš, tu hlášku, ten to dobře kope třeba, ať víme, o čem mluví, a oni jako... To kop jako blbě. Právě proto. Jako,
0: jasně, no jo. Jo,
2: ale to je normální, tak to je stejný jako z českých filmů historicky, že jo, já nevím, Pelíšky a Postřižiny a všechny tyhle ty hlášky z těch filmů, prostě kdykoliv to můžeš.
0: Toho tak to jsou tuny, pane redaktore.
2: Jo.
1: No, ale tak myslím, že třeba s Ondřejem Vetkým, který tady byl nedávno v naší desíce, tak minimálně to spartianství asi vás hrálo, ne, na place.
0: No jejda, mane, to bylo něco. Tam jsem byl jako silná jako klaka, ještě Dave Novotný, že ano, no tak. Jasně, no. A myslím, že i ostatní kluci z toho týmu
2: byli spíš Spartani. Davida potkáváme na lávce na Spartě, no, nahoře.
1: David Novotný tady má pořád na place u nás, takže toho tady potkáváme
0: v redakci. To je provázaný všechno, vidíte.
1: Takže jste si tady takhle sešli, ale když máme jméno Ondřej Vetchý na paškálu, tak si můžeme pustit poslední zvukovou ukázku, ve které uslyšíte právě Ondřeje Vetchého i Jakuba Koháka.
0: Jo.
6: A přál bych si, aby pro vás pojmy jako vlast, Česká republika, český lev, naše vlast, nebyly jenom prázdnými floškulemi.
7: Ondro, neblbni, takhle jenom vystresuješ. Kluci zlatý, bojujte, makejte, jezděte v pozadku, my vám tady faníme. Hrdinové naši, hrdinové, my tady koukáme na televizi.
1: Je pravda, že kdyby se pustilo tohle v dnešním kontextu a situaci, jak se mluví o repre, ono by to nepůsobilo asi úplně věrně.
0: Je to staršího data, ten spot, no. To by, myslím, že bylo na podporu repre. Že
1: 2012,
0: ano.
1: Ne, podle mě?
0: Já si myslím, že jo. No.
1: Ale co ta současná atmosféra kolem repre, dá se to nějak marketingové reklamě udělat tak, aby to bylo
0: všechno
1: jako lepší?
0: Všechno. Protože v tuhle chvíli jsme, řekněme, zase jakoby na začátku něčeho, takže teď asi můžeme říct, to bylo a pojďme jako zvednout hlavu. A pojďme to jako jakoby někam jako povznést.
2: S ironií nebo s humorem?
0: No, já bych to udělal jako navážno klidně, proč ne? Nějakou jako hrdostí. Mně se třeba líbilo, když bylo začínalo mistrovství světa, tak spousta, řekněme, zúčastněných národů udělali takový spot svůj, jo? Jakože jedeme na mistrovství a byli jako hrdí, bylo to takový jako krásný. Jo? U nás pak jako vzniklo taky něco, ale už to nebylo úplně ono, tak udělali něco takového jakoby majestátního, je možná velký slovo, ale takový jako něco navážno. Jako pojďme to, jak vím, oživit, obnovit.
2: Podpořit historii.
0: Podpořit, jako zrekultivovat něco takového.
1: My Norové měli krále tam na úvod, který četl vlastně ta jména v rádiu.
0: Třeba. Angláni měli taky něco, že ano, jako spousta států to bylo jako krásně. Skotové měli nádhernou věc. Jo? Nějak to takhle prostě nějak jako navážno, tak jakoby ušlechtile pojmout.
1: A myslíte, že lidi mají dobrý vztah k repre? Myslím obecně, jestli jsou spíš kluboví nebo reprezentační. Jak to máte vy? Spíš asi.
0: Já, člověče, jako s těma výletama, prostě já beru to, co je, no, já mám samozřejmě jako klubovej, ale když hraje repre, tak samozřejmě se taky jak podívám rád a jdu se podívat i na stadion a já to jako nerozděluju.
1: A dřív to nebylo jinak třeba, to se ptám vás obou, protože dneska hodně v kontextu třeba sociálních sítích se řeší, že někteří fanoušci jsou otráveni, že repre pauza, že jsou spíš pro ten klub, je to tak, bublina. Ale...
2: A ta doba se vyvíjí, já jsem tady několikrát říkal historiku, když jsem začínal já ve Spartě, tak jsme dostávali každý jednu pernamentku a na tu jednu pernamentku chodil já, jsem chodil já, táta, děda a strejda, prodávali jsme si tam, co jsou záchody teďka, tak jak víš, autobus, jak tam mezi plotem a na tu samou pernamentku, proto tam nemohlo být 10 tisíc, ale bylo tam podle mě 30, protože takhle chodilo spoustu lidí na jeden lístek a ta doba se vyvíjí a já vlastně taky jako někdy se rád podívám v televizi, ale když to jde, tak ten live fotbal prostě je nejvíc. A čím blíž seš hřišti, tím je to ještě hezčí. Jako.
0: Ano, a rychlejší musím říct.
2: No, pochopit.
0: To je strašný.
2: A to si dovedeš přece na tom hřišti.
0: No, to je šílenství. To nechápu.
1: No, ale občas v tom rychlém sledu člověk musí mířit a trefovat zařízení. A úplně poslední téma našeho rozhovoru může být to, kdybyste se vy dva postavili proti sobě a trefovali Břevínka. Tak co? Kolikrát z deseti? Protože Jakub Kohák mě vyskakuje na Instagramu, že často v pátek na Petříně kope trénuje. Takzvaná...
0: Dřevno na závěr.
1: Ano. No. A trefuje to teda pokaždé.
0: No, skoro pokaždý samozřejmě.
1: Já jsem se naposledy na Mejdra tady byl ve čtvrtek, tak jsem se ptal, kolikrát jste trefil basketový koš, když jste to točil na YouTube, tak říkal, že jednou z těch kolika pokusů. No. Vy to máte na poprvé, na podruhé, ne?
0: Já mám 3 si dávám a málo kdy na ty 3 to nedám. Ale jako já Pavel samozřejmě profík, ten to dá. Jakoby,
2: nedáš.
0: Nebo to odkud?
2: Já si myslím, že to ani nejde natrénovat. My teďka jezdíme penaltovýho krále a tam je zóna, kde když trefíš ten malej, to je fakt jako díra jenom na ten balónek v bráně 5-2 a když trefíš ten balón, tak seš zasosování o kopačky, já už máme 5-6 akcí za sebou a já jsem to ještě ani jednou netrefil a každý ten víkend si tam jdu, postavím si 5-10 balónů, ještě ani jednou jsem to netrefil, ale trefěj to, děti to normálně trefili, teďka jedna holčička ve Varech to trefila dvakrát dvakrát za ten den to trefila, jako je to, nejde to podle mě natrénovat. Je to trošku jiný jako proces, než že budeš kopat přes zeď jako trestňák.
0: No, asi jo, no.
1: A tak vypadá to, že u vás ta láska k fotbalu aktivnímu nebo
0: já tuká. To trefím, kdy budu chtít. Brašulíku, naměřím, podívám lupink a je to tam.
1: No, ale nemáte nějaký společný fotbal naplánovaný třeba dohromady?
0: Zatím o tom nevím. Nevím o tom.
1: Za Real to Praha chodíte asi občas oba, ne?
0: Jsem o tam, se tam jako vyskytnu.
2: No. Tak určitě máme McDonald's Cup, že tam Kuba řádí pravidelně, no. Já jsem si tam teďka v Ostravě ve druhé minutě na trh sval a jel jsem zpátky rychlíkem, takže tam jsem se nemohl ani, tam jsme se ani nemohli nahrát, ale tak já si myslím, že je důležitý, že ho to baví. Nebo no,
0: občas
2: baví.
0: Se protneme někde na nějaké akci, to jako jo. To
1: my jsme moc rádi, že jste se protěli tady v Desíce a že Jakub Kohák přijal pozvání Pavla Horváta a přišel na Radiožurnál Sport. Moc děkujeme a mějte se hezky.
0: Šmankote, děkuji za pozvání. Kdykoliv bylo potřeba v budoucnu cokoliv někde přidržet, jsem k dispozici. Děkuji.
1: Děkujeme Pavlu Horvátovi, že s námi byl, že pozval Jakuba Koháka.
2: Jo,
1: těšíme
2: tak
1: se.
2: Tak já děkuji Kubovi, myslím si, že jsme měli za sebou skvělý host.
0: Já bych zapomněl, ještě jsem přinesl tak Pavlovi, on mi taky přes dárek, knihu Petit Guy de l'Optimisme, aby ho neopoušel optimismus, takový jako malý jeho průvodce. A vybral jsem ti tady báseň Et ce gentil ferso, qui de apporte de penser, qui recherchent les soeurs. Tak Pavle, ať ti to vydrží, předávám ti tady jednu tu knihu. Je trošku pomačkaná, ale
2: je to, trošku
0: to znamená...
2: Je to vydání, ale děkuju moc. Děkuju.
0: Za málo. Nech tě optimismus i dále provází.
2: Ještě, že jsou překladače. Samozřejmě si vyfotím, přečtu. Děkuju.
1: Pavle, moc děkujeme, mi se hezky.
2: Děkuju, hezký den a děkuju za pozvání ke mně.
1: Krásný den, milí posluchači.
8: Světový ženský tenis přímo v srdci Prahy.
9: Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a Radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
8: Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Štvanici.
9: Od 20. do 26. července.
8: Užijte si špičkový tenis s Radiožurnálem Sport.
10: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
11: Slyšeli jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta, no ale zároveň se také blíží 11. hodina a další aktuální zprávy.
12: Radiožurnál 11 hodin. A zprávy má Kateřina Caucedisová.
13: Sociální sítě společnosti Meta nejsou dostupné. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo více než 5000 lidí. Fotbalisté Anglie porazili na mistrovství světa v divokém souboji o bronz Francii 6-4. Silný provoz čekejte na D1 na průjezdu Brnem v obou směrech. A bude oblačno i zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25, na Moravě až 29 stupňů.
8: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
13: Dnes je to půl roku od tragické střelby v Chřibské na Děčínsku. 39-letý muž, kterého místní znali 19. ledna na obecním úřadu, zastřelil jednoho zaměstnance a dalších 6 lidí zranil. Následně se zastřelil. Při incidentu vypálil stovky nábojů. Radnice začala kvůli odstraňování následků střelby v omezeném režimu fungovat na začátku března. Teď už nabízí všechny služby. Má ale málo úředníků, říká nezávislý starosta Jan Machač.
14: Funguje naplno, co se týká vyřizování veškerých náležitostí, poplatkového systému a dalších věcí, ale pořád personálně v okleštěné podobě. Jedna kolegyně, ta dala výpověď, tak skončila, a dvě kolegyně, účetní a to samostatného bytového hospodářství, jsou pořád v pracovní schopnosti.
13: Část služeb společnosti Meta hlásí výpadek. Podle serveru Down Detector se problém týká i sociální sítě Facebook nebo Instagram. Meta se zatím k výpadku nevyjádřila. V roce 2021 globální výpadek dceřiných společností Facebooku trval asi 6 hodin. Tehdy ho způsobila chyba nastavení, která odřízla služby od společnosti od zbytky internetu. Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele stoupl na 5119, informoval o tom šéf parlamentu Jorge Rodriguez. Zraněných je téměř 17 tisíc. Dvojice zemětřesení nejvíce postihla stát La Guajara na severu země. Venezuelské úřady čelí silné kritice obyvatel, podle kterých na situaci reagovali pomalu. Ve Venezuele pomáhali i mezinárodní záchranné týmy, včetně českého. Téměř 5 milionů korun investuje Zlínský kraj na zlepšení zázemí a pohodlí poutníků a turistů na Cyrilo-metodějské stezce. Podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívadla i toalety. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
15: Do projektu se chce zapojit 7 obcí ležících podél stezky. Ty vytipovaly vhodná místa pro umístění jednotlivých prvků. Zlínský kraj zajistí jejich pořízení i instalaci a následně je bezplatně převede do vlastnictví obcí, které se budou starat o jejich provoz a údržbu.
16: Sport. Fotbalisté Anglie vybojovali na světovém šampionátu 3. místo, v Miami zdolali Francii 6-4. Dnes se v New Jersey bude hrát o titul, v finále Argentina-Španělsko má výkope 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu, Radiožurnál ve vstupech. Tady Pogačar ovládl 14. etapu cyklistické Tour de France. Slovinec zautočil ve stoupání v závěrečných kilometrech a vyhrál tak už po čtvrté na letošní Tour. V cíli ve francouzských Vogézách pak mluvil o výjimečné kulise utrati.
17: Musím poděkovat všem fanouškům, kteří vytvořili podél silnice neuvěřitelnou atmosféru. Myslím, že to bylo něco nezapomenutelného. Davy lidí stály všude, nejen u cesty, ale i na stráních kopců. Nikdy jsem nic podobného neviděl a moc jim za tu podporu děkuju. Byl to skvělý zážitek a takový způsob závodění se musí líbit nám všem.
16: Dnešní etapa, která peloton zavede do Alp, začne po 13. hodině a Pogačar vede v celkovém pořadí o 4,5 minuty před Danem Vingegaardem. Nejlepší Čech Matias Vacek je na 38. místě.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolony na D1 v Brně a uzavřený Pražský okruh. Na D1 je v obou směrech silný provoz na průjezdu Brnem. Ve směru do Ostravy v omezení na kilometru 195,5 po nehodě už nic nepřekáží. Kolona z kilometru 194 je teď na 10 minut. Na D6 z Karlových Varů do Chebu pomalu při sjezdu na Cheb Dolní Dvory exitem 154. Přímo ve sjezdu v zatáčce havarovalo osobní auto, je tam omezený průjezd. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem nadále uzavřený po demolici mostu. Uzavírka měla v těchto chvílích skončit, místo teď opouští těžká technika. Směrem na D1 je objížďka stále vedená po Karlovarské směrem do Strahovského tunelu, zpět se vrátíte ulicí k Barandovu nebo Strakonickou. Směrem na letiště se dají využít exity 10 a 16. Na náhradních trasách je silný provoz, v Bělohorské jsou fronty před Vypichem v obou směrech, Dobřížská ulice je plná před vjezdem do Menázovky. Uzavírku Pražského okruhu někteří řidiči objíždějí přes zadní Kopaninu a Radotín, ovšem za zadní Kopaninou teď stojí a překáží kamion. Tvoří se kolony, na místo už jede policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Bude oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy se objeví bouřky a to vydatné, odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 21 stupňů, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29 stupňů. Tolik zprávy.
11: Pěkné nedělní dopoledne, je 11 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a včera se docela dost dobře dařilo atletům, a to konkrétně Joshi Kerovi. Ten na mítinku atletické diamantové ligy v Londýně zaběhl světový rekord na 1 míli. Časem 3 minuty 42 vteřin a 66 setin sekundy zlepšil o téměř půl vteřiny výkon Hishama Elgeruže z roku 1999. Osobní rekord si britský běžec posunul o 2,68 sekundy.
9: Radiožurnál Sport
18: a Markéta Salajs-Vozilová.
11: Ale to není vše, myslím si, že české fanoušky bude také velice zajímat zisk 9 medailí, které už vybojovala česká atletická reprezentace na evropském dorosteneckém šampionátu. Z toho jsou zatím 2 zlaté, když na kladiváře Josefa Pazderu navázala včera v italském Rieti dálkařka Kristýna Záhořová. Ta skočila rekord šampionátu 647 cm a tím také vylepšila 23 let staré národní maximum Denisy Helceletové v této kategorii.

0: Bon Jovi doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport v 11 hodin a 10 minut. A teď bude řeč opět o fotbale, i když trošku z jiného úhlu, protože poločasová show jako na Super Bowl, tak finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou dnes nabídne novinku, kterou fanoušci světových šampionátů ještě nezažili. Co všechno FIFA chystá, tak přidá Tereza Cedidlová. Hezký den.
1: Dobrý den. Půjde o historickou premiéru na fotbalovém mistrovství světa. V poločasové přestávce vystoupí světové hudební hvězdy v čele s Madonou a Justinem Bieberem. Samotný koncert má trvat zhruba 11 minut. Další čas ale zabere stavba a následná demontáž pódia. Celá přestávka by tak měla mít až 20, podle některých odhadů dokonce 25 minut, což odpovídá době poločasové přestávky zmíněného Super Bowlu, tedy finálového zápasu severoamerické NFL. Pro srovnání, běžná poločasová pauza ve fotbale trvá 15 minut. No a právě delší čas vyvolává otázky, jak moc může takové čekání ovlivnit výkony hráčů. Bývalý český reprezentační brankář Tomáš Vaclík to nedokáže odhadnout.
2: Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat, jestli třeba ten tým, který povede, jestli to pro ně bude lepší, že se bude moc líp nachystat, nebo pro ten tým, který bude prohrávat, pro něj to bude lepší. Myslím si, že celá fotbalová planeta, nebo všichni se na to budou dívat, tak to budou sledovat, jak ty týmy se vrátí potom na ten začátek druhého poločasu, protože ta přestávka je, nebo bude, opravdu dlouhá.
1: Řekl Tomáš Vaclík ve speciálu radiožurnálu Sport, jehož reprízu nabídneme v našem vysílání i dnes po 16. hodině. A ještě dodám, že podle vyjádření některých trenérů se fotbalisté budou muset během přestávky znovu rozcvičit, aby se opět zahřáli a vyhnuli se zranění.
0: A dovolí vůbec tak dlouhou přestávku pravidla?
1: Právě to je největší otazník. Pravidla Mezinárodní rady fotbalových asociací IFAB říkají, že poločasová přestávka nemá přesáhnout 15 minut. FIFA ale zatím nevysvětlila, jak bude ten dnešní program s těmito pravidly v souladu. Podobný model už vyzkoušela v loni na mistrovství světa klubů a protože měl velký divácký i komerční úspěch, rozhodla se ho zopakovat i ve finále světového šampionátu. Očekává, že právě díky poločasové show získá desítky milionů dolarů, které chce investovat do rozvoje fotbalu.
0: Terko, už jsme zmínili Madonu nebo Justina Biebera, tak kdo další se v průběhu poločasové show představí?
1: Vedle Madony by měla vystoupit také Shakira, která je s fotbalovými šampionáty spojená už od roku 2010, kdy naspívala dnes již ikonickou fotbalovou hymnu píseň Waka Waka. Doplní ji jeho korejská skupina BTS nebo britští Coldplay, jejich zpěvák Chris Martin celou show připravuje. FIFA zároveň uvedla, že všichni umělci vystoupí bez nároku na honorář a výtěžek z celé té show půjde do vzdělávacích fondů. Hudební program ale začne už před výkopem, zhruba hodinu a půl před začátkem zápasu, který od 21 hodin v přímém přenosu odvysílá radiožurnál Sport, vystoupí třeba Robbie Williams nebo Jennifer Hudson.
0: Bude to rozhodně zajímavá a podívaná, o které nám teď vyprávěla Tereza Cedidlová. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Pokud se zajímáte o triatlon, tak vám určitě neuniklo jméno Flory Duffyové. Ta ale se v 38 letech rozhodla ukončit kariéru. Je to jediná olympijská vítězka z Bahám a o rozhodnutí čtyřnásobné mistryně světa informovala Světová federace na svém oficiálním webu. Duffyová se od Pekingu v roce 2008 zúčastnila 5 olympijských her a do historie se zapsala v roce 2021 vítězstvím v Tokiu, kde získala tedy pro ostrovní zemi v Atlantském oceánu vůbec první zlato pod 5 kruhy.

0: Reklama na ticho od Tým dozněla ve vysílání radiožurnálu Sport, ale ticho teď určitě nebude ve vysílání radiožurnálu Sport, protože stadion v americkém New Jersey se večer stane 21. místem, které přivítá finále fotbalového mistrovství světa. Náš pravidelný nedělní příspěvek o zajímavých sportovních stavbách tak tentokrát netradičně nevěnujeme jen jednomu místu, ale připravili jsme si zajímavosti o dalších stadionech, které už v finále šampionáty hostili. Probereme je s Davidem Prouzou, kterého vítáme vysílání.
1: Hezké dopoledne.
0: Začni prosím tím, který stadion hostil finále mistrovství světa jako první.
1: V roce 1930 to bylo Estadio Centenario v urugvajském hlavním městě Montevideo. Tehdy šlo o zcela novou stavbu, otevřenou těsně před šampionátem, který nakonec vyhrál domácí tým. Nejde ale o nejstarší stadion, který kdy finále hostil. V roce 1938 přivítala mistrovství světa Francie a tehdy vyhráli Italové zlato na stadionu Colombe, který stál v Paříži už od roku 1907. Naopak nejnovější aréna hostící titulový zápas na šampionátu je celkem nepřekvapivá věta v Kataru, která hostila finále v roce 2022, kdy byla taky dokončená. Jde přitom o jediný stadion postavený až ve 21. století. Ostatní prošly třeba velkou rekonstrukcí, ale už stály dřív.
0: To se týká taky dvou stadionů, které se můžou pyšnit tím, že finále mistrovství světa hostili už dvakrát, tak která místa to jsou?
1: Tím prvním takovým se stal Aztécký stadion v Mexiku, který finále hostil v letech 1970 a 1986. I když to hodně posluchačů si ví, tak připomeneme, že zvláštně krátká pauza mezi dvěma šampionáty v jednom státě vznikla tím, že v roce 1986 měla hostit turnaj Kolumbie, která toho ale kvůli ekonomickému kolapsu nebyla schopná a FIFA tak svěřila pořadatelství Mexiku. Druhý stadion, který hostil dvě finále, tak to je brazilská Maracana, kde už ta pauza byla podstatně delší. Poprvé to bylo v roce 1950, podruhé v roce 2014. Je možné, že za 4 roky přibude další takový stadion, protože šampionát přivítá spolu s Portugalskem a Marokem taky Španělsko, kde v roce 1982 hostil finále Madrid na stadionu Santiago Bernabeu. Podle současných informací bude za 4 roky ten zápas finálový sehrát buď to opět v domově Realu, nebo tentokrát se taky může dočkat barcelonský Camp Nou.
0: Se zmíněným stadionem Maracana souvisí taky to, které finále se hrálo před nejvyšší návštěvou, tak můžeš to doplnit, prosím.
1: Bylo to finále z roku 1950, ve kterém Brazílie nakonec doma prohrála s Uruguayí. Oficiálně se na tribuny dostalo 173 tisíc lidí, podle odhadů ale mohlo být na místě víc než 200 tisíc, protože část lidí se dostala na stadion na černo. Naopak nejmenší kapacitu měl v roce 1934 Národní stadion v Římě, kam oficiálně mohlo přijít 47 tisíc návštěvníků. I tam ale nakonec sledovalo výhru domácího celku nad Čechoslováky víc lidí, odhadem celkem třeba 55 tisíc.
0: O fotbalových stadionech, kde se mimo jiné hrála také finále mistrovství světa, tak o tom teď mluvil David Prouza. Děkujeme.
1: Taky děkuji a připomínám znovu, že tuhle rubriku pravidelně a skvěle připravuje náš kolega z Brna David Nekvinda.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matyáš Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolenějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý.
4: Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
6: Blíží se 11:30 a s ní jsou spojené také další aktuální zprávy a poté se spojíme na republikový šampionát na horská kola.
7: Máte radiožurnál, je 11:30. A další zprávy má Kateřina Celsedisová.
8: Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu přišly kvůli krácení státní dotace o část peněz. Bezplatnou non-stop pomoc provozuje organizace Cesta z krize. Podle ní hrozí, že bude muset omezit svůj provoz anebo ho dokonce ukončit. Jedna z linek je přitom povinnou službou podle evropských pravidel. Už teď kapacita nestačila všem zájemcům. Organizace proto vyhlásila sbírku. Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotazy serveru irozhlas.cz zatím nereagovalo. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna proto varuje, abyste na něj neklikali a nezadávali své osobní ani bankovní údaje. Americká armáda osmou noc po sobě útočila na Írán. Velitelství amerických sil na Blízkém východě oznámilo, že jde o pomstu za dva zabité vojáky v Jordánsku, kteří zemřeli při íránském odvetném útoku. Cílem měly být pobřežní radary, protivzdušná obrana nebo sklady raket a dronů. Írán odpověděl střelbou na americké základny v Kuvajtu.
0: Sport.
8: Do velké ceny Belgie Formule 1 odstartuje z prvního místa lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Spolu s 19-letým Italem se ve Spa postaví 15 hodin do první řady Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u Slatiny a průjezdný Pražský okruh. Na D1 z Ostravy do Prahy za sjezdem na Slatinu z kilometru 201 čekejte kolonu do omezení u sjezdu na Bratislavu, zpoždění 10 minut. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem už průjezdný po noční demolici mostů. Mezi 16. a 19. kilometrem se v každém směru projíždí jedním pruhem. Ve směru na letiště je kolona z 15. kilometru na 10 minut. Potíže ovšem čekejte nedaleko na jedné z možných náhradních tras přes zadní Kopaninu. Nadále stojí kolony. Silnici tam za Kopaninou zablokoval kamion. Ulice Na Cikánce je tak ucpaná už téměř z Radotína. V Praze na jižní spojce se za Barandovským mostem srazilo nákladní a osobní auto. Blokují jeden pruh, je tam krátká kolona. A na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště u Zlechova pracují silničáři. Delší je fronta směrem do Hradiště a to na zhruba 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky a to i vydatné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teplotě na západě Čech 17 až 21, jinde v Čechách kolem 25, na Moravě až 29 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: V 11 hodin a 36 minut posloucháte Radiožurnál Sport a ve stupně části obce Břasina Rokycansku se koná celý víkend mistrovství republiky v cross country horských kole. V 11 hodin a 30 minut se na trať vydali ženy a juniorky, a která se závodnice rozjela domácí šampionát nejlépe, tak to už se zeptám na západ Čech našeho reportéra Vladislava Janouškovce. Vláďo, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne ze Stupna, hezké dopoledne z Břas. V 11.30 vyrazili na trať závodnice, no a zhruba v 11.27-28 se tady spustil neskutečně prudký déšť, takže závodnice to budou mít velmi složité. Ženy čeká celkem 6 kol, momentálně se nachází v tom prvním.

0: na start ve 13 hodin a 30 minut a možná jak to počasí, které tady panuje, tu trať ještě stíží, protože skutečně za námi je ten liák hodně prudký teď a silný.
1: Dobrý den, zdravím vás ze Stupna. Na naše trať tady ve Stupně je specifická tím, že nemá nějak velký kopec, ale je namotaná v lesíku, tady mezi vesnicemi. Je to hodně klopenkový, zatáčky levá, pravá, krátké prudké výjezdy a jediné, co to změní teďka při dešti, tak bude velké riziko mokrých a kruských kořenů, takže tam si myslím, že si budou holky muset hodně balančně s tím poradit, ale co se týče nějakého vyplavení a tak dále, ten les to hodně vstřebá, takže o to strach nemám a holky znám, jsou to léta ostřílené závodnice, takže si s tím určitě poradí.
0: Určitě si s tím poradí nejenom děvčata, kromě tedy elitní kategorie žen na trati už jsou také juniorky, těch startuje celkem 13, ale mezi nimi jedna velká hvězda, Barbora Bukovská, mistryně světa v cyklokrosu, v loňském roce vlastně medailistka i v, co se týká disciplíny cross country horských kol na mistrovství Evropy, mistrovství světa. Zvítězí podle vás Barbora Bukovská tady ve Stupně?
1: Tak samozřejmě my jsme moc rádi, že takhle velké jméno české cyklistiky je tady u nás dneska na domácím šampionátu. Nedokážu typovat, samozřejmě přeju všem holkám, ať ve zdraví dojedou až do cíle a na ten výsledek se necháme za ještě nějakých pár momentů překvapit a hlavně v elitní kategorii si myslím, že to je hodně otevřené, tam nedokážu vůbec typnout, tam to vidím opravdu na tři favoritky, Simona Spěšná, velký technik, protože má školu od svého otce Milana Spěšného, Jana Čičinkarová, která tady dokázala vyhrát před těma 4 lety, Jitka Čábelická, nejvíce zkušeností z těch holek, je tam nejstarší, a samozřejmě Tereza Tvarušková, také aktuální favoritka, protože myslím si, že se nachází ve velké formě a jak jsi zmínil, tak tady strávila teďka hodně času, protože je partnerkou právě Honzy Reicharta, který je tady doma a tu trať vlastně dává dohromady a za pořadatelský tým to také připravuje.
0: V podstatě doma je tady taky česká jednička v kategorii mužů Ondřej Cink. Je ta trať tak trošku stavěná i jemu na míru. Připomeňme, že Ondřej Cink je váš dobrý kamarád, parťák ze začátku společných.
1: Tak nevím, jestli úplně na míru, ale samozřejmě je to trať, která Ondrovi opravdu sedí. Přesně tyhle parametry má rád. Prudké výjezdy, dá těžší převod, když sportovat to. Technika k tomu velká. A je to hravý, takže Ondra si stupenskou trať velmi oblibuje. A nejvíce se těšíme, že díky němu je to prostě tahoun. Velký jméno, přijde k tomu.
0: Říká organizátor závodu mistrovství České republiky v cross country horských kol tady ve Stupně Ondřej Power, no a já se určitě zase přihlásím s později ve vysílání radiožurnálu Sport s aktuálními informacemi. Ta poslední nejaktuálnější je, že v čele závodu žen momentálně obhájkyně titulu Adéla Holubová z města Touškov, za ním s odstupem nějakých 5-6 vteřin tříčlenná skupinka z Břas na Rokycansku, Vladislav Janouškovec, radiožurnál. We'll be right back.

Zítra naplno začne tenisový turnaj Live Sport Prague Open. Na štvaní se tak utkají významné nejenom české tenisky, no ale ještě dnes se bojuje o to, kdo bude součástí toho hlavního programu. Už tedy probíhá kvalifikace a aktuálně Linda Frouhvirtová hraje proti Číňance Gao, ale zatím se jí příliš nevede, protože v první sadě prohrává 2-5. Teď je tedy schoda, takže uvidíme, jak to celé dopadne. Ve 12.30 pak ještě nastoupí další české hráčky, a to Šalková proti Knucunové, takže bude určitá nebo jistá účast další Češky v hlavní fázi turnaje, ve kterém obhajuje tedy vítězství Marie Bousková. No a připomínám také úspěch tenistky Barbory Krejčíkové, protože ta bude dnes po 19. hodině bojovat o další titul v řeckých arénách. Barbora Krejčíková vyzve řekni Marii Sakariovou.

0: 11 hodin a 48 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my se teď opět na skok vydáme do Stupna, kde se jede republikový šampionát na horských kolech, tentokrát tedy v disciplíně cross country, no a víc už nám prozradí Vladislav Janouškovec.
1: Ve druhém kole jsou teď ženy kategorie elite a do 23 let, těch je na startu celkem 21. No a v čele je to zatím souboj mezi Terezou Tvaruškovou z České spořitelny a se Simonou Spěšnou bojuje zkušená Tereza Tvarušková. Simona Spěšná, to je závodnice MS Bike Academy Racing, za nimi obhájkyně titulu Adéla Holubová. Zajímavý je také souboj na čele juniorského závodu, prezentovalo se 13 juniorek, no a je to očekávaný souboj mezi mistryní světa v cyklokrosu Barborou Bukovskou a vlastně třetí ze stejného šampionátu Lucí Grohovou. Před mou chvílí byla v čele Lucie Grohová, se kterou se spíše kalkuluje na stříbrnou příčku. Uvidíme, zda Barbora Bukovská ještě svoji reprezentační kolegyni dokáže ve zbytku závodu předjet. Na 4 kola se jede ten závod juniorek, momentálně tedy jsou v kole číslo 2. Ze Stupna Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: My se na republikový šampionát budeme samozřejmě čím dál tím častěji vydávat. Je teď 11 hodin a 50 minut a budeme se bavit o fotbale, protože včera tak to bylo docela gólové šílenství, protože hráči Anglie v zápase o třetí místo na mistrovství světa porazili Francii 6-4 a bláznivý duel teď probereme s Jakubem Markem. Vítej.
2: Hezké dopoledne.
0: Tak ještě jednou.
2: Hezké dopoledne.
0: Musíme začít samozřejmě tím, jestli 10 gólů je rekordem šampionátu.
2: Není, nejvíc branek v jednom zápase padlo v roce 1954, tehdy ve čtvrtfinále Rakousko vyhrálo nad domácím Švýcarskem 7-5. Utkání dostalo označení Hitzeschlacht von Lausanne, tedy žhavá bitva o Lausanne, hrálo se totiž ve velkém vedru při teplotě okolo 40 stupňů Celsia právě ve švýcarském Lausanne u Ženevského jezera. O jeden gól méně padlo tedy 11 dalších třech zápasech v historii mistrovství světa, mimochodem poprvé od roku 1962, kdy Sovětský svaz remizoval s Kolumbií 4-4, jsme na světovém šampionátu viděli duel, kdy oba týmy dali v úvozovkách alespoň 4 góly.
0: Nicméně 10 gólů v zápase o bronz asi rekordem je?
2: To ano, i když jen těsně, v roce 1958 totiž Francie skončila třetí, když porazila západní Německo 6-3. Mimochodem zajímavé je, že naposledy, když se hrálo na mistrovství světa o bronz právě ve Spojených státech, tak o poločase byl stav také 4-0. V roce 1994 Švédsko porazilo Bulharsko tímto výsledkem, když všechny góly dali Severané už před přestávkou. Anglie, která v noci na dnešek vedla po poločase také 4-0, ale takhle v klidu zbytek zápasu nedohrála.
0: A to i proto, že francouzský útočník Kylian Mbappé ve druhém poločase dvakrát skóroval.
2: Hvězda Realu Madrid tak na turnaji dala dohromady teď tedy 10 gólů. Téhle mety v historii dosáhli jen 4 fotbalisté. Mbappé je tak blízko obhajobě zlaté kopačky z roku 2022, pokud tedy zatím 8-gólový Argentinec Lionel Messi nezazáří v dnešním finále proti Španělsku. Připomeňme, že historicky nejvíc gólů na jednom šampionátu dal jiný Francouz. Už ve zmiňovaném roce 1958, kdy Francouzi brali bronz, se Just Fontaine trefil dokonce 13krát. Kylian Mbappé zatím v kariéře odehrál na mistrovství světa 22 zápasů a dal 22 gólů, nejvíc historii. Když se znovu vrátím k Messimu, tak ten má před dnešním finále na kontě 21 branek.
0: Myslím si, že ale musíme zmínit ještě jedno jméno, a to Bukayo Saka. Anglický křídelník totiž zaznamenal v divoké přestřelce o bronz hat-trick.
2: Poprvé od triumfálního roku 1966, kdy ve finále Sir Geoff Hurst dal hat-trick, se anglický fotbalista mohl ve vyřazovací fázi šampionátu radovat z třígolového zápasu. Když započteme i skupinové fáze, tak je Saka také v opravdu vybrané společnosti. V dresu Anglie na světovém šampionátu zaznamenali hat-trick kromě Saky a Hursta už jen Gary Lineker a Harry Kane.
0: A ještě připomínám, že dnes 9 hodin večer se hraje tedy velké finále mezi Argentinou a Španělskem a na Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Teď byl ve studiu Jakub Marek. Díky.
2: Díky, hezký den.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Linda Fruhvirtová bojuje o to, aby mohla být součástí hlavní fáze turnaje z tenisového, tedy na Live Sport Prague Open. Aktuálně se jí ale příliš proti Číňance Gao nedaří. Prohrála první sadu v poměru 2-6. Ve druhém setu se tedy odehrála zatím první game. Ten Linda Fruhvirtová ovládla, takže teď je tedy stav 1-0.

0: Radiožurnál je 12 hodin. A vysíláme hlavní zprávy.
1: Rozhodnutí o případné obhajobě prezidentského mandátu oznámí Petr Pavel příští rok. Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Fotbalisté Anglie vybojovali na mistrovství Evropy bronzové medaile. Večer se rozhodne o titulu. Kolony čekejte na pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. A bude oblačno, je zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě až 29. Je neděle 19. července. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Prezident to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál a dodal, že doufá ve zlepšení vzájemných vztahů.
3: Petr Pavel připomněl, že jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život. Může například vetovat zákony.
4: Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstit vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden České televizi řekl, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla.
5: My máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
3: Prezident řekl, že svou případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Ty se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů požádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
6: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
1: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní anebo bankovní údaje. Pokud už to udělali, měli by co nejdříve kontaktovat policii a svou banku. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v následujících týdnech platnost. Kvůli období letních dovolených na to upozorňuje ministerstvo vnitra. Podle něj se to týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
7: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
8: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
7: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
9: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
7: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy.
10: Víme, co se děje u vás.
1: Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi je už po nočním bourání mostů průjezdný. Potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. S jakými omezeními musí dál řidiči počítat, to zjišťoval redaktor Martin Fischer.
11: Silničáři už zrušili objížďku. V tuto chvíli se už jezdí jedním pruhem v každém směru. A zhruba po 13. hodině už se na nedělní dopravní špičku Pražský okruh otevře v každém směru ve dvou pruzích. Okruh uzavřeli silničáři včera večer kvůli bourání mostů v ulicích k Austisu a k Západní Kopanině. Nahradí je nové nadjezdy, které umožní budoucí rozšíření okruhu ze 4 na 6 jízdních pruhů. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že nové mosty budou hotové ještě letos. Martin Fischer, Radiožurnál.
1: A doplním, že aktuální dopravní informace uslyšíte už za chvíli v zelené vlně. Rusko v noci vyslalo na ukrajinský Kyjev přes 40 balistických raket, nejvíce od začátku invaze. Na síti X uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sibiha. Útok si podle ukrajinských úřadů vyžádal mrtvé i zraněné.
12: Rusko nasadilo střely různého typu, včetně desítek raket Iskander, hypersonických střel Zirkon a dronů. Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval, že zasáhli i vícepodlažní obytný dům. Podle BBC hlásilo údery nejméně 5 kyjevských čtvrtí. Další ruské rakety a bezpilotní letouny dopadly na 20 různých míst na Ukrajině. Oznámila to ukrajinská armáda. Uvedla taky, že její síly zasáhly 2 ruské tankery v Černém moři a jeřábové plavidlo v Azovském moři. Všechny 3 cíle podle ukrajinské armády sloužily k podpoře ruských válečných operací na Ukrajině. Helena Berková, Radiožurnál.
1: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Během 5 dní navštíví Šanghaj, Hangzhou a Peking. Zaměřit se chce primárně na podporu cestovního ruchu. Například zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny, posílení přímých leteckých linek anebo uspořádání výstavy terakotové armády v Praze. Cílem cesty je podle Okamury přilákat víc čínských turistů do Česka.
13: Před covidem rok 2018-2019 sem jezdilo více než 600 tisíc čínských turistů ročně. V útratách na osobu a na den se pohybovali na prvním místě, generovali v průměru už kolem miliardy korun ročně jenom na DPH.
1: Teď do Česka jezdí zhruba 200 tisíc Číňanů ročně. V minulosti jejich hromadné výpravy ale zatěžovaly zejména centrum Prahy a Českého Krumlova. Před covidovém období jich přijíždělo 3x více než teď. Do Česka dorazily silné bouřky. Výstraha platí až do 18 hodin, a to pro většinu území, kromě severní poloviny Čech. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu Moravy a taky ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm anebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.
14: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km v hodině, s největší pravděpodobností v jihovýchodní polovině území.
1: Kvůli bouřkám hrozí na jižní Moravě a ve Slezsku i výpadky elektřiny a přívalové deště. Meteorologové proto doporučují zajistit okna, dveře a volně položené předměty venku.
15: Sport. Bronzové medaile získali na světovém šampionátu fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápase o třetí místo přestřílel 6-4 Francii. Ve finále se dnes utkají Argentina a Španělsko v New Jersey. Jeho americký tým obhajuje titul a stejně jako na minulém šampionátu mu výrazně pomáhá Lionel Messi. O 39-leté hvězdě soupeře mluví španělský trenér Luis de la Fuente.
16: Messi je jedinečný hráč, mimořádný talent a především tohle musím znovu a znovu opakovat. Příklad pro mladší sportovce. V jeho věku, jaký má přístup, jak se chová na tomhle mistrovství světa, které hraje tak velkolepě, to je pozoruhodné.
15: V finále šampionátu mezi fotbalisty Španělska a Argentiny začne v 21 hodin českého času a v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu budou živé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Omezení na Pražském okruhu a kolony na D1 v Brně. Na Pražském okruhu mezi Ořechem a Slivencem přes noc bouraly mosty, už se téměř hodinu projíždí, ovšem mezi 17. a 19. kilometrem v každém směru pouze jedním pruhem. Směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 z 21. a 5. kilometru zdržení téměř půl hodiny. Ve směru na letiště se jede pomalu od Lohkova z 15. kilometru zpoždění přes 20 minut. Plná je kvůli tomu i ulice k Barandovu před nájezdem na okruh. A na D1 je na průjezdu Brnem silný provoz v obou směrech. Delší je fronta směrem z Vyškova, přibrzdíte za sjezdem na Slatinu. Pomalu pojedete z 200. kilometru za omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196 a zpomaluje se také ještě kolem nájezdu z Bíteřské na kilometru 190. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A dál bude oblačno i zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy už se objevují bouřky, a to i vydatnější. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech do 21 stupňů, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě naměříme kolem 29 stupňů. Tolik zprávy.
18: 6-4 porazila Anglie Francii, druhý set se hrát nebude, takže bronz se vrací domů, no a o zlato se bude hrát večer. Rozhodnout finále by klidně zas a znovu mohl penaltový rozstřel.
2: Radiožurnál Sport
10: a Mikuláš Jáša.
18: Dobré odpoledne, ladíte Radiožurnál Sport v neděli 19. července. Finále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Španělskem vám nabídneme v přímém přenosu. Spolu komentovat bude Pavel Horvát. Mimochodem, když už jsme byli u těch penalt, nechte se pozvat na poslední zastávku penaltového krále letošního roku.
19: Je to

Nový Knín se na vás těší příští sobotu. Určitě doražte, zaregistrujte se a kopněte si. Bude to zábava, bude to napětí, taky drama. No a samozřejmě legrace, o kterou se bude starat patron penaltového krále Pavel Hrob.

0: To byl Bruno Mars ve čtvrt na jednu, kdy ladíte Radiožurnál Sport. V areálu Ultramarinka v Břasích se koná republikový šampionát v cross country horských kol. Zajímavou bitvu slibuje závod elitních žen, ten začal v 11 hodin 30 minut. Na domácí trati chce uspět plzeňská bikerka Simona Spěšná. No a jak se jí daří, tak to se budeme ptát kolegy Vladislava Janouškovce, který je přímo na místě, a to už za chviličku. Elitní závod mužů s hlavním favoritem Ondřejem Cinkem, ten začne ve 13 hodin a 30 minut, tedy za slabou hodinku a čtvrt. Teď k fotbalu. Angličané po druhé v historii slaví zisk medailí z mistrovství světa. V zápase o třetí místo porazili 6-4 Francouze, kteří po poločase prohrávali už 0-4. Šampionát zakončí večerní finále mezi Argentinou a Španělskem. Jihoameričany táhne za obhajobou titulu hlavně hvězdný kapitán Lionel Messi.
1: Teď šance Argentiny, kterou Messi může zakončit, gól!
2: Za rok mu bude už 40, poslední tři roky hraje v Americe za Inter Miami, i ve fotbalově pokročilém věku ale ukazuje, že pořád patří mezi nejlepší. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa táhne Argentince za obhajobou titulu a na aktuálním mistrovství světa přidal Lionel Messi k 8 gólům i 4 asistence, včetně dvou klíčových v semifinále s Anglií.
1: Tak Lionel Messi může centrovat, zatím to bere na sebe, už ten hranici 16 centruje, do 16, gól! Lautaro Martinez!
3: Je stělesněním historie, legenda. Dostat se do finále v 39 letech je neuvěřitelné. Musíme si ho užívat, dokud to jde. Diego Maradona nám chybí, ale Messi je stále s námi. Společně s celým týmem, se kterým prožíváme skvělé časy, na něj budeme vždy vzpomínat.
2: Řekl na tiskové konferenci argentinský kouč Lionel Scaloni. Ten zmínil i legendárního krajana Diega Maradonu, který zemřel před 6 lety. Finále mistrovství světa v New Jersey bude mimo jiné soubojem dvou fotbalových hvězd v opačných fázích kariéry. Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně, španělským teenagerem Laminem Yamalem.
4: Lamine je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu, ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
2: Zdůraznil na setkání s novináři Lionel Messi, který s 8 góly ztrácí 2 trefy na zatím nejlepšího střelce turnaje Francouze Mbappého. Finále fotbalového mistrovství světa začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík.

Je s vámi Radiožurnál Sport. Krátce po 14. hodině se o finále fotbalového mistrovství světa budeme bavit s Václavem Pilařem, ofenzivním hráčem pražských Bohemians, který proti Messimu hrál a o jednom z nejlepších fotbalistů všech dob tvrdí, že je nebránitelný. Tak uvidíme, jestli se Španělům podaří zastavit osminásobného držitele zlatého míče. Václava Pilaře se zeptáme 10 minut po 14. hodině. V uplynulých týdnech jsme v našem vysílání poměrně dost mluvili o volejbalové lize národů, tedy té ženské části, protože v ní bojovaly české reprezentantky o postup do play-off. To se nakonec nepodařilo, skončili 10., takže jen o 2 body jim utekl postup do vyřazovací části. Svěřenkyně trenéra Janise Atanasopoulose se připravují na domácí mistrovství Evropy. Bude se hrát v Brně na výstavišti, všichni jste zváni a pokud se nedostanete přímo do haly, nezoufejte, Radiožurnál Sport bude u toho a všechna česká utkání bude vysílat v přímém přenosu. K mužské části, kde sice nenajdeme českou vlaječku, ale také zajímavá jména. Poměrně překvapivě Američani podlehli s Bulharskem 1-3, Belgičani si také poměrně překvapivě poradili s Kanadou 3-0 a co je nepřekvapivé, tak to je výsledek Kuba-Itálie 1-3. Jsou to ty výsledky z dopoledního bloku, ten odpolední právě začal, Japonsko rozehrálo zápas s Argentinou v prvním setu, stav 2-1.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolnějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: I teď ve vysílání Radiožurnálu Sport o cyklistice, ale řeč nebude o té silniční, nýbrž o horských kolech. V areálu Ultramarinka v Břasích se koná republikový šampionát. Je u toho Vladislav Janouškovec. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne ze Stupna. Stupno je součástí Břas, obce Břasy tady na Rokycansku. No a momentálně tady sledujeme vrcholící závod juniorek. Juniorky jedou celkem 4 kola, no a teď už v té závěrečné fázi svého závodu se nachází ty dvě nejrychlejší. Jsou to ty dvě hlavní favoritky, Lucie Grohová a hlavně Barbora Bukovská, o které už ve vysílání Radiožurnálu Sport byla řeč. Ze začátku se Lucie Grohová na chvíli dostala do vedení, ale od toho druhého kola už za to vzala Barbora Bukovská, připomenu úřadující mistryně světa juniorská v cyklokrosu. No a na konci druhého kola měla náskok 11 sekund, na konci toho třetího 14, no a teď v polovině posledního kola 33 sekund a už se zdá se blíží také k cíli právě Barbora Bukovská, za ní Lucie Grohová. No a teď už se díváme do cílové rovinky a vypadá to zcela jasně, že Barbora Bukovská se stane mistryní České republiky. 3, 2, 1. V tuhle chvíli Barbora Bukovská projela takovým tím cílovým obloukem a může slavit. Ještě si počkáme na druhou v cíli. Nemělo by to až tak dlouho trvat, než uvidíme závodnici Dukly Praha, která ale pochází z nedalekého Kařezu, tedy Lucii Grohovou, také velmi úspěšnou cyklokrosařku. Mezitím ještě krátká informace o závodě žen, tam je to dramatické. Tereza Tvarušková v tom průjezdu do čtvrtého kola měla náskok necelé půl minuty na Adélu Holubovou, úřadující mistryni republiky se nechce ještě nechat udolat a chce si ten titul obhájit, má na to necelá dvě kola a půlminutovou ztrátu na Terezu Tvaruškovou. Třetí Simona Spěšná, tam měla obrovskou smůlu, vypadly během závodu kontaktní čočky, to možná je námět i pro pořad kilometry Jiřího Ješka, jak složité to je, když cyklista ztratí kontaktní čočky během závodu. Tak právě kvůli tomuto problému se taky Simona Spěšná propadla za Adélu Holubovou na třetí místo. Teď tedy ještě jednou zopakuji, že Barbora Bukovská je mistryní České republiky v závodě juniorek a v tuhle chvíli s nějakou minutovou ztrátou na druhém místě z pražské Dukly Lucie Grohová. Ve 13 hodin a 30 minut se na start postaví také muži. Z Břas na Rokycansku Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: Jsme jediné sportovní rádio v Česku.
6: Je tu seriál přímých přenosů ze třech fotbalových stadionů z biatlonové střelnice okruhu v Estersundu.
0: Vysíláme to nejlepší z českých stadionů.
7: Pešek nebo Haraslín? Haraslín napřahuje a je to gól!
0: I největších světových akcí.
8: Jiří Prskavec má zlatou olympijskou medaili.
0: Zimě.
9: Markéta Davidová vítězí hned v prvním závodě.
0: I v létě.
10: Barbora Krejčíková zatíná pěst a oslavuje svou životní víru.
0: K tomu mimořádné rozhovory.
11: Co se v té kabině dělo?
12: Tedy jsme si říkali vlastně, že bychom chtěli dát aspoň jeden gol pro ty fanoušky.
0: A spoustu zajímavostí. Sport od rána do večera.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Rozhodně se to vyplatí, protože v 9 večer to je čas, kdybyste měli ladit své přijímače a konkrétně digitální stanici Radiožurnál Sport. Sport budeme vysílat finále mistrovství světa ve fotbale. Je to jednou za 4 roky, opět se do něj dostali Argentinci v čele s hvězdným Lionelem Messim, který stále ještě sní o tom, že se stane třeba také nejlepším střelcem turnaje. Aktuálně mu chybí na Francouze Kyliana Mbappého 2 přesné zásahy. Tak v 9 večer Argentina Španělsko, spolu komentovat bude utkání i Pavel Horvát, náš fotbalový expert a 5násobný vítěz ligy.
11: Radiožurnál je 12 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
13: Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS. Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá. Vyplývá to z dat správy Národního parku. Podle mluvčího parku Jana Dvořáka se kůrovcové kalamity vracejí ve vlnách a aktuálně jsou šumavské lesy v podobné situaci jako před 15 lety. V minulosti pomohlo škůdce zastavit hlavně počasí. Požár na jihu Norska se hasičům stále nedaří dostat pod kontrolu. Další šíření už ale podle policejních zdrojů nehrozí. Do hašení se zapojilo 6 vrtulníků. Zatím plameny zničily přes 100 bytových jednotek a stovky lidí museli záchranáři evakuovat. Před 25 lety měl v Česku premiéru animovaný film Shrek. Příběh zeleného zlobra, princezny Fiony a mluvícího oslíka zaujal miliony diváků a stal se jednou z nejoblíbenějších filmových sérií na světě. Diváci oceňují taky český dabing. Hlavním postavám hlasy propůjčili David Prachař, Dana Morávková a Oldřich Wiesner. Později vystřídali David Novotný, Kamila Špráchalová a Tomáš Juřička. Sport. Za necelou hodinu začne 15. etapa cyklistické Tour de France, která poprvé v tomto ročníku zavede peloton do Alp. Na závodníky čekají skoro 4000 výškových metrů a ve žlutém trikotu pro celkového lídra bude opět Slovinec Tadej Pogačar. Ten vede o 4,5 minuty před Dánem Vingegaardem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na Pražském okruhu a na D1 v Brně. Na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení mezi Slivencem a Ořechem po noční demolici mostu mezi 17. a 19. kilometrem. V každém směru se jede jen jedním pruhem. Ve směru na D1 se brzdí před sjezdem na Jinočany na 21. kilometru zdržení přes půl hodiny. Ve směru na letiště zpomalíte za Lhkovským tunelem zpoždění 30 minut. Plná je kvůli tomu i ulice k Barandovu před nájezdem na okruh zpoždění 15 minut. Na D1 je na průjezdu Brnem silnější provoz v obou směrech, delší je fronta směrem z Vyškova, pomalu pojedete z 200. kilometru za omezení u sjezdu na Bratislavu, zdržení 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady na 26. kilometru krátce zpomalíte kvůli omezení na mostě Šmejkalka, je to na necelých 10 minut. Na silnici 20 z Písku do Plzně za Nepomukem a Rybníkem Pazderna máme hlášenou nehodu. Na místo jedou hasiči, tvoří se kolony v obou směrech. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce z Houstl provoz, prodlužují se tak kolony u Velkého Rybníka a také Vystrkova kvůli dopravním omezením, zpoždění kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Bude oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy už se objevují taky bouřky, odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech do 21, jinde v Čechách kolem 25, na Moravě naměříme až kolem 29 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: 12.33 s vámi je Radiožurnál Sport, který se vrací zpátky na republikový šampionát v cross country horských kol. Ten se koná na západě Čech. Je náš reportér Vladislav Janouškovec.
15: No a u mikrofonu mám mistryni České republiky v kategorii juniorek Barboru Bukovskou. Tak Báro, na úvod gratulace.
16: Tak děkuji moc.
15: Jste celá od bláta, to je dáno asi nejenom tím, že hustě pršelo. Přibližte, co se stalo v prvním kole.
16: Tak musím přiznat, že hnedka z začátku prvního kola jsem udělala chybu a poměrně dost jsem se vyválela v líně, takže jsem hnedka z začátku byla špinavá, no a do toho nám poměrně dost pršelo, no.
15: Velká smůla, bylo tady dusno, bylo tady horko, 2 minuty před startem začalo pršet, jak moc to tu trať poznamenalo?
16: Tak musím říct, že byla dost nebezpečná. A myslím si, že to bylo pro nás i daleko těžší a náročnější i na vlastně psychiku, protože ty kořeny dost klouzaly i zatáčky, takže bylo to náročné, no, bylo těžší.
15: Jak vám to stížila tu cestu za titulem Lucie Grohová, protože ta se díky těm vašim problémům dostala do čela, motivovalo vás to o to víc?
16: Tak určitě, musím říct, že mě motivovala celý závod, protože Lucka mě fakt proháněla, má fakt skvělou výkonnost, takže jsem se jí snažila ujet a pak si to udržet.
15: V podstatě to bylo mezi vámi dvěma ten závod, ale vy jste, dá se říct, od toho druhého kola si vybudovala víc než 10-sekundový náskok, který jste si udržovala. Pořadatelé se snažili tu trať tady postavit poměrně atraktivní, řada krátkých, ale drsných stoupání, tak jak si s tím křehká dáma jako by dokázala poradit?
16: Musím říct, že trať je opravdu krásná, je tady hezká technika, je hodně hravá, ale mě bohužel takovéhle krátké a silové kopce moc nesedí, mám radši delší a mírnější, ale i tak se mi to moc líbilo a užila jsem si to tady, tu trať.
15: Tak máme u mikrofonu Barboru Bukovskou, mistryni České republiky v cross country horských kol v kategorii juniorek, ale sezona zdaleka nekončí, tak přibližte, které dvě velké výzvy máte před sebou?
16: Tak za dva týdny nás čeká mistrovství Evropy a potom za nedlouho i mistrovství světa, což jsou moje dva vrcholy sezony.
15: Vy jste v loni vybojovala bronzové medaile, takže je na co navazovat.
16: Tak bylo by to určitě krásné, uvidíme, jak to půjde, ale samozřejmě budu o to bojovat.
15: Říká ve vysílání radiožurnálu Sport Barbora Bukovská, mistryně České republiky v kategorii juniorek v cross country horských kol. Ze Stupna Vladislav Janouškovec, radiožurnál.
0: Radiožurnál Sport.
1: Všechny výsledky na jednom místě.

0: Ze západu Čech, kam se ještě v průběhu dne a našeho vysílání vrátíme, se teď vydáme pod Krkonoše, protože areál na hraběnce v Jilemnici využila k přípravě nevidomá běžkyně na lyžích a biatlonistka Simona Bubeníčková. To je teprve 18-letá závodnice, která získala na paralympiádě v Itálii 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili. To už je ale minulost. Teď se Simona Bubeníčková soustředí na nadcházející sezonu a jilemnické podmínky pro trénink si pochvaluje.
1: Tady je všechno na jedné hromadě. Vylezu z pokoje, můžu nasadit kolce a hnedka jet na dráhu. Máme tady tu střelnici, kousek je atletický oval, takže všechno pohromadě, nemusí se nikam zdlouhavě přejíždět a člověk se může pak po tom tréninku i soustředit na regeneraci a prostě na další věci.
2: Pochvaluje si podmínky v jilemnickém areálu Simona Bubeníčková. Po úspěchu na paralympiádě si naordinovala klidnější duben. Pak už znovu nastal čas začít tvrdě trénovat.
1: K začátkem května jsme tak nějak začali zase organizovaně trénovat a z začátku to stejně je takový objemový tréninky v nízké intenzitě a řekla bych, že tak až jako v červnu jsme začali víc jako pořádně trénovat, už nějaký těžší tréninky.
2: Nevidomá závodnice popsala, jaký program měla právě na soustředění v Jilemnici.
1: Tak tady mám možnost teďka být na soustředění s jilemnickým klubem biatlonu, takže tady se chci hlavně jako na tu střelbu soustředit nebo prostě na biatlonové tréninky.
2: Z Jilemnice zamířila na další biatlonové soustředění s reprezentací do Nového Města na Moravě. Navíc ze společnosti slovenských závodnic.
1: Potom v srpnu mám zase další 2 soustředění s naším machovským klubem a pak pravděpodobně, pokud to ještě vyjde, tak nějaký soustředění zase s libereckou Duklou, s běžcema, takže to je prostě fajn, že letos můžu takhle s vícema skupinama tréninkovýma objezdit ty tréninky, že mám tu možnost a ne furt jenom trénovat sama.
2: V přípravě vše samozřejmě podřizuje zimní sezóně. O vrcholech, které ji čekají, má ale už dnes jasno.
1: Určitě vrcholem bude mistrovství světa, jak v běžeckém lyžování, tak v biatlonu. V běžeckém lyžování to máme na konci ledna ve Finsterau, kde jsme měli loni světový pohár a na konci února máme mistrovství světa na Pokljuce v biatlonu. Takže to jsou takový 2 vrcholy a pak tam jsou samozřejmě různý světový poháry. Uvidím, co všechno objedem, protože takhle by to bylo zatím tak, že bych každý týden měla závody, takže určitě všechno neobjedu.
2: S jednou změnou se ale pro sezónu musí vyrovnat. Nedávno totiž oslavila 18. narozeniny.
1: Vůbec nic se nezměnilo, je to prostě jenom číslo. Nebo samozřejmě už prostě týká, jsem zodpovědná sama za sebe a už prostě mám to, že jsem jako dospěla, ale reálně jako se vlastně vůbec nic nezměnilo.
2: Přiblížila Simona Bubeníčková, z Jilemnice Pavel Petr, Radiožurnál.

Ve 1:15 posloucháte Radiožurnál Sport v neděli 19. července. Dvě obří akce se pravidelně konají ve švýcarském Gštádu, myslím tím sportovní akce. Jednou z nich je beachvolleybalový turnaj pro muže a ženy. Stříbro na rozpáleném písku slavili před několika lety Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem. Nedostali úplně medaile, ale takový ten typický kravský zvonec, který je pro tamní prostředí ikonický. Tou druhou akcí je turnaj tenisový, antukový, letošní ročník už dospěl do finále a v něm se aktuálně střetávají Řek Stefanos Tsitsipas a Belgičan Rafael Collignon. První set vyzněl lépe pro Řeka, který ho ovládl 6-4 ve druhé sadě. Je to vyrovnané, co se týče hry, ale výsledkově je na tom lépe zase řecký tenista, který vede 4-3, ale podává soupeř, tedy Belgičan.

0: 10 minut do 1 hodiny odpoledne posloucháte radiožurnál Sport, který se zase zpátky vrací na republikový šampionát v cross country horských kol. Na západě Čech závěr závodu žen, těch takzvaných eliťaček, vidí Vladislav Janouškovec.
1: Ano, za několik desítek sekund bychom měli znát jméno nové mistryně České republiky v cross country horských kol a skutečně to bude zřejmě nové jméno, a to protože v polovině toho posledního, tedy šestého okruhu, byl ten náskok vedoucí Terezy Tvarůškové 41 sekund na obhájkyni titulu Adélu Holubovou. Třetí příčku drží poměrně s přehledem Simona Spěšná, ta si tedy také jede pro mistrovský titul, ale v kategorii do 23 let. Simona Spěšná pomýšlela na to, že by mohla bojovat o vítězství. Počítalo se spíše se soubojem Simona Spěšná a Adéla Holubová, ale nakonec je to Tereza Tvarůšková, která si zřejmě dojede pro první mistrovský titul v kariéře. Závodnice, která to tady velmi dobře zná, celou tu svoji sezonu přisměřovala právě k tomuhle závodu tady ve Stupni, kde ona trénuje, žije se svým přítelem, tady část roku tady tráví. No a Tereza Tvarůšková má před sebou poslední desítky metrů, zatím ji nevidíme v cílové rovince. Připomenu, že závod juniorek ovládla velká česká naděje, ale už taky velká česká hvězda Barbora Bukovská, poměrně s přehledem před Lucí Grohovou. To byl závod na 4 kola, ženy jedou 6 kol. První 3 kola byla hodně drsná, velmi silně tady pršelo, teď už ale vykouklo i slunko, ale samozřejmě se zeptáme i nové šampionky v kategorii žen, kterou by měla být Tereza Tvarůšková, jak těžká ta trať tady ve Stupně byla a jak také atraktivní pořadatelé postavili. Připomenu, že ve 13 hodin a 30 minut se na trať vydá také početné pole bikerů mužů. Tady se počítá s tím, že Ondřej Cink si dojede pro svůj 8. mistrovský titul a teď už to vypadá, že skutečně se Tereza Tvarůšková blíží do cílové brány. Také fanoušci už ožili a začínají tady povzbuzovat právě tuhle závodnici České spořitelny a Tereza Tvarůšková si tedy jede pro svůj premiérový mistrovský titul. Byla velkou nadějí juniorskou, teď se vrátila a vrátila se ve velkém stylu a za ní by měla dojet také Adéla Holubová, ale teď tedy Tereza Tvarůšková v poslední zatáčce a už zvedá ruce nad hlavou a Tereza Tvarůšková se stává tedy novou mistryní České republiky v cross country horských kol. Uvidíme, jaká bude ta ztráta. Druhá by měla tedy dojet obhájkyně titulu Adéla Holubová z týmu Rouvy, která pochází taky z poměrně nedalekého místa, z města Touškova. No a plzeňská Simona Spěšná, ta zřejmě uhájí tu třetí příčku, ale zatím nevidím ani jednu z nich. Mezitím už se Tereza Tvarůšková raduje a stala se také objektem fotografů právě v cílové rovince. A teď už vidím také Adélu Holubovou, česká olympionička, tedy dojíždí s nějakou minutovou ztrátou na druhém místě. Za ní také poměrně velký odstup a třetí by tedy měla za chvíli tou cílovou branou projet Simona Spěšná, která by si měla také na krk pověsit zlatou medaili v kategorii do 23 let, no a tu bronzovou mezi ženami. Také nakonec s přehledem Adéla Holubová dokázala udolat právě Simonu Spěšnou. Chvilku bojovali bok po boku, dokonce do jednoho z kol tady vlastně za sebou projížděli, ale teď už ten odstup je opravdu obrovský. Adéla Holubová ta už gratuluje v cíli nové mistryni České republiky Tereze Tvarůškové. No a teď stále tady ještě čekáme na to, jak to bude vypadat na těch dalších příčkách. Ten závod se rozhodl poměrně jednoznačně v těch předchozích kolech. No a teď stále ještě nevidíme ani Simonu Spěšnou, která by jako třetí tedy měla dorazit do cílové rovinky. Přihlásím se opět samozřejmě za pár minut, a to se závodem mužů s hlavním favoritem a reprezentantem Ondřejem Cinkem. Teď se učím s konstatováním, že Simona Spěšná v tuhle chvíli dojíždí také jako třetí v tom elitním závodě. Žena je mistryní republiky v kategorii do 23 let. Ze Stupna Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Mějte sportovní přehled.
0: Před mistrovstvím republiky v cross country horských kol jste slyšeli o Simoně Bubeníčkové, která se při závodech ani tréninku neobejde bez trenéra Davida Šrůdka. On sám je bývalým sdruženářem, teď ale vše podřizuje právě čtyřnásobné medailistce z paralympiády v Itálii. Sám se také musí věnovat fyzické přípravě, což není někdy jednoduché, jak nedávno v Jelmnici řekl.
2: Snažím se makat, co to jde, ale měl jsem trošku komplikaci, protože jsem měl nehodu na silničním kole 18. dubna a zlomil jsem si 4 žebra a lopatku a ještě natrhnul sval v rameni, takže jsem teďka z ty přípravy v podstatě na 2 měsíce vypadnul.
3: Líčí peripetie ze své vlastní přípravy David Šrůdek. Zastoupil ho tatínek Simony.
2: Teď už jsem v podstatě dobrý, nebo cítím nějaký bolesti v tom rameni, ale už můžu normálně trénovat, takže v podstatě už ten červen jsem se snažil nějak dostat do nějaký formy, nějaký fyzičky, abych si člověku nebrzdil.
3: Ano, aby nevidomou závodnici na trati opravdu nebrzdil.
2: Tak mám to takový akorát, zatím stíhám, ale musím, že to může sednout ten den a já naopak můžu být v nějakým splínu a pak to mám někdy takový akorát, no, jak člověk musí to pořád mluvit celou tu dobu, tak vlastně to ubírá nějaký procento toho výkonu. Jo, nemusel se jít třeba i při tréninku, že já mám na kolečkových lyžích ne, ale v zimě, když já mám nějaký pomalejší lyže a jsem čas rychlejší, tak pak nějaký rychlejší sprintíky, nebo už jsem si říkal, měl jsem si namazat líp.
3: Možná se už ale zamýšlel nad tím, jak dlouho bude právě tempu stačit. Je mu 45 let. Simona nedávno oslavila 18. narozeniny.
2: Je to vytrvalostní sport, no, takže jako pro mě čím delší trať, tím lepší. Dobrý, že mi vlastně i ta nejkratší trať, ty sprinty v běžeckém lyžování vlastně trvají nějaký minimálně 3,5-4 minuty, takže furt to je z hlediska energetického krytí nějaká střední trať, není to úplně sprint. Ale když třeba teďka jsme trénovali se Simčou vlastně na dráze nějaký fakt rychlý sprinty, 30, 50, tak jako tam to mám akorát, no, že už bych nezrychlil a tam nejsem moc rychlej.
3: Pro bývalého sdruženáře je to náročné ovšem nejen po fyzické stránce, ale také časově.
2: Máme profesionální podmínky, bo já mám taky u toho Agitosu, což je rezortní sportovní centrum u Ministerstva práce a sociálních věcí, takže to tomu parasportu obecně hrozně pomohlo a nám určitě hodně pomohlo, protože si to neumím představit, jak by dělat jako ještě s nějakou další prací teďka, protože už to je fakt hodně. No. Teďka budeme vlastně každý měsíc aspoň 2 týdny soustředění a ono už i na podzim a v zimě to bude vůbec taky prostě, jak to říkala Simča, ten program tak nabitý, že je to hodně, no.
3: Simona Bubeníčková má navíc velké cíle. V nadcházející sezóně jí vedle světových pohárů čekají světové šampionáty v parabiatlonu i běžeckém lyžování.
2: Simča je stižádostivá a už tě chce dosáhnout těch nejvyšších cílů a pořád se zlepšovat. Jo, takže já si myslím, že ona bude chtít určitě nejlepší medaile pozbírat a bude pro to dělat všechno.
3: Otázkou bude, jaká jí ve startovním poli čeká konkurence.
2: Nevíme, jestli nám tam třeba v tom běžeckém lyžování ještě přibudou nějaký Rusky, protože třeba ta Karina Aldingerová, která vlastně změnila rakouského občanství na český a s náma v týmu zatím jenom parabiatlonu, že ještě FIS si neschválila přestup na běžecké lyžování, tak to třeba nám vyprávěla, že vlastně těch Rusek tam bylo třeba 20 ty kategorie. S těma trasérama vlastně přijel celý autobus jenom ta jejich kategorie, jo? Že jich bylo prostě doma 40. Takže to bylo jako vždycky byly Rusky a pak zbytek světa, jo? Takže uvidíme, jestli nám tam nepřibude nějaký dobrý soupeřky, no ale to je jedno, prostě si člověk se věc, myslím, i tak prostě porážet všechny, takže proto budu dělat maximum.
3: Říká trasér David Šrůdek z Jelemnice, Pavel Petr, Radiožurnál.
4: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
5: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů Radiožurnálu Sport.
6: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom ještě je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
7: Ahoj, ahoj.
8: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
9: Čau.
6: David Dvořák, bojovník MMA.
7: Ahoj.
5: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
4: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
10: Těch 70% těch jako vlastně zážitku bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
6: Já chci kamna,
10: přesně, kávu, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
11: Tam mám hodně co zlepšovat.
6: Jako fakt hodně, jako jo?
11: Jako hodně.
6: To smrdí 9 teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9 000, čau.
11: Ještě asi ne.
6: Vy jste tam zlobili?
11: No my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
6: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo nebo popadnout džber a prostě...
11: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
6: Jo, takhle.
12: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak jsem jen Pepička.
6: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
12: Takže mě pak přivázali někde ke stromu, já si srandu.
6: No jasně.
12: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
6: A musel zjít pepíčka.
12: Musel.
5: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Kateřina Cousirisová.
9: Předseda sněmovny Okamura před svou cestou do Číny jednal i s českými tajnými službami. V Indonésii se potopila loď s více než 70 lidmi na palubě. Fotbalisté Argentiny a Španělska se utkají o titul mistrů světa. Kolony popojíždějí na Pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. A bude oblačno i zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se objevují i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25, na Moravě až 29 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD konzultoval svou návštěvu Číny s vedením českých tajných služeb. Řekl to v televizi CNN Prima News. Delegace, složená převážně z podnikatelů, odletí do Pekingu dnes odpoledne. Hlavními tématy budou podle Okamury podpora cestovního ruchu z Číny a nebo třeba zrušení víz pro české turisty. Zároveň nevyloučil, že součástí jednání může být i případ zadržovaného Čecha v Číně.
13: U toho zadrženého Čecha konzulární činnost probíhá, byl navštíven. Mimochodem, on je tam přiženěn a já jsem požádal, aby se mnou jel i náměstek ministra zahraničí, aby doplnil delegaci.
9: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba cesta Okamury schvaluje postup Číny, který označil za diplomacii rukojmích. Podle něj totiž existuje souvislost mezi zadržením údajného čínského špiona v Česku a zadržením českého občana v Číně. 5 lidí, včetně 7leté dívky, zachránil rybář nedaleko indonéského ostrova Sulawesi. Podle jejich prvních výpovědí bojovali v moři o život 3 dny. Původně cestovali na civilní lodi, která se ale potopila zřejmě kvůli silnému větru. Helikoptéry a lodě pobřežní stráže dál pátrají, zda na moři přežil někdo další.
14: Rybáře, který 5 trosečníků z moře vytáhl, udivilo, že kromě hladu, žízně a únavy byli všichni relativně v pořádku. Zachránění vypověděli, že po potopení lodi se skupina asi 25 lidí držela na hladině pohromadě, ale silný vítr je brzy od sebe oddělil. Než se tak stalo, stihli ještě svázat pomocí lodních lan sudy a kusy korku k sobě a to jim s největší pravděpodobností zachránilo na moři život. Ztroskotání civilních lodí není v Indonésii výjimečné, protože soukromí dopravci podle policie a armády často nedodržují bezpečnostní předpisy. Lodě přetěžují a posádky neprocházejí pravidelným výcvikem. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
9: Dobrovolníci zachránili před sečí tisíce srnčat. Aktuálně působí v Česku zhruba 90 terénních skupin. K vyhledávání mláďat používají drony s termokamerou a nebo louky prochází v rojnici. Výsledky záchranné akce na jihu Čech shrnula předsedkyně spolku Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
15: Náš spolek letos monitoroval, vynesl nebo vyhnal z porostu na 1500 mláďat z párkaté zvěře. Kromě mláďat srnčí a dančí zvěře jsou při preventivních akcích zachraňována zajíčata, ještci a vylíhlá kuřátka drobné pernaté, jako například bažantů, křepelek nebo koroptví.
16: Sport. Fotbalisté Argentiny a Španělska dnes nastoupí ve finále mistrovství světa. Zatímco Španělé budou usilovat o druhý triumf v historii, Jihoameričané se můžou stát prvním týmem od roku 1962, který titul obhájí. Zápas bude mimo jiné soubojem argentinského kapitána Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně, Španělem Laminem Yamalem. Právě o Yamalovi mluvil na setkání s novináři Lionel Messi.
17: Lamin je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu. Ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
16: Na finále mezi Argentinou a Španělskem začne na stadionu v New Jersey ve 21 hodin našeho času. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Kolony na D1 u Slatiny a na Pražském okruhu. Na D1 z Vyškova do Prahy za sjezdem na Slatinu přibrzdíte na 200 km. V silném provozu se jede za nájezd od výstaviště, celý úsek je na 20 minut. Na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení u Slivence a Ořechu po noční demolici mostů. Mezi 17. a 19. kilometrem se jede v každém směru jedním pruhem. Ve směru na D1 se popojíždí za nájezdem z dálnice D5 z 21. kilometru. Ve směru na letiště budete brzdit za Lochkovským tunelem, fronty jsou na půl hodiny. Na D35 z Olomouce do Mohelnice teď pomalu za sjezdem na Litovel. Na kilometru 243 havarovalo osobní auto. Na místo jedou hasiči, zpomaluje se za deště, uvolněte cestu hasičům. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova jsou u Vystrkova a Záhoří silničáři. Jezdí se kivadlově, je tam i náš zpravodaj.
19: 20 minut už tady teďka stojím a jsem asi tak půlce jako toho omezení.
18: A na řadě míst jsou teď bouřky, nezapomínejte na správné svícení a zpomalte, hrozí aquaplaning. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Je oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy už jsou i bouřky, odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech kolem 25, na Moravě až kolem 29 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: Je neděle 19. července, my vám přejeme hezký zbytek víkendu, ideálně ve společnosti Radiožurnálu Sport, který bude večer vysílat přímý přenos z finále fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem. Svými postřehy zápas obohatí Pavel Horvát a před utkáním budeme mluvit s Václavem Pilařem, což je ofenzivní záložník, možná spíš útočník pražských Bohemians a má ve sbírce jeden z nejhodnotnějších dresů historie. Ano, tušíte správně, je to dres Lionela Messiho. Tak ve 14.10, tedy za hodinku, teď už vzpomínka na hokejové mistrovství světa z roku 1996. Příjemný poslech.
4: Radiožurnál Sport
5: a Mikuláš Jáša.

0: Fool's Garden Lemon Tree ve 13 hodin 10 minut. S vámi je Radiožurnál Sport a je to bitva ve finále prestižního tenisového turnaje ve švýcarském Gštádu mezi Řekem Tsitsipasem a Belgičanem Collignonem. První set získal Tsitsipas, vyhrál 6-4. Ve druhé sadě se tenisté opravdu tahají o každý 15. Teď je to 6-6, na řadě je tiebreak.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Zpátky na fotbal. Argentina může obhájit titul mistrů světa. Tým kolem Lionela Messiho ale musí překonat ve finále úřadující evropské šampiony. Ti jsou ze Španělska. Povede je do boje jako kapitán Rodrigo Hernández Cascante, známější jako Rodri.
2: 2024 Ballon d'Or French football winner is Rodrik.
3: Před necelými dvěma roky v říjnu přebíral Rodri zlatý míč s berlemi. Byl totiž krátce po operaci přetrženého předního skříženého vazu v pravém koleni a musel vynechat skoro celou sezónu. A i v té minulé na podzim měl problém se zraněním. Kouč Manchesteru City Pep Guardiola tehdy o Rodrim prorocky pronesl.
4: Nejde o 6, 7, 8 měsíců, aby Rodri hrál jako dřív. Bude dobrý na mistrovství světa za Španělsko. Na šampionátu se ukáže nejlepší Rodri a v další sezóně bude nejlepší Rodri.
3: A 30-letý Španěl tohle na šampionátu naplňuje. I když po nečekané úvodní remíze s Kapverdami 0-0 začali fanoušci psát na sociální sítě, že Rodri zpomaluje hru. Trenér Luis de la Fuente pro ně potom měl v rozhovoru pro Be In Sports jasný vzkaz.
5: Považuji za urážlivé říct tohle o nejlepším hráči na světě. Odvážili by se tohle tvrdit o jiných fotbalistech, kteří jsou také považováni za nejlepší? Myslím, že ne. Ale protože jsou Španělé, naši, tak řeknou věci, které by ostatním neřekli. Rodri je nejlepší, i když hraje jenom na 50%. Je mnohem lepší než většina středních záložníků na světě.
6: Tam je klasický generál ve středu pole u Španělska a Rodri znovu to připomíná.
7: Slyšel jsem hodně věcí na začátku turnaje, že nemůžu hrát. Teď jsem se znovu dostal do formy. Snažil jsem se všechno okolo tolik nevnímat. Vždycky jsem věřil ve své schopnosti. Jsem s vývojem moc spokojený. Tohle je pro mě hlavní na turnaji. Individuální i týmový rozvoj.
3: Španělsko začalo dokazovat, že v prognózách patřilo k favoritům fotbalového mistrovství světa. A velkou roli hrál právě Rodri, který má na turnaji kapitánskou pásku.
7: Pořád rostete, vždycky máte příležitost se zlepšovat, posilovat svoji pozici v týmu. Teď je řada na mě být dobrým kapitánem, udělat další krůček k vůči roli. Učím se hlavně od minulých kapitánů, co tohle znamená, jsou tam složitosti, rozhodně se na tom musí pracovat, protože teď se na vás budou spoluhráči trochu víc otáčet, speciálně v těžkých chvílích, při větších pochybnostech.
3: Snu španělské reprezentace o druhém triumfu na světovém šampionátu teď stojí v cestě poslední soupeř, obhajce titulu z Argentiny.
7: Už jsem říkal, že největší věc, která se vám může povést, je být mistrem světa. Všechno je proces, abyste dosáhl něčeho velkého. Musíte trénovat způsob myšlení, získat mentalitu, že můžete dosáhnout velkých věcí. A téhle výzvě čelí hodně z nás, snažit se být nejlepší.
3: Říká Rodri. Finále mezi Španělskem a Argentinou začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 21 hodin českého času. Spolu komentovat bude Pavel Horvát. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Offspring dohrává ve vysílání Radiožurnálu Sport, kde se teď budeme věnovat motorsportu a konkrétně královně této disciplíny, tedy budeme mluvit o Formule 1. Do velké ceny Belgie za 2 hodiny zhruba z prvního místa na startu vyjede lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu a sledovat velkou cenu bude David Prouza. Davide, dobré odpoledne.
1: Krásný den.
0: Než se společně budeme věnovat závodu, tomu hlavnímu a co může přinést, jak může třeba i zamíchat celkovým pořadím, tak se vraťme ke kvalifikaci. Co napověděla před hlavním závodem, který začne v 15 hodin?
1: No, pokud to vezmu trochu s nadsázkou, tak napověděla to, že letošní monoposty jsou zhruba o 5 sekund pomalejší než ty loňské. Narážím tím samozřejmě na to, že máme nové vozy, nová pravidla, nové motory, které jsou z velké části elektrické a zkrátka okruh Vespa těm elektrickým částem pohonných jednotek opravdu vůbec nevyhovuje. Když se podíváte na to rychlé kolo Kimiho Antonelliho, vítěze kvalifikace, tak to někdy opravdu skoro až bolí do uší, jak ten motor neřve tak, jak jste zvyklí. Kdo začal sledovat Formuli 1 třeba na přelomu tisíciletí, tak musel být fascinován tím zvukem, který opravdu vám propíchl ušní bubínky. Teď je to opět jako už jednou, třeba v roce 2012, taková, řekněme, nadupanější sekačka na trávu. Ten zvuk je opravdu děsivý a vůbec se nedivím tomu, že řada fanoušků se odklání od Formule 1, protože zkrátka tohle úplně nebaví. Zpomalení opět vteřin během jednoho roku je brutální, je to opravdu extrémní věc. Když se od tohohle odhlédneme, tak ta kvalifikace sama o sobě zajímavá byla. Po prvních pokusech byly 4 jezdci z různých stájí, vlastně ve 2 desetinách sekundy. Nakonec to Kimi Antonelli zvládlo o nějaké 3 desetinky před Maxem Verstappenem, ale samozřejmě s vědomím toho, jak ta auta zpomalila, tak se na to kouká těžce, pokud jste fanouček Formule 1.
0: Aby nebylo ještě hůř, když vidím, jak se vyvíjí ten trend, aby jednou Formule nejezdili na elektrický motor. Tam už zvuk není žádný.
1: Máme Formule E od toho, takže ve Formule 1 tohle určitě nebude, to jsem si jistý. Dokonce si myslím, že ten podíl elektrické složky se bude spíše snižovat do příštích let. Měl by se i vrátit vlastně ten koncept 10 válců a tak dále, takže ta budoucnost si myslím, že je světlejší, ale zkrátka tohle je ten první rok. No, jak se říká, porodní bolesti v nové kapitole Formule 1 jsou takové, že zkrátka ty auta třeba na některých okruzích nejsou schopny generovat tu elektrickou energii dostatečně, jako třeba v Belgii, takže ten závod může být taky velice zvláštní, protože některým vozům prostě zkrátka na rovince dojde šťáva a budou ne předjety, ale oběty.
0: S Davidem Prouzou mluvíme o velké ceně Belgie vozů Formule 1. Vedení šampionátu, tak to má teď aktuálně Kimi Antonelli z Mercedesu, jeho náskok na týmového kolegu, taky Brita, George Russella, se během posledních 3 závodů ale stenčil ze 68 na 25 bodů a zapojit se do toho boje o čelo chtějí také piloti Ferrari, tedy Lewis Hamilton a vítěz posledního závodu v Británii Charles Leclerc. Je tam ještě šance, že by se mohli ozvat, říct si o místo vítěze celého šampionátu Formule 1?
1: Kdybys, Mikuláši, tuhle otázku položil před, řekněme, pár týdny, tak bych řekl, že ne, ale s ohledem na to, že vlastně posledním vítězem velké ceny v Británii byl Charles Leclerc a o pár týdnů předtím se zase radoval Lewis Hamilton v Barceloně a s ohledem na to, že ještě určitě nějaké upgradey si Ferrari chystá na druhou polovinu sezóny, tak si myslím, že určitá šance tam je, byť je to hodně dáno i tím, že Mercedes má letos výrazně více technických problémů, než mýval v minulých sezónách a i proto ten náskok Antonelliho na Hamiltona vlastně není bůhví, jaký to je nějaký 32 bodů, což se prostě dá udělat vlastně během jednoho víkendu, pokud máte vložený sprintový závod. No a jak Antonelli, tak Russell, tedy piloti Mercedesu, už několikrát vůbec nedokončili závod kvůli právě technickým problémům, ne kvůli chybě. Takže díky tomu je to tak vyrovnané. Stále si myslím, že Mercedes to má ve svých rukou, v tom smyslu, že když ty auta, nebo ta auta budou dojíždět do cíle, tak zkrátka Antonelli nebo Russell budou mistry světa, ale samozřejmě mohlo by to ještě být zajímavé, 1-2 nedokončení na straně Mercedesu, 1-2 vítězství na straně Ferrari a všechno se to může extrémně zamotat, ale stále bych favorizoval Mercedes.
0: Snad tě poslední otázkou nezaskočím, protože máš nastudované okruhy, na kterých se jezdí královna motorsportu Formule 1. Je něčím okruh v Belgii zajímavý, něčím speciální?
1: Je extrémně dlouhý. Je to jeden z nejdelších okruhů historie Formule 1. Samozřejmě, když se jezdilo dříve na tom dlouhém okruhu na Nürburgringu, tak to bylo mnohem delší. Ale tady zkrátka Spa-Francorchamps, to je takový symbol Formule 1. Extrémně rychlý okruh, kde je relativně málo zatáček, jsou navíc hodně rychlé. Takže v momentě, kdy tam jedete s vozem, který třeba je sytě benzínový a opravdu nespoléhá třeba příliš na technické vymoženosti a ty elektrické elektrické složky, tak je to fascinující jenom sledovat, jak projíždí třeba tou zatáčkou Rady Lyon nebo Orůž, které jsou opravdu hodně známé. Ale samozřejmě přesně typologie belgického okruhu vůbec nesvědčí té současné specifikaci vozů Formule 1. Takže je to takový paradox, a trochu se tam bijou dvě věci najednou. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat v tom závodě, protože pokud máme nějaké zkušenosti s těmi okruhy, kde úplně ta elektronika nešlapala, tak to většinou bylo právě zvláštní v tom, že někdy prostě těm autům opravdu na rovince došla úplně ta šťáva a najednou místo, aby jeli 340, tak jeli 310 a soupeř toho dotyčného jezdce výloženě objížděl, jako když objíždíte traktor na dálnici nebo na nějaké rychlostní silnici. Takže je to velice zvláštní, ale doufejme, že třeba ten závod nakonec nebude tak špatný, jak by se mohlo teď zdát.
0: O velké ceně Belgie vozů Formule 1, která začne v 15 hodin teď ve vysílání Radiožurnálu Sport, mluvil David Prouza. Davide, díky a těšíme se na naslyšenou.
1: Krásný den.

R.E.M. a hit Night Swimming krátce před půl druhou ve vysílání Radiožurnálu Sport. Ve 21 hodin určitě laďte naše vysílání, aby vám neuteklo finále mistrovství světa ve fotbale. Zápas mezi Argentinou a Španělskem bude spolukomentovat Pavel Horvát, který se zapojí už do předzápasového studia, chcete-li speciálu. Ve švýcarském Gštádu bitva o tenisový titul na Antuce pokračuje. Na sety mezi Tsitsipasem, který je z Řecka, a Collignonem, ten reprezentuje Belgii, vyrovnáno 1-1. Za malou chviličku už zprávy, no a po nich třeba sportovní přehled nebo hity sociálních sítí. Tak zůstaňte s námi, jsme Radiožurnál Sport.

0: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
1: Radiožurnál je 13 hodin a 30 minut. Další zprávy pro vás připravila Kateřina Zásilisová.
2: Do Česka už dorazily silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin s výjimkou severní poloviny Čech. Nejsilnější bouřky hrozí na jižní Moravě a taky ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy a vítr s nárazy kolem 90 km za hodinu. Podle meteorologů hrozí i přívalové povodně a výpadky elektřiny. Ruské noční útoky na ukrajinský Kyjev nepřežil nejméně jeden člověk, dalších 16 je zraněných. Informuje o tom agentura Reuters. Starosta metropole Vitalij Kličko píše o zásahu obytného domu. Útok přichází den po ukrajinském úderu na sklady největšího ruského internetového obchodu. Ukrajina se už více než 4 roky brání rozsáhlé ruské agresi a téměř každodenním náletům. Vodohospodáři postupně obnovují umělnické vrutice dosahující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52, z nich 13 nahradí nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno-Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun. A výbor pro světové dědictví UNESCO začne v jihokorejském Pusanu posuzovat 33 nominací do svého seznamu. Jsou mezi nimi například pláže ve francouzské Normandii a nebo řecká hora Olymp. Ta má smíšenou nominaci jako kulturní a taky přírodní lokalita. O zařazení své nejvyšší hory a mytického sídla bohů usiluje Řecko 12 let. Letošní zasedání potrvá do 29. července. Sport. O titul se dnes na fotbalovém mistrovství světa utkají Argentina a Španělsko. Duel ve Spojených státech začne v 21 hodin českého času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne živé vstupy. Bronzové medaile získali fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápase o třetí místo přestřílel 6-4 Francii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 v Brně a na Pražském okruhu. Na D1 z Ostravy do Prahy nadále houstne provoz na průjezdu Brnem. Pomalu pojedete mezi kilometry 199 a 189. Je to celé na půl hodiny. Na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení u Slivence a Ořechu po noční demolici mostů. Mezi 17. a 19. kilometrem se jede v každém směru jedním pruhem. Ve směru na D1 se popojíždí za sjezd na D5 z 21. kilometru. Ve směru na letiště budete brzdit za Lochkovským tunelem. Směrem na letiště kolonou projel náš zpravodaj.
5: Mně to trvalo 43 minut od tunelu.
4: Směrem na D1 je to na více než půl hodiny. Na začátku dálnice D6 v Praze směr Karlovy Vary hned za Pražským okruhem na půltém kilometru hlásíte nehodu.
6: Při nájezdu na Karlovarskou dálnici, při sjezdu z Pražského okruhu vlastně, tak hned za nájezdem jsou dva osobáci v sobě, stojí uprostřed silnice.
4: Na místě už je policie, vybočuje se, kolona se netvoří. A v Praze na Štěrboholské spojce směr Lanový most, nehoda u sjezdu na Průmyslovou.
7: V levým pruhu, 3 auta v sobě a už je tady kolona.
4: Brzdí se za sjezdem na Běchovice, zpoždění 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Je oblačno, je zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy už se také objevují bouřky. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 25 stupňů, na Moravě kolem 29. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: To byla poproková kapela Green Day ve vysílání Radiožurnálu Sport krátce po 1:30 odpoledne. Do začátku finálového zápasu mistrovství světa ve fotbale zbývají opravdu poslední hodiny. Už brzy se tak dozvíme, zda se zlatým pohárem pro vítěze bude fotit Argentina anebo Španělsko. Celé utkání vám v přímém přenosu nabídneme na Radiožurnálu Sport a to nejzajímavější z něj najdete i na našem Instagramu. Co ale na sociálních sítích letí teď, těsně před utkáním, tak to zjišťovala Tereza Cedidlová. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Samozřejmě nejvíce příspěvků vzniká o Lionelu Messim a jeho nepřemožitelnosti. Někteří se strefují i do jeho údajného spojení s předsedou FIFA Gianem Infantinem. Objevily se totiž hlasy, že Infantino Messiho, a tedy i Argentinu, trochu zvýhodňuje a právě proto se jí podařilo dostat do finále. Jeden z parodických účtů na síti X třeba vytvořil pomocí umělé inteligence video, ve kterém argentinský kapitán při osobním souboji spadl a následně Gianni Infantino přeskočil zábradlí a vběhl na hřiště. Přiběhl k Messimu, kterému pomohl zpět na nohy a pak mu ještě dal pusu na tvář.
0: Messimu. Nicméně fandí i řada celebrit a sportovních osobností mimo fotbal. Jednou z nich je tenista Novak Djokovic, který Messiho vyspovídal v rámci Fanatics Festu v New Yorku. To je akce, která je, můžeme asi říct, takovým doprovodným programem celého šampionátu a i snímky a videa z tohoto setkání se na sítích šíří. Na co se ho srbský tenista zeptal?
1: Ptal se mimo jiné na to, jak zvládá tlak. Messi Djokovicovi odpověděl, že se naučil, že člověk prohrává mnohem častěji, než vyhrává. A právě toto uvědomění mu pomohlo dospět. Ale Djokovic se na festivalu objevil nejen v blízkosti fotbalistů, ale i basketbalistů. NBA zveřejnila na svém účtu na síti X video, ve kterém tenista úspěšně promění 3 trojky za sebou.
0: Novak Djokovic a další nejen sportovní hvězdy zpovídali Lionela Messiho před jedním dost možná posledním zápasem takové kvality, tedy vrcholem jeho kariéry vlastně už podruhé. Hity na sociálních sítích hledala Tereza Cedidlová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Ještě jednou připomínáme posluchačům Radiožurnálu Sport, že večer se rozhodne o dalším titulu mistrů světa ve fotbale. Ve finále na sebe narazí Španělsko a Argentina, no a mluvit o tom budeme i na úvod sportovního přehledu s Jakubem Markem. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. V New Jersey nastoupí Argentinci proti Španělům a tyto dva týmy se na šampionátu potkali naposledy v roce 1966. Argentinci tehdy ve skupině vyhráli 2-1. Teď může ke druhému světovému titulu v řadě Jihoameričany dovést ve Spojených státech hvězdný kapitán Lionel Messi, o kterém na tiskové konferenci mluvil argentinský coach Lionel Scaloni.
2: Je ztělesněním historie, legenda. Dostat se do finále v 39 letech je neuvěřitelné. Musíme si ho užít. Dokud to jde. Diego Maradona nám chybí, ale Messi je stále s námi. Společně s celým týmem, se kterým prožíváme skvělé časy, na něj budeme vždy vzpomínat.
1: Utkání Argentina-Španělsko začne ve 21 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: Bronzové medaile získali fotbalisté Anglie, ti v zápase o třetí místo zdolali 6-4 Francii, která sice po poločase prohrávala 0-4, ale po změně stran se dvakrát dostala na rozdíl jediné branky. K vítězství Anglie pomohl třemi góly Bukayo Saka.
1: Tenistka Barbora Krejčíková si na turnaji v Aténách zahraje o titul. Ve finále se po 19. hodině českého času utká s domácí Marií Sakariovou.
3: Barbora Krejčíková na cestě do finále řeckého turnaje ztratila jen jeden set, a to v souboji s nasazenou jedničkou Tausonovou z Dánska. Tu nakonec v sobotu zdolala 6-3 v rozhodující sadě. Krejčíková bude dnes večer bojovat o 9. singlový titul v kariéře. Před měsícem na trávě v Hertogenboši kvůli nemoci do finále vůbec nenastoupila. Teď v Aténách čeká souboj s domácí Sakariovou.
4: Hra doma je prostě strašně speciální a jsem ráda, že vlastně má tady tu příležitost, protože vlastně já už jsem to zažila několikrát v České republice a je to prostě úžasný pocit.
3: I Krejčíková by velmi brzy měla znovu zažít atmosféru domácího turnaje. Je totiž přihlášená na Live Sport Prague Open. Hlavní část startuje na Štvanici už v pondělí a na Radiožurnálu Sport uslyšíte o všech českých zápasech. David Prouza, Radiožurnál.
1: Na východě Francie, nedaleko švýcarských hranic, odstartovala v Champagne 15. etapa cyklistické Tour de France. Ta dnes poprvé v tomto ročníku zavede peloton do Alp. Na závodníky čekají skoro 4000 výškových metrů a ve žlutém trikotu pro celkového lídra jede opět Slovinec Tadej Pogačar. Ten vede o 4,5 minuty před Dánem Vingegaardem.
0: Ve stupně bojují cyklisté na horské

0: českých kolech o republikové tituly mezi ženami brala zlatou medaili v olympijské kategorii cross country Tereza Tvarůšková. Muži jsou na troti právě teď a podrobnosti má Vladislav Janouškovec.
1: Ženám pršelo, mužům tady svítí slunce, momentálně na začátku druhého kola je ta situace hodně dramatická, je tam čtveřice bikerů, kteří bojují, přetahují se o to první místo, největší favorit Ondřej Cink, který útočí na svůj osmý republikový titul, čtvrtý, ale je to vlastně ve vteřině s Janem Sáskou, s Janem Zatloukalem, no a tím čtvrtým je Krištof Bažant, takže nás čeká ještě dramatických, věřím, dramatických sedm kol do cíle tohoto závodu. Zestupná Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
2: Do velké ceny Belgie Formule 1 odstartuje z prvního místa lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Spolu s 19-letým Italem se Vespa postaví v 15 hodin do první řady Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
0: Takový byl sportovní přehled, připravil ho Jakub Marek, díky a naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
0: Teď Bastille, Joy.

S nadsázkou se zdá, že volejbalisté Argentiny dělají všechno pro to absolutní maximum, aby stihli večerní finále mistrovství světa ve fotbale. V něm nastoupí jejich krajani proti Španělsku, Argentina, tedy ta volejbalová hra, je v prestižní lize národů proti Japonsku a Asiaté soupeře z Jižní Ameriky doslova a do písmene drtí, vedou 2-0 na sety, no a míří za vítězstvím a také mimochodem do play-off. Teď momentálně ještě hraje Turecko, a to proti Iránu. Evropané prohrávají 0-1 na sety, ale nevzdávají se, ve druhé sadě je to vyrovnané 17-17. My vás o konečných výsledcích budeme ve vysílání Radiožurnálu Sport informovat. Tak zůstaňte s námi, teď Cranberries.

Cranberries dohrávají ve vysílání radiožurnálu Sport 7 minut před 14:00 odpoledne. Turecko vyhrálo druhý set, je tedy vyrovnáno 1-1. To je řeč o volejbalové a prestižní lize národů. Co tenisové finále na turnaji v Kštádu? Říkali jsme, že první set vyhrál Řek Tsitsipas 6-4, ten druhý uzmul Belgičan Collignon až v tiebreaku. Teď má ale Belgičan co dělat, aby s Řekem udržel krok. Vlastně jeden jediný gem od prohry ve finále na prestižním antukovém turnaji ve Švýcarsku. Tsitsipas vede 5-3, podávat bude ale soupeř, takže Collignon teď musí odservírovat, aby nezískal pomyslnou, nechtěnou stříbrnou medaili. My vás o konci utkání pochopitelně budeme informovat. Za malou chviličku si dáme taky zprávy, no a po nich zase sport ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku.

0: vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. A pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 14 hodin. A ve studiu už je se zprávami Kateřina Coucidisová.
6: Na většině území Česka dnes hrozí silné bouřky. Ve Varšavě vznikne bezpečnostní centrum Evropské kosmické agentury. Fotbalisty Argentiny a Španělska čeká finále mistrovství světa. Kolona popojíždí na D1 u Hvězdonic směrem do Prahy. A bude oblačno i zataženo s deštěm nebo přeháňkami místy bouřkami. Teploty do 25 stupňů, na Moravě až 29.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Do Česka už dorazily silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin, a to pro většinu území, kromě severní poloviny Čech. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu Moravy a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm a nebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.
7: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km v hodině, s největší pravděpodobností v jihovýchodní polovině území.
6: Kvůli bouřkám hrozí na jižní Moravě a taky ve Slezsku i výpadky elektřiny a přívalové deště. Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Premiér Donald Tusk řekl, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity.
8: Když mluvíme o úkolech polského vesmírného centra, to půjde také o zdokonalování satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýzu, například při vážných událostech, jako jsou povodně.
9: Řekl premiér Donald Tusk s tím, že bezpečnostní centrum se zapojí také do sledování situace na východní hranici. Polsko nepatří mezi zakládající státy Evropské kosmické agentury. Přistoupilo do ESA až v roce 2012. Stane se ale prvním státem mimo 11 členů skupinu zakladatelů, které bude mít na svém území vesmírné bezpečnostní centrum. Sídlit bude ve Varšavě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Jaroměř na Náchodsku odkládá opravy hlavního náměstí. Důvodem je možná cena archeologického průzkumu. Radnice má připravený projekt za zhruba 170 milionů korun. Práce archeologů by podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO měla být jen o něco levnější.
10: Je tady navážka na té skále a archeologové chtějí udělat průzkum až do hloubky na to podloží. Otázka, jestli nás má stát projekt 170 zhruba milionů celý, vlastně včetně těch náplavek a včetně rekonstrukce toho náměstí, ochlazování, zeleň a vodní prvky, tak dalších předpokládaných až 150 milionů je absurdních.
6: Město hledá jiné řešení, ve hře je omezený a levnější archeologický průzkum anebo i škrty v projektu.
11: Sport. Na fotbalovém mistrovství světa se rozhodne o vítězích. Ve finále nastoupí v New Jersey obhájci titulu z Argentiny proti Španělům. Utkání začne ve 21 hodin českého času a v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Tereza Tvarušková vybojovala zlatou medaili v olympijské disciplíně cross country na republikovém šampionátu horských kol. V západočeském stupni jsou teď na trati muži a bližší informace má Vladislav Janouškovec.
12: No a elitní muži momentálně ve třetím z osmi kol, no a je to boj zatím dvou největších favoritů, Ondřej Cink v čele, ale těsně za ním Jan Sáska, takže zatím zajímavá napínavá bitva. Jan Zatloukal se dlouho také držel s tou elitní dvojicí, ale ten už odpadl. Třetí momentálně Patrik Černý. Zestup na Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D3 u Hvězdonic a na D3 u Milíčína. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na chodce rady v omezení na 25. kilometru stálo porouchané auto, už se ho podařilo odtlačit z jízdního pruhu. Kolona teď začíná před sjezdem na chodce rady na 30. kilometru. Brzdí se prudce na mokré vozovce, zpoždění kolem 20 minut, ovšem teď přišla zpráva, že na 27. kilometru se stala nehoda, srazila se dvě auta. Na D3 a silnici 3 na trase z Českých Budějovic do Prahy je velmi silný provoz, nejprve se popojíždí na konci dálnice před Milíčínem na 64. kilometru. Znovu kolem Votic, za Benešovem a také kolem Čerčan. Z Budějovic se vyplatí jet přes Písek a po dálnici D4. Na Pražském okruhu pokračuje omezení u Slivence a Ořechu po noční demolici mostů. Mezi 17. a 19. kilometrem se jede v každém směru jedním pruhem. Ve směru na D1 se popojíždí od sjezdu na Jinočany z 21. kilometru 20 minut. Ve směru na letiště budete brzdit za Lhkovským tunelem, zpoždění půl hodiny. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most se srazila tři auta, blokují levý pruh, začala kvůli tomu regulace provozu na vjezdech do tunelů. Plní se mimo jiné Nová Povltavská před Blankou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Většinou je oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy už i taky bouřkami. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku kolem 29 stupňů. Tolik zprávy.
15: Sportu zdar, fotbalu zvlášť. Letošní mistrovství světa má před sebou poslední zápas. Bude to jak jinak než finále mezi Argentinou a Španělskem. My ho odvysíláme v přímém přenosu. Spolu komentovat bude i Pavel Horvát. Světový šampionát už napsal řadu příběhů, které se zapsaly do historie a byť jsou všechny poutavé, tak jeden z nich přeci jenom vyčnívá. A to ten o Lionelu Messim. Po druhé za sebou povede osminásobný držitel zlatého míče Argentinu, co by kapitán ve finále. A mimochodem mluví se o tom, že když turnaj vyhraje, tak rozšíří sbírku zlatých míčů. To je otázka až na další dny. Finále je na programu večer, tak si ho užijte společně s Radiožurnálem Sport. Za malou chvíli se o šampionátu a také Messim budeme bavit s Václavem Pilařem. Tak vydržte s námi.
13: Radiožurnál Sport
0: a Mikuláš Jáša.

0: 14 hodin 10 minut, my sliby plníme, letošní mistrovství světa je i tak trochu o individuálních výkonech, Mbappé, Kane, Bellingham, no a samozřejmě Lionel Messi, ten na mistrovství světa ve 39 letech předvádí stále světové výkony. No a genialitu argentinského fotbalisty poznal na vlastní kůži i Václav Pilař, který se s ním střetl v Lize mistrů v dresu Plzně. S nynějším hráčem pražských Bohemians jsme právě teď ve spojení. Václave, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se máte? Tak co, těšíte se?
1: Tak moc se těším. Právě dneska jsme se o tom s dětma už bavili, že je to skvělý čas v 9 hodin pro nás, takže dneska jim to dovolím se koukat a jsme plní očekávání.
0: Bude prodloužená večerka, ale nemýlím-li se, tak děti fandí Brazílii.
1: Je to tak, nebo spíš já jsem fandil Brazílii a malej spíš právě fandí Španělsku, ale dneska je přemlouvám na Argentinu a zatím moc k tomu nejsou. No.
0: My jsme v úvodu mluvili o Lionelu Messim, vy jste se k němu dostal skutečně hodně blízko, máte i jeho dres, tak nám prosím přibližte tu historku, jak jste se k němu dostal, protože tušíme, že na poprvé to úplně nevyšlo, až v té odvetě.
1: No, tak na poprvé to nevyšlo, že si ho vzal Milan Petržela, ale zbytečně se to asi nějak nafouklo s tím, že vlastně mě se jako jenom říkalo český Messi, takže to tam bylo takhle trošku jako udělaný, ale já jsem k Milanovi Petrželovi choval respekt také staršímu hráči, takže on si ten dres vzal a já jsem pak vlastně v tom druhém zápase neotálel a už jsem si ho vyměnil o poločase, si pamatuju, a nechtěl jsem ani nastoupit do druhého poločasu, protože jsem se bál, že mi ho někdo o poločase ukradne v tašce.
0: Ale nestalo se, ne?
1: Nestalo se tak a pak ještě dokonce si vzpomínám na to, jak právě jste řešili tuhle kauzu, že mi někdo ukradl dres a jak se to trošku nafouklo, tak se to dozvěděli i španělský média, jo, a snad do týdne mi na plzeňskou recepci přišel normálně balík a přišel mi dres Messiho ještě jeden, takže já mám vlastně doma dva dresy a žiju v tom, samozřejmě s trošku nadsázkou, že si to třeba četl Lionel Messi a že mi ten dres poslal jako on. Tak určitě to byl asi vedoucí mužstva, jo, nebo něco taky, ale můžeme si říct, že když to budu vyprávět dětem, tak jim řeknu tuhle historku.
0: Tak snad nás teď neposlouchají. Krásná historka trojnásobného mistra ligy a taky účastníka mistrovství Evropy Václava Pilaře, se kterým jsme ve spojení. Budete v jednom z těch dresů fandit, poslouchat v finále mistrovství světa?
1: No, my jsme teďka zrovna byli na dovolený, takže já mám argentinský dres Messiho. Byl tak krásný, že jsem si ho musel koupit, nebo manželka mi ho koupila. Tak já si vezmu argentinský dres, no ale všichni, manželka i dvě děti, dva kluci mám, tak ty berou Španělsko, no.
0: Máte to rozdělené krásně na dva tábory. Václave, poměrně tématem před utkáním, tedy finále mistrovství světa, je halftime show, která se může natáhnout až na 25 minut. Některá média zmiňují, že to bude klasická půlhodinka. Vy kdybyste hrál půl hodiny v kabině mezi prvním a druhým poločasem, není to moc?
1: Strašně moc. Už jsem nad tím přemýšlel právě a já to nemám rád úplně. Tu pauzu i asi, jak jsem třeba starší, tak ty nohy prostě stuhnou a zrovna třeba, když se bavíme o Messim, tak nevím, jestli mu to bude vyhovovat, ale přijde mi to teda velká pauza a nevím, proč to tak je. Udělal bych to radši před zápasem, no. Nejsem zastánce toho.
0: Kdybyste hrál, tak zajímala by vás třeba Madonna se Shakirou?
1: No, tak to by určitě zajímalo, protože je to velký zážitek, ale myslím si, že když člověk hraje mistrovství světa, tak ho takovýhle věci nezajímají.
0: Začali jsme s Václavem Pilařem o finále, ale pojďme se ještě v rychlosti vrátit k utkání o bronz, kdy Angličané, no, rozdrtili. Prostě ten zápas skončil 6-4 na Francii a šíří se tak nějak názory, že to utkání o třetí místo je zbytečné. Tak co vy si o tom myslíte?
1: No tak pro fanouška, já jsem rád, že to hráli a že z toho byl takovýhle krásný výsledek. Myslím si, že tomu právě to hodně napomohlo, to myšlení těch obou týmů. Vlastně Francie i Anglie měli ambice vyhrát to mistrovství světa a kor Francie, ta si myslím, že předváděla na turnaji skvělý výsledky a myslím si, že se to trošku do těch hlav vlilo jim a přistoupili k tomu tak jako, že bude padat hodně branek, tak dalo se to trošku čekat, ale samozřejmě je to krásný zápas a třetí místo na mistrovství světa je skvělý.
2: Já s vámi souhlasím, z českého pohledu, kdyby se třeba hrálo o bronz, tak by náš přesně přímý tak přenos měl ohromnou poslechovost.
1: Souhlasím, přesně tak.
2: No zeptám se vás na tip, Argentina, Španělsko, jak to vidíte?
1: No tak Španělsko dostalo na turnaj jeden gól, takže bude to těžký dneska znova otáčet výsledek, i když Argentina předvedla na mistrovství světa asi nejvíc obratů a lidi měli u televizorů nejvíc asi husí kůži z těch obratů. A myslím si, že dneska Argentina by ten zápas už jen tak lehce neotáčeli, tak myslím si, že dneska, jak vlastně proběh ten zápas Anglie, Francie, 10 gólů, tak myslím si, že dneska tolik gólů nepadne a moje přání je, aby Messi rozhodl a Argentina vyhrála 1-0.
2: Říká Václav Pilař, který byl hostem odpoledního radiožurnálu Sport. Václave, děkujeme moc za váš čas, ať se vám v novém angažmá daří, hodně štěstí. Díky a naslyšenou.
1: Já vám děkuju taky moc a přeju dneska krásnou podívanou.
2: Naschledanou ve 21 hodin Argentina, Španělsko v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Najde.

0: Mám jednu ruku dlouhou, zbývala kapela Buty ve 14 hodin a 20 minut, kdy ladíte Radiožurnál Sport. Několikrát už jsme zmiňovali finále tenisového antukového turnaje k štádu, tak nakonec řecký tenista Stefanos Tsitsipas vyhrál tento prestižní podnik, získal tak 13. titul na okruhu ATP. Ve finále jenom doplníme, ale vy to jistě víte, protože posloucháte naše vysílání, porazila Rafaela Colignona z Belgie 6-4, 6-7 a nakonec 6-3. Teď se ze švýcarského kštádu přesuneme do Čech, do západních Čech, protože v areálu Ultra Marinka se koná republikový šampionát v cross country horských kol. Elitní závod začal, už se jede, hlavním favoritem je Ondřej Cink a v dějišti závodu je náš reportér Vladislav Janouškovec. Se kterým se teď neslyšíme. Vladislave, slyšíme se ještě jednou, spojení nám trošičku hapruje na západní Čechy. Říkali jsme, že elitní závod mužů v cross country v horských kol s hlavním favoritem Ondřejem Cinkem už je v plném proudu. Vladislave, jak se závod vyvíjí?
1: Tak ten závod už je za polovinou, no a už to není tak dramatické, jako to bylo ještě na konci třetího kola. Před průjezdem do toho čtvrtého se totiž odpoutal hlavní favorit Ondřej Cink od svého největšího rivala Jana Sásky. Teď po vlastně vjezdu do pátého kola už je ten rozdíl 23 sekund, takže to vypadá, že Ondřej Cink si skutečně jede pro svůj osmý mistrovský titul, čímž se o jedno číslo odpoutá od spoludržitele toho rekordu, tedy Jaroslava Kulhavého. Tak už to tedy vypadá, že skutečně Ondřej Cink to má rozjeté tady ve stupně na zlatou medaili. Pro stříbro nejspíš Jan Sáska si zamíří a na bronzové příčce momentálně Hojka před Černým. Ze stupna Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport? To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
1: Radiožurnál posloucháte ve 14 hodin a 30 minut. Poslechněte si zprávy, Máje Kateřina Soucidisová.
2: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna proto varuje, abyste na ně nezadávali osobní ani bankovní údaje. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí během letních prázdnin platnost. Podle ministerstva vnitra se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, expresně pak do 5 pracovních dnů. Americká armáda osmou noc po sobě útočila na Írán. Velitelství amerických sil na Blízkém východě oznámilo, že jde o pomstu za dva zabité vojáky v Jordánsku, kteří zemřeli při íránském odvetném útoku. Cílem měly být pobřežní radary, protivzdušná obrana anebo sklady raket a dronů. Írán odpověděl střelbou na americké základny v Kuvajtu. Městská policie v Ostravě nabízí o prázdninách bezplatné kurzy sebeobrany. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, povedou každé úterý tréninky pro veřejnost. Rezervace není potřeba. Zájemci můžou přijít přímo do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Sport. Cyklistka Tereza Tvarušková ovládla závod žen na republikovém šampionátu horských kol ve stupně. Podrobnosti z mužského závodu v olympijské disciplíně cross country má Vladislav Janouškovec.
3: Největší favorit Ondřej Cink míří za svým osmým titulem mistra České republiky. Jeho náskok na druhého Jana Sázku je už více než 30 sekund a tak Ondřej Cink si poměrně bezpečně hlídá teď vedení v tomhle závodě. Třetí momentálně Hojka. Sestup na Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Hvězdonic a zdržení na Pražském okruhu. Na D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Sázavu. Na 30. kilometru se dojíždí do kolony, na 26. kilometru šetří nehodu, teď už ve stoupacím pruhu zpoždění 15 minut. Na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení u Ořechu po demolicích mostů. Mezi 17. a 19. kilometrem se jede jedním pruhem. Z obou stran jsou půlhodinové kolony od Lohkova z 15. kilometru směrem na D1 od sjezdu na Jinočany. Na začátku dálnice D6 v Praze směrem do Karlových Varů na půltém kilometru odklízejí následky nehody. Jede se jen odstavným pruhem a brzdí to nájezd z Pražského okruhu. Opatrně při sjezdu z okruhu náhle se brzdí do zastavení. Na řadě míst hlásíte bouřky, popadané stromy. Náš zpravodaj jede po silnici 55 z Břeclavy do Veselí nad Moravou a hlásí komplikace u Hodonína u odbočky na Dolní Bojanovice.
6: Jak to byla ta bůrka, tak tam stojí hlásiči a dráty elektrického vedení jsou nízko nad vozovku, takže oni pouštějí len osobáky a karavany alebo zadky se musela otáčet.
5: Náhradní trasa případně přes Lužice. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most řeší hromadnou nehodu v levém pruhu, regulují provoz v tunelech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Místy už se objevují bouřky, přehánky a taky déšť. Večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě až kolem 29. Tolik zprávy.
4: Radiožurnál Sport.
7: Poslouchej Sport.

Je to definitivní, fotbalista Antonín Růsek přestoupil ze Sigmy Olomouc do Jablonce, kde už hostoval v podzimní části minulé sezóny. Je mu 27 let, nikdo mu neřekne jinak než Tony a podepsal se Severočechy blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu. Antonín Růsek měl formu především v závěru minulého ročníku šance ligy, skoroval ve 3 ze 4 zápasů na stavby, přesto v Olomouci nezůstal a změnil působiště v nejvyšší české soutěži. Teď aktuálně před startem nového ročníku má 131 start, během kterých dal 25 gólů. No a s Jabloncem to můžeme doplnit, což mohlo být také lákadlo, ho čeká kvalifikace konferenční ligy.

0: To byly Mighty Oaks a Hit Brother ve vysílání Radiožurnálu Sport 20 minut před 3 hodinou odpoledne. Cyklistka Tereza Tvarůšková ta už ovládla závod žen na republikovém šampionátu horských kol ve Stupně. Podrobnosti z toho mužského elitního závodu v olympijské disciplíně, tedy cross country, tak ty dodáme za chvíli společně s Vladislavem Janouškovcem. Cyklisté se už totiž blíží do cíle, teď ale úplně jiné odvětví, jiný sport. Obhájit Czech Bowl trofej pro nejlepší tým nejvyšší domácí soutěže v americkém fotbalu, tak to se pokusí hráči Vysočina Gladiators. Finálový zápas odehrají v Nitře, kde se jim postaví domácí Knights, kteří ve stejné soutěže triumfovali před 2 roky.
1: Pojďte i do toho tréninku dát maximum, bude tam hodně týmových věcí, ať projdeme co nejvíc věcí v týmu. Ať jsme co nejvíc připravený, jo?
2: Roman Fiala jako hráč získal z Gladiátory 3 Czech Bowly. Letos ho čeká premiéra v pozici hlavního kouče.
3: Nevím, jestli na začátku se někdo čekal, že skončíme základní část 9-1. Jo, 9 vítězství, 1 porážku, i ta porážka byla fakt jako těsná.
2: Nejtěžší úkol, ale před Gladiátory ještě stojí. Poprvé obhájit Czech Bowl.
3: My jsme takový tým lichých roků, dalo by se říct, tak doufám, že se nám to letos povede zlomit a uděláme pro to maximum. Oni obecně tam mají skvělý playmakery. V podstatě v tuto chvíli tam mají na pozici wide receivera v tuto chvíli rekordmana České ligy, ať už v počtu nachytaných jardů nebo touchdownů, že letos zlomil vlastně rekord.
4: Chalani, na loptu! 23!
2: Vysočina zvládla i změnu na klíčové pozici quarterbacka. Jana Dundáčka letos nahradil Vít Bezecný.
5: Pro mě to je první Czech Bowl jako starting quarterback, ale vlastně už třetí v pořadí s týmem a to, že vlastně budu moc hrát se spoluhráčema, kterýma se známe takhle dobře, je pro mě jako úžasná zkušenost.
2: Kromě protihráčů se připravuje i na prostředí, které vnitře připraví domácí fanoušci.
5: Ta jejich podpora tam určitě bude veliká. Co jsem tak jako slyšel, počítá se s nějakýma 3000 fanouškama a ještě stadion pod Zoborom je akusticky velmi dobře zařízený, že tam je fakt slyšet každý slovo, takže to bude rachot.
2: Boj o 4. Czech Bowl v historii zahájí Gladiators v neděli o 16:30 odpoledne. František Jirků, Radiožurnál.

0: Fotbalisté Argentiny a Španělska večer nastoupí ve finále mistrovství světa. Zatímco Španělé, tak ti budou usilovat o druhý triumf v historii. Jihoameričané se můžou stát prvním týmem od roku 1962, který titul obhájí. Zápas bude mimo jiné soubojem argentinského kapitána Lionela Messiho a jeho nástupcem v Barceloně Španělem Laminem Yamalem. Právě o Yamalovi mluvil na setkání s novináři Lionel Messi.
1: Lamin je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu, ale my uděláme všechno pro to, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
0: Finále mezi Argentinou a Španělskem začne na stadionu v New Jersey ve 21 hodin. My ho odvysíláme v přímém přenosu. Spolu komentovat bude Pavel Horvát.

0: Cyklistka Tereza Tvarušková ovládla závod žen na republikovém šampionátu horských kol ve Stupně. Na západě Čech teď aktuálně finišuje mužský závod v olympijské disciplíně cross country a závěr vidí náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Stupno, část obce Břasy je teď zalité sluncem, no a několik desítek fanoušků očekává netrpělivě příjezd nového šampiona, no nového. Ondřej Cink vyhraje mistrovství České republiky v cross country horských kol už po osmé a tím se osamostatní na čele té historické tabulky od velké legendy Jaroslava Kulhavého. Olympijský vítěz má na kontě 7 českých titulů, no a Ondřej Cink, 34-letý biker, v tomhle závodě začal poměrně opatrně. Na začátku v prvním kole se na čele pohybovala 4 závodníků, 4 cyklistů. Jan Sáska, Jan Zatloukal, byl tam také Krištof Bažant, ale pak se vlastně ten boj o prvenství zúžil na dvojici Jan Sáska, Ondřej Cink a právě druhý jmenovaný, tedy hlavní favorit a největší česká osobnost ve světě horských kol, co se té mužské kategorie týče. Ondřej Cink se vlastně osamostatnil v závěru toho třetího kola. Když se dívám na ty mezičasy, tak Jan Sáska ztrácel na tom posledním už nějakých 40 sekund na Ondřeje Cinka a tak teď už jenom neuvěřitelná smůla by teď připravila Ondřeje Cinka o ten osmý mistrovský titul. Závodník, který to tady velmi dobře zná ve Stupně, pochází vlastně z nedaleka, z újezdu u Svatého kříže. Teď už je tady očekáván diváky v té cílové rovince. Já ho zatím tady ze své komentátorské pozice Radiožurnálu Sport nevidím, ale každou chvíli už Ondřej Cink bude v cíli. Druhý by měl dojet do cíle Jan Sáska, no a na místě třetím by to měl být Patrik Černý. Teď tady už místní hlasatel zvyšuje intenzitu svého hlasu, a to protože skutečně už vidíme v poslední zatáčce Ondřeje Cinka, ten ještě zrychluje, určitě hlavně pro fanoušky, kteří mu tady teď tleskají a podporují ho. No, historie je přepsána v tom duchu, že právě teď se Ondřej Cink stává po osmé mistrem České republiky v cross country horských kol. Zdá se, že překonal zdravotní problémy, které ho provázely v tom posledním klání světového poháru. Teď už se objímá se svými nejbližšími v cíli, no a bude moci tedy slavit zisk mistrovského titulu. Za malou chvíli by do cíle měl dorazit také druhý Jan Sáska, počkejme si ještě na něj, no a pak už by to měl být boj o třetí místo. To zatím držel zmíněný Patrik Černý, je tam ale také František Hojka, který by ještě rád zabojoval také o zlatou medaili a nejenom o bronzovou. Právě mezi Černým a Hojkou totiž jde o to, kdo bude mistrem republiky v kategorii do 23 let. No a teď tedy Jan Sáska v cíli, je z toho stříbrná medaile, myslím, že může být česká dvojka spokojená i s tou druhou pozicí tady ve Stupně. No a teď ještě tedy souboj o to třetí místo mezi Černým a Hojkou. Ty ještě nevidíme v cílové rovince. Můžu doplnit, že mistrem republiky v kategorii juniorů se stal Ondřej Plic. V kategorii žen to byla Tereza Tvarušková, do 23 let mezi ženami triumfovala Simona Spěšná, no a mezi juniorkami Barbora Bukovská, královna české cyklistiky, a teď už se tady raduje ve cílové rovince. Je to František Hojka, který tedy vybojoval bronzovou medaili a stává se mistrem republiky v kategorii do 23 let. Tolik ode mě tedy ze Stupna. Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.

0: jedno mistrovství světa střídá v Americe druhé.
1: Na řadě jsou teď vodní slalomáři.
0: Ti čeští mají na co navazovat. Z loňského šampionátu obhajují 6 medailí.
2: Silver medal. Jakub Kretský representing Czech.
3: Kdyby mi někdo řekl, že budu druhý na mistrovství světa, tak se mu vysměju možná, protože to je úplně něco neuvěřitelného, být druhý nejlepší v tom, co děláte. Bylo mě to hodně. Jsem si to vždycky přál.
2: Winner of the bronze medal, Jiří Priskevec.
4: Krásný, já jsem strašně rád, že jsme tam takhle oba dva a že společně budeme na stupních.
5: Bronze!

0: bych na to taky mohl mít, že by se to mohlo podařit a je to super.
1: Tentokrát hostí vodní slalomáře Oklahoma City, kde budou za 2 roky pádlovat o olympijské medaile.
2: A právě teď a tady také začíná kvalifikace na příští letní hry.
1: Vodní slalomáře sleduje od 20. do 25. července přímo na místě reportér Jan Suchan.
2: Fandi českým barvám u rádia.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy já s nimi Kateřina Cousirisová.
4: Statisícům Čechů v létě končí platnost občanských průkazů a cestovních pasů. Ukrajina se stala terčem jednoho z největších ruských útoků od začátku invaze. Fotbalisté Argentiny a Španělska se večer utkají ve finále mistrovství světa. Nehoda brzdí provoz na D1 na 209. kilometru směrem do Brna. A zítra bude na jihu většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle přehánky. Teploty až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Do konce srpna vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Vyplývá to z dat, která ministerstvo vnitra poskytlo Radiožurnálu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas je vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
5: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činný správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2000 korun.
4: I děti totiž musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní pas. Rusko v noci vyslalo na ukrajinský Kyjev přes 40 balistických raket, nejvíce od začátku invaze. Na síti X to uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sibiha. Ukrajinské úřady zatím hlásí nejméně jednu oběť.
6: Rusko nasadilo střely různého typu, včetně desítek raket Iskander, hypersonických střel Zirkon a dronů. Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval, že zasáhli i vícepodlažní obytný dům. Podle BBC hlásilo údery nejméně 5 kyjevských čtvrtí. Další ruské rakety a bezpilotní letouny dopadly na 20 různých míst na Ukrajině. Oznámila to ukrajinská armáda. Uvedla taky, že její síly zasáhly 2 ruské tankery v Černém moři a jeřábové plavidlo v Azovském moři. Všechny 3 cíle podle ukrajinské armády sloužily k podpoře ruských válečných operací na Ukrajině. Helena Berková, Radiožurnál.
4: Pět a taky v 6 hodin odpoledne v Brně bude speciální prohlídka včelína, kde Johann Gregor Mendel prováděl své pokusy se včelami. Domek je v zahradě augustiniánského opatství. Návštěvníky přivítá průvodce v kostýmu slavného vědce a řeholníka. Dříve byl včelín přístupný jen zvenku. Nově bude jeho návštěva interiéru součástí běžných komentovaných prohlídek klášterní zahrady, říká Adam Přatka z Mendela Muzea Masarykovy univerzity.
7: Jedná se o ten původní Mendlův včelín, postavil se ho v roce 1871. Dlouhou dobu byl zavřený, za doby komunistů a i teď po 90. letech. A před zhruba 3 lety byl vlastně obnoven a teď jsme se právě rozhodli udělat takovou menší expozici vevnitř, otevřít to takhle návštěvníkům.
2: Sport.
8: Fotbalisté Argentiny budou chtít dnes večer obhájit titul mistrů světa. Ve finále vezvou Španěli. Utkání v New Jersey začne ve 21 hodin českého času a v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. A Tereza Tvarušková si dojela pro zlatou medaili v olympijské disciplíně cross country na republikovém šampionátu horských kol. V západočeském stupni jsou v cíli už i muži a bližší informace má Vladislav Janouškovec.
9: Vítězem závodu mužů se stal Ondřej Jecink, který získal svůj 8. titul mistra republiky, druhého Jana Sásku porazil o 45 sekund, když se odpoutal v závěru 3. kola. Třetí František Hojka slaví titul mezi muži v kategorii do 23 let. Zestupna Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Holubic a kolony na Pražském okruhu. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov u Brna na 209. kilometru hlásíte nehodu.
11: Do sebe ťukly asi 3 nebo 4 vozy, takže z toho levého zúžení, z toho pruhu, tak přejíždí auta do pravýho, jo?
10: Brzdí se za sjezdem na Rusínov na 215. kilometru, fronta 1 40 minut. Dá se jet z exitu 216 po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Rohlenky. Pozor, sjezd na Rusínov se začíná plnit, včas se řaďte vpravo. Na D1 v Posázaví směrem do Prahy je silný provoz, poprvé se teď zpomaluje na 41. kilometru. Zpozorněte ještě za sjezdem na Chodce Rady, na 29. kilometru hlásíte stojící auto.
12: Vozidlo u středových chodidel, vozidlo nezasahuje zatím do levého pruhu, je označeno trojúhelníkem, ale má ho asi 20 metrů za sebou, je na blikačkách, uvnitř jsou nějací lidé, asi čekají na odtahovku.
10: Na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení u Ořechu po demolicích mostů mezi 17. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště se teď kolona rozjíždí, tam už se jede dvěma pruhy, směrem na D1 je zatím fronta od sjezdu na Jinočany na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude na jihu většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnost a srážky obývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy.
0: It's lights out and away we go. Odstartovala velká cena Belgie. Formule 1, tamní okruh patří k nejoblíbenějším a také je to jedna z největších výzev v celém kalendáři královny motorsportu. Měří 7004 metry, je to nejdelší trať v sezóně, celkem 19krát musí závodníci zatočit a z toho 10krát doprava, 9krát doleva. Okruh má taky dlouhé rovinaté úseky, ty zaručují množství předjížděcích manévrů, ale také technický druhý sektor. Ten zas prověří zručnosti pilotů, navíc když teď v Belgii se stahují mračna a pomaličku, ale jistě začíná pršet. Do závodu z pole position vyjel lídr šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Spolu s 19-letým pilotem se Vespa postavil do první řady Nizozemec Max Verstappen, ten závodí za Red Bull. Jak se oběma start povedl, zeptáme se Davida Prouzy už za chvíli.
2: Radiožurnál Sport
1: a Mikuláš Jáša.

0: Červená světla zhasla a velká cena Belgie sezóny 2026 byla před několika málo minutami odstartována. Jak se vstup do závodu Vespa podařil, kdo ho zvládl nejlépe a kdo pozdě sešlápnul plyn, na to se ptáme Davida Prouzy. Dobré odpoledne, tak jaký byl start velké ceny Belgie vozů Formule 1?
1: Hezké odpoledne, dramatický, musíme říci, protože se bojovalo o první místo a pak následně také o ty další příčky na pódiu. Pojďme říct to zásadní, tři kola odjeta. V tuhle chvíli se nejede naplno, protože na trati je takzvaný safety car, neboli zpomalovací vůz, který léta už pilotuje Bernd Meilander. A to z toho důvodu, že George Russell kolidoval s Lewisem Hamiltonem v souboji o v tu chvíli asi čtvrtou příčku. Russellovi se úplně start nepovedl, pak se to snažil dohnat a potom drobném, opravdu droboučkem kontaktu, který podle mě se vyhodnotí jako závodní incident, tak se dostal do štěrkové zóny, ze které už nedokázal vyjet, a tak samozřejmě kvůli tomu vyjel právě na trať safety car, ale znamená to, že Kimi Antonelli nepřijde o svůj náskok nad Russellem, spíše ho velmi pravděpodobně zvýší a Russella se může, nebo přes Russella se může přehnat i Lewis Hamilton v tom celkovém hodnocení mistrovství světa. Pro Antonelliho velmi dobrá zpráva, protože právě se svým stájovým kolegou Russellem bojuje o titul mistra světa. Takhle Ital to má o poznání snazší, i proto, že i když ho Max Verstappen po startu předjel, tak mu to vlastně na další rovince okamžitě dokázal vrátit a v tuhle chvíli právě mladičký italský závodník Kimi Antonelli je na první pozici. Za ním Charles Leclerc z Ferrari, třetí Max Verstappen, ale jak jsem říkal, v tuhle chvíli se naplno nejede.
0: S Davidem Prouzou se bavíme o velké ceně Belgie, respektive o začátku této prestižní velké ceny Grand Prix, chcete-li. První desítka startovního pole začala na středně tvrdých pneumatikách. Až 13. Norris, tak tento zkouší na tvrdé sadě. Mluvili jsme o tom, že nad okruhem se pohybují tmavé mraky, takže by nakonec zapršelo. A Davide, kdyby, tak jaký to může mít vliv na závod?
1: No, vlastně by to nebylo úplné překvapení, protože nad okruhem Spa-Francorchamps prší docela často, obzvlášť v tom termínu, kdy se závodí právě v Belgii, ale také je potřeba říci, že tentokrát se jede o něco dříve, než tomu normálně bývá, a tak v ardenských lesích v tuhle chvíli zatím sucho, byť pár kapiček asi na okruh spadlo, ale ta předpověď meteorologická, kterou v podstatě každý tým má k dispozici, tak mluví o 10, možná 15%, takže to minimum, co už spadlo, troufnu si tvrdit, že už nemá vůbec vliv na stav pneumatik, respektive na závodění na okruhu, protože jak to rychle spadne, tak to také velmi rychle uschne. Ten asfalt se hodně ohřívá právě tím, že po něm závodí a jezdí monoposty Formule 1, takže troufnu si tvrdit, že to, co spadlo, opravdu nebude mít na závod úplně vliv. Muselo by se rozpršet více a v tu chvíli bychom samozřejmě měli velice atraktivní závodění, protože máme nová pravidla, novou sezonu, nové pohonné jednotky a pochopitelně nikdo úplně přesně neví, jak se na daném okruhu ty vozy budou v dešti chovat. Takže určitě by to bylo zajímavé a myslím si, že by se to určitě nelíbilo Kimimu Antonellimu, který má velmi solidně rozjetý závod, po čtyřech kolech vede a jeho hlavní rival, jak jsme říkali, George Russell, už ve velké ceně Belgie nepokračuje.
0: Mluvil si o tom, že nepokračuje George Russell už v té předchozí odpovědi. Už se ví, kdo za tu nehodu může, potrestali někoho komisaři?
1: Bude se to řešit, Lewis Hamilton bude vyšetřován závodními komisaři. Jak jsem říkal, přišlo mi to spíše jako závodní incident, oba byli v té zatáčce velmi podobně po startu, zejména v tom prvním kole bývají na tyhle incidenty komisaři, řekněme, takový vlídnější, pokud jde o potenciální trestání jezdců, ale samozřejmě, kdyby Lewis Hamilton dostal 5-sekundovou penalizaci, tak jak se říká ve fotbale, traťový komisař by si to pravděpodobně obhájil. Teď se už zase začíná závodit, George Russell tedy už ne, ale všichni ostatní jedou, safety car je pryč a Kimi Antonelli zatím zdá se celkem komfortně hájí tu první pozici.
0: 15 hodin 15 minut, tedy nějaká čtvrt hodinka utekla z velké ceny Belgie, o které jsme teď mluvili ve vysílání Radiožurnálu Sport s Davidem Prouzou. Davide, těšíme se na další vstupy. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: Mluvili jsme o Formule 1, teď jiný závod, cyklistický. Před volným dnem jede peloton Tour de France další náročnou horskou zkoušku, do které vyrazil s posíleným náskokem ve žlutém trikotu vítěz sobotní etapy Tadej Pogačar. Slovinský favorit míří za pátým vítězstvím na Tour, v horách je takřka nepřemožitelný a na svém kontě má po 4 etapových vavřínech už 4,5 minuty k dobru na druhého Jonase Vingegaarda z Dánska. Více teď o nejslavnějším cyklistickém závodě s Martinem Charvátem. Martine, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Martin přišel do studia s červenými sluchátky ve žlutém. Ne úplně trikotu, ale tričku s logem Tour de France. Památka na nejslavnější závod? Přímo zde ještě.
1: Přímo památka. I když vlastně ano, já jsem to dostal jako dárek a ano, bylo to vlastně z Tour de France přímo tehdy. A jak vidíš, to tričko už je hodně seprané, ale mám ho rád.
0: Jak se vyvíjí další etapa Tour de France?
1: Vyvíjí se tak, že už se konečně utvořil únik dnem. Běžně to v horách bývá poměrně rychlou, relativně rychlou záležitostí. Také start té dnešní etapy byl dost horský, možná pro někoho kopcovitý z těch profesionálů, protože tam nebyly úplně nějaké extra výrazné kopce, ale do kopce celkově to bylo poměrně dost. No a více než 90 kilometrů trvalo, než se utvořil únik, což je vlastně více než polovina dnešní etapy, ze které méně než 90 kilometrů zbývá. A v čele závodu je 24členná skupina, ve které není ani jeden z Čechů, ani Jakub Otruba, ani Matyáš Vacek, ani Pavel Bittner. Peloton na tuto skupinu ztrácí už 2 minuty, to znamená, že už je to poměrně jasně dané, že tato skupina je v tom takzvaném úniku. No a mezi těmi únikáři jsou 4 zajímavá jména, jednak Švýcar Fossard, což je možná to méně známé z nich, ale především je tam Brit Tom Pidcock, který včera ztratil to, co si předevčírem trochu najel, ale stále jeho celková ztráta je 8minutová na Tadeje Pogačara, což vzhledem k tomu, jaké tam jsou rozestupy, tak je zkrátka umístění v té nejlepší desítce. Za ní už je Egan Bernal, který má více než 15minutovou ztrátu, a za ním Belgičan Van Wilder, což je také muž, který patří mezi ty, kteří by chtěli být co nejvýše v tom celkovém pořadí. No a dnes by samozřejmě chtěli zaútočit na etapové vítězství. Hodně dlouho trvalo to utvoření úniku, ne tak kvůli stáje tady Pogačara, což bývá většinou tím důvodem, ale kvůli tomu, že stáj EF Education First, když přeložím tu zkratku písemnou anglickou, tak se snažila to dlouho roztrhat a ne všichni být spokojeni s tím, jakže vlastně ten únik je utvořený. Teď už vypadá to, všichni spokojeni jsou, protože peloton během chvíle, co povídám, tak nabral dalších 15 sekund ztráty, takže vlastně je poznat, že peloton si teď v uvozovkách trochu odpočívá předtím, než přijde hodně ďábelský závěr dnešní etapy.
0: K tomu se teď budeme věnovat, protože čelo závodu přejelo v Leácu takový brdek a ještě zhruba 35 kilometrů povede podobným zvlněným terénem. Právě před začátkem toho brutálního výšlapu, teď mě případně oprav, je to Col de la Crosette?
1: Col de la Crosette, to je ten první, ale podstatné je to závěrečné dnešní stoupání na plateau du Soulasson, což je 11 kilometrů s průměrným sklonem 9%, což pro někoho, kdo si to chce představit a jenom jako amatér jezdí na kole, tak je to takové to, když alespoň trochu máte fyzičku, tak už si tam dáte jako takové to malé kolečko, v úzovkách, laicky řečeno, a už se vám jako hodně špatně šlape, už to prostě není nic příjemného, že byste jeli do mírného kopce, točili nohama a nějak jste sám dostali. Tohle už je jako opravdu hodně nepříjemné pro amatéry, už jako velice takzvané kousající do vašich nohou.
0: Víc nepříjemné než Tourmalet.
1: No tak to zase ne, protože to je delší stoupání. A s průměrným sklonem tuším, že jen o trochu menším, a zejména na Tourmaletu je několik těch takzvaných ramp, které jsou z více než 10% sklonem. I tady na plateau du Soulasson jsou, nicméně tady jde o ten dlouhodobý průměrný sklon, který je opravdu velmi prudký, ale i tebou zmíněné Col de la Crosette, což je relativně krátký kopec, něco přes 4,5 kilometru, ale průměr 11% je opravdu hodně moc.
0: Mluvíš o stoupáních, o kopcích, máme tedy očekávat, že zase vyhraje Tadej Pogačar.
1: Ten rozestup pelotonu je malý, nečekám, že by to tady Pogačar nechal ujet na mnoho, i kvůli tomu, že tam je Tom Pidcock v tom úniku. To složení toho úniku je vždycky tak nějak určující, kdyby tam byli závodníci, kteří všichni mají třeba dvouhodinovou ztrátu na nejlepší desítku, tak to by z té nejlepší desítky nikdo neměl nějakou extra motivaci tam útočit, kdyby zrovna nepotřeboval etapové vítězství. Ale tady, tím, že tam je Pidcock, tak nejenom tady Pogačar, ale i ti, kteří tam jsou těsně za ním, ať už to je Sexas, ať už to je Vingegaard, ať už to je ta dvojice z Red Bull Bora Hansgrohe, tedy Evenpool a Lipovic, tak budou mít motivaci nějakým způsobem ten únik nenechat ujet na mnoho. A když neujede na mnoho, tak potom Pogačar bude velmi pravděpodobně tím nejsilnějším, přestože Richard Carapaz, který právě jezdí za tu stáj Education First, která se snažila utvořit ten únik, tak by dnes mohl být velmi silný. Už jsem několikrát pokoušel nastoupit a uvidíme, jestli se nepotřeboval příliš mnoho sil.
0: O 15. etapě cyklistického závodu Tour de France jsme teď ve vysílání Radiožurnálu Sport mluvili s Martinem Charvátem a pochopitelně ještě o ní mluvit budeme.
1: Hodně, díky.
0: Naslyšenou.

0: časem odpočinku.
1: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka po čáře. Fantazie, fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
3: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.

0: české medaile,
1: tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
4: A Radiožurnál posloucháte i teď v půl čtvrté odpoledne. Naše zprávy má pro vás Kateřina Couserisová.
5: Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu přišly kvůli krácení státní dotace o část peněz. Bezplatnou non-stop pomoc provozuje organizace Cesta z krize. Podle ní hrozí, že bude muset omezit svůj provoz anebo ho dokonce ukončit. Jedna z linek je přitom povinnou službou podle evropských pravidel. Už teď kapacita nestačila všem zájemcům. Organizace proto vyhlásila sbírku. Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotazy serveru irozhlas.cz zatím nereagovalo. Přilákat víc čínských občanů do Česka. To je jedním z hlavních záměrů cesty předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD do Číny. Dnes tam odletěl společně s podnikatelskou delegací. Okamura chce během pětidenní cesty jednat například o zrušení vízové povinnosti pro Čechy. Lesní požár ve Španělsku asi 100 kilometrů od Madridu už zničil více než 12 000 hektarů porostu. Oheň se od čtvrtka dál šíří a úřady kvůli němu museli evakuovat několik stovek lidí. Zatím nemá žádné oběti, informuje o tom agentura AFP. Požár zasáhl zalesněnou horskou oblast, do které spadá přírodní park Sierra Norte.
2: Sport.
5: Fotbalista Antonín Rusek přestoupil v první lize ze Sigmy Olomouc do Jablonce. Na severu Čech už hostoval v podzimní části minulé sezóny a v té nadcházejícího s Jabloncem čeká kvalifikace konferenční ligy. 27-letý útočník podepsal s klubem blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Holubic a kolona v Posázaví. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 218 počítejte s kolonou. Téměř hodinu se popojíždí do omezení na 209. kilometr, tam řeší nehodu v levém pruhu. Plní se tak už i sjezd na 226. kilometru. Na souběžné silnici je fronta od Holubic k Rohlence. Na D1 v opačném směru pojedete pomalu od nájezdu z Ostravské z 204. kilometru k místu nehody v protisměru necelých 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou pojedete v koloně mezi 75. a 73. kilometrem. Provoz brzdí stojící vozidlo v pravém pruhu. Na D1 směrem do Prahy tradičně silný provoz v Posázaví od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru se jede různě pomalu až k Pražskému okruhu. Sjížděte z dálnice se nevyplatí. Ještě pozor, na 29. kilometru stojí u středových svodidel porouchané auto. To už je označené šipkou. A silnice 55 z Břeclavy do Veselí nad Moravou je po bouřce u Lužic neprůjezdná. Spadlo tam elektrické vedení. Provoz odklánějí přes Hodonín po Velkomoravské. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Večera v noci bude většinou jasno až polojasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy, v noci teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích ojediněle naměříme jen kolem 5. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál.

0: To byla neoficiální ústřední píseň sportovní videohry FIFA 04, song Jerk It Out od kapely Caesars. O fotbale budeme mluvit ještě dost a dost ve vysílání radiožurnálu Sport, teď o Formule 1. Věci se dějí na okruhu v Belgii, kde se jede velká cena a sleduje ji reportér David Prouza.
1: 16 kol odjeto ze 44 z velké ceny Belgie v čele Kimi Antonelli z Mercedesu, což je také lídr celkového seriálu mistrovství světa a dost možná zvýší svůj náskok, protože jeho asi největší soupeř, stájový kolega George Russell, tak v tuhle chvíli už nepokračuje v závodu. Možná už jste o tom slyšeli v tom minulém vstupu na radiožurnálu Sport. Po kontaktu s Lewisem Hamiltonem se dostal Russell do štěrku a už se nedokázal dostat zpátky na trať. Mluvil jsem o tom, že mi to přišlo jako závodní incident, kde by nebylo nutné někoho trestat. Traťoví komisaři ředitelství závodu si ale mysleli něco jiného a tak Lewis Hamilton má už teď 5-sekundovou penalizaci, krouží na 4. místě, ale v momentě, kdy zajede ke svým mechanikům, tak bude čekat 5 sekund, než se vůbec pustí do jeho pneumatik. Případně pokud by si tu 5-sekundovou penalizaci ponechal a udělal klasickou zastávku, tak se mu 5 sekund přičte v cíli, ale dá se očekávat, že právě těch 5 sekund bude Hamilton čekat v boxech. No a pokud je o potenciální penalizace, tak se vyšetřoval taky Charles Leclerc z Ferrari a Oscar Piastri z McLarenu. Tam mi to přišlo o poznání ostřejší. Očekával jsem, že Leclerc penalizaci dostane a zcela pro mě nečekaně. Naopak tady ředitelství závodu to vyhodnotilo jako věc, kterou se trestat nemusí nebo kterou se zabývat nemusí. A tak Charles Leclerc, i když řekl by, že trochu zavřel dveře Oscaru Piastrimu v souboji o 4. až 3. místo, tak pokračuje dál. V tuhle chvíli tady Antonelli na prvním místě zhruba o 2,5 sekundy před Maxem Verstappenem z Red Bullu, na 3. příčce Charles Leclerc z Ferrari.
0: Ale Nizozemec Max Verstappen kopl do vrtule a ujíždí soupeřům. Pomalu, ale jistě dotahuje vedoucího Itala Antonelliho. Nejrychlejší nicméně časy zatím jezdí Lando Norris. Je to skvělá práce od úřadujícího mistra světa.
1: Záleží, jak se na to díváme. Lando Norris v tuhle chvíli na opačné strategii, protože kvůli penalizaci startoval až 13., takže má jinou specifikaci pneumatik, má ty takzvaně tvrdé pneumatiky, které vydrží déle, ale zároveň nejsou tak rychlé, ale v danou chvíli, kdy už je od 18 kol odjeto, tak se samozřejmě dostávají do takového toho optimálního okna, když použiju terminologii Formule 1, a to znamená, že Norris teď celkem pohodlně zajíždí rychlá kola, ale znamená to také to, že časem se mu ty pneumatiky opotřebí, bude muset i on ke svým mechanikům, ale později v závodě. Teď se odstartovala ta první vlna návštěvy v boxu a Max Verstappen, jeden z prvních z těch vedoucích jezdců, využil právě téhle možnosti, to znamená, že z 2. místa klesne na 6. a bude se snažit o to, aby teď s těmi čerstvými gumami, které má nazuté na svém Red Bullu, zajížděl co možná nejrychlejší časy, tak aby dostal pod tlak vedoucího Kimiho Antonelliho a probojoval se třeba, byť možná jenom dočasně, na první příčku. No tak jak tohle dopadne, samozřejmě uslyšíte na radiožurnálu Sport, ale možná to ještě pár minut bude trvat.
0: Velkou cenou Belgie pokračuje mistrovství světa vozů Formule 1. Nejenom Grand Prix na okruhu Vespa sleduje pro radiožurnál Sport David Prouza. Davide, díky a jak si sám říkal, za chvíli naslyšenou.
1: Krásné odpoledne.
0: 15 hodin 40 minut, tohle jsou AC/DC.

0: Kapela AC/DC přitvrdila muziku ve vysílání radiožurnálu Sport, který bude vysílat v finále mistrovství světa ve fotbale, utkání mezi Argentinou a Španělskem. Začne ve 21 hodin a na značkách bude i Pavel Horvát, který bude zápas spolu komentovat. Teď k cyklistice. Tereza Tvarůšková ovládla závod žen na republikovém šampionátu horských kol ve Stupně. No a mezi muži královal Ondřej Cink. S 8 tituly je Cink novým českým rekordmanem.
1: Gratulujeme.

0: Řím nebyl postavený za jeden den, zpívalo se ve vysílání radiožurnálu Sport. My teď budeme mluvit o jiném světovém městě, a to o Novém Yorku. New York je zvyklý na pozornost celého světa, třeba při valném shromáždění OSN, novoročních oslavách na Times Square nebo při týdnu módy. Dnes i přes sobotní přívalové deště a přes problémy s toxickými splodinami z požárů bude New York poprvé hostit finále světového, nebo spíše fotbalového světového šampionátu. Stadion ten sice leží za řekou Hudson, už ve státě New Jersey, ale město New York si fotbal adoptovalo. Po dobu šampionátu ho New Yorkčané hrají doslova ve dne v noci. Jak si vyzkoušel ostatní i náš zvláštní zpravodaj ve Spojených státech amerických?
1: Je půl čtvrté ráno a město, které nikdy nespí, dokazuje, že se transformuje také do fotbalového města. Hřiště v Chelsea Parku na Manhattanu je plně osvětlené a dvě partičky tady hrají fotbal 7-7.
2: Když starosta Mamdani přišel s tímhle projektem, že během šampionátu budou hřiště v různých částech New Yorku otevřená celou noc a kdo přijde, může se přidat a hrát fotbal, tak jsem nemohl odolat. Hraju fotbal celý život, sleduju ho a je skvělé mít mistrovství světa za domem a mít možnost si s ostatními New Yorkčany takhle zahrát.
1: Svůj zápas právě dohrál a do půl těla spocený odpočívá tady na lavičce Andreas. Ten bydlí v Brooklynu, ale noční fotbal na Manhattanu se mu hrozně líbí a říká, že se snaží jezdit teď každou noc.
2: Doufám, že to nechají i po mistrovství, protože myslím, že teď nebudu schopný spát v normálních časech. Je půl čtvrté ráno, já jsem rozhycovaný, spánkový režim mám úplně na ruby, ale bylo to intenzivnější, než jsem čekal. Spřátelil jsem se tu s lidmi, které jsem tu potkal poprvé a hlavně jsme se všichni bavili.
1: Na jednom z hřišť chybí jeden hráč, takže mě okamžitě tady odchytili a už si navlékám v půl čtvrté ráno žlutý rozlišovák.
3: Tied. OK.
1: Je to zatím nerozhodně. A už jsme dostali dva góly. A modrým to docela jde. Místy je to kolotoč.
3: How come the crazy idea to come play like at 3:30?
4: Mamdani. Když se svých spoluhráčů ptám, co je přivedlo k tak bláznivému nápadu, jako přijít hrát fotbal ve 3 ráno, tak zmiňují starostu Mamdaniho a skupinka, která právě dokončila zápas na vedlejším hřišti, natáčí krátké video a vyzývá starostu, aby projekt nočního fotbalu zachoval. Během dne se v New Yorku hrává fotbal ve stylu, kdo přijde, ten hraje, třeba v Central Parku, na plážích a dalších místech, ale na noc se hřiště zavírala, takže tento noční program ve stylu brazilského Ria, kde se taky hrává celou noc, je v New Yorku novinka.
3: God willing, you know, this will continue.
4: Na areál a na zápasy tu od 11 od večera do 7 do rána dohlíží mladík, který se představuje jako Goofy.
3: We do mixed age, mixed level.
5: Chodí sem lidi různého věku, různě fotbalově zdatní, muži i ženy. Je to šance pro ty, kdo nemůžou hrát nedělní ligu malého fotbalu, nebo si chtějí jen tak kopnout po 5-10 letech. Lidi jsou tu pokaždé do 3-4 do rána, pak je to klidnější, ve 4 se i v New Yorku spí, ale od 6 už zase přicházejí. Většinu nocí tu bývá plno.
4: Andreas se mezi tím chystá k odchodu z plácku na Manhattanu a říká, že kouř z požárů v Kanadě mu teď nepůsobil problémy, i když o den dříve kvůli tomu byly i tyto noční fotbaly zrušené. Doufá taky, že to nenaruší dnešní finále světového šampionátu Španělska s Argentinou. Na zápas nejde, ale komu bude fandit o tom, co by Američan s mexickými prarodiči přemýšlí jenom chviličku. Bude to Argentina a Messi, podle něj nejlepší hráč, který kdy byl k vidění. Očekává vyrovnaný zápas a těsné vítězství Argentinců. Z New Yorku, který nikdy nespí, protože hraje fotbal, Jan Kalibar, Radiožurnál.

0: Tisíce lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo,
4: neuvěřitelné.
5: Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou Kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Monika Vrchotová. Předseda sněmovny Okamura před svou cestou do Číny jednal i s českými tajnými službami. V Indonésii se potopila loď s více než 70 lidmi na palubě. Fotbalisté Argentiny a Španělska se v New Jersey utkají ve finále mistrovství světa. Po nehodě čekejte dlouhou kolonu na D1 u Rousínova směrem do Brna. A zítra bude na jihu většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle s přeháňkami. Teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD konzultoval svou návštěvu Číny s vedením českých tajných služeb. Řekl to v televizi CNN Prima News. Delegace, složená převážně z podnikatelů, odletěla do Pekingu dnes odpoledne. Hlavními tématy budou podle Okamury podpora cestovního ruchu z Číny nebo třeba zrušení víz pro české turisty. Zároveň nevyloučil, že součástí jednání může být i případ zadržovaného Čecha v Číně.
2: U toho zadrženého Čecha konzulární činnost probíhá. Byl navštíven. Mimochodem, on je tam přiženěn a já jsem požádal, aby se mnou jel i náměstek ministra zahraničí, aby doplnil delegaci.
0: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba cesta Okamury legitimizuje postup Číny, který označil za diplomacii rukojmích. Podle něj totiž existuje souvislost mezi zadržením údajného čínského špiona v Česku a zadržením českého občana v Číně. 5 lidí, včetně 7leté dívky, zachránil rybář nedaleko indonéského ostrova Sulawesi. Podle jejich prvotních výpovědí bojovali v moři o život 3 dny. Původně cestovali na civilní lodi, která se ale potopila zřejmě kvůli silnému větru. Helikoptéry a lodě pobřežní stráže dál pátrají, jestli na moři přežil někdo další.
3: Rybáře, který 5 trosečníků z moře vytáhl, udivilo, že kromě hladu, žízně a únavy byli všichni relativně v pořádku. Zachránění vypověděli, že po potopení lodi se skupina asi 25 lidí držela na hladině pohromadě, ale silný vítr je brzy od sebe oddělil. Než se tak stalo, stihli ještě svázat pomocí lodních lan sudy a kusy korku k sobě a to jim s největší pravděpodobností zachránilo na moři život. Ztroskotání civilních lodí není v Indonésii výjimečné, protože soukromí dopravci podle policie a armády často nedodržují bezpečnostní předpisy. Lodě přetěžují a posádky neprocházejí pravidelným výcvikem. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
0: Zlín odpoledne zasáhla bouřka se silnými poryvy větru. Hasiči proto preventivně evakuovali objekty v okolí hořících trosek výškové budovy v továrním areálu. Podle statika je riziko pro stabilitu torza už vítr o rychlosti 40 km v hodině, upřesnil mluvčí hasičů Kamil Tlusťák.
4: O 14:30 odpoledne došlo k překročení statikem stanovené rychlosti větru. Momentálně probíhá evakuace budov v nejbližším okolí torza 34. budovy v areálu Svitu ve Zlíně.
5: Sport. Fotbalisté Španělska vyzvou večer ve finále mistrovství světa Argentince. Španělé můžou na titul dosáhnout po 16 letech, zatímco Jihoameričané ho obhajují. Na zisk trofeje pamatuje i golman Argentinců Emiliano Martinez, který na setkání s novináři komentoval příznivce své země.
6: Fanoušci jsou absolutně šílení v porovnání s ostatními zeměmi. Vidět je slavit v Argentině ve 2 hodiny ráno, kdy je tam teď zhruba 13 stupňů, tedy docela zima, pro nás hodně znamená. Pracujeme všichni tvrdě na tom, abychom do naší země stejně jako před 4 lety přinesli radost.
5: Utkání Argentina Španělsko začne ve 21 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne přímé vstupy. A Ondřej Cink si dal pro zlatou medaili v olympijské disciplíně cross country na republikovém šampionátu horských kol. Mezi ženami vyhrála Tereza Tvarušková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 u Holubic a na silnici 43 u Závisti. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 219 popojíždí 10-kilometrová hodinová kolona. Na 209. kilometru řeší v omezení nehodu, poslední volný sjezd je na 226. kilometru. Silný provoz je i na souběžné silnici, zejména mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na D1 z Brna do Prahy je na Benešovsku silný provoz, zpomalíte za sjezdem na Vlašim na 48. kilometru. V nesouvislé koloně se jede na 29. Tam čeká na odtah porouchané auto. Celý úsek pojedete zhruba půl hodiny. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy trvá silný provoz za Benešovem, různě pomalu se jede k Senohrabům. Na silnici 43 z Brna do Svitav za Milonicemi havarovala dodávka, blokuje pruh směr Svitavy, musí se přejíždět do protisměru a jsou tam zatím krátké kolony. A v Modřicích u Brna je ucpaný sjezd k Olympii a komplikuje to provoz v okolí.
8: Kolem Olympie všechno stojí, zřejmě tady něco opravují na nájezdu k Olympii. Dálnice stojí vlastně od Brna už až k avionu.
7: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme na jihu většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně až zataženo a ojedinělé na severu místy přehánky. Večer bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Tolik zprávy.
9: Krásné odpoledne, 5 minut po 16. hodině, taky už se tak těšíte na finále mistrovství světa. Tak třeba čekání si můžete zpestřit reprízou rozhovoru s Václavem Pilařem. My jsme s ofenzivním hráčem a pražských Bohemians mluvili ve 14 hodin 10 minut, záznam najdete v aplikaci Můj rozhlas. Dost jsme pochopitelně mluvili o Lionelu Messim, protože Pilař ten proti němu hrál a má dokonce jeho dres. Tak příjemný poslech.
1: Radiožurnál Sport
10: a Mikuláš Jáša.
9: Tohle už jsou Linkin Park a jejich hit Numb. My se po písničce budeme věnovat nejenom světovému šampionátu ve fotbale, ale taky vozů Formule 1. Vespa se totiž jede velká cena Belgie.

0: Fotbaloví fanoušci vyhlíží finále mistrovství světa. Obhájci titulu z Argentiny nastoupí v New Jersey proti Španělsku, které vede trenér s filozofickými sklony. Luis de la Fuente má s týmem úspěchy. Po triumfu na evropském šampionátu by teď rád vybojoval se španělskou reprezentací ještě možná cennější trofej.
1: Španělsko se raduje, postupuje do finále mistrovství světa.
2: Myslím si, že už samotná účast ve finále je luxus a privilegium. Jak už jsem vám před pár dny říkal, nejsem moc na klišé, pro mě je důležitý být připravený vyhrát. A teď, když je tu finále, podepsal bych to. Dostat se pokaždé do finále mistrovství světa a prohrát ho, představte si to. Ale už to bylo finále. A právě v tom spočívá jeho význam. Hrát finále mistrovství světa.
3: Od kouče španělských fotbalistů Luise de la Fuenteho se prakticky nikdy nedočkáte obyčejných výroků. A svoji trenérskou práci dělá dobře. Už od chvíle, kdy vedl mládežnické národní týmy Španělska a vyhrával s nimi. Teď se mu daří i s dospělou reprezentací. De la Fuente je také milovníkem starověkého Říma a filozofie. Třeba během aktuálního šampionátu četl Marka Aurelia a používal jeho citát: co neprospívá roji, neprospívá ani včele.
2: Myslím, že tohle jde nad rámec jednoduchého citátu o větší důležitosti úlu nad jednotlivými včelami. Důležitý je tým. Všichni hráči musí mít tuhle mentalitu, jako máme my, musí pracovat pro dobro týmu. Tohle nás dělá silnějšími. Takže to je ponaučení, na které nesmíme nikdy zapomenout.
3: A španělská fotbalová reprezentace dokazuje trenérova slova, i když má některé výrazné individuality. Soupeř Španělska, Argentina, má ale v kádru jednu velmi výraznou osobnost, která zastiňuje ostatní. Jednoho z nejlepších fotbalistů historie.
2: Lionela Messiho jsem poznal, když jsem trénoval v Sevě v mládežnické Division de Honor a hráli jsme španělský pohár této kategorie proti Barceloně. Jeli jsme k ním a hodně chvály jsem slyšel o jednom klukovi jménem Messi. Samozřejmě jsme ho od začátku bránili osobně. V 70. minutě byl stav 0-0. Hráč, který bránil Messiho, dostal žlutou kartu a tak jsem ho vystřídal. No a za 15 minut dal Messi 4 góly.
3: Vzpomínal Luis de la Fuente na první setkání s dnes 39-letou legendou Lionelem Messim.
2: Znamená to, že budeme bránit individuálně? Ne, ale budeme na něj dávat velký pozor. Stejně tak i oni budou muset věnovat velkou pozornost našim hráčům. Velkým fotbalistům je potřeba se pokaždé věnovat.
3: Finále světového šampionátu ve fotbale mezi Španělskem a Argentinou začne v 21 hodin českého času a přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: 16 hodin 17 minut, s vámi je stále Radiožurnál Sport, sledujeme Tour de France a Formule 1. Cyklisté, tak ti mají před sebou ještě zhruba 50 kilometrů do cíle 15. etapy nejslavnějšího cyklistického závodu na světě. Piloti Formule 1 ti budou v belgickém Spa ještě kroužit kolik? 7 nebo 8 kol. Kdo je ve vedení, tak to nám řekne David Prouza a spočítá za nás i ta kola. Davide, dobrý den.
1: Je to 7 kol ve vedení znovu Kimi Antonelli, lídr šampionátu. O vteřinu přibližně vede před Charlesem Leclerkem. Tihle dva jezdci si před pár koly vyměnili pozice. Připomenu, proč byl Leclerc první. Pilot Ferrari velmi dobře využil načasování výjezdu takzvaného virtuálního safety caru v momentě, kdy traťoví maršálové museli uklidit přebytečné množství štěrku na trati, tak byl vyhlášen právě ten virtuální safety car, během kterého všichni musí zpomalit na určitou rychlost a v tu chvíli samozřejmě ta zastávka v boxu je výrazně výhodnější, protože ztratíte méně času. I proto se Leclerc dokázal dostat na první pozici, ale rychlost Mercedesu Kimiho Antonelliho nakonec byla dostačující na to, aby nejen Antonelli Leclerca dojel, ale také předjel, a tak proto vede právě před monackým jezdcem zhruba o tu stále sekundu a znamená to, že si výrazně polepší v hodnocení světového šampionátu, ne tak kvůli pozici, tam bude stále první, ale bude mít výrazně větší náskok, protože do velké ceny Belgie vstupoval zpět 20 bodovým polštářem a ten se rozhodně zvětší, protože ti nejbližší pronásledovatele, ať už George Russell, ten skončil, nebo Lewis Hamilton, ten je pátý, tak jsou daleko za Antonellim. Takže se zase tak trochu více přiblíží Antonelli k tomu, že by se mohl stát ve své druhé sezóně ve Formule 1 mistrem světa, scénář, který asi nečekal vůbec nikdo, ale nutno říci, že jakkoliv má Antonelli určitě pod sebou ten nejlepší vůz možný, tak s těmi okolnostmi si zatím radí nebo dokáže poradit velmi dobře. A teď po třech momentech nebo třech víkendech, kdy nebyl na prvním místě, byl 16., 3. a 15., tak to vypadá, že to zvládne. 6 kol dokonce a stále Antonelli vede a dost možná si dojede pro 6. vítězství v sezóně.
0: Mluvíš o souboji mezi Italem a Monačanem, tedy Antonellim a Leclerkem, o první místo ve velké ceně Brazílie, ale Belgie, Formule 1. Finn Valtteri Bottas, mně se zdálo, že vůbec nepomohl Leclercovi a dlouho ho zdržoval, vlastně jako jezdec okolo pomalejší. Myslí na podobné momenty pravidla? Mně přišlo, že to bylo od Bottase až nesportovní.
1: Je to samozřejmě možná trochu chyba Bottase, trochu jeho závodního inženýra, protože tuhle informaci on samozřejmě jako pilot musí dostat. Modré vlajky za tebou se blíží vedoucí dvojice jezdců. Bottas se opravdu si dal docela na čas a myslím si, že až bude Charles Leclerc třeba rozdávat vánoční polednice, tak Bottasovi možná do Finska nepřijde od Leclerca, protože rozhodně to Monačana zpomalilo a Antonelli třeba o dvě kola dřív se vlastně dostal k tomu předjížděcímu manévru. Ale stejně si myslím, že s ohledem na to, jak kompaktní a všestranný je Mercedes v tuhle chvíli ve srovnání s ostatními monoposty, ostatními týmy, tak by se to stejně stalo. Stejně by se Antonelli dostal asi na první místo. Ale možná o trochu později. Na každý pád realita je taková, že Antonelli vede před Leclerkem. Teď je to 1,3 desetiny sekundy. Leclerc se snaží, ale myslím si, že není v silách jeho ani Ferrari, aby se ještě na Mercedes dotáhl. Ale musíme také říct si to, že Mercedes už měl řadu technických potíží v tomhle roce. Takže ještě určitě není hotovo, 5 kol dokonce. Charles Leclerc v tuhle chvíli 1,4 desetiny sekundy za vedoucím Antonellim. Na třetím místě to zpovzdálí sleduje Max Verstappen. Na čtvrté se právě teď dostal Lewis Hamilton, který předjel Oscara Piastriho. Takže pořadí na prvních pěti místech Antonelli, Leclerc, Verstappen, Hamilton a Piastri.
0: Za 5 kol skončí velká cena Belgie vozů Formule 1. My se těšíme na závěr s Davidem Prouzou. Díky a naslyšenou.
1: Krásné odpoledne.

Než se zase budeme věnovat velké ceně Belgie vozů Formule 1, tak ve vysílání radiožurnálu Sport taky jedna zajímavost. Šéf Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino během mistrovství světa nalétal tolik kilometrů, že by více než dvakrát obletěl země kouli. Agentura AP spočítala, že švýcarský funkcionář urazil 95 403 kilometry. Ještě jednou, 95 403. Obvod země je dvakrát menší, takže z toho i vyplývá, že Infantino alespoň jednou navštívil každý ze 16 stadionů, na kterých se ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku zápasy odehrávaly. A vlastně ještě odehrávají, protože mistrovství světa není u konce. V 9 večer je na programu finále Argentina-Španělsko, které vám nabídneme v přímém přenosu. A Infantino, ten bude u toho.

0: Bruce Springsteen dohrává ve vysílání radiožurnálu Sport a také dohrává, nebo spíše finišuje velká cena vozů Formule 1 v Belgii, kterou sleduje David Prouza.
1: A vypadá to stále víc a víc na vítězství Kimiho Antonelliho z týmu Mercedes, který vede o 2 sekundy před Charlesem Leclerkem. Poslední kolo už je v plném proudu v Belgii na okruhu ve Spa-Francorchamps na 3. místě. Všechno celkem v poklidu sleduje Max Verstappen, který určitě bude rád za své umístění na pódiu, protože Red Bull v tomto roce není vůbec silný. Kdo je naopak velmi silný, to je Mercedes, který teď slaví vítězství, konkrétně jeho jezdec Kimi Antonelli, 19-letý pilot, který vlétl do Formule 1 opravdu jako uragán. Ve druhé sezóně ve Formule 1 je aktuálně lídrem šampionátu, a to celkem s výrazným náskokem, protože jeho nejbližší rival, právě stájový kolega George Russell, už vypadl hned na začátku, nedokončil tenhle závod, ten náskok se výrazně zvětší. Vyhrává Antonelli před Leclerkem a Verstappenem. David Prouza, Radiožurnál.
2: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
3: Čas zpráv a Moniky Vychotové.
4: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna proto upozorňuje, abyste na něj neklikali a nezadávali své osobní ani bankovní údaje. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo vzrostl na 2267, z toho téměř 900 lidí zemřelo. Informuje o tom agentura Reuters s odkazem na aktuální vládní údaje. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května z provincie Ituri. Na tuto variantu viru zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Více než 3 miliony korun bude stát náprava povodňových škod v Ostravě Proskovicích. Správci po Odří tam vyčistí koryto potoka zanesené bahnem. Tím zástavbou lépe ochrání před možným vylitím vody z břehů. Peníze město poskytne z fondu životního prostředí. Před 25 lety měl v Česku premiéru animovaný film Shrek. Příběh zeleného zlobra, princezny Fiony a mluvícího oslíka zaujal miliony diváků a stal se jednou z nejoblíbenějších filmových sérií na světě. Diváci oceňují také český dubbing. Hlavním postavám hlasy propůjčili David Prachař, Dana Morávková a Oldřich Wiesner. Později je vystřídali David Novotný, Kamila Šprákalová a Tomáš Juřička. Postupně vznikly další 3 filmy o Shrekovi. 5. díl má mít premiéru příští rok. Sport. Ruský tenista Andrej Rubljov vyhrál antukový turnaj v Bostonu. Ve finále ve Švédsku porazil Itala Darderyho 6-4, 6-3 a získal první letošní titul, celkově 18. Večer čeká finále i českou tenistku Barboru Krejčíkovou, která se v Aténách utká s Řekyní Sakariovou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolaps na D1 u Rousínova a nehoda na D10 u Kosmonos. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ nadále kolabuje provoz. Z kilometru 220 popojíždí kolona a táhne se až na 209. kilometr. Tam v omezení řeší nehodu v levém pruhu, je to celé na zhruba hodinu a půl. Poslední volný sjezd je na 226. kilometru. Ucpaná je souběžná silnice mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru pojedete různě pomalu na 29. kilometr. Tam stojí u středových svodidel porouchané auto. Je to celé na půl hodiny. Sjíždět z dálnice se nevyplatí. Ucpaná je silnice 113 před Chocerady. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Kosmonosy opatrně. Na 48. kilometru máme hlášenou nehodu. Havarovalo tam osobní auto. Je tam krátká kolona, ovšem brzdí se prudce. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy je v Petrohradu omezení kvůli stavbě mostu. Z obou směrů jsou fronty na více než 10 minut. A na silnici 43 z Brna do Svitav za Milonicemi havarovala dodávka, blokuje směr Svitavy, musí se přejíždět do protisměru, zdržíte se krátce v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra se čeká většinou slunečný den, přeháňky se objeví hlavně na horách na severu, kde bude až oblačno. Večer má oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravě bude kolem 25. Tolik zprávy.
5: Radiožurnál Sport.
7: Poslouchej Sport.
8: 12. Popovických. Jsou dobrý po ránu, když je člověk

0: Tři sestry ve vysílání radiožurnálu Sport v přímém přenosu říkal kolega David Prouza, že Ital Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Belgie vozů Formule 1, no a navýšil celkové vedení v seriálu. Druhý dojel Monačan Charles Leclerc, třetí byl Max Verstappen. David je teď momentálně s námi ve spojení, dnes naposledy dobrý den. Bylo to zasloužené vítězství Antonelliho Vespa?
1: Krásný den ještě jednou. Já bych řekl, že nakonec ano, měl trochu smůlu s výjezdem virtuálního safety caru, díky kterému se právě Charles Leclerc z Ferrari, nakonec druhý muž velké ceny Belgie, dostal do čela a to Antonelli potvrdil tu rychlost, kterou Mercedes zkrátka v téhle sezóně má, neudělal žádnou chybu, nezaváhal a v momentě, kdy potřeboval dojet a předjet svého rivala, tak to udělal, řekl bych, velice, vypadalo to vlastně až jednoduše, jak to udělal, je to dáno tím, že Mercedes je prostě vlastně na všech okruzích plus minus nejrychlejší. Je to zkrátka skvěle postavená mašina, ze které těží hlavně tedy teď Kimi Antonelli, George Russell, který po kolizi s Lewisem Hamiltonem vlastně od třetího kola už nepokračoval ve velké ceně Belgie, tak bude samozřejmě mít úplně opačné emoce, protože mu zase možná trochu utekl ten titul mistra světa. Teď v tuhle chvíli si myslím, že ten náskok Antonelliho na Russella bude přes 50 bodů nebo respektive rovných 50, ale Russell kresne až na třetí místo. Na druhé se vyšvihne Lewis Hamilton, který skončil čtvrtý, ale i on bude ztrácet na Antonelliho docela dost. Jenom doplním, Antonelli v 19 letech připisuje šesté vítězství ve Formule 1 a šesté vítězství v této sezóně. Neuvěřitelný výkon.
0: Jsme zvědaví, jak dopadne mistrovství světa v roce 2026 vozů Formule 1. Ty už jsi měl možnost slyšet reakce prvních tří závodníků v Belgii, tak co říkali, jak hodnotili Antonelli Leclerc a Verstappen závod Vespa?
1: Já bych řekl, že se výjimečně sešla trojice jezdců, kdy všichni vlastně byli spokojení. Antonelli logicky, že zvládl se nakonec vrátit na první místo, startoval také z pole position. Leclerc určitě musel být spokojený s tím, jak se popasoval po náročném víkendu a náročné sobotě vlastně zpátky na pódium. No a Max Verstappen, který byl třetí, tak ten rozhodně vypadal možná nejspokojeněji ze všech, protože Red Bull si myslím, že asi úplně na tom pódiu být neměl. On by tam taky nebyl, kdyby George Russell dojel svůj závod tak, jak měl. Ale na kdyby, jak se říká, se nehraje. Takže spokojení všichni. Vyzvihnu jednu věc. Kimi Antonelli v 19 letech celkem v komfortu glosuje závod v angličtině, tedy ne v mateřském jazyce. Nevím, jak se na tom byl třeba Mikuláš i ty, ale já, abych v 19 pro televizi a pro miliony diváků hodnotil svůj výkon, tak to bych se asi osypal a pravděpodobně utekl. Takže klobouček pro Kimiho Antonelliho. Nejenom rychlý, ale i jazykově zručný.
0: Well, I was all right. Ital Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Belgie v Formule 1. Celou ji sledoval pro radiožurnál Sport kolega David Prouza. Davide, díky a naslyšenou.
1: Krásný den.

0: Ve 3:45 je s vámi Radiožurnál Sport, pochopitelně odpoledne. Už jenom 37 kilometrů zbývá do cíle 15. etapy cyklistického závodu Tour de France. Takhle, ono se řekne, 37 kilometrů, ale dneska je to před tím volným dnem do pořádného kopce. Ostatně, jak se ten závod vyvíjí, kdo už třeba lidově řečeno šlape vodu a kdo se naopak cítí dobře, jeví se dobře, tak to ví Martin Charvát. Dobrý den.
1: Hezký den. Ono je to profilově o tom, naznačím jenom, nebo dopovím to, co si naznačil, že teď jdou cyklisté z mírných kopců nebo menších kopců před závěrečné stoupání, které bude více než 11-kilometrové a bude poměrně hodně, ale opravdu hodně prudké a právě na tom kopci, na který se v závěru pojede, tak tam se bude končit. Jak se to vyvíjí? Je to poměrně hodně rozsekané. Teď podstatné je, že v čele je skupina závodníků, jejíž součástí je také Tom Pidcock a Tom Pidcock v tom průběžném pořadí má celkovou ztrátu na Tadeje Pogačara 8-minutovou, což vzhledem k tomu, že nejblíže za Pogačarem je Jonas Vingegaard, který má více než 4-minutovou ztrátu, tak to naznačuje, že Pidcock je stále v boji o pódium v tom celkovém pořadí po 21 etapách, dnes teprve tedy etapa 15. No a tím pádem Pidcockovi a té skupině kolem něj nedává peloton příliš velký náskok. Peloton aktuálně na čelo závodu ztrácí přibližně 2,5 minuty. V pelotonu jsou jak tady Pogačar, tak Jonas Vingegaard, tak například Remco Evenepoel nebo Juan Ayuso. Z pohledu Juana Ayusa, který je stájovým kolegou Matiase Vacka, je trochu problematické, že z té jeho stáje Little Trek už tam je Juan Ayuso sám, zatímco Evenepoel, Vingegaard, Pogačar k sobě mají 3 a více svých kolegů, takže tím následně mohou v tom závěrečném stoupání trochu pomoci a Ayusovi už nejspíš nepomůže nikdo, kromě jeho vlastních nohou.
0: A co Češi, jak se jim daří, Otroba, Vacek a Bittner?
1: Tak pro Pavla Bittnera tahle etapa nebyla vůbec, on dnes potřebuje jenom dojet v časovém limitu, potom co 3 etapy zpátky spadl, tak s jeho sedřeninami v oblasti zadních nohou a jeho pozadí, tak je důležité, aby se dal co nejdříve do pořádku a dokázal dnes dojet pouze v časovém limitu, ten dnes nemá žádný jiný úkol. Jakub Otruba, ten se nedokázal dostat do úniku, čímž vlastně jeho situace také v tomto závodě skončila, no a nebo dnešní etapě skončila.

0: No a Matias Vacek, ten hodně pracoval pro Juana Ayusa, zvláště při jednom z těch předposledních kopců před situací, ve které právě teď zhruba 30 km před cílem jsme, tak se tam snažil najet poměrně vysokém tempu, vedl peloton a jeho práce právě v tom prudkém stoupání skončila, protože Vacek není jezdcem, který by byl vyloženě na prudké kopce, nějaké, řekněme, běžné, normální kopce dokáže velmi dobře přejet a být na nich rychlý, ale prudká stoupání vzhledem k jeho tělesné konstituci na něj prostě nejsou. To je na ty, kteří vypadají, řekněme, že by se dokázali schovat za bambusovou tyč. Tak, takový cyklisté samozřejmě také jsou. Tadej Pogačar mimo jiné patří samozřejmě k ním se svou hubenou postavou.
1: 3 kilometry během toho, co jsme si povídali o 15. etapě Tour de France, ujeli cyklisté na tomto nejslavnějším cyklistickém závodu na světě. Martine, díky a naslyšenou.
0: Hezký den.

10 minut před 17. hodinou ladíte Radiožurnál Sport. Pokud držíte v rukách volant, nikam nespěchejte, jeďte opatrně. Řídítka cyklistická držel před několika málo hodinami Ondřej Cink. Vyhrál mistrovství republiky v cross country na horských kolech ve stupně, no a s 8 tituly je novým českým rekordmanem. Co na takový úspěch sám Cink říká, to uslyšíte kolem 17. hodiny a 20. minuty, tedy zhruba za 25 minut. No a ještě doplníme, že mezi ženami na Rokycansku poprvé v kariéře triumfovala Tereza Tvarušková. Gratulujeme.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný, nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdyby jsme pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Tady je žurnál 17 hodin. Zprávy a Monika Vrchotová. Silný vítr poškodil střechu základní školy Vančurova v Hodoníně. Kyjev hlásí po ruském úderu nejméně jednoho mrtvého. Ital Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Belgie Formule 1. Po nehodě kolabuje provoz na D1 u Rousínova směrem do Brna. Zítra bude většinou polojasno, na severu až oblačno s možnými přeháňkami a s teplotami do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Hasiči měli dnes kvůli silným bouřkám už zhruba 160 výjezdů, nejčastěji na jižní Moravě, kde bouřky lámaly větve i stromy. Nejvíc výjezdů, 27, evidují tamní hasiči v oblasti Hodonínska. Přímo v Hodoníně silný vítr poškodil střechu základní školy Vančurova, kterou se teď hasiči snaží zaplachtovat. Město zatím nemá přesný odhad škod. Večer chce ale začít oslovovat firmy, aby oprava mohla začít co nejdřív, říká starosta Libor Střecha z hnutí pro Hodonín.
2: Celé to oplechování té střechy je pryč. Zůstaly tam jenom ty spodní plachty a to oleťování. A začaly se uklízet vlastně tamto vrchní patro, kde je zatím lehce zatečené, takže odpojují se veškeré elektronická zařízení a hasiči teďka vlastně zabezpečují tu střechu, aby v případě dalšího deště už tam nezateklo.
0: Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Ocenil jeho lidský přístup k práci i schopnost otevírat náročná témata. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil také do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Na jeho politické kariéry byla spojená s ODS. Ruské noční útoky na ukrajinský Kyjev nepřežil nejméně jeden člověk, dalších 16 je zraněných. Informuje o tom agentura Reuters. Starosta metropole Vitalij Kličko píše o zásahu vícepodlažního obytného domu. Útok přichází den po ukrajinském úderu na sklady největšího ruského internetového obchodu. Ukrajina se už více než 4 roky brání rozsáhlé ruské agresi a téměř každodenním náletům. Kyjev v posledních měsících zintenzivnil odvetné útoky na ruskou logistickou infrastrukturu nebo rafinerie a ropná zařízení. Handicapovaní lidé nebo seniori můžou nově žádat o byty v Brně online. Umožňují to služby magistrátního portálu občana. Lidé přes něj podají žádost o bezbariérový nebo seniorský byt. Nemusí kvůli tomu chodit na úřad, což pro některé lidi s postižením může být komplikované. Pokračuje mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
3: V současné době evidujeme na magistrátu města Brna 373 bezbariérových bytů a také 1170 dostupných bytů pro seniory. Momentálně ale stavíme další dostupné byty pro seniory, a to v Holáskách a v Bystrci. Příští rok jich tak bude o 151 víc.
4: Sport. Italský pilot Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Belgie Formule 1 a po 6. vítězství v sezóně si upevnil vedení v čele mistrovství světa. Druhý dojel Monačan Leclerc z Ferrari před 3. Verstappenem z Red Bullu. No a fotbalisté Španělska vezvou ve finále mistrovství světa Argentince. Úřadující mistry Evropy povede kapitán Rodri, který si důležitost své role v týmu uvědomuje.
5: Vždycky je možnost růstu, vždycky je příležitost ke zlepšení. Jako kapitán jsem udělal další krok dopředu, pokud jde o vůdčí schopnosti. Protože spoluhráči se teď na mě asi budou trochu víc otáčet, hlavně v těžkých chvílích, při pochybách. Musel jsem se posunout, ale jinak se moc nezměnilo, máme vyspělý tým.
4: Utkání Španělsko-Argentina začne ve 21 hodin našeho času a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D1 u Rohlenky a kolona u Ostředku. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov v dopravním omezení řeší nehodu. Na 209. kilometru je stále blokovaný levý pruh. Kolona teď začíná za sjezdem na Vyškov západ na 219. kilometru a je na více než hodinu. Poslední volný sjezd je na 226. kilometru. Na souběžné silnici se popojíždí mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na D1 v opačném směru z Brna do Ostravy se hned za Rohlenkou srazila dvě auta. Na 208. kilometru blokují pravý pruh, je tam kilometrová kolona. Na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Chocerady na 29. kilometru překáželo stojící auto, to před pár minutami odtáhli. Kolona začíná u sjezdu na Divišov na 41. kilometru a začne se přesouvat na Šmejkalku. Sjíždět z dálnice se nevyplatí, navíc silnice 111 je před Divišovem ucpaná. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy před Petrohradem čekejte kolonu, provoz brzdí omezení kvůli stavbě mostu, zdržení 10 minut a na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most za sjezdem na Běchovice čerstvá nehoda, srazila se dvě auta, blokují levý pruh, popojíždí se od dálnice D11. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude na jihu polojasno, na severu až oblačno, na horách místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy kolem 25. To byly zprávy.
7: A my začneme jednou dost možná šokující informací z cyklistického závodu Tour de France. Dobrý podvečer.
1: Radiožurnál Sport
8: a Mikuláš Jáša.
7: Dvojnásobný vítěz Tour de France a i letošní šampion Giro d'Italia Jonas Vingegaard spadnul, byl ošetřovaný na místě a protože to s Dánem nevypadalo dobře, tak musela přijet sanitka, do které si Vingegaard nastoupil. A tímto nešťastným okamžikem jeho naděje na zisk žlutého trikotu definitivně skončily. K tomu pádu došlo za kruhovým objezdem, kde nevybral Vingegaard zrádnou esíčkovitou zatáčku a kolem ostrůvku vlastně z těch dlažebních kostech prostě se natáhnul a spadnul. Vingegaardovi přejeme brzké uzdravení, Tour de France od 15. etapy pokračuje bez něj. A tady Pogačar, slovinský šampion, tak ten má zase k dalšímu titulu blíž. I could stay awake. Just to

0: Ve čtvrt na šest stále je s vámi Radiožurnál Sport, který ladíte v den, kdy se bude konat mistrovství světa ve fotbale, tedy finále mistrovství světa ve fotbale. A poločasová show jako na Super Bowlu, právě finále světového šampionátu mezi Španělskem a Argentinou, dnes nabídne tuto novinku, kterou fanoušci světových šampionátů ještě nikdy v historii nezažili. Tak to všechno FIFA chystá, to už přidá Anna Skalová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Půjde o historickou premiéru na fotbalovém mistrovství světa. V poločasové přestávce vystoupí světové hudební hvězdy v čele s Madonou a Justinem Bieberem. Samotný koncert má trvat zhruba 11 minut. Další čas ale zabere stavba a následná demontáž pódia. Celá přestávka by tak měla mít až 20, podle některých odhadů dokonce 25 minut, což odpovídá době poločasové přestávky zmíněného Super Bowlu, tedy finálového zápasu severoamerická NFL. Pro srovnání běžná poločasová pauza ve fotbale trvá 15 minut. No a právě delší čas vyvolává otázky, jak moc může takové čekání ovlivnit výkony hráčů. Bývalý český reprezentační brankář Tomáš Vaclík to nedokáže odhadnout.
2: Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat, jestli třeba ten tým, který povede, jestli to pro ně bude lepší, že se bude moc líp nachystat, nebo pro ten tým, který bude prohrávat, pro něj to bude lepší. Myslím si, že celá fotbalová planeta, nebo všichni, co se s tobou dívá, tak to budou sledovat, jak ty týmy se vrátí potom na ten začátek druhého poločasu, protože ta přestávka je, nebo bude, opravdu dlouhá.
1: Řekl Tomáš Vaclík ve speciálu Radiožurnálu Sport, který uslyšíte po 19. hodině v repríze. A ještě dodám, že podle vyjádření některých trenérů se fotbalisté budou muset během přestávky znovu rozcvičit, aby se opět zahřáli a vyhnuli se zranění.
0: Říkáš to správně, mluvil o tom i Václav Pilař ve vysílání Radiožurnálu Sport krátce po 14. hodině, že on sám, kdyby měl tu možnost hrát v finále mistrovství světa, nechtěl tak dlouho čekat na druhý poločas. Mimochodem, dovolují vůbec tak dlouhou přestávku pravidla?
1: Právě to je ten největší otazník. Pravidla Mezinárodní rady fotbalových asociací IFA říkají, že poločasová přestávka nemá přesáhnout 15 minut. FIFA ale zatím nevysvětlila, jak bude dnešní program s těmito pravidly v souladu. Podobný model už vyzkoušela v loni na mistrovství světa klubů a protože měl velký divácký i komerční úspěch, rozhodla se ho zopakovat i ve finále světového šampionátu. Očekává, že právě díky poločasové show získá desítky milionů dolarů, které chce investovat do rozvoje fotbalu.
0: Tak na to jsme zvědaví. Anna Skalová mluví o poločasové halftime show, která bude součástí finále mistrovství světa. My už jsme zmínili Madonu nebo Justina Biebera. Kdo další se v průběhu poločasové show ještě má představit?
1: Vedle Madony by měla vystoupit také Shakira, která je s fotbalovými šampionáty spojená už od roku 2010, kdy naspívala dnes již ikonickou fotbalovou hymnu Píseň Waka Waka. Doplní ji jihoamerická skupina BTS nebo britští Coldplay. Jejich zpěvák Chris Martin celou show připravuje. FIFA zároveň uvedla, že všichni umělci vystoupí bez nároku na honorář a výtěžek z celé show půjde do vzdělávacích fondů. Hudební program ale začne už před výkopem, zhruba hodinu a půl před začátkem zápasu, který odvysíláme ve 21 hodin na Radiožurnálu Sport.
0: Takže i ti umělci mohou být lákadlem pro ty z vás, kteří třeba úplně tolik nemáte v lásce fotbal. Anna Skalová mluvila o halftime show, která bude součástí finále mistrovství světa ve fotbale, jenom to zopakuji. Španělsko-Argentina ve 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Ano, díky.
1: Hezké odpoledne.

0: 17, skoro 20, takže sliby plníme a dodržujeme. Biker Ondřej Cink ovládl mistrovství republiky v cross country horských kol ve stupně na Rokycansku. Dlouhodobá česká jednička porazila o 3/4 minuty druhého Jana Sásku a oslavila rekordní 8. zlato. Po dojezdu do cíle si s ním povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: 8. titul mistra České republiky. Je to jezdec tovární stáje Cube Ondřej Cink.
2: Ondřej Cink se raduje ze svého 8. titulu mistra České republiky. Je to o to stačí, že je to tady nedaleko vašeho bydliště doma ve stupně?
3: Tak určitě to je pro mě speciální a vždycky to tady pro mě bylo speciální, tady ty závody a získat tady rekordní titul, tak to je jako super a hrozně jsem to přál. Byl jsem hodně nervózní před závodem a jsem rád, že mi to vyšlo.
2: Vy jste se odpoutal od největšího konkurenta Jana Sásky v závěru toho 3. kola. Byla to vaše taktika začít trošku opatrněji?
3: Tak bohužel jsem ten start neměl úplně ideální, takže pak jsem to vyhodnotil tak, že bude lepší jet z první kolo, už je za nima. Druhý kolo jsem se trošku posunul za vlastně ty favority, Honzu Zatloukala a Honzu Sásku. Pak bohužel Honza Zatloukal měl asi defekt, takže jsme pak odjeli sami s Honzou Sáskou a tak nějak ještě jedno kolo jsem za ním jel a pak jsem se rozhodl, že to zkusím, jak na tom je a dělal jsem tam trošku menší mezeru, tak jsem pak prostě pokračoval.
2: Trať stavěli vaši kamarádi Ondřej Power, Jaroslav Ryba tady ze Stupna. Překvapili vás něčím, nebo to byla trať pro vás na míru?
3: Tak úplně na míru pro mě není, ale jelikož tady závodím skoro každý rok a už od malička, tak nějak prostě mě to tady baví, na tom jezdí samozřejmě, nejsou tady žádný velký kopce, ale ta motivace prostě doma, tady s domácíma fanouškama, tak je vždycky veliká, takže to je pak pro mě jedno, jaká to je trať.
2: 8. titul, odpoutal jste se od Jaroslava Kulhavého, teď jste sám tím rekordmanem, co to pro vás znamená?
3: Tak samozřejmě jsem na to myslel hodně a hlavně to získat, jsem rád, že to vyšlo právě tady na ten domácí závod, takže jsem to tady hodně chtěl a jsem rád, že to vyšlo.
2: Dá se říct, který ten titul bylo nejtěžší vybojovat?
3: Asi určitě tenhle, si myslím, nebo tak nějak si úplně nevybavím všechny ty závody teď, ale jelikož jsem starší a starší a kluci jsou mladí, draví a tak je pro mě s nima těžký držet ten krok, takže tenhle byl určitě náročný, určitě mi to nedal Honza Sáska zadarmo dneska.
2: Ondřej Cink sice nemládne, ale pořád dominuje, tak kolik byste chtěl těch titulů ještě přidat? Zaokrouhli to na tu sympatickou desítku třeba?
3: Tak bylo by to hezký, ale tak uvidím. Chci si to ještě užívat tu cyklistiku nějaký 2-3 roky a uvidím.
2: Říká 8-násobný mistr České republiky v cross country horských kol Ondřej Cink. Ze Stupna Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: 17 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Monika Vrchotová. Zatím asi 160 výjezdů měli dnes hasiči kvůli bouřkám, informovali o tom na síti X. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Nejvíc zásahů měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí stále hořící budovy v bývalém baťovském areálu. Přilákat víc čínských občanů do Česka, to je jedním z hlavních záměrů cesty předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD do Číny. Odletěl tam dnes společně s podnikatelskou delegací. Okamura chce během pětidenní cesty jednat například o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny, posílení přímých leteckých linek nebo uspořádání výstavy terakotové armády v Praze. Jordánská armáda sestřelila 3 íránské rakety, mířily na cíle poblíž města Akaba na území Jordánska. Incident se obešel bez obětí nebo materiálních škod. Útoky jsou součástí pokračujícího ostřelování mezi Spojenými státy a Íránem. Spojené státy v odvetě za páteční zabití 2 amerických vojáků na základně v Jordánsku opakovaně ostřelovaly íránské území. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšetřuje jeden z těchto úderů, který zasáhl výstavbu íránské jaderné elektrárny Darchovina. Téměř 5 milionů korun investuje Zlínský kraj na zlepšení zázemí a pohodlí poutníků a turistů na Cyrilo-metodějské stezce. Podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívadla, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety. Sport. Druhý muž průběžného pořadí cyklistické Tour de France Jonas Vingegaard v závodě skončil. Odstoupil po pádu zhruba 20 kilometrů před cílem dnešní etapy. Vingegaard upadl při odbočování na kruhovém objezdu, poranil si přitom rameno a nastoupil přímo do sanitky. Cyklisté stále jedou 15. horskou etapu Tour de France a jsou teď v závěrečném stoupání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D1 u Rohlenky a kolona u Divišova. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov v dopravním omezení řešili nehodu. Na 209. kilometru se už jede dvěma pruhy, ovšem kolona je dlouhá, začíná teď na za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 219 a potrvá, než se rozjede. Je to stále z konce kolony na více než hodinu. Souběžná silnice je ucpaná, zejména mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na D1 z Brna směrem do Ostravy hned za Rohlenkou na 208. kilometru řeší nehodu v pravém pruhu, brzdí se na 204. kilometru, zpoždění necelých 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru zůstává nesouvislá kolona táhnoucí se do omezení na 25. kilometr. Sjíždět z dálnice se nevyplatí. Ještě pozor na 25. a 5. kilometru, teď je v koloně, hlásíte překážku.
3: Je přímo v prostředním pruhu takový pytel s odpadkem a vypadá tak pytel s odpadkem a modrý.
2: A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy pomalu za odbočkou na Stebno. Stojí tam kolona kvůli omezení u Petrohradu. Zdržíte se přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Pondělí bude většinou slunečné, na severu území, ale bude až oblačno s možnými přeháňkami, hlavně na horách. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy pak kolem 25. Tolik zprávy.
1: Radiožurnál Sport.
4: Poslouchej Sport.

0: Slyšeli jste ve zprávách, že druhý muž průběžného pořadí Tour de France Jonas Vingegaard odstoupil po pádu zhruba 21 kilometrů před cílem dnešní 15. etapy ze závodu. Dánský cyklista si poranil rameno a ze závodu tedy, jak jste slyšeli, odstoupil. Na lídra Tadeje Pogačara ze Slovenska ztrácel přitom 4 minuty a 30 sekund. My nejenom situaci kolem dvojnásobného šampiona Tour de France teď probereme s Martinem Charvátem. Martine, dobrý podvečer.
1: Hezký den.
0: Jak ten pád vypadal, byl ošklivý, jak to možná i vypadá s Jonasem Vingegaardem, už máme nějaké zprávy?
1: Podrobné zprávy o stavu Jonase Vingegaarda aktuálně nejsou. Když nastupoval do sanitky, tak měl ruku v naprosto charakteristické cyklistické poloze, lomeno nepoloze, kdy má cyklista velmi pravděpodobně zlomenou klíční kost, která z pravidla je tím prvním postiženým místem po pádu typu, který měl právě Jonas Vingegaard. Pád byl na místě, které bylo neúplně ideální co do označení a také toho, jak vlastně celá ta situace tam vypadala. A protože peloton nebyl tím prvním cyklistou nebo tou skupinou cyklistů, která tam projížděla, tak už jsme mohli vidět na předchozích závodnících, že tam měli poměrně dost potíží. Předtím tam na první pozici jel Mauro Schmidt a to byl muž, který tam potřeboval přeskočit přes takový menší ostrůvek, který následně cyklisté se snažili objet. O co šlo? Kruhový objezd, kdy vy máte u každého toho místa, kterým se výjíždí na ten kruhový objezd, takový menší ostrůvek oddělující silnici, která tam přijíždí a samozřejmě silnici, která výjíždí. Takový trojuhelníček nikoho v uvozovkách tam vzniká. Tady byl poměrně dost vyvýšený ještě obrubníkem a cyklisté, protože tam najížděli ve vysoké rychlosti a v podstatě potřebovali odbočit pravoúhle na pravou ruku, tak si museli zvolit, jestli to vezmou vyloženě ostře doprava tím, jak se odbočuje, ale to v jejich rychlosti, kterou tam nejezdili a ta byla opravdu vysoká, tak nebylo úplně dobře možné a tak tím pádem to jakoby museli protáhnout do protisměru a potom to vzít velice ostře doprava. No a ve chvíli, kdy to zahybali velice ostře doprava, tak to Jonasi Vingegaardovi naprosto jednoduše řečeno podjelo pod jeho kolem, ustřelilo mu to, sebral jednoho svého týmového kolegu za sebou, který šel přímo přes Vingegaarda, který se následně zastavil o obrubník, to bylo velmi nepříjemné, myslím si, že jeho hýždě a stehna budou dost poničené a také sebou sebral ještě dva pomocníky Tadeje Pogačara. V tu chvíli pro Tadeje Pogačara vyloženě výhodou, že nejel rovnou za zády svého dlouholetého soupeře na Tour de France, ale že jel až pozice 3 za ním a tím pádem ten, kdo tam spadl, byl Isaac Del Toro, také podstatné jméno v té letošní Tour de France. Nicméně Del Toro se dokázal zvednout, pokračuje v závodě a pokračuje v něm velmi dobře.
0: Okem reportéra radiožurnálu Sport, který sleduje cyklistiku, vinil by si dánského závodníka Jonase Vingegaarda, že za tu situaci, která nastala, při které spadnul z kola a odstoupil ze závodu, může sám?
1: Může za to jednoznačně sám. Byť ta situace tam nebyla moc dobře daná od pořadatelů. Pořadatelé vybrali opravdu nebezpečné místo, ten kruhový objezd, když si vezmeš všechny možné parametry, které můžeš předpokládat, tedy jakou rychlostí tam cyklisté najedou, jak těžká zatáčka je čeká, že tam pojede peloton pohromadě, tedy velká skupina závodníků, není tam moc cest, kudy jet, tak pořadatelé připravili jednoznačně nebezpečné místo pro samotné závodníky, ale ten, kdo zavinil pád, byl jenom a pouze Jonas Vingegaard, nikdo jiný ho nesrazil.
0: Do konce závodu nějakých 850 metrů, cyklisté jsou v tom prudkém stoupání. Jak se závod vyvíjí, Martine?
1: Tady Pogačar nastoupil přesně podle očekávání. Isaac Del Toro po tom pádu se dokázal velmi dobře zvednout. Pogačar na něj počkal, ověřil si, jak na tom jeho týmový kolega je. A Isaac Del Toro je spolu s Pogačarem vepředu a spolu s nimi tam je dnes velice, ale opravdu velice dobře jedoucí Remco Evenepoel, který v tom stoupání v posledních kilometrech jede bok po boku s Tadejem Pogačarem a je možné, že protože Evenepoel je velmi dobrým spurtérem, tak pokud by nastal závěrečný spurt, takže by možná mohl ohrozit tady Pogačara. Otázkou je, jestli stáj Spojených arabských emirátů to v uvozovkách nerozehraje na to, aby dokázala získat etapu a tím pádem Evenpool si možná bude hlídat Pogačara a v uvozovkách vyzkouší nohy právě Remka Evenpoola, také Isaac Del Toro, který v tuto chvíli nastupuje přibližně 500 metrů před cílem a Evenpool se na něj snaží zareagovat a je možné, že to právě rozehrají tým Spojených arabských emirátů v uvozovkách na oba dva jezdce. Teď by Del Toro mohl polevit, což také dělá, Pogačar je dojíždí a za chvilku zase nastoupí Pogačar a je zjevné, že tým právě Spojených arabských emirátů hraje na to, že tam má dva exkluzivní závodníky a oba dva by mohli právě takto udolat Remka Evenpoola. Jinak za touto trojicí jede dvojce znovu velmi dobře jedoucích mladých závodníků Paul Sexas a Florian Lipovec, kteří ztrácí přibližně 3/4 minuty na

0: se Vingegaarda v tom celkovém pořadí. Takže vítězem 15. etapy Remco Evenepoel před Tadejem Pogačarem. Pogačar ale vlastně ještě navýší, a nejen kvůli tomu pádu Vingegaarda, své celkové vedení na další závodníky, byť zrovna Evenepoel i díky bonifikaci na něj získá, tuším, že 4 sekundy, ale to opravdu není mnoho.
1: Měli jsme možnost v přímém přenosu mít velkolepé vítězství Remca Evenepoela v 15. etapě cyklistického závodu Tour de France. Přiblížil vám ho Martin Charvát. Martine, díky.
0: Hezký den.

Ve 6:15 v rychlosti jenom připomeneme, že vrchařskou 15. etapu Tour de France vyhrál olympijský šampion Remco Evenepoel z Belgie, a to ve sportu tříčlenné skupiny před lídrem Tadejem Pogačarem ze Slovenska. Tomu pomohl i pád Jonase Vingegaarda, takže ten jeho náskok 4 minuty a 30 sekund se teď ještě zvýší. Jdeme na fotbal. Angličané po druhé v historii slaví zisk medailí z mistrovství světa v zápase o třetí místo, zdolali 6-4 Francouze. Ti po

0: se prohrávali už 0-4. Šampionát zakončí finále mezi Argentinou a Španělskem. Jihoameričany táhne za obhajobou titulu hlavně hvězdný kapitán Lionel Messi.
1: Teď šance Argentiny, kterou Messi může zakončit, gól!
2: Za rok mu bude už 40, poslední 3 roky hraje v Americe za Inter Miami, i ve fotbalově pokročilém věku ale ukazuje, že pořád patří mezi nejlepší. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa táhne Argentince za obhajobou titulu a na aktuálním mistrovství světa přidal Lionel Messi k 8 gólům i 4 asistence, včetně dvou klíčových v semifinále s Anglií.
1: Tak Lionel Messi může centrovat, zatím to bere na sebe, už ten hranici 16 centruje, do 16 gól! Lautaro Martinez!
3: Je stělesněním historie, legenda. Dostat se do finále v 39 letech je neuvěřitelné. Musíme si ho užívat, dokud to jde. Diego Maradona nám chybí, ale Messi je stále s námi. Společně s celým týmem, se kterým prožíváme skvělé časy, na něj budeme vždy vzpomínat.
2: Řekl na tiskové konferenci argentinský kouč Lionel Scaloni. Ten zmínil i legendárního krajana Diega Maradonu, který zemřel před 6 lety. Finále mistrovství světa v New Jersey bude mimo jiné soubojem dvou fotbalových hvězd v opačných fázích kariéry. Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně, španělským teenagerem Laminem Yamalem.
4: Lamin je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu, ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
2: Zdůraznil na setkání s novináři Lionel Messi, který s 8 góly ztrácí 2 trefy na zatím nejlepšího střelce turnaje Francouze Mbappého. Finále fotbalového mistrovství světa začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

17 hodin 54 minuty, s vámi je stále Radiožurnál Sport, který měl přehled o tom, jak dopadla velká cena Belgie v Formule 1, tak vyhráli italský pilot Kimi Antonelli a po 6. vítězství v sezóně si tak tenhle mladý Ital upevnil vedení v mistrovství světa. Jemu teprve 19 let, jezdí za Mercedes a porazil na trati Vespa Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari, třetí dojel Nizozemec a čtyřnásobný šampion Max Verstappen z Red Bullu. Ještě rozhodně není rozhodnuto, ale Kimi Antonelli zase udělal krok, velký krok k tomu, aby se teprve ve své druhé sezóně mezi dospělými ve Formule 1 stal světovým šampionem.

0: vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi a George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena a on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat a ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je s vámi v 18 hodin. V době, kdy začínají hlavní zprávy. Za 3 hodiny začíná finále fotbalového mistrovství světa. O titul se v New Jersey utkají Argentina a Španělsko. Regulace cen pohonných hmot v Česku dnes končí. Od zítřka si ceny určují sami prodejci. Předseda sněmovny Okamura odletěl s podnikatelskou delegací na návštěvu Číny. Silný provoz čekejte na D1 u Divišova směrem do Prahy. Zítra bude polojasno, hlavně na horách na severu s možnými přeháňkami a s teplotami do 23 stupňů. Na jihu Moravy bude kolem 25. Je děle 19. července. U hlavních zpráv vás vítá Monika Vrchotová.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: 3 hodiny zbývají do výkopu finále mistrovství světa mezi fotbalisty Španělska a Argentiny. V New Yorku i na nedalekém stadionu v New Jersey, kde se bude hrát, byly ještě včera kvůli zplodinám z požárů v Kanadě podmínky nevyhovující pro venkovní sportování. Poslední tréninky týmu také narušily silné bouřky. Jak to vypadá teď, ví náš zvláštní zpravodaj na místě Jan Kaliba.
6: Počasí, kvalita vzduchu se skoro zázračně zlepšily, jako by to bylo opravdu na objednávku pro finále tady na stadionu a nad ním je jasno a znečištění ovzduší už v kategorii mírné a pouhým okem a čichem neznatelné. Ty bouřky také pomohly, i když Argentinci kvůli nim museli posunout a Španělé zrušit poslední trénink. Horší to měli fanoušci, kteří chtěli přiletět na poslední chvíli včera večer, protože řada letů sem do New Yorku byla zrušena. Tisíce diváků už ale jsou tady na stadionu, i když jsou tu poměrně velké organizační zmatky a kontroly posílené o agenty tajné služby, protože se čeká poprvé během turnaje i přítomnost amerického prezidenta Trumpa, který by měl před půlnocí českého času předávat pohár pro mistry světa. Mezitím se tedy rozhodne, jestli Španělům nebo Argentincům. Z New Jersey Jan Kaliba, Radiožurnál.
5: Ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Třeba na Ostravsku někteří řidiči nakupovali palivo do zásoby.
7: Dělám i v investicích, takže sleduju burzu, takže vím, že to mají nahoru.
8: Pan Tomáš tankuje plnou nádrž na pumpě nedaleko ostravské ZOO. Podle obsluhy čerpací stanice sem jezdí víc aut už od včerejška. Jinde v centru města přijel doplnit benzín i pan Petr.
9: Jenom 300 jsem, víc nemám u sebe, tak jsem natankoval 300.
8: Pokladní čerpací stanice mi potvrdila, že lidí dnes tankuje víc a taky za vyšší částky. Zastropování cen pohonných hmot skončí dnes o půlnoci. Z Ostravy Natálie Janešková, Radiožurnál.
5: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD letí na pracovní cestu do Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking nebo Šanghaj. Jednat chce hlavně o podpoře cestovního ruchu.
10: Z Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Nevyloučil ani jednání o případu zadržovaného Čecha v Číně.
11: Měl jsem na to samozřejmě opakovaně poradu se zástupci ministra zahraničí i s vedením tajné služby, pochopitelně.
10: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib cestu kritizuje. Podle něj totiž existuje souvislost mezi současným zadržením Čecha v Číně a stíháním údajného čínského špiona v Česku. Řekl to v televizi CNN Prima News.
12: Ta návštěva povede především k tomu, že se tím legitimizuje ten postup Číny. To znamená diplomacie pomocí rukojmí.
10: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů před několika dny ale řekl, že podle české vlády spolu oba případy nesouvisejí. Anna Millerová, Radiožurnál.
8: Dvě krizové telefonní linky možná budou muset skončit. Organizace Cesta z krize od státu nedostala dost peněz na výplaty. Hrozí i omezení provozu linky, která z nařízení Evropské unie musí fungovat nepřetržitě.
13: Problémy s financováním má linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu. Neziskovka Cesta z krize požádala Ministerstvo sociálních věcí o 15 milionů korun. To jí přizná o 2 miliony míň. Podle interventky Lucie Hermánkové peníze vystačí do října.
14: Z veřejných zdrojů se bohužel letos nepodařilo získat tolik peněz, kolik bychom potřebovali.
13: O pomoc teď prosí ve veřejné sbírce. Na čísla, která Cesta z krize provozuje, volají lidi v náročných životních situacích. Poradit se tam můžou i třeba učitelé. Za letošní první půlrok linky odbavily přes 7 tisíc hovorů. Další desítky tisíc lidí se ale kvůli podstavu nedovolají. Ministerstvo na dotazy našeho serveru i rozhlas neodpovědělo. Marek Sedláček, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
8: Jordánská armáda dnes odpoledne sestřelila 3 íránské rakety. Čtvrtá dopadla do opuštěného prostoru na jihu země. Írán údery odpovídal na další noční útoky Spojených států. Za poslední 3 týdny při nich podle Teheránu zemřelo 50 Íránců.
15: Velitelství amerických sil na Blízkém východě na sociální síti X napsalo, že noční údery měly mimo jiné potrestat Teherán za smrt 2 amerických vojáků. Ti zahynuli při pátečních íránských útocích na vojenskou základnu v Jordánsku. Při odvetných úderech Íránu zasahovala i vzdušná obrana sousedního Izraele. Ta odpálila střely systému Iron Dome, aby zneškodnili úlomky, které mohly ohrozit město Eilat na jihu země. Podle izraelské armády totiž íránské rakety směřovaly k nedalekému městu Akaba v Jordánsku. Provoz místního letiště ani přístavu útoky podle tamních úřadů nenarušily. Z jordánského Amánu Jana Karasová, Radiožurnál.
8: 5 lidí, včetně 7leté dívky, zachránil rybář nedaleko indonéského ostrova Sulawesi. Podle jejich prvních výpovědí bojovali v moři o život 3 dny. Původně cestovali na civilní lodi, která se ale potopila zřejmě kvůli silnému větru. Helikoptéry a lodě pobřežní stráže dál pátrají, zda na moři přežil někdo další.
16: Rybáře, který 5 trosečníků z moře vytáhl, udivilo, že kromě hladu, žízně a únavy byli všichni relativně v pořádku. Zachránění vypověděli, že po potopení lodi se skupina asi 25 lidí držela na hladině pohromadě, ale silný vítr je brzy od sebe oddělil. Než se tak stalo, stihli ještě svázat pomocí lodních lan sudy a kusy korku k sobě a to jim s největší pravděpodobností zachránilo na moři život. Ztroskotání civilních lodí není v Indonésii výjimečné, protože soukromí dopravci podle policie a armády často nedodržují bezpečnostní předpisy. Lodě přetěžují a posádky neprocházejí pravidelným výcvikem. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
8: Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
17: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
18: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
17: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
19: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
17: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Radiožurnál.
2: Sport.
10: Fotbalisté Španělska vyzvou večer ve finále mistrovství světa obhájce titulů Argentince. Zápas v New Jersey začne ve 21 hodin našeho času a Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Radiožurnál nabídne vstupy. Tenistka Barbora Krejčíková nastoupí v 19 hodin do finále turnaje WTA Tour v Aténách. Krejčíková si zahraje celkově o 9. titul ve dvouhře proti domácí Marii Sakkariové. Letos postoupila do finále i v Nizozemsku, ale k zápasu kvůli nemoci nenastoupila. A vrchařskou 15. etapu Tour de France vyhrál olympijský šampion Remco Evenepoel z Belgie. Ve sportu tříčlenné skupiny dojel před lídrem Tadejem Pogačarem ze Slovenska. Druhý muž průběžného pořadí Tour Jonas Vingegaard odstoupil po pádu zhruba 21 kilometrů před cílem dnešního závodu a na druhé místo průběžného pořadí se tak posunul Evenepoel.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Kolona na D1 u Divišova a neprůjezdná silnice 35 u Žipotína. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov z 39. kilometru čekejte kolonu. Ta se zkracuje a nesouvisle pokračuje do omezení na 25. kilometr. Je to celé na půl hodiny. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 212 čekejte už jen silnější provoz Krohlence. Výrazněji se už po dřívější nehodě nezdržíte. A na silnici 35 z Moravské Třebové do Mohelnice hlásíte nehodu za odbočkou na Grunu a také zastavený provoz.
21: Je teďka kompletně zastavená doprava v obou směry. Jo, je tu sanitka, jsou tu hasiči a nevím, co tam děje, ale je to v obou dvou směrech zastavený, nejezdí se vůbec.
20: Možná je trasa severně osobními auty přes Brušov, Maletín a Krchleby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
22: Zítra bude na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojedinělé na horách místy s přeháňkami. Na jižní polovině území bude většinou polojasno a nejvyšší teploty 18 až 23 na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Tolik zprávy.
23: Hezký nedělní podvečer od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeji. Následující hodiny našeho vysílání budou do velké míry fotbalové, jak jste slyšeli ve zprávách. Na stadionu v New Jersey totiž dnes skončí 23. mistrovství světa. Ve finále proti sobě nastoupí obhájci titulu z Argentiny a Španělé, kteří trofej pro vítěze šampionátu naposledy získali před 16 lety. Utkání začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Už za hodinu vám nabídneme reprízu pátečního speciálu věnovaného hlavně finále turnaje. Uslyšíte našeho experta Pavla Horváta, bývalou reprezentační golmanskou jedničku Tomáše Vaclíka a taky někdejšího útočníka národního týmu Libora Kozáka. Tak nás poslouchejte i dál.
2: Radiožurnál Sport
24: a Lukáš Michalík.

0: To byla kapela Killers. V nedělním vysílání radiožurnálu Sport je 18 hodin a téměř 15 minut. Fotbalisté Argentiny můžou obhájit titul mistrů světa. Tým kolem Lionela Messiho ale musí překonat ve finále úřadující evropské šampiony ze Španělska. Ty povede do boje jako kapitán Rodrigo Hernández Castante, známější jako Rodri.
1: 2024 Ballon d'Or French football winner is Rodrig.
2: Před necelými dvěma roky v říjnu přebíral Rodri zlatý míč s berlemi. Byl totiž krátce po operaci přetrženého předního skříženého vazu v pravém koleni a musel vynechat skoro celou sezónu. A i v té minulé na podzim měl problém se zraněním. Kouč Manchesteru City Pep Guardiola tehdy o Rodrim prorocky pronesl.
3: Nejde o 6, 7, 8 měsíců, aby Rodri hrál jako dřív. Bude dobrý na mistrovství světa za Španělsko. Na šampionátu se ukáže nejlepší Rodri a v další sezóně bude nejlepší Rodri.
2: A 30-letý Španěl tohle na šampionátu naplňuje. I když po nečekané úvodní remíze s Kapverdami 0-0 začali fanoušci psát na sociální sítě, že Rodri zpomaluje hru. Trenér Luis de la Fuente pro ně potom měl v rozhovoru pro beIN Sports jasný vzkaz.
4: Považuji za urážlivé říct tohle o nejlepším hráči na světě. Odvážili by se tohle tvrdit o jiných fotbalistech, kteří jsou také považováni za nejlepší? Myslím, že ne. Ale protože jsou Španělé, naši, tak řeknou věci, které by ostatním neřekli. Rodri je nejlepší, i když hraje jenom na 50%. Je mnohem lepší než většina středních záložníků na světě.
2: Tam je klasický generál ve středu pole u Španělska a Rodri znovu to připomíná.
5: Slyšel jsem hodně věcí na začátku turnaje, že nemůžu hrát. Teď jsem se znovu dostal do formy. Snažil jsem se všechno okolo tolik nevnímat. Vždycky jsem věřil ve své schopnosti. Jsem s vývojem moc spokojený. Tohle je pro mě hlavní na turnaji. Individuální i týmový rozvoj.
2: Španělsko začalo dokazovat, že v prognózách patřilo k favoritům fotbalového mistrovství světa. A velkou roli hrál právě Rodri, který má na turnaji kapitánskou pásku.
5: Pořád rostete, vždycky máte příležitost se zlepšovat, posilovat svoji pozici v týmu. Teď je řada na mě být dobrým kapitánem, udělat další krůček k vůči roli. Učím se hlavně od minulých kapitánů, co tohle znamená, jsou tam složitosti, rozhodně se na tom musí pracovat. Protože teď se na vás budou spoluhráči trochu víc otáčet, speciálně v těžkých chvílích, při větších pochybnostech.
2: Snu španělské reprezentace o druhém triumfu na světovém šampionátu teď stojí v cestě poslední soupeř, obhajce titulu z Argentiny.
5: Už jsem říkal, že největší věc, která se vám může povést, je být mistrem světa. Všechno je proces, abyste dosáhl něčeho velkého. Musíte trénovat způsob myšlení, získat mentalitu, že můžete dosáhnout velkých věcí. A téhle výzvě čelí hodně z nás, snažit se být nejlepší.
2: Říká Rodri. Finále mezi Španělskem a Argentinou začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport v 21 hodin českého času. Spolu komentovat bude Pavel Horvát. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu Sport si můžeme připomenout, že vrchařskou 15. etapu Tour de France vyhrál olympijský šampion Remco Evenepoel z Belgie ve spurtu tříčlenné skupiny před lídrem cyklistického závodu Tadejem Pogačarem ze Slovenska. Událostí dne bylo odstoupení dosud druhého muže průběžného pořadí Jonase Vingegaarda, který si při pádu zhruba 21 km před cílem poranil rameno. Po krátkém lékařském ošetření zamířil letošní vítěz Gira d'Italia s pravou rukou v závěsu do sanitky a stý 13. ročník slavného závodu pro něj oficiálně skončil. Na druhé místo průběžného pořadí se po Vingegaardově odstoupení posunul Evenepoel. Lídr Pogačar před ním vede o rovných 5 minut, dalších 58 sekund ztrácí třetí Del Toro.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Ve vysílání radiožurnálu Sport teď pro vás máme jednu aktualitu. 16-letá Linda Bodková na mistrovství Evropy do 18 let zaběhla dorostenecký juniorský evropský rekord na 400 metrů překážek. Na šampionátu v Rijetě ve finále naprosto dominovala a vyhrála časem 55,19 sekundy. Tím se dostala do čela historických kontinentálních tabulek nejen ve své věkové kategorii, ale taky mezi juniorkami. Bodková se postarala o třetí české zlato na šampionátu v Rijetě. Navázala na úspěchy kladiváři Josefa Pazdery a dálkařky Kristýny Záhořové.

0: Hlavně popadané stromy a větve odklízejí hasiči po dnešních bouřkách. Nejvíc výjezdů měli na jižní Moravě. Problémy má kvůli bouřce i mezinárodní festival Masters of Rock. Bouře podle organizátorů odstavila veškeré elektrické sítě ve Vizovicích a okolí. Festival sice pokračuje, ale s určitými omezeními. Požár na jihu Norska se hasičům stále nedaří dostat pod kontrolu. Další šíření ale už podle policejních zdrojů norského deníku Aftenposten nehrozí. Do hašení je stále zapojených 6 vrtulníků. Zatím plameny zničily přes 100 bytových jednotek a stovky lidí se museli evakuovat. Městská policie v Ostravě nabízí o prázdninách bezplatné kurzy sebeobrany. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, povedou každé úterý tréninky pro veřejnost. Rezervace není potřeba. Zájemci můžou přijít přímo do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Kurzy jsou určené pro všechny věkové kategorie, od dětí až po seniory. Výbor pro světové dědictví UNESCO začne v jihokorejském Pusanu posuzovat 33 nominací do svého seznamu. Jsou mezi nimi například pláže ve francouzské Normandii, kde se za druhé světové války vylodili spojenci, nebo řecká hora Olymp. O zařazení své nejvyšší hory a mýtického sídla bohů usiluje Řecko 12 let. Česko letos žádnou nominaci nemá. Sport. Etická komise fotbalové asociace zrušila olomouckému obránci Jakubu Elblovi předběžný zákaz činnosti. Ten měl za podezření z účasti v aktuální korupční aféře. 26-letý Elbl tak může za Sigmu naskočit na startu nové sezony. Komise Elbla vyšetřovat nepřestala, změnila ale právní kvalifikaci na neoznámení disciplinárního přečinu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D1 u Divišova a na silnici 35 u Žipotína. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Divišov se na 39. kilometru srazila 3 auta. Na místě už je policie, blokovaný je levý pruh, zpomaluje se, v silném provozu se jede až na 25. kilometr. Celý úsek pojedete přes 20 minut. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rusínov je silnější provoz, pomaleji pojedete mezi kilometry 216 a 207, výrazněji se ovšem nezdržíte. Na silnici 3 z Benešova do Prahy se jede v koloně nejprve za Benešovem, následně před dálnicí D1. Fronta začíná za odbočkou do 4 kol. Celou trasu z Benešova k dálnici pojedete půl hodiny. A na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové za odbočkou na Žipotín vyšetřují nehodu. Silnice byla neprůjezdná, už se dá projet a zdržíte se jen krátce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra by mělo být většinou slunečno, přehánky se čekají hlavně na horách, na severu, jinde se objeví jen výjimečně. Večer pak bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 25, na horách bude kolem 12 a na Šumavě kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Hezký nedělní podvečer, posloucháte Radiožurnál Sport, jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku. Ondřej Cink vyhrál mistrovství republiky v cross country na horských kolech ve stupně a z 8 tituly je novým českým rekordmanem. Mezi ženami na Rokycansku poprvé triumfovala Tereza Tvarušková. Cink se dnešním vítězstvím odpoutal v historické tabulce od olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého. Jeho bilanci 7 titulů vyrovnal předloni. Druhý duel Jan Sáska, třetí František Hojka. Tvarušková vybojovala první seniorský mistrovský titul s náskokem 39 sekund před loňskou šampionkou Adélou Holubovou. Třetí byla Simona Spěšná, nejlepší žena kategorie do 23 let. Další aktuální zprávy přidáme už za pár minut v pravidelném přehledu.

0: Ve vysílání Radiožurnálu Sport už jsme o tom dnes několikrát mluvili a také o tom ještě často mluvit budeme. Fotbalové mistrovství světa bude znát po dnešku své šampiony. Ve finále se znovu po 4 letech představí Argentinci, kteří od 21 hodin našeho času vyzvou Španěli. Právě fotbalem otevřeme další sportovní přehled, kterým nás provede Anna Skalová. Hezký večer.
1: Hezký večer. Španělé, tedy úřadující mistry Evropy, povede kapitán Rodri, který si důležitost své role v týmu uvědomuje. Zároveň však věří v kvalitu svých spoluhráčů a v týmovou spolupráci.
2: Vždycky je možnost růstu, vždycky je příležitost ke zlepšení. Jako kapitán jsem udělal další krok dopředu.

0: odcházejícího s Jabloncem čeká kvalifikace konferenční ligy. 27letý útočník podepsal s klubem blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu.
1: Bajkerka Tereza Tvarůšková se stala poprvé v kariéře mistryní republiky v cross country horských kol. Na šampionátu ve Stupně porazila v cíli druhou obhájkyni zlata Adélu Holubovou. Závod mužů ovládla česká jednička Ondřej Cink. Cyklista z Újezdu u Svatého kříže vybojoval rekordní 8. zlato.
0: Vrchařskou 15. etapu
2: tu. A hlavně to získat. Jsem rád, že to vyšlo právě tady na ten domácí závod, takže jsem to tady hodně chtěl a jsem rád, že to vyšlo. Jelikož jsem starší a starší a kluci jsou mladí, draví a tak je pro mě s nima těžký držet ten krok, takže tenhle byl určitě náročný, určitě mi to nedal Honza Sáčko.
0: Vrchařskou 15. etapu Tour de France ovládl olympijský šampion Remco Evenepoel z Belgie. Ve sportu tříčlenné skupiny dojel do cíle před lídrem závodu Tadejem Pogačarem ze Slovinska. Z Tour odstoupil druhý muž průběžného pořadí Jonas Vingegaard. Jen si při pádu zhruba 21 kilometrů před cílem poranil rameno. Za Pogačara se tak po jeho odstoupení posunul Evenepoel, který dnes prožil jeden z nejlepších dnů na Tour v kariéře.
1: Tenistku Barboru Krejčíkovou čeká od 19 hodin finále turnaje WTA Tour v Aténách. Krejčíková si zahraje celkově o 9. titul ve dvouhře proti domácí Márii Sakariové. Letos už postoupila do finále v Nizozemsku, ale k rozhodujícímu zápasu kvůli nemoci nenastoupila.
0: Ruský tenista Andrej Rublev vyhrál antukový turnaj v Bostadu. Ve finále ve Švédsku porazil Itala Dardiriho 6-4, 6-3 a získal první letošní titul, celkově už 18. Trofej získala i česká tenistka Anastasia Datejuč. Na turnaji v Rumunsku zdolali s ruskou spoluhráčkou Chromačevovou dvojici z Kazachstánu a Arménie.
1: Pojďme dál, slavit mohl i italský pilot Kimi Antonelli, který vyhrál velkou cenu Belgie Formule 1 a po 6. vítězství v sezóně si upevnil vedení v mistrovství světa. 19-letý jezdec Mercedesu porazil na trati Monačana Charlese Leclerca z Ferrari, třetí dojel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
0: No a na závěr se podíváme ještě na atletiku. 16-letá Linda Bodková na mistrovství Evropy do 18 let zaběhla dorostenecký i juniorský evropský rekord na 400 metrů překážek. Na šampionátu v rejty česká naděje ve finále vyhrála časem 55,19 sekundy. Tím se dostala do čela historických kontinentálních tabulek nejen ve své věkové kategorii, ale také mezi juniorkami.
1: To byla Anna Skalová, která připravila dnešní další sportovní přehled. Díky za to.
0: Hezký večer.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Hodně dlouhý dojezd písně od kapely Green Day, kterou má v oblibě Martin Charvát. Je to tak, teď jsme se o tom tady bavili.
1: Je to tak, hezký den.
0: Hezký den i tobě. Stadion v americkém New Jersey se večer stane 21. místem, které přivítá finále fotbalového mistrovství světa. Náš pravidelný nedělní příspěvek o zajímavých sportovních stavbách tak tentokrát netradičně nevěnujeme jen jednomu místu, ale připravili jsme si zajímavosti o dalších stadionech, které už v finále šampionátu hostili. A jsem zvědavý, jestli nějaký z těch stadionů Martin Charvát navštívil, protože ty jsi řadu zahraničních stadionů navštívil. Byl to tvůj koníček, nevím, jestli se to náhodou s narozením dcery trochu nezměnilo.
1: No, změnilo dost výrazně, ale teď jsem přemýšlel, myslím si, že na jednom jsem byl. Dostaneme se k tomu.
0: Já začnu otázkou. Začni prosím tím, který stadion hostil finále mistrovství světa jako první.
1: Bude to dneska hodně letopočtů. V roce 1930 to byl Estádio Centenario v urugvajském hlavním městě Montevideo. Tehdy šlo o zcela novou stavbu, otevřenou těsně před šampionátem, který nakonec vyhrál domácí tým. Nejde ale o nejstarší stadion, který kdy finále hostil. V roce 1938 přivítala mistrovství světa Francie a tehdy vyhráli Italové zlato na stadionu Colombe, který stál v Paříži už od roku 1907. Naopak nejnovější aréna hostící finále je nepřekvapivě ta v Kataru, která hostila finále v roce 2022, kdy byla taky dokončena, jde přitom o jediný stadion postavený až v 21. století. Ostatní prošli velkou rekonstrukcí, stály ale už dřív.
0: To se týká taky dvou stadionů, které se můžou pyšnit tím, že finále mistrovství světa hostili už dvakrát, a která místa to jsou. Jedno z takových míst tuším, že jsem nedávno navštívil.
1: Tuším, že to tak bylo, protože to hádám byl aztécký stadion v Mexiku, který finále hostil v letech 1970 a 1986. I když to hodně posluchačů asi ví, tak připomeneme, že zvláště krátká pauza mezi dvěma šampionáty v jednom státě vznikla tím, že v roce 1986 měla hostit turnaj Kolumbie, která toho ale kvůli ekonomickému kolapsu nebyla schopná, a FIFA tak svěřila pořadatelství Mexiku. Druhý stadion hostící dvě finále je brazilská Maracaná, kde už ta pauza podstatně delší byla. Poprvé to bylo v roce 1950, podruhé 2014. Je možné, že za 4 roky přibude další takový stadion, protože šampionát přivítá spolu s Portugalskem a Marokem taky Španělsko, kde v roce 1982 hrálo finále Madridu na Santiago Bernabeu. Podle současných informací bude za 4 roky hostit zápas o zlato buď opět domov Realu, tedy Santiago Bernabeu, nebo se tentokrát dočká barcelonský Nou Camp.
0: Se zmíněným stadionem Maracaná souvisí taky to, které finále se hrálo před nejvyšší návštěvou. Doplň to prosím.
1: Bylo to zmíněné finále roku 1950, ve kterém Brazílie nakonec doma prohrála s Uruguay. Oficiálně se na tribuny dostalo 173 tisíc lidí. Podle odhadů ale mohlo být na místě víc než 200 tisíc lidí, protože část z nich se na stadion dostala na černo tehdy. Naopak nejmenší kapacitu měl v roce 1934 Národní stadion v Římě, kam oficiálně mohlo přijít 47 tisíc lidí. I tam ale nakonec sledovalo výhru domácího týmu nad Čechoslováky víc lidí odhadem 55 tisíc. Mimochodem, nedostali jsme se k tomu stadionu, na kterém jsem byl.
0: Já jsem se chtěl tě totiž zeptat před tou poslední otázkou a myslel jsem si, že to bylo buď Santiago Bernabeu nebo Nou Camp.
1: Ne, ani jedno z toho. Byl to stadion, kde se hrálo finále v roce 1996.
0: Takže Wembley. Takže Wembley, no vidíš, tam jsem měl taky možnost se tedy podívat, ale bylo to samozřejmě mistrovství Evropy.
1: Myslím tedy 94, promiň.
0: Jasně,
1: 94.
0: Jasně.
1: To jsme zpátky ve Spojených státech. Tedy Rose Bowl, což je v Pasadeně v Los Angeles, tak tam jsem byl.
0: Mm-hmm. A při jaké příležitosti?
1: Při příležitosti,
0: že jsem tak zvídavý,
1: olympijského roku s Anikou Apostolon.
0: Ano, jinak
1: protože
0: tady
1: ona trénuje, mimochodem, no, trénovala tehdy vlastně v areálu, který je součástí toho celého Rose Bowl komplexu, takže ona vlastně trénovala hned vedle toho stadionu, kde se hrálo finále mistrovství světa. A 94, pardon, trochu jsem zaměnil letopočty.
0: To je v pořádku, ale že jsem tak zvídavý, jak tedy aktuálně, nebo ne aktuálně, ale v tu chvíli, kdy si tam byl, ten stadion vypadal. On předpokládám je stále v permanenci.
1: No, poměrně, protože on ten stadion samozřejmě je obrovský, také tuším, že kapacita okolo 80 tisíc míst, a když jsem tam byl, tak vlastně se na něm odehrály v uvozovkách školní zápasy, protože on slouží i pro americký fotbal, tak většina i těch stadionů, kde se hraje současné mistrovství světa, těch amerických, tak vlastně na to je také uspůsobena. Takže on vypadal poměrně používaný tím, že stojí vlastně v Los Angeles a tím pádem v místě, kde je docela velké teplo, tak vlastně trpí těmi velkými výkyvy počasí, že by snad na něj nasněžilo, tak to se tam úplně nestává. Takže poměrně dobře vypadal. Byl jako kvalitní, udržovaný, nezakousl se do něj ten pomyslný zub času, když se dostanu k těmto kliše.
0: Já se ještě podržím tématu stadionu. Dnešní finále mistrovství světa se bude hrát v New Jersey na stadionu MetLife. Argentina tedy nastoupí proti Španělům. Jak to typuješ, Martine? Jsme hodně, řekněme, namlsaní tím včerejším zápasem o třetí místo.
1: Já všechny zápasy od semifinále typuju na prodloužení, a to kvůli bezgólové remíze. Zatím se mi to ani jednou nepovedlo, tak všichni doufejte, že se mi to nepovede znovu.
0: Doufáme. Martin Charvát byl ve studiu Radiožurnálu Sport. Díky moc.
1: Hezký den.

0: To byl Ronan Keating ve vysílání Radiožurnálu Sport. Za malou chvíli bude 19 hodin, to znamená jediné, máme pro vás připravené další aktuální zprávy a po nich už repríza pátečního speciálu k fotbalovému mistrovství světa.
1: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy pro vás má Monika Vrchotová. Bouřky ovlivnily i hudební festival Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku. V Evropské unii vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Fotbalisté Španělska se utkají o titul mistrů světa s Argentinci. Silný provoz čekejte na D1 u Ostředku směrem do Prahy. Zítra bude na jihu polojasno, na severu oblačno až zataženo s možnými přeháňkami. Nejvyšší teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Českem se prohnaly silné bouřky. Hasiči během dne nejčastěji zasahovali u spadlých stromů, uvolněných střech nebo odčerpávali vodu. Ve Vizovicích na Zlínsku a okolí bylo asi 5000 odběratelů bez elektřiny a výpadek proudu zasáhl i vizovický hudební festival Masters of Rock. Z místa se hlásí reportér David Jabůrek.
3: Příchodem bouřky kolem 15. hodiny v celém areálu Vizovického festivalu vypadla elektřina. Organizátoři proto přerušili program na obou stagech. Tu hlavní díky náhradním zdrojům elektřiny dokázali asi za půl hodiny obnovit. Na vedlejší stage se vystupující vrátili až před 20 minutami. Teď už se ale na Masters of Rock pokračuje podle harmonogramu. Lidem tu nefungoval také datový signál, i ten už se však podařilo před pár minutami obnovit. Z Vizovic David Jabůrek, Radiožurnál.
1: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadů. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky. Vodohospodáři postupně obnovují umělnické vrutice dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52, z nich 13 nahradí nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno-Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun. Pokračuje ředitel vodáren Josef Živnůstek.
4: Ostatní vrty jsme vyčistili a při tom vyčištění jsme přišli na to, že některé z nich byly již natolik zakolmatované, že musíme obnovovat. A v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
5: Sport. Fotbalisté Argentiny a Španělska nastoupí večer ve finále mistrovství světa. Zápas bude mimo jiné soubojem argentinského kapitána Lionela Messiho s mladým Španělem Laminem Yamalem. Úřadujícího evropského šampiona chválil na setkání s novináři Messi.
6: Lamine je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu. Ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
5: Finále mistrovství světa začne na stadionu v New Jersey ve 21 hodin našeho času. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu a na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. A 16-letá Linda Botková na mistrovství Evropy do 18 let zaběhla dorostenecký i juniorský evropský rekord na 400 metrů překážek. Na šampionátu v Itálii vyhrála časem 55,19 sekundy. Tím se dostala do čela historických kontinentálních tabulek, nejen ve své věkové kategorii, ale také mezi juniorkami.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 u Ostředku a nehoda na silnici 35 u Žipotína. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Divišov na 39. kilometru po nehodě už nic nepřekáží. Je ale nadále silný provoz, od 35. kilometru se jede pomaleji až do omezení na 25. Je to už bez většího zpoždění. Na silnici 3 směrem z Benešova do Prahy se popojíždí před Senohraby v koloně provozem 10 minut. Na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové za odbočkou do Žipotína vyšetřují nehodu, jezdí se kyvadlově, zdržíte se jen krátce. Na silnici 52 na průjezdu Mikulovem čekejte uzavírku po dřívější nehodě, auto tam srazilo cyklistu, objíždí se to přes město ulicí Hraničářů. A v Praze ve Strakonické směrem do centra se u Dvoreckého mostu srazil autobus s motorkou, popojíždí se od vjezdu do Zlíchovského tunelu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se vyjasní, ráno se ojediněle vytvoří mlhy a teploty klesnou na 12 až 7 v údolích až na 5 stupňů. Zítra pak bude na jihu polojasno, na severu oblačno až zataženo, na horách místy jinde jen ojediněle s přeháňkami. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy kolem 25, na horách bude kolem 12, na Šumavě kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
2: Speciál radiožurnálu Sport.
8: Repríza.
9: Po víc než měsíci o víkendu skončí ve Spojených státech fotbalové mistrovství světa. V neděli na stadionu v New Jersey zabojují o titul Španělsko a Argentina. O končícím šampionátu teď na radiožurnálu Sport budeme mluvit v hodinovém speciálu. U toho samozřejmě nemůže chybět náš fotbalový expert a tvář talkshow desítky, pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Naším hostem je ale i někdejší reprezentační útočník, hráč Lazia Řím nebo Aston Villa, nejlepší střelec Evropské ligy ze sezóny 2012-2013, Libor Kozák, dobrý den.
11: Dobrý den všem.
9: No a se mnou ve studiu sedí taky fotbalový reportér radiožurnálu Sport, ten na mistrovství světla sledoval dění kolem českého týmu, Lukáš Michalík, i ty vítej.
12: Díky moc, trochu závidím pánům přede mnou ty přívlastky, ale tak to je, každý máme svoji roli, hezký den.
9: Pánové, začneme trošku odlehčeně, končí nejdelší mistrovství, které zatím nabídla historie fotbalu, poprvé se ho zúčastnilo 48 zemí, tak začnu u Pavla Horváta, my fotbaloví novináři, kteří se věnujeme mistrovství světa, my už jsme po ránu pomalu zombí. Nejsi teď přesycený fotbalu?
10: No, musím říct, že je to dlouhý, samozřejmě těch týmů bylo hodně. Snažil jsem se vidět co nejvíc zápasů, ale musím říct, že některý jsem opravdu jenom se kouknul na góly nebo to, co zajímavého se stalo, protože asi si myslím, že to fyzicky nešlo všechno zvládnout.
9: Jak to máte vy, Libore? Stíhal jste sledovat mistrovství světa?
11: Tady souhlasím s Pavlem, taky určitě jsem nestihl úplně všechno, samozřejmě i ty časy, které u nás byly v noci, tak samozřejmě šly stíhat hůř, takže těch zápasů bylo spousta, i když si myslím, že nakonec ukázalo, že i ty týmy, ty menší, které třeba neznáme, jsou konkurenceschopné, takže na jednu stranu v tomhle vidím pozitivu, ale opravdu stihnout všechno nešlo.
12: Na to jsem chtěl navázat, že skutečně je to hodně dlouhé, když vezmu v potaz tu svoji zkušenost, že jsem do Spojených států vyrazil už 30. května a teď už to budou 4 týdny, co jsem doma a stále se hraje, tak mi to přijde až neuvěřitelné. Navážu na Libora, mě taky zaujala velmi ta menší družstva z těch menších zemí, která mnohdy, nebo ty země mnohdy předváděly velmi dobré výkony, ať už Haiti, Panama, nebo samozřejmě Curaçao, Kapverdské ostrovy. Bohužel mého pohledu i lepší než český tým, ale já na to navážu dalším dotazem. Zeptám se Pavla, co tě nejvíc zaujalo na tom aktuálním mistrovství, co si třeba budeš pamatovat?
10: No, já si budu pamatovat, byť si myslím, že v Evropě jsou krásný stadiony, tak vím, že jsem jako měl možnost jet do Ameriky se podívat, do Mexika, ale nevyužil jsem to a teď toho trošku lituju, protože ty staďáky víceméně nebo v podstatě haly v Americe mě velmi zaujaly a chtěl bych vlastně navnímat to, jaký tam je jako zvuk, jaká tam je akustika, jak ty hráči se tam cítí, protože samozřejmě my jsme vyrostli v generaci, kdy jsme byli zvyklí hrát opravdu na otevřených staďákách. Já jsem měl to štěstí, že v Kobe v Japonsku, když jsem hrál, tak už tam ta zatahovací střecha byla, ale vlastně jsme tam hráli jenom dvakrát, když to bylo zavřený, takže pro mě to bylo trošku jiný a trošku mi mrzí opravdu, že jsem na těch staďákách nemohl být a zaujalo mě to vlastně ta technika, technologie, které tam jsou k dispozici pro ty fanoušky, to si myslím, že předčilo pro mě zatím ten fotbal, protože ten fotbal jsem nějak očekával.
9: Co na to říká Libor Kozák, taky musíme zmínit, že fanoušci mají teď obrovský servis v tom, že poté, co zasáhne video rozhodčí, tak hlavní sudí musí do mikrofonu vysvětlit vysvětlit to, co šlo, což je rozhodně jedna z věcí, která také bude určitě nahlížena i v budoucnu zpátky jako pozitivní.
11: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že i ty pravidla, jak vlastně rozhodčí, které musí vysvětlit, tak i pravidla po těch autech nebo po odkopech, kdy vlastně je tam omezený čas, si myslím, že se ukázaly jako pozitivní a opravdu tu hru celkově zrychlilo, takže na to si myslím, že se určitě naváže. A když já navážu na Pavla, tak přesně ty stadiony, taky to je jedna věc, která opravdu v tom hlavně teda Američané jsou opravdu mílem i daleko a i s klukama, co jsem se bavil, co tam byli, přímo i s klukama z repre, tak vlastně i oni říkali někteří, kteří hráli na obrovských stadionech v Evropě, že to, co zažili tam, bylo ještě něco navíc, takže opravdu ty stadiony, to pro nás jako Evropu takovej může být i příklad v něčem a jinak potom samozřejmě ty fotbalové věci, ty fotbalové příběhy, ty si budeme pamatovat, ať už to je Messi nebo přesně příběh Kapverd, takže těch příběhů vždycky to mistrovství píše hodně a jak jste se vlastně i bavili, jestli vlastně jsme přesycení, tak já osobně ne, protože spíš nedokážu představit, co bez toho mistrovství budu dělat, protože opravdu člověk si tak trošku spohronil v tom, že každý den má na výběr 3-4 fotbaly a bylo to fajn a tak teď jdeme do toho finále. No.
12: Já jenom navážu ještě na téma a stadiony, přidám osobní zkušenost. To byl asi možná největší zážitek pro mě na mistrovství světa, protože už jsme zmínili, že ty české výkony nebyly takové, ale na stadiony jsme měli skutečně štěstí. V Guadalajaře hodně zajímavý stánek, byla to v podstatě taková useknutá sopka, která byla posezaná v trávě. Když jsme se bavili o těch moderních, tak Atlanta, to je skutečně hypermoderní stánek. Já ještě den před zápasem, když jsem si zařizoval nějaké věci, které byly potřeba k zápasu, jsem tam byl, já nevím, 4 hodiny předtím, než tam mohli všichni a vlastně snažil jsem se najít místnost, kde si vyzvednu nějaké věci potřebné k tomu zápasu a s tím člověkem, který se mě tam měl ujmout, tak jsem se nenašel. Zkrátka jsem tam hodinu bloudil, nešlo to absolutně najít, sídlili někde v podzemí, takže si pro mě ten člověk musel dojít. To bylo poměrně zajímavé. No a Aztécký stadion, neuvěřitelná stavba, legendární, 2000 metrů nad zemí ještě víc, respektive nad mořem, leží ten stadion, má kolem sebe tu auru, samozřejmě božská ruka Diego Maradony, takže ty stadiony, to bylo něco neuvěřitelného.
9: To říká Lukáš Michalik ve speciálu Radiožurnálu Sport k mistrovství světa.
2: Speciál Radiožurnálu Sport.
9: Našimi hosty jsou ale také Pavel Horvát a Libor Kozák. Já začnu u Libora. Je to tak, že mezi tu top 4 se dostali ty zasloužené 4 týmy?
11: Asi ano, určitě. I těma výkonama, tím fotbalem, jakým vlastně hrajou, nebo hráli i v té skupině a potom následně v té baráži nebo v tom playoff, tak vlastně řekněme, že my fotbaloví fanoušci jsme rádi, protože tam je opravdu to nejsilnější, co asi se na mistrovství předvedlo a to si myslím, že teďka ukázali i ty semifinále, takže a vlastně i ty ukázali vlastně, že vždycky z těch semifinálových soubojů vlastně do toho finále postoupili ty týmy, které prostě měli v tom zápase navrch.
9: Co říká Pavel Horvát, nechyběl mu někdo v semifinále?
10: No, chybělo mi Česko samozřejmě, byl bych rád, kdybychom se takhle daleko dostali, ale logicky ta sportovní forma prostě nebyla dobrá a my jsme tam nebyli, takže jsem tak nějak jako vždycky hledal někoho, komu bych chtěl fandit, i když jsem nestranej žurnalista samozřejmě, ale ty příběhy, jak říkal Libor předtím, tam ty příběhy prostě jsou pronutý celým tím mistrovstvím a od Messiho, který ho asi všichni vnímají, počínaje po takový ty, řekl bych, teď se neurazí nikdo, štěky Merina, který poslal 2 gólama prostě Španěli až skoro do finále, tak prostě to jsou příběhy, který budeme vnímat a zase rozebírat ty následující, trochu si říct, i roky, protože se jich tam stalo tolik, že to v podstatě nejde navnímat takhle za takovou chvilku. No.
12: Navážu na Pavla, pro mě ten aktuálně nejsilnější příběh je ten kolem Lionela Messiho, tak se pojďme trochu pověnovat Argentincům. Měl jsem možnost komentovat to semifinálové utkání Anglie, Argentina, které v prvním poločase toho moc nenabídlo, ale ten závěr byl neskutečný, kdy Argentinci i zásluhou 2 asistencí Lionela Messiho otočili zápas a zvítězili. Tak se zeptám Libora, stručná otázka, zvládli by to podle vás Argentinci bez Lionela Messiho?
11: nezvládli, můj názor nezvládli, prostě to, co předvádí on v jeho věku vlastně od prvního utkání na to mistrovství, je prostě neuvěřitelný. Je prostě opravdu neuvěřitelný, jaký má efekt on na tým, a vlastně ale i tým na jeho, že tým na něj, prostě jak jsou schopni vlastně pracovat kolem něho. A to celý, jak to vlastně dali dokupy, ale to není za poslední rok nebo čtyři, ale vlastně od té doby, kdy tam přišel Scaloni, který mimochodem pro mě to má osobní váhu Argentina, protože jsem se Scalonim ještě hrál v Láciu 3 roky, takže měl jsem s ním krásný vztah, takže od té doby sleduju tu jeho kariéru trenérskou a když usedl potom tak trochu nenápadně na tu lavičku Argentiny, tak jsem byl hodně, hodně zvědavý, co vlastně s tím dokáže udělat, jo, po Maradonovi a takhle, takže to a to, co předvádí, to, co vlastně, jaký úspěchy dovedl a teďka je před dalším obrovským úspěchem, to je pro mě něco, jsou to pro mě velké emoce, říkám, protože jsem se mohl s ním sdílet tu kabinu a on teďka dokázal dát tým okolo Messiho takhle dokupy na takový úrovni, že hrajou takový fotbal a hlavně emočně a tím prostě jde na nich vidět, jak prostě to chcou to, když se člověk vidí jenom na tom chování na hřišti a celkově, tak jde prostě vidět, jak oni pro ně prostě to znamená všechno, ten zápas, ten moment, takže to se mi na ní strašně líbí a když se vrátím k tomu Messimu, říkám, to je kapitola sama pro sebe a jde vidět, že s tím týmem i s tím Scalonim má prostě neskutečný až rodinný vztah.
12: To říká Libor Kozák ve speciálu Radiožurnálu Sport. Podržím se ještě vašeho vztahu se zbývalým spoluhráčem Lionelem Scalonim, trenérem Argentinců, máme to pochopitelně v poznámkách, tak pojďte trochu rozebrat ten váš vztah. Měli jste v kabině skutečně k sobě blízko, máte na ně nějaké osobní vzpomínky a viděl jste v něm třeba ten potenciál, že by mohl být dobrým trenérem?
11: On už tehdy vlastně byl v Láciu, řekněme, že dohrával kariéru, takže už třeba nebyl tolik na hřišti, ale právě co se týká kabiny, tak měl obrovský slovo. Byl to jeden z těch lídrů, když tam byly další Klose a takový, tak on byl jeden z těch lídrů a hlavně my jsme měli v kabině spoustu Jihoameričanů, Argentinců, Brazilců, Uruguajců a mu byl takový jejich šéf, řekněme, a hlavně největší vzpomínka na něj, to byl věčný vtipálek. To byl opravdu věčný vtipálek. Kdo mě zná, tak vím, že mám trošku větší nos a to bylo pro něj každodenní humor. Různé narážky, takže ten náš tak byl hodně. Já jsem byl mladý kluk, on byl, říkám, on ten starší, takže dával mi zabrat, ale bylo to v dobrém, protože potom, když jsem vlastně začal dávat góly, nebo jsem víc nakoukával i v té Evropě, tak vlastně on byl ten, který vždycky cítil jsem od něj tu podporu, takže my jsme se ještě dlouho, když jsem nešel z Láci, a jsme si i psali a ten vztah s ním držel. Ještě někdy před Katarem jsme si volali, musím se přiznat, že jsem zkoušel po Kataru se na něho nějak
12: to už asi těžké.
11: Lehce dostat, číslo už nefungovalo, už to bylo těžké, takže od té doby už vlastně to, ale říkám, pro mě to zůstává, vím, že kdybychom se potkali, že prostě, že by to bylo fajn jako tehdy, prostě říkám, celkově ta kabina tehdy byla super a říkám, on byl jeden z těch lídrů, takže je to se týká ho, jako jak si ho pamatuju a to, jestli jsem ho čekal jako takového trenéra, přiznám se, že ne, říkám, i když tehdy už ten fotbal viděl a byl v té kabině, jaký byl, tak pro mě vlastně, říkám, jak potom šel do té Argentiny, tak vlastně neměl za sebou velké zkušenosti, jo, opravdu tam byl i trošku dosazený, řekl bych překvapivě, a vlastně on tak nenápadně, a hlavně tím, jaký je člověk, a věřím tomu, a tam je ta jeho síla, to, že dokázal dát tu kabinu a ty kluky takhle dohromady na té úrovni té repre, kde prostě ty kluci nevidí každý den, ale prostě jednou za čas, tak on dokázal prostě to a hlavně navázal skvělý vztah s Messim. Tam jde vidět, tak kdyby byli bráchové a to je prostě něco, co prostě Leo umí. Takže věřím, že on to postavil na tom a potom ty fotbalové taktické věci jdou jako kdyby zatím, jo. Ale pro mě tohle je alfa omega, že on udělal z toho týmu rodinu.
9: Na Lionela Scaloniho vzpomíná Libor Kozák ve speciálu Radiožurnálu Sport a Pavel Horvát by rád reagoval.
10: No já, mě to zajímá ještě takhle z toho důvodu, že vlastně vidíme, že on drží absolutní poker face a mně to přijde prostě takový podivný vůči tomu, jak jsem ho viděl taky hrát, jak si ho vybavuji já jako hráče. A viděl jsem ale zase na druhou stranu i záběry ze šatny a tak mě zajímá, Libore, jestli on opravdu v šatně dokázal říct i nepříjemné věci a jak se choval, když to bylo nepříjemné?
11: Jo, přesně, Pavle, jak říkáš, no, jak, i vlastně já jsem mluvil o tom humoru, ale přesně nedodal jsem to, že když ale situace si to vyžadovala, nebo prostě bylo potřeba pevný ruky, tak on byl přesně ten jeden, který se prostě nechal dát slyšet, prostě který, když se něco řeklo a už to mohl být vážný, tak to byl on a ti kluci za ním šli a nebyli to vlastně jenom kluci, bylo to celkově i to vedení, který vlastně byl i často takovej prostředník k těm nejvyšším patrům, protože uměl s těma lidma a vždycky bojoval za tu kabinu a proto si myslím, že ta kabina ho takhle vždycky brala. A teďka, jak říkáš, přesně ten poker face, jak teďka i u toho gólu, jak to má, to je přesně, protože když hrával nebo na tréninku, tak vlastně ty jeho emoce dával pořád najevo, jo, to nebyl nikdy poker face, to bylo čistě často vlastně prostě jak Jihoameričani, že jo, rukama vším. Ale Davide se naučil tu dobu samozřejmě se naučit, jak to říct, naučit ten poker face mít, nebo prostě ty emoce schovat dovnitř a nechat to na těch klucích a prostě i tohle může být na věcí, že prostě chce, ať ta pozornost je zaměřena na ty kluky a ať oni si to užívají, ale já věřím tomu, a šlo to i na tom videu, jak on to drží v sobě, on kdyby mohl, tak se rozbrečí, padne na kolena po tom gólu Martinéze a brečí ještě 15 minut, takže v tomhletom se samozřejmě on, neříkám změnil, je to věc, která se prostě už na takové úrovni a ty sledovanosti, jaké on má, se takhle chová nebo se takhle naučil.
0: To říká Libor Kozák o svém bývalém spoluhráči a dnes trenérovi argentinské reprezentace Lionelu Scaloniho. Já se toto tématu ještě podržím a zeptám se Pavla Horváta, co by trenéra. Samozřejmě v argentinském nároďáku se pochopitelně všechno točí hlavně kolem Lionela Messiho. Tak jak podle tebe je složité pro trenéra takovou situaci ukočírovat, protože se musí podřídit tomu, že on není a nemůže být tou nejvýraznější postavou.
10: Tak já si myslím, že trenér by neměl být asi tou nejvýraznější postavou. Fanoušci ho můžou mít rádi, ale ty fanoušci chodí na ty hráče samozřejmě. Jo. Tam ty můžeš tam dělat psí kusy a řeknou si o tobě, že jsi blázen, ale hráči, kteří rozhodují ty zápasy, tak ty jsou pro ty fanoušky, myslím, podstatní a myslím si, že to i tak jako vidíme. Jo. A já si uvědomuju taky trenéry, který to v sobě drželi a v šatně byli schopní rozmátit všechny koše a rozházet všechny věci a být nepříjemný a myslím si, že to také správně, že samozřejmě jakákoliv ta úroveň tohle to nabízí a je to vysoká škola, to, co Scaloni předvádí. A ještě se teda vrátím k tomu Messimu. Já si normálně troufnu říct, možná, že mě z toho vyvedete, a mně fakt přijde, že je ještě lepší třeba, než byl před čtyřma těma rokama, když prostě hrál v Paříži a tak nějak, nechci, že se tam trápil, ale nebylo to asi úplně ideální angažmá. Jo, myslím si, že prostě teďka je lepší ještě těma zkušenostma. Vím, že už byl zkušený v 18, ale teď, co nabral za těch x let, prostě tak teďka jsem schopný, nebo myslím si, že je schopný on to prostě prodávat v každý té vteřině toho zápasu i třeba gestem, radou vůči těm spoluhráčům.
0: Já na to navážu a přehodím to na Libora. Souhlasím s tebou, Pavle, teď jsem o tom potom semifinále přemýšlel, že bych ještě hrozně chtěl vidět Lionela Messiho v Evropě a jsem přesvědčený o tom, že on kdyby byl v dnešní Barceloně, tak po boku Jamala nebo Rafíni by byl schopný dávat v La Lize klidně 20 gólů za sezonu. Co myslíte, Libore?
11: Jo, to s váma souhlasím, opravdu ty jeho výkony nedokážu si úplně vysvětlit, čím to může být, určitě, jak říkal Pavel, jsou to nějaké zkušenosti, je to i nějaký prostě už klid, vlastně už dosáhl všeho, co mohl a má před sebou další obrovský cíl, který je opravdu na dosah ruky a jde vidět, jak potom jako hladově jde, to mi jako nejvíc vlastně jako se mi líbí, že vlastně v tom věku, v tom, co všechno zažil, vypadá jak 18-letý prostě fanatik, který to chce dokázat a to je prostě úžasný a vlastně šlo vidět, teďka si vzpomenu na penaltu proti Egyptu, kde mě přišlo, vlastně víme, že jim třeba jako po ideální, mě opravdu přišlo, že je pod tlakem ve smyslu toho, jak moc to chce, jo, ale prostě on přesně tohle ten rozdíl, že jsem přesně nedal penaltu a potom vám udělá zápas a to je prostě v tomhle on jedinečnej A říkám, ten jeho hlad potom uspět v tom věku a potom všem je pro mě úplně, říkám, to je něco neskutečného.
10: Já ještě jenom se vrátím, protože já opravdu to, co říkal Lukáš, tak já jsem o tom včera přemýšlel, že on by podle mě do té Barcelony se prostě měl vrátit. Jo? Já samozřejmě Barcelona má tam hráče, který určitě jsou fantastický, ale jako spojení Messi, Jamal, jednak komerčně musím říct a samozřejmě i fotbalově asi by to byla paráda a tam si myslím, že by museli přistavit ještě jedno patro.
12: Tak pojďme ke Španělům. Ti jsou teď trochu v nejistotě, protože trénink vynechala největší hvězda, už zmiňovaný Lamine Yamal, kterého kamery zachytily na hřišti s masivní bandáží stahující levé stehno. V utkání s Anglií schytal nepříjemného koněra. Upřímně si myslím, že ta absence na tréninku byla jen preventivní a že se dá dokupy. Co si myslíte vy, Libore, to by si asi Lamine Yamal nenechal ujít takový zápas?
11: Určitě, poslední zápas, pokud ten trošku půjde, tak si myslím, že se dá dokupy a spíš to bude preventivního rázu a strašně se těším, protože za mě opravdu se potkají dva týmy, které vlastně Argentina, která musela spoustu zápasů otáčet, má to těžký a vždycky to zvládla fotbalem a tou emoční stránkou. A potom Španěláci, kteří prostě za mě se tady hráli by osobně nejvíc, prostě co se týká čistě fotbalu a to, co předvádějí se spojením s tou dobrou obranou a to, jaký jsou, jak presujou, takže to bude hrozně, hrozně zajímavý zápas.
9: No, co se týče Španělska, tak úřadující evropští šampioni po tom úvodním senzačním zápase, kdy pouze remizovali s Kapverdami, potom všechny zápasy vyhráli, na tom turnaji dostali jenom jeden gól. Je to tím aktivním vysokým pressingem, jaká je v tom třeba role Paua Cubarsího? Co říkáš, Pavle Horváte?
10: No, určitě tam je nějaký drill, který trénujou. Myslím si, že i trenér Španělska se k tomu vyjadřoval. Já trošku se bojím toho. Vím, že prostě vidět, že i tyhle ty mužstva, které pro nás jsou ofenzivním pokladem a mají tam hráče, na který prostě všichni koukáme, tak i tyhle ty hráči prostě dobře brání. Viděli jsme Španěle, který samozřejmě hráli výborně, ale skvěle bránili a ubránili vlastně, troufu si říct, dopředu nejsilnější mužstvo nebo hráče, který měla Francie, nedali jim ani čuchnout. A já se zase trošku bojím, aby jsme se neuchylovali k tomu, že jako Španělé dobře bránějí a Argentinci dobře bránějí a my musíme nejdřív bránit a pak, aby nám zbyly chvíle těch tréninků taky na to útočení, aby jsme prostě měli ty kreativní hráče, aby ty kluci měli šanci vymýšlet něco dopředu, protože vidíme, že ty mužstva opravdu všechny zalezou a je to těžký se tam dostat a přesto ty góly padají, ale k tomu potřebujeme ty hráči, takže já trošku jako změním to téma a bojím se, aby jsme nesklouzli k tomu, že musíme taky bránit jenom dobře a dopředu nějak se něco stane, no. Je to takový pelmel toho, těch dovedností těch hráčů na téhle úrovni. Oni opravdu jsou dokonalí jak dopředu, ale i dozadu, což asi úplně normální fanoušek nevnímá, ale tu hru, zase se vrátím k tomu Messimu, vidíme, jak on presuje, jak je schopný napadat, proto říkám, mně přijde, že je ještě lepší než prostě před 10 rokama třeba.
12: V souvislosti se Španělskem mě napadá jedna věc, ostatně jsme to měli možnost před lety vidět i v Barceloně, která často hrála třeba bez typického hrotového útočníka, Libore, vy jste typickou devítkou, která byla hodně nepříjemná ve vápně. Španělé dříve takového hráče také často měli, ať už Raul Morientes, Torres, Villa, Soldado, Llorente, těch hráčů bylo dost. Teď je jedničkou na hrotu útoku Španělů Mikel Oyarzabal, který už dal na šampionátu 5 gólů, ale je to trochu jiný typ hráče. Tak je to podle vás tou výchovou fotbalistů ve Španělsku, že se tam už třeba tolik neprosazují zabijáci do vápna, nebo je to celkově tím, kam se fotbal ubírá, velké nároky na techniku, pohyblivost a podobně?
11: Jo, souhlasím, nebo ta druhá varianta, je to prostě dneska ten fotbal opravdu vnímám tím, jak jsem třeba to beru u sebe začínal já v té pozici toho vysokého hroťáka, kdy vlastně takový typický devítky, vysoký, čistě jako do toho vápna prostě měl každý tým, jo. Vidíme, že když už ten útočník je vysoký, tak ale samozřejmě musí být rychlý, musí být dynamický, musí mít nějakou mezihru. Jo? A třeba konkrétně u toho Orazabala je prostě neskutečný, i když se svojí výškou a postavou, i když bychom neřekli, tak třeba poslední zápas v Francii, tam byly 2-3 balony, které on dostal dlouhý, takový jako na prsa těžší, za ním upamekáno dvoumetrovej stoper, jo, a on si poradil. Takže ono to je o tom, jak říkal i Pavel, dneska ti hráči jsou na chystaní už tak, prostě jsou opravdu na takový úrovni, nebo dneska, i tím, jakou má jako fyzično, že i takovej hráč 1,75 m, 1,80 prostě dokáže ten balon pokryt, má tu vnitřní sílu, má tu nebo takovou tu sílu, že se umí oplotit, jak se říká, jo, takže viděli jsme Argentina hrála proti Angličanům dvoumetrovým, když to přeženu, a prostě dokázali se prosadit s duchem, protože to je i o nějaký té vnitřní síle a toho timingu celkově, takže v tomhle nám ukazují už dlouhodobu Španělé, ale i další národy, že to není jenom čistě o té výšce nebo takhle, ale o té komplexní stránce.
9: To říká Libor Kozák, bývalý kanonýr, který byl hostem našeho speciálu Radiožurnálu Sport. Díky za váš čas.
11: Já děkuji za pozvání, nashledanou, ahoj.
2: Speciál Radiožurnálu Sport. Repríza.
9: My už teď ve vysílání můžeme přivítat také dalšího vzácného hosta, bývalou reprezentační golmanskou jedničku, mistra české, trojnásobného šampiona švýcarské ligy a také vítěze evropské ligy se Sevillou, Tomáše Vaclíka. Tomáši, dobrý den.
8: Dobrý den, dneska odpoledne všem.
9: Já vás hned zapojím do našeho speciálu Radiožurnálu Sport. Zeptám se na úvod, letošní mistrovství světa končí, ale jak hodnotíte ten turnaj, co se vám líbilo, nelíbilo, případně na co budete nejvíc vzpomínat?
8: Já musím říct, že jsem z toho měl trošku obavy před začátkem, co se týká třeba návštěvnosti a těch věcí okolo, že co se dělo politicky předtím, tak jsem z toho měl trošku obavy, ale musím říct, že ten samotný turnaj mě natchnul, chodí lidi, myslím si, že viděli jsme možnost vidět spoustu skvělých zápasů, skvělých výkonů. A celkově si myslím, že ten turnaj se povede a myslím si, že do budoucna i od tohohle turnaje si myslím, že se potom ať už FIFA nebo případně UEFA na těch turnajích se dokáže odrazit a posouvat je zase dál.
12: Tomáši, hezký den i ode mě. Finále Španělsko-Argentina. Než se dostaneme k detailům, ve Španělsku vy jste hrál, Argentince jste měl za spoluhráče, tak bylo to vaše vysněné finále, zasloužili si to oba týmy?
8: Já musím říct, že bylo. Já tak nějak od začátku jsem věřil, že Španělé by se tam mohli prokousat. Potom, když vlastně skončily skupiny a ta pravá strana pavouka, kde byla Argentina, tak jsem věřil, že by se tam taky mohli dostat. Takže pro mě je to takové vysněné finále, ať už ho vyhraje kdokoliv, tak já budu spokojený, upřímně. Manželka bude fandit Španělsku, taťka Španělsku, ale pro mě to je tak jako, že ať už vyhraje kdokoliv, tak já budu mít radost, protože, jak jste říkal, Argentince jsem měl v týmu dlouhodobě, nebo tak nějak, já jsem tým Messi tady v téhleté velké debatě, a Španělsko je Španělsko, takže já budu spokojený v neděli.
9: Lionel Messi byl 3 sezony také vaším protihráčem, když jste hrával za Sevillu. Jaké to je? Užívají vám vzpomínky, když vidíte, jak tenhle borec válí v tom neuvěřitelném věku 39 let?
8: Vzpomínky stoprocentně, spousta lidí se mi na to ptá, jestli jsem proti němu hrál, nebo že ať už třeba bráchův syn, bráchovi děti se mi na to ptají, kamkoliv teď vlastně přijdu, tak se na to ptají, jestli jsem měl proti němu možnost hrát a měl a ty vzpomínky samozřejmě vzpomínají, mám od něj doma těch 5 legendárních piv, že, co potom rozesílal, když překonal rekord, takže měl jsem tu čest a jsem rád, že jsem mohl žít v té éře, mohl jsem jako hrát v té éře Messiho a nesmíme zapomenout samozřejmě na Ronalda.
12: Pavle, teď zapojíme Pavla Horváta opět. Já vím, že už jsme se tě na to ptali několikrát, ale teď to je aktuální téma. Zeptám se ještě Tomáše Vaclíka na Lionela Messiho na konkrétní věc. Ale jaké to bylo být s ním na hřišti? Ty jsi měl asi v plzeňském dresu víc práce s Iniestou a Xavim, ale vybavíš si třeba, že jsi s ním byl v souboji nebo že na tebe běžel?
13: Já si vybavím to, co říkal Libor, jo. Tam pominu všechny ty fotbalové vlastnosti, kdy je to strašný fofr. A on je to v televizi fofer a z tribuny je to rychlejší, z lavičky je to
10: ještě rychlejší a na tom hřišti je to neskutečný, jak samozřejmě on a další jemu podobný dokážou v rychlosti pracovat s tím balonem. A já řeknu ale jednu věc, kterou taky už teďka vzhledem k těm technologiím můžeme vidět, a to je ten jeho pohled, já tomu říkám jako zabijácký pohled. Prostě on větří, mně to přijde fakt, jak kdyby větřil šanci a jakmile se naskytne, tak prostě úplně přepne do jiné rychlosti. Vidíme samozřejmě naběhaný čísla ostatních hráčů a on se dostane možná na 9 kilometrů a přesto má rozhodující vliv na to, co se na tom hřišti děje nebo stane. Ale já si uvědomuji fakt ten pohled, ten takový ten vlastně úplně, nechci říct opovrhující všim ostatním, ale jenom to jedno soustředění se na to, že chce dát gól, že chce rozhodnout ten zápas.
12: V tomto případě okamžitě přehazuju samozřejmě slovo na Tomáše Vaslíka, protože mě zajímá i jeho názor. Tomáš, já si to vlastně nedovedu představit, že stojím v brance a buď na mě běží Lionel Messi, anebo stojím v brance a Lionel Messi se s balonem u kopačky někde ochomítá kolem 16. Viděli jsme to i v tom semifinále, že nevíte, jestli vystřelí, jestli vymyslí nějaký geniální pas, tak jak se člověk v takové situaci cítí? Mm-hmm.
8: Tak je to v tom zápase samotným, je to fofer, jak říkal Horvy. Ono je to strašně rychlý, ale pamatuju si, když mi dával, myslím, svůj první gol na Nou Campu, tak to byla ta typická jeho akce, že se zapomněl na půlce hřiště, balon k němu došel a já jsem celou dobu věděl, co udělá, že půjde, bude to na vádě, půjde doprostřed a bude to obvalovat na zadní tyč. A stejně, když jsem to věděl, věděl to náš stoper, tak jsme to stejně nebyli schopni zastavit, takže je to strašná rychlost a on je opravdu genius a myslím si, že jako zaslouží si takový to, jak to říct, že i v 39 dokáže soupeři s těma nejlepšíma, což si myslím, že je opravdu, opravdu unikát a když vidíme, že vlastně teďka odehrál, že ho dvakrát 120 minut a i proti Anglii byl strůjcem toho obratu, kdy udělal vlastně dvě asistence, ale kolik dokáže ustat soubojů a i vlastně fyzicky asi zdatnějšíma nebo fyzicky momentálně asi líp třeba připravenýma nebo mladšíma protihráčema, on dokáže soupeře dokáže hrát a pořád dokáže být dominantní, což je neuvěřitelný a jenom to dokazuje tu jeho velikost.
12: To říká Tomáš Vaslík, potvrdilo se, že podobná příprava jako v Sevě byla před lety i v Plzni na Lionela Messiho, Pavel Vrba jde jenom na levou, ale on pak stejně udeřil. Pavle, už můžeš pokračovat.
10: No, vzal jsi mi tu myšlenku, no, já jsem se tady úplně začal smát, protože já si myslím, že to říká každý trenér, nebo teď už možná ne, protože teďka třeba na ten poslední gól centroval pravou, ale asi i on tuší, že ty obránci se na něj prostě připravují a já to opravdu zopakuju. Pavel Vrba rozbor samozřejmě nějakých hráčů a vrcholem toho rozboru byl Messi a říká, ale jenom levá noha prostě, jo, zakončení, kličky, tohle jenom levá noha a pak po zápase říkal, já vám to říkal.
12: Včera ve vysílání radiožurnálu...
8: Já vám to říkal, ale neřekl jste nám trenér, jak mu to máme vzít.
12: To je přesně ono. Václav Pilař včera v našem vysílání mluvil o tom, že když to Pavel Vrba řekl vlastně na té týmové poradě, nevím, jestli to Pavle můžeš potvrdit, tak v podstatě někteří hráči se začali smát.
10: No jasně, tak my jsme říkám, já taky to vlastně jsem neměl rád, jdeme si to užít, ale my jsme byli v té pozici, že jsme si to opravdu šli užít, protože s námi vůbec nikdo nepočítal, že vyhrajeme český titul na to, že se probojujeme do Ligy mistrů, takže to, když nám ten los přidělil hráče, který jsme znali opravdu z televize a na který jsme s otevřenou pusou koukali po večerech u piva na Ligu mistrů rok předtím, tak jsme se tam, tak jsme najednou stáli na té Barceloně, no a co vám zbývá, než se pobavit? A zase, jak říkal Tomáš, no, prostě ty je to takovej fofr, že ty nemáš vlastně šanci se s tím srovnat, protože jsi zvyklý na Českou ligu nebo na nějaký předkola Ligy mistrů a v jednom zápase vůbec nemáš šanci navnímat tu rychlost toho jejich fotbalu, rozhodování a možná, kdybychom hráli s nima 10 zápasů za sezonu, takže pak ten nějaký 7., 8., 9. by mohl být trošinku vyrovnaný, ale jinak tam byla prostě obrovská převaha, na kterou jsme vůbec neměli nárok.
12: To říká Pavel Horvát k fotbalovému mistrovství světa. Máme aktuálně hodinový speciál. Já si teď vyzkouším, nakolik mám dobře načteného Tomáše Vaclíka a naposledy naslouchaného z různých rozhovorů a z podcastů. Vy jste, Tomáši, hlavně v Sevě hrál s několika Španěly i Argentinci. Tak kteří byli fotbalově nejlepší? Nějaké tipy mám, Vojtěch Šafář, moderátor, mi bude svědkem.
8: Tak z Argentinců asi, že, Ever Banega?
12: Ano, to jsem čekal.
8: No jasně, takže já jsem, že, měl Ever Banega, Lucas Ocampos, Marcos Acuña. Mm-hmm. A vlastně sezonu potom přišel, myslím, Erik Lamela a Montiel, který vlastně, že byl i vyhrál v Kataru a teď je tam zase. Mm-hmm. V Bazileji jsem měl Valtra Samuela, který vlastně tykom, že ho členem,
12: no, na to členem, jsem chtěl navázat,
8: členem realizačního týmu, no. Tak navazujte.
12: Já jsem vlastně chtěl navázat na Valtra Samuela, ale ještě se tady zeptám na toho Španěla.
8: Tak Španěli asi nejznámější Jesus Navas.
12: Ano, no, přesně. Samozřejmě. Přesně toho jsem
9: jako svědek, ano, ty oba typy správně, Banega, Navas, tak můžeme pokračovat.
12: Ještě mě zaujala jedna věc, kterou jsem viděl teď na sociálních sítích a můžete potom i vlastně se dostat k tomu Valtru Samuelovi. Trenér Aston Villa Unai Emery mluvil o tom, že v kariéře vedl řadu argentinských fotbalistů a všichni měli jedno společné, byli extrémně soutěživí. Tak můžete to potvrdit?
8: Myslím si, že jo, že oni to, co vidíme teďkom i na tom mistrovství světa, no, měli jsme možnost vidět už i v Kataru, tak vlastně co vidíme vlastně teď, jak vlastně Argentinci se prezentují, tak si myslím, že to jim je hodně vlastní, že chtějí vyhrávat, chtějí být dominantní, chtějí si prosadit svou v hodně věcech, což měl třeba Lucas Ocampos, ten prostě měl svoji mentalitu a spoustu lidí s ním nebylo schopno pohnout, takže myslím si, že tohleto k ním sedí. A když bych to jako přemostil na Valtra, tak u něj bylo hrozně zajímavé, že přišel vlastně k nám už, teď nevím, kolik mu bylo let, 36, 37, a neuměl anglicky, ale během roku se byl schopný naučit kvůli nám anglicky, aby s náma mohl komunikovat, aby si byl schopný říct něco v kabině, aby byl schopný rozumět pokynům, aby mohl rozumět hráčům. A myslím si, že jen to dokazuje takovou tu jako velikost tím, že už toho tolik prošel, vyhrál Ligu mistrů, ale stejně i v poslední rok kariéry tak se kousnul a pustil se do něčeho, co mu nebylo určitě příjemný. Že učit se 37 nový jazyk, abych mohl komunikovat s hráči, kteří jsou pro mě noví a kteří nebyli vítězi Ligy mistrů, jako byl on. Takže to si myslím, že jenom dokazuje takový to něco navíc a proč ty hráči to třeba dotáhnou potom, kam to dotáhli.
9: Stále posloucháte Tomáše Vaclíka ve speciálu Radiožurnálu Sport k mistrovství světa, s ním také Pavla Horváta, Lukáše Michalíka. Tomáši, my jsme už probírali, že Španělé na mistrovství světa hrají na hrotu nejčastěji, aspoň s Mikelem Oyarzabalem z Realu Sociedad, vy ho také znáte z La Ligy. Cítili jste třeba před těmi lety, kdy jste spolu působili v jedné lize, že může mít ten potenciál stát se takhle důležitým hráčem španělské reprezentace?
8: Byl vynikající, byl skvělej, myslím si, že to byl jako jeden z těch klíčových hráčů už Realu Sociedad v té době, ale neřekl bych úplně, že bude hrát za nároďák devítku, když to přeženu, že by hrál toho středního hroťáka, takže byl vynikající, výborná technika. Strašně těžko se mu chytali penalty, protože měl takový ten náskok a byl jeden z prvních, který ty golmany vyloženě každou penaltu posílal na druhou stranu. Takže byl skvělý, je skvělý. Já jsem zvědavý, jestli třeba se z Realu Sociedad posune nebo tam zůstane, protože tam je opravdu za krále. No. A teď ještě, kdyby vyhráli mistrovství, tak by tam byl úplně legendou.
12: Mikel Oyarzabal 5 gólů na aktuálním mistrovství světa. Určitě je trochu ve stínu třeba Lamina, Jamala, případně dalších ofenzivních hvězd. Pavel Horvát je s námi stále ve spojení. Tak jak vnímáš ty Oyarzabalovu roli? Protože jak už jsem zmiňoval ještě v době, kdy byl ve vysílání Libor Kozák, tak Španělé historicky měli opravdové ryzí kanoníry. Byť Oyarzabal těch gólů taky dává dost, tak není to úplně typická devítka.
14: No tak já jsem jenom to, co říkal Tomáš, tak pravděpodobně už před těma rokama nebude to žádný.

0: se nedostal v úvozovkách do španělského top klubu, tak vlastně je fantastický a my takovýhle hráče vůbec nemáme. No.
1: To říká na adresu Mikela Ojarzabala Pavel Horvát ve speciálu Radiožurnálu Sport.
2: Speciál Radiožurnálu Sport.
3: Repríza.
1: Před finále mistrovství světa jsme ale také ve spojení se skvělým brankářem Tomášem Vaclíkem. Tak Tomáši, jak hodnotíte golmany obou finalistů a jejich výkony na šampionátu? Argentinec Martinez, proti němu Španěl Simon.
4: Tak Unai samozřejmě 6-0 ze 7 zápasů. To je neuvěřitelná bilance a myslím si, že když před mistrovstvím byla debata nebo hodně se řešilo, kdo bude španělskou jedničkou a Luis de la Fuente vystoupil a řekl, že oni o tom mají jasno, tak myslím, že spoustu lidí trošku zdvihalo obočí, protože nechat na lavici Davida Raju, vítěze Premier League, finalistu Champions League a myslím, že trojnásobného vítěze Zlaté rukavice v Premier League a Joana Garciu, vítěze španělské ligy a brankáře Barcelony a jednoho podle mě největším potenciálem na světě být jedním opravdu z těchto brankářů, tak myslím, že spousta lidí to jako řešila, moc to nechápala, ale myslím si, že Unai těmi svými výkony jednoznačně potvrdil, proč tou španělskou jedničkou je. Samozřejmě Luis de la Fuente mu dlouhodobě věří, vyhráli toho, že už spoustu, vyhráli spolu Ligu národů, vyhráli spolu mistrovství Evropy, takže tu vazbu spolu mají, on mu jednoznačně věří a Unai mu to splácí. A co se týče Emiho, Martinez je Martinez. Není třeba, myslím si, několikrát třeba vidět v některých situacích, nebo dostal třeba i góly, které si myslím, že třeba dostat nemusel, ale je ve finále a on spíš tou svojí mentalitou a tím, že ten tým dokáže podržet v rozhodujících momentech, tak je ten muž na správném místě. Takže myslím si, že to není náhoda, že už že ho vyhrál dvakrát Kopu Ameriku, vyhrál se s tom Villou teď vlastně Evropskou ligu, vyhrál mistrovství světa a teď je zase dalším finále. Takže myslím si, že oba dva předváděli vynikající výkony a u obou bych řekl jako standardní jejich výkony, na které si myslím, že jsou všichni zvyklí z jejich klubu.
5: Můžeme teď ve speciálu využít toho, že máme ve vysílání skvělého brankáře a stále skvělého, ani nebudu říkat ten přívlastek bývalého, exekutora penalt. Co mě zaujalo po semifinále mezi Argentinou a Anglií, Argentinci zkoumali láhev golmana Pickforda, který na ní měl tradičně napsáno, jak se při penaltě chovat. U Messi ho měl naznačit pohyb doleva, skočit doprava. Viděl to celý svět, tak jak na to teď reagovat, ať už jako hráč nebo golman. Začnu u Pavla Horváta. Kdyby jsi přečetl, co o tobě píše golman, kam kopeš a ty víš, že to všichni viděli a že může přijít nejdůležitější penaltový rozstřel na celém šampionátu, tak jak by se zachoval?
0: Hele, zavírám oči a představuju si to, ale já si myslím, že na tom hřišti ten tlak a ten tok těch myšlenek je malinko jiný. Ten golman má přeci jenom velkou výhodu v tom, že nemá co ztratit. Myslím si, že je to velký rozdíl těch hokej, kde ta branka je menší, to provedení musí být úplně stoprocentní. Tady vlastně nechci říct, že stačí trefit v opačnou stranu než brankář a je to gól, protože vidíme i, že ty hráči prostě to neunesou a dají vedle nebo tyč, prostě je to hra nervů a já si myslím, že na tom se nic nemění. Myslím si, že můj pohled na penalty, pokud si určíš tu stranu, fakt jako trefíš tak, jak chceš, ještě bych jako přidal horní polovinu brány, tak si myslím, že by to prostě měl být gól, ale tyhle ty flašky, já se tomu samozřejmě taky směju, uvědomuji si momenty v Plzni, kdy proti nám byly penalty a Matouš Kozáčik vlastně měl to, co teďka mají ty kluci na flaškách, tak Matouš Kozáčik to měl u sebe a okamžitě gestikuloval na naše brankaře, ať už to byl Jindra Staněk nebo někdo další, kam to asi tak půjde kopat, ale myslím si, že stejně já to tak měl, že prostě ještě třeba 5 vteřin před tím, 10 vteřin před tou penaltou jsem sám nevěděl, kam to zahraju a rozhodl jsem se. A většinou, když jsem se rozhodl takhle jako určitě, tak ta penalta byla pro mě jiná. Když jsem zaváhal, tak si myslím, že byl problém. A ještě teda, jestli můžu, tak vím, že jsem kopal takovou tu penaltu proti Tomášovi za Spartu, jestli si to Tomáš pamatuje. A myslím si, že stoprocentně věděl, kam to budu kopat a šel tam.

0: ale já jsem to trefil, jak jsem říkal, tu horní polovinu té brány a tu penaltu jsem proměnil. No.
1: Tomáši, pamatujete si to?
2: Možná, já teď nevím, jestli jednu nebo dvě, že jedna byla určitě ta Limbová penalta.
0: Ta legendární.
2: A potom v poháru v Rozstřelu, kopal jsi nebo ne?
0: Ano, já jsem kopal i v Rozstřelu, ale tuhle, co jsem měl na mysli, tu jsem myslel tu Limbovou.
2: Jo, tu Limbovu. Jo, pamatuju si samozřejmě si pamatuju a jak říkáš ty, já si myslím, že to je jako hodně hra nervů, ta penalta, jestli to ten hráč ustojí, myslím si, že velkou roli hraje i reputace golmana v ten daný moment, protože když půjdeš kopat na mě, nebo když jsi šel kopat na mě, tak mi bylo 23, 22 a potom, když jde třeba někdo kopat na Bona, který z 9 penalt, které se proti němu na mistrovství světa kopali, tak dostal pouze 2 góly. Tak si myslím, že ty hráči to taky vědí. Takže taky podle mě přemýšlí, co se dá dělat, co změnit. Samozřejmě spousta i těch útočících hráčů nebo těch kopajících ví, že ty golmani je studujou. Ten tok těch informací nebo možnost získat si ty informace o těch kopajících hráčích je mnohem jednodušší, než třeba byla 10-15 let zpátky. Takže i ty golmani mají takovou spoustu informací, mají seřazené penalty, kdo a jak kope, kdo co dělá. Studuje se to, samozřejmě zmíním, že ho Petra Čecha věděl, že když se mu Schweinsteiger zastaví v tom rozběhu, tak bude kopat po jeho levé ruce a je tam spoustu detailů, které si ty golmani můžou v tom daném momentě nebo u toho jednotlivce najít. Takže, jak říkáš ty, je to hra nervů a když vememe, jak kopal třeba penalty Messi ve finále v Kataru, tak to je, že tam prostě dojde a golman mu upadne na jednu stranu a pošle to na druhou, takže ta hlava je tam rozhodující, ale jak jsi říkal ty, no, kopatý v New Jersey na 90-tisícovém stadionu ve finále mistrovství světa by asi nebylo úplně nejjednodušší moment.
1: To říká Tomáš Vaclík ve speciálu Radiožurnálu Sport k fotbalovému mistrovství světa a říká to Pavlu Horvátovi, se kterým se budeme muset rozloučit. Náš čas společný už vypršel. Pavle, máš poslední příležitost ještě zareagovat a rozloučíme se s tebou.
0: No já asi předběhnu. Já jsem měl v různých typovačkách, jsem dával Španělsko. Celý šampionát jsem jim věřil, kromě zápasu s Francií, vsadil jsem proti ním a prohrál jsem, takže teď už jim přeju, aby to zvládli, byť bych to samozřejmě přál asi Messimu, protože by to byla zase závěr nějaký pohádky, ale on už toho vyhrál tolik, že bych to přál Jamalovi.
1: To říká Pavel Horvát ve speciálu Radiožurnálu Sport. Pavle, díky, naslyšenou.
0: Hezký den.
1: My ale stále zůstáváme ve spojení s Tomášem Vaclíkem a také s Lukášem Michalíkem. O poločase finále se chystá velká show, která bude podobná jako v Super Bowlu, ale bude mít jeden rozdíl. V Superbowlu se vejdou do 15 minut, zatímco tady by to měli natáhnout až na půl hodiny, ale přitom pravidla fotbalové asociace stanovují, že přestávka musí mít maximálně 15 minut. Tak co na to říkáte?
3: No je to zase takový vliv té komercionalizace, viz samozřejmě přestávky k občerstvení a podobně v rámci obou poločasů. Tak Tomáši, jak to vnímá hráč? Jestli vás to trochu nemůže vykolejit, že ta poločasová přestávka bude delší, než jste celou kariéru zvyklí?
2: Já si myslím, že to bude nový pro všechny, protože toho to nikdo nezažil, že jo? Takže nikdo s tím nemá žádnou zkušenost. Já jsem zvědavý, jak dlouho to bude trvat, protože informace, které mám, je, že vlastně ty účinkující a všichni budou mít ten rehearsal v sobotu. A že až podle toho dají pokyn, jak dlouho to bude trvat. Takže sám jsem na to zvědavý a určitě ty hráči jsou na něco zvyklí. Jsi zvyklý, že jsi třeba v kabině, já nevím, než tam, že ho dojdeš, máš 10-12 minut a zase jdeš ven. Trenéři budou mít samozřejmě teďkom asi více do času na třeba nějaké pokyny. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat, jestli třeba ten tým, který povede, jestli to pro ně bude lepší, že se bude moc líp nachystat, nebo pro ten tým, který bude prohrávat, pro něj to bude lepší. Sám jsem na to zvědavý a myslím si, že na celá fotbalová planeta, nebo všichni se na to budou dívat, tak to budou sledovat, jak ty týmy se vrátí potom na ten začátek druhého poločasu, protože ta přestávka je nebo bude opravdu dlouhá.
3: Čas se nám bohužel krátí, tak spojím ještě dvě otázky v jednu na Tomáše Vaclíka, tak dostanu se samozřejmě opět k tomu finále. Komu, Tomáši, budete fandit? Vy jste strávil hodně velkou část kariéry ve Španělsku, tak jste s někým ze Španělska v kontaktu, jak tam teď prožívají atmosféru mistrovství světa, komu budete fandit a jaký typujete výsledek?
2: Úplně v kontaktu nějak moc nejsem, jenom že mám tam že ještě třeba kamarády nebo rodinu, s kterou jsme tam byli hodně v kontaktu, tak třeba s těma ano, ale s hráčima úplně moc ne, ale samozřejmě Španělé to vnímají hodně, jsou tam zase po 16 letech jsou ve finále?
3: Je to tak.
2: Jo, je to po 16 letech, takže to je i velká událost pro celé fotbalové Španělsko a celá země za nimi bude stát. Jak jsem říkal na začátku, úplně nemám favorita, přeju to, kdyby tam byli Španělé proti někomu jinému, přeju to Španělům, kdyby tam byli Argentinci proti někomu jinému, přeju to Argentincům kvůli Messimu i vlastně i těm spoluhráčům, který jsem třeba v kariéře měl. Takže já ať vyhraje kdokoliv, tak budu spokojený, ale asi bych více psal Messimu, aby tak nějak jako celkově ukončil tu debatu o všem a že on je ten GOAT.
1: To říká Tomáš Vaclík, tohle byl speciál Radiožurnálu Sport k mistrovství světa, konkrétně ke dvěma zápasům finále a souboji o třetí místo. Tomáši, moc krát děkujeme, že jste si našel čas.
2: Děkuju za pozvání, hezký den.
1: No a také moc děkuju za přípravu a za to, co tady všechno řekl Lukáši Michalíkovi. Máš ještě krátký čas na to, aby si třeba řekl svůj tip na finále.
3: Ano, já se přiznám, že to taky asi víc přeju Lionelu Messimu. Bylo by to krásné, kdyby Španěl Jamal v 19 letech zkompletoval sbírku Eura a mistrovství světa, ale přeju si druhý titul mistra světa pro Lionela Messiho.
1: To byl Lukáš Michalík, díky.
3: Naslyšenou.

0: světový ženský tenis přímo v srdci Prahy.
1: Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
0: Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Štvanici.
1: Od 20. do 26. července.
0: Užijte si špičkový tenis s radiožurnálem Sport.
2: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy má Monika Vrchotová.
3: Energetici by měli během večera zcela obnovit dodávky elektřiny po dnešních bouřkách. Ve Varšavě vznikne bezpečnostní centrum Evropské kosmické agentury. Fotbalisté Argentiny si po 4 letech zahrají finále mistrovství světa. Pondělí má být převážně slunečné, na severu se přechodně zatáhne a hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Teploty vystoupí maximálně na 23 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 25.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Energetici postupně obnovují dodávky elektřiny po dnešních silných bouřkách. Společnost EGD, která distribuuje proud například v jižních Čechách, na Vysočině a na jihu Moravy, evidovala během dne 19 poruch soustavy. Informoval o tom mluvčí společnosti Lubomír Budný. Odpoledne bylo podle něj bez dodávek asi 17 000 domácností, z toho 5 000 v okolí Vizovic na Zlínsku. Tam už elektřina opět funguje. Ve zbytku zasažených míst by to mělo být ještě během večera. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
3: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdřív kontaktovat policii a svou banku. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska, oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity.
5: Když mluvíme o úkolech Polského vesmírného centra, to půjde také o zdokonalování satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýzu, například při vážných událostech, jako jsou povodně.
6: Řekl premiér Donald Tusk s tím, že bezpečnostní centrum se zapojí také do sledování situace na východní hranici. Polsko nepatří mezi zakládající státy Evropské kosmické agentury. Přistoupilo do ESA až v roce 2012. Stane se ale prvním státem mimo 11 členů skupinu zakladatelů, které bude mít na svém území vesmírné bezpečnostní centrum. Sídlit bude ve Varšavě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Španělska se od 21 hodin našeho času utkají na mistrovství světa ve finále s Argentinci. Jeho Američané titul obhajují a jako teprve třetí tým v dějinách můžou ovládnout šampionát dvakrát po sobě. Radiožurnál Sport odvysílá zápas v přímém přenosu a Radiožurnál nabídne vstupy. Bikerka Tereza Tvarušková se stala poprvé v kariéře mistryní republiky v cross country horských kol. Na šampionátu ve stupně porazila v cíli druhou obhájkyni zlata Adélu Holubovou. Závod mužů ovládl Ondřej Cink, který vybojoval rekordní 8. zlato.
8: Tak samozřejmě jsem na to myslel hodně a hlavně to získat. Jsem rád, že to vyšlo právě tady na ten domácí závod, takže jsem to tady hodně chtěl a jsem rád, že to vyšlo. Jelikož jsem starší a starší a kluci jsou mladí, draví a tak je pro mě s nima těžký držet ten krok, takže tenhle byl určitě náročný, určitě mi to nedal Honza Sásko zadarmo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Hustý provoz na dálnici D1 u sjezdu na Slavkov a neprůjezdná silnice v Mikulově. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se před omezením u sjezdu na Slavkov tvořila kolona kilometry 216 až 214. Vepředu je omezení, řidiči taky hlásili odstavené vozidlo, zdržení do 10 minut. Aktuálně to vypadá, že se ta kolona vepředu rychle rozjíždí. Na dálnici D1 z Benešovské do Prahy stále silnější provoz u omezení už Šmejkalky, kilometry 26 až 25, zdržení do 5 minut a hustý provoz je od Šmejkalky až do Prahy. V Praze ve Strakonické ulici se srazila motorka s autobusem. Nehoda je na křížení s Nádražní ulicí a omezuje průjezd ve směru z centra k Barandovskému mostu. V Mikulově stále neprůjezdný hlavní tah silnice 52 nebo ulice 28. října. Zřejmě obousměrně na Vídeň i Brno u obchodu Byla šetří vážnou nehodu. Jezdí se přes ulici Hraničářů, ta objížďka se ucpává. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Během noci se vyjasní a ochladí se na 12 až 7 v údolích, ojediněle až na 5 stupňů. Zítra bude na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle na horách místy s přeháňkami. Na jižní polovině území bude většinou polojasno a nejvyšší teploty 18 až 23 na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Tolik zprávy.
11: Hezký nedělní večer, už za necelou hodinu začne finále fotbalového mistrovství světa. Na stadionu v New Jersey se v přímém přenosu radiožurnálu Sport utkají obhájci titulu z Argentiny s úřadujícími evropskými šampiony ze Španělska. Už za chvíli se vydáme do Buenos Aires a taky do Madridu, abychom se dozvěděli, jak to vypadá v zemích, kde se dnes bude slavit nebo naopak smutnit. Tak příjemný poslech.
10: Radiožurnál Sport
1: a Lukáš Michalík.

0: 20 hodin a 10 minut k tomu, to je aktuální čas, který svítí na hodinách v našem vinohradském studiu, to znamená, že už zhruba za 50 minut začne finále mistrovství světa ve fotbale. Na stadionu v New Jersey se utkají Argentina a Španělsko. Pro Argentinu je to šance obhájit zlato z minulého šampionátu v Kataru. Náladu v ulicích Buenos Aires nám teď přiblíží zástupce velvyslance Filip Kanda, kterého zdravím do Argentiny. Dobrý den.
1: Dobrý den do České republiky z Buenos Aires.
0: Tak jak to prožívají Argentinci? Mají ještě dost sil po tom psychickém vypětí v předchozích hodně dramatických zápasech?
1: Ano, vypětí psychické bylo opravdu obrovské v předchozích zápasech, ale dost sil mají. Nálada je naprosto fantastická v ulicích. Já se teď nacházím ve čtvrti Recoleta v širším centru Buenos Aires v oblasti barů, restaurací, společenského dění a nálada je fantastická. Kolem všude je vidět pouze modrá a bílá, dresy Argentiny, vlajky na tvářích, dresy nosí vlastně všichni, dokonce i pejsci mají oblečky v modro-bílé barvě, protože tady je zima, 10 stupňů, zimní období, ale není to vůbec znát ta zima, protože nálada je prostě fantastická, všichni doslova vaří a těší se na to finále a na tu možnou obhajobu toho mistrovského titulu.
0: Zůstanu ještě u dresů, tak převažuje u fanoušků v Argentině ten dres, tedy s desítkou na zádech a jmenovkou Lionel Messi?
1: Ano, naprosto nepochybně, protože Messi to je figura jedinečná argentinského fotbalu. Tady už se mluví o tom, že daleko převýšil Maradonu z minulosti, i když on sám o tom nechce nikdy mluvit, je velice, velice lidský a velice respektující osobnost. Skutečně je to většinou desítka tady, modrobílé dresy argentinské.
0: Jak vlastně Argentinci sledují velké zápasy? Spíš doma nebo venku v barech, na obřích obrazovkách?
1: No já jsem teď v zóně barů, které jsou teď naprosto plné ty bary, ale samozřejmě hodně Argentinců sleduje zápasy i doma a také převažuje taková ta pověrčivost. Třeba Argentinci často si říkají, že když poslední zápas úspěšný jsem sledoval doma v přítomnosti třeba bratrance, sestřenice, bratra, souseda, tak to musí být znovu ve stejném složení, stejné jídlo, stejné pití, vzít si stejné ponožky, vkročit do baru nebo do místnosti stejnou nohou. Tady ty vlastně ta pověrčivost je všude přítomná, velice zabavná a Argentinci na to hodně dávají.
0: To je opravdu hodně zajímavé. Zástupce velvyslance v Argentině Filip Kanda je s námi na radiožurnálu Sport před finále fotbalového mistrovství světa. Španělsko vysílá na dnešní zápas delegaci vedenou králem Felipem VI. Bude v ní i premiér Pedro Sánchez, ale naproti tomu argentinský prezident Javier Milei zůstane doma. Je jasné proč? Nehraje v tom náhodou roli také ta pověrčivost?
1: Ano, jsou tam dva důvody, o kterých se mluví. Pověrčivost je jedním z nich. On všechny zápasy sleduje ve své rezidenci Los Olivos doma s přítomností sestry a dalších přátel a chce tak sledovat i finále. Na druhou stranu ještě tam i další důvod, tvrdí, že nechce politizovat vlastně fotbal a úspěch argentinské reprezentace, ať se to hráči odehrají na hřišti a ten úspěch si sami zaslouží, že je to vlastně jejich úspěch a nechce do toho některak tahat politiku.
0: Na závěr ještě jedna osobní otázka, jste velvyslancem v Argentině, budete fandit ve finále Argentině?
1: Ano, jednoznačně ano, a to i přes veškerý respekt, který chovám k tak velké a krásné obrovské zemi, jako je Španělsko, tak přesto jednoznačně Argentině. Působím tady už 4 roky a snažím se budovat vzájemné vztahy česko-argentinské. Mám tady vlastně profesní zájmy i osobní zájmy, takže jednoznačně Argentina.
0: To říká zástupce velvyslance v Argentině Filip Kanda, který je přímo v centru Buenos Aires, kde tedy nasává atmosféru před finále mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem. Pane Kando, moc díky za váš čas a mějte se fajn.
1: Těšilo mě, naslyšenou.
0: New Yorkský fotbalový stadion ve státě New Jersey netrpělivě čeká na velké finále fotbalového mistrovství světa. Nejen přímo na New Yorkském stadionu se ale bude fandit a taky slavit. Velké emoce budou i v ulicích španělských měst. No a v centru Madridu bude vše sledovat náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Pavle, hezký den.
2: Pěkný podvečer z Madridu.
0: Tak kam se Madriďané vydávají sledovat dnešní zápas?
2: No, my máme s Filipem Kandou něco společného, protože oba dva jsme na ulici Rekoleta, ale tady je to jedna z hlavních tříd, která je teď uzavřená a spojuje několik náměstí. Náměstí Krištofa Kolumba, kde je hlavní fanzóna, kde je velká obrazovka, velké plátno, kde se to bude promítat, a spojuje tady další náměstí Bohyně Sibeles, která ale teď asi nepřeje tomu zápasu, protože sice jsou tu také plátna instalované přímo na radnici, ale na těch teď se objevil nápis, že na těchto plátnech se nebude zápas vysílat a že to bude pouze na náměstí Krištofa Kolumba. Takže ten dav, který je tady teď kolem mě, se začal hrnout na to náměstí, kde už je v tuto chvíli několik tisíc lidí. V tom náměstí má kapacitu nějakých 25 tisíc ta fanzóna. Další fanzóny jsou třeba v obchodních galeriích, jsou v kryté hale sportovní, kde to bude klimatizované. Tady na rozdíl od Argentiny tady je stále 36 stupňů. Takže tady je to bude trošku složité to tady snášet. A samozřejmě lidé to budou sledovat také v různých barech na Plaza Real, na Gran Vía, na těch hlavních ulicích v historickém centru Madridu.
3: A jak vypadají přípravy přímo na místě, kde teď jste? Už je tam hodně fanoušků, zmínil jste tisíce příznivců, ale je ta atmosféra pod Filipem Kandou byla poznání bouřlivější z Buenos Aires?
2: No, protože já vlastně nejsem zatím v tom kotli. Já bych tam došel, ale je to nějakých 500, 600 metrů, kde to opravdu teď hodně žije a je tam velký hluk, ale i tady už trošku ta kulisa začíná být. Tady jsou ti lidé trošku klidnější. Také mají na sobě červeno-žluté dresy nebo ty krémově karmínové, mají na sobě španělské vlajky. Viděl jsem tu i několik odvážlivců v argentinských dresech a ti španělští fanoušci jim prokazují úctu. Není tady žádná jakoby řevnivost, rivalita. Ty lidé tady normálně procházejí. Také mají pomalované tváře žluto-červenou bikoloru, bychom řekli, a vyvolávají tady jména hráčů a samozřejmě také zpívají Viva España, takže ta nalada tady se dostává do varu, ale jak říkám, ti lidé se teď přesouvají tam, kde se to opravdu bude promítat.
3: Určitě jste už měl možnost vidět hodně fanoušků v dresech, ptal jsem se taky na to Filipa Kandy, v Argentině jasně dominuje desítka a jmenovka Lionela Messiho. Ten dnešní zápas bude mimo jiné soubojem Messiho s jeho nástupcem v Barceloně Lamine Jamalem, tak právě jeho dres mají fanoušci ve Španělsku nejčastěji.
2: Jeho dres, potom ještě tady dost je často vidět Kukureja a ty další jména si nepamatuji, ale ano, to jméno toho kapitána, to tady má hodně lidí. Ano, tadyhle malý chlapec, tatínek si ho vede za vorku a je tam Lamine Yamal, 19. Opravdu to jméno tady se hodně zmiňuje.
3: Jak vlastně Španělé prožívají to, že jsou ve finále mistrovství světa? Skutečně věří na to, že mají na to Argentince porazit?
2: Já už, když jsem se jich ptal před semifinále, tak říkají ano, my jsme dobří, ale Francie zase má hodně rychlé hráče, mají tam hodně takových dynamitových hráčů, tak si nevěřili, pak tedy vyhráli a říkali, no, mohli bychom se stát mistry světa, ale je tam Argentina, ta je také velice dobrá, takže mají k tomu respekt, mají jakýsi, řekněme, takovou předtuchu, také jsou trošku pověrčiví, nechtějí něco říkat úplně dopředu, ale věří si, že na to mají, ale říkají, zkrátka rozhodne ten, kdo bude lepší.
3: Ještě jedna závěrečná otázka na našeho zvláštního zpravodaje ve španělském Madridu. Jsou přichystané nějaké oslavy, pokud by dnes večer Španělsko světový šampionát vyhrálo?
2: Já jsem se o oficiálních oslavách nedočetl a jak se zdá, tak když radnice zrušila i to vysílání na těch plátnech, co jsou přímo před ní, tak to nevypadá, že by město nebo stát nějak připravoval nějaké bouřlivé oslavy, ale už před 2 hodinami, když tady lidé začínali scházet, tak jsem slyšel výbuchy petard, nějaké světlice, takže možná to bude nějaká vlastní iniciativa fanoušků, že potom půjdou třeba do parku Retiro, který je tady blízko, taková velká stromovka nebo velké obrovské lužánky, mohli bychom to přirovnat, nebo půjdou do centra na Puerta del Sol, což je takové jakoby Václavské náměstí, ale hodně malé, kde se většinou slaví Silvestr, takže možná to budou slavit, ale já myslím, že pokud vyhrají, takže budou čekat, až se reprezentace vrátí z Ameriky a potom to bude velká, velká fiesta.
3: To říká náš zvláštní zpravodaj v Madridu Pavel Novák, který bude sledovat v hlavním městě Španělska finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou. Pavle, moc díky za váš čas, mějte se fajn, užijte si zápas.
2: Díky moc, naslyšenou.
3: Po 39 dnech dnes tedy skončí na stadionu nedaleko New Yorku rekordně dlouhé mistrovství světa ve fotbale. Bez porážky prošly 7 zápasy až do finále fotbalisté Španělska a Argentiny. Na utkání se poprvé za celý šampionát chystají lídři všech 3 pořadatelských zemí a americký prezident Donald Trump by měl i předávat trofej pro vítěze. Do poslední chvíle ovšem finále ohrožovaly špatné počasí a kvalita ovzduší. Aktuální informace už zjistíme od našeho zvláštního zpravodaje na turnaj Jana Kaliby, který už je přímo na stadionu. Jene, hezký den.
4: Dobrý den, ano, jsem tady, Lionel Messi na trávníku s celým argentinským týmem právě teď zdraví, fanoušky na tribunách a Španělé už jsou taky na hřišti.
3: Výkop zápasu je zhruba za 40 minut, jak to na stadionu vypadá? Jsou ty splodiny z kanadských požárů ještě patrné?
4: No, kdybychom si vyndali nějaké měřidlo meteorologické, tak bychom to asi poznali, protože ta oficiální data ukazují druhý stupeň znečištění ze 6, tedy mírné znečištění, takže není to ještě úplně ideální, ale už je to vlastně nerozeznatelné pouhými lidskými smysly, tedy okem a čichem, a už to taky není nebezpečné pro sportování venkovní, takže s ohledem na finále mistrovství světa se dá říct, že naštěstí všechno v pořádku, i to počasí se vyjasnilo, ale není zase na druhou stranu takové vedro, jako při některých zápasech během mistrovství. Vzpomeňme, že se tady hrálo i v 38 stupních, tak něco takového dnes hráče nečeká. Je tady 27 stupňů a jasno, trošku povívá vítr, takže jakoby FIFA tohle to dovedla objednat nebo i tam nahoře zákulisně domluvit, protože opravdu to tady bylo špatné do posledního dne před zápasem. A i fanoušci to možná pocítí, protože množství si stěžovali na sociálních sítích, že byly zrušené lety sem do New Yorku, což je pravda, a narychlo si třeba v jiných amerických městech, pokud jeli, tak půjčovali auta, aby sem zkusili dojet po zemi. Uvidíme, jestli to bude znatelné tady na tribunách, protože i organizační zmatky se vstupem na stadion jsme tady měli v těch předešlých hodinách. No a spousta lidí v New Yorku ve městě byla včera k vidění s takovými těmi kartonovými cedulemi, ti ještě scháněli naopak vstupenky, ty se dali ještě koupit na těch předprodejních serverech, cenově začínaly v přepočtu někde kolem 170 tisíc korun za jeden lístek, ale spousta lidí, hlavně z Latinské Ameriky, přijela sem do New Yorku i bez těch vstupenek, prostě si užít tu jedinečnost okamžiku a atmosféru, a v tomhle ohledu byl asi vrcholem včerejší podvečer, kdy argentinští fanoušci naprosto ovládli a zaplnili náměstí Times Square, rozjeli tam svoji party, vypadalo to tak trochu, že se Buenos Aires přestěhovalo sem do New Yorku.
3: Vrátím se ještě k těm špatným meteorologickým podmínkám z posledních dní. Jak se projevily na přípravě obou týmů na dnešní zápas?
4: No, je pravda, že to pronásledovalo jak Argentince, tak Španěli. Španělé, ti sem přicestovali, hráli to semifinále o den dřív, takže s větším předstihem. Argentinci, ty potom kvůli bouřkám vlastně museli odsouvat i odlet z Atlanty, kde hráli proti Angličanům, takže sem přijeli se zpožděním, a i tady je potom zastihli ty bouřky, kvůli kterým museli posouvat včerejší poslední trénink. Španělé ti ho dokonce nakonec po několika odsunutých začátcích zrušili, takže ti netrénovali předzápasově, den před zápasem tady u New Yorku vůbec, takže se dá říct, že to vůbec nebyla ideální příprava na zápas, jako je finále mistrovství světa, ale myslím, že samozřejmě tam už šlo o to se jenom protáhnout a že nějakou větší roli by to při tomto utkání hrát nemělo. Tam už těžko něco dohnat, samozřejmě den před zápasem.
3: Ve spojení jsme s naším zvláštním zpravodajem na fotbalovém mistrovství světa Janem Kalibou. Zmínili jsme amerického prezidenta Trumpa. Kdo další ze světových lídrů a osobností dnes bude na tribunách?
4: Samozřejmě je to finále největšího sportovního podniku planety, takže těch VIP osob v čele s Trumpem tady bude hodně, proto také u těch vchodů bylo možná tolik zmatků, posílili tady pořadatelskou službu a lidi prohledávali, šacovali, kontrolovali, pomáhali s tím i agenti americké tajné služby. No a pokud jde tedy o ty politické lídry, tak Donald Trump pozval i Claudiu Sheinbaumovou a Marka Carneyho, tedy prezidentku a premiéra spolupořadatelských zemí Mexika a Kanady, se sejdou se takhle v téhle sestavě vlastně poprvé od toho prosincového losu ve Washingtonu a dost pravděpodobně budou mluvit tedy zdaleka nejenom o fotbale, třeba o vzájemné obchodní dohodě, která teď běží v takovém improvizovaném módu. Trump oba kolegy pozval tedy i přes velmi napjaté vztahy poslední doby, třeba tento týden hrozil Kanadě kvůli kouři z těch tamních požárů zavedením cel, na což ostatní politici dost nevěřícně reagovali. Třeba Mark Carney poznamenával, že to je prostě projev změny klimatu, kterou Donald Trump naopak řešit nechce. No ale na finále přijel i španělský král Filip VI. Naopak doma zůstal argentinský prezident Javier Milei, ten prý z pověrčivosti, protože Argentina zatím všechny zápasy na šampionátu vyhrála a on je pokaždé sledoval z domova, takže i dnes bude mít prý totéž oblečení a bude finále sledovat kdesi doma v obýváku. No a nás tady na stadionu čeká také, jak známo, novinka, poločasová show ve stylu amerického Super Bowlu, kde vystoupí další z těch osobností pro změnu hudebních, Madonna, Shakira, Justin Bieber a další. To vystoupení, to se hodně řešilo i v souvislosti s fotbalem, má trvat 11 minut, ale začít má až 7 minut po konci prvního poločasu. Samozřejmě to pódium se musí připravit, uvidíme, jak potom bude vypadat ten trávník pod tím a jak známo, přestávka má podle pravidel fotbalu trvat ne víc než 15 minut, takže si asi i prvňáček dovede spočítat, že to úplně nevychází, takže uvidíme, no, jestli to dneska bude nakonec víc hudební nebo fotbalová show.
3: Já se ještě na závěr našeho povídání vrátím k fotbalu. Už si zmiňoval rozcvičujícího se Lionela Messiho, využiju toho, že už si přímo na tribuně. Hodně se to řešilo. Španělská hvězda Messiho nástupce v Barceloně Lamine Yamal vynechal jeden předzápasový trénink, měl obandážované stehno, zřejmě nějaké svalové problémy. Tak když se porozhlédneš po hřišti, jestli ho nějakým způsobem seš schopný zahlédnout a jak je na tom, jestli je jeho pohyb v pořádku?
4: No tak, abych pravdu řekl, tak teď vidím Argentince a Lamine Yamala jsem úplně nezaznamenal, takže nějakou informaci odsud možná, tak asi úplně nejsem schopný věrohodně dát, ale řešilo se to samozřejmě hodně. Doufejme, že Lamine Yamal bude v pořádku, protože samozřejmě kvalitě toho zápasu by vůbec nepřidalo, kdyby jedna z hlavních hvězd jednoho z týmu nemohla nastoupit.
3: A připravený by být měl, protože je v základě sestavě. Ve vysílání je teď náš zvláštní zpravodaj na fotbalovém mistrovství světa Jan Kaliba. Honzo, moc díky za tvůj čas, za tvé postřehy a ještě se uslyšíme.
4: Díky, naslyšenou.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 10 hodin 30 minut. Zprávy Radiožurnálu a Monika Vrchotová. Hasiči měli kvůli bouřkám do odpoledne zhruba 160 výjezdů, informovali o tom na síti X, většinou odstraňovali spadlé stromy, zajišťovali střechy nebo odčerpávali vodu. Nejvíc zásahů měli na jihu Moravy. Například ve Zlíně museli evakuovat několik lidí z objektů v okolí stále hořící budovy v bývalém baťovském areálu. V Hodoníně pak silný vítr poškodil střechu základní školy Vančurova. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD odletěl na návštěvu Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking, Šanghaj a Hangzhou. Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Lesní požár ve Španělsku asi 100 kilometrů od Madridu dosud zničil více než 12 000 hektarů porostu. Oheň se od čtvrtka dál šíří a úřady kvůli němu museli evakuovat několik stovek lidí. Zatím nemá žádné oběti, informuje agentura AFP. Požár vypukl v provincii Guadalajara a zasáhl zalesněnou horskou oblast, do které spadá přírodní park Sierra Norte. Ten je domovem několika ohrožených druhů živočichů. Jihočeští hygienici evidují od začátku roku přes 430 potvrzených případů limeské boreliózy a 32 případů klíšťové encefalitidy. Ve srovnání se stejným obdobím loni zaznamenali u boreliózy nárůst o téměř 170 pacientů.
1: Sport.
0: Fotbalisté Argentiny se utkají ve finále mistrovství světa se Španěly. Zápas začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnál nabídne vstupy. A tenistka Barbora Krejčíková hraje finále turnaje WTA Tour v Aténách. Nad domácí Sakariovou vede po hodině a čtvrt 1-0 na sety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na dálnici D11 mezi sjezdy na Pečky a Sackou a nehoda na Havlíčkobrodsku. Dálnice aktuálně bez kolon, hustší provoz je stále na D1 z Benešovska do Prahy. Od sjezdu na chodce Rady hlavně pak v omezení u Šmejkalky mezi kilometry 25 až 23. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky stojí osobní auto kilometry 27 až 26, aktuálně je místo volně průjezdné. Na silnici 34 z Havlíčkova Brodu do Ždírce nad Doubravou se srazila dvě osobní auta. Nehoda je mezi Českou Bělou a Jítkovem a kolona se v místě nehody netvoří. V Praze ve Strakonické ulici odklidili následky srážky autobusu s motorkou. Také v Mikulově už se jezdí po silnici 52 hlavním tahu do Vídně a Brna. Uzavírka po odpolední nehodě u obchodu byla skončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra se čeká většinou slunečný den, přeháňky se objeví hlavně na horách, na severu, jinde se čekají jen výjimečně, večer pak bude oblačnosti a srážek ubývat. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravě bude kolem 25. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 20 hodin a 37 minut, přejeme vám krásný nedělní a hlavně tedy fotbalový večer, protože už zhruba za 23 minut začne na stadionu v New Jersey fotbalové, respektive finále fotbalového mistrovství světa. Zápas mezi Argentinou a Španělskem nabídneme samozřejmě v přímém přenosu, komentovat ho budou náš reportér Mirko Vasič a také fotbalový expert radiožurnálu Sport, tvář naší fotbalové talkshow Desítka, Pavel Horvát. Pánové, vítám vás ve studiu.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Tak je to tady po víc než měsíci. Pavle, jak se těšíš?
1: No tak teď jsi to řekl přesně, po víc než měsíci už se těším. Ne, že bude konec samozřejmě, ale že už poznáme to nejlepší mužstvo. Myslím si, že to byla dlouhá cesta i pro ty hráče. Musím říct, že být dva měsíce pohromadě ve 20 lidech se potkávat v podstatě dennodenně na tom hřišti. Úplně to není asi moc to, co každý hledá od svého volného času, ale jsou ve finále a asi to za to stojí.
0: Miro, už to jsou možná 4 týdny, co jsme doma z mistrovství světa, po té, co tady Češi neslavně vypadli po skupině. Byl to dlouhý šampionát, ale uteklo to.
2: No uteklo to vlastně krásně. Když jsme byli ve Spojených státech a v Mexiku, tak tam byla spousta zážitků. Samozřejmě fotbal, ten největší mistrovství světa. Když jsem poslouchal váš speciál, Pavel se rozplýval nad stadiony, tak naživo to je velká paráda. Byť jsem tedy zachytil na sociálních sítích, že vlastně lidé trochu někteří fanoušci mluvili o tom, že proč jsou z toho všichni, a teď použiju lidové slovo, vyplesklí z těch stadionů, že v Evropě je taky spousta krásných, ale tyhle stadiony prostě vypadají úplně jinak. Vy třeba Atlanta, to je regulérně hala, bavili jsme se o tom několikrát, ale vidět to naživo je prostě zážitek.
0: Já se na to zeptám i Pavla, vlastně na ty stadiony, když by si měl vybrat jeden stadion, kde se ti to nejvíc líbilo, největší zážitek, ty jsi hrál na mnoha slavných stadionech.
1: Tak samozřejmě mrzí, že jsem nevěděl tu Aztéku, to je jako, to je bez debat, ale to je samozřejmě Mexiko. V té Anglii, pardon, ježišmarja, v té Americe, myslím si, že třeba ty stadiony, kde se hraje to NFL, prostě to je to paráda na to koukat, byť nejsem jako úplně odborný fanoušek, tak i na ty některé zápasy vlastně jsem se koukal jenom proto, že mě zaujala ta atmosféra, jak ty lidi prostě, přestože se třeba nehraje, jak to tam žije a neskutečný množství lidí, který fakt se jdou pobavit, a myslím, že to mistrovství vlastně na to hodně navázalo, že na těch podobných stadionech, a mě zaujaly i ty haly, prostě to je neskutečný, samozřejmě já taky vím, že v Evropě jsou fantastický stadiony, ale jako udělat halu pro 60 tisíc lidí, to tady zatím asi nemáme úplně. No.
0: Než se vrhneme na to finále, ještě se tě zeptám, co jsi říkal na ten včerejší zápas o třetí místo, 6-4 ve prospěch Anglie, 0-4 poločas z pohledu Francie.
1: Tak úplně jednoduše, na to, že to nikdo nechtěl hrát a že to nikoho nezajímalo, tak si myslím, že jsme si všichni přetáčeli zpátky ty góly, protože jich bylo tolik, tak aby jsme si to utříbili. Jak to vlastně celý proběhlo, tak musím říct, že nečekaný výsledek, já jsem fakt čekal, že to bude obrovská nuda a myslím si, že takhle většinou dopadají tréninkový zápasy, kde ty hráči už hrajou bez jakýchkoliv zábran a trošku jsem vlastně jako překvapený, že Deschamps postavil tu sestavu tak, jak ji postavil, protože evidentně ty kluci prostě nehráli, že jo, měsíc zápas a není jednoduchý proti Anglii, která hrála celý ten čempionát skvěle, tak ten poločas tak dopad a pak už to bylo pozdě, ale pro nás fanoušky asi skvělej.
2: Já jsem u toho přemýšlel, jestli bych tohle chtěl vidět pokaždé a chtěl.
1: No to, já si myslím, že určitě jediný, kdo to nechtěl vidět, byl trenér Francie.
0: Tak pojďme na to. Finále mistrovství světa, obhájci titulu Argentinci proti úřadujícím evropským šampionům ze Španělska. To, co asi posluchače zajímá nejvíc, jsou základní sestavě. Miro, prosím.
2: Asi začneme španělskou v bráně Unai Simon a jenom dodám, že vlastně ta španělská sestava je úplně tradiční. Tam se mohlo řešit snad jediné jméno, hodně se o tom diskutovalo, jestli má hrát Pedri nebo Fabián Ruiz. V těch posledních zápasech dostává přednost u Luise de la Fuenteho Fabián Ruiz, no a hraje i dnes, takže ještě jednou v bráně Simon. Obrana Cucurella, Laporte, Cubarsí a Pedro Porro. před nimi potom právě Fabián Ruiz s kapitánem Rodrym, nad nimi se bude pohybovat Olmo, na stranách by měly být Baena, Jamal, no a úplně vepředu, byť ono to neplatí celou dobu, samozřejmě Ojar Zábal, to je takový mix mezi ofenzivním záložníkem a útočníkem, tak se tam prostě bude taky někde v uvozovkách motat, ale připomeňme, že on už dal 5 gólů na tomhle šampionátu, je to nejlepší španělský střelec.
3: Motá se tam dobře,
1: solidní motač.
2: Pojďme k Argentině, Lionel Scaloni postavil nebo udělal 3 změny, ale nejdříve si přeříkáme sestavu. Bráně Emiliano Martinez, žádné překvapení, obrana Taliafico, Lisandro Martinez, Romero a Montiel. Před nimi by měly být Fernandez, McAllister, Depol a pak Enzo González, Alvarez a samozřejmě Messi, který má pro tohle utkání velkou motivaci za prvé vyhrát nejlepšího střelce tohohle turnaje, chybí mu 2 góly na Mbappého, no a pak vlastně i ta historická tabulka. Mbappé teď má celkově 22 gólů a vede historický žebříček střelců fotbalového mistrovství světa a Messi má 21, takže ten má o hodně motivací navíc a připomenu vlastně možná ještě jednu, získat o jeden titul mistra světa víc než Maradona.
0: No a on by v podstatě tedy potřeboval dát 2 branky a v tu chvíli by byly narovno, protože by měli i stejný počet gólových asistencí a rozhodlo by to, kdo zvládl ten počet gólů za nižší počet minut, což teď tedy nejsem schopný dát dohromady, jak by to bylo.
1: Tak ale Argentina hrála víc prodloužení.
0: To je pravda. To je pravda, takže by to mohlo hrát vlastně ve prospěch Kyliana Mbappého.
1: No, to je řeznický počty prostě.
0: Krásně si to spočítal. Pavle, pojďme k sestavám, tak překvapilo tě

0: Ještě jedna zajímavá změna v sestavě Argentiny. Leandro Paredes tentokrát začne na lavičce náhradníků. V základní sestavě bude Nico González, který hodně oživil hru Argentiny v tom posledním semifinálovém zápase s Anglií.
1: Oba dva i Depol nastoupili jako střídající hráči a myslím si, že to byly hybný síly toho té otočky, takže tam asi prostě trenér sází na tu momentální formu a evidentně k tomu hodně přispěl ten semifinálový zápas. A ještě další věc je, že oni můžou mít víc sil, jo, protože nehráli ten poslední zápas, hráli v podstatě posledních, jestli si myslím, 15 minut, možná malinko víc, což není tak moc a ty hráči to můžou prostě v podstatě rozbalit, teď už není na co čekat a můžou mít víc sil než ty hráči třeba Španělska, který ten šampionát v podstatě hrajou ve stejné sestavě.
2: Jenom když už jsme u těch změn, tak ještě připomeňme, že hrál Giuliano Simeone, ano. Ale tentokrát ho tedy trenér Scaloni nechal sedět tohle živoučkého hráče.
0: Ten zápas finálový tedy mezi Argentinou a Španělskem nabídne řadu mini příběhů. Tak pánové, na který se těšíte nejvíc? Začnu u tebe, Pavle.
1: No, tak já asi nebudu výjimka, tak Messi prostě je to neskutečný. Já jsem to už říkal několikrát, že mě fakt přijde ještě lepší, než byl na tom minulý mistrovství světa. Je to opravdu hloupost, ale jak kdyby byl zkušenější. Jo? On už byl zkušený v 19 letech a teď je mu o 20 víc a vem si, kolik to je zápasů, co odehrál a jakých zápasů, takže logicky prostě on i ty zkušenosti a to, co uměl v 19, že dokázal využít každou mini vteřinu na to, aby využil chybu soupeře, tak teďka on to podle mě vidí ne půl minuty, ale o 5 vteřin, o 3 vteřiny dopředu, co se stane a je to neskutečný, jak to dokáže využít. Já bych se fakt nedělil, kdyby šel do té Barcelony ještě na rok.
0: Já bych si to přál. Miro, navážu na tebe, Pavel Horvát nás na malou chvíli opustí. Vykoupe Lionel Messi po 19 letech znovu Lamina Jamala, nebo to dnes bude naopak?
2: No, taková vanička už asi není, protože přece jenom Lamin Jamal trochu povyrostl od toho slavného fotografování a koupání. No, Lamin Jamal, podle mě se na něm taky projevilo na tom šampionátu, že předtím nebyl úplně zdravotně v pořádku, že tam byly nějaké problémy se zraněními. Není rozhodně tak výrazný, jako byl na mistrovství Evropy. Teď připomeňme, že třeba Nico Williams, který s ním zázel na tom Euru, tak vlastně prakticky vůbec nehraje, jenom dostřídává a taky není tak výrazný.
0: On měl taky zdravotní problémy.
2: Ano. Já se na to utkání těším, já jsem vlastně zvědavý, jak to bude celkově vypadat, jestli Španělé podobně jako třeba v semifinále s Francií tam dokážou úplně kontrolovat střed hřiště a vlastně odříznou od skoro veškerých kombinací a nějakých útočných akcí Argentince, protože tam třeba z Anglii bylo vidět, že pokud Argentince pustíte do tlaku, tak oni vás tam prostě umotají neskutečným způsobem.
0: Další věc, co mě naprosto vlastně šokuje, když si uvědomím, že Argentinci, respektive Španělé na turnaj dostali zatím jenom jediný gol. 6x udržel Unai Simon čisté konto. Je to něco, co dnes může rozhodnout, že zkrátka oni si to potvrdili i v podstatě ze zápasy s těmi nejlepšími?
2: Ten jejich herní styl je prostě vlastně nepříjemný pro každého, on ti to trochu otráví. Vždycky se o tom mluvilo, běháte bez míče, stačí si vzpomenout na většinu zápasů, teď se dostanu trochu na jinou úroveň, ale českých týmů proti španělským, tam potom, když se nepotkali s balónem, tak to většinou ta konfrontace nedopadala úplně dobře pro české týmy na klubové úrovni, ale konec konců ani na té reprezentační. Ano.
0: Já jsem ještě uvažoval nad tím, jestli může rozhodnout ten zápas, případně kvalita lavičky, ale ta je obrovská na obou stranách. Pozastavím se ještě u složení útoku Argentiny. Opět tedy Lionel Messi a Julian Alvarez, ale během šampionátu nastoupil vedle Messiho i Lautaro Martinez, který vlastně rozhodl to semifinále s Anglií, ale myslím si, že to je skoro jedno, kdo vedle Messiho nastoupí. Co myslíš?
2: To je úplně jedno, tam je taky taková ta neskutečná úcta těch ostatních hráčů k Messimu. Budu to opakovat, už jsem to říkal několikrát, ale ta situace z toho semifinále, kdy Lionel Messi si vzal míč u pravé čáry a běžel vlastně přes celou šísku a vždycky si to jenom narazil o toho svého parťáka a ty měli třeba otevřený střed,

0: by mohli něco vytvářet, ale oni to prostě z první vraceli Messimu a je to vidět i v těch momentech, oni prokázali samozřejmě neskutečnou i psychickou sílu v tom, že museli otáčet ty zápasy, vys to semifinále s Anglií, které se pro ně už vůbec nevyvíjelo dobře, ale v závěru prostě evropský tým zmáčkli a postoupili. V tomhle je velká síla a tam je potom vidět i částečně to, o čem mluvil Pavel Horváth, že možná hraje lépe než na to minulé mistrovství světa. On prostě, když vidí, že to nejde, tak najednou sám jde do té rozehrávky a i Messi ní zkazí.
1: Jasně.
0: To se nedá nic dělat, ale převáží tam ty akce, kdy on to skutečně dotáhne třeba i do nějaké koncové přihrávky, do nějakého centru, do pokutového území. Když jsi zmiňoval Lautara Martinéze, to není žádný čahoun a ta hlavička byla naprosto fantastická. Timing, prostě to umí.
1: Důležitý asi bude v dnešním finále i střed pole. Za malou chvíli si pustíme tvůj příspěvek o španělském kapitánovi Rodrym. Tak co říci k tomu jeho příběhu? Je to vítěz zlatého míče, ale v té poslední době měl záložník Manchesteru City vleklé zdravotní problémy. Leckdo o něm pochyboval a on je znovu na šampionátu extrémně dominantní.
0: To je naprostý generál, to je přirozený vůdce, teď myslím na tom hřišti, on o tom i sám mluvil na předzápasové tiskové konferenci, že to je i tou pozicí, kterou on hraje. On podle mě oficiálně je, když to vezmu postaru a nebudu používat čísla, jako že by byl šestka a podobně, to je prostě defenzivní záložník, který ale zároveň má tu nadstavbu do ofenzivy a na něm je fantastický ten klid, se kterým on hraje. To není žádný sprinter, žádný přehnaný běžec nebo něco podobného, ale on si to zastaví, rozhlédne se, rozdá, samozřejmě má tu nabídku, ten vžitý španělský styl, musíme to říkat pořád dokola, je silný v hlavě. Bys třeba před ním byl Busquets, vlastně úplně ne stejný, ale hodně podobný typ hráče vším vlastně, postavou, pohybem, tím přehledem. Je to hezky se na to kouká.
1: A na závěr našeho povídání se Mirko Vasiče zeptám na tip, na výsledek a zároveň i na přání.
0: Já si myslím, že vyhrají Španělé, že prostě znovu ovládnou střed hřiště, podrží si balón, stejně jako proti Francii, kdy vlastně nechali soupeře běhat a jenom si přihrávali a vlastně skoro bez problémů to kontrolovali až na pár malých chvilek, ale to proti takové ofenzivní síle, samozřejmě když tam máte Mbappého, Dembeleho, Barkolu, Dueho, Olisa, já nevím koho všeho dalšího, tak tam se objeví nějaká okénka, ale já věřím Španělsku, byť ten červíček v hlavě mi říká, že by vlastně bylo hezké, kdyby to vyhrála Argentina s Messim.
1: Souhlasím. To říká Mirko Vasič, který se teď přesune na komentátorskou pozici a společně s Pavlem Horvátem bude v finále mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem komentovat v přímém přenosu. Miro, díky a brzy naslyšenou.
0: Brzy naslyšenou.
1: Fotbalisté Argentiny tedy můžou obhájit titul mistrů světa tým kolem Lionela Messiho, ale musí překonat ve finále úřadující evropské šampiony ze Španělska. Ty povede do boje jako kapitán Rodrigo Hernández Cascante, známější jako Rodri.
2: 2024 Ballon d'Or French football winner is Rodrigo.
3: Před necelými dvěma roky v říjnu přebíral Rodri zlatý míč s berlemi. Byl totiž krátce po operaci přetrženého předního skříženého vazu v pravém koleni a musel vynechat skoro celou sezónu. A i v té minulé na podzim měl problém se zraněním. Kouč Manchesteru City Pep Guardiola tehdy o Rodrym prorocky pronesl.
4: Nejde o 6, 7, 8 měsíců, aby Rodri hrál jako dřív. Bude dobrý na mistrovství světa za Španělsko. Na šampionátu se ukáže nejlepší Rodri a v další sezóně bude nejlepší Rodri.
3: A 30-letý Španěl tohle na šampionátu naplňuje. I když po nečekané úvodní remíze s Kapverdami 0-0 začali fanoušci psát na sociální sítě, že Rodri zpomaluje hru. Trenér Luis de la Fuente pro ně potom měl v rozhovoru pro Be in Sports jasný vzkaz.
5: Považuji za urážlivé říct tohle o nejlepším hráči na světě. Odvážili by se tohle tvrdit o jiných fotbalistech, kteří jsou také považováni za nejlepší? Myslím, že ne. Ale protože jsou Španělé, naši, tak řeknou věci, které by ostatním neřekli. Rodri je nejlepší, i když hraje jenom na 50%. Je mnohem lepší než většina středních záložníků na světě.
6: Tam je klasický generál ve středu pole u Španělska a Rodri. Znovu to připomíná.
7: Slyšel jsem hodně věcí na začátku turnaje, že nemůžu hrát. Teď jsem se znovu dostal do formy. Snažil jsem se všechno okolo tolik nevnímat. Vždycky jsem věřil ve své schopnosti. Jsem s vývojem moc spokojený. Tohle je pro mě hlavní na turnaji. Individuální i týmový rozvoj.
3: Španělsko začalo dokazovat, že v prognózách patřilo k favoritům fotbalového mistrovství světa. A velkou roli hrál právě Rodri, který má na turnaji kapitánskou pásku.
7: Pořád rostete, vždycky máte příležitost se zlepšovat, posilovat svoji pozici v týmu. Teď je řada na mě být dobrým kapitánem, udělat další krůček k vůči roli. Učím se hlavně od minulých kapitánů, co tohle znamená, jsou tam složitosti, rozhodně se na tom musí pracovat, protože teď se na vás budou spoluhráči trochu víc otáčet, speciálně v těžkých chvílích, při větších pochybnostech.
3: Snu španělské reprezentace o druhém triumfu na světovém šampionátu teď stojí v cestě poslední soupeř, obhajce titulu z Argentiny.
7: Už jsem říkal, že největší věc, která se vám může povést, je být mistrem světa. Všechno je proces, abyste dosáhl něčeho velkého. Musíte trénovat způsob myšlení, získat mentalitu, že můžete dosáhnout velkých věcí. A téhle výzvě čelí hodně z nás, snažit se být nejlepší.
3: Říká Rodri. Finále mezi Španělskem a Argentinou začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport v 21 hodin českého času. Spolu komentovat bude Pavel Horvát. Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: A ještě jeden příběh vám před finále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Španělskem nabídneme a bude to ten o kapitánovi jeho Američanů Lionelu Messim.
8: Ty šance Argentiny, kterou Messi může zakončit, gól!
9: Za rok mu bude už 40, poslední tři roky hraje v Americe za Inter Miami, i ve fotbalově pokročilém věku ale ukazuje, že pořád patří mezi nejlepší. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa táhne Argentince za obhajobou titulu a na aktuálním mistrovství světa přidal Lionel Messi k 8 gólům i 4 asistence, včetně dvou klíčových v semifinále s Anglií.
8: Tak Lionel Messi může centrovat, zatím to bere na sebe, už ten hranici 16 centruje, do 16 gól! Lautaro Martinez!
3: Je stělesněním historie, legenda. Dostat se do finále v 39 letech je neuvěřitelné. Musíme si ho užívat, dokud to jde. Diego Maradona nám chybí, ale Messi je stále s námi. Společně s celým týmem, se kterým prožíváme skvělé časy, na něj budeme vždy vzpomínat.
9: Řekl na tiskové konferenci argentinský kouč Lionel Scaloni. Ten zmínil i legendárního krajana Diega Maradonu, který zemřel před 6 lety. Finále mistrovství světa v New Jersey bude mimo jiné soubojem dvou fotbalových hvězd v opačných fázích kariéry. Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně, španělským teenagerem Laminem Yamalem.
10: Lamine je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu, ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
9: Zdůraznil na setkání s novináři Lionel Messi, který s 8 góly ztrácí 2 trefy na zatím nejlepšího střelce turnaje Francouze. Mbappého. Finále fotbalového mistrovství světa začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Finále fotbalového mistrovství světa už začne skutečně za pár minut. Hráči obou týmů už míří na hrací plochu, na ten úvodní ceremoniál, zazní také hymny obou finalistů, tedy argentinská a ta španělská. Ve studiu se mnou je už i Martin Charvát, dnešní editor, který sledoval i ten předzápasový ceremoniál, byť samozřejmě si nemohl zachytit všechno, protože máš i jinou práci, ale co si zachytil? Určitě to bylo zajímavé.
11: No, hodně mě zaujala část, kdy byla přinesena soška, trofej pro mistry světa, což byl opravdu pro mě pompézní moment, americkou televizí velmi hezky zpracované. Tu trofej přinesla dvojice, podstatné je, kdo stál vedle té dvojice, mimochodem v té dvojici, která přinášela trofej, tak byl třeba tenista Carlos Alcaraz, ale kdo stál vedle, to byli muži, kteří dobře vědí, jaké to je zvednout tu sošku nad hlavu, a sice Andrés Iniesta a také Mario Kempes, tedy jeden zástupce z obou těch zemí, které budou za chvíli hrát o titul mistrů světa. Nejprve Andrés Iniesta přišel k sošce, která byla v takové možná zvláštní, skoro až dřevěné truhličce, byla postavená, pochopitelně ta soška je stojící a otevřela se dvířka, hezky zdobená, celá ta krabička se v uvozovkách trochu rozplynula, přišel k ní Andrés Iniesta, vzal sošku do svých rukou, pozvedli ji poměrně triumfálně a tak jako monumentálně nad hlavu ukázali na všechny strany a potom ji dal zpátky na podstavec, postavil se k ní Mario Kempes, přišel k ní, udělal v podstatě to samé, akorát na rozdíl od Andrése Iniestu, tak Andrése Iniesty, tak políbil tu část, která vypadá jakoby míč v horní části té samotné sošky a opravdu to byl hodně zajímavý moment a přišlo mi, že pro lidi, kteří se zajímají o fotbal, tak to přineslo mnohem více než představení Robbieho Williamse, zpěváka, nebo následný recital, následný projev od Toma Cruise, amerického herce. Zkrátka Američani, to začáteční, to průvodní finále, v celého finále, tu původní část, tak pojali hodně po Americku, hodně velkolepě, ale řekl bych, že fotbalisté mohli ocenit především tenhle ten fotbalový moment.
1: A podobná show se očekává i během poločasové přestávky, která by měla trvat až 25 minut, byť my do této chvíle nevíme, jak to skutečně vypadat bude, tak co tomu říkáš, Martine, protože dřív to bylo 15 minut, nebo běžné je 15 minut samozřejmě.
11: Je to normální 15 minut, ale tak už jsme viděli, jak Američani zvládli rozdělit fotbal na čtvrtiny na tomto světovém šampionátu, tak potom, když se prodlouží v uvozovkách tu poločasovou přestávku na více minut, tak to samozřejmě může působit vlastně v souladu s tím, jak celý ten šampionát nastavil.
1: Tak uvidíme, jaké tu bude. Ve studiu byl Martin Charvát. Martine, moc díky.
11: Díky.
1: A my už míříme na finále fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem. Celý zápas budou v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport komentovat reportér Mirko Vasič a náš fotbalový expert Pavel Horvát. Pánové, máte slovo.
12: Dobrý večer.
6: Hezký večer. Na stadionu v New Jersey se trochu protáhly všechny ty ceremonie před zápasem. Španělskou hymnu hrála dechová kapela, až jsme se tady na sebe s Pavlem Horvátem podívali. No a argentinskou hymnu zaspívala nějaká diva z Jihoamerické republiky. Přizná se, že nejsem úplně odborník na argentinskou pop music, takže ji neznám.
12: Ale byla hezká, slušelo jí to. Naopak trumpetisti španělský měli červený, krásný boty, skoro až kopačky. Je to finále, proč ne? Já si myslím, že tam uvidíme spoustu věcí, které nebudou úplně obvyklý s těma předchozíma finálema, tak pojďme si to užít.
6: Pojďme si to užít, hráči už se vyfotili, mají vzpomínku, nebo respektive budou mít tuhle vzpomínku na celý život, ale ta největší bude samozřejmě ze hřiště. Jde o titul mistrů světa, Argentinci můžou obhájit trofej pro vítěze, tak Argentina nebo Španělsko?
12: Tak já v různých mini typovačkách jsem dal na Španěli, musím říct, že jsem jim úplně nevěřil po těch prvních zápasech. Opravdu mě přesvědčili až v tom semifinále s Francií, kde byli jednoznačně lepší a tam to byla ten výkon toho Španělska, který já jsem očekával od úvodu toho mistrovství. Na druhou stranu Argentina prošla spoustou těžkých momentů, i proti papírově slabším soupeřům se někdy trošinku trápili, ale vlastně ten závěr té Anglie, myslím si, že vidíme opravdu asi dva nejlepší manšafty, které tam byly i dlouhodobě a fakt se těším. Já vím, že ty fandí Španělsku, tak aby to bylo vyrovnané, tak já trošku budu nadržovat Argentíně, ale vlastně taky si myslím, že asi Španělsko by to mělo zvládnout.
6: My ještě budeme za malou chvíli informovat posluchače Radiožurnálu, ale ještě si musíme počkat. Ještě se nehraje, úvodní ceremonie se protáhly, Španělsko nastupuje proti Argentině, utkání začne za několik málo sekund, Lionel Messi útočí na druhý titul mistra světa i na historické střelecké rekordy, je před ním Francouz Mbappé. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport. Mirko Vasič, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu. Pojďme si tedy rychle říct sestavy, respektive si je zopakovat pro toho, kdo neposlouchal naše vysílání před pár minutami. V bráně Argentiny Emiliano Martinez, obrana Taliafico, Lisandro Martinez, Romero a Montiel, před nimi González, Enzo Fernández, McAllister a Depol, no a úplně vepředu Alvarez s Messim.
12: No, tak nehraje Molina, který nastupoval na pravém okraji té obrany. Nastupuje Rodrigo de Paul a González, který si myslím, že velmi ovlivnili to, že Argentina se dostala do finále. Ten závěr s Anglií jednoznačně patřili k těm chlapům, který ten zápas otočili a já myslím, že i proto nastupujou, budou mít možná malinko víc síly než ty hráči, kteří hráli od začátku toho zápasu, a obě ty mužstva mají hráče, aby poslali na hřiště náhradníky, který to můžou velmi ovlivnit.
6: Španělská sestava vlastně tradiční, v bráně Unai Simon, obrana Cucurella, Laporte, Cubarsí a Porro, před nimi Ruiz s kapitánem Rodrym. Pod hrotem se bude pohybovat Dani Olmo, na stranách Baena s Jamalem a vepředu, nebo vlastně možná chvílemi i kdekoliv, Mikel Oyarzabal, nejlepší španělský střelec. Vidíme na obrazovce, že v New Jersey je to prostě klasická americká show, byly tam takový speaksy a je rozehráno. Lionel Messi byl prvním fotbalistou, který se dotkl ve finále letošního mistrovství světa míče a Argentinci začnou pěkně odzadu. No a Španělé praktikují to, co prakticky celou dobu tohohle šampionátu. Okamžitě se snaží narušit rozehrávku, a to takovým způsobem, aby dotlačili soupeře k nějaké špatné přihrávce nebo k dlouhému odkopu, a tam to většinou sbírají.
12: No, uvidíme, jak to bude vypadat. Já jsem si myslím, nebo mám takovou myšlenku, že se to bude přelejvat, že to držení míče bude samozřejmě vyrovnaný. Je pravda, že Španělé Francouze jednoznačně přejeli přesně v tom, co jsi říkal, nedali jim vůbec nadechnout a vlastně celý zápas diktovali to tempo, svědčí o tom to, že vlastně Francouzi měli jednu šanci až na závěr toho utkání, jinak se k něčemu nedostali. Uvidíme, jestli Argentinci dneska na to dokážou odpovědět.
6: No a Španělé začali úplně přesně tím svým, můžeme říct, španělským stylem. Drželi míč vzadu pokutového území, stopeři Laporta, Cubarsí, a v momentě, kdy na ně třeba De Paul nebo McAllister vyrazili, tak si krátkými narážečkami zase udělali pěkně prostor a teď už přešli na útočnou polovinu. Dani Olmo na levou stranu, Cucurella, který hraje tedy výborný turnaj v Severní Americe, předává zpátky, Španělé dokombinovali až k Laportovi, ale tomu se přihrávka nepovedla a dostal tam teď do problémů Pedra Porra, tam vyrazil okamžitě González, Pedro Porra fauloval a připomeňme ještě hlavního rozhodčího, o tom jsme nemluvili, Slavko Vinčič ze Slovinska, tak okamžitě píská nedovolený zákrok. Teď Argentinci znovu taky pěkně dozadu až k brankáři Martinézovi. Ten stojí nad balónem, před ním poskakuje tak při rozcvičování Oyarzabal, ale nevyrazil úplně, byl nějaké 3 metry od Martinéze, ten dal do strany Lisandro Martinez. Jmenuje se Emiliana Martinéze, krásná věc, kterou tam teď ukázal Taliafico, který si prohodil míč mezi nohama španělského protihráče, ale nevedlo to k ofenzivní akci a Argentinci jsou znovu na vlastní obrané polovině. Enzo Fernández dává na Lisandra Martinéze. No a ne úplně přesná přihrávka, teď Taliafico se vracel zpátky, ale musel se zastavit, ale stihl všechno, stále Argentina na vlastní obrané polovině a Dani Olmo se snaží napadat, i Fabián Ruiz se teď zapojuje do toho pressingu. Není to nic velkého, ale Španělé teď tlačí Argentince až k jejich vlastní brance a Emiliano Martinez, no, tohle by pro spoustu hráčů bylo riskantní, ale Emiliano Martinez naprosto v suchém triku na Enza Fernandéze a Argentinci přes pravou stranu jsou na útočné polovině, kde je De Paul, ale znovu se vrací Argentina až na vlastní obranou polovinu. Tak zatím to je takové rozkoukávání. Třetí minuta 0-0 mezi Španělskem a Argentinou.
12: Je to, já nechci říkat, že jsem to říkal, ale viděl si, že předtím Španělé drželi ten balón. Samozřejmě malinká chybička, malinký odskok míče, přišli o něj a vlastně už jim trvá přes minutu a půl, aby se na něj dostali znovu, a tohle samozřejmě obě ty mužstva chtějí využívat ve svůj prospěch, ne běhat bez míče a ne presovat, ale teď zase jednoduchá přihrávka Tagliafica, který vlastně jí dal do autu, a schválně teď si to můžeme změřit, je 3.20, jak dlouho budou držet Španěli míč.
6: A teď půjdeme také znovu na Radiožurnál. Čtvrtá minuta zápasu, zatím je to 0-0 mezi Španělskem a Argentinou a ten úvod je hodně opatrný, ani jeden z týmů se nepouští do nějakých velkých věcí. Teď možná uvidíme první žlutou kartu v zápase. Slavko Vinčić nakonec řeší zákrok Montiela na Baenu jenom domluvou, byli u středové čáry, letěl tam vysoký balón, tam se Baena natlačil do Montiela, ten ho možná trochu podržel rukama, ale Slavko Vinčić nerozdává žluté karty. Co k tomu říct, k tomu úvodu?
12: No, je to hodně vyrovnaný, myslím si, že vidíme, že ty mužstva se chtějí navnímat na tom hřišti. Samozřejmě viděli se na videu určitě stokrát, pozor teď Olmo.
6: Krásná kombinace ve středu, Olmo dává na Orzábala, ten do pravé strany, Jamal narážečka, Olmo zpátky, Jamal je před golmanem Martinezem a teď spálil obrovskou příležitost. Velká šance, první v tomhle finálovém utkání mistrovství světa. A jak to vypadalo jednoduše? Jamal trochu se štěstím dostal míč na Olma do pokutového území. Olmo okamžitě z první na zabíjajícího Jamala, ale tomu se zakončení nepovedlo. No a golman Emiliano Martinez sebral ten míč a teď získává Rodri před pokutovým územím balón, prostrkává ho Jamal, chtěl ještě prostrkávat před branku, tak teď za to Španělé vzali a Argentinci vypadali trochu rozháraně vzadu a stále se musí bránit, i když Španělsko se teď samo vyhnalo k půlící čáře a navíc Laporte dělá chybu a rozeběhnutý Messi, golmanu nejsem on daleko z brány, ale špatný odkop, ještě měl docela možnost, v první chvíli to vypadalo Julián Alvarez dát to tam z první Unai Simonovi, no ale jak jsme říkali, že to je opatrné, tak na začátku 6. minuty se to krásně rozjelo. Dvě velké příležitosti Španělska, na druhé straně mohl jít Messi sám na Simona. Ten fantasticky vyběhl skoro k půlící čáře, no to jsou věci.
12: Teď si se mi rozadýchal minimálně jako hráči. Přelejvalo se to opravdu, Španělsko dvě velmi dobré příležitosti. Potom Argentina, ale úplně to vybočilo z toho směru toho zápasu těch prvních třech minut, tak snad to bude takhle pokračovat.
6: Španělé na útočné polovině poblíž pokutového území Argentiny, ale nakonec svůj pohyb zpomalili a vrátili se do středu pole, blíž ke středovému kruhu, kde byl kapitán Rodri, který znovu má elegantně zastrčený dres do trenek, to nemá žádný jiný fotbalista na hřišti. Je to takový návrat o pár let zpátky, ale Rodri asi tím dokazuje, že on je kapitánem a takovým generálem španělské hry. Španělé stále kombinují, ale kolem půlící čáry a teď se musí vrátit až ke golmanu Unai Simonovi. Jediným napadajícím Argentincem tam byl Julián Alvarez, ale rychle to vzdal, protože nikdo nedobíhal. Lionel Messi teď ukázal takový náznak napadání, ale pak už se jenom otáčel na své spoluhráče a znovu, jak už říkal několikrát Pavel Horváth, sonduje celou situaci. No a málem teď nachytal Laporta, který si dal balón daleko od nohy, ale Messi to nestihl. Španělé to vykombinovali, Rodri už jde k pokutovému území, přenáší hru do levé strany, ale přece jenom tam byl pod velkým tlakem odražený balón, znovu sbírají Španělé na útočné polovině, blíží se ke konci 7. minuta 0-0 mezi Španělskem a Argentinou ve finále mistrovství světa. Teď rychlá narážečka, Rodri, Pedro Porosi nabíhal, vypadalo to teď na faul od McAllistera na středové ose a to už by bylo v nebezpečné pozici, mohla z toho být zajímavá standardní situace, ale Slavko Vinčić teď uklidňuje Španěly. Ale opět, vlastně úplně základní fotbalová věc, dej a běž.
12: Ano, je to jedna z těch verzí fotbalu, kterou nás učili na licenci, vlastně to nejjednodušší, přesně jsi to řekl, dej a běž. Velmi těžko se to zachytává, všichni ty trenéři, hráči o tom vědí, ale ten timing Španělů je výborný a teď pozor znova.
6: Dani Olmo to zkoušel na zabíhajícího Kukureju do levé strany, ale Argentinci se dokázali vrátit, ale okamžitě napadání Oyarzábal výborně zapracoval, připravil o míč McAllistera, ale teď se mu Jamal nabídl do špatného prostoru, čekal od Oyarzábala možná prostrčení přímo do pokutového území, ale Oyarzábal si na míč ještě šlápl a vracel ho do lajny. V tu chvíli byl ale Jamal už v rohu malé velkého vápna a v zápětí ještě nedovolený zákrok španělského týmu, ale Unai Simon, někdy on vybíhá trochu na výlet, tak na zdazbůh, ale v těch posledních dvou zápasech i v semifinále s Francií ukázal, že si to umí parádně načasovat a byl hodně daleko tedy za pokutovým územím.
12: Určitě to uhasil, na druhou stranu dvě obrovské šance Lamina Jamala, a možná, že tohle utkání ještě rozhodne, samozřejmě, to se všechno může stát, ale je vidět, že není v té úplně nejlepší formě tyhle ty příležitosti, aspoň tu první na tu levou nohu, kterou měl, to by, troufnu si říct, z 10-9krát proměnil a zrovna teď mu to nevyšlo, pak to samozřejmě měl trošku těžší, měl to na pravou, ale znovu to zakončení bylo takový víceméně jenom zakončený, nebyla tam žádná myšlenka, žádný důraz, ale samozřejmě je to skvělý hráč a může to finále rozhodnout.
6: Polovina 9. minuty finále fotbalového mistrovství světa Španělsko-Argentina 0-0. Teď taková klidnější minutka, pasáž utkání a další nepřesná přihrávka.
12: To už je několikátá ztráta Argentinců, která vlastně opravdu nebyly pod tlakem. Je to velká chyba, je 10. minuta toho zápasu a je to 3. ztráta a opravdu, když si vezmeme, že po každý té ztrátě běháš minutu a půl bez míče, tak si to pojďme spočítat úplně jednoduše.
6: Lisandro Martinez to byl tentokrát, který špatně přihrával na Taliafika, zahrál míč do autu Španělé, pak zpátky na Unaje Simona a ten zkoušel dlouhý balón, ale Lamine Yamal pokrytý na pravé straně na útočné polovině, Taliafico byl blízko u něj a argentinská postupná rozehrávka půjde přes golmana Emiliana Martineze, na něho vybíhá Ojara Zábal, ale Martinez měl úplně volného jmenovce Lisandra Martineze na levé straně a ten dlouhý balón směrem do předu, kde si s ním ale tentokrát nedoporadil González. Zatím nejsou argentinští středopolaři nebo i krajní hráči tolik vidět v tomhle utkání. Rodry u středového kruhu a okamžitě křížný balón do pravé strany Yamal, ale nedokázal si ho zpracovat a znovu to možná potvrzuje tvoje slova, Pavle.
12: No, samozřejmě ten balón není jednoduchý, ale on prostě tohle to nám ukazoval v minulých sezónách, že je schopný si ten 30-metrový, 40-metrový balón, který jde malinko od něj, prostě připravit, takže s ním něco udělá, teďka se mu to úplně nedaří.
6: Argentinci se snaží dostat od vlastního pokutového území, ale znovu Španělé utěsnili všechny prostory, byli tam snad v 6 hráčích a Argentinci nechtěli nakopávat postupnou kombinací, chtěli věc od vlastního pokutového území, ale to jim prostě Španělé tím svým napadáním vůbec nedovolili. Laporte dává na Kukureju a ten docela těžká přihrávka na Baenu, za kterým tam okamžitě vyletěl Montiel a ukopl mu míč do zámezí. Španělé hodili ten aut pěkně dozadu. Laporte, Cubarsí, tenhle 19-letý fotbalista otáčí do pravé strany. Pedro Porro, krásné zpracování do běhu do středu hřiště a pak diagonální míč na Baenu. Baena si tělem odstavil pěkně Montiela. Teď o něm Argentinec vůbec nevěděl. Zatím to tedy nevede k postupu, k vápnu, ale přihrávkou zpátky. Rodri má ve středu pole hodně prostoru, nakrátko s Fabianem Ruizem, ten už z levé strany centruje do pokutového území. Teď Mikel Oyarzábal tam uhýbal, protože viděl, že by z tohohle nemohl lavičkovat a někoho tam čekal za sebou, no a Lisandro Martinez byl možná tak překvapený, že prostě odkopl míč a bude z toho rohový kop pro Španělsko v polovině 12. minuty za stavu 0-0 ve finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou.
12: Trošku nedorozumění, protože ukazoval Lisandro Martinez, že tam měl dva hráče a zahrál to tak nějak v nouzi patou do rohu a Španělsko má možnost prvního rohu.
6: Baena z pravé strany pravačkou, to znamená, že bude kroutit míč spíš od brány. Španělští fotbalisté i v náběhu ze zadní části pokutového území, byl tam například Fabian Ruiz. Baena se rozhlíží, zdvihá ruku, nějaký signál, přetažený balón, hodně dlouhý, je to signál, tam je Dani Olmo, chtěl si obhodit teď bránícího stopera Romera, to se mu nepovedlo, ale Španělsko pokračuje přes celou šířku hřiště. Olmo z levé strany na pravou, tam je Yamal, pěkná klička Julianu Alvarezovi, ještě je nabídka pro Baenu, aby odcentroval, ale ten byl teď zastavený Lisandrem Lópezem ze strany pokutového území, ale bude z toho autové vhazování pro Španělsko. Tenhle evropský tým si zatím dokáže vytvořit, řekněme, nějakou takovou převahu, opticky to vypadá, že je aktivnější, ale možná, že Argentinci čekají podobně jako v minulých zápasech prostě až na svoje šance v pozdější části zápasu.
12: Může to tak být, samozřejmě i síla trenéra je odhadnout to, na co v tom zápase máte a Argentina určitě není tým, který dokáže presovat 90 minut a na druhou stranu má v těch řadách skvělý fotbalisty, který pak taky jsou schopní využít každou malinkou chybičku a uvidíme, jak ten zápas bude vypadat, ten průběh.
6: Španělé se mezi tím přesunuli až k vlastnímu pokutovému území. Unai Simón, Rodri jako rozehrávač si tam seběhl mezi stopery, kteří se roztáhli na strany pokutového území. Laporte teď pod hodně jemným tlakem Messiho a tak volil dlouhý nákop směrem dopředu. Tentokrát Ojar Zábal nedokázal s Lisandrem Martinezem vyhrát tenhle souboj a platilo to i na podruhé. Jenže odražený míč znovu sbírají Španělé. Rodri uklidňuje situaci. Pedro Porro, ten má trochu víc prostoru na pravé straně, stále ještě před polovinou hřiště, prudká přihrávka. No a i technická nedokonalost u španělského hráče Ojar Zábal. Tentokrát ten míč neskrotil. No a pak Pedro Porro, hodně těžká přihrávka, ale zvládli to nakonec Argentinci. 14. minuta zápasu právě teď skončila. Španělsko-Argentina 0-0 a teď nepříjemný zákrok na polovině hřiště. Dani Olmo si zpracovával míč a McAllister tam přijel ve skluzu s podrážkou napřed, ale nakonec spíš Olmo šlápl na McAllistera než obráceně.
12: No a musíme říct, že měl McAllister štěstí, že tam byl tak brzo, že Olmo tu nohu nestihl dát dolů, protože tam by to hrozilo opravdu červenou kartou. Musíme říct, že Španělé jsou zatím lepší, mají lepší situace ze hry i jsou takový náročnější na sebe v tom pressingu, kdy získají balón hned po tom, co ho ztratějí, a Argentinci se zatím hledají.
6: Opis, kterým vám charakterizoval dosavadní průběh zápasu Pavel Horvát. Mezitím se snad už konečně doošetřuje, nevypadá to, že by Dani Olmo měl nějaký větší problém. Španělé rozehráli a okamžitě toho zkouší docela netypicky dlouhým nákopem na zabíhajícího Fabiana Ruize, ale tenhle dlouhý míč byl příliš dlouhý a doletěl až do pokutového území Argentiny. Brankáři Martinezovi, který teď stojí někde u puntíku pro penaltu, Španělé zatím neatakují. Držení míče 62% Španělsko, 33% Argentina a 5% času se o něj bojovalo. To je takový nový ukazatel na tomhle mistrovství světa. Teď ale Argentinci zvládli jednoduchou kombinaci, přes tři rychlé přihrávky se dostali na útočnou polovinu a tam McAllister dává na Messiho, který je zezadu povalený. Doletěl tam do něj Baena a okamžitě se docela úctivě omlouval teď Lionelu Messimu. Použil tam trochu loket, kterým se opřel do zad tohle slavného fotbalisty, jednoho z nejlepších v historii a kapitána Argentiny. No a ten bude sám rozehrávat standardní situaci, byť je to u poloviny hřiště. Messi se rozhlíží, ale nakonec pokračuje ve svém pohybu a vypadá to, že De Paul přesně na ose hřiště, ale kousek od středového kruhu. De Paul se rozhlíží, jeho spoluhráči se stěhují k pokutovému území, a to třeba včetně stopera Romera. A bude se rozehrávat. De Paul ukazuje, že by chtěl ještě někoho doprava, ale nakonec asi pošle centr, ale tohle je těžký centrovaný míč na nějakou pěknou hlavičku, ale krásná rozehrávka, kterou teď předváděli Argentinci, to byl jasný signál, tam se González rozeběhl na pravé straně, úplně ho Baena nezachytil, Kukureja si taky nevšímal v tu chvíli svého prostoru, sporéhal na Baenu, ale od De Paula to bylo příliš dlouhé, ale málem překvapili Argentinci Španěle.
12: No, byla to dobrá pozice, solidně zahraný, jenom chyběl metřík na to, aby se dostal vidět. Pozor, Jamal ve svý typický akci na pravý straně.
6: Vedle pokutového území motá Taliafika po zemi do malého vápna. Tam čekal svoje spoluhráče, nejspíše zbíhajícího Ojar Zábala, ale měli to Španělé tentokrát po přihrávce Jamala daleko k tomu míči a sebralo golman Emiliano Martinez. Před malou chvíli to vypadalo, že už se Jamal zahřál, protože tentokrát těžký balón zpracoval bez problémů a pak tedy posílal nebezpečnou přihrávku před argentinskou branku, ale nebylo z toho nic. No a teď takový úkop Unaje Simona, který chtěl rozehrát konstruktivně do pravé strany, ale byla z toho trochu taková vrtule, která vyletěla ze hřiště v 18. minutě finále fotbalového mistrovství světa v New Jersey. Stále stav 0-0 mezi Španělskem a Argentinou. Argentinci teď u vlastního pokutového území, brankář Emiliano Martinez, stoper Lisandro Martinez a šup, dlouhý nákop do levé strany. Tam je González, který si se štěstím zpracoval zády míč, ale Pedro Porro se k němu na hraně vápna okamžitě vrátil. Tohle rozhodně nebylo chtěné, ale vlastně to vypadalo hodně hezky od Gonzálese.
12: Jo, tak zase dobrý balón, trošku takovej zpomalený pohyb. Nevím, úplně to nevypadá, že to hřiště je nakropený, protože možná jak dlouho byl ten ceremoniál zahajovací a hymny, takže to hřiště uschlo. Uvidíme po té drink pauze, protože v těch se ty hřiště kropějí. Musím, že párkrát už jsem si všiml, že těm hráčům ten balon úplně neletí tak, jak by potřebovali a na tom suchým samozřejmě ten balon běhá jinak.
6: 19. minuta, stále 0-0 mezi Španělskem a Argentinou ve finále fotbalového mistrovství světa. Španělé na útočné polovině na levé straně. Stoper Laporte, pěkná přihrávka dopředu na Baenu, která ho ale žene k rohovému praporku a navíc byl pod tlakem Romera, který tam doslova dotlačil teď Baenu až do autu a pak se mi zdálo, že ho i trochu pošlapal, samozřejmě nechtěně, ale nevyhnul se tomuhle souboji Romero, který je docela tvrdým stoperem.
12: Tak je vidět, že jde samozřejmě o hodně. Myslím, že ty emoce ještě, furt jsme v úvodu toho zápasu, byť je to 20 a teď byl solidní šlapák Olma, teda nevím, proč rozhodčí takhle dlouho čekal, ale vrátím se k tomu, že zatím tam těch emocí tolik není. Myslím si, že v průběhu toho zápasu samozřejmě i až hráčům začnou docházet malinko síly, tak ty emoce tam budou malinko vyšší i po ztrátách, i po těch soubojích samozřejmě ten vrchol se bude blížit.
6: V téhle souvislosti musíme připomenout semifinále Argentina-Anglie, kde to od začátku byl jeden souboj za druhým, samá strkanice a pokřikování. Tohle utkání finálové je mnohem klidnější. Argentinci budou rozehrávat od vlastního pokutového území. Trenér Lionel Scaloni je pozorně sleduje. Mezitím už je rozehráno. Argentina u poloviny hřiště, ne, tak ještě podržel rozehrávku Emiliano Martinez, argentinský brankář, který z pravé strany tentokrát nechce hrát na krátko a překopl prakticky celou délku hřiště. Tam si s tím poradil Laporte vedle pokutového území, ale pak taky jenom takový zběsilý vysoký nákop. Jamal si dobře poradil s Taliafikem, ale tam se přiblížil McAllister, jenže Jamal v zápětí zabojoval, získal míč zpátky a teď už ho vyváží rychlá narážečka s Dani Olmem u poloviny hřiště, ale nakonec Jamala o míč připravili a může hrát Argentina. Lionel Messi už se možná trochu nudil při té svojí finálové vycházce v uvozovkách a tak se také zapojuje do rozehrávky uprostřed hřiště, ale je to typická hra Messiho, to jsem nemyslel nějak urážlivě k tomuhle slavnému fotbalistovi.
12: Offside, si myslím.
6: Teď to bylo přesně, jak říkal Pavel Horvát, postavení mimo hru, protože odražený balón španělského fotbalistu Oyarzábal stál v tu chvíli za obranou Argentiny. Dani Olmo se tam snaží pracovat a napadat rozehrávku Argentiny, no a donutil Romera nakonec jenom k takovému obloučku klaně, kde byl připravený Cucurella a okamžitě zahrál před De Paulem a míč končí v zámezí.
12: No, já musím říct, že Argentinci malinko ztrácejí tu trpělivost. Teď to vidíme, jsou to opravdu pokusy o nakopávaný balóny. Teď konečně Leo Messi v dobrý pozici.
6: Otevřený prostor, přihrávka do pokutového území. Teď měl González ten balón podle všeho pustit, protože ze středového osy ho mířil Messi až na zabíhajícího Juliana Alvareze. Byla by to těžká přihrávka, ale kolik už jich Messi za svou kariéru ukázal. Nakonec, i kdyby se Alvarez dostal k míči, tak by mu to nebylo nic platné, protože by bylo postavení mimo hru. Teď Dani Olmo ztrácí na polovině hřiště, tedy španělský hráč, balón. Okamžitě u něj byl Lisandro Martinez a Argentinci stále na vlastní obrané polovině. Snaží se tam pracovat Oyarzábal a tak uklidňující přihrávka od argentinské reprezentace zpátky na golmana Martinéze. Teď stoper Lisandro Martinez pod hodně jemným tlakem Daného Olma. Ono to jeho napadání je takové nepříjemné a znovu jen zběsilý nákop, okamžitě přihrávka do pokutového území. Tam je Oyarzábal a také připravený Enzo Fernández. Nevypadalo to ani jako postavení mimo hru, spíš to teď prováhal Oyarzábal.
12: No, Španělé skvěle napadají, opravdu výborně. My nemáme tu možnost vidět celou tu plochu, ale 100% prostě vzadu zůstává jeden na jednoho a ty hráči vepředu jsou tak kvalitní a tak chytrý, že dokážou prostě Argentince dostat do situací, že ten balón jenom nakopnou a když se podíváme na složení té útočné vozby Argentiny, tak úplně to není jedna hlavičková obluda vedle druhý a vlastně okamžitě ty balóny Španělé získají teď po centru Cucurei sražený balón a bude další rok pro Španěly.
6: Další rohový kop pro španělskou reprezentaci, 23. minuta skončila ve finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou, je skóre nerozhodné 0-0. Chtěl jsem mluvit o tom, že Dani Olmo je takový indiánský stopas, on za vámi běhá, nedávám klid, neustále sebou cuká, ten hráč, když je k němu zády, neví, co má dělat. Ale už letí centr do pokutového území, ten se ale v klidu sbírá Martinez, tam se před ním snažil pracovat stoper Kubarsí, tenhle mladičký hráč, na které malé byste nepoznali, že mu je 19 let, tak se tentokrát k zakončení hlavou nedostal. Martinez nezvolil dlouhý nákop směrem dopředu, ale hodil si míč na zem a znovu Dani Olmo pracuje, běží k Lisandru Martinezovi, Jamal zavřel Taliafika, ale tentokrát ve středu pole tam byl Enzo Fernandez, ale Argentinci si opravdu moc nevědí v rady s tím napadáním a tak se do toho musel vložit Lionel Messi. Fabián Ruiz a Rodri byli kolem něj. Fabián Ruiz podržel Messiho za dres, Slavko Vinčič všechno viděl u středového okruhu. Teď bylo jasně vidět, že Messi říká McAllisterovi, dej mi to a já zkusíme něco vymyslet, ale je stopovaný, jak může v tuhle chvíli Lionel Messi. Teď pauza na pití, občerstvení v 25. minutě. 0-0 mezi Španělskem a Argentinou ve finále fotbalového mistrovství světa, tak jsem zvědavý, jestli skutečně budou kropit to hřiště. Úplně se nezdá, že by, jak říkal Pavel Horváth, to létalo a klouzalo. Možná, že se někdy míč i zadrhává a ono to vždycky prospěje a zvlášť třeba španělské hře.
12: Určitě, já teďka čekám určitě nějaký taktický moment k tomu, že Španělé chtějí, aby hrál levej stoper Martinez, aby rozehrával svoji slabší nohou a hřiště se kropí, to vidíme teďka. A to se jim daří, protože Martinez samozřejmě je pravák a tu levou nohu, nechci říct, že nemá 100%, ale ta rozehrávka samozřejmě někdy je horší a Španělům to vychází a já tam čekám nějakou taktickou variantu ze strany Argentinců k tomu, aby se dostali k té hře, že chtějí taky držet balon. Oni vlastně se dostanou po dvou, třech přihrávkách do té pozice, že někdo musí ten balon odkopnout a to Argentinců určitě nevyhovuje a není to jejich hra.
6: Luis Del Fuente si tam svolal teď kolečko a utěsnil ho, aby se nedalo odezírat ani z jeho rtů, ale momentálně je tolik kamer, že se nedá svolat. 26. minuta, Španělsko-Argentina 0-0, zatím málo šancí, největší měl asi Lamine Yamal, ale zakončení se mu nepovedlo, takže Španělsko gól nedalo. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Mirko Vasič, Radiožurnál. Chtěl jsem to ještě doříct, že De La Fuente to hodně utěstilo to kolečko, aby se nedalo odezírat, ale na těch moderních stadionech a zvlášť na mistrovství světa je tolik kamer, že si ho stále nějaká nachází.
12: Je to těžký, samozřejmě ta doba se velmi změnila. Vůbec bych se nedivil tomu, že budou mít ty týmy na stadionu nebo někde u televize nějakého odborníka na tuhle tu dovednost odezírání a budou sbírat informace o tom, o čem soupeřovo hráči nebo trenér mluvil, takže je to spoustu novinek na tomhle mistrovství světa, tohle by mě moc nezaskočilo.
6: Stadion je plný, 80 tisíc fanoušků, i některé známé hvězdy, třeba Mick Jagger z Rolling Stones si nenechal ujít tohle utkání a další známé osobnosti na tribuně, ale už bychom znovu chtěli vidět, aby se hrálo, ta pauza na pití trvá 3 minuty. Taky se o tom hodně diskutovalo, v tomhle případě to má asi opodstatnění, když je otevřený stadion a je teplo. Je pravda, že v těch zavřených halách to moc velký význam nemá, ale tam zase, aby byly rovné podmínky.
12: No, tak zmiňujeme to vlastně celý to mistrovství. Pokud to bude v každém zápase, tak je to pro všechny stejný samozřejmě. Asi rozlišovat to, jestli se hraje v hale nebo venku, se dá, ale je to jeden turnaj a ty mužstva by měly mít stejné podmínky. Uvidíme, co dneska předvedou v té pauze na poločas.
6: Lisandro Martinez znovu pod tlakem Daniho Olma, tak předvedl jen dlouhý nákop. Tam sice Argentinci se dostávali k míči, ale McAllister zahrál rukou v tuhle chvíli u středu hřiště, což také viděl. Hlavní rozhodčí Slavko Vinčič, McAllister byl pod tlakem Rodriho a udělal takový větrný mlýn, ale teď velká chyba Kubarsího, který poslal slabou přihrávku zpátky a měl štěstí, že gólman Unai Simón byl hodně vysoko a těsně před dobíhajícími Argentinci před Julianem Alvarezem dokázal ještě přihrát. Znovu ten klid, on nevolil dlouhý nákop, ale chtěl konstruktivně rozehrávat, ale na tohle si Kubarsí bude muset dávat pozor.
12: No tak teď zrovna zase v jeho neprospěch zahrálo to pokropené hřiště, protože samozřejmě ty hráči nad tím musí přemýšlet. Vidíš sám, že ten balon teď lítá daleko rychlejc než ke konci té 23. čtvrtý minuty. Teď Jamal výborně se prosadil a byl faulován. A jenom to dokončím a vlastně Kubarasí mu ta přihrávka běžela a ten balon tam byl najednou velmi rychle a on zazmatkoval trošku a tu přihrávku dal velmi špatně. Naštěstí pro Španělsko se z toho nic nebylo.
6: Španělé už rozehráli standardní situaci a na vlastní obrané polovině si přihrávají vzadu stopeři Kubarsí a Laporte. Znovu Rodri se zatáhnul k němu Julián Álvarez, ale Rodri jde směrem dopředu, ale šlápl si na balon nějakých 20 metrů od vápna, otočil se a znovu do pravé strany na Kubarsího, ten okamžitě ještě více do lajny na Pedra Pora. Španělé teď hledají cestu, jakoby trochu lákali Argentince, aby si tam otevřeli nějaký prostor. Třeba Cucurella ho má na levé straně docela dost, ale byl by to těžký křížný balón, byť na téhle úrovni možná ani ne. Ale přece jenom otočit hru z pravé strany na levou mezi hráči není úplně jednoduché. Teď Martinez, golman Argentiny, trochu čekal s rozehrávkou. Rychle u něj byl Baena. Cucurella výborně napadá. Zvládl to v první chvíli kolem De Paula, no a znovu jenom takový zběsilý argentinský nákop směrem dopředu. Jsou tam světlé chvilky, ale i Enzo Fernández trochu hledá ten klid a jistotu pro tohle finálové utkání. Už je skoro půl hodina pryč, 30. minuta se blíží ke konci. Španělsko-Argentina 0-0. Šancí málo, ale asi se nedalo čekat, že to bude nějaké gala představení. Ale teď pozor, Pedro Porro od lajny. Přesně na hranu vápna, kde byl Laporte, který se tak podíval, co se to děje. De Paul tam vletěl, ale před ním Cucurella bez problémů hlavou k Unai Simonovi, takže to Španělé nakonec dokázali vyřešit, ale občas je to trochu moci od Španělska.
12: No tak samozřejmě ty hráči mají velkou kvalitu, věří si na ty těžké situace a někdy od nás to vypadá možná nebezpečněji, než je.
6: Krásná přihrávka Lamina Yamala od pravé lajny do pokutového území, zabíhající Olmo, ale ten míč tam nakonec proletěl.
12: Fantastická myšlenka, ale kdyby to bylo 7 minut před tím, protože to hřiště teď už je mokrý a tím, že ten Yamal to dával, takže ten balon dvakrát poskočil, tak ten balon získal najednou trošku jinou rychlost. Není to jednoduchý pro ty kluky úplně počítat s tím, že chvíli to klouže, chvíli to neklouže, ale samozřejmě oni jsou zvyklí, že ty trávníky jsou vlhký, ať už v Anglii nebo v Španělsku se hodně kropí ty hřiště, takže jsou zvyklí hrát na mokrým, naopak na tom suchým je to pro ně hodně pomalý a ten balon je brzdí.
6: Argentinci zvolili dlouhý nákop golmana Martinéze, tam sice González vyhrál hlavičku za sebe, ale Julián Álvarez se neudržel u balónu a znovu Španělé. Teď to zkoušel Pedro Porro rychle do lajny na rozbíhajícího se Yamala, ten si chtěl nechat na zádech Taliafika, ale nepovedlo se mu to, no a znovu španělský tlak, teď Romero je Ojar Zábalem tlačený k rohovému praporku, velké problémy Argentinců, i De Paul je pod tlakem, no ale teď to tedy zvládli krásně, ale nakonec ne úplně. Cucurella už se blíží k vápnu, ale musí se zastavit. Argentinci tam jsou teď v velkém hloučku na levé straně. Španělé, Baena chce centrovat do pokutového území, tam letí, ale je odvrácený. Teď odkopnutý až k půlce na polovinu hřiště, kde Španělé bez problému hrají a kombinují. 32. minuta, skóre nerozhodné 0-0 mezi Španělskem a Argentinou. Španělé stále aktivnějším týmem, ale šancí pomálu. Připomeňme, že největší stále ta Yamalova z úvodu utkání, ale Yamal nedokázal dobře zakončit, byť už byl sám před golmanem Martinézem trochu více z pravé strany, ale na levačku mu to úplně nesedlo. Argentinci ti stále tak nějak čekají a spíše mají problém se španělským pressingem, který i teď probíhá u poloviny hřiště, ale nakonec to zvládli po levé lajně a přichází faul na McAllistera, takže z toho bude standardní situace pro argentinskou reprezentaci, ale je to jedna z mála chvilek, kdy se Argentina dokáže prokombinovat přes ten španělský nátlak.
12: Přesně tak, je to hodně výjimečný a i přesto Španělé stihli zastavit ten útok vlastně na polovině půlky, je to hodně daleko na standardní situaci, ten balón musí letět přes 35-40 metrů k tomu, aby se dostal někam na penaltu. Je to možnost, jak se před tu bránu dostat, a Argentinci vlastně ani jinou zatím neměli.
6: I stopeři, včetně Romera, tedy mluvím o Argentincích, se nastěhovali k pokutovému území a z levé strany rozehrává nakrátko De Paul na Messiho. Messi stále u levé lajny pod tlakem dvou hráčů, obhodil si Yamala, souboj generací a velkých hvězd, jenže Messiho další postup byl zastavený, protože tam byl dobře Fabián Ruiz. Dávají si pozor Španělé na Lionela Messiho. Musíme říct, že zatím nebyl vidět moc v tomhle utkání, pokud si neseběhne dozadu, ale protože Argentinci málo mají souvislejší akce, tak si Messi zatím moc nezakopal ve finále mistrovství světa. Teď Dani Olmo na útočné polovině do středu pole, kde je Rodri, na levé straně úplně volný Cucurella, ale Rodri zvolil znovu pravou stranu. Fabián Ruiz, Pedro Porro a Lamine Yamal. Španělé se pomalu blíží k pokutovému území, ale teď to spíš obehrávají jako přiházené. I ta je populární ve Španělsku a jsou v ní dobří. Laporte jako stoper se vysunul hodně nahoru, vzadu zůstal pouze mladíček Kubarsí ve středovém kruhu. Argentinci se zatahují hodně hluboko, kromě Messiho a můžeme možná říct Juliana Alvareze, jinak jsou na nějakých 20 metrech od vlastního pokutového území. Španělsko, krásná prostrkávačka do levé strany Cucurella. Těžko říct, že se byl v postavení mimo hru, teď nákop před branku. Ten je odvrácený argentinskými fotbalisty a nakonec domávnuté postavení mimo hru. Takže nebylo z toho žádné nebezpečí pro argentinskou branku a zvládli to tentokrát fotbalisté tohoto jihoamerického týmu. Připomeňme, obhajují titul mistrů světa, ale Španělsko je neméně zdatným soupeřem úřadující mistři Evropy.
12: Určitě, souhlasím s tím, co říkal Míra Koubek, že není důležitý držení míče, ale samozřejmě v průběhu toho zápasu, pokud jenom běháte, tak ty síly určitě budou docházet a Argentina na tom nebude jinak. Myslím si, že i sami jsou nespokojení s tím, jak ten zápas probíhá, protože opravdu neměli zatím moc šancí. Teď zase ta typická rozehrávka, Martinez, levá noha, González a přerušený útok.
6: Tam výborně pracují krajní hráči Španělska, středoví i ti, řekněme, ofenzivní jako Dani Olmo jim pomáhají v zavírání těch prostorů a Argentina tak často získá maximálně autu poloviny hřiště, nebo prostě nakopne balón, nebo o něj úplně přijde. Teď dlouhé vázování Taliafico dopředu na Gonzálese, ale ten byl v obležení dvou hráčů, míč se pak odráží k Rodrimu, který je napadaný a také faulovaný. Byť se to tedy Argentincům vůbec nelíbilo v tuhle chvíli, tak poprvé trochu emoce zdvižené ruce, Rodri tam měl zahákovanou nohu, pak dokázal ještě odehrát míč, až pak skončil na zemi Taliafico a González pak s rukama nahoře. Tihle Argentinci obsali, ale Slavko Vinčič viděl tenhle nedovolený zákrok. Pedro Porro teď také zkouší nákop na zabíhajícího Daniho Olma, ale tam byl připravený Romero, jeden ze stoperů, pomohl si na Lisandra Martineze a teď Enzo Fernandez hodně tedy zariskoval na středu hřiště v nebezpečném prostoru, měl trochu štěstí, že se Španělé rychle nedostali do protiútoku, on si chtěl dát patičku za sebe, jakoby vůbec nevěděl, že za ním jsou další dva Španělé.
12: Ne, Španělé v tomhle jsou fantastický, oni prostě vědí, kdy ten hráč se dostává pod tlak a jdou, bych řekl, do takového trošku risku a spoustu těch balonů z toho získají. Teďka znovu samozřejmě bereme tady ty hráče, kteří hrajou nahoře, Olmo, Oyarzabal, Baena, prostě jenom jako, nebo ofenzivní hráči, tam je jejich přednost, ale oni dobře vědí, jak dostat toho soupeře pod tlak a teď vidíme zase tu hodinovou práci Yamala.
6: Zkusil tam jednu kličku.
12: Pardon, hodinářskou.
6: Ale hodinovou práci bude mít určitě taky. Teď prudká přihrávka směrem dopředu, Baena sklepává na Oyarzabala, ten před pokutovým územím na Olma. Ve středu je hodně živo a tak vlevo může Cucurella centrovat do argentinského pokutového území. První centr se nepovedl, dostane ještě jeden pokus, ne. Dá zpátky na Daniho Olma. Ten centruje do vápna, tam zabíhá Baena, ale na poslední chvíli to zvládli Argentinci. Teď kombinují u vlastního vápna trochu riskantně rozeběhnutý Julián Alvarez, teď už na útočné polovině míč na něj, ale poradili si tam s ním Rodri společně s Kubarsím a navíc tam byl nedovolený zákrok před malou chvílí, tam ještě opakovaný záběr na to, že Baena trefil Juliana Alvareze do ruky, ale tohle byla ruka namáčknutá u těla, navíc mimo pokutové území. Laporte vyváží teď jako španělský stoper, balón je hluboko na útočné polovině, Španělé kombinují na levé straně, už jsou vedle pokutového území, Baena si to navádí na střelu, chtěl ještě prostrčit mezi třemi Argentinci na zabíhajícího Dani Olma, ale tam už bylo příliš hustě, to už bylo moc troufale a znovu to, o čem mluvil Pavel Horvát, pod velkým tlakem byl Lisandro Martinez a jen zběsilý odkop vlastně pryč a Španělé znovu zadarmo u míče.
12: Je to tak, ten tlak je veliký, obzvlášť po té ztrátě Španělů, opravdu Argentinci nemají kam hrát, samozřejmě Messi hraje úplně jiný fotbal.
6: Rychlé narážečky a pozor, Španělé už jsou před pokutovým území, Oyarzabal střílí po tom, co k němu propadl ten míč, ale ani tahle rána nebyla tak nebezpečná, aby překonala Emiliana Martineze, ale znovu jednoduché trojuholníčky, neustálý pohyb. Teď ještě tam ukazoval Fabián Ruiz Oyarzabalovi, proč mu to neprostrčí do levé strany, že by byl sám před golmanem. Na druhou stranu Oyarzabal byl na středu hřiště na vápně, měl to proti noze, tam asi noze zvyčá.

0: hodně hluboko pro balón jako falešný záložník, ale okamžitě je u něj Baena, Fabian Ruiz a také Cucurella, takže Messi musí nakrátko přidat Depaulovi, no a ten až zpátky na stopery, Romero do středu pole, McAllister, ale vybíhal na něj Fabian Ruiz, umí ucpat Španělé prostory, byť teď se jim to úplně nepodařilo. Messi narážečka u vápna nakonec nebyla s Julianem Alvarezem, ten na chvíli podržel balón, Depaul chtěl centrovat do pokutového území, ale trefil Cucurellu, pak taková vrtule nepovedená, Ojar Zábal se ve středu hřiště už zbavil Lisandra Martineze a stoper Argentiny za to vidí žlutou kartu, ale on už musel v tomhle případě pracovat tímhle způsobem, mohl zahrát možná čistě, to určitě, ale hlavní je ta přihrávka Depaula, která letěla od pokutového území do středu hřiště.
1: Přesně tak, velmi zkušený hráč, který zazmatkoval a dával ten balon úplně nesmyslně doprostřed hřiště a Martinez šel do toho s tím, že tu kartu pravděpodobně může dostat a taky se tak stalo.
0: Španělé rozehráli, zatím nepřešli půlící čáru, Cubarsí na pravé straně, Kleně na Pedra Pora a ten znovu zpátky na mladíčkého španělského stopera. Laporte bude vyvážet středem hřiště, narazí si na krátko s Fabianem Ruizem, stále jsou Španělé na vlastní obrané půlce, ale vždycky počkají na pohyb Argentince a pak mají nabídku na dva volné hráče, byť teď Rodri musí kouzlit před Montinelem, udělal takovou poloviční zidanovku a předal do levé strany na Cucurellu, ale Španělé tentokrát zahnaní znovu na vlastní obranou půlku u levé lajny, teď už za středovou čárou Rodri, ale znovu zpomalil hru a dává zpátky na Laporta. Jakoby Španělé stále čekali a teď na levé straně už volný Cucurella, španělský postupný útok, hodně postupný v tuhle chvíli. Julián Álvarez se tam snaží hodně pracovat, teď napadá Cubarsího, ten zvolil prudkou přihrávku dopředu, parádní Ojar Zábal před pokutovým územím prostrkává na jeho stranu, Pedro Porro centruje před branku, ale tentokrát tam není v náběhu nikdo z levé strany, trochu mě překvapilo, že tam Cucurella nebyl.
1: No, tak on začínal tu akci na levý straně na bekovi u půlky a Cubarsího přihrávka na 25 metrů kolmo dopředu, to je fantazie prostě v těch letech, co ty kluci umějí, jak ten fotbal vidějí, hrozně hezky se na to kouká a samozřejmě pro Argentince tohle je velká nepříjemnost, vidíme, jo, Španělé vždycky si couvnou do nějakého svého postavení a okamžitě začnou napadat a pak přicházejí tyhle ztráty jako McAllistera a možná budou zase další šance Španělska ještě do půle.
0: Argentina se stále hledá v tomhle utkání, ta její jistota, potřebovali by chvíli podržet míč, trochu se s ním po jeho Americku pomazlit, ale Španělé jim to prostě nedovolí, oni přesně vědí, co platí na soupeře. Teď Cucurella už je před pokutovým území, napřáhl levou křížná střela, která neproletěla tak daleko od tyče, ale na druhou stranu asi musíme říct, že Emiliano Martinez si kontroloval pohyb toho míče. Ale vlastně stále stejný scénář ve španělském podání. Bylo to i před malou chvíli, Cubarsí prudká přihrávka dopředu, Ojar Zábal podrží balón, otočí se a v tom okamžiku už zabíhá Olmo. Vybíhá tam Pedro Porro i Yamal někdy a pozor, Lisandro Martinez se drží ze předu za stehenní sval a Emiliano Martinez jasně ukazuje, že se bude střídat. No a velké zklamání je teď vidět na argentinském hráči, že opustí tohle utkání ve 43. minutě, nebo respektive ve 43. minutě sedl na trávníka, bude muset střídat. No a za malou chvíli už bude připravený Otamendi, Nicolas Otamendi. 44. minuta, 0-0 mezi Španělskem a Argentinou, která teď přijde o stopera Lisandra Martineze, kterého nahradí Otamendi. Martinez má nějaké svalové zdravotní problémy. Vypadalo to na stehno, na pravé noze. Otamendi se tam pokřižoval u lajny a už jde na to. No a i jeho čeká ta klasická španělská hra. Argentinci jsou zatím horším týmem v tomhle utkání. Nesedím ten španělský styl, hlavně to napadání. Nedostanou se do souvislejší kombinace. Španělé už měli několik náznaků, jednu velkou šanci Yamala. No a zatím znovu stejně jako v semifinále s Francií ovládají ten zápas.
1: Je to tak, musím to potvrdit a je to pro mě trošku překvapení, jak Španělé vnutili svůj styl hry Argentíncům. Argentinci zatím se zmáhají jenom na dlouhé míče, tam určitě nemají sílu ani Alvarez, ani Messi, nejsou hráči, který by vyhrávali hlavičkový souboje a samozřejmě je to voda na mlýn Španělů.
0: Teď už to trochu Španěl.

0: přehnali a tak mohl González jít po levé straně na útočné polovině, ale nedokázal se protlačit přes Pedra Pora, který hodně rychle zastavil ten jeho pohyb. Mezitím Argentinci vhodili a Enzo Martinez pěkně dozadu do středového kruhu na stopera Romera. Španělé znovu napadají, hlavně Dani Olmo, který je hodně nebezpečný v tomhle napadání. On je za vámi takový nenápadný, ale stále ho cítíte za zády a pak musíte přihrát golmanovi a nebo prostě nakopnout balón. Emiliano Martinez jako brankář donucený k nákupu a ten je parádní na Juliana Alvareze přes celou délku hřiště. Ten míč propadává, ale Unai Simon už po druhé v tomhle utkání ukázal, že umí vyběhnout za vápno a zastavit tenhle nečekaný, nebo nečekaný, spíš dlouhý nákop, který nezachytili stopeři a Unai Simon odvrátil před Julianem Alvarezem. Tohle vlastně jsou jediné šance, které Argentina svým způsobem měla. Teď fantastická klička Gonzálese, který se tam v pohybu rychle vyhnul Pedru Porovi, španělskému krajnímu obránci, jenže Pedro Poro pak přiběhl zpátky a úplně jednoduše sebral míč Gonzálesovi. Tak možná se Argentinec trochu namlsal. A okamžitě to zkouší Španělé po levé straně Cucurella dopředu na Alexe Baenu. První ze čtyř nastavených minut se hraje zatím Španělsko-Argentina 0-0. Argentinci po tom nepřesném Cucurellově nákopu vhazovali, ale musí začít od poloviny hřiště De Paul, Enzo Fernandez, narážečka do lajny. Teď se to daří Argentincům a přijde centr z pravé strany, jenže spíš to měla být přihrávka na Lionela Messiho. Teď si trochu zavazili Španělé, chtěli už hodně do levé strany, byli tam pod napadáním a míč se odrážel do pokutového území, ale znovu Unai Simon rychle z branky a navíc tam byl jeden z hráčů argentinského týmu postavení mimo hru po tom odraženém balónu, takže by z toho ohrožení branky nebylo. Ještě nějaké 2,5 minutky do konce prvního poločasu, do konce 4minutového nastavení. Kombinace Pedro Poro Cubarsí, to znamená, že jsme u stopera španělského týmu, takže na obrané polovině evropského mužstva. Teď přece jenom Argentinci v trochu větším počtu se pustili do Španělů a ti tak musí dát pěkně zpátky. I Lionel Messi na malou chvíli popoběhl, no ale znovu Španělé vycukali Argentince a Cubarsí má trochu víc volného prostoru. Dani Olmo ve středovém kruhu a okamžitě do lajny. Teď Pedro Poro ukazuje, nemám koho. Na to rozhodně není zvyklý, většinou má nabídku dvou až tří hráčů a tak se musel na středové čáře zastavit a dát na Olma přes Rodriho a Fabiana Ruize. Už jsme na levo, ale stále blíž u poloviny hřiště. Španělé klasické přihrávky, Baena to teď bere na sebe, Ojar Zábal, ten chtěl okamžitě prostrčit a nebudete věřit, kdo ubránil Ojar Zábala. Lionel Messi se tentokrát zatáhnul až dozadu a ještě na sebe vybojoval faul ve třetí ze čtyř nastavených minut ve finále mistrovství světa a za stavu 0-0 mezi Španělskem a Argentinou a musíme říct, že Ojar Zábal pěkně pod kolínko.
1: Pěkně trefil. Jenom jedna taková odborná věc, velký rozdíl v tom, jak napadá Španělsko. Oni jdou prostě samozřejmě Olmo a Ojar Zábal jdou na stopery a s tím středňákem vidí, že vystupuje ať už Rodri nebo Ruiz, prostě ty hráči nemají čas se otočit dopředu. Oproti tomu Argentina, když napadá, tak vlastně jde jenom Messi s Alvarezem a mezi ty stopery si dojde úplně v pohodě, ať už Rodri nebo znovu Ruisa a v pohodě se otočí a vlastně překonají 20-30 metrů, takže vlastně ten pressing té Argentíny je nulovej a začíná taková ta zónová obrana až někde 30-40 metrů od vlastní brány a to samozřejmě Španělům vyhovuje, protože oni ten balón umějí držet, odskakují si jak středáci, tak ty křídla. Doprostřed hlavně Baena to dělá, Jamal si spíš tu lajnu drží a Olmo pomáhá v té trojici veprostřed, takže je to těžký pro toho soupeře se na Španěly dostat.
0: Španělé teď kombinují u poloviny hřiště a možná už čekají na závěr poločasu, ale nakonec to přece jenom zkusili ještě od středové čáry na zabíhajícího Ojar Zábala do pravé strany, ale tahle přihrávka nakonec nevyšla a končí u Argentinců, kteří se ale znovu nedostali do ofenzivy a jsou zatlačeni až ke golmanu Emilianu Martinezovi. A je tady konec prvního poločasu, skóre 0-0 ve finále fotbalového mistrovství světa. Španělé herně jistější, více drží balón, ale vyložených gólových šancí také neměli moc v té největší byl určitě Lamine Yamal už v úvodu, ale jeho levačka nezafungovala tentokrát tak dobře a Emiliano Martinez neměl tolik problémů. Argentinci se trochu hledají, vlastně náznaky šancí měli jen z dlouhých nákopů za obranu, ale tam dobře zapracoval golman Unai Simon, který několikrát výborně vyběhl. Výsledkem toho je, že Španělsko hraje v poločase s Argentinou 0-0. Teď budeme čekat, jak dlouho a bude vlastně poločasová pauza, protože má být po americkém superbowlovém vzoru velká show, takže až půl hodiny může trvat poločas finále fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem. Zatím je skóre nerozhodné 0-0.
2: To říká reportér Mirko Vasič, kterého uslyšíte s přímým přenosem tedy po poločasové přestávce. My teď rozebereme první tedy poločas finálového zápasu mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem. Ještě předtím ale dobrá zpráva pro české sportovní fanoušky. Tenistka Barbora Krejčíková ve finále turné v Aténách porazila 7-6 a 6-3 domácí Márii Sakarijovou a má 9. singlový titul v kariéře. Co na to, Pavel Horvát?
3: Zvedám ruce, samozřejmě každý úspěch našich sportovců mě velmi těší a byť nejsem tenisový odborník samozřejmě, tak jsem rád, že nejenom holkám, ale i klukům to prostě jde v tom tenise. Já fakt jsem překvapený a samozřejmě nevím, čí to je zásluha, ale je nutný ty lidi, ty rodiče hlavně pochválit, protože co já si uvědomu tenis, tak samozřejmě na začátku těch hráčů jsou hlavně rodiče a ta podpora musí být opravdu veliká, aby ty hráči mohli nebo měli šanci se dostat na ten vrchol.
2: Času máme dost, takže já přidám ještě moji myšlenku, že co mě fascinuje je výchova tenistek, ale i tenistů a hokejových brankářů v Česku.
3: No, tak je to zajímavý, no, já nevím, jestli se s tím dá jako najít nějaká souvislost, ale my jsme opravdu malá země, to je prostě jasný a byť jsme nároční jak na fotbal, tak na hokej, tak na všechny ostatní sporty, tak já si myslím, že prostě vlastně na to, jak jsme malí, tak máme úspěchy, byť asi bychom všichni chtěli, aby jsme teď řeknu, aby jsme každý rok byli na mistrovství Evropy nebo každý mistrovství světa, aby jsme tam řádili a chodili do semifinále, ale pro nás to bude prostě velmi výjimečný a ty individuální sporty, nechci říct vůbec, že jsou lehčí, to vůbec ne, ale prostě tam ty nároky na toho jedince, ten jedinec prostě se prosadí sám a tam jsme fakt jako skvělí a silní, no, je to zajímavý, že zrovna v tom tenise jsme, já bych řekl, jako velmoc v podstatě.
2: Věřme tomu, že třeba za 10 let bude Česko pověstné i výchovou kreativních fotbalových záložníků.
3: Bylo by to hezký, samozřejmě.
2: To bychom si přáli. Pavle, pojďme zpět tedy k úvodnímu poločasu finále fotbalového mistrovství světa. Argentina Španělsko 0-0, ale ta dominance Španělů je teda, se přiznám, větší, než jsem čekal.
3: Je to přesně tak, já s tebou úplně souhlasím. Já jsem myslel, že Argentina má ty hráče tak silný, že budou schopní se otáčet z toho pressingu a budou schopní se to tak nějak jako snažit prokombinovat, ale opak je pravdou a vlastně jediné, co Argentině zbývá, jsou ty dlouhý nákopy pod tlakem, protože Španělé opravdu fantasticky napadají, presujou a není fakt jako jednoduchý se z toho vůbec dostat. Tam je potřeba ta situace, kterou jsem zmínil, že vlastně někdo vezme, nebudu říkat to přísloví, že musíš mít to sebevědomí, ale musíš mít hlavně kvalitu, protože samozřejmě každá ta ztráta je smrtelná a ty hráči Španělska to velmi dobře umějí využít, takže není to jednoduchý, je to finále mistrovství světa a úplně, aby si jako sám riskoval jako střední záložník s tím, že máš za zády jednoho hráče a víš, že Španělé jsou tak kvalitní samozřejmě dopředu, ale i dozadu, že tyhle ty hráči jako Olmo, Rodri, Ruiz nebo i ty křídla prostě i Oyarzabal jsou schopní prostě to přečíst, takže dojdou do toho souboje jako druhý, bylo to tam jednom s Enzem, prostě který si myslel, že vlastně jede na jedno a nakonec šel do tří a o ten balon okamžitě přišel, takže není to jednoduchý a Španělé jsou naprosto dominantní, byť jako držení míče, který máme možnost vidět úplně tak jako jednoznačný není, ale ten průběh té hry a to, co oni jsou schopní jako předvádět na míči, ale hlavně po té ztrátě tak se moc nevidí. No.
2: Já využiju tvé zkušenosti se španělským fotbalem, protože ty jsi za Plzeň hrál proti Barceloně a ten jejich styl byl tedy dost podobný jako to, co máme možnost vidět dnes. V podstatě, když vezmu Argentince, oni nemají absolutně ve středu pole, ale všude možnost a čas si dát jako druhý dotek. Bylo to tak?
3: Je to tak a vlastně jsi to řekl zase správně, protože teď si vem, že jedeš proti takovým soupeři z České ligy a Argentina má hráče, který hrajou v Premier League ve Španělsku. Samozřejmě Messi a De Paul prostě hrajou v Americe třeba, ale to jsou jako hráči, kteří jsou světového kalibru a přesto se těm Španělům nedokážou v tuhle chvíli vyrovnat, takže asi si v tomhle srovnání dokážeme představit, jak kdysi v roce 2012 přijela Plzeň na Nou Camp a jak jsme se asi tam mohli cítit. Prostě je to fakt jako neskutečný a na tom hřišti, takhle v té televizi, tady já můžu dělat chytrýho, nebo tady pro naše posluchače dělat chytrýho, jak by se měli ty hráči chovat, ale na tom hřišti je to fakt takový fofr, že není schopný nebo nejsou schopní ty hráči i na té nejvyšší úrovni se proti tomu prosadit.
2: Souhlasím, mě překvapilo, jak ten rozdíl je velký. Asi největší šance zápasu zatím pátá minuta. Olmovo sklepnutí mohl využít Lamine Yamal, který nakonec neprostřelil. Martinez byl v dobré pozici, asi mu nesedla střela.
3: No já prostě se nemůžu zbavit dojmu, zase předesílám. Já si myslím, že on může to finále klidně rozhodnout. Ale prostě není to ten Yamal, který byl třeba před rokem. Z tohohle všeho on dával góly, byl takový lehčí, samozřejmě ty soupeři si na něj dávají velký pozor, to je prostě bez debat, ale on měl vlastně dvě obrovské šance a ani jednu nezakončil pořádně. To prostě si myslím, že on je takový hráč a byl... zase bude asi jako hráč, ale prostě teďka v tuhle chvíli na tomhle šampionátu nemá tu sportovní formu v tom topu, jako kdysi měl.
2: Ty to moc dobře znáš, samozřejmě v těch zápasech často bývá lepší ten, kdo ovládá střed pole, což jsou evidentně Španělé. Myslíš si, že by měl trenér Argentinců Scaloni reagovat, protože už jsme o tom mluvili, nehraje Paredes, vlastně v těch předchozích zápasech měli Argentinci v podstatě v základní sestavě čtyři střední záložníky, kteří se tam různě točili.
3: Tak oni je tam mají dneska, on i De Paul je střední záložník, v podstatě jediný González na tom v úvozovkách levým křídle vlastně je takovej, řekl bych, hodně ofenzivní hráč, není to klasický středový hráč a možná, že to je vidět, na druhou stranu zase jediný González byl schopný udělat někomu kličku, udělat nějaký přečíslení, vybojovat na sebe standardní situaci, takže já spíš jsem čekal, že samozřejmě ten repressing Španělska ve hře je nepříjemný, tam je těžký si s tím poradit, ale čekám, nebo čekal jsem i v té hydratační pauze, v té reklamní pauze, prostě jsem čekal, že vlastně opravdu trenér na tabuli něco ukáže, jak si dojít do toho, aby ty Argentinci se dostali na balon. A to se nestalo a byly tam znova ty dlouhý balony, takže já bych čekal teďka, že samozřejmě realizační tým Argentiny se poradí a musí něco změnit, protože takhle bych řekl, že prostě uženou Španělé, uženou prostě Argentince a ty hráči ani Messi, ani Alvarez, ani vlastně González se nedostávají vůbec do hry a jsou, tak bych řekl, jako odstrkovaný. Jo.
2: S Pavlem Horvátem hodnotíme úvodní 45-minutovku finálového zápasu fotbalového mistrovství světa Argentina-Španělsko zatím 0-0. Co mě zaujalo, tak to byl ten detail o trávníku, který si zmiňoval. To laik v podstatě asi nepozná, že ten trávník dost možná jako uschl po tom ceremoniálu.
3: Určitě, já jsem o tom přesvědčený. Dřív to bylo, že to vydrželo těch 15, skoro 20 minut a dneska to bylo v 10. minutě suchý a bylo to vidět. Balóny za obranu, prostě nikam neutíkali, zůstávali v tom poli a bylo to pro ty hráče nepříjemný a nezvyklý a pak jsme viděli vlastně hned po té pauze, jak to hřiště bylo nakropený, vlastně malou chybičku Kuba Rasího, který vlastně čekal, že ten balón bude bude pomalejší, ale přilít k němu v rychlosti a vlastně to byla taková, nechci šance, ale možnost Argentíny, jak se dostat do šance.
2: Čeká, že Lionel Scaloni, tedy trenér Argentinců, zareaguje už poločasovým střídáním, nebo je to brzy?
3: Nevím samozřejmě, jak jsou na tom hráči, určitě, kdybychom měli možnost nahlídnout do toho tréninkového procesu po tom semifinále, tak budeme vědět, proč nehraje Molina, proč nehrajou další hráči. Myslím si, že třeba mladý Simeone by zrovna v tomhle zápase mohl být velmi úspěšný, protože je to energický hráč, schopný opravdu dobře bránit a mít dlouhý náběhy. Jo, je tam Llorente, který vlastně hraje taky v Atletiku Madrid na podobné pozici. To jsou hráči, kteří si myslím, že by mohli vlastně jak Argentině, tak Španělsku prostě pomoct v nějakém průběhu toho zápasu. No.
2: Ještě jeden výrazný moment prvního poločasu. Argentinský stoper Lisandro Martinez musel odstoupit ze zápasu. Jak velká to může být komplikace, protože on na druhou stranu měl žlutou kartu a hrát finále pod žlutou kartu proti Oyarzabalovi a Malovi nic moc.
3: No tak já si myslím, že Otamendi není žádný ořezávátko, hraje v Benfice Lisabon Ligu mistrů, je to pravidelný účastník reprezentačních srazů Argentíny, takže tam si myslím, že to oslabení úplně tak velký není. Naopak, pokud se dočkáme prodloužení, tak Otamendi by v podstatě odehrál celých 90 minut, což ta porce by neměla být pro něj nepřekonatelná. Určitě o to jedno střídání mají míň, ale těch prostorů pro to změnění nějakého průběhu té hry tam mají dost a uvidíme, jak se rozhodnou. Já říkám, mě zaráží ne to, že Španělé po ztrátě berou Argentincům všechny balóny, ale že nejsou vlastně schopní z rozehrávky se k něčemu vůbec dostat.
2: Uděláme si teď s Pavlem Horvátem výlet po rozhlasových linkách zpět do New Jersey, kde už je tedy zhruba 4 hodiny náš zvláštní zpravodaj Jan Kaliba, který sleduje fotbalové finále mistrovství světa a sleduje také poločasový program. Hodně se o té přestávce mluvilo, která má být možná až půlhodinová. Tak Honzo, zdravím tě na MetLife Stadium, jak to tam aktuálně vypadá?
4: Dobrý večer do Česka, doufám, že se uslyšíme, protože trošku nás tady budou rušit Shakira, Madonna nebo chlapecká skupina jihokorejská BTS, která právě dospívala, tak se uslyšíme, ale každopádně doufejme, že to nebude půl hodina, to už by bylo opravdu extrémní s ohledem i na pravidla fotbalu. Ta show jako taková už by se snad měla chýlit ke konci, má trvat 11 minut, chvilku samozřejmě trvalo, než tady rozvinuli pořadatelé ne klasické pódium, ale takovou obří plachtu přes celé fotbalové hřiště, která má na sobě obrovský pestrobarvně vybarvený fotbalový míč a také vlastně mapu celého světa se všemi kontinenty. Ten výčinek z této show má jít na dobročinné účely, na vzdělávání, na fotbalové programy pro děti po celém světě, tak snad z toho zejde alespoň trocha něčeho dobrého, no a hráči si odpočinou o trošku více než obvykle. Ono sice dnes není těch 38 stupňů, jako bylo při některých zápasech tady ve Spojených státech během mistrovství světa, ale i těch 27-28 stupňů a přímé sluníčko tady na MetLife Stadium, který se tak během mistrovství tady oficiálně nejmenuje, ale víme, o čem hovoříme, tak to je počasí, které možná není úplně extrémní, ale pokud se bude hrát 90, možná i 120 minut, tak určitě každá minuta navíc toho odpočinku se bude hodit.
2: Zeptám se tě, Honzo, na atmosféru na tribunách. Zatím tedy skóre 0-0, Španělé aktivnější, jak to vypadá v hledišti, jestli má nějaký fanouškovský tábor navrch?
4: No, jak se asi dalo očekávat, tak na tribunách je to přesně naopak, tedy řekněme totální dominance, tedy možná ještě v extrémnější variantě než na hřišti, totální dominance Argentinců. Já sedím na novinářských místech, ale takových těch pozorovatelských, to znamená bez toho pracovního pultíku, ale za to to má tu výhodu, že sedím skoro mezi Argentinci, dá se ruky, ty jejich zpěvy a chorály, je to opravdu paráda něco takového zažívat takhle bezprostředně, no a pokud třeba na čtvrtfinále proti Švýcarům se mluvilo o tom, že tam to bylo třeba 20 a třeba Argentinců v hledišti, v Kampasi, tady to nebude úplně tak extrémní,
2: tak Teď už nás bohužel signál zlobí dost, takže já se pro tuto chvíli s Janem Kalibou rozloučím, ale díky za tvé postřehy, je to zásadní, samozřejmě posluchači měli možnost slyšet, chápeme asi to, že se signálem to je na stadionu v New Jersey, kde je x desítek tisíc lidí teď složité, kort o poločasové přestávce, kdy jsou všichni na telefonech a podobně. Pavle, tak slyšeli jsme to, 25 minut pauza, hodně zpěváků, je to už taková show, jak tobě se to líbí?
3: Tak asi kdybych byl divák, tak mi to vadit nebude, samozřejmě tyhle ty hvězdy show businessu vidět na jednom místě, Shakiru, Justina Biebera, Madonu, Ronaldinho s Ronaldem, prostě vidět na jednom místě, to je fantastický. Na druhou stranu hráči, bavili jsme se o tom dneska už jednou, jestli třeba i v těch tréninkách, který měli teďka před tím finále možnost, tyhle ty pauzy třeba takhle dlouhý dělali, protože vlastně vždycky se musí stát něco výjimečného, aby takhle dlouhá pauza byla, takže 15 minut je OK, ale z 15 minut jdeš 2 minuty, 3 minuty do šatny a 3 minuty na hřiště, to znamená, že ti zbývá nějakých 9 minut a teď je jich tam o těch opravdu 10 víc a samozřejmě může mít trenér rozbor, můžou, určitě mají videa už teďka v šatně, takže ta pauza se dá využít k tomu, že to takhle pojmeš. Na druhou stranu to tělo za 20 minut může se dostat do stavu, že se hůř bude rozsvičovat. Messi mu je 39 let, samozřejmě Miro použil skvělý termín finálová procházka, takže při procházce asi úplně se neunavíš, ale samozřejmě to je hodně nadnesený. Ty hráči mají v nohách 5, někdo 6 kilometrů a mít po 6 kilometrech 20 minut pauzu, sedět nebo jen tak jako postávat a pak jít znova hrát, úplně to nevidím jako velkou výhru, ale chápu, že ten show business prostě pohltil i fotbal.
2: A to je věc, co mě zajímá, vezme nás teď trochu do zákulisí, když hraješ třeba nějaký velmi důležitý zápas, třeba v Lize mistrů je poločasová pauza, tak jak si ji trávil ty? Samozřejmě je nějaká společná část, kde musí být všichni, jak si ji ty rád trávil?
3: No, tak je to hodně podobný, já si myslím, že ty kluci i na téhle úrovni nemají myšlenky na to, jestli zpívá Shakira nebo Elton John nebo Karel Gott, to já si myslím, že je každému v tu chvíli jedno, ty hraješ finále obrovského turnaje a možná svůj životní zápas, takže jestli si poločasovou pauzu někdy pustí, tak ze záznamů a to ještě možná rychlo přehrávání, ale přijdeš do té šatny a můžeš mít svoje starosti, můžeš mít nějaký zdravotní problém, můžeš potřebovat na záchod, což se může taky stát, nebo seš v pohodě, nebo máš možná třeba kopačky mokrý v tomhle počasí, třeba máš kopačky tak promočený, jestli má někdo kožený, že třeba musíš si vyměnit štulpny, určitě celá ta sala těch dresů, někdo si nechává štulpny, někdo si nechává trenky, někdo dres, někdo to mění komplet, takže jsou tam různý věci, určitě tam je společný čas, troufnu si říct nějakých 5-6 minut těm hráčům něco říct v kuse a pak už to může být individuální, samozřejmě v tuhle chvíli já nejsem v těch top klubech, jak ty pauzy probíhají, ale už je tam 100% zapojený video a může to být i video individuální, kde ukazuješ teď, uvědomím si, Jamala s Bayernou, prostě hele, tady jsou prostory, tady je potřeba udělat náběh, jo, tady jste to mohli řešit jinak a je tam možnost v těch několika minutách si ukázat spoustu věcí, teď mají ty hráči o 10 minut víc.
2: Já jsem si právě tak nějak říkal, nakolik ti hráči na té profesionální úrovni o té poločasové pauze vlastně sedí, protože to byl vždycky můj strašák i na té amatérské úrovni, že stuhneš.
3: No, tak na chvíli si sedneš, jsou to fakt bych řekl jednotky minut, 2-3 minuty, když mluví ten trenér, tak většina těch hráčů taky sedí, buď je obvyklý, že ve prostřed té šatny máš nějaký televize, nebo prostě hráči nad sebou mají televize, kam se můžou koukat a je obvyklý, že v tu chvíli, kdy mluví ten trenér, tak ty hráči sedějí, pak samozřejmě, jak jsem říkal, už se to posune třeba do toho, že už ten trenér chce být konkrétní k jednotlivcům, nebo asistenti už jsou konkrétní k jednotlivcům a v tu chvíli samozřejmě zase někdo může se jít chtít vyčůrat, někdo potřebuje projet svaly, tak jde do místnosti, kde jsou maséři. Někdy se to řeší i tak, že ten masérský stůl se hodí do šatny, aby ty hráči byli u té porady, protože mají třeba nějaký, přesto, že mají nějaký zdravotní problém, aby tam byli furt vlastně celou tu přestávku, aby nebyli někde v jiný místnosti a neslyšeli vlastně to, o co jde v té hře.
2: Finále mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem po prvním poločase tedy vyrovnané 0-0. Čekáš podobný průběh zápasu i po změně stran, že Španělé budou dominantní?
3: Myslím si, že to tak bude, ale čekám nějakou změnu od Argentiny. Nevím, jestli co se týká personálního obsazení, ale nějak bych si představil, já si myslím, že tam Scaloni ukazoval, aby v té rozehrávce chodili do třech. To si myslím, že by mohlo vyřešit tu situaci, že budou mít najednou ve prostřed hřiště víc prostorů hráči, jako je Messi nebo González nebo Alvarez, že si prostě tak jako chodí Olmo s Ojazabalem do toho prostředka, že tam budou mít to místo na to, aby si tam došli, protože jeden z té dvojice středových hráčů bude muset vystupovat a to by já jako použil, samozřejmě jsem trenér Mostu, nejsem trenér Argentíny. Škoda, no. Tak, ale
2: to přijde.
3: Ale ta myšlenka pro mě je vlastně jako, nechci jednoduchá, ale myslím si, že by tohle to mohlo dát Argentině prostor, aby se začali prosazovat vejš než v rozehrávce, než před vlastním vápnem a pak volit dlouhý odkop.
2: Ty jsi nehrál vlastně nikdy v klubu s Liborem Kozákem, viď?
3: Nehrál. No.
2: To je kvalifikace, jedna z kvalifikací být úspěšným trenérem Argentiny.
3: To je pravda, no.
2: Ještě jsem se chtěl zeptat vlastně na Lionela Messiho, my už jsme to zmiňovali, finálová procházka, je to s velkou nadsázkou, víme, co je to za hráče. Ale taky tam měl některé návraty, je vidět, že no, prostě jde o hodně.
3: Tak ono se to opravdu, ten fotbal vyvíjí, ty momenty, kdy ty útočníci nebo ty největší hvězdy jako nebrání, to už je dávno prostě pryč a viděli jsme Harryho Kanea s Bellinghamem, samozřejmě může být, že v 75., v 80., v 90. minutě, když už opravdu toho máš plný zuby, že ten jeden hráč prostě se vrací nějak jako chůzí nebo lehkým během, ale je to hodně výjimečný a myslím si, že Messi je právě proto tak úspěšný, že samozřejmě znovu, jako asi to budu používat, je to opravdu finálová procházka, ono to tak opravdu vypadá, protože on takhle hraje celý život, ale i on si dobře uvědomuje, že nemůže stát vepředu a zkusit jako obsadit jednoho hráče a že to někdo ubrání, i on k tomu musí přispět a teďka to takhle funguje.
2: V podstatě i kdyby, já nevím, do 85. minuty neměl šanci, asi si nedokážeme představit, že ho Lionel Scaloni stáhne ze hřiště.
3: Myslím, že i do 119. kdyby neměl šanci, že tam bude furt.
2: Vidíš jako reálnou variantu, že ten zápas půjde do prodloužení?
3: Tak pokud se Argentinci nedopustí nějaký zásadní chyby v té defenzivě, tak si myslím, že jo, uvidíme. Hele, viděli jsme spoustu změn průběhu utkání, jak o poločase, tak kolem nějaký 55. 60. minuty a to se může stát i dneska. Já úplně nečekám, že by to jako změnilo průběh, spíš si myslím, že Španělé budou dobývat a Argentinci budou čekat na svoji šanci.
2: To říká Pavel Horvát, který se za malou chvíli tedy opět odebere na komentátorskou pozici. Pavle, díky.
3: Děkuji.
2: Poděkuji ti ještě několikrát. Teď je tedy 22 hodin a 18 minut. Po dlouhé poločasové přestávce se pomalu, ale jistě blíží začátek druhého poločasu finálového zápasu fotbalového mistrovství světa. Argentina versus Španělsko po úvodní 45 minutovce, skóre nerozhodné 0-0. I druhý poločas a případný zbytek zápasu budou komentovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport náš report Mirko Vasič a fotbalový expert Pavel Horvát. Pánové, opět vám vracím slovo.
0: Ještě jednou hezký večer.
3: Hezký večer.
0: Oba týmy už jsou připravené v tunelu, aby přišli na hřiště, ale zatím se stále uklízí po té velké poločasové show. Musím říct, že snad jediné, co mě zaujalo, bylo, když Ronaldo řídil vozítko, teď mluvím o brazilském Ronaldovi, vedle něj seděl Ronaldinho, měli slušivé šustákovky, za nimi seděla Madonna. Nevím jak Ronaldo, ale vypadalo to, že Ronaldinho, ten si to užíval.
3: Já si myslím, že tohle si užívá každý hráč.
1: Zase můžeme se na to koukat z pohledu těch hráčů. Měli o 10 minut delší poločasovou pauzu, už jsou zvyklí na ty hydratační pauzy. Na druhou stranu vidíme, jak světem hýbou peníze a tohle to prostě k tomu patří a pokud to bude obvyklý, no tak si na to prostě zvykneme a připravíme se na to a pokud ten program je takový, že na jednom místě vidíte takovýhle hvězdy, tak si myslím, že všichni to přijmou.
0: No musím říct, že mluvíš podobně jako trenér Španělska De La Fuente, kterého se na to ptali právě před tím finálovým utkáním na tu poločasovou show. A on řekl, podívejte se, co bylo před 20 lety, dnes tady například v pravidlech máme úplně jiné věci, no a pokud to bude součást nějakého biznisu a bude to obvyklé, tak si prostě na to zvykneme, jako jsme si zvykli na spoustu dalších věcí.
1: Je to tak, já už se přeorientuju malinko na fotbal, viděli jsme, že z tunelu společně s hráčem a základní sestavy vycházel Paredes a nevidím McAllistera, takže možná tam tato změna přijde, uvidíme, místo koho trenér Scaloni do toho šáhnul, ale je to celkem logický. Myslím si, že Argentina se vůbec nedostala do hry. Bylo tam spoustu věcí, které byly jednoduchýma ztrátama a stojí to ty hráče síly a nejsou na to zvyklí, takže já si myslím, že tam nějaká změna přijít musela. Viděli jsme Paredese, tak uvidíme, jak to Argentině pomůže.
0: Španělé, ti asi nic měnit nemusí, těm chybí v tom utkání pouze jediné a to je gól, ale znovu dokazují, jak vyspělé to je mužstvo. Když to trochu přeženu, úplně přehršel takových těch superhvězd tam není, ale De La Fuente si to umí postavit k obrazu svému, on, znovu to připomeňme, měl velké úspěchy s mládežnickými reprezentacemi Španělska. Trochu se jemně kroutilo hlavou nad tím, když potom dostal velkou španělskou reprezentaci, ale zatím jednoznačně správný krok. Připomeňme, vyhrané mistrovství Evropy, teď finále mistrovství světa, zatím lepší výkon než jejich soupeř Argentina.
1: Určitě, tak je důležitý, že ten trenér ty hráče zná i z osobního působení a je to velký plus, je to přidaná hodnota a konec konců to vidíme. Zmiňovali jsme i s Lukášem Michalíkem vedle to prostě to napadání a Španělsko je braný jako fantastický mužstvo ofenzivních hráčů, ale ta defenziva samozřejmě je začátkem toho, aby to mužstvo mohlo fungovat dopředu a to dneska vidíme v plný parádě.
0: Nico González byl tím hráčem, který opustil hřiště a nahradil ho tedy Paredes. Scaloni viděl, že tam prostě potřebuje někoho, řekněme na to defenzivního záložníka, kdo by to tam trochu zpevnil, možná jemně poupraví dal postavení dalších hráčů, ale je rozehráno. Začal druhý poločas finále mistrovství světa ve fotbale, Španělsko-Argentina zatím 0-0 a můžeme říct, že se začalo tak, jak první půle skončila, to znamená Španělé rozehrávkou, ale tentokrát o míč přišli, ale rychle se k němu dostávají zpátky, Jamal tam výborně teď zapracoval a měl velké problémy jeden z Argentinců, no a tak, že Španělé pouze ve dvou nevystrašili argentinskou defenzivu a nedostali se k nebezpečnému protiútoku a další špatná přihrávka. Baena před pokutovým územím, navádí to na pravou nohu, střílí, ale do Martinéze. No, ale argentinské chyby pokračují. Začala druhá minuta druhého poločasu, skóre stále nerozhodné 0-0 mezi Španělskem a Argentinou, ale Jihoameričani už udělali dvě velké chyby vzadu a před malou chvílí toho málem využil Baena, který si navedl míč na hranici pokutového území, vyhnul se dvěma hráčům, ale ta jeho rána nakonec byla slabá a golman Martinez si s ní dokázal poradit. Argentinci se teď snaží rychle odpovědět a také něco předvést v ofenzivě. V první půli toho moc nebylo. De Paul dává zpátky na Montiela, Montiel na Messiho, který je zatažený spíše jako takový záložník v tuhle chvíli, ale už pomalu kráčí na svoji pozici. Na hřišti je také Paredes, který nahradil Gonzálese. Argentinci potřebovali zpevnit trochu tu defenzivu, i když ten začátek druhé půle chvíle mi strašidelný.
1: No tak Paredes nastoupil a prvním dotekem poslal Bayernu do šance. To není úplně skvělý úvod, ale ale zase můžeme se vrátit k tomu hřišti, jaký může být po té poločasové pauze, teď souboj sprinterský.
0: Výborná práce Laporta, který se udržel teď v náběhu s Montielem. Sice bylo vidět, jak hodně hobluje, jak dělá, co může, už skoro zakloněná hlava, ale zvládl celý ten souboj, nakonec s kluzem vypíchl míč Montielovi a i když by chtěl španělský stoper out pro svoji reprezentaci, tak nebo odkop od brány, tak to tak nebude a nebezpečí pro Unaje Simona, to je každá standardní situace. Španělský brankář si tam ještě diriguje svoje spoluhráče, vyhnal teď Daniho Olma dál. Messi z levé strany levou nohou snažil se kroutit míč, zdálo se mi přímo do branky, byli tam v náběhu jeho spoluhráči, ale španělská defenziva tenhle prostor dokázala zavřít, no a teď se zase zdá, že to bude odkop od branky evropského týmu úřadujících evropských šampionů.
1: Teď jsme měli možnost vidět pro posluchače trenér Argentiny, kterýho jsme chválili s Liborem Kozákem, jak se chová, jak má poker face, tak teď tam měl velmi, velmi výraznou debatu se čtvrtým rozhodčím, nevím úplně o čem, pravděpodobně o posuzování nějakých soubojů jeden na jednoho a evidentně ty emoce prostě pracují u všech účastníků tohohle finále.
0: A teď se zdá, že se Scaloni jako trenér Argentiny trochu inspiroval u španělské hry z prvního poločasu, protože Argentinci napadali úplně stejně v tuhle chvíli a vlastně Španělsko jen tak na zdazbůh odkoplo míč, takže mohou hrát Portugalci. V utkání o třetí místo včera bylo jasně vidět, jak mohou být dva poločasy rozdílné. Francouzi prohrávali s Angličany 0-4 a byla to tedy z jejich pohledu velká bída, ale ve druhém poločase ještě málem vyrovnali, když nakonec to utkání skončilo 4-6. Takové gólové hody to asi ve finále určitě nebudou. Chystá se velké střídání na argentinské straně. Už jsou tam připraveni, pokud jsem viděl dobře, Medina a ten druhý hráč, to se přiznám, jestli to nebyl Enzo Fernandez, ale každopádně mezitím se pokračuje ve hře, ještě nedošlo k tomu střídání, Paredes vzadu hraje s Otamendim, to připomeňme, ten nahradil ke konci prvního poločasu zraněného stopera Lisandra Martineze. Španělsko pokračuje v té nátlakové hře, ale teď to přece jenom Baena přehnal a poslal De Paula na zem. De Paul ale byl znovu tlačený k rohovému praporku, Baena ale tentokrát nevydržel, podrazil argentinského fotbalistu a tak bude rozehrávka z klidu od vlastní branky, ale znovu je vidět, jak stále Španělé zůstávají natažení na Argentincích.
1: Je to tak, ale teď Baena vysvobodil De Paula, protože neměl lehkou pozici, neměl žádnou nabídku a takovým lehkým brnknutím o nohy vlastně dal Argentincům balón do klidu a mohli v klidu rozehrávat.
0: No a povedl se jim nákop, vyhraná hlavička, Julian Alvarez na levé straně, vypomáhal mu tam taky Taliafico, ale nakonec Španělé rychle zatáhli tu svoji obranou síť a donutili Argentince přejít na polovinu hřiště a přenést hru z levé strany na pravou. Teď faul Montiela, Baena, ten má chuť ve druhém půli.
1: Jo, druhý. Ale dvakrát byl v tom souboji pozdě, předtím to byl takový hloupej faul a tohle je taky hloupej faul, protože se mu nechtělo bránit toho hráče a zůstal mu stát v cestě. Tohle je už na téhle úrovni na hraně žluté karty a Baena si bude muset dávat pozor.
0: Argentinci rozehráli oblouček do středu pole, ale tam byl Fabián Ruiz před McAllisterem. Nádherné dvě kličky Jamala u středové čáry, ale nevedli k pohybu dopředu. Jamal se musí zastavit. Teď je na levé straně, dal zpátky na Cucureu a Laporte kráčí ke středovému puntíku a teď tam byl nedovolený zákrok ve středu pole. Rodri skončil na zemi po souboji s Paredesem a to jsem zvědavý, jestli se tohle nebude řešit nějak víc. Teď tam Paredes přiběhl a ze zadu hodně postrkal Laporta. No a Paredes pokračuje. A to uvidí určitě žlutou kartu a to možná mohl být rád, že už ji neviděl za ten souboj. My jsme tedy sledovali hru, takže taky úplně nevíme, co se tam stalo, ale zrovna Rodri není typem hráče, který by zůstával ležet na trávníku.
1: No já si myslím, že se to za chvíli dozvíme. Určitě všichni ví, jaký Paredes je hráč. Je to provokatér. No tady vrazil do Rodriho bez míče, to se taky klidně dá klasifikovat jako žlutá karta, ale samozřejmě nevíme tu intenzitu. Faul to byl určitě a Paredes pokračoval v takový té strkanici. No, úplně dobře nezačal. Poslal Španěli do šance a teď vidíme, posluchačům můžeme popsat, jak Paredes pokračuje v takovým pošťuchování s Dani Olmem, což taky je hráč, který prostě je technický a potřebuje to. Znovu vrazil, teďka vrazil zase do
0: Oyarzabala.
1: Takže no, může to být. Argentinci potřebují dostat Španěli taky do nekomfortních situací a tohle určitě bylo.
0: Španělé ale drží stále balón, byť teď se sami prokombinovali dozadu. Rodri to zkouší dlouhým nákopem směrem dopředu, ale tam dobře zasáhl Otamendi, sklepl hlavou míč na De Paula a ten si tentokrát poradil s napadáním Cucurei, poslal zpátky na Emiliana Martineze, ale ten špatně odkopl. U středového kruhu sbírá míč Rodri, oblouček na Olma, ale ten měl docela těžkou pozici a tentokrát se nedokázal prosadit přes Romera, který vystoupil ze stopera trochu výše a dokázal odzbrojit tedy Daniho Olma. Možná, že byl trochu rozhozený z toho postrkování tenhle španělský fotbalista. Ale pojďme se soustředit na hru.
1: Ano, a ještě jenom dodám, že na téhle úrovni prostě to není zvykem. V dřívějších dobách tyhle hráči prostě měl to v týmu každej. Jo, ty emoce prostě na to hřiště přineseš nějakým přistrčením, nějakou verbální výměnou. Tady to vidíme znovu, prostě ta strkanice může i ty ostatní spoluhráče trošku dostat do varu. A jenom popíšu zase posluchačům, Paredes je dalším hráčem, který má zastrčený dres v trenkách.
0: Rozehrávka Argentiny pěkně dozadu, golman Emiliano Martinez na Romera, Romero na Taliafica, ale ten je znovu pod tlakem Baeny, ten použil teď obě ruce, ale znovu to byl nedovolený zákrok, byť tedy Montiel to nakonec byl, který šel hodně ochotně na zem, ale ty ruce tam jednoznačně byly. Argentinci u středu pole ztrácejí balón, Julian Alvarez ani McAllister ho neudrželi, Španělsko si pomáhá přihrávkou až k vlastnímu brankáři, Unai Simon na krátko s Laportem, Rodri na Laporta a znovu Unai Simon, snaží se tam Julian Alvarez zpracovat, ale už to bylo vidět v první půli, Španělé si dají tři rychlé přihrávky a Julian Alvarez má vystaráno na dvě minuty, než se zase rozdýchá. Teď krásně Fabián Ruiz, rychlá přihrávka dopředu. Oyarzabal, rozeběhnutý Ruiz, Oyarzabal stále čeká. Dává na Ruiz, zasekávačka zpátky. Teď to Španělé přehnali, navíc na levé straně byl úplně volný Baena, který mohl dostat taky pas od Oyarzabala. Teď to trochu pozdržel tenhle ten útočník. 55. minuta, skóre nerozhodné 0-0 mezi Španělskem a Argentinou. Ve druhé půli větší emoce, více strkanic, góly, ale zatím žádné. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Mirko Vasič, Radiožurnál. A my můžeme v 55. minutě pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. De Paul, šel tam proti němu Cucurea, vypadalo to na takový pološlapák, ale nakonec Argentinci celou situaci uhráli a dali přihrávku zpátky na golmana Martineze, ale ten vysoký nákop, který sbírají Španělé, a navíc tam dostal Laport v hlavičkovém souboji do zubů od Juliana Alvareze, ale před malou chvílí nádherná akce, která už začala rozehrávkou od levé strany. Vlastně na tři přihrávky najednou byly z vlastní půlky Španělé před pokutovým územím. Tam Oyarzabal dal jesličky Romerovi, ale Fabián Ruiz byl v těžké pozici, byl zády k brance, navíc na něm byl nalepený Taliafico a ta narážička navíc už byla navíc.
1: No a Otamendi ještě předvedl skvělý zákrok.
0: A teď pozor, další prudká přihrávka. Olmo už je ze strany pokutového území, dává pod sebe Cucurea a těsně před ním teď Montiel zachránil Argentinu. No, Španělsku začínají fungovat ty kolmé přihrávky a rychlé akce.
1: A jestli pak uhádneme, komu utek Olmo?
0: No, pravděpodobně Paredes. A teď to vypadalo, jak kdyby se špatně rozběhal nebo rozhýbal, protože zatímco Olmo lehko noze tam běžel dopředu, tak Paredes za ním supěl a ztratil na 5 metrech 6 metrů.
1: No, je to těžký samozřejmě, teď toho vůbec nechceme zesměšovat nebo zlehčovat tu situaci, ale ten timing toho náběhu Španělé, obzvlášť tady Olmo nebo Oyarzabal, to mají opravdu fantastický a velmi těžko se to brání, i když se na to člověk připravuje.
0: Slavko Vinčič, hlavní rozhodčí ze Slovinska, tam musí řešit takovou tu obvyklou strkanici, která je před každou standardní situací. tedy před rohovým kopem. Hráči se tam vzájemně drží, postrkávají, možná si šlapou na nohy. Španělé rozehrávali ten roh na krátko. Jamal dává zpátky centr před branku, ale ten je příliš dlouhý, s tímhle už si nemohl poradit ani Laporte. Pedro Poro se jenom tak usmál, možná i sám sobě. No a za malou chvíli tady bude další argentinské střídání. Najel Molina přijde na hrací plochu v 58. minutě za stavu 0-0 mezi Španělskem a Argentinou ve finále fotbalového mistrovství světa. Montiel má dohráno už v tomhle dlouho očekávaném utkání. Dumalo se nad tím, jaký to vlastně bude zápas. Nakonec se ukazuje, že spíš platí ta varianta, že Španělsko si prostě stále udržuje ten svůj styl a těžko se na to hledá nějaká protiodpověď, a zatím ji tedy nenašli ani Argentinci ve finále.
1: Tak Molina je zvyklý z Atletika Madrid na španělský styl fotbalu a myslím si, že mohlo to být i taktický záměr, aby nehrál v začátku toho zápasu, aby teď v průběhu toho utkání jednak dobře bránil, protože se očekává, že na to levý křídlo místo Bajeny taky přijde čerstvý hráč a hlavně, aby stihnul třeba podpořit i ofenzivu.
0: Rozehrávka z vlastní obrané poloviny, Rodri, Laporte, Cucurella, Španělé už jsou za půlkou, byť Ojar Zábal, který je teď hodně stažený a vypadá spíše, když pomáhá na defenzivním záložníkovi Rodrimu, tak pomohl tedy v tuhle chvíli. Rozehrávky na krátkou obehrání do pravé strany, tam Fabián Ruiz, Lamin Yamal, ale tentokrát je odzbrojený, tam dobře zapracoval v tuhle chvíli Taliafico, jenže Argentinci tak dlouho nějak váhali a čekali s tou rozehrávkou, až u nich Španělé samozřejmě rychle byli jako po celý zápas a zase nic.
1: Je to nezvyklý, no, teď Enzo obrovská, jako je to, ono to stojí spoustu sil, to získat ten balón a vidíme, že Argentinci změnili tu defenzivu, hrajou v podstatě jako jeden na jednoho, taky nechtějí nechat Španělé otáčet. Přineslo jim to pár zisků, ale to, co třeba teďka udělal Enzo, že vlastně první přihrávkou ten balon Španělům vrátí, je prostě velká chyba na této úrovni a ty síly opravdu odcházejí.
0: Španělské obléhání, Pedro Poro a hádejte, kdo fouloval. Paredes a znovu gestikuluje k hlavnímu rozhodčímu Vinčičovi, tak na to, že má žlutou kartu a už se předtím prostrkal s protihráči, teď Paredes zjevně podkopl Pedra Pora, který měl navíc vlastně tu smůlu, že měl špičku nohy zapíchnutou v trávníku a Paredes ho vzal vlastně z vnitřní strany nohy a tím pádem se mu tam trochu otočil ten kotník.
1: Určitě nebyl to úplně velký faul, ale znovu musím to zopakovat. Paredes do toho nevstoupil dobře do toho zápasu, samozřejmě určitě tam šel s nějakým cílem přinést ty emoce, aby Argentinci byli lepší v tom napadání, nicméně zatím fotbalově není to jeho zápas.
0: Standardní situace, řekněme na prodloužené z pohledu. Teď se omlouvám, že jsem se usmál, ale hlavní rozhodčí Slavko Vinčič chtěl vytáhnout ten spray, kterým značí místo, odkud se bude kopat a kde má stát zeď, tak ho tahal z toho zadního držáku, zmáčkl ho a Španělé rychle uskakovali, protože to vypadalo, jak když začalo sněžit na stadionu v New Jersey. Každopádně zajímavá standardní situace pro Španělsko, tohle už je i na přímou střelu na branku, takže Emiliano Martinez si musí stavit zeď. Je to spíše pro leváka, pravák to by byl asi hodně těžký kop, musel by překvapit asi golmana Martinéze. Jsou tam Yamal jako levák a s ním Baena jako pravák. Baena ale míč přeskočil, Španělé ale i v náběhu. Chtěl to zkusit Yamal přímo odražený míč, ještě Pedro Poro před Baena před branku. No a teď Argentinci nedokázali dobře odkopnout balón a nakonec to Baena nezvládl. Byť to vypadalo, že před Julianem Alvarezem uchrání ten balón odražený, který by šel do autu, tak nakonec se tak nestalo. No a velká střídání také na španělské straně. Přijde na hřiště Ferran Torres za malou chvíli a s ním společně také Pedri. To znamená, že končí Ojar Zábal a Fabián Ruiz ve středu pole. My za malou chvíli půjdeme zase na Radiožurnál v 62. minutě, kdy se střídá na španělské straně a skóre 0-0. 62. minuta 0-0 mezi Španělskem a Argentinou. Stále podobný obrázek hry ve finále fotbalového mistrovství světa. Španělé se snaží, měli dva zajímavé náznaky, ale nevyšly střely z vápna, respektive nebyla tak prudká. Další kombinace už byla trochu ze strany Španělská přehnaná. Musíme také říct, že do argentinské hry vstoupil Paredes, ale spíš v negativním stylu, protože málem Španělům přihrál do velké šance, pak fauloval na žlutou kartu a neustále se rozčiluje a gestikuluje. Sice tam vnesl emoce, ale aby brzo nedržel tyhle emoce v šatně.
1: Je to tak, zatím mě zvýraznil teď nakrátko rozehraná standardní situace Španělů a myslím si, že Jamal už teďka to přehnal, protože hlavní rozhodčí už dvakrát trošku daroval Španělům standardní situaci a teď Jamal čekal, že bude další, ale faul to nebyl.
0: Naznačil tam Taliafikovi kličku, takovou obrátku zády, hnul se směrem dopředu, Taliafik tam sice došlápl, ale bylo vidět, že Lamin Jamal padal pod dojmem toho, že někde u něj je noha a že možná rozhodčí odpíská, ale Slavko Vinčić byl pozorný a v dobrém postavení. Argentinci nemohli rozehrávat nakrátko, volí dlouhý nákop, který letí na Juliana Alvareze, ten ho sice nedostal, k míči se dostává Messi, ale znovu Španělé tím svým rychlým přístupem nedovolili Argentincům, aby rozvinuli nějakou akci, ta Messiho přihrávka byla sražená a potom už se evropští šampioni dostali k balónu a přenesli ho úplně jednoduše na útočnou polovinu, i když teď se úplně nepovedla rozehrávka Pedro Poro, ale jen odehrání míče z argentinské strany nikomu do nohy, ale prostě jen tak do prostoru. Mají s tím Argentinci velké problémy, Španělé, Baena teď v souboji, byl tam povalený na zem Molinou, ale ještě to zvládlo, střela, kterou vyslal Dani Olmo, a chtěl jsem říct, že tohle bude naprosto bez problémů. Dani Olmo se tam tak otočil na středové ose a vlastně z kroku jenom si našlápl a vypálil ten míč před golmanem Martinezem, skočil, ano, a pak se roztočil jak vrtule a Martinez tedy koukal, kam se dotočí. Naštěstí pro Argentinu a ke smůle Španělska se vytočil vedle branky a bude z toho rohový kop, ale i takhle to jde.
1: No určitě, viděli jsme to v několika zápasech, góly po dorážkách, obzvlášť Španělé. Argentina přidala na důrazu, to je jasný. Otázkou je, jestli to nebude pro ně nepříjemnost, protože ty standardní situace samozřejmě vytvářejí tlak na tu obranu a i Španělé jsou velmi produktivní.
0: Lamin Jamal z pravé strany levou nohou, takže může točit míč do branky, teď je tam hodně soubojů, míč po zemi do malého vápna, McAllister ho odvrátil, ale jen kousek za pokutové území na pravé straně Baena. Další centr Jamala před branku, který je nadražený. Teď Paredesem, teď zapracoval dobře tenhle hráč, pohlídal si ten nebezpečný prostor někde těsně za malým vápnem, skoro na středové ose, kam už si zbíhal například stoper Kubarsí, který tam samozřejmě ještě zůstal po tom předchozím rohu. Ale další roh, tentokrát od Bayerny, míč míří před branku, teď Martinez neúplně jistě vyběhl, trochu složitá situace pro Argentinu v malém vápně, tam se Dani Olmo snažil hlavičkovat, ale byl dobře pokrytý a Argentinci znovu jen do bezpečí na polovinu hřiště, kde jsou jen španělští hráči, ale teď měl Martinez si trochu štěstí.
1: Určitě, teď to byl nejnebezpečnější roh, nebo nejnebezpečnější standardka zatím. Nevím vlastně, co by se muselo stát, aby ten obraz té hry se změnil. Maximálně nějaká chyba Španělů v rozehrávce, nebo možná třeba další střídání. Jestli Lautaro Martinez by pomohl v tomhletom rozestavení, Alvaro toho má už asi úplně plný zuby, 65 minut napadá, moc k míči se nedostal.
0: Centr Baeny do pokutového území z levé strany je přetažený, no a teď Taliafico a Martinez na sebe koukají, protože Taliafico za zády neměl nikoho, ale vzpomeňme, co udělal Lika Diň v semifinále. Taky vlastně kolem sebe neměl nikoho, chtěl si mít zpracovat, nadrazil si ho hlavou a byla z toho penalta na Jamala. Právě Lamin Jamal teď bude zahrávat rohový kop znovu z pravé strany a protože Jamal je levák, tak bude točit míč k brance, tam Ferran Torres, Rodri, Laporte a další španělští hráči. Míč už se kroutí do malého vápna, tam byl sražený jeden ze Španělů, Argentinci jen odkopli, Lamin Jamal na levé straně ještě zvládl centr, nebezpečná hlavička Ferran Torres, ale Emiliano Martinez teď stál ve správnou chvíli na správném místě, než se vymotal Lamine Yamal. Já jsem se z toho dostal slovně, tak krásný centr od koncové čáry a Ferran Torres nádherný si našel prostor. Tohle byla jednoznačně gólová šance a dobře postavený Emiliano Martinez skóre, ale zůstává 0-0 mezi Španělskem a Argentinou.
1: Škoda pro Španěly, že Ferran stál, že neměl žádnou rychlost, a přesto jsme viděli zase pro posluchače ten výskok ze stoje s obou nohou, troufnu si říct, hodně přes metr do vejšky a zakončoval doprostřed brány.
0: Ferran Torres tam udržel nějakou ránu, držel se za nos. Do toho ještě jeden z Argentinců.
1: Romero, mají toho dost Argentinci, já sleduju tu řeč těla a musím říct, že teď zbývá nějakých 22 minut, samozřejmě bude hydratační pauza. Je to hodně času na to, aby už teďka se cítili unavený a znovu to zopakuju. Ono není jednoduchý hrát, když máš balón fakt jako jednou za 3-4 minuty a hned o něj přijdeš, takže samozřejmě ta únava může na Argentince dopadnout a pak i z té únavy může pramenit to, že někde budou pozdě a viděli jsme třeba Jolíka Merina, který 100% do hry pravděpodobně přijde a může znova ten zápas rozhodnout.
0: Teď asi přišla vhod Argentincům tomhle pauza na občerstvení a Lionel Scaloni tam má co vysvětlovat. Teď má ruce spojené dlaněmi, občas je rozpojí, je ve velikém předklonu.

0: ty svojí kvality, ty svojí síly a vědí, že nějaká ta šance ještě přijde, že si ji vypracují. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že dokonce hrací doby, základní hrací doby zbývá něco přes těch 20 minut, ale prodloužení je dalších 2x15 a ono, pokud máš opravdu tu kvalitu a jsi na tom míči silnější, tak logicky ten soupeř bude unavený a toho prostoru najednou se ukáže víc a vidíme, že dojde k dalšímu střídání. Nevím, jestli Romero, ale myslím si, že asi Romero půjde ze hřiště a mnou očekávaný Simeone, který určitě přinese energii do argentinských řad. Uvidíme, co to opravdu reálně přinese.
1: Tím druhým fotbalistou, který půjde na hrací plochu společně s Julianem Simeonem, bude Facundo Medina. Za malou chvíli už skončila hydratační pauza a Romero musí jít dolů. Zkušené oko Pavla Horváta odhalilo, že jeho pohyb není úplně ideální a odchází také De Paul a musíme říct, že ten taky nebyl úplně vidět, stejně vlastně.
0: Jako jsme ještě viděli, Romero s Medinou se objímali a bylo tam evidentní, že Medina je vlastně o minimálně 5 cm menší, což znamená možná zase problém ve standardních situacích třeba. A je hodně nezvyklý, že vlastně v jednom zápase střídají oba stopeři. Argentíncům vlastně se to stalo už teďka v 70. minutě. Není to úplně obvyklý.
1: Medina tady na hřišti, míč rozhodčího od Slavka Vinčiče, protože to předchozí přerušení před tou pauzou napití bylo kvůli tomu, že zůstal sedět na trávníku Romero. Hned to zkouší po levé straně, teď Argentinci stále kombinují u středové čáry, ale musí se vrátit zpátky, teď dlouhý nákop dopředu. Pokus o rychlou narážečku, ale neuspěli Argentinci a budou se muset znovu zatáhnout zpátky do defenzivy. Začala 72. minuta. Hodně velké prostřídání argentinské sestavy. Někteří hráči už toho měli dost, třeba stoper Romero, protože Argentina se neustále brání, ale zatím neinkasovala. Je to 0-0 ve finále mistrovství světa se Španělskem. Messi po dlouhé době u míče, ale byl zatlačený Španěli a musí taky od půlící čáry jen hezky zpátky na svoje spoluhráče. No a Argentinci se tam trochu honí po hřišti, Španělsko dobře napadá, ale teď našli skulinku ve středu pole. Zpátky přihrávka znovu na golmana Martinéze. Tam se stahují Ferran Torres a Olmo proti Martinézovi, ale zvládli to. Teď Argentinci trochu sklidnili tuhle hru, Otamendi rychle dopředu, kde už je připravený Giuliano Simeone, ale znovu na něj zatlačili španělští hráči Cubarsí, který je teď tedy taky hodně daleko z pozice, kde normálně hraje, což je stoper. Byl tam také Pedri, ale teď pozor. Rozeběhnutý útok po levé straně, prudká přihrávka do otevřenějšího prostoru, tam je připravený Taliafico, ale netroufil si poslat míč do nebezpečného prostoru před bránu, naopak znovu zastavil hru. No a tam hraje Paredes, Argentinci to obehrávají, jsou tlačeni zpátky, teď ale jednoduchá, pěkná nahrážečka Otamendi, Messi se blíží k pokutovému území na pravou stranu, Giuliano Simeone pod sebe, ale Španělé tohle přečetli, Cucurella okamžitě posouvá na Bayernu a tohle by španělskému týmu mohlo vyhovovat, ale Bayerna přece jenom počkal teď na svoje spoluhráče Rodri. Španělsko je znovu blíž k vlastnímu brankáři v 73. minutě 0-0 mezi Španělskem a Argentinou.
0: No, já myslím, že Bayerna bude dalším hráčem, který bude ze hřiště. Bylo vidět, že toho má plný zuby a myslím si, že tam má Španělsko Williamse, který je nepříjemný hráč do breaku a umí obejít jeden na jednoho.
1: Snaží se tam teď kouzlit ve středu pole Argentinci, ale znovu to vlastně k ničemu nevedlo a tak Rodri, rozehrávka, Messi ho jemně stínuje, stejně jako ve středu pole další argentinští hráči, třeba Enzo Fernandez. Španělé teď vyloženě zase čekají na nějaký postup dopředu, Cubarsí, Pedri. Pedri se otáčí, snaží se zbavit hráče, který ho tam atakuje, to Enzo Fernandez, ale jednoduchá přihrávka dozadu, Cubarsí, tam pěkná klička, Lamina Yamala prostrčení chtěl takovou pološajtlí do vápna, ale Ferran Torres s tím úplně nepočítal, Lamin Yamal se trochu diví. Je těžko říct, kam se koukal.

0: Kasli k lavičce.
1: No, já si myslím, že chtěl tou šajtlí. Samozřejmě, nikdy jsem na takovýhle úrovni nebyl, ale troufnu si říct, že i přes to sebevědomí ty hráči cítí, že se jim úplně třeba nedaří, že umějí hrát líp a samozřejmě Jamal málo kdy je střídaný, ale myslím si, že Španělé mají hráče, který by mohli vlastně na ten jeho post klidně dojít a třeba ten zápas rozhodnout, ale uvidíme. Williams už je připravený u čáry a s ním Jolík Merino, takže teď nejvyšší stupeň pohotovosti pro Argentinu, protože ze hřiště odchází Dani Olmo a myslím si, že odejde Baena logicky a teď si myslím, že Španělé hodně posilujou. Dobrá zpráva pro Argentince je, že vlastně oba stopeři i Medina na pravý straně té obrany jsou čerství.
0: Nico Williams, takže teď je ten nebezpečný krajní útok, řekněme, z mistrovství Evropy posledního. Nico Williams na levé straně, na pravé Jamin Jamal. Argentinci odkopávají k polovině hřiště, kde je Kubarsí. Dává dopředu, teď Merino dostal na přivítanou naloženo od Paredese.
1: A Paredes se diví, ale tohle je klasický průběh. Si vlastně rozhodčí ho naštvete v prvním souboji, ve druhém souboji, ve třetím souboji, ještě to okomentujete a teď možná to byl souboj, který mohl nechat rozhodčí bez povšimnutí, ale prostě ho odpískal a Paredes zase rozkládal rukama.
0: Střed pole, Enzo Fernandez tam tak pobíhá, ale teď se znovu zatáhli Argentinci víc k vlastnímu pokutovému zemí, ale Merino si nespracoval dobře přihrávku Kubarsího, která byla trochu na dlouhou nohu, jenže okamžitý pressing a Španělé znovu hrají. Rodri na levé straně má Jamala, ale přenáší hru do leva, kde je úplně volný Nico Williams do středu pole, rychlé výměny míčů, teď mezi španělskými hráči. Pedri už je v rohu velkého vápna, prostrkává nakrátko Ferran Torres, ale odráží zpátky na Kukurojeu, na středové ose Rodri. Teď to má Pedri na otevřenou střelu a opět jako v předešlých případech, možná byl teď Pedri trochu víc atakovaný zezadu, byl rozhozený při té střele, ale jak jednoduše se Španělé dostanou do naprosto nebezpečného prostoru, tam jak Enzo Fernandez nebo Paredes vůbec nezavřeli tenhle prostor a Španělé dál vesele kombinují. Ferran Torres na hranici vápna, uvnitř pátra vápna, Jamal dává pod sebe a teď tam výborně vystoupil Medina na poslední chvíli, ale zdá se mi, že Argentinci čím dál tím víc v té defenzivě, řeknu to kliše, ztrácejí půdu pod nohama. Teď Kubarsí rána a znovu Martinez, to je úplně jistý zákrok. Ještě Merino dává zpátky pod sebe Nico Williams v pokutovém území, ale je na levo, levé straně tlačený ven a vybojoval rohový kop. No a Kubarsí ten už ukázal v předešlých zápasech, že umí vystřelit, pěkně si to nabral, jeho pravačka, křížná rána. No a Martinez znovu neúplně jistě tedy vyrazil tuhle ránu, ani se mi nezdálo, že by balón plaval.
1: No je to z 18 metrů, ten balón je tam hrozně rychle, samozřejmě já nejsem brankář, já bych to asi vykopával nohou, ale logicky je to těžký, ten tlak se stupňuje, to vidíme všichni.
0: Nico Williams z levé strany pravou nohou, takže spíš k brance, pokud to nebude nějaký signál. Nico Williams už poslal míč do rohu malého vápna, ale Slavko Vinčić tam viděl znovu strkanice před standardní situací a dává si na to pozor čím dál tím víc a teď varuje i Medinu.
1: No a ještě než se zahraje ten roh, myslím si, že problém bude ve prostřed hřiště, prostě tam jak Enzo, tak další hráči Argentiny toho mají dost.
0: Roch už letí před branku, tam byl v náskoku teď Kubarsí, ale ten balón ho nakonec přeplachtil a navíc se zdálo, jestli tam Slavko Vinčić nepískal nedovolený zákrok v té strkanici, která tam byla před brankou. Tam Ferran Torres se navzájem držel s Taliafikem a nakonec ho poslal na zem Kubarsí, tenhle míč nedoskočil. Nakonec Slavko Vinčič nepískal, byť se tam šel podívat do malého vápna, co se bude dít, nebo spíš dělo, jak to vypadá s tím hráčem, ale Argentinci vhazují u vlastního pokutového území. Ale okamžitě Kubarsí v tlaku, hlavička na Jamala, Španělé se z toho znovu jednoduše dostávají k polovině hřiště, aby měli více manévrovacího prostoru. Kukureja na krátko s Laportem a Laport tentokrát vrací Kunaji Simonovi, aby se Španělé znovu mohli dát do nějakého rozestavení a měli trochu víc prostoru. Lionel Messi, teď ho tam vidíme po dlouhé době, není to jeho zápas, ale ostatně to samé se dá říct to o všech záložnících a útočnících Argentiny. A jestli se taky mluvilo o tom, že jednou z rozhodujících věcí může být střed pole, tak jak říkal Pavel Horváth, tak se to jednoznačně potvrzuje v tomhle utkání. Španělé jsou v tomhle tak silní, že ani Argentinci si moc nezahrají. Navíc dělají docela hodně chyb v rozehrávce i pod tím španělským tlakem samozřejmě. Tenhle styl nesedí.
1: Je to tak, já jsem to neopověděl, Enzo McAllister, Paredes, prostě s nima v podstatě Simeone, mají to všude daleko, ta rotace těch hráčů Španělska, obzvlášť těch čerstvých Pedri, Merino, Ferran, prostě odskoky, to se tak těžko brání a pak vznikají tyhle díry, kterou teď vidíme.
0: Další rychlá kombinace, přihrávka před branku, centr sražený a bude z toho další rohový kop po pokusu Pedra Pora, který tam viděl svoje nabíhající spoluhráče někde kolem puntíku pro penaltu, ale na poslední chvíli Taliafico odrazil tenhle míč do zámezí. Takže rohový kop.
1: Martinez prostě vidí, že to mužstvo potřebuje nějaký timeout. Teď si dokonce vzal balón od podavače, tak jako pomalu ho hodil krohu, aby ten balón nebyl ve hře, aby ty hráči si oddychli prostě. Ten tlak je obrovský.
0: Pedri, Nico Williams na pravé straně od koncové čáry dává před bránu, tam se tlačí Laporte, protlačil se mezi dvěma Argentinci k hlavičce. Ale gólman Martinez byl na místě, navíc ta hlava nebyla tak rychlá, no a teď Martinez tedy svým spoluhráčům moc nepomohl, jestli chtěl trochu uklidnit hru, chvíli podržet balón a dát jim trochu rozehrávku, viděl tam rozeběhnutého spoluhráče, ale před Simeonem si v pohodě pohlídal celou situaci Kukureja, sebral míč Unai Simon.
1: No, Kukura dostal ránu od Simeoneho, ale zaslouženě, protože se mu zastavil. Dělá se to obvykle a ten hráč musí počítat, že samozřejmě ten soupeř nezastaví úplně ten pohyb.
0: 82. minuta, 0-0 mezi Španělskem a Argentinou ve finále fotbalového mistrovství světa. Stále stejný obrázek. Španělé se snaží, Argentinci se taky snaží, ale bránit. Dopředu to prostě nejde a znovu Španělsko po pravé straně. Pedro Poro teď nemá moc velkou nabídku. Pedri si žádal míč na středovou osu, nakonec ho dostává, ale až přes Kubarsího a Pedri opak vrací druhému stoperovi Laportovi, který ale také na útočné polovině už hlouběji v útoku. Nico Williams, teď ho tam postrčil trochu Molina. Znovu taková hra spíš nervů. Pedri na středu pole, Argentinci jen stojí a ustupují, ale přesto nemají Merina, tomu se ale tentokrát narážečka nepovedla. Chtěli jít do rychlého protiútoku, no teď to bylo tedy hodně z nouze a uvidí za ta gesta Enzo Fernández žlutou kartu, on už neměl nárok do toho sprintu, jemně strčil do španělského hráče, opřel se do něj, skončil na zemi a pak začal mávat.
1: No bohužel, tak tady vůbec to faul nebyl a já myslím si, že to bylo kombinace simulování a té reakce na žlutou kartu naprosto zaslouženě. Musí si na to Argentinci dávat pozor, protože samozřejmě jakýkoliv vyloučení by ten tlak Španělů ještě zesílil.
0: A Španělé si dál hrají, znovu si to přichystají od Unaje Simona, Messi před ním stojí, ale jen stínuje. Teď se Simonovi úplně nepovedlo, tenhle nákop byl příliš dlouhý. No a teď je vidět, jak Martinez chce pomoct svým spoluhráčům, protože si ten míč pustil až ke koncové čáře a teď s ním tak nějak popochází v pokutovém území. Tentokrát se Španělé rozhodli, že nebudou atakovat a trochu teď dohadovačka mezi Merinem a Ferranem Torresem, kdo má jít vlastně napadat, tihle dva noví hráči. tam na sebe tak koukali a Torres tam posílal Merina. Merino tam teď běhá a Ferran Torres tak stínuje. Snaží se pohlídat McAllistera, který tam je před pokutovým územím. Argentinci rozehrávají, možná těžká přihrávka, tam vyběhl Nico Williams, ale na poslední chvíli to teď Medina zvládl. Teď protečovaný dlouhý nákop, tam už se tlačil Ferran Torres, ale nakonec se balón vrací k Merinovi a ten ho posílá do pravé strany. Tam je Jamal a také Pedro Porro, teď hraje stoper Kubarsí. Španělé stále hledají nějakou mezeru a hlavně už by potřebovali úspěšné a pěkné zakončení, protože ty jejich střely nebo hlavičky míří vždycky přesně do Emiliana Martinez. Tak teď Messi už se rozbíhá z vlastní obrané poloviny, Šajtle, tam se snaží běžet Molina, ale vůbec nedostal nárok, Španělé si to pokryli, Unai Simon dobře rozehrál do středu pole, Merino si pokryl míč před Enzem Fernandezem, pak chtěl rychle rozehrát, ale Slavko Vinčić vrací celou situaci.
1: No, je to těžký, musím říct, že je to ode mě srandovně, dokážu se vžít do té pozice Enza a McAllistera, prostě za celý zápas si úplně fotbal nezahráli, vlastně pořád jenom bránějí, kdykoliv dostali balon, tak buď nahráli zpátky, nebo přišla ztráta, samozřejmě ten individuální výkon není úplně dobrý, ale i tak se dá ten zápas zvládnout, samozřejmě je to 0-0 a ten konec se blíží, ono to utíká tady nám možná ve studiu rychlejc, ale na tom hřišti každá ta vteřina opravdu trvá, jako kdyby to trvalo malinko díl.
0: 85. minuta 0-0 tady ve finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou, jihoamerický tlak, tým pak prakticky neustále pod tlakem, Španělé si znovu přihrávají, Pedri, Rodri, zapojuje se tam také Pedro Porro, znovu Rodri. Rodri přenáší hru do levé strany, tam se snaží běžet Simeone ke Cucurejovi. De La Fuente tam ukazuje, že měl Cucureja posunout na Nika Williamse a znovu. A Cucureja znovu neposlechl.
1: Já si spíš myslím, že ukazuje na Williamse, aby držel šířku toho hřiště, protože tím pádem si zavírá prostor pro to, aby tu přihrávku mohl dostat. A bylo to dvakrát po sobě a Cucureja si myslím, že tam mrknul, ale viděl, že Williamse je špatně postavený a proto mu tu přihrávku nedal.
0: Merino po autu, Rodri, křížný balón doleva, teď Nico Williamse našel svůj prostor, pěkný balón od kapitána Rodriho, navádí se to na pravou nohu, ještě jedna zasekávačka, ale tentokrát ho tam Molina přečetl a tak mohli, chtěl jsem říct, že mu mohou jít Argentinci do nějaké ofenzivní akce, to by ale nesměli mít míč znovu Španělé.
1: To je právě to podstatné, že k tomu potřebuješ i ten míč.
0: Ano. Španělé od vlastního pokutového území rozehrávají, snaží se tam pracovat jak Julián Álvarez. Messi ten se úplně nesnaží pracovat, ten čeká prostě na tu svoji hvězdnou chvilku v zápase, ale ona zatím nepřichází. Merino ve středu pole prostrkává na Rodriho, Rodri přeběhl už středovou čáru, na pravé straně Jamal, má proti sobě Taliafika, znovu na střed pole, Rodri pěkně pod sebe, oblouček do vápna, Ferran Torres, otočky, střílí, tohle byl těžký kop. Ten míč k vám letí, vy se musíte otáčet do toho letu a trefit ho, což se sice Ferranu Torresovi povedlo, ale to zakončení nebylo přesné. Takže zatím 0-0 v závěru zápasu. Mirko Vasič, Radiožurnál. Mezitím Ferran Torres, ještě jednou vidíme to opakování, byla to opravdu těžká situace teď pro španělského.
1: Těžký, ale zrovna on je schopný z těchto situací opravdu zakončovat a je schopný si to najít a umí to a hledá to z té jedničky levou nohou, pravou nohou, viděli jsme už vlastně je na hřiště nějakých 15-18 minut a už má 3 zakončení.
0: Teď výborně to udělal Pedri, zbavil se Messiho, proběhl kolem McAllistera, tam se mu postavil do cesty Enzo Fernandez a tak musel Pedri zpomalit svůj pohyb a pomoci přihrávkou středové čáry na Jamala a ten až úplně dozadu na stopery, kteří si tam teď přihrávají mezi sebou, Španělé dopředu, teď Nico Williams zmátnul svým pohybem bránícího Molinu a nakonec doběhl míč u autové čáry. Španělé stále přitahují, ale nemohou se dostat k tomu kýženému gólu, už 88. minuta, stále 0-0. mezi Španělskem a Argentinou. Rodri do levé strany, Nico Williams má víc prostoru, stahují se tam k němu jak Simeone, tak Molina. Teď je to trochu v chůzi od Španělů, ale oni vždycky tak čekají a pak se tam najednou objeví někdo i mezi řadami. Cubarsí k pokutovému území, Merino, ale nedostal balón ani na Pedriho, jenže znovu jen zběsilý odkop Argentinců a ještě nemoc daleko, takže Lamin Yamal tam může kouzlit, teď už to trochu přehání, ale udělal prostor Rodrymu. Rodry znovu okamžitě do levé strany, v rohu velkého vápna je teď Nico Williams, snažil se nasadit housličky Molinovi, ale ten celou situaci zvládl, ale je u rohového praporku a znovu pod tlakem Španělu. No a úplně jednoduše jen dloubne míč do zámezí, s tímhle nemohl Simeone nic dělat.
1: No je to obrovský tlak, samozřejmě pro posluchače, pro diváky to asi tak není výrazný, ale ten tlak je obrovský, opravdu Argentinci se vůbec nemají šanci dostat na míč a když se dostanou, tak teďka dvakrát to bylo opravdu, že dvakrát se po prvním doteku.
0: Pozor, teď Cubarsí, Rodri to zkoušel technicky z nějakých 22 metrů, byl na středové ose, měl to otevřené, ale ten jeho technický pokus se zvedl nad branku, promiň Pavle.
1: Ne, jasně, tak tohle byla velká šance, tady jsme viděli Enza, už se nestíhá vracet, je vlastně 2 minuty do konce té řádné hrací doby a myslím si, že v tom prostředku opravdu jsou veliký díry a budou, jestli bude prodloužení, tak já si troufnu říct, že opravdu Španělé ten gol dají, protože Argentina v tuhle chvíli nemá protizbraň.
0: Dlouhý nákop, který znovu sbírají Španělé a bez problému mají i ty odražené míče. Teď Nico Williams, ale Pedriho přihrávka byla krátká, Messi u lajny, ale zatažený a navíc jsou kolem něho Cucurella i Pedri. Tam už to bylo opravdu tak na 10 cm čtverečníka, z toho se nemohl dostat nějakým významným způsobem. Teď argentinský útočník, no a teď taková tribuna slávy, Xavi, Iniesta, Casilla, Sergio Ramos,
1: no. A další, Puyol.
0: A další, mohli bychom pokračovat prakticky neustále. 4 minuty se budou nastavovat ve druhém poločase, teď se Ferran Torres zády tlačil do Medine a nakonec samodou Otamendiho a nakonec ho povalil, Slavko Vinčič to viděl, takže první ze 4 nastavených minut druhého poločasu finále fotbalového mistrovství světa. Skóre nerozhodné, 0-0 mezi Španělskem a Argentinou. Argentina teď chvíli u míče, má ho golman Emiliano Martinez, stojí v tom čtvrtkruhu před vápnem a ukazuje na své spoluhráče v klidu a pak bum. Dlouhý balón, Giuliano Simeone se tam snaží pracovat, ale bez problému zbílá Laporte, tentokrát McAllister na malou chvíli. Messi, jakoby Argentinci čekali na nějaký povedenější útok, teď tam dostal Messi pravděpodobně strom, buď od Laporta, nebo od někoho dalšího. No a okamžitě přichází od Paredese nápověda ke Slavku Vinčičovi, který z hráčů to byl a že by měl vidět žlutou kartu. Byl to Emerick Laporte, který se přišel omluvit teď Messimu. Zůstal stát, Laporte na místě byl přichystaný na ten souboj, Messi zdvihl hlavu a to už byl u Laporta a narazili do sebe teď. Druhá ze 4 nastavených minut druhého poločasu, skóre se nemění, je to 0-0 mezi Španělskem a Argentinou, zatím se zdá, že tohle finále spěje do prodloužení. Španělé měli velký tlak, Argentinci občas vůbec nestíhali, jen zběsile odkopávali míče, ale branku nedostali díky golmanu Emilianu Martinezovi, který stál vždycky ve správnou chvíli na správném místě. Teď Argentinci na malou chvíli s míčem. Enzo Fernández, Messi před pokutovým územím, je ale zastavený teď čistě a Španělé chtějí přejít do protiútoku. Ale tentokrát jejich přihrávka nebyla přesná. Julián Álvarez u vápna, Giuliano Simeone dává před branku, ale do malého vápna, jednoduše do rukavic Unaje Simona. Pozor, a ten okamžitě rozbíhá Španěli. Nico Williams se jednoduše zbavil Taliafika. Nico Williams se z pravé strany blíží k pokutovému území. Pálí a Martinez znovu vyráží. Ta rána šla do něj, ale znovu Martinez prostě na správném místě. I to je umění golmana. A teď nepříjemný zákrok. Tam se otočil teď Cubarsí ve vzduchu. Enzo Fernández. Druhá žlutá karta a dostává zároveň kartu červenou. Připomeňme, že první žlutou dostal za simulování a teď tam otočil Cubarsího ve vzduchu na polovině hřiště. Tak to je zajímavá zápletka. je třetí ze čtyř nastavených minut do stavu 0-0.
1: Musím říct, že samozřejmě rád si prohlídnu opakovaný závěr, ale Enzo Fernandez úplně jak smyslu zbavený se žlutou kartou, 15-metrový sprint a jednoznačně dohrál Kuberasiho a tohle možná by se dalo přemýšlet i přímo o červený kartě, protože tam byl o půl vteřiny později v odehrání. Kubarasi dokonce udělal takový, řekl bych, půl přemet dokonce a tady není vůbec o čem přemýšlet.
0: Lionel Scaloni má teď o čem přemýšlet. Argentinci mohutně ukazují, jak se jde podívat Slavko Vinčić.
1: To může a dá maximálně přímo červenou, i když už to vlastně, jo, jde to, ale je to, myslím si, že to je úplně jedno.
0: Slavko Vinčić teď musí uklidňovat celou situaci. Enzo Fernandez, ten rozhodně už ve čtvrté ze čtyř nastavených minut nechce odejít od hlavního rozhodčího, hlavně nechce odejít do šatny pro zbytek zápasu. Je vyloučený po druhé žluté kartě, určitě se celá situace řeší u videorozhodčího.
1: Já si myslím, že rozhodčí hlavní ukazuje už, že je to zčekovaný, protože tam není vůbec co si prohlížet, to byl jednoznačný faul a vidíme Unaje, brankaře Španělů, jak uklidňuje spoluhráče, oni potřebují hrát a ne se dohadovat. Samozřejmě tady to musím říct, že to je frustrace z toho, o čem se tady vlastně bavíme. Skoro celý zápas Enzo Fernandez byl jedním z těch hráčů, který toho musel uběhnout spoustu. K balonu se dostal minimálně a vlastně udělal dvě chyby. První prostě simulování, reakce špatná, tohle bylo úplně zbytečný.
0: Teď se tady hlásí Messi a ukazuje na Cucurella, že mu něco řekl. Cucurella si rozhodně nezakrýval pusu a teď tam také gestikuluje. Slavko Vinčić ukazuje, že žádný VAR nebude a že nedostal ani upozornění na ty promluvy Cucurelli směrem k Messimu. Ale možná, že už se Argentinci prostě snaží teď za každou cenu natahovat čas. Těžko říct, kolik se bude v tuhle chvíli ještě nastavovat, protože
1: už začala... Myslím, že dvě minuty určitě ještě, jo.
0: Šestá. Nastavená minuta 0-0 ve finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou. Španělé už rozehráli ve středu pole Rodri. Na pravé straně Pedro Porro, Cubarsí je v pořádku. Enzo Fernandez tedy v šatně, Argentinci o jednoho méně a musí se bránit, jako to dělali po většinu zápasu. Cucurella, Pedri snaží se tam znovu hledat nějaký volnější prostor. Ferran Torres ukazuje, že se tam zbíhal a že s ním nikdo nešel, ale Španělé se nerozhodli k téhle přihrávce před pokutové území. Teď Rodri do pravé strany je Lamine Yamal, ale teď to úplně nezvládl a tak může Julián Álvarez vyvážet míč, ale udělal to nejhorší, co mohl. Přihrávka do středu pole, Ferran Torres teď podkosený, ale úplně jasně, omlouvám se za to slovo, Paredesem, který už má také jednu žlutou kartu a teď tam doslova sestřelil tedy Ferrana Torrese. No, nakonec toho opakovaného záběru to vypadalo jemněji, ale Paredes tam šel hodně naivně v tuhle chvíli a to je hodně nebezpečná standardní situace. Je to před tím půlkruhem nebo čtvrtkruhem u pokutového území, prakticky přesně na středové ose, takže si můžete vybrat, jestli bude kopat pravák nebo levák. Je to nějakých kolik? 20 metrů.
1: No, tak nějak plus, myslím, že to bude.
0: Plus minus. Tak Pedro Porro nebo Lamine Yamal?
1: No, nevím. Je to spíš pro praváka samozřejmě. Já si myslím, že Pedro Porro i vzhledem k tomu, že se mu daří na tomhle turnaji, dal i rozhodující branky a sebevědomí na to určitě má. Na druhou stranu Yamal si myslím, že pokud si řekne, že bude chtít střílet, tak bude střílet, byť je mu 19 let.
0: Už začala osmá nastavená minuta druhého poločasu, skóre 0-0 mezi Španělskem a Argentinou a teď má evropský tým výhodu standardní situace přímého kopu přímo ze středové osy, něco málo přes 20 metrů. Pedro Porro nebo Lamine Yamal? Pedro Porro pravou nohou, Lamine Yamal levačkou. Slavko Vinčič tam ještě kreslí čáru pro zeď, ve které stojí čtyři hráči.
1: Přel,
0: ano, přel tam krásně špičky Kopaček a pozor, půjde dělat další čárku, tentokrát pro Španěla, aby stál ten požadovaný metr od argentinské zdi, ale Slavko Vinčič už dává pokyn, aby se rozehrálo, tak nedává, půjdeme kreslit další čáru. Ne, Merino a Ferran Torres, všichni stojí správně, tak Slavko Vinčič už písknul. Rozbíhá se Lamina Mal, střílí a Emiliano Martinez chytá, teď přečetl tenhle úmysl. Byla to taková ta polovysoká střela, která golmanům vyhovuje, asi toho moc úplně neviděl Emiliano Martinez, ale stál na správné straně, udělal dva krůčky po svojí levé ruce a míč vyrazil, ale rychle rozehraný roh, tam dává Nico Williams před branku a je tady konec základní hrací doby finále fotbalového mistrovství světa i přes velký tlak Španělska. Končí tohle utkání po základní hrací době 0-0. Argentinci, ti jsou za to určitě rádi. A teď uvidíme, co s nimi udělá prodloužení. No, bude to asi krušných 30 minut pro Argentinu.
1: No, otázkou je, přibude jedno střídání. Samozřejmě je tam Lautaro Martinez, jsou tam další hráči, který určitě by mohli pomoct Argentině, ale v tuhle chvíli je tam Messi v 10 hráčích s Messim. Je to hodně těžká chvíle pro trenéra Argentiny Scaloniho, který se musí rozhodnout, protože prostě je potřeba vybránit všech těch 9 hráčů a Messi může stát v tom rozestavení, v kterém končili Argentinci 4-4-1 tam nahoře, ale pravděpodobně nikomu neuteče, nevyhraje souboj o odražený balon. Velmi těžká pozice, bude se muset Scaloni rozhodnout. Přesto si myslím, že ať se rozhodne jakkoliv, tak ten tlak Španělska bude tak velký, že jsem přesvědčený, že Španělsko prostě gól dá.
0: Musíme zopakovat i ten jeden možná z klíčových momentů tohoto finále. Enzo Fernández, první žlutá karta za simulování a gestikulace směrem k rozhodčímu. No a pak už v nastaveném čase tohoto utkání tam otočil Enzo Fernández Kubarsího. Slavko Vinčič jednoznačně dával žlutou kartu, byla druhá. Snažil se to ještě uhádat argentinský středopolas, nebo víceméně všichni Argentinci, ať se jdou podívat na video rozhodčí, ať dostanou pokyn, ale to se nestalo. Teď Lionel Scaloni, tam byl v hlubokém předklonu a zdálo se mi, že ani nemluví a spíš tak přemýšlí, co má vlastně hráčům
1: co s tím,
0: říct
1: co
0: v tuhle
1: s tím?
0: Chvíli.
1: Přesně. Tak já si myslím, že samozřejmě vyjma fanoušků Argentiny, který, nechci říct, že jsou fanatický, ale který opravdu fandějí o život, tak si všichni uvědomují, jaká ta pozice Argentiny je a není dobrá. Samozřejmě je jich o jednoho míň. Španělsko mělo v podstatě celý druhý poločas v obrovský tlak a přesto, že si nevypracovali úplně 100% střeleckou pozici, tak znovu zopakuju, ve prostřed hřiště McAllister, Paredes, McAllister má v nohách 90 minut, oproti tomu je tam čerstvý Pedri, je tam Rodri, který hraje ten svůj fotbal, je tam Merino, který přišel čerstvý, který je schopný rozehrát akci i zakončit. Myslím, že ta převaha Španělů bude obrovská a jenom otázka času, jestli Španělé dají gól, podle mě, protože Argentina v tuhle chvíli na víc nebude mít sílu.
0: Takže klasické argentinské čekání na penalty za té situace.
1: Jo, tak samozřejmě budou chtít nějakou standardku, myslím si, že budou chtít si vymodlit i přerušování té hry, tady vidíme Tagliafico, který 90 minut hrál na Jamala, tam toho musí mít taky plný brejle, to prostě tak je a je jenom otázkou času, jak se prostě Španělé prosadějí.
0: Znovu se kropí trávník před začátkem prodloužení, rozhodčí už pomalu nahánějí hráče na trávník, respektive do jejich rozestavení, aby se tedy mohlo pokračovat v tomhle finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou. Skóre nerozhodné 0-0 po základní hrací době. Musíme to zopakovat. Španělé po většinu zápasu jasně lepším týmem v mnoha věcech. V mnoha věcech Argentinci těžko hledali cestu přes španělský tým do vůbec, nebo aby se dostali vůbec k tomu, že přejdou polovinu hřiště na tož, aby ohrožovali golmana Unai Simone. Ještě v prvním poločase tam byly dva zajímavé dlouhé balóny za španělskou obranu, ale vždy to vyřešil výborným výběhem Unai Simon, jednou před Lionelem Messim, po druhé před Julianem Alvarezem. Španělé tam měli několik pokusů z dobrých pozic, ale ty rány prostě nevycházely. Většinou mířili přímo do golmana Emiliana Martineze, který tedy drží po většinu utkání Argentince. Znovu může být hrdinou tohle jeho amerického týmu, jako to bylo před 4 lety ve finále mistrovství světa, kde předvedl několik skvělých zákroků proti Francouzům. No, Emiliano Martinez by byl rád znovu hrdinou Argentiny, která může obhájit titul, ale podle toho dosavadního průběhu tohoto utkání to zatím s argentinskými nadějemi nevypadá moc dobře, byť jeho americký tým prostě drží remízu 0-0. A začalo prodloužení finále fotbalového mistrovství světa za stavu 0-0, první minuta, nebo respektive první desítky sekund prodloužení. Španělé mají míč teď už na útočné polovině. Cucurella na levé straně pomáhá si s Nickem Williamsem. Argentinci zatažení, kromě Messiho, který je ve středovém kruhu. Ostatní Argentinci se tam snaží vytvořit dva takové bloky, aby nedovolili Španělsku projít jednoduše před brankáře Emiliana a Martineze. Rodri ve středu pole, znovu to jeho klasické přenesení do leva. Nico Williams má proti sobě Molinu, snaží se ho zbavit. Nakonec musí si pomoct přihrávkou, pak byl podražený, ale Slavko Vinčić nechává pokračovat ve hře, protože stále Španělé, Cucurella v náběhu, ale Nico Williams nezvolil přihrávku pro strčení kolem levé liney. Pedri ve středu pole, Kubarsí hodně vysoko, mohl by to zkusit, no je to přece jenom dost daleko, a tak roztahuje hru do leva. Tady je Yamal, Pedro Porro, teď to je skutečně ale házená. Přihrávka na pivota, Ferran Torres vrací zpátky Yamalovi, Yamal skáče nad balonem, Pedro Porro prostrčení kvápnu Ferran Torres. Teď to byla těžká pozice v obležení tří Argentinců a pak při vyvážení míče Taliafico tam sáhl do obliče Pedriho, ale byl to faul. Nakonec to byl Pedro Porro, ale byl to nedovolený zákrok od Pedra Porra, no ale šel tam Taliafico hodně jo, na hrubo, s rukou nahoru někam na bradu.
1: Já si myslím, že Argentinci teď už půjdou prostě do těch soubojů úplně naplno. Myslím si, že to cítějí, že nemají co ztratit, určitě mají nějaký taktický plán, ale ten se bude spíš týkat toho, jak tu hru rozkouskovat a jak zdržovat. Teď to vidíme, Martinez samozřejmě v tomhletom je, myslím si, prezident, dokáže brnkat na nervy soupeřům a samozřejmě je to těžký, ty hráči to cítějí, že tahají za kratší konec toho provazu a budou chtít prostě být úspěšní v tom, že si budou vynucovat fauly, budou chtít kouskovat hru a dorvat to až do těch penalt.
0: Nákup argentinského brankáře skončil v zámezí, teď tady pro nás režie opakovala trestný kop, ale pozor, rychlá přihrávka do vápna, Ferran Torres už je u koncové čáry, vytlačený dává pod sebe na Yamala, ale tahle přihrávka byla o něco delší, než Yamal potřeboval, takže si ji nemohl srovnat na střelu. Argentinci ho míč připravili a budou chtít vyvážet balón, jenže Yamal zabojoval, Pedri před pokutovým územím, dává si to na levou nohu, balón za vápno, nebo do vápna, tam na poslední chvíli Nico Williams nedosáhl a Martinez pak do toho jemného obloučku sáhnul, mohl ten míč proplachtit i do branky, myslím, že Martinez čekal do poslední chvíle, Nico Williams se teď drží za hlavu.
1: Já si myslím, že to netrefil vůbec, že se možná bál toho kontaktu, no, možná tím stromečkem, co má vytvořeným z vlasů, tak malinko ten balon líznul, ale opravdu jenom minimálně.
0: 94. minuta, tedy čtvrtá minuta nastavení, Španělsko-Argentina 0-0 ve finále mistrovství světa. Argentinci navíc hrají bez vyloučeného Enza Fernandéze a stále hledají cestu, jak si dvakrát v kuse přihrát v tuhle chvíli. Únava už na některých z nich musí být velká. Nakonec Nico Williams jemně zasáhl ten centrovaný míč Pedriho, ale nebylo to natolik silné, aby Martinez nemohl zasáhnout, předvedl dobrý reflex.
1: Skvělej zákrok, jako tam musel čekat do poslední chvíle, jestli William změní ten směr toho letu míče a nezměnil. A vidíme, že i Španělé teďka Laporte sedí na zemi a dává najevo to, jak si kluci chytají ty špičky, že už tam možná taky ty křeče přicházejí. Jo, je teplo, vidíme sluníčko, skoro polovina hřiště už je ve stínu a ty síly samozřejmě ubývají i těm hráčům, který hráli od začátku.
0: Španělsko přešlo rychle na útočnou polovinu do levé strany, ale Jamal vrací do středu hřiště, tam je Rodri a tohle vidíme už po několikáté, ale ten míč byl sražený jenže málem k Merinovi nebo k Ferranu Torresovi. Znovu Španělé okamžitě předvedou obrovský tlak na fotbalistu, který má balón u nohy v argentinském dresu a Argentinci teď už vyloženě chodí někteří a tak nějak možná i koukají na hodiny, ale zatím je z prodloužení jenom 5 minut pryč. Ale skóre stále 0-0 mezi Španělskem a Argentinou. Španělé teď znovu vyčkávají, Kubar Sise pouští do tvoření hry, dává do pravé strany, tam je Jamal, ten na Pedra a Pora. Argentinci úplně v chůzi, teď už šetří síly, jak můžou, Julián Álvarez, znovu Rodri, křížný balón do levé strany, tam je Nico Williams, snaží se zbavit Molíny, to se mu na první dobrou podařilo, ale ještě tam pomohl Giuliano Simeone, jenže Laporte dobře zapracoval to v zápětí, to druhé už tak dobré nebylo, protože on chtěl přes Simeoneho přihrát do lajny, trefil ho do nohou, míč se odráží a skončí v autu. Lionel Scaloni, trenér Argentiny, zachmuzený, drbe se ve vlasech a říká si, pojďme to přežít do těch pokutových kopů. Rodri ze středu pole doprava, Pedro Poro má tam v náběhu Jamala, ale dal pěknou přihrávku, sražený míč Merino, proti němu Martinez vyjá Williams a je to 1-0. Ne. Ale ten gól možná platit nebude, protože tam byl asi nedovolený zákrok předtím. No ale teď to dohráli dobře Španělé. Až k odraženému míči se dostal Nico Williams, který prostřel golmana Martinéze, ale předtím už Slavko Vinčić viděl nedovolený zákrok, no ale málem to znovu vyšlo na Merina, který se tam točil kolem puntíku pro penaltu, nechával si hráče na zádech po přihrávce, tak kde
1: tady,
0: tam...
1: Tady byl foul na
0: Otamendiho,
1: Otamendiho od Merina a tady to je možná taky trošku foul.
0: Nakonec Merino, ale pokud by to faul nebyl, tak si ten míč tedy zpracoval fantasticky. Čím to připodobnit? Taková zlomená noha dozadu, míč padá přesně někam na lítko nebo spíš ze strany na nohu a přesně vám do kroku.
1: Je to tak, já jenom doufám, že tenhle ten gól to nerozhodne, protože vlastně by to bylo bez emocí, no, jako aby se teďka začali Španělé radovat, to by se mi úplně nelíbilo.
0: 97. minuta, 0-0 mezi Španělskem a Argentinou. Merino se tam ještě baví se Slavkem Vinčićem, ale ten mu asi vysvětluje, že pískal nedovolený zákrok na Otamendiho. Teď by to byla vlastně ta první přihrávka trochu na náhodu, protože tam Ferran Torres šlápl do balonu, který najednou se vznesl do vzduchu a Merino držel na zádech Otamendiho a ten se ale držel za nohu.
1: Šlápnu mu na nohu. Musím říct, že Otamendi mu Merino šlápnul na nohu. Tady si myslím, že Martinez, brankář Argentiny, už tahá čas, to je jasný, ale Merino bohužel. Otamendi mu na nohu.
0: Zklamaný De La Fuente pro tuhle chvíli, jinak můžeme říct, že může být spokojený s tím, co Španělsko předvádí, ale chybí tam to nejdůležitější.
1: Jo, je to, ten průběh je jasný, je jednoznačný a je vlastně opravdu otázka času, jestli Španělé dají gól, protože vlastně, když se nad tím zamyslíme a máme na to chvilku čas teďka, tak nevíme jak by Argentinci mohli dostat gól, teda dát gól, pardon.
0: Na hřiště přijde za malou chvíli Eric Garcia a s ním také Zubimendi.
1: Laporte už nemůže, to je jasný.
0: A Rodri jde dolů ze hry, tak...
1: No, logicky, jak ten tlak tam se zvýší znova, ty mezery tam budou. Rodri už toho má taky 100% plný zuby. Laporteho jsme viděli protahovací křeče a Zubimendi má za sebou taky výbornou sezónu, takže tam určitě Španělé neoslabili ani na jednom postu.
0: A budeme pokračovat, už 9. minuta nastavení finále fotbalového mistrovství světa, tedy respektive prodloužení, ne nastavení, abych byl přesný, 0-0 mezi Španělskem a Argentinou. Argentina už přišla o vyloučeného Enza Fernandez, který viděl dvě žluté karty, první za simulování, druhý za jasný faul už v prodloužení základní hrací doby. Sice se divil, ale nic s tím neudělal a tím se ještě zvýšil tlak španělského týmu, který má znovu míč, rychle prostrčení dopředu, tam Nico Williams, ale je doražený Simeonem a ten po vzoru svého otce zabojoval a ve skluzu získal ten míč, ale mizerná rozehrávka Argentiny, opakující se jev, kdy už můžou přejít Argentinci alespoň na chvíli pryč od vlastního vápna, tak přijde špatná přihrávka a znovu hraje Španělsko. Teď ve středu pole střílající Zubimendi hledá Cucureju na levé straně, Pedri se zapojuje, Argentinci zatažení ve vlastním vápně, takový oblouček do pokutového území, ale Merino tentokrát se nedostal do souboje a teď odkopnutý balón a Messi tam sprintoval s Kubarsím.
1: A ještě po odpískání zkusil zakončit nádherný souboj, 20-letý rozdíl mezi těma hráčema, něco neskutečného.
0: Ještě jednou se tady neustále opakuje ta situace a ta přišláplá noha od Merina. Ale pojďme do Reálu. Do reálné hry. Začala 101. minuta. Pedro Porro, takže Španělé před pokutovým územím. Pedri, Cucurea, znovu házená. Teď jsme na levém křídle, dáváme na levou spojku a půjdeme na střední, kterou je Pedri, a pojďme teď na pravou stranu. Pedro Porro zvolí oblouček do pokutového území. Děje se tak, Nico Williams v náběhu, ale tam na poslední chvíli zvládl celou situaci Medina. Ale Španělé dál obléhají. I Messi už se teď musel vrátit, protože to už by bylo přece jenom hodně málo hráčů. Messi tam popochází, vůbec nenapadá Pedriho. Před ním stojí McAllister, ale nemá moc sil. Ten už je rád v uvozovkách, že chodí. Je to na jeho pohybu hodně vidět. Pedri před pokutovým územím roztahuje hru do pravé strany. Tady je Yamal. Yamal dává na hranici vápna. Pedro Porro chce si narazit s Pedrim. Pedri přenechává Yamalovi. Yamal z náběhu takového skrytého, pak jeho levačka, ale tahle střela se vůbec nepodařila. Těžko říct, proč se píská teď z tribun. Každopádně tahle rána španělského mladíka šla nad branku a ve té druhé minutě, to znamená, že v 7. minutě, ve 12. minutě prodloužení prvního je skóre 0-0. A další střídání.
1: Julian Alvarez dneska si myslím, že takovýhle zápas ještě nezažil. Samozřejmě Atletico Madrid taky hodně brání a dobře brání, ale takovýhle zápas, že by se moc nekop do míče, určitě si nepamatuje. Teď si myslím, že trošku tam trenér Scaloni ukazoval, že budou hrát v pěti vzadu, ale nejsem si jistý, uvidíme, jak to postavení bude. Myslím si, že asi jo, že Molina bude v té pětce a budou chtít trošinku jinak bránit, protože ten tlak prostě v tom prostředku hřiště je veliký.
0: Argentinci chvíle na útočné polovině, ale Giuliano Simeone byl odstavený Pedrim. Pedri okamžitě přenesl pak hru z levé strany na pravou a znovu Pedro Porro ve středu pole, teď Zubimendi přímo na středové ose. Nabízí se mi tam Merino a Ferran Torres, ale stále to obehrávají Španělé do křídel. Nico Williams centruje před branku, Merino, obrovská šance tohle Španěla, který už rozhodl dva zápasy v závěrech ve vyřazovací fázi. No a teď měl na hlavě jednoznačně rozhodující gól. Nádherný centr teď od Nika Williamse, perfektní náběh Merina, tohle musí být gól.
1: Tohle by měl být gól. Viděl si tu pětku vzadu, Tagliafico se posunul do role takového levýho stopera a Medina hraje vlastně na Yamala, protože evidentně Tagliafico taky docházejí síly a v tom prostředku samozřejmě ty posuny nejsou takový, ale zrovna takhle, jak jeho byl u Merina, který zakončoval a chyběl kousek.
0: Je to v některých těch přesunech, bylo to vidět třeba i na Anglii při tom rozhodujícím gólu, kdy najednou ty hráči pokrývají trochu jiný prostor a Angličani se tam nedomluvili, Lautaro Martinez jim dal gól, díky tomu je Argentina ve finále.
1: A to byli v deseti.
0: Teď ale
1: v jedenácti, pardon.
0: Španělé stále obléhají argentinské pokutové území. Argentina hraje bez vyloučeného Enza Fernandéze. Tam se Nico Williams snaží kouzlit v rohu velkého vápna. Nabíhá na středovou osu, bude střílet a jeho rána je zastavená. Tam Paredes šel do skluzu, no a teď má trochu víc prostoru. Messi, Kubarsí je u něj, Messi si ho obhodil a okamžitě šajtlí hledá Giuliana Simeoneho, který je rozeběhlý na pravé straně. Teď se do něj natlačil Kukure a oba dva si to tam teď vysvětlují. Skončil na zemi Simeone, ale nic se nepískalo, no ale Argentinci musí rychle zpátky přenesení hry do pravé strany. Tam už to vypadalo podezřele s tím zpracováním, které předváděl Lamin Yamal, možná to bylo rukou, nakonec tenhle mladík skončil v zámezí, no a Argentinci čím dál tím víc emocí na hřišti, už to musí vytvořit nějakým tímhle způsobem, aby to dokopali, už se blíží do závěru. První část prodloužení a stále je to 0-0 ve finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou. A teď jsme viděli, jak Simeone koukal na běžícího Kukureju, zastavil se, zpevnil se a potom spadl na zem. Tady Lamin Yamal, ale tohle mi zas nepřišlo tak strašné, jestli nebude ještě něco dalšího, protože Taliafico byl prvním hráčem, který tam otočil Yamala. Ale argentinská lavička vyběhla.
1: A teď slyšíme samozřejmě argentinský fanoušci, který cítí, jak to mužstvo je nastavený, že dřou ty hráči, že prostě makají, byť prostě ten zápas není jejich, ale to enormní nasazení a ta touha tam je prostě vidět.
0: Stá pátá minuta pomalu končí, takže se blíží k závěru. První prodloužení, ještě 3 minuty se v něm budou nastavovat. Skaore je stále nerozhodné, 0-0 mezi Španělskem a Argentinou. Ve finále fotbalového mistrovství světa znovu Argentinci se zdálo, že ve středu pole jednoduše ztratí balón, ale Nico Williams ho neudržel, pak to zkoušel na faul, ale hlavní rozhodčí Slavko Vinčić ze Slovinska byl hodně blízko a nepískal. Argentinci se musí zatáhnout pěkně dozadu až na Emiliana Martineze a ano, od něj dlouhý nákop, ale nenajde nikoho, našel jen Pedra Porá, ten okamžitě dopředu, Zubimendi, Pedri na středového se prostrkávačka, Ferran Torres v těžké pozici, na zádech má Taliafica a před sebou Otamendiho, ale nakonec nezvládl tuhle situaci. Španělé míč přichází, znovu to zkouší obloučkem k vápnu, ale Argentina se ubránila ve středu pole, teď může hrát Simeone a společně s ním Messi, rychlé výměny míče ve středu pole, Paredes, ale teď jde do nebezpečného prostoru, zpátky k vlastní brance. Španělé tak mohou jít do rozhozenější obrany, ale teď výborná práce Giuliana Simeoneho, který tam doslova zahodil Pedriho a získal míč pro Messiho. Messi má tady rozeběhnutého Molina
1: vpravo, Medinu, ale jako emoce fantastický. Vidíme, že Argentina se teďka až teprve dostává do hry, kdy jsou schopní vyměnit si 5, 6, 7, 8, 10 přihrávek a je to hrozně znát. Samozřejmě Španělé, byť jsou v 11, tak taky některým těm hráčům musí docházet cíly.
0: Druhá ze 3 nastavených minut úvodního prodloužení finále fotbalového mistrovství světa, připomeňme to, stále je to 0-0 mezi Španělskem a Argentinou, no a Argentinci už teď zkouší, co můžou, Taliafico s Ferranem Torresem. Taliafico ukazuje, že tam obíhal Ferrana Torrese a že ho poslal tenhle Španěl na zem, že no, on do něj strčil oběma rukama, teď to bylo zbytečné od Ferrana Torrese, za tohle klidně mohl dostat žlutou kartu, ale Slavko Vinčić nepískal. Simeone bojuje, co může, tohle je mu vlastní, tohle je vlastní asi celé jejich rodině, připomeňme jeho otce, kterým je dlouholetým trenérem Atletika Madrid, snad 15 let už působí v tomhle klubu a hlavně bývalý argentinský skvělý reprezentant. Hodně takový zarputilý a bojovný a taky uměl různé věci. Teď ve středu pole Španělé se snaží dostat k míči, Merino do pravé strany, ale Yamal už ho neudržel na hřišti, znovu lavička Argentinců na nohou, no, Merino.
1: Promiň, že do toho stoupím, teď Španělé vypadávají z rytmu, samozřejmě Argentinci, znova Paredes tvrdě atakoval Merina a ty hráči vlastně to nekoušou, reagujou na to podrážděně, samozřejmě teď bude za chvíli zase pauza a oni si to musí říct, že se musí soustředit na tu hru a vlastně tím, že se nebudou soustředit, budou reagovat na ty fauly, budou reagovat na výroky rozhodčího, tak si ubírají ten čas, který pro ně je hrozně důležitý.
0: Konec úvodního prodloužení finále fotbalového mistrovství světa. Argentinci se k jeho konci trochu vzkopili. Připomeňme, že po vyloučení Enza Fernandéze hrají o jednoho méně. Největší šance zatím asi v nastaveném čase, krásný centr Nika Williamse a Merino ve výborném náběhu, v dobré pozici, tam ho Argentinci už nedokázali chytit, ale Merino mířil hlavou vedle branky, pak ke konci toho prodloužení už to Argentinci trochu rozkouskovali a taky se dostali na útočnou polovinu. No ale teď to bude pro ně dalších krušných 15 minut.
1: Je to pravda, musím říct, že některý výkony teď návraty třeba McAllistera, samozřejmě by ty čísla zajímaly, doufám, že se třeba dostanou na veřejnost, kolik ty hráči během toho utkání naběhali, protože tohle není úplně zápas o nějakým hlubokým bloku. Argentinci chtěli hrát aktivně, zkoušeli napadat, vlastně ani jedna ta věc jim nefungovala. Přesto před posledníma 15 minutama drží bezbrankový stav, hrajou o jednoho hráče míň a budou znova pod obrovským tlakem a znovu bude záležet jenom na to, jak tu hru rozkouskujou, jak přežijou nějakou šanci Španělů a samozřejmě na tom nejvíc bude záležet, jak Španělé budou kvalitní a jak udržej pozornost jenom na tu hru.
0: Lionel Scaloni mohutně vysvětluje hráčům, jak se zachovat v těch 15 minutách druhého prodloužení. Rozhoduje se o fotbalových mistrech světa. Argentina obhajuje titul, ale může být ráda, že tohle utkání vůbec je v prodloužení, protože Španělsko, znovu musíme to zopakovat, ale je to tak, Španělsko lepším týmem tohoto finále. Argentina se spíše hledala náznaků šancí na prosté minimum, nebo si s nimi Španělé poradili. Ale zdá se mi, že třeba i španělští fanoušci, na které tady vidíme záběry na tribunách, už taky trochu začínají být nervózní, protože potom ty penalty, to můžete hrát těch 120 minut, jak dobře chcete, a prohrát pak na penalty, to bolí.
1: Tak myslím si, že ten zápas se pomalu stává stejně dlouhým jako Super Bowl, tak uvidíme, si evropský fanoušci nebo argentinský fanoušci jsou na to zvyklí. To samozřejmě zlehčuju trošku, na tomhle zápase chce každý bejt a já si myslím, že ty emoce tam v těch lidech vřou a slyšíme ty reakce a tu atmosféru.
0: A tady má Taliafico nějaký problém, protože ho tam utěšovali hráči. Jestli to na něj nějak dolehlo, nebo jestli ho něco bolelo, protože to vypadalo zvláštně, jak Scaloni i další členové realizačního týmu tam Taliafica tak nějak objímali a zdvihali ho na nohy.
1: Tak hrál 98 minut na Jamala, teď ho přesunuli do té pětky dozadu a samozřejmě má to úplný zuby, stejně tak jako jeho spoluhráči, si myslím, ty, co hráli od začátku, je to opravdu absolutní fyzický výkon a už teďka klobouk dolů. Vidíme Messiho na jeho finálový procházce, jak si řekl, myslím si, že z toho se stane jako velmi preferovaný, reflektovaný výrok, protože to opravdu tak je, ale samozřejmě on prostě hraje tu svoji hru a
0: teď pozor, španělský centr do pokutového území, tam Nico Williams pod sebe a gól! Ferran Torres! První minuta druhé části prodloužení, jednoduchá akce, centr z pravé strany do pokutového území. Nico Williams z těžkého úhlu nezakončoval, ale vrátil hlavou pod sebe a tam Ferran Torres z první napálil ten míč a propálil všechno, co bylo před ním. Tak to je vysvobození pro Španělsko. Protože jednoduchá akce, ale krásný gól. Viděli jsme i tu tribunu slávy, jak všichni Španělé z té minulé slavné generace tam skákali, objímali se, plácali. Na druhé straně Argentinci smutní vydrželi s tou pevností, kterou postavili kolem vlastního pokutového území 106 minut necelých, ale hned v první minutě druhého prodloužení finále fotbalového mistrovství světa. Přihrávka zpátky, centr přetažený, Nico Williams se zbavil teď dobře bránícího hráče, dal hlavou pod sebe, no a Ferran Torres, tentokrát to byla rána a proti tomu ani Emiliano Martinez už neměl šanci.
1: No, tam byla chyba Moliny při tom centru od Pora přetaženým, tak se nechal jednoduše odstrčit od Williamse a Ferran tohle umí. Bavili jsme se o tom, že on prostě střílí z jedné levou, pravou, teď vlastně v úvozovkách pro něj to byla jednoduchá situace, kdy mu to šlo na levou nohu po druhém odskoku takovým volejem, nezadržitelně skóroval, Martinez risknul stranu a Ferran Torres bez problémů zavěsil.
0: Takže Argentina nejenom, že hraje v deseti, ale už prohrává ve finále fotbalového mistrovství světa. Španělé se dočkali ve druhém prodloužení na jeho začátku, konkrétně ve 108. minutě, nebo z té 8. minutě vedou Španělé nad Argentinou 1-0, velká radost španělských fanoušků na tribunách. No a teď Argentinci budou muset i o jednoho méně se prostě tlačit dopředu, aby dali vyrovnávací gól a případně posunuli tohle utkání až do pokutových kopů. Oni ukázali, že tu psychickou sílu mají velkou, ale proti Španělsku to bude nesmírně těžké. Teď tam ale vyhrál dobře hlavičku před pokutovým územím, nebo v pokutovém území Otamendi, ale sklepl po standardní situaci míč jen k Unai Simonovi a ten opak nakrátko dává na Kubarsího. Zubimendi se tam nabízí na rozehrávku. Španělé kombinují kolem vlastního pokutového území. Ani teď to nedonutilo Lionela Messiho, aby udělal rychlejší kroky. Kukureja chce kolem lajny, ale tam dobře vystoupil Otamendi před Nickem Williamsem. Španělé budou vazovat na útočné polovině. Tohle se jim tam teď hodí, Nico Williams se baví s už vystřídaným Dani Olmem, něco si tam špitali, mohou být spokojeni díky Ferranu Torresovi, se Španělsko blíží k vítězství na tomhle mistrovství světa. Připomeňme, že Španělé dostali za celý šampionát zatím jediný gól a i ve finále drží nulu, no drží spíš Argentinci. Se sami drží na nule a teď už o jedno méně to mají těžké. Teď Ferran Torres napadá rozehrávku, je nastřelený ze zadu, míč se odráží do autu. Argentinci budou vhazovat poblíž vlastního pokutového území. Jeden ze střídajících hráčů, Senesi, se snaží rychle přenést hru.

0: Zadu Španělé jsou ale sezazení. Dobře vědí, jakou mají velkou výhodu. Teď zběsilý nákop směrem dopředu od Senesiho, který doletěl ke golmanu Unai Simanovi. A ten teď šetří čas. Ještě nějakých 10 minut bez nastavení. Do konce druhého prodloužení. Španělsko ve výhodě po gólu Ferrana Torres vede nad Argentinou. 1-0, co bys teď poradil Scalonimu?
1: Těžký, vidíme ty tu řeč toho těla. Myslím si, že musí být nějaká standardka, těžko Španělé propadnou, těžko změnit ten styl. Samozřejmě ten velký úspěch se blíží, ve španělském dresu je spousta mladých hráčů, ale i přesto jsou tak zkušený, že jim stačí vlastně držet balón, jejich o jednoho víc, toho prostoru na tom hřišti bude spousta. Se vším respektem k Messimu, tohle pro ně je strašná situace, kdy by bylo potřeba, aby tam byl útočník, který oběhá v úvozovkách tři stopery a to samozřejmě Messi nedělal celý život a pravděpodobně v posledním zápase na mistrovství světa to těžko začne dělat v prodloužení, takže Španělé mají velkou výhodu a troufu si, že se můžou o to připravit jenom sami.
0: McAllister teď po faulu na Merina viděl žlutou kartu, Španělé mezi tím přešli znovu na tu svoji přihrávkovanou, i když teď Merino se dostal do těžké pozice a potlak Paredese a právě McAllistera skončil na zemi, ale ještě zvládl přihrát do levé strany na Pedra Pora, ten pěkně zpátky, Pedri, Merino, Pedro Poro. Španělé vědí, co chtějí dělat v těchto momentech. Prudká po lajně na Jamala a ten sklepává zpátky na Pedriho. Pedri do středu pole, Ferran Torres si seběhl. Španělé teď v pohybu, nedostávají se vůbec pod tlak Argentinců, kteří také neběhají a nemají šanci získat míč. Pedri se otáčí na útočné polovině Zubimendi. No asi to bude 8 minut běhání pro Argentince, anebo budou muset prostě sebe to obětovat za každou cenu. No, prohrávají se španělské 0-1.
1: Hrozí nějakou další červenou kartou, protože samozřejmě ty emoce tam jsou a bude tam spousta soubojů a druhých míčů. Argentinci můžou, říkám, nějakou standardkou z poloviny hřiště, nějakým odraženým balónem, ale těžko se prokoušou fotbalově do vápna Španělů.
0: Bylo tam postavení mimo hru, ve kterém byl Nico Williams, což rozhodčí viděli a odpískali. Emiliano Martinez si pak ten míč poponesl tedy o hodně dál a volí dlouhý nákop. Argentina už nemůže na nic čekat, ten míč ale končí na španělské hlavě. Navíc ve středu pole Jamal rozbíhá Ferrana Torrese. To vypadalo jako offside, ale rozhodčí nechávají dohrát celou tu situaci. Ferran Torres dává na 2-0, ale tenhle gol zcela jistě platit nebude ve té 14. minutě, proto jsem se nepustil ani do vyšší hlasové hladiny.
1: Byl netrpělivý, no.
0: Pohnul se tam, dříve byl jednoznačně tělem, tam na něj Otamendi koukal a byl si jistý, že tohle bude postavení mimo hru, takže pošetřil alespoň na chvíli síly. Stá 14. minuta, druhá část prodloužení finále fotbalového mistrovství světa. Španělsko vede nad Argentinou 1-0, navíc Argentinci hrají bez vyloučeného Enza Fernandeze, teď souboj u poloviny hřiště. Paredes po souboji s Nikem Williamsem se tam rozčiloval a pak se tam ještě ohnal nohou po španělském hráči. Má taky žlutou kartu po tom, co nastoupil a měl tedy takový, řekněme, trošku strašidelný úvod. Chyba, žlutá karta, rozčilování se, pak za chvíli další faul. Teď ale bude rozehrávat tuhle standardní situaci, ale skoro od poloviny hřiště z pravé strany. Posílá centr před branku, ale ten byl hodně mizerný. Španělé ho hlavou v klidu odvrátili do předu. U pulící čáry byl ale připravený Medina, takže Jamal neměl teď příležitost, aby se dostal do protiútoku. Teď už se mi zdá, že Argentina přišla na velké riziko. Ono není na co čekat, nějakých 5,5 minuty bez nastavení dokonce. Teď se Messi vyhnul Pedrimu, Kukureja proti němu nepostupoval. Messi z pravé strany centruje do pokutového území a po hlavičce, kterou tam teď dal Eric Garcia, tak bude Argentina kopat roh, ale nevolí centr do pokutového území. Messi rozehrává dozadu, vrácený balón, znovu centr, vysoký kroucený balón. Unai Simon musel couvat, protože ten balón vypadal hodně, hodně vysoko, ale pak rychle klesal a spadl na horní síť po tom točáku, který tam předvedl teď Lionel Messi, ale

0: Gól z toho nebyl ten jediný, zatím dali Španělé Ferran Torres na začátku druhé části prodloužení. A proto znovu to připomeňme, blíží se Španělé zatím k titulu mistra světa.
1: No, asi to budeme hodnotit potom, asi zaslouženě. Takovýhle situaci, jako jsme viděli, teď už moc nebude. Dlouhý balóny, Argentina tam nemá žádnýho 1,90 m útočníka, který by ty souboje vyhrával. Samozřejmě jsou tam stopeři už, ale ani Otamendi nemá 1,90 m a samozřejmě teď tohle bude voda na mlýn Španělů, ty rychlý
0: prostě. Nico Williams, krásná akce, promiň, vbíhá ze strany do pokutového území, ale teď to přehnal s Kličkou místo, aby poslal míč dobře nabíhajícímu Ferranu Torresovi někam za malé vápno. Tak teď chtěl udělat Nico Williams. Co chtěl udělat, Pavle?
1: No, chtěl si to dát pro sebe napravou za patou a trefil sám sebe. Možná to je důvod, proč teda nehrál tolik od začátku. Byť přesto, že už má obrovskou kvalitu a tak je to pořád ještě mladý hráč a prostě v těchto situacích si třeba ještě neví tolik rady.
0: Argentinci po krátké kombinaci ve středu pole to okamžitě zkoušeli dopředu, míč odražený do lajny. Giuliano Simeoneho vybojoval, teď to máme si na ránu a odvážně jak při hokeji si tam teď kleknul Merino a z nějakých 2-3 metrů dostal tu pumelici od Messiho přímo do obličeje ve vápně. Skutečně tam přiklekl jak na hokeji, trochu si hlídal choulostivá místa, ale ta rána se vznesla, trefila ho přesně někam na obočí, do čela, mohl by možná být rád, že to nebylo do nosu, tohle by bolelo a mohlo by ho to i zlomit, každopádně hra přerušená, to nastavení nějaké ještě bude, teď už končí 117. minuta, takže nějaké 3 minutky do 120., která ohraničuje konec druhého prodloužení, ale nastavovat se ještě určitě bude. Španělsko vede nad Argentinou 1-0 a teď tady ještě potvrzení toho offsideu, o kterém jsme říkali, že byl jasný a že si to tam Argentinci kontrolovali, ale on zase nakonec tak jasný nebyl, tedy to bylo jenom o rameno. No, Ferran Torres si zakončil ten svůj protiútok, ale bylo i to z offsideu. Teď se všichni občerstvují, Merino stále ještě sedí na trávníku, ale už se z něho zdvihá. Lionel Messi tak pokukuje po tribuně, možná i po ukazateli času, kolik že to vlastně zbývá do konce prodloužení, ale tohle mohla být pro Messiho zajímavá pozice.
1: Určitě, ale nebylo to čistá šance, je to střela z vápna oproti těm hráčům, jako je Merino, který obětavě prostě, když to řeknu obou, tak jako, jak to bylo, dostal do držky, nastavil svoji tvář, protože chce být mistr světa.
0: Teď Slavko Vinčić, protože předtím pískal, tak to nebude roh, ale míč rozhodčího, balón by měli dostat Argentinci, kteří ho drželi v tu chvíli, kteří ho měli, nebo respektive kteří by mohli kopat roh. Tam Pedro porostínuje Paredese, ale nebylo to nic velkého. Přihrávka zpátky tam na středu pole, teď Molina, ale nepovedený nákup Medíny. Teď se mi oba dva sešli a nespletl jsem si je 25-26.
1: Já si myslím, že viděl jsem Unai Simona při tom ošetřování Merina, kdy vlastně Jamala i Williams se si vzala. Evidentně jim ukazoval to, že budou muset taky se vracet, že neexistuje, že by někde zůstali stát vepředu a dobře ví, co je potřeba, aby Španělé tenhle náskok uhájili. Teď máme zase další trošku zbytečný faul Španělů a teď si myslím, že zase je to standardka, když si myslím, že třeba i Emiliano Martinez by měl jít do vápna.
0: Čekám tam nějaký pokyn od Scaloniho a nutno říct, že Emiliano Martinez teď v dobrém je na tohle šílený dost, aby možná vyrazil i sám do obsedu, ale ještě si to rozmyslel. 120. minuta, poslední druhého prodloužení, za chvíli se dozvíme, kolik se ještě nastaví. A Španělsko vede nad Argentinou 1-0, navíc Argentinci hrají bez vyloučeného Enza Fernandeze a teď se dostávají do protiútoku ve vápně, přihrávka, obrovská argentinská šance, vlastně jednoduchý útok, tam prostrčení od Messiho na Giuliana Simeoneho, který posílal od koncové čáry pod sebe tuhle přihrávku. No a tam byl Chumel hned tří hráčů, Španělé to zvládli, ale teď měli obrovské štěstí. ale ještě z toho bude rohový kop pro Argentinu.
1: Myslím, že to Kubarsí uhasil na poslední chvíli, protože to bylo opravdu o fous, jinak to byl gól.
0: Ještě 5 minut se bude hrát. Začalo 5minutové nastavení ve druhém prodloužení. Španělsko vede nad Argentinou 1-0, ale jeho americký tým kope roh. Messi kroutí míč do vápna. Tam se k němu Unai Simón nedostal. Teď taková postrkávaná v malém pokutovém území. Ten balon tam skákal, nikdo ho nechtěl zasáhnout rukou, každý ho chtěl trefit nohou. A nakonec z toho bude podle všeho další argentinský roh. První z 5 nastavených minut druhého prodloužení. Teď Messi nemohl rozehrávat, bylo jasně slyšet, že hlavní rozhodčí Slavko Vinčić pískal ještě nějakou strkanici před golmanem Unaim Simónem. Ten předchozí roh byl zahraný perfektně, tam Argentinci vytvořili ten chumel, Unai Simón se tam nedostal k tomu centru. Teď Messi, že by znovu posílal centr nebo si k sobě láká hráče. Ne, znovu do stejného prostoru, ten balón propadává na penaltu. Obrovská příležitost, kterou měl Giuliano Simeone. Tak jak Argentina celou dobu neměla nic, tak teď v krátké době po sobě. V obou akcích byl Simeone, poprvé nahrával. Teď se objevil po odražené míči úplně sám na puntíku pro penaltu. Pravda, musel se do té rány trochu točit, ale...
1: Šlo to trefit. Šlo to trefit a ještě není konec. Je to 1-0. To je stará pravda. Prostě 1-0 je furt... výsledek, který může se kde někde ten balon odrazit a je to zase pryč, takže nesmí dělat Španělé zbytečné chyby, zbytečné ztráty, zbytečné fauly.
0: Teď tam Španělé zase pro změnu po sobě trochu koukali při těch akcích Argentiny, co se to vlastně děje. Po, řekněme, pohodovém utkání, ve kterém celou dobu tlačili, tak teď najednou mohli dvakrát inkasovat, ale ty závěrečné tlaky, to je úplně něco jiného. Začne 3. z 5 nastavených minut druhého prodloužení, dlouhý balón od Emiliana Martineze směrem dopředu, tam Otamendi předvedl krásné sudy po tom, co se srazil s jedním ze Španělů, ale Slavko Vinčić k němu šel a jen kroutil hlavou, z tohohle nic nebude, kamaráde, takže jen autové vhazování. Messi už se teď přesunul dozadu a rozehrává argentinské akce. Pěkná přihrávka dopředu, McAllister ve středu pole, ale v obležení Jamala a Pedriho, a tak musí zpátky na Paredese. Paredese, teď roztažení hry do levé strany, no ale tam byl nedovolený zákrok. Taliafico tam zboural jednoho ze Španělů a zamezil teď možnosti, aby přišel centr do pokutového území a třeba nějaké ohrožení Unaje Simona, který tedy teď v závěru zápasu byl asi nejvíc vylekaný za celou dobu.
1: Jo, je to tak. Samozřejmě vidíme, že Argentina prostě neměla síly celý zápas na to, aby držela balona. Teďka samozřejmě i to, že Španělé cítějí, že už je to fakt blízko, tak možná podvědomě couvnou a ten nějaký ty situace se vytvořily pro Argentinu.
0: Unai Simón, ten samozřejmě pěkně vysoko a daleko od vlastní branky. Teď si tady budeme hlavičkovat na útočné polovině Argentiny. Teď se Molina otočila. Tvrdý nákop ve středu pole, ale Španělé ten míč sbírají. Tohle jim vyhovuje. Blíží se závěr, ještě minutka a půl by se měla hrát z tohoto utkání. Ze druhého prodloužení 4. z 5 nastavených minut. Španělsko vede nad Argentinou 1-0 a teď Messi na pozici stopera. Protože všichni ostatní běží dopředu. Messi okamžitě rozehrává balón k pokutovému území Španělska, ale ten si bez problémů sbírá Unai Simón a teď předvedl pát a la Pytel Brambor, to se asi jinak nazvat nedá.
1: Tak tam sbírá každou vteřinu, samozřejmě je to normální, tady to pravidlo o těch vteřinách je bez problémů aplikovaný a Španělé teď jsou na míči a bude velmi těžký jim ho sebrat.
0: Posledních 55 sekund by se mělo hrát, Nico Williams to věděl, tak už neběžel do argentinského pokutového území, ale pěkně dozadu. Španělé to obehrávají z jedné strany na druhou ve středu pole. Kukureja, McAllister, ten toho má už plné zuby, takže nestačí atakovat. Přihrávka dopředu, Ferran Torres v obležení dvou Argentinců. Dělá si kličky, nakonec sice přichází o míč, ale ten letí ke Kukurejovi. Ten si dal trochu na čas a nakonec u něj byl o chvilku dřív Otamendi a poslední akce asi tohoto zápasu, ještě 20 sekund zbývá do konce. Tentokrát Emiliano Martinez půjde do vápna, nebo bude sám rozehrávat tuhle situaci. Tak bude ji rozehrávat sám. Španěle, celá lavička gestikuluje, že se mělo rozehrávat odjinud, ještě blíž k brance Emiliana Martineze. Argentinci natlačení na pokutovém území Španělska. Už tam letí centr odlavičkovaný ven z vápna a je hotovo. Španělsko vyhrává po druhé v historii fotbalové mistrovství světa. Argentinu poráží ve finále 1-0 po prodloužení, když tenhle evropský tým rozhodl na začátku druhé části prodloužení. Centr do vápna Pedro Porro, tam Nico Williams hlavou zpátky a Ferran Torres ukončil to čekání španělského týmu na rozhodující branku. No, ve Španělsku se bude slavit po zisku titulu mistrů Evropy. Španělé také vítězí na mistrovství světa. No a začíná to připomínat tu jejich generaci, kdy v roce 2008 Španělé vyhráli mistrovství Evropy, pak v roce 2010 mistrovství světa a následně ještě jednou mistrovství Evropy. Teď mají na tuhle sérii zaděláno po mistrovství Evropy. Vyhrávají světový šampionát 2026, když ve finále, připomeňme to, poráží Argentinu 1-0 po prodloužení, rozhodl Ferran Torres a slaví se druhý titul mistrů světa ve španělské historii. Zatím hezký večer.
2: To říká Mirko Vasič, který komentoval tedy v přímém přenosu finále fotbalového mistrovství světa. Španělé slaví, my pochopitelně počkáme také na medailový ceremoniál a na předání poháru. Pavel Horvát už se přesunul hbitě jako lasička do vedlejšího studia. Tak Pavle, na úvod, asi se shodneme, že to bylo zasloužené.
1: No jasně, já si myslím, že to mělo být asi v těch 90 minutách. Argentinci ze sebe vydali všechno. Musím říct, že Enzo to zkazil prostě, protože v těch deseti s Messim na hrotu, těžký bránit, samozřejmě rozhodla jedna situace, ale ten tlak byl obrovský a Argentinci neměli vůbec žádnou protihru, vlastně byla otázka, jestli Španělsko dá gól nebo ne.
2: Ty už si to zmínil, vyloučení Enza Fernandéze, ale bylo znát, že Argentincům tečou nervy. Paredes, ten byl podle mě tak na 3 žluté karty, možná
1: jo,
2: na 4.
1: Určitě, tak ten tam vstoupil, dá se říct, špatně hned přihrávkou Španělům do šance v podstatě a pak dostal žlutou, ještě se tam strkal, myslím si, že opravdu to říkáš správně, že mohl dostat klidně 3 žluté karty a myslím si, že vlastně to tak jako provázelo celý ten průběh té druhé půle, ten tlak Španělů byl obrovský, kvalita skvělá, Argentinci nestačili ani fotbalově, ani fyzicky vlastně, protože ten tlak ty síly bere, bylo tam spoustu ztrát, který hráči jako McAllister, ten Enzo nebo Paredes prostě nemůžou dělat, já tady mluvím, jak kdybych jako hrál tam někdy na mistrovství světa, ale tyhle ty přihrávky v úvozovkách jednoduchý, když přijdeš o ten balon, fakt jako po první přihrávce, tak vlastně je nesnesitelný ten tlak a je otázka času, kdy mu podlehneš.
2: Ty už si to zmínil, Lionel Messi, samozřejmě obrovský fenomén, 8 gólů na šampionátu, úřadující mistr světa, i na tomhle turnaji hrál velice dobře, ale dnes to nebyl jeho zápas a možná Argentinci částečně, neříkám, že ten výsledek by byl jiný, ale doplatili na to, že je v podstatě nevystřídatelný. Ty si to zmiňoval několikrát v tom přenosu, že zkrátka o 10 by na tom hřišti byl platný jiný útočník.
1: No, troufnu si říct, že Lautaro, kdyby s těma svými emocema a kvalitou samozřejmě tam byl, takže by možná líp bránil, ale není jednoduchý, máš tam Kubara Síl, Laporte, pak tam šel Erik, prostě to jsou stopeři, který jsou fantastický a když máš takovýhle dva, tři hráče na zádech, tak ani Messi, ani Lautaro si s tím pravděpodobně neporadí a musel by to být opravdu hromotluk typu Haalanda, který ten balon dostane přesně na prsa a ten balon udrží a při té kvalitě, jakou Španělé mají, tak ani nedali čas těm hráčům na to, aby přihráli přesně, viděli jsme to ke konci toho zápasu, když ty Španělé podvědomě couhli trošku, tak vlastně jako měli trošku prostoru Argentinci, ale jinak celý zápas ne.
2: Bavili jsme se o těch lavičkách náhradníků asi se projevilo nakonec, že přeci jen teď ještě můžeme vidět na opakovaných záběrech Strkanice, a tedy pořádné po závěru zápasu.
3: Paredes a Gavi, no.
2: No, takže taková trochu smutná dohra, ale tak dá se to očekávat. Emoce samozřejmě tečou, ale myslím si, že Argentinci by měli uznat, že Španělé zkrátka byli lepší. Ale bych se vrátil k té předchozí myšlence. Mluvili jsme o lavičkách náhradníků. Asi se ukázalo, že ta kvalita Španělů je ještě o něco vyšší, když vezmeme v potaz, že trenér může stáhnout trojici Oyarzabal, Zabal, Baena, Olmo, pošle tam Ferrana, Torrese, Williamse a Merina, a vlastně ti to rozhodli definitivně.
3: Je to tak, a nebyl to první zápas. Nebyl to první zápas oproti tomu Argentina, i vzhledem k tomu, k té chybě prostě Enza Fernandéze, kdy se nechal prostě hloupě vyloučit, tak byla omezená tím, že dopředu už ty hráči tam dávat nemohla. Další specifikum je to, že jeden stoper se zranil v první půli a druhý v 70. minutě, tuším, že musel odejít, takže to je taky zajímavost, že málo kdy ty stopery střídáš, jo, a tohle to muselo Argentina zkousnout v tomhle zápase. Bylo to pro ně hodně specifický, ale je to naprosto zasloužený, byť ten zápas skončil jenom 1-0.
2: Když se dostanu k jednomu jménu, Španěl Lamine Yamal, 19 let a už je mistr Evropy i světa. To asi nikdo nestihl.
3: Tak snad neskončí, no. Jako Kukurea, který říkal, že si nechá vytetovat trenéra a může skončit, že už získal všechno. Takhle, určitě nebyl hlavní postavou, samozřejmě velký zaměření všech fanoušků a novinářů na něj, ale myslím si, že Španělsko letos na to mistrovství táhli jiní hráči. Jeho čas 100% přijde, myslím si, že je fantastický, že bylo dobře, že na tomhle mistrovství světa byl, protože tyhle hráče tam chceme vidět a předved nadstandardní výkon. Je vidět, že i v těchto letech jak trenér, tak ty spoluhráči na něj spoléhají a je vlastně v takové pozici jako Messi, že vlastně vůbec se nepřemýšlí nad tím, že by střídal, byť se hrálo prodloužení, a byť zase nechci říct, že nepředved nic, ale nebyl úplně tak výrazný, tak jak jsme ho vídali prostě v minulých sezónách v dresu Barcelony, tak tahle sezóna si myslím, že malinko, nechci, že mu nevyšla, pane bože, ale nebyl tak pro mě důrazný a dominantní jako v těch předchozích. No.
2: I Mirko Vasič už zmínil, že ten současný španělský tým možná trošku připomíná tu slavnou generaci kolem roku 2008-2010, kdy Španělé taky vyhráli Euro a mistrovství světa. Ale ten tým je zase trochu jiný. Přijde mi, že těch dominantnějších hráčů v té předchozí generaci bylo víc, Andrej Xavi, Iniesta, Busquets a podobně.
3: Tak myslím si, že je to logický, že znova Španělsko se dere prostě na to výsluní. Ta kvalita těch jednak té ligy španělský, kde hraje spoustu španělských i amerických hráčů, tak je vysoká. Jednak mládežnický týmy těch španělských týmů jsou taky silní, mají tam kde brát, mají tam spoustu talentů, když to pak můžeme srovnat, já nechci ani s náma, ale třeba s Belgií nebo s Německem, tak prostě vidíme i na téhle úrovni, jak jsou odskočený, takže je logický, že hrajou o ty nejvyšší příčky.
2: Opět se teď ve vysílání Radiožurnálu Sport po finále mistrovství světa, které ovládli fotbalisté Španělska po výhře 1-0 nad Argentinou po prodloužení, vydáme na stadion do New Jersey, kde máme našeho zvláštního zpravodaje Jana Kalibu, který nám může popsat, jak to aktuálně na MetLife Stadium vypadá. Honzo.
4: Ano, dobré ráno, možná slyšíte za mnou, pokud vůbec slyšíte, mezi tolika lidmi, Viva la España, tady už se zpívá a křepčí jak Španělé na hřišti, tak tady v hledišti přede mnou je hrstka španělských fanoušků, kteří jsou tady v naprosté menšině, i když teď už to tak možná nevypadá, protože Argentinci, někteří usmzení, začínají odcházet, ostatní skoprnělí sedí na svých sedačkách a nemohou tomu uvěřit, i když po tom průběhu vlastně se není čemu moc zadivit, ale Španělé, ti to rozjíždějí, pán tady přede mnou ve španělském dresu a šedovlasí, takže už si můžete z toho odvodit, že má něco za sebou, ale ten tady brečí po tom závěrečném hvězdu opravdu jako dítě, volá domů, kam si do Španělska. To jsou emoce, které fotbalové mistrovství světa umí přinášet, tedy na jednou i na druhou stranu vůči Argentincům. Na hřišti to kruté určitě není ten výsledek, ale na tribunách tady musím říct, že Argentinci to odtáhli, odpracovali, odspívali opravdu až do konce a teď tedy jsou hodně, hodně smutní a nejenom Argentinci, celá latinskoamerická komunita tady ve Spojených státech, která během turnaje, když týmy jako Mexiko vypadly, tak většinově přesunula tu svoji podporu právě k Argentině a během dnešního utkání, co vím, tak naprostá většina mých známých kamarádů nebo fanoušků, které jsem potkával z jiných latinskoamerických zemí, tak fandila Argentině, takže úplně trošku projevuju účast s nimi teď, protože je to samozřejmě hořké prohrát prodloužení mistrovství světa, i když pokud se nepletu, tak Argentinci nevystřelili ani na branku, ale tomuhle turnaji určitě celá ta latinskoamerická komunita dodávala velkou šťávu, takže z tohohle pohledu určitě chtěli to dotáhnout až do konce.
2: Se mnou ve studiu sedí i Pavel Horvát, který by měl na tebe, Honzo, dotaz.
3: Tak dobré ráno, nebo dobrý večer. Já jenom se chci zeptat trošku sportovně. My jsme samozřejmě viděli to, že Argentina hrála v deseti a hodně jsme se bavili tady u nás v tom komentáři o tom, že vlastně by bylo možná dobrý vystřídat Messiho. Zachytil jsi tam nějaký takovýhle signály nebo se vůbec nepřemýšlel o tom, že třeba Messi z toho hřiště půjde dolů?
4: No těžko říct, já jsem hřiště 50 metrů na horním prstenci tribuny, tak nějaká gestikulace nebo něco takového ze střídačky, to jsem úplně nezachytil, ale je pravda, že Messi v takovémhle zápase, kdy Argentinci hodně běhali bez míče a opravdu těch šancí rozvíjet nějaké útoky a nebo nechat vyniknout Messiho, tak tam úplně nebylo a určitě by byli hráči v argentinském širším kádru, kteří by takovýto typ utkání odpracovali asi, řekněme, efektivněji, ale samozřejmě Argentina hodně taky sázela na to, že přijde nějaký moment, kdy Messi ho uplatní, no a střídat Messi ho, tak to je skoro hřích, takže pokud se uvažovalo, tak asi hodně, hodně potají a nakonec vlastně v té závěrečné fázi při těch centrech do pokutového území při tom posledním rohu, tak nakonec mohli Messi ho zužitkovat, to se tedy nestalo. Zdravím taky tedy do Prahy i Pavla Horváta a mám pro ně tady i speciální pozdrav od Luďka, který se a poslouchal přenos radiožurnálu Sport a Pavla Horváta.
5: Tak ještě, Pavle, můžeš přidat pozdrav Luďku Zelenkovi.
3: Tak já bych pozdravil Luďku Zelenka, že mu to hrozně slušilo s tou modrou kravatou.
2: Honzo, moc díky za tvůj čas, signál nám začal kolísat až v samotném závěru, ale slyšeli jsme tě jinak velmi dobře, za drobné ty signálové výpadky se samozřejmě omlouváme, ale to podstatné jsme slyšeli. Jan Kaliba ve vysílání radiožurnálu Sport, moc díky za tvůj čas a šťastnou cestu domů, asi po víc než měsíci.
4: Děkuju a hezkou noc do Česka.
2: Tak to byl Jan Kaliba, náš zvláštní zpravodaj, tedy na fotbalovém mistrovství světa. Co k tomu říct, no?
3: Titul si myslím, že je zaslouženě rukou Španělů. Byť, musím říct, že na začátku mě úplně nepřesvědčili, ten první zápas prostě nebyl úplně dobrý, ale je to nový trend, viděli jsme, jak Španělé skvěle bránějí, jak všichni ty výborní hráči prostě dobře bránějí. A pak mají neskutečnou kvalitu dopředu, jsou schopní ty zápasy vyhrávat na jeden gól a když pak se to roztrhne, tak jsou schopní někomu dát 7. Takže ta kvalita je tam nespochybnitelná a vlastně je to správně, že oni jsou mistři světa.
2: Ještě další zajímavá věc, zlatou kopačku pro nejlepšího střelce turnaje si odveze Kylian Mbappé, francouzský útočník, který tedy vstřelil 10 branek a zároveň je s 22 trefami historicky nejlepším střelcem, tedy mistrovství světa, a už se asi nedá předpokládat, že by se před něj Lionel Messi dostal. Takhle, dokážeš si představit, že bude hrát Messi na další mistrovství světa?
3: No, to určitě ne. Myslím si, že tohle bylo poslední, bylo to pro něj rozlučkový. Myslím si, že samozřejmě už teďka překročil veškerý meze toho věku a té kvality hlavně, toho umění, toho, co tam předved. Myslím si, že je to vidět z toho výrazu, on samozřejmě není úplně typ, který by házel asi vtipy nebo byl kritický. Určitě si k tomu svoje řekne, ale trošku to i v tom průběhu toho zápasu vypadalo, jako kdyby byl trošku smířený s tím, že prostě to Argentina zvládne.
2: Když se ohlédneme obecně za tím světovým šampionátem, hodně se o tom mluvilo, Spojené státy, Kanada, Mexiko, přelety, časové posuny, nadmořská výška a podobně. Tak jak tobě se ten turnaj celkově líbil?
3: Jo, tak mně se to líbilo ve spojení s těma stadionama. Samozřejmě my jsme neabsolvovali, nebo já osobně jsem neabsolvoval ty přelety. Nedokážu říct, jak se ty hráči cítili, viděli jsme i třeba na některých předešlých mistrovstvích byly hřiště rozbitý, tady si myslím, že nebyla jediná chyba v hracích plochách, myslím si v organizaci těch zápasů, zase nevím, jak dlouho tam ty fanoušci museli být před zápasem, určitě bude téma ty hydratační pauzy i na mistrovství Evropy, myslím si, že sponzoři to budou chtít bez zbytku využít, spousta nových věcí pro mě jako pro fotbalistu 100% udržet to pravidlo o těch 5 vteřinách v autu nebo při odkopu od brány a byl bych rád, kdyby rozhodčí na jakýkoliv úrovni na to dbali, protože vidíme, jak hodně se to dá zneužít zdržování hry a tady jsme viděli, jak ta hra byla plynulá a byť se o to některý ty týmy dneska Argentina snažili, tak stejně ten soupeř z toho tlaku nevypadne. Dokážu si představit, že když by se nechal Martinez dvakrát ošetřovat za prodloužení, že by se odehrálo 4 minuty a to se tady nestalo a je to pro fotbal dobře.
2: Už jsem zaznamenal, že některé ty pravidlové změny by se měly aplikovat i v české lize. Taky by se mi líbilo třeba ošetření hráče, přesně musí jít na minutu ze hřiště.
3: Ano. Já už jsem se pídil i u rozhodčích a mělo by to být dokonce i na nižších soutěžích, nižších úrovních. Takže já si myslím, že to budou všichni využívat, protože je to dobrý pravidlo.
2: Možná i teda v Baníku Most se to bude využívat ve třetí lize.
3: To jsem se samozřejmě pídil.
2: Takže mě samozřejmě ještě zajímá to výkony, jakých týmů tě třeba překvapily, protože řada těch outsiderů předváděla velmi dobré výkony.
3: Tak mě bavilo Maroko, já jsem trošku čekal, že by mohli se dostat někam až do toho semifinále. Bavilo mě Maroko, bavilo mě Egypt, až jako bych řekl nečekaně, že fakt hráli dobře, když si uvědomíme samozřejmě Argentina výborná, za jakých okolností prostě Egypt vypadnul, tak prostě to bylo mužstvo, který bylo zajímavý, prostě měli fantastický hráče, ale jsem rád, že ta Evropa si uhájila tu svoji pozici, že nás to neodsunulo někam teď bez jakýkoliv urážky, někam za jeho Američany a samozřejmě za Afričany, jo. Takže jsem rád, že ta Evropa má tu svoji kvalitu a je hezký se na to koukat, prostě ty hráči, když to umějí, tak my si v tom najdeme, byť i v nějakém zápase, který neskončí 3-3 nebo nepadne 5 gólů, tak si v tom najdeme prostě tu krásu a to umění těch hráčů. No.
2: My stále čekáme na start medailového ceremoniálu. Připomínáme, že mistry světa ve fotbale se stali Španělé a to po 16 letech. Výběr trenéra De La Fuenteho porazil na stadionu v New Jersey ve finále Argentinu 1-0 po prodloužení, kdy se prosadil střídající Ferran Torres, konkrétně ve 106. minutě. Tohoto šampionátu se zúčastnil rekordní počet zemí, 48. Mluví se o tom, že by do budoucna těch týmů mohlo být na šampionátu dokonce 64. Kde se to může zastavit? Není to už moc?
3: Já nevím, no, tak samozřejmě by to chtělo asi i delší pauzu. Nedovedu si vůbec představit sezóny těch reprezentantů. Logicky by to přineslo asi o další minimálně 2, možná 3 zápasy pro ty, dejme tomu, finalisty víc ještě. Je to otázka, já si myslím, že tohle to byl dostatečný počet, zkusili jsme si to, myslím si, že je možný, samozřejmě 64 týmů v Evropě, to už je půlka Evropy, takže by to byl šampionát v podstatě pro všechny, tak doufám, že bychom tam byli taky teda, ale
2: snad ano,
3: ale je to samozřejmě jako otázka, asi my to tady nezodpovíme. Mně se líbí ta konfrontace těch různých herních stylů a samozřejmě hráčů, který třeba hrajou i ve stejných soutěžích, ale v tom nároďáku prostě hrajou malinko jinak a to je fajn, ale asi za mě já bych to v tuhle chvíli úplně nerozšiřoval.
2: Na Radiožurnálu Sport si stále povídáme po fotbalovém mistrovství světa s Pavlem Horvátem. Když se tě zeptám ještě na nějaké individuální výkony, které tě překvapily, hodně se mluvilo o tom, že ti tahouni, kteří měli takzvaně doručit, tak byli skutečně ve formě.
3: Mě vlastně nejvíc mě překvapil z Francie
2: Olise.
3: Protože já jsem ho fakt měl zaškatulkovanýho jako křídlo a to, co předváděl prostě ve prostě toho hřiště, jak dopředu, tak samozřejmě i dozadu, tak nečekal jsem to, bylo to pro mě vlastně jako překvapení a ta kvalita byla neskutečná, jako neskutečná, je to takový, řekl bych, až tanečník a jsem zvědavý, jak dopadne jeho jednání s Realem Madrid, jestli už to není hotový, to teďka nejsem úplně v obraze, ale doufám, že takovýhle hráč mě by se třeba v Realu Madrid líbil, byť chápu, že Bayern úplně asi nebude toužit po tom, aby odešel, ale takovýhle hráč si dovedu představit, že by v Realu Madrid hrál.
2: Když jsme ještě u těch překvapení, tak Norové, u těch bych se pozastavil, je to neuvěřitelné, 6milionová zem, jakou má generaci?
3: No, je to neuvěřitelný hlavně při pohledu jako k nám, no. Já nechci, že my jsme tradiční fotbalová země, ale ten fotbal tady má jako kořeny, má tady nějakou tradici a je jako zvláštní, že nejsme schopni na takovouhle úroveň, jako mají Norové, prostě se ani přiblížit, takže čeká nás spousta práce, určitě už jsem slyšel spoustu takových těch i mladých trenérů, který mají tu touhu jako něco změnit. Jsem zvědavý, jaký najdou směr, protože si myslím, že těch zkušeností ty mladí trenéři tolik nemají a byl bych rád, kdyby naopak v tom byli zapojení starý nebo starší trenéři a starší hráči, který třeba končí a aby měli možnost i finanční se soustředit na to vychovávání těch talentů, protože samozřejmě logicky pod dohledem těch nejlepších trenérů ty hráči se můžou nejvíc naučit.
2: Ještě se tě, Pavle, zeptám na největší zklamání mistrovství světa, třeba z toho týmového, možná i hráčského hlediska, a asi se teď nebudeme bavit o české reprezentaci, to je zklamání samozřejmě pro nás, pro všechny.
3: No, teď musím
2: říct, není to úplně jako jednoduchá otázka.
3: No, musím, že jsi mě zaskočil, že jako nevím vlastně, kdo vypad ve skupinách.
2: Mluví se o Turcích, ale tak to nebyly největší favoriti.
3: No dobře, ale jako na to, jaký tam fotbal má boom a kolik tam třeba investuje, jsme viděli vítání Trossarda, který přestupuje do Bešiktaše, to jsou...
2: Ještě možná uvidíme vítání Salaha.
3: No, to jsou mega přestupy, který jsou neskutečný, vlastně hráč, který jde z Arsenálu do Bešiktaše, do turecké ligy. Je to zajímavý, ale ten fotbal tam je taky prostě číslo jedna náboženství a musím říct, že je to velmi překvapí, že takhle rychle se pakovali z mistrovství. Můžu zmínit třeba Švédsko, který vlastně jsem vůbec v podstatě pořádně nezaregistroval, jo? Že žádný ten výkon nebyl tak výjimečný, že bych řekl, hele, Švédi, ty budou jako kousat, a takhle to taky nebylo. No.
2: Budou se předávat ještě nějaké individuální ceny, tak jasné je, že Kylian Mbappé bude nejlepším střelcem, odnese se zlatou kopačku. Kdo myslíš podle tebe, že bude nejlepším hráčem šampionátu? Ono se to často dává hráči z poraženého týmu, na druhou stranu asi by si individuální cenu měl odnést taky nějaký Španěl.
3: Myslím si, že já vím, že tam byl nějaký žebříček brankařů, ale to nevím, jestli byl úplně oficiální jako mistrovství světa. Unai Simon dostal jeden gól.
2: To je neuvěřitelné.
3: Za celý mistrovství. Nevím, co víc by měl udělat pro to, aby byl nejlepším brankařem mistrovství. Není to jenom o tom zákroku, je to o organizaci té hry, o tom neudělat chybu. To si myslím, že jako je podstatný, jestli budeme si nejlepším hráčem, nevím, já samozřejmě úplně respektuju všechny jeho fotbalové momenty, ale viděli jsme zrovna dneska prostě proti této obraně už se neprosazoval jak v 11, tak potom v těch 10 až v tom konci, kdy opravdu Španělé už couvli a myslím si, že trošku se jako v úvozovkách začali bát o ten výsledek, tak tam měl 2-3 momenty, ale že by měl být jako nejlepším hráčem mistrovství, to si nemyslím. No.
2: To si nemyslím ani já a hlavně, jak už si zmínil Michaela Oliseho, je to individuální ocenění a on překonal rekord v asistencích, vlastně Pelého, měl snad 7 asistencí, což je neuvěřitelné. Ale jak jsme se dotkli tedy Španělů a Lamina Yamala, mluvili jsme o něm, že on nebyl tak dominantní po zranění na tomto šampionátu, tak když odhlédneme samozřejmě od Unaje Simona, který dostal jeden gól, tak koho ty by si vyzdvihl z toho španělského týmu? Kteří byli ti tahouni?
3: Určitě Rodri. To je jako, musím říct, že dneska jsem fakt slyšel to vyjádření trenéra Španělska, který říkal hned po těch prvních zápasech ve skupině, kdy se trošku na ně snášela kritika, tak říkal, že Rodri, i kdyby byl na 50%, tak to bude nejlepší záložník na světě a dá se s tím souhlasit, je to dirigent, který nekazí, který je tam, kde má být, je to takový počítač, bych řekl, jako musím říct, že se na něj skvěle kouká a mě třeba, nechci říct, že překvapil, ale Kubarsí
2: je
3: mladý frajer, který je bez nervů, není to 1,90 stoper, ale čte hru, hraje dobře tělem, má neskutečný průnikový přihrávky, uhraje si svoje, navíc ještě tam asistoval tou střelou u toho gólu v tom čtvrtfinále, kdy se Španělé nemohli prostě prosadit, tak to vzal na sebe. Je to kluk, který je opravdu mladionkej a myslím si, že Barcelona má a znovu zaděláno na nějakou dlouhou éru skvělých hráčů a španělský nároďák vzhledem k těmhle těm dvou Yamal a Cubarsí nemůžeme přehlídnout Pedriho, nemůžeme přehlídnout Gaviho, který se nedostal v podstatě ani na hřiště, ale přesto tam je v tom nároďáku, tak španělský fotbal má znovu nabito.
2: No já nevím, jestli to vnímáš podobně, ale v ofenzivě se čas od času nějaký talentovaný teenager objeví, viz Lamin Yamal, ale přijde mi neskutečné v 19 letech hrát s takovým přehledem stopera v týmu mistrů světa.
3: No je to zajímavý, tak ty kluci prostě dostávají šanci od 17 let s těma chlapama, samozřejmě konstitucí tady u nás je, já si myslím, že tady v cizině, ale u nás se používá tady future hráč, že čekáme, až dospějou. Já si naopak myslím, že prostě ty dobrý hráči musí dostat pocítit, co znamená souboj. Samozřejmě je určitě nepříjemný se zranit v nějakém souboji s dospělým hráčem, ale pak nemůžeme čekat, že 18-letí kluci budou hrát tady u nás ligu a za národě.
2: To říká Pavel Horvát, se kterým teď zase na nějaký čas předáme slovo do vedlejšího studia, kde sedí Mirko Vasič, který už bude komentovat medailový ceremoniál, protože na stadionu v New Jersey se k němu už všechno schyluje. Mirko, máš slovo?
0: Ano, podium je postavené, oficiální představitelé ať už sportovních organizací nebo států jsou nastoupeni. Připomeňme šéfa FIFA Gianniho Infantina a vedle něho americký prezident nebo prezident Spojených států amerických Donald Trump. Momentálně dostávají medaile za to finálové utkání rozhodčí, mezi nimi ten hlavní Slavko Vinčić. Jestli jsem dobře viděl, hosty, kteří nastupovali na to pódium a budou předávat ocenění, tak je mezi nimi i španělský král Filip VI. Španělský, který má určitě velkou radost. Viděl jsem na sociálních sítích video, jak s rodinou sledovali předchozí zápasy. Společně tedy koukali ze sedačky a teď jsou přímo v New Jersey na stadionu pro 80 tisíc fanoušků, který stále zůstává pěkně zaplněný. Španělé čekají na tu svoji velkou chvíli, kdy dostanou po druhé v historii tu trofej pro mistry světa, která je mimochodem u toho pódia v nadživotní velikosti, kdy tak mohu říct, u trofeje, která není živá. Španělé tam vytvořili takový koridor, pravděpodobně přes něj za malou chvíli budou nastupovat Argentinci, kteří převezmou tedy stříbrné medaile. Bylo vidět v očích argentinských hráčů obrovské zklamání, třeba u De Paula i slzy. U Lionela Messiho, který odehrál podle všeho poslední zápas na světovém šampionátu, tak to byl spíš takový prázdný výraz. Výraz toho zklamání, že mohl dosáhnout na druhý titul mistrů světa. Navíc v řadě nepodařilo se to. Teď ještě předávání jednotlivých cen. Nejmladším hráčem, nejlepším nejmladším hráčem šampionátu. Kdo myslíte? Paul Cubarsí, tenhle ten nadějný 19-letý stoper, si za malou chvíli převezme cenu, teď ho tam objímá i španělský král a další představitelé, kteří byli nastoupeni na tom podiu a stále jsou. Takže Cubarsí si jde pro cenu pro nejlepšího mladého hráče tohoto světového šampionátu a nutno říct, že zaslouženě byl v obraně, která fungovala naprosto fantasticky. Vlastně jako celý tým Španělska, který pracoval dopředu i dozadu, praktikoval ten svůj zápas. No a máme tady nejlepšího brankáře šampionátu a jestli jste se bavili ve studiu o tom, že pokud někdo dostane jeden jediný gól za celý šampionát, tak asi by měl být nejlepším brankářem mistrovství světa. Takže je to skutečně Unai Simon, který převezme tu rukavici. Jenom mě trochu překvapuje, že si Unai Simon nesundal rukavice, kterými si tam teď podává ruku a teď se tam objímal i se španělským králem Filipem VI. Záběr na Emiliana Martineze, který získal tuhle cenu na minulé mistrovství světa v Kataru, kde triumfovali Argentinci, teď musí sledovat španělskou radost a tahle evropská reprezentace, uřadující evropští a teď už i světoví šampioni, tak přebírají postupně i ceny pro nejlepší ve své kategorii. Takže vedle nejlepšího mladého hráče Paula Cubarsího z Barcelony, 19-letého hráče, tak si pro cenu přišel i Unai Simon, no a pro další si kráčí také Rodri. Rodri si tam teď gratuluje, převzal cenu pravděpodobně pro nejlepšího hráče, přiznám se, že teď jsem úplně neslyšel, objímá se tam na pódiu, gratuluje si, takže Španělé sbírají jednu cenu za druhou, ale na ten největší okamžik, na ten nejsilnější okamžik, kdy převezmou tu trofej pro mistry světa, si ještě malinkou chvilku počkat musí. Rodri tam teď zdraví tribuny. Velké nadšení pro tohoto 30-letého fotbalistu Manchesteru City, který v roce 2024, tedy před 2 lety, získal zlatý míč. Hodně se o tom tehdy diskutovalo, jestli ho má Rodri právem, ale po těch jeho výkonech, ať už na tom minulém mistrovství Evropy, ať už za klub, hlavně v těch předešlých letech, tak i teď na mistrovství světa, Rodri zcela zaslouženě. Takový generál, dirigent španělské hry, klidná síla. Jeho nevidíte nějak zvlášť sprintovat, když to přeženu, ale umí si poradit s každou situací a rozdává balóny, jak je potřeba. No a teď už Argentinci jdou tím španělským koridorem, aby si za malou chvíli převzali stříbrné medaile. Vede je jejich kapitán a největší hvězda Lionel Messi, kterému předává právě teď prezident Spojených států amerických Donald Trump stříbrnou medaili. Teď se tam na sebe usmáli Messi a španělský král Filip VI. Bylo to příjemné gesto. Někteří argentinští hráči si předtím plácají i se Španěly. To Messi prošel svým způsobem bez mrknutí oka tímhle koridorem a dokráčel na to postavené pódium, kde další a další argentinští fotbalisté přebírají stříbrné medaile. Je to pro ně určitě zklamání pro Argentinu. Věřili, že mají naději obhájit titul mistrů světa a oni ji měli, ale ve finále se potkali se sílou, na kterou tentokrát nestačili. Dá se říct, že na tuhle sílu nestačil nikdo na světovém šampionátu. Jeden jediný inkasovaný gól. A to připomeňme, jak začal světový šampionát pro mistry světa současné ze Španělska. Remíza 0-0 s Kapverdami, obrovské překvapení Kapverdy. Navíc nováček světového šampionátu, ale nakoplo ho to k výborným výkonům. Tohle trochu vysvětluje i to rozšíření světového šampionátu. A teď pozor, Lionel Messi, teď mu pravděpodobně došlo, že to jsou jeho poslední chvíle na světovém šampionátu. On se tvářil vlastně stále stejně, spíš tak nějak zasněně nebo zaraženě, ale teď je jasně vidět, že má v očích slzy a jen těžko popadá dech, stojí tam se stříbrnou medailí, rozhlížel se po tribunách stadionu v New Jersey a jsou to slzy velkého smutku a možná i nějaké takové rekapitulace té reprezentační kariéry, která byla pro Lionela Messiho úspěšná. Dotáhl svůj zemi k titulu mistrů světa před 4 lety v Kataru. Byla to velká sláva, celý svět vlastně čekal, jestli se tohle podaří fenomenálnímu útočníkovi, který nastřílel spousty gólů, jeho výkony, jeho kličky, to, jak dokáže udržet míč u nohy. Ale věk nikdo nezastaví, i Messi mu už je 39, i když odehrál skvělé mistrovství světa, nebo velice dobré, tak na vítězství to nestačilo. A za malou chvíli si půjdou pro zlaté medaile a následně i pro trofej hráči, kterým to na mistry světa, na tenhle titul stačilo. Na stadionu v New Jersey se teď rozbaluje obrovská španělská vlajka za pódiem a tou nadměrnou trofejí, tou replikou trofeje pro fotbalové mistry světa. Vlajka je roztažená a teď už si jdou Španělé pro zlaté medaile, ale půjdou pěkně po jednom. Nejprve tedy brankář David Raya, který na tomhle šampionátu ale nedostal příležitost. Unai Simon, jednoznačná jednička španělské reprezentace. Po něm kráčí Marc Pubi, za ním Alex Grimaldo. Pěkně po jednom a po číslech si přijdou pro zlaté medaile španělští fotbalisté. Teď chce se mi říct lidově řečeno plácačka mezi Grimaldem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Dalším, kdo převzal medaily, byl Eric Garcia. Marcos Llorente teď už má na krku tuhle cenou věc. Za ním Mikel Merino, jeden z důležitých hráčů, super žolík Španělska na tomhle šampionátu, který rozhodoval v posledních minutách o postupech ve vyřazovací části. Ferran Torres, střelec toho zlatého gólu z dnešního finále, nebo z finále mistrovství světa proti Argentině ve druhém prodloužení. Také Fabián Ruiz už má na krku medaily, za ním Gavi, Dani Olmo, další z důležitých fotbalistů španělského týmu, teď od Gianni Infantina, šéfa FIFA, přebral zlatou medaili a podává si ruku s dalšími a s dalšími. Připomeňme to, že mezi nimi je i španělský král Filip VI. Jeremy Pino, Pedro Porro, Nechce se mi říct překvapení světového šampionátu, ale fotbalista, který má taky velký podíl na tom, že Španělé mohou teď slavit. Emerick Laporte, hráč se zamyšleným a takovým zasněným výrazem ve tváři, jako by ani neměl radost toho, že právě vyhrál fotbalové mistrovství světa. Za ním další důležitý muž španělské reprezentace na tomhle šampionátu, Alex Baena. Rodri, ten půjde až na závěr, takže teď Nico Williams, který zářil na minulém mistrovství Evropy, ale teď po zraněních. To nebyla taková sláva na světovém šampionátu, většinou jen dostřídával. No a po Niku Williamsovi Martin Zubimendi a po něm Lamine Yamal, tahle hvězda mladá světového fotbalu, také měl zdravotní problémy před šampionátem v téhle sezóně. Trefil se pouze jednou, ale co mohl, to odehrál, měl před finále světového šampionátu drobné zdravotní problémy, ale do hry se Lamine Yamal dostal, teď jeho tříletý bratr malý, který se stal hvězdou sociálních sítí. Dál Pedri převzal zlatou medaili, Mikel Oyarzabal, Pau Cubarsí, teď Unai Simon, další ze strůjců toho španělského triumfu, i když mu hodně pomáhali hráči v poli. Jeden z nejlepších, bych se nebál říct, obránců na šampionátu, a nejen to, Mark Cucurella, teď od Gianni Infantina dostává medaili a gratulaci od Donalda Trumpa, teď obětí se španělským králem Filipem VI. Pro medaili si kráčí i Viktor Muñoz a Borja Iglesias. Za malou chvíli ji dostane také Luis de la Fuente, tenhle trenér španělské reprezentace, který začal u mládežnických týmů Španělska, slavil s nimi velké úspěchy a teď dobil další obrovský mezi dospělými po titulu mistra Evropy. Je i trenérem mistrů světa, dostal zlatou medaili od Gianni Infantina, šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Velké gratulace, ještě teď de la Fuente mluví i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. No a za malou chvíli už půjde španělský kapitán Rodri, převezme nejprve zlatou medaili a potom dostane tu trofej pro mistry světa, věc, na kterou Španělé, po které tak toužili, za kterou mířili prakticky od začátku šampionátu až na tu remízu 0-0 s Kapverdami, ale je to rozjezd šampionátu. Připomeňme i ten minulý, kde Argentina prohrála na úvod se Saudskou Arábií. Hráči už jsou natěšení, Lamine Yamal plazí jazyk, Rodri přechází k trofeji pro mistry světa, ještě jí políbil a nemůže jí zvednout nad hlavu, ale teď přichází před sezazené španělské fotbalisty Gianni Infantino a Donald Trump, šéf Mezinárodní fotbalové federace, a s ním prezident Spojených států amerických se pomalu blíží k Rodrimu. Teď mu dávají zlatou trofej pro mistry světa do rukou. Rodri si s nimi ještě pogratuloval. Všichni španělští hráči na pódiu poskakují. Stále Donald Trump stojí s Rodrim u té trofeje. Teď tam trochu hecuje španělské fotbalisty, s některým si podává ruku. A už je připravený Rodri s trofejí pro mistry světa, jemně pokrčený v kolenou, a za malou chvíli zvedne na hlavu, a to se stalo právě teď. Konfety létají, hraje slavnostní hudba, Španělé se radují s trofejí pro mistry světa, po druhé v historii jí zvedají nad hlavu a navazují na tu slavnou španělskou generaci z let 2008, 2010 a 2012, kdy Španělé dvakrát vyhráli mistrovství Evropy a jednou v roce 2010 mistrovství světa. Teď má tahle generace nakročeno k podobnému úspěchu. Po mistrovství Evropy vyhrává i mistrovství světa a jednotliví hráči se tam teď polaskají s trofejí pro mistry světa a plačící Messi z Argentiny se stříbrnou medailí odchází do útrop stadionu. Ještě jednou si to zopakujme. Španělé vyhráli fotbalové mistrovství světa v roce 2026, ve finále porazili Argentinu 1-0 v prodloužení a teď se radují s trofejí, a ve Španělsku a nejen tam se bude ještě hodně dlouho slavit. Mirko Vasič, Radiožurnál.
2: Děkujeme Mirko Vasičovi za krásný komentář závěrečného medailového ceremoniálu. My už tedy to dnešní finále jen krátce dohrajeme s Pavlem Horvátem. Slzy u Lionela Messiho, my už jsme to zmiňovali, jako kdyby mu došlo až trošku časem, že se to na podruhé nepovedlo.
3: No, tak já si myslím, že to v sobě držel a samozřejmě je vidět, že ty emoce v sobě má obrovský, a je to v podstatě teď ten záběr, kdy zachází do těch útrop toho stadionu, je to vlastně konec jedné obrovské éry jeho, a samozřejmě on bude pokračovat podle mě ještě v Americe. Já si fakt dovedu představit, že by v té Barceloně ještě klidně rok odehrál, ale samozřejmě chápu, že Barcelona asi bude mířit jiným směrem, a jsem rád, že jsem vůbec mohl být u toho, když Messi hrál fotbal a že jsem to viděl a zažil na vlastní kůži vlastně, takže to si hodně vážím.
2: To říká Pavel Horvát, kterému poděkuji za spolupráci. Bylo to dnes opravdu hodně dlouhé, já se s tebou rozloučím, ale ty si poté ještě určitě závěrečný vstup dnešního dne poslechneš, protože nás zajímá, co se teď děje v Madridu. Pavle, moc díky.
3: Díky a za 8 hodin tady zase.
2: Ano, opět se uslyšíme. Pavla Horváta uslyšíte v ranním vysílání po 9. hodině a pak také v jeho tradiční desíce po hodině 10. Teď už ale míříme do Madridu, kde se 100% slaví a jak se přímo na místě v hlavním městě Španělska slaví titul fotbalových mistrů světa. Na to už se ptám do Madridu našeho zvláštního zpravodaje Pavla Nováka. Pavle, máš slovo.
6: Slaví se velmi bouřlivě, jak určitě slyšíte, tak zase se troubí, tančilo se tu, skákalo se tu, skandovalo a když právě před několika okamžiky předali tedy trofej i za účasti prezidenta Trumpa, který z toho měl velice kyselý obličej, protože se špatným neměl nejvřelejší vztahy a chtěl přerušit veškeré obchody.

0: připravené jenom římské svíce, když tedy předali tu trofej, tak z pódia se vlastně vyrojili trochu ohně, ale to bylo všechno, jinak teď to vypadá, že všichni směřují ke svým domovům.
1: Určitě si to ve Španělsku fanoušci v dalších dnech užijí. Pavle, zeptám se tě ještě, jak to v centru Madridu vypadalo během zápasu, protože Španělé byli prakticky celé utkání lepší, tlačili Argentince, ale ten gól dlouho nepřicházel. Byli Španělé velmi nervózní?
0: Nedá se říct, že by byli nervózní, spíš byli takový docela pasivní, pořád jenom se dívali buď na obrazovky v barech nebo většinou na své mobily. To byla taková zvláštní věc, že vlastně nebyli vidět na ty obrazovky, na ty velké projekční plochy, tak lidé posedávali na chodnících a dívali se na mobily a další se nad nimi sklánili a dívali se na to také. Tak spíš to bylo takové docela tiché, pokud člověk nebyl v tom hlavním kotli, a pořád čekali, nic se nedělo, pak přišlo prodloužení a tam tedy konečně ten kýžený gól tedy padl a to byla velká radost, to byl velký křik, to byl řev přímo.
1: Na to jsem se chtěl právě zeptat, Pavle, jak to vypadalo v Madridu, to muselo být neuvěřitelné. Nejen tedy po tom jediném a rozhodujícím gólu zápasu, ale i po tom závěrečném hvizdu, kdy to ze Španělů muselo všechno spadnout.
0: To bylo opět výbuch nadšení, kdy začali nejdřív křičet ti, kteří měli asi trochu zrychlený ten přenos. Potom k nám dolehl ten křik z hlavního náměstí, z náměstí Krištofa Kolumba do těch barů a potom tedy všichni začali skákat. Vypadalo to, jako když my skáčeme a křičíme, kdo neskáče není Čech, tak to vypadalo, že kdo neskáče není Španěl. Dá se říct, že tady dívky utvořily takové kroužky, tančilo se, objímalo se, už se tolik nepilo, protože se pilo v průběhu celého večera a hodně, je tady hodně plechovek na zemi, hodně lahví, hodně se toho vypilo a asi bude ještě také co uklízet.
1: To říká náš zvláštní zpravodaj v Madridu Pavel Novák, který v hlavním městě Španělska sleduje oslavy vítězství španělských fotbalistů ve finále mistrovství světa. Pavle, moc díky za tvůj čas a vlastně dobré ráno, hezký zbytek dne.
0: Dobrou noc, dobré ráno.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem, tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to
7: taky. Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled připravila Monika Chmilová.
1: Lidé by si měli před cestou do zahraničí zkontrolovat platnost dokladů, upozorňuje na to ministerstvo vnitra. Ukrajinské námořnictvo tvrdí, že Rusko v Černém moři zasáhlo tureckou loď Sobilím. Ondřej Cink ovládl po osmé domácí šampionát v cross country horských kol a dnes bude na jihu polojasno, na severu přechodně až zataženo s přeháňkami, teploty až do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
3: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
4: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
3: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
5: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
3: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva tureckou nákladní loď s obilím plující v Černém moři. Úder údajně zabil 5 lidí, dalších 5 se pohřešuje. 8 členů posádky ošetřují lékaři v oděské nemocnici. Ukrajinské námořnictvo na Facebooku napsalo, že loď plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau, má ale tureckého majitele. Plavidlo podle zprávy zasáhly 3 rakety, když opouštilo oblast bojových operací. Město Jaroměř na Náchodsku odkládá opravy hlavního náměstí. Důvodem je možná cena archeologického průzkumu. Radnice má připravený projekt za zhruba 170 milionů korun. Práce archeologů by podle starosty Jana Borůvky z Hnutí ANO mělo být jen o něco levnější.
6: Je tady navážka na té skále a archeologové chtějí udělat průzkum až do hloubky na to podloží. A otázka, jestli nás má stát projekt 170 zhruba milionů, celý vlastně, včetně těch náplavek a včetně rekonstrukce toho náměstí, ochlazování, zeleň a vodní prvky, tak dalších předpokládaných až 150 milionů je absurdních.
1: Město hledá jiné řešení. Ve hře je omezený a levnější archeologický průzkum nebo i škrty v projektu. Sport. Fotbalové mistrovství světa ovládli Španělé. Argentince porazili 1-0 v prodloužení. Jednu branku zápasu dal Ferran Torres. A cyklistka Tereza Tvarůšková se stala poprvé v kariéře mistryní republiky v cross country horských kol. Na šampionátu ve Stupně porazila obhájkyni zlata Adélu Holubovou. Závod mužů ovládla česká jednička Ondřej Cink. Cyklista z újezdu u Svatého kříže vybojoval rekordní 8. zlato.
7: Tak samozřejmě jsem na to myslel hodně a hlavně to získat. Jsem rád, že to vyšlo právě tady na ten domácí závod, takže jsem to tady hodně chtěl a jsem rád, že to vyšlo. Jelikož jsem starší a starší a kluci jsou mladí, draví a taky pro mě s nima těžký držet ten krok, takže tenhle byl určitě náročný, určitě mi to nedal Honza Sázka zadarmo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D48 u Frýdku Místku a neprůjezdná silnice 14 na Trutnovsku. Dálnice aktuálně bez kolon, na D48 u Frýdku Místku směr Český Těšín stojí osobní auto. 48. kilometr je to u sjezdu na Frýdland nad Ostravicí. Na silnici 38 z Moravských Budějovic do Znojma havarovalo osobní auto, nehoda je na odbočce na Vesce a Lažínky. Šetří policie, to znamená lidi na vozovce. Silnice 14 z Trutnova do Vrchlabí je od půlnoci neprůjezdná. Uzavírka kvůli opravám je v úseku Mladé Buky Rudník, je to mezi obcemi Hertvíkovice a Javorník. Uzavírka potrvá do půlky srpna a objíždí se přes Hostinné a Pilníkov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty klesají na 12 až 7 stupňů, v údolích ojediněle až na 5 a kránu se objeví mlhy. Přes den pak čekáme na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle na horách místy přehánky, na jižní polovině území většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Na řadě je repríza nedělního hosta Patricie Strouhalové.
9: Ano, dobrý den, zdravíme vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Tím hostem je dnes chlebový someliér Stanislav Janíček, tak já jsem moc ráda, že jste přijal pozvání.
10: Krásné, dobré dopoledne.
9: Dobrý den.
10: Děkuji za pozvání.
9: Vy máte, jednak řeknu, že jste pekařský technolog a vlastně první oficiální chlebový someliér v České republice. Od roku 2023, vlastně ano. Pod záštitou Svazu pekařů a cukrářů v České republice. A vy teď máte za sebou pekařskou sobotu, už 31. ročník, kdy se peče pro dobrou věc ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, odkud jste přijel.
10: Ano.
9: Vy jste sebou přivezl i chleba, který se tam upekl v té staré peci. Co je to za chleba a jak ta pec funguje, když je stará? Kolik je vlastně?
10: Tak přesný stáří té pece samozřejmě nevím, protože ten skanzen má opravdu stovky let za sebou. Nicméně já už tam jezdím opravdu od té doby, co jsem byl student a učil jsem se sám pekařem, kdy jsme tam předváděli starou pekařskou výrobu. Přivezl jsem klasický pšenično-žitný chléb, který tam tradičně takhle pečeme. Mícháme ho tam opravdu ručně v těch dřevěných kádích, kopistí prostě ručně opravdu dlouho. Následně den dopředu se musí vytopit pec, která má tu chvíli klidně 500-600 stupňů a následně potom chladne, jenom udržujeme nějakou teplotu. No a samozřejmě tam pečeme bochníky chleba, takové to velké pecny, jako se dneska přivezl.
9: A dává se i tady do těch starých pecí nějaký pekáček s vodou, tak jak se to dělá?
10: Nedává, ale hrníček vody tam vždycky do té pece samozřejmě dáme, aby trošičku tam té páry na to pečení samozřejmě bylo. A samozřejmě nedokážeme udržet přesnou teplotu na to pečení, takže ten chleba opravdu je po každý trošičku jiný, specifický, je tam vidět ta hezká řemeslná práce. A můžu říct, že ty lidi to opravdu ocení, protože ty chleby si tam mohou koupit a ochutnat. A ten chleba z té pece je absolutní unikát. Samozřejmě můžete ochutnat i vy osobně a dávají nám za něj velice slušné peníze a jak už jste zmínila, tak ty peníze se vybírají na dobrou věc, většinou na nějaké handicapované nebo zdravotně v podstatě nemocné dítě.
9: Stanislav Janíček, chlebový someliér, dnes s námi ve víkendovém radiožurnálu.

0: for you.
1: Chlebový someliér Stanislav Janíček dnes hostem ve víkendovém vysílání Radiožurnálu. Zmínili jsme Pekařskou sobotu, 31. ročník ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, kde se už roky peče pro dobrou věc. Když tam takhle jste, kolik tam toho nachodíte po horách?
2: No, chodíme hodně, protože samozřejmě bydlím v Liberci, takže bydlíme i na horách, no a teď už vlastně, jak jsem tady zmínil, tak s manželkou jsme absolvovali velikánský trek 170 kilometrů Tour de Mont Blanc, takže chodíme po horách často.
1: 170 kilometrů během 4 dnů s převýšením 10 000 výškových metrů. Tak máte sebou i chleba?
2: No, přiznám se, že chleba občas jako vozím sebou, samozřejmě bez chleba se nedá, ale tentokrát jsme to absolvovali bez chleba, protože jsme řešili každý gram sebou.
1: Jaké to je?
2: Náročné. Bylo to náročné, velmi náročné. Musím přiznat, že žena má mnohem lepší kondici než já, ale ty panoramata, ty výhledy, to je prostě, to je vždycky taková hezká odměna toho výšlapu a to je té náročnosti vůbec toho terénu.
1: Musíte si hlídat váhu?
2: Samozřejmě, musím, protože cestuju poměrně hodně v autě, takže tam by ty kila šly hodně rychle nahoru a takže i moje žena se samozřejmě stará o zdravou výživu a to bych se dobře stravoval a dělám mi pravidelně svačiny do práce, takže díky ní taky samozřejmě udržuju tu správnou váhu.
1: Protože u chlebového semeliérství a ještě k tomu, když pečete, tak si člověk řekne, tak to se nedá neochutnat.
2: Samozřejmě, to je, u mě to je povinnost, musím ochutnávat samozřejmě.
1: Co vlastně dělá chlebový someliér?
2: No tak ono těch pracovních pozicí mám trošičku jakoby víc. Jo. Jednak pracuji pro jednu rakouskou firmu, kde pracuji jako pekařský technolog, obchodní zástupce. Pak samozřejmě dělám tuto funkci toho chlebového someliéra. Zároveň točím pořád o pečení, který se jmenuje tematicky Peču pro tebe, který se dá dohledat klidně i na mých vlastně na mém YouTubeovém kanále Chlebový someliér, ale i na sociálních sítích. No a pak samozřejmě taky práce doma, kolem domečku a kolem dětí.
1: No a Česká pekařská škola má ve světě obrovské jméno. Proč? Proč pořád? Na co vlastně máme být právem hrdí? A na co nesmíme zapomínat a občas zapomínáme?
2: Já si myslím, že nejenom ta škola ohledně těch pekařů, ale i ta naše klasická pekařina má velice dobré jméno, nejen ve světě, ale i tady u nás a máme být patřičně na co pyšní, protože ten náš chléb je takový malý originál, no, možná vlastně velký originál, protože to složení toho klasického chleba je naprostý unikát. My používáme hodně žitnou mouku, i když dneska se to trošičku mění, ale kdokoliv, byť mám rodinu v zahraničí, tak i já, když odjedu do zahraničí na dovolenou, tak se domů těším a to mi dáte určitě za pravdu
1: na
2: ten náš klasický český chleb.
1: Řekněte mi, proč se chleba nikdy nepřejí?
2: No, já si myslím, že to je hlavně tím, že ten chleba má takovou svoji neutrální chuť. Můžete ho samozřejmě jíst na sladko, na slono. Jestli si ho někdo dá s paštikou, nebo se salámem, nebo si ho dá s marmeládou, tak je to prostě v tom, že je opravdu takový neutrální. Když vezmeme jakýkoliv potraviny, které jsou chuťově výrazný, ať je to něco hodně sladkého, něco hodně kyselého, tak ten mozek podvědomě se toho poměrně rychle přejí a stačí nám toho trochu. Ale u toho chleba to tak není, takže to si myslím, že je hlavním důvodem, proč se chleba nelze přejíst.
1: Máte nějaký fígl, čím vylepšit chleba, tak aby se právě tak zachovalo i to, že si řekneme, to je vlastně klasika, ale něco tam je jiného.
2: No tak těch fíglů samozřejmě je víc, který to můžou ovlivnit. Samozřejmě já říkám, že ten chleba snese všechno. Jo, můžeme pro někoho, když jezdím třeba za rodinu na Moravu, tak ty mají rádi škvarkový chleba, takže do toho chlebového těsta se dá zamíchat škvarky, uzené maso, ale samozřejmě někdo má třeba rád medvědí česnek, tak si dá do těsta medvědí česnek. Dá se to opravdu zpestřit čímkoliv.
1: Mm-hmm. Já se z dětství pamatuju, že nám babička i maminka dělala chleba na rybičky, no že potom v másle nakreslila nějaký ten vzorek. Dělali jste to taky?
2: Přiznám se, že ne, ale třeba manželka vykrajuje dětem ze zeleniny, když ozdobí nějaký chleba, tak dělá různé tvary a tak, takže určitě ano. To zdobování je to pak hezčí, líp to možná chutná, nebo motivuje k tomu, aby to lépe chutnalo.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Chlebový someliér Stanislav Janíček ve víkendovém radiožurnálu. Kdy vy jste začal sám doma péct chleba? Kolik vám bylo, kdy jste upekl první? Který se dal jíst teda?
1: Tak bylo to až po té době, kdy jsem začal se učit pekařem, protože do té doby jsem jako opečení, jako občas jsme doma s mamkou pekli nějakou buchtu nebo něco, ale to nepovažuji přesně jako za nějaký extra pečení. Ale opravdu to bylo až po tom, co jsem se rozhodl jít studovat ten pekařský obor, takže mi bylo nějakých těch 15-16 let.
0: A pekař ve vaší rodině, v rodu nikdy v historii nebyl?
1: Nevím o tom, takže jsem jediný zatím. Možná první, možná poslední, těžko říct, i když moji synové říkají, že pekaři budou.
0: Aha. Jaká byla chlebová kultura u vás doma, když jste byl malý?
1: Tak u nás to v podstatě nebylo ani nic jako významného. Prostě klasický chleb, který se kupoval, když jsem ještě bydlel jednak na Vysočině, potom na Jižní Moravě. Pamatuju si ten chleba, pamatuju si tu pekárnu, kam jsme chodili pro chleba samozřejmě, a ten chleba jsem jako hodně zapsal a myslím si, že mě hodně ovlivnil v tom, jaký chleba dneska preferuju. Vím, že potom postupem času jsem hodně upřednostňoval třeba podmáslový chléb, který se fakt dělal z toho klasického podmáslí, a postupem času se to samozřejmě vyvíjelo až do té podoby jako dnes.
0: Ta naše tradice žitných a žitnopšeničných chlebů. Dá se mluvit o světovém unikátu?
1: Naprosto. Naprosto. Myslím si, že ať jsem cestoval kdekoliv, ať to byla Asie, Austrálie, tak tam většinou používají ty pšeničné mouky, takže ty chleby jsou spíš třeba toustové nebo opravdu hodně, hodně objemné. To znamená, že používají ty pšeničné mouky, ale toho žita se používá opravdu minimum. Takže troufnu si říct, že díky tomuto složení a díky třeba používání těch kvasů je ten náš chleba naprostý unikát.
0: Proč ten žitný kvas je náročnější?
1: Potřebuje čas. A to je jedna věc. A druhá, stejně jako pšeniční samozřejmě. Ale s tím žitným kvasem se pracuje trošičku hůř, nebo prostě i s tou žitnou moukou se pracuje hůř. To těsto je lepivější, jo, takže ne úplně dobře se s tím pracuje, ale všechno je to o zvyku.
0: Tak zase nějaký fígl, když potřebujeme zpracovat ten žitný kvas.
1: Čas, léta praxe. to je stejný, jako když jsme se učili stáčet ten chleba ne jednou rukou, ale obouma rukama, fakt jako ty klasický pekaři, tak to taky. To potřebuje člověk nějaký grif a prostě udělat, já nevím, tisíce chlebů, aby opravdu to chytil do té ruky, a je úplně jedno, jakou ten chleba má konzistenci, nebo to chlebové těsto, jakou má konzistenci, a dokáže si s tím prostě poradit.
0: Hodně cestujete, tak čemu lidé v různých koutech světa říkají chléb? Co vás třeba nejvíc překvapilo?
1: No, tak v některých koutech světa říkají i bagetě chléb. Jo, a to si člověk jako říká, teď u nás je to prostě pečivo, no, ale jako jiný kraj, jiný mrav, takže člověk se tomu samozřejmě přizpůsobí.
0: Mnozí mají rádi právě chleby, které jsou spíš takového toho bagetového typu, že jsou tam velká oka. A někdo zase ta velká oka rád nemá. Tak mě by zajímalo, kam se přikláníte vy a z pohledu someliéra, co je na tom dobře a co ne.
1: Tak ty oka, po pekařsku jsou to pory, to je střídky, tak jasně pro klasického asi konzumenta, ano, u nás jako pekařů, kde nás to učili samozřejmě, těch slangů je mnohem víc, stejně jako u nás se dneska používá hydratace, to znamená, že kolik je mouka schopna navázat té vody, u nás u pekařů to byla vaznost mouky, jo, ale všechno se to hold mění, stejně jako ty chutě. A my dneska vidíme, když děláme třeba soutěž o nejlepších chleba roku a hodnotí ho třeba studenti potravinářských škol, že ten trend je opravdu velmi se měnící, a tenhle ten trend těch pšeničných, hodně pórovitých chlebů je rozhodně na velkém vzestupu. Kdežto ty klasické chleby, co byly kilo 20, jo, ty šišky, ty už dneska pekárny vyrábí podstatně méně a jsou spíše na ústupu. Nicméně já jsem ještě té generace, že ten klasický pšeničnožitný nebo žitnopšeničný chléb mám každopádně rád, a když si ho přivezu z jakékoliv pekárny a dostanu k tomu třeba od pekaře ještě dobrou škvarkou pomazánku, no tak to je první, co přijdu domů, že tenhle čerstvý teplý chléb ještě zakrojím, dám si k tomu tu škvarkou pomazánku, byť na to možná nevypadám, ale to je naprostá pecka, jedním slovem.
0: A je taky u vás v rodině boj o patku?
1: Musím se přiznat, že ani ne, protože já mám relativně mladé, malé děti, 6 a 9 let, a ty ten klasický chleba moc jako nemusí. Přesně je vidět, že mají rádi ty pšeničné pohrovité chleby, anebo když už si můžou vybrat, tak si dají raději toustový chleb.
0: Mm-hmm. No a upéct dobrý toustový chleb v čem domácích podmínkách? Co je základ, aby se to povedlo?
1: Aby byl opravdu i dobrý chuťově, tak bych doporučoval určitě pšeniční kvásek, protože je to pšeniční chleba, takže do něj bych dal pšeniční kvásek. Určitě může se přidat trošičku i té žitné mouky. Určitě se může na zpestření té chutě dát třeba med, dát tam máslo a tím zjemníte tu chuť a prodloužíte i tu trvanlivost a pak si ho třeba něčím i vylepšit.
0: Říká náš dnešní host ve vysílání víkendového radiožurnálu chlebový someliér Stanislav Janíček.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Monika Chvilová a krátké zprávy.
1: Hasiči v celém Česku měli v neděli kvůli bouřkám asi 160 výjezdů. Většinou odstraňovali spadlé stromy, zajišťovali střechy nebo odčerpávali vodu. Informovali o tom na síti X. Nejvíce zásahů měli hasiči v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí hořící výškové budovy v někdejším baťovském areálu. Na Jihomoravě silný vítr poškodil střechu základní školy Vančurova v Hodoníně a přes 26 tisíc domácností v Česku bylo odpoledne kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Informovali o tom distribuční společnosti EGD a ČES. Lesní požár ve Španělsku asi 100 kilometrů od Madridu dosud zničil více než 12 tisíc hektarů porostu. Oheň se od čtvrtka dál šíří a úřady kvůli němu evakuovaly několik stovek lidí. Zatím nemá žádné oběti, informovala o tom agentura AFP. Požár vypukl v provincii Guadalajara a zasáhl zalesněnou horskou oblast, do které spadá přírodní park Sierra Norte. Ten je domovem několika ohrožených druhů živočichů. A federální úřady v americkém Miami zadrželi kontroverzního influencera Andrewa Tatea a jeho bratra Tristana. Stalo se tak poté, co proti nim britská prokuratura vznesla 38 nových obvinění a požádala o jejich vydání. Viní je mimo jiné ze znásilnění, obchodování s lidmi nebo ublížení na zdraví. Britské úřady je ale stíhaly už dříve. Všechna dosavadní nařčení bratři odmítli. Sport. Španělsko porazilo ve finále fotbalového mistrovství světa Argentinu 1-0 v prodloužení. Gól dal ve 106. minutě střídající Torres. A tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Sakariovou 2-0 na sety. Krejčíková získala první titul od Wimbledonu 2024 a celkem 9. singlový v kariéře.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 na Přerovsku a noční práce na Pražském okruhu. Dálnice volné s několika odstavenými vozidly. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Lipník nad Bečvou stojí osobní auto. Kilometr 294,5 je to kousek za odbočkou na D35 do Olomouce. Vozidlo blokuje Krajnici. Na D48 u Frýdku místku ve směru na Český Těšín další odstavené osobní auto. 48. kilometr u sjezdu na Frýdland nad Ostravicí opět blokuje jen odstavní pruh. A připomínáme noční omezení na Pražském okruhu. Mezi sjezdy na Barandov a Ořech kilometry 16 až 18 se na Ruzini i k dálnici D1 jede jen jedním pruhem. Aktuálně plynulé to omezení je kvůli úklidu pobourání mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na severu oblačnou, přechodně až zataženo, ojedinělé na horách místy přehánky. Na jižní polovině území bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25 a na horách nejčastěji kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje repríza nedělního hosta Patricie Strouhalové.
4: A tím hostem je chlebový someliér Stanislav Janíček. Řekněte mi vlastně, jak voňavý a barevný svět kůrek a střídek je.
5: Tak je to na každém z nás, protože každý vnímáme ty chutě a vůně trošičku jinak. Já jsem vlastně každých 5 let musím absolvovat senzorické hodnocení na Vysoké škole chemicko-technologické, kde vlastně se učím rozeznávat, nebo učím, znova si to vlastně osvěžuju, jak rozpoznat ty chutě, vůně. A každý z nás to máme úplně diametrálně jinak. Já třeba vím, že já mám citlivost na velmi hořké chutě. Jo, když nás je tam třeba 20 různých lidí, kteří si tuhle odbornost děláme, tak já jsem jeden z těch 20, který má extrémní citlivost na hořké chutě.
4: A hořký chleba máme?
5: No, když ho spálíme, tak určitě.
4: Kolikrát se vám to povedlo ho spálit?
5: No tak to víte, že já jsem se několikrát takhle spálil a nepovedlo se mi to. Zapomněl jsem na to samozřejmě v peci a spálil, ale to je nejlepší škola života.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Chlebový someliér a Stanislav Janíček ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když by teď někdo dostal chuť si upéct chleba, tak čím by měl začít?
1: No tak v první řadě podle toho, jaký ten chleba má rád, takže použití mouky, jestli má na pšeniční chléb, anebo žitný, nebo namíchaný samozřejmě. Od toho se pak odvíjí, jaká bude možnost té mouky, schopnost na sebe navázat tu vodu. A pak samozřejmě to rozděluje taky v podstatě ty lidi, kteří mají rádi kváskový chléb, to znamená, jestli si vypěstují nějaký kvásek, nebo od někoho si třeba dostanou, protože se tvrdí o tom, že kvas se nekupuje, ale že se daruje, nesmí se kupovat. No a pak samozřejmě se dá udělat v uvozovkách zrychlená verze, kdy použijeme droždí a pak už je na každém z nás, kdo třeba do chleba má radši slanější, to znamená většinou se dávkuje kolem 2% soli, někdo třeba i 2,5%, kdo má rád ty slanější chutě. A pak samozřejmě můžeme ten chleba různě ještě obohatit o další položky, ať už je to třeba škvarky, které jsem zmiňoval, nebo sušené rajčata, olivy, de facto čímkoliv.
0: Proč se kvásek nesmí kupovat?
1: No, to je taková tradice, která takhle traduje mezi pekaři, že by se neměl kupovat a měl by se darovat.
0: Je to pověra nějaká?
1: Je to možné, to se přiznám, že jsem potom nepátral.
0: Měl byste? V každém případě
1: to jako domácí úkol.
0: Někdo dělá s droždí, ne s kvásku.
1: Ano.
0: Mám se za to droždí stydět?
1: Já si myslím, že určitě ne. Pořád je to ta pekařina. Já si myslím, že i ta pekařina samozřejmě má svůj vývoj, kdy samozřejmě dřív se peklo z těch klasických žitných, následně třeba pšeničných kvasů. Potom se ta doba trošičku zrychlila. Peklo se hlavně z droždí, samozřejmě, aby ta pekařská výroba trošičku odsýpala, hlavně v těch pekárnách. A dneska si myslím, že je doba ta, která se zase trošičku vrátila a používají se víc ty kvasy.
0: Mm-hmm. Je pravda, že ta pekařina je čistá fyzika a chemie? Je tam víc té chemie nebo té fyziky?
1: No tak to už záleží na každé té pekárně. Některá používá třeba víc chemie, některá zase ne. Takže to je opravdu na každém individuálním přístupu každého pekaře.
0: Jak velká alchymie je najít právě ten správný poměr pšeničné a žitné mouky?
1: No, myslím si, že nejjednodušší způsob je dát to půl na půl. Je to úplně taková opravdu varianta, která prostě tady se dlouhé léta vyrábí, nebo vyráběl i chleba pšeničnožitný, žitnopšeniční právě půl na půl. A myslím si, že je to taková jedna z nejoblíbenějších vůbec jako variant toho hotového chleba.
0: Semolinová mouka, ta se často používá na pečení v Itálii.
1: Ano.
0: Co dokáže?
1: Ta semolinová mouka je taky pořád pšeničná mouka, nicméně je to druh tvrdé pšenice, která má především větší podíl lepku a silnějšího lepku. To znamená, že ten výrobek nebo to těsto je potom takové jako stabilnější, dělá nám velké ty oka nebo ty pory, chcete-li, a používá se hodně na to dlouhé kynutí třeba. Na výrobu třeba čabat, francouzských baget a fokáč třeba.
0: Takže když budu chtít upéct fokáču nebo bagetu z naší hrubé mouky,
1: tak bych určitě radši upřednostnil tu semolinu a nebo ještě druhý druh tvrdé pšenice, třeba durum mouka.
0: A pokud to nemáme, tak a chceme to upéct, prostě potřebujeme zadělat těsto.
1: Tak spíš bych použil naší hladkou mouku, rozhodně.

0: Povídáme si se Stanislavem Janíčkem, chlebovým someliérem. Dnes, pokud jsme poslouchali předpověď počasí, se zase občas mají objevit bouřky. To se říká, že těsto nekyne, nebo že by se mohlo srazit. Prostě, že se nám to nepovede.
1: Ano, ano, říká se to. Já tvrdím jedno. Těsto je živá hmota a žije si takovým svým životem, stejně jako kvas. A samozřejmě opravdu je poznat, že když je nějaká takováhle změna, nebo když se změní teploty, samozřejmě v létě se peče jinak, v zimě se peče jinak, tak to na to těsto má opravdu velký vliv.
0: Takže se bouřek nebojíte a i tak těsto zaděláte.
1: Ano,
0: to správně.
1: Přesně tak.
0: No a v čem je to jiné péct v létě a v zimě? Na co si musím dát pozor?
1: Tak jsou to ty teploty. Jednak to, že samozřejmě venku je výrazně chladněji, to znamená, že to ochladí i to prostředí v těch pekárnách, ale ochladí to i ty suroviny, například i vodu z řádu. Takže je potřeba, existují i přímo jako vzorce na výpočet teploty vody do těsta, kdy já si přepočítávám, aby to teplo měla tu, pardon, to teplota těsta byla naprosto ideální.
0: Jaká je ta ideální teplota toho těsta?
1: 28 až 30 stupňů je ideální teplota pro množení těch kvasinek v tom těstě a na to, aby nám to kynulo opravdu tak, jak chceme.
0: Abychom je zase třeba nespálili.
1: Přesně tak, můžeme ty kvasinky zabít, když dáme vařící vodu nebo třeba mléko do těsta.
0: A když si někdo chce připravit domácí kvásek, tak jak ho udělat? A pak hlavně, jak ho krmit?
1: Tak úplně nejjednodušší způsob, jak jsem říkal, nejlépe od někoho získat ten kvásek a následně ho přikrmovat moukou a vodou. Přesně tak. Pokud se budeme bavit o klasickém kvásku třeba na koláče, tak samozřejmě je to o tom droždí, mléku, trošku cukru a mouky.
0: Někdo ho dává i do lednice.
1: Ano.
0: Může se v jakém jako časovém období, kdy ho zase vyndat? Kde ho dokrmit? Protože v lednici asi tam jako tolik hladu nemá, ne?
1: Ano, ano, je to všechno zpomalený v podstatě. Jo, když to vezmeme, ty ideální teploty, jak jsem říkal, 28 až 30 stupňů, je proto ideální kynutí, které máme na zpracování i hned. Ale když ho dáme do té lednice, tak my ho trošičku jako zbrzdíme a máme čas si ho třeba každý den přikrmit, část toho kvásku si odebrat na nějaký to těsto a část si zase necháváme na to další množení.
0: Většinou bagety se právě dávají kynout do lednice. Je to takové to pomalé studené kynutí.
1: Ano.
0: Jaký je ten základ tady toho procesu, aby to vyšlo?
1: Tak není to jenom u baget, ale je to už dneska u chleba, přecházejí na to i nejrůznější pekárny a jako velká výhoda nebo bonus tohoto dlouhého kynutí je ten, že při těch 5 stupních v té lednici, nebo dneska existují takzvané stopkynárny v těch pekárnách, je, že tyhle ty výrobky mají potom

0: Stanislav Janíček, chlebový someliér ve víkendovém radiožurnálu. Když jsme se bavili o té bouřce, o tom, že to špatně kyne, tak prý také hraje roli, jestli budeme mít ten chleba dobrý nebo ne. Pokud jsme v pohodě nebo ne, že to prostě ten chleba pozná.
1: Já si myslím, že určitě, ale to neplatí jenom u pečení chleba, že to platí u všeho. Prostě člověk, pokud si myslím, že je nějakým způsobem rozhozený a nedaří se vám ty věci, tak je možná lepší se na to vykašlat.
0: Vy si od chleba občas chodíte odpočinout k motorkám, protože sbíráte staré motorky.
1: Ano, sbírám hlavně české motorky. No, Javače Zeta v podstatě.
0: Nejstarší je z jakého roku?
1: Z roku 58, je to v podstatě takový ten skútr, říkalo se tomu prase lidově. Mm-hmm. Tak to byla jedna z prvních motorek, které jsem společně se svým tchánem renovoval. A jsem na to patřičně pyšný. Ano, jezdím.
0: Závody vás lákají?
1: Závody mě nelákají. Kdysi jsem samozřejmě měl různé motorky, jezdil jsem rychle samozřejmě, ale dneska už samozřejmě s věkem, kdy se o sebe bojím a mám tady rodinu, tak už žádnou silniční motorku nemám.
0: Když jsem říkala, že od chleba si chodíte odpočinout k těm motorkám, anebo třeba i k těm dálkovým trekům, které máte za sebou a máte s manželkou rádi, tak když se sejdete jako rodina u jednoho stolu,

0: ono se říká, že jako s tím chlebem by se mělo šetřit, nemělo by se plýtvat.
1: Ano.
0: Jak vedete svoje děti k tomu, aby neplýtvali, aby si toho chleba opravdu vážili?
1: Je pravda, jak už jsem tady zmiňoval, že ty děti ten klasický chleb jako moc jako nemusí. Spíš upřednostňují ten toastový chleba. Snažím se vždycky to s nimi řešit. Kolikrát si je pozvu na nějaké natáčení. Pečou se mnou, to určitě ano. Pečou s manželkou bábovky, všechno možný. Ale mají k tomu pečivu a chlebu takový prostě jiný vztah, než to člověk jako bere u sebe. Samozřejmě vyrůstají v jiné době, berou to trošičku jinak. Ale zase rozhodně nechci žádný chleba vyhazovat. Když už nějaký chleba zbyde, tak ho usušíme a naši sousedi mají dokonce zvířátka, mají králíky, mají nutrie, takže chodíme potom krmit zvířátka.
0: Mm-hmm. Dříve se také peklo, že se dávalo do toho těsta ne kvásek, ale droždí, ale používala se ještě střída ze starého těsta.
1: Ano, používala.
0: Dělá
1: a nejen
0: se to,
1: to
0: ještě?
1: Ne, teď už se to nepoužívá. Teď už se to neznám pekárnu, která by to používala.
0: Ne, já jsem myslela jako při tom domácím pečení i teďkon.
1: Nesetkal jsem se s tím vůbec. Ne, ne, ne. Co se ještě používalo, tak byla brambora. Strouhala se syrová brambora do chlebového těsta a dělalo se to z toho důvodu, aby ten chléb déle vydržel.
0: Bramborové chleby ale máme taky.
1: Ano, máme. Přesně tak, ale tam se spíš používá většinou bramborová mouka nebo bramborové vločky.
0: A vydrží déle.
1: Vydrží samozřejmě déle.
0: No. Ale je víc mokrý.
1: Ano, je
0: může,
1: víc měkký.
0: Může jako, ale častěji splesnivět, ne?
1: To už je potom zase na tom, jakým způsobem ho uchováváme.
0: A jak správně uchovávat tedy chleba?
1: Zrovna jsem to chtěl říct. Nejlepší je nějaká bavlněná utěrka a pak ho rád klidně do nějakého sáčku, ale rozhodně ne, samozřejmě plast, protože tam ten chleba bude plesnivit ještě víc, protože se nám tam začne odpařovat ta voda z toho chleba a vytváří to pak třeba plísně.
0: A patří chleba do mrazáku?
1: Já osobně tvrdím,
0: teď
1: že ne.
0: Teď jsi se tak nadechla, povzdechla.
1: Já to beru takový jako kanibalismus k tomu chlebu, protože si říkám, proč dávat chleba do mrazáku, když si dneska můžu koupit nejrůznější čerstvé chleby každý den a ty chleby se dneska prodávají i malé, že si myslím, že člověk schopen to skonzumovat.
0: Tak já moc děkuju za rozhovor. Naším dnešním hostem byl Stanislav Janíček.
1: Děkuju za pozvání.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Ceny benzinu a nafty jsou dnes od dubna poprvé bez cenového stropu. Ve Varšavě vznikne bezpečnostní centrum Evropské kosmické agentury. Fotbalisté Španělska získali titul na mistrovství světa a dnes bude na jihu polojasno, na severu přechodně až zataženo s přeháňkami. Teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku od dneška už neplatí cenové stropy na benzin a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daně na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litr. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude resort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnovit.
3: Ten zákon jednak dává kompetenci regulovat cenu vládě, ale jednak tam umožňuje zareagovat i v situaci, kdy není úplně krizová situace, ale třeba najednou vystřelí bezdůvodně ty ceny a samozřejmě v tom naše domácnosti ani firmy nenecháme.
1: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů paliva podraží, a to kvůli navýšení spotřební daně u nafty, ale také kvůli aktuálně rostoucím cenám ropy na světových trzích. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity.
4: Když mluvíme o úkolech Polského vesmírného centra, to půjde také o zdokonalování satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýzu, například při vážných událostech, jako jsou povodně.
5: Řekl premiér Donald Tusk s tím, že bezpečnostní centrum se zapojí také do sledování situace na východní hranici. Polsko nepatří mezi zakládající státy Evropské kosmické agentury. Přistoupilo do ESA až v roce 2012. Stane se ale první státem mimo 11členou skupinu zakladatelů, které bude mít na svém území vesmírné bezpečnostní centrum. Sídlit bude ve Varšavě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Téměř 5 milionů korun investuje Zlínský kraj na zlepšení zázemí a pohodlí poutníků a turistů na Cyrilometodějské stezce. Podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívadla, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety, pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
6: Do projektu se chce zapojit 7 obcí ležících podél stezky. Ty vytipovaly vhodná místa pro umístění jednotlivých prvků. Zlínský kraj zajistí jejich pořízení i instalaci a následně je bezplatně převede do vlastnictví obcí, které se budou starat o jejich provoz a údržbu.
1: Sport. Fotbalisté Španělska získali titul na mistrovství světa, když ve finále porazili Argentince 1-0. Jedinou branku dal v 16. minutě prodloužení střídající Ferran Torres. Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA v Aténách. V boji o zlato porazila domácí Marii Sakkariovou 7-6 a 6-3. Krejčíková získala celkem 9.